0: Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech nebo výstavbu nového zařízení v Lounech. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně tzv. Rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí.
1: Potřebujeme ty absolventy dostat do těch oborů a do těch míst, kde nám chybí, což jsou zejména praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, psychiatři dospělí a dětští psychiatři.
0: Další investice mají jít třeba na výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by mělo jít příští rok víc peněz taky na adiktologické služby, řekl to po jednání vládní protidrogové rady. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména v souladu s ukrajinskými zákony úřady nezdělily. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
2: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Želov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
0: České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
3: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
0: Další zápas odehrají Češky v Kletonu zítra v 15 hodin 30 minut proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
4: Neprůjezdná D1 u Přerova a překážka na D1 za Divišovem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy neprojedete po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion, zřejmě po defektu pneumatiky.
5: Úplně u svodidel, dá si tam trouhelník.
4: Hlavně náklad vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje celý připojovací pruh a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. V Havířově zasahují záchranáři na silnici 11 do Ostravy. Na kruhovém objezdu pod hlavní třídou havarovala motorka. Průjezd je omezený. Nehodu vyšetřují také na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za Plasy auto sjelo z vozovky, na místo jede policie. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov, jde o noční údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno, postupně až zataženo, na jeho východě déšť, místy i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Můj dnešní host je historička, která ale nevypráví jenom o minulosti. Její práce je také o tom, jak minulost ovlivňuje naše dnešní rozhodování a jak si společnost sama vytváří příběhy o sobě. Zabývá se transformací po roce 89, institucemi, politikou paměti, ale také tím, jak dějiny formují materiály a věci kolem nás. Mým dnešním hostem v hovorech je historička a politoložka, ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Adéla Gyuričová. Dobrý den, vítám vás.
8: Dobrý den, děkuju.
7: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
6: Hovory.
7: Paní Gyuričová, kdy se z přítomnosti stává historie?
8: Tak my na to teď už máme takovou lišáckou odpověď ve chvíli, kdy ji můžeme zkoumat historickými metodami. Ale tahle odpověď pochází z oboru, který se vlastně konstituoval po druhé světové válce, jmenuje se soudobé dějiny, německy původně Zeitgeschichte, a byly to teda ty dějiny současnosti, vlastně měly znamenat dějiny období, pro něž ještě máme žijící svědky, žijící veterány. A ten obor opravdu vznikl vlastně po zkušenosti těch strašných diktatur 20. století a také náš ústav pro soudobé dějiny byl vlastně založen pro zkoumání diktatury socialistické a nacistické. Jenže od té doby už uplynuly vlastně najednou desítky let a my jsme nejdřív probojovávali, že se dají historicky zkoumat i 90. léta, postkomunistická transformace. No a dneska vlastně už jako cokoliv je děj v minulosti nebo událost minulosti, na kterou má cenu nahlížet těmi historickým způsobem pomocí historického myšlení a historických metod, tak to za dějiny považujeme. U nás na ústavu teda už máme dokonce projekty, které se zabývají tou covidovou pandemií, postcovidovou jako změnou. A
7: protože to už je historie. A doufejme, že je to historie.
8: Jednak je to, jako je relevantní to zkoumat historicky.
7: To určitě. Mě vždycky zajímá, protože historici říkají, nebo já to tak vnímám, že právě historie má odstup, nebo že ta minulost má odstup, ale kdy ten odstup vlastně nastává? Je to rok, 10 let, 50 let, 100 let?
8: Zase ta tradiční odpověď našeho oboru je 30 let, jakože jedna generace a jakože až se otevřou archivy. Jo, původně to bylo tak, že ta 30-letá ochrana lhůta pro prostě archiválie, kdy si vlastně státní instituce 30 let to chránili jako tajemství, a pak to museli odevzdat do archivu, když to řeknu takhle jednoduše, tak to jako prostě byla ta ustálená, to byl ten ustálený povinný odstup od minulosti, abyste ho mohli historicky zkoumat. Ten my jsme skutečně v těch posledních dekádách vlastně zkusili jako vymazat, ale je to i tím, že se proměňují ty prameny. My už samozřejmě nemáme jenom institucionální prameny, ale máme celé to mediální bohatství až přehršel.
7: No právě. Není to tak, že u těch hodně historických pramenů byl problém v nedostatku a v tom, že prostě někde jste museli najít nějaký pergamen jako historici, když to zbulvarizuju, a dneska, že prostě těch informací a těch pramenů je opravdu tolik, že je v tom nemožné se zorientovat.
8: Je to přesně tak, jakoby středověkáři opravdu s nějakým zlomkem pracují.
7: Ty jsou rádi, když najdou něco?
8: Jo, ale ten způsob práce je stejný. Oni prostě musí ten pramen skritizovat, ta kritika pramene je jako odborný termín, v tom smyslu, aby zjistili, zda je pravý, kde a jak vznikl, jaká byla ta motivace a tak dále, a musí ho vykládat historicky, a tam je to druhé slovo, to druhé kritérium, a to je kontextualizace. Jo, a to je něco, co myslím dohromady skládá vlastně nějakou opravdu nejenom odbornou metodu, ale něco, co potřebujeme všichni každodenně. To znamená, pokud bychom každý ten obrázek generovaný AI uměli takhle provést kritiku pramene, jo, tak by nám to hrozně pomohlo se v tom zmatku dnešním orientovat. A pokud bychom rozuměli kontextualizaci tak, že nejenom si říkáme, jestli tenhle obrázek sdílel někdo jiný nebo co se děje v Německu, ale prostě opravdu jako si uměli to zasadit do toho kontextu těch hodnot a motivací dané doby, což je v tom malém odstupu prostě mnohem složitější, tak by to vlastně bylo historické myšlení, které by fakt nám pomohlo se lépe orientovat v současnosti.
7: Když jste mluvila o těch 30 letech, jak se dnes všechno zrychluje a doba se zrychluje, a teď jste popisovala i tu dobu covidovou, že už je to vlastně minulost a historie hodná zkoumání, je to tak, že i prostě všechno se zmenšuje, že těch 30 let už nemusí platit, protože prostě 30 let pro třeba dnešní mladou generaci už je prostě pravěk?
8: Rozhodně ano. My se jako teď pohybujeme uprostřed nějaké obrovské, nebo snažíme se jako letět na té vlně celé digitální revoluce. Prostě to se děje kolem nás, samozřejmě se to neděje až teď s AI, ale už jako desítky let zpátky. Ale něco velmi podstatného se děje i s tou druhou složkou minulosti, a to je historická paměť. Jo? Pokud vlastně i o historii mluvíme prostřednictvím těch klipových, těch postů na sociálních sítích, to znamená, že se jako vytahují ty výroční události a lidi se nad nimi v těch tisících lajků či dislajků prostě nějak jako rozvášní, ale druhý den to neexistuje. Jo, tak tohle není, takhle se nevytváří vlastně historická paměť nebo kolektivní paměť. Nám se tohle celé rozpadá pod rukama. To, na čem moderní společnosti opravdu stojí, jo, na tom stojí moderní národy, že mají nějakou společnou představu o minulosti, tak to já mám pocit, že je vlastně v ohrožení. Takže v ohrožení jsou i ty metody, protože nestíháme samozřejmě vůbec už kontrolovat, kdo co napsal, jestli to psal člověk a tak dál, ale i paměť událostí, i opravdu ta novinářská reflexe. Jo. Mně připadá, že tak vy jste samozřejmě šťastný příklad někoho, kdo o něčem přemýšlí a na něco se připravuje, ale to, jak dneska vznikají média, jako z těchhletěch právě jako vlnek a jednodenních vášní, tak to je strašně nešťastné nebo přinejmenším pro historika těžké následování.
7: Proč se mnohem častěji hádáme o minulost než o budoucnost?
8: Minulost to v sobě má, že jo? Právě to, že já se někam jako ponořím a tu otázku znovu otevřu, kdy se ptám po motivaci toho aktéra z jeho perspektivy a tak dále, tak to pro mě je to právě na historii jako oboru přitažlivé, že já můžu vlastně klást nějaké nové otázky nad dávno už vyloženým materiálem, dávno nějak jako kodifikovaným materiálem a výkladem. Ale jakoby to je samozřejmě také jádro konfliktů. Ale my se úplně už teď nehádáme o, já nevím, Palackého výklad dějin nebo dějiny ještě starší. Hádáme se prakticky hlavně o komunismus, o socialistickou éru a o postsocialistickou transformaci nebo ty devadesátky známe. No a tam si myslím, že je to dané tím, že právě existuje několik jako rivalizujících nejenom výkladů, ale i těch kolektivních pamětí. Čili, že když někdo říká, že to byl jenom strašný útlak a prostě mučení lidí při výsleších ještě normalizačních disidentů, tak prostě někdo jiný si evidentně pamatuje něco jiného. A dnes už jsme tak daleko od toho období, že to i se odváží vyslovit. Jo, v 90. letech tohle bylo jiné.
7: A že se tam možná do toho zapojuje ještě nějaké nostalgické vzpomínání na své mládí nebo na to, co třeba hezkého za nějaké osobní intimní příběhy ti lidé zažili, tak to tu historii vlastně asi taky ovlivňuje. Nebo to vnímání té historie.
8: Jo, tak paměť je opravdu úplně, že jo, ošidná záležitost. To není nic, co jsme zažili a nějak si to pamatujeme. To jsou naše současné aktualizace, nejenom pod vlivem toho té trošky, kterou jsme schopni z našeho vědomí jako vyhrabat, ale samozřejmě všeho, co se děje kolem nás. Jo. Já vždycky jako takový příklad uvádím to, kolik lidí bylo na té demonstraci na Národní třídě 17. listopadu. Prostě neodpovídá historické skutečnosti, ale věřím, že si to mnoho lidí pamatuje, jo? Že to není jenom politický konjunkturalismus, tak to je trochu přehnané, ale takhle nějak si pamatujeme věci, které jsme opravdu nezažili. A nejde o to, že jsem někde byl, ale jak jsem to tehdy vnímal. Jo? Celé tohle vyprávění je prostě jako historicky vzato mimo, protože paměť je nějaká jako strukturace, nějaké uspořádávání těch střípků, které si pamatujeme nebo zaslechneme do smysluplných příběhů, řekněme. No a pak je tu teda ta historie, která se snaží tohle ještě uspořádávat nějak jinak. Jo? Na základě pramenů, pak je jako část historie, která právě i tu paměť bere jako pramen, že se s lidmi baví, to je ta takzvaná orální historie a vlastně se snaží z toho dovozovat, jak lidé ty příběhy vyprávějí a co to o tehdejší době vypráví.
7: Mě vždycky zaujalo to slovní spojení vyrovnat se s minulostí, nebo když se říká, musíme se jako společnost vyrovnat s minulostí. Co to znamená? Co si pod tím představit?
8: Tak to je koncept politický. Jo, to není jako... Mm-hmm.
7: To nemá jako mezi historiky nějaké opodstatnění, vyrovnávání se s minulostí?
8: Neřekla bych. Jo, jako, kdybych měla teď přísně mluvit jako z toho oboru, tak my děláme něco, co je výzkum a to vlastně jako se právě toho, co si společnost o dějinách myslí, týká jenom velmi vzdáleně. Jo. Ten výzkum má svoje pravidla a měl by skutečně odkrývat, měl by nabízet nějaké nové otázky, nějaké nové perspektivy na minulost a měl by nabízet nějaké nové výklady. A teď to vyrovnávání je opravdu jako ve všech jako postdiktaturních společnostech se o něco takového pokoušejí a ty společnosti se buď o to pokoušejí pomocí nějakých právních nástrojů, to znamená, že se snaží potrestat soudně ty viníky nebo že prohlásí tak jako třeba Československo, respektive Česká republika, komunistický režim za zavržení hodný a dokonce posunou promlčecí lhůty. Jo, tak to jsou ty právní nástroje a pak jsou ty nástroje, jako řekla bych, vzdělávací nebo spíš výchovné a prostě propagandistické a to je, že vlastně začneme některou část té minulosti používat jako takový, já to nazvu dost tvrdě, kádrovací jako nástroj. Jo? To znamená, u nás jsme se takhle pustili po těch vlastně jako zlomcích dokumentů státní bezpečnosti a koho tam najdeme, tak toho morálně odsoudíme. To je jakoby ten zase spíš devadesátkový nebo prostě to první 20letí tohle dělalo a jako takhle se samozřejmě likvidovaly politické kariéry, likvidovala se takhle manželství i nějaké jako osobní.
7: Dneska už to nevadí.
8: Je to překvapivě živé, řekla bych, jo, ale to není historický pohled. Tehdy, když se rozhodovalo o lustračním zákonu, tak samozřejmě ten historický náhled na to byl, že se musí zkoumat povaha té viny, že se musí zkoumat kontext toho podpisu, podvázací akt a tak dále. Jo, ale my tohle všechno nemáme a tak jsme se rozhodli pustit potom seznamu svazků.
7: Řekla byste, že se jako Češi na tu historii někdy příliš vymlouváme? Že se vymlouváme na národní obrození, na Mnichov, na srpen 68, na tu dobu komunismu? Že máme tendenci ze sebe někdy dělat možná trochu oběti a pořád si nějaká ta historická traumata nést i po těch X letech?
8: Jo, český otloukánek, to je samozřejmě jako náš velký stereotyp nebo paradigma, jakým se rádi na dějiny díváme. Zase řekla bych, že nakonec v dnešní, zrovna v těchto letech, jimiž procházíme, je poprvé otloukánkovství trochu oslabené. Jo, to naše vítězství v ukrajinské válce, já to zase vyhrocuju to, ale to, jak se lidé pustili potom, že prostě nazbírají na nějaké bojové vozidlo nebo nějakou zbraň a tím se jako aktivně zapojí do toho konfliktu, to bych řekla, že tomuhle národnímu paradigmatu vlastně vůbec neodpovídá. Jo, teď poprvé jsme my přispěli, já to teda bych radši řekla, oni, prostě společnost měla pocit, že svou znalostí ruské podlosti jako přispěje k tomu ukrajinskému vítězství. Jo, to byla ta reakce, která nebyla otloukánkovská. To je docela zajímavé, ale znovu to mluvíme o nějakém používání historie, které nemá s tím mým oborem mnoho společného. Já vlastně ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině, tak kromě toho, že jsem samozřejmě mě jako ráno plakala, nebo prostě mě to se mnou takhle cloumalo, tak odborně se mnou cloumalo to, jak lidi jako stotožňují sovětskou armádu v 68. současnou ruskou, jak prostě jako pletou různé věci dohromady. Tak tohle je samozřejmě to, jak se historie používá v tom aktuálním rozhovoru a také v politickém souboji. A my bychom vlastně rádi nabízeli historii jako trochu serióznější. další nástroj těch úvah o budoucnosti. To znamená, rádi bychom ukazovali, že problémy mají nějaké další kořeny, že ta digitální transformace není první takovouhle velkou revolucí, kterou kdy lidstvo prožívalo, a vlastně ukazovali bychom rádi, co všechno třeba ta revoluce průmyslová změnila.
7: Je to srovnatelné? Není ta dnešní revoluce rychlejší a více matoucí, že ten vývoj je opravdu tak rychlý, že srovnávat třeba s nástupem knihtisku nebo s průmyslovou revolucí už prostě nelze?
8: To srovnání vždycky nějak pokulhává, ale mě by asi na tom nejvíc zajímalo to, jestliže průmyslová revoluce skutečně změnila, a teď vůbec nejenom způsob výroby, ale to, kdo a jaké množství lidí v těch továrnách pracuje, jaké množství těch výrobků se k lidem dostane, ale taky prostorové rozmístění, jako změnila se města, kde se posunuly vlastně ty sektory bydlení, výroby, rekreace, jo, takhle, prostě jako změnilo se úplně všechno a změnily se samozřejmě i různé rodinné vzorce, genderové vzorce, jo, tak to si myslím, že jako uvědomit si, jak daleko sáhla ta změna byla a že nejde jen o nějaký technologický pokrok, tak to si myslím, že by bylo pro tu digitální revoluci užitečné.
7: Dnešním hostem v hovorech je a nadále zůstává historička Adéla Gyuričová, se kterou se bavíme nejenom o historii.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ještě jedna věc mě zajímá, a to je program Moc předmětů, program, který vedete v rámci Akademie věd a který zkoumá, jak materiály a věci ovlivňují společnost od nedostatku surovin až třeba po technologie. V čem to přesně spočívá? Co vlastně tedy zkoumáte?
8: Ten program je takový, řekl bych, jako opravdu šťastný nápad Akademie věd, že v tomhle schématu podpory vlastně vyžaduje, abychom spolupracovali s různými jinými obory. Čili v tom programu mají spolupracovat nejenom historici, historičky, ale i výzkumníci a výzkumnice z dalších humanitních sociálně vědních disciplín, ale také třeba z oborů technických a přírodovědných.
7: Takže i archeologové, ale i informatici.
8: Ale i informatici, ale i materiáloví fyzici. Jo, to znamená, že jako řekněme, že já jsem do značné míry přišla s tím nápadem a ten byl ještě pořád motivován nějakou krizí, kterou jsem jako prožívala uvnitř toho našeho oboru, kdy my se teď desítky let poučeni prostě různými kulturními a lingvistickými obraty ve vědě, jsme jako vlastně se strašně naučili pracovat s texty, jet s audiovizuálními prameny a tak dále. A mě najednou přišlo, že nám trošku unikl ten materiální svět. Takže já jsem jako vlastně šla po téhle té rematerializaci toho, že se budeme taky ptát, kolik ten daný nápad, ideologie, hnutí stál peněz, kde se to surovinově a energeticky napájelo a jaké to třeba mělo právě dopady takovéhle, jako dneska bychom řekli, ekologické. No a takže my vlastně tam právě už i za pomocí těch dalších disciplín nebo ve spolupráci s těmi dalšími disciplínami jednak rozvíjíme to, čemu říkáme nové dějiny předmětů. A tam jde o to, že když si vezmete nějakou věc, kolegové Martin Jemelka a Ondřej Ševeček dělají dějiny boty, jo, tak vlastně jako bota je teda něco, co s lidstvem bylo strašně dlouho, měla nějaké statusové a kulturní významy historicky, to my jsme samozřejmě schopni společně s archeology různě jako vykládat, ale taky ta její moderní masová výroba má prostě souvislost s válečnými konflikty, má souvislost s nějakou dostupností surovin a zase naopak jakoby chování určitých zvířat pro tu kožedělnou výrobu potencovala. No a má samozřejmě, a v tom jsou ty dějiny jako nové a řekla bych ekologicky poučené, vnímáme i ten ekologický dojezd. Jo? To znamená, ten takzvaný celý výrobní cyklus dneska znamená, že nás nezajímá jenom to, jak už dneska samozřejmě uměle ten materiál vzniká nebo chemicky, ale taky kam se ty boty vyhazují, prostě jak to vlastně tím světem jede. A v případě případě materiálů nás zase nezajímají jenom to, ten dostatek, nedostatek, i když i ten je strašně historicky zajímavý sledovat, jak různé věci někdy byly dostatkové a někdy ne, ale i to, kudy ty materiály a suroviny proudí, a tak ten dnešní ucpaný Hormuzský průliv je toho prostě jako perfektním příkladem. My jsme to teda vymysleli ještě předtím, než tenhle problém zrovna začal, jo, ale uvědomit si, jak závisí zemědělská výroba v Africe a v Ázii na tom, jestli někdo prostě zavře tuhle úžinu, je strašně, myslím, důležité.
7: Když jste zmínila tu botu, tak mě napadalo, že ale bota je bota po staletí, že jasně vyvíjí se asi materiály, ale pořád ty staré, správné, dobré metody, jak prostě ušít botu a z jakého materiálu a prostě z nějaké kůže přírodní, tak že to prostě funguje, že se to zachovává po staletí.
8: To jo, ale někdy byla bota luxusní a prostě většina obyvatelstva neměla boty. Jasně, jasně. Jo, a někdy se pak stane bota primárně botou vojenskou a ta vojenská bota, teď mluvím o první světové válce, vlastně začne ovlivňovat podobu a materiál boty i v té jako naprosto většinové společnosti. No a taky má bota prostě jako jiný věk, mají jich lidé různé počty. To všechno sebou nese kulturní významy. A pak jsou samozřejmě předměty, které naopak jsou pouze historické, jsou to nějaké zaniklé jako užitkové věci. A tady my je zkoumáme jednak zase historicky a archeologicky z hlediska těch jejich kulturních statusových mocenských významů, ale taky právě nějak jako přírodovědně a technicky v tom smyslu, zda náhodou ta věc nebo ta technologie nenabízí nějaké východisko z našich současných krizí. Jo, tady mě napadají ty přírodní ventilace na Blízkém východě, tam prostě oni umí chytat vítr pomocí takových komínů a přes vodní jezírko v suterénu vlastně jako klimatizovat domy, aniž by měli jakýkoliv pohon. Tak tohle jsou vlastně nějaké historické dovednosti, technologie, případně předměty, které můžou opravdu zajímavě inspirovat i dnešní vývoj.
7: Jsou předměty, které změnily běh dějin?
8: To mě teď trochu zaskakujete, ale jsou rozhodně materiály, které změnily běh dějin. Jo, to znamená, no jasně, tak uhlí, přesně, jo, uhlí. Teď kdybych mluvila o přírodinách, tak objev uhlí, ropy, prostě mění běh dějin. Existují teorie nebo spíš historické knihy, které říkají, že například tyhle všechny ošklivé karbonové zdroje vlastně byly podstatou a předpokladem rozvoje moderních demokracií. Takže tohle je právě ten fór, který my tam děláme, že chytáme dějiny za ten materiální konec.
7: Dá se určit pád civilizací nebo konec nějaké éry, nějaké civilizace podle toho, která třeba surovina nebo který materiál došel?
8: Určitě ano, řekla bych, že jednak my teď zažíváme jako pád jedné civilizace, když procházíme těmi horkými vlnami, takže vidíme, jak nás jako prostě, že úplně zaskočilo přírodní prostředí tím, že najednou se neumíme opravdu ochladit. Jako my asi to všichni pořád nějak zvládáme, ale pak neumíme ochladit seniory nebo lidi v nemocnicích. Ale jsou v tomhle strašně zajímavé naopak jakoby třeba ty energetické podobnosti. Já s kolegyní Marcelou Hedlichovou teď v září připravujeme konferenci o energetických krizích jako od jak živa. Jo, a tam jsou prostě různé, to nejsou analogie, ale jsou to případy jako takovýchhle jako hrubých energetických nedostatků a toho, jak se vlastně řeší vytápění za první světové války v kterém českém městě. Jo, a ty strategie jsou velmi odlišné, ale mluvím o tom taky proto, že celý ten současný digitální a AI boom je prostě neskutečně energeticky náročný a na to vůbec nejsme připraveni, čili taky nějakým způsobem si ty nohy u židle podřezáváme.
7: Dokázala byste v jedné větě tipnout nebo odhadnout, jaký předmět bude vystaven jednou v muzeu za 200 let o naší době?
8: Tak asi v téhle souvislosti bych myslela, že to bude nějaký typ notebooku nebo osobního počítače, jako doufám, že
7: nebo
8: možná
7: telefon,
8: přesně chytrý telefon, jo, protože to je jako přesně ta to, co se stává opravdu jako už teďko fyzickou součástí jako toho našeho těla, že jo, děti mají prý posunutou motoriku, protože odmala na něčem takhle jako tím palcem šudlají a to je přesně ten případ předmětu, který se stává součástí toho, čím člověk je.
7: Moc rád bych si povídal ještě dál, ale bohužel náš čas vypršel, ale já jsem za to moc rád, že mým hostem v Hovorech byla historička, ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Adéla Gyuričová. Děkuju vám.
8: Já moc děkuju.
7: Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.
6: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 2:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Dozorčí rada Českých drah bude za týden řešit vrácení bezpečnostní prověrky generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Řekl to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Krapinec se vracení prověrky na stupeň důvěrné zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle Bednárika, který byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ale byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa v roce 2022. Syrské bezpečnostní složky zadržely bývalého důstojníka diktátorského režimu Bašára Asada. Informovala o tom agentura SANA. Podplukovník Musaba Abu Rukbu v úterý nelegálně vstoupil na území Sýrie, kde ho úřady vypátraly a předali příslušným orgánům. Muž uprchl z Rakouska poté, co ho tamní prokuratura odsoudila k 8 letům vězení, mimo jiné za napadení zadržených Asadových odpůrců. A němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může mít podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Nejzasaženější plodinou je řepka. Svaz zemědělců proto požádal o státní podporu. Tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky vyčkává, až bude úroda sečtená. Cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném sportu úvodní etapy závodu kolem Beneluxu. Bittner v cílové rovince 191 km dlouhé trasy zahájil sport jako první, ale vedoucí pozici neudržel. Dojezd v dešti v belgickém Distu ovládl Ital Milan, který těsně porazil Nizozemce Koje.
4: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plasů na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je uzavřená u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Dá se sjíždět na exit a objíždět po mimoúrovňové křižovatce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. Na D5 opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se ale netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Žatce překáží nehoda za Plasy. Osobní auto sjelo z vozovky, na místě už to vyšetřuje policie. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem na Smíchov. Provoz blokuje údržba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky, silné, při kterých může zesilovat vítr, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Evropská unie chystá dosud největší balík protiruských sankcí. Hypotéky rostou, ceny rostou, jenom bydlet není kde. Blíží se opět Parlamentní evergreen, zmrazení platů politiků. Donald Trump je překvapen nedostatkem munice, za který se ovšem může sám. Proč AfD ovládla východní Německo? A ještě Mark Zuckerberg fantazíruje o AI a trhu práce. To jsou titulky příspěvků středeční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. K jejímuž poslechu vítá Ondřej Konrád. Dobrý den.
6: Názory a argumenty.
9: Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jak se šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové správně říká, tento týden prohlásila, že unie chce zvýšit tlak na Moskvu kvůli agresi vůči Ukrajině výrazným rozšířením sankcí. V příštích měsících proto Kallasová předloží, cituji, nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku války, který by dosavadní počet postižených osob, podniků a organizací zvýšil o třetinu. No a ve studiu se mnou k tomu evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Buďte zdrav.
10: Dobrý den.
9: Co to vlastně může znamenat? Zatím Moskva se pořád tváří, že sankce na ní až tak úplně nepůsobí.
10: No, Evropská komise, myslím, se snaží udržet tvář po tom, co se dělo při posledním schvalování sankcí proti Rusku, kdy členské státy nebyly schopné, připomeňme se, dohodnout především na sankcích týkajících se námořní dopravy zkapalněného zemního plynu, z čehož se stala tak trochu fraška, ze které určitě v Kremlu měli velkou radost. Myslím, že Evropská komise se teď snaží vyhnout opakování téhož a proslýchá se, že v tom příštím balíčku sankcí už nemá jít o hospodářské sankce, o žádné sektorové, pouze o ty individuální, a aby to nevypadalo jaksi hloupě, co se týče uměleckého dojmu, tak proto ten velký počet osob, který bych to měl postihnout. Takže asi opravdu půjde o nejrozsáhlejší sankce, jak to Kaja Kallasová popsala, co se týče kvantity, ale pouze kvantity, jestliže tam opravdu žádné hospodářské sankce nebudou, pak se obávám, že to nebudou nejtvrdší sankce.
9: Jak se k tomu v tom případě bude stavět Kyjev?
10: No, Kyjev je z toho, řekl bych, trochu nervózní a myslím, že se snaží už teď prostřednictvím médií tlačit na unijní diplomaci, aby přece jenom trochu přitvrdila. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha aktuálně přišel s nápadem zařadit na sankční seznam nebo mezi hospodářské sankce, neupřesnil přesně jak, ale ruskou společnost Rosatom, což by byla poměrně značná nebo velká změna.
9: Která mimochodem usilovala o Dukovany u nás.
10: Ano, a myslím, že se záhy dostaneme k tomu, proč je dobře, že z toho tendru byla vyřazena. Připomeňme, že tehdy to byla Babišova vláda, která z tendru Rosatom vyřadila. Protože pokud by se tak stalo, tak by to mohlo výrazně zkomplikovat situaci třeba takového Maďarska, kde Rosatom staví právě jadernou elektrárnu v Pakči. A pokud by například šlo, byť by nemuselo jít o hospodářské sankce, mohlo být třeba jenom o zařazení na ten seznam firem se zmrazeným majetkem, ale to by asi dost zkomplikovalo, neli znemožnilo další pokračování stavby s obrovskými nedozírnými hospodářskými škodami pro Maďarsko a pro současnou maďarskou vládu. Jejíž rozhodnutí to nebylo, bylo to rozhodnutí ještě Viktora Orbána tu zakázku přidělit Rosatomu i přes varování množství expertů. Takže proto říkám, že myslím, že dobře, že podobné potíže tady asi řešit nemusíme, ale myslím, že doposud platilo, že jaderná oblast je mimo sankce, mimo tu debatu, protože přece jenom ty důsledky by byly nedozírné, rozsáhlé, třeba i v oblasti dodávek paliva pro jaderné elektrárny, což už není otázka jenom Maďarska, ale i řady i dalších zemí.
9: Doposud těch balíků sankčních Evropské unie bylo přes 20, 21 tedy konkrétně. Když se na ně podíváte zpětně, tak co podle vás přinesli?
10: Kdo má rád jednoduché odpovědi, tak dalo by se stručně říci, že to, co měli přinést tedy konec války, tak zcela zjevně nepřinesli, ale ono to není tak jednoduché. Těch sankcí je opravdu mnoho, 21 balíčků, jak jste říkal, které postihly lecos množství sektorů. Připomeňme, zmrazená aktiva ruské centrální banky, vyřazení množství ruských bank z mezinárodního platebního styku, sankce na vývoz ruských fosilních paliv, ty jsou velmi podstatné, protože zásadním způsobem omezují příjmy ruské státní poklady. A tedy schopnost financovat válku. Já jsem se podíval na nějaká data, když srovnáme rok 2021, tedy ten předválečný, předinvazní, se současnými příjmy Ruska z prodeje fosilních paliv, tak je tam propad z 264 na 200 miliard eur, tedy zhruba o čtvrtinu, řekněme necelou čtvrtinu, což se může zdát jako málo, ale jsou to celosvětové příjmy a Rusko, aby alespoň omezilo ten propad, tak muselo hledat odběratele jinde. Přeorientovalo se za cenu obrovských nákladů na trhy v Číně, jinde v Asii, musí prodávat svou ropu a zemní plyn pod cenou, což právě vede k těm obrovským ztrátám a myslím, že to není žádné velké přehánění, když řeknu, že ty ztráty znamenají, že Rusko není západněji na frontě na Ukrajině a že mrtvých na Ukrajině je méně. Je to přímý důsledek toho, že i díky evropským sankcím ruská státní pokladna má výrazně omezenější možnosti a Vladimír Putin jako ruský prezident svázanější ruce nebo manévrovací prostor, řekněme v tom, aby mohl vést dále tu válku. Nemluvě o tom, že Rusko zcela zjevně technologicky zaostává právě v důsledku těch sankcí.
9: Říká Viktor Daněk, evropský analytik Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
10: Díky, hezký den.
9: Představa, že díky různým opatřením postaví velké firmy více bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit ve světě, kde byty slouží jako investiční komodity. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
11: Člověk to může zažít, když na rekonstrukci najme neschopnou firmu. Stavby vedoucí vystupuje s nekonečným sebevědomím. Nedokáže však zajistit pracovníky ani materiál a musí být stále upomínán. Nakonec oprava trvá půl roku místo dvou měsíců. Nejhorší na tom je vědomí, že člověk vydá na milost tomu, o kom dobře

0: jako od roku 2021 a přiblíží se k hodnotě 500 milionů korun. Stěžovat si nemohou ani realitní či stavební magnáti. Před 5 lety se hypoteční trh dostal ke srovnatelně velkému obratu jako letos, jen díky tomu, že bylo poskytnuto o polovinu víc úvěrů než letos. Z toho se dá usoudit, že také ceny bytů za 5 let vyrostly o polovinu. Těžko dnes říct, kdo před lety rozhodl o tom, že se trh s byty vystaví na základech hypotečních úvěrů a že výstavbu převezmou developerské firmy, od kterých se pak budou dostavěné byty za peníze z úvěru nakupovat. Byla to chyba, protože tím vyloučil z možnosti sehnat bydlení nejméně 1/3 chudší populace a 100 000 rodin odsoudil k nekonečnému splácení částky, která je nominálně 2x vyšší než samotná cena bytu. Zároveň tím zajistil vysoké zisky velkým finančním a stavebním koncernům. A zřejmě nešlo o chybu jednoho člověka či jedné vlády. Představa o tom, že si každý může koupit byt stejně snadno jako například automobil, byla svého času dost populární na to, aby ji nepříliš prozíraví politici nechtěli uskutečnit. Červencové navýšení sazby u hypoték připomnělo, že v dohledné době to lepší nebude. Je pravda, že nová vládní koalice překopala stavební zákon a příslušnou novelu už projednává Senát, a také je pravda, že zmíněná novela má zjednodušit povolovací řízení pro výstavbu velkých bytových komplexů. Něco se dělá, to je dobře. Ovšem vize, že díky tomu velké firmy postaví víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit v reálném světě a zvlášť to není možné v takovém světě, kde byt slouží jako investiční komodita. Jenže stejně jako u rekonstrukce domu prováděné neschopnou firmou se s tím nedá nic dělat a společnost se musí na dané podmínky adaptovat, i když to znamená snížení životních standardů. Druhou možností je revoluce, to je v případě nespolehlivé firmy její výměna. U nekvalitního systému bydlení pak nějaký revoluční převrat, do kterého obvykle patří velké daňové změny, mohutné veřejné investice. V Berlíně se dnes mluví dokonce o vyvlastňování. Jak radikální změnu si vynutí tuzemská veřejnost, to bude mimo jiné záležet na tom, kam se křivka dokumentující úrokovou sazbu hypoték posune v příštích měsících.
1: To byl publicista Petr Holub. Jeden z nejvytrvalejších evergreenů politických, ale vlastně zároveň i populistických, se opět vrací na scénu. Otázka zmrazení platů politiků. U mikrofonu je redakční kolega a vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Nechceme rozhodovat o svém vlastním platu. Tímto výrokem se často zaklínají někteří politici. Vzhledem k tomu, že pro své odměňování potřebují zákon, nemohli se tomu v minulosti úplně vyhnout. Přestože je jim to nepříjemné, dělají vše proto, aby výši svých příjmů řešili opakovaně. Příležitost jim k tomu skýtá zmrazování jejich platů. Je to věc nesystémová a nesmyslná. Přesto ji znovu a znovu veřejnosti nabízejí. Takovéto návrhy totiž nacházejí kladnou odezvu u nemalé části voličů. Ti považují politiky za lidi, kteří předvádějí za hodně peněz málo muziky. Takže jakémukoliv způsobu snižování jejich příjmů tleskají. Přitom zmrazení platů nic neřeší, pouze vyřazuje z provozu takzvaný automat. Ten zaručuje, aby se platy politiků vyvíjely v souladu s průměrnou hrubou mzdou v zemi. Slouží k tomu koeficient, kterým se zmiňovaná mzda násobí. Pokud by byl například v hodnotě 3, představoval by základní plat politiků za všech okolností 3x. Týkalo by se to momentů, kdyby průměrná mzda rostla, ale i klesala. Takže zákonodárci by se o tuto věc nemuseli vůbec zajímat. To by však nesměli podléhat pokušení a populisticky nenabízet zmrazení svých platů. Přitom tím pouze docílí toho, že jejich výše nekopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy. Většinou za ní zaostává a v okamžiku rozmrazení skokově naroste. Část veřejnosti může v ten moment opět začít nadávat na to, jak si politici nehorázně zvyšují svoje příjmy. V minulosti už k tomu došlo několikrát a ani v nepříliš vzdálené budoucnosti toho nezůstaneme ošetřeni. Už v září by se ve sněmovně měl objevit vládní návrh na zmrazení platů politiků. Alespoň se na tom nedávno dohodla koaliční rada. V tom případě je prakticky jisté, že bude přijat. Vláda tuto věc odsouhlasila už na konci minulého roku. S předložením do sněmovny poněkud nepřekvapivě čekala až na dobu těsně před komunálními

0: a senátními volbami. Zkrátka hodlá na tom sbírat u voličů kladné body. Přitom výše základního platu politiků není zásadním problémem, který by se musel řešit. Pokud už by se touto otázkou hodlali skutečně seriózně zabývat, mohli by se zaměřit na podstatnější věci. Například na různé příplatky, kterými si svůj reálný příjem zvyšují. Týká se to výkonu nejrůznějších funkcí, které jsou honorovány. Řeč je o předsedání nejrůznějších výborů, podvýborů, komisí a podobně. Přitom některé z nich fungují spíše symbolicky, než aby aktivně něco řešili. Sporné je rovněž čerpání náhrad a podobně. Je to systém poměrně málo přehledný a pro běžného občana těžko pochopitelný. To většině politiků vyhovuje, protože si takto nepříliš viditelným způsobem mohou své příjmy navyšovat. Není divu, že o tom prakticky nehovoří a žádné změny nevyžadují. Vystačí si s tím, že si zmrazí platy ve stylu, aby se vlk nažral a koza, pokud možno, zůstala celá.
1: Tolik kolega Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A teď trošku varovný pohled, tak říkají za humna. Za několik týdnů bez pochyby poprvé v zemských volbách zvítězí krajně pravicová Alternativa pro Německo. A dost možná bude mít dokonce i vlastního zemského premiéra. No a o tom, proč AfD ovládla někdejší NDR, hovoří Pavel Polák, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu a České televize v Německu.
3: Letošní září se stane milníkem německé politiky. Postarají se o to země bývalého východního Německa. Z kraje měsíce Sasko-Anhaltsko, ke konci pak Mecklenbursko-Přední Pomořansko. Zbytek Spolkové republiky, hlavně ten západní, se bude nevěřícně divit, jak je možné, že tato strana, která se od roku 2015 postupně radikalizuje, která je v hledáčku německé kontrarozvědky kvůli extremismu a která má za sebou dlouhou řadu afér a skandálů, má na východě Německa tak silnou podporu. Bude se opět připomínat, jak jsou východní Němci rozmazlení, že po sjednocení země dostali všechno na zlatém podnose, že jejich rozbitou a zanedbanou zemi dalo dokupy tehdy bohaté západní Německo, že jejich opravená nádraží a silnice často vypadají lépe než ty na západě. Místo očekávaného vděku tedy jen remcání, které na západě Německa mnohé vytáčí. Kdo bude chtít vysvětlit motivace východoněmeckých voličů, bude odkazovat na frustraci ze sjednocení, propouštění, likvidaci východoněmeckých firem, přehlížení ze západu, bude odkazovat na pocit občanů druhé kategorie, které někdo pořád o něčem poučuje. To, co popisuji, je obsah vnitřní německé diskuze, je to probíhající reflexe jejich sjednocení, které nebylo a není snadné. Zářijové zemské volby budou podle mě stále jasnějším důkazem, že lidé na východě Německa mají současného establishmentu už plné zuby. Tradiční strany poslední dekádu ztrácejí na východě vliv takovým tempem, že už téměř nedokáží vládnout. V Braniborsku vládne sociální demokracie SPD spolu s konzervativní CDU jen díky přeběhlíkům z levicové BSV. Je to slepenec stran, které jsou si programově cizí. Podobné je to v Sasku, kde je menšinová vláda CDU a SPD, která si hledá podporu střídavě u stran Die Linke, Zelených nebo BSV. V Durynsku není stabilní vládní většina už od roku 2020. CDU, SPD a BSV udržují křehkou rovnováhu proti AfD, která má nejvíce mandátů. Co to znamená? Že Alternativa pro Německo už dávno získala východ Německa a letos v září to potvrdí tak, že už o tom nebude moct pochybovat vůbec nikdo. AfD uchopila stále sílící pocit, že všechno jde takzvaně do kopru a že s tím strany, které jsou průběžně u moci, vůbec nic neudělaly. Proto si lidé na východě Německa stále více přejí změnu, kterou AfD slibuje. Kromě toho také AfD velmi dobře oživila cosi, co se dá nazvat novou východoněmeckou identitou. Není to přivolávání komunistické diktatury, je to snaha dát lidem na východě pocit, že mohou být na sebe hrdí a že zdaleka ne všechno bylo v NDR špatné. Lídři zemských AFD proto pořádají spanilé jízdy na motorkách značky Simpson, mluví o tom, že skutečné a autentické Německo je na východě, kde se nosí národní hrdost a kde se lidé za svou vlast nemusí stydět. Ponechme stranou, jestli AFD dokáže naplnit sliby, kterými láká své voliče. To se může ukázat třeba už v Sasku-Anhaltsku, kde AFD sahá po absolutní většině a tím pádem i jednobarevné vládě. Neohnutelným faktem ale zůstane, že tradiční demokratické strany po více než třech dekádách u moci východní Německo prakticky ztratily. Hledat vinu u voličů by teď byla velká chyba.
1: Říká Pavel Polák, bývalý zpravodaj českých veřejnoprávních médií v Německu. Americký prezident Donald Trump se po návratu do Bílého domu zjevně obklopil spolupracovníky, kteří mu nejsou schopni nebo ochotni říkat špatné zprávy. Ku příkladu o stavu zásob munice po útocích na Irán. No a u mikrofonu už je Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
4: Americkému prezidentovi se v jeho válce s Íránem příliš nevede. Donald Trump každých pár dní slibuje tu eskalaci konfliktu, tu produktivní posun ve vyjednávání o míru. Nechme stranou, že zásadní část jednání se točí kolem uzavřeného Hormuzského průlivu, k němuž došlo až v důsledku Trumpovy neuvážené války. Trump se od počátku konfliktu chlubí, že americké ozbrojené síly zcela zdevastovaly íránské bojové kapacity. Faktem ale je, že i možnosti americké armády jsou značně limitované, a to Trumpovi svazuje ruce. Ve Spojených státech za tento problém mohou především omezené výrobní kapacity interceptorů, tedy střel určených k ničení nepřátelských raket. Ty pomáhají chránit americké ozbrojené síly i jejich spojence před útoky protivníka. Přesná data si Pentagon samozřejmě hlídá. Podle kvalifikovaných odhadů think tanku Center for Strategic and International Studies CSIS, ale americké ozbrojené síly od počátku konfliktu, který začal na sklonku února, vypotřebovaly velkou část zásob interceptorů systému Patriot a THAAD. Jejich výroba je ale pomalá. Podle CSIS by při současných výrobních kapacitách Spojené státy doplnily zásoby podobné munice na předválečnou úroveň až ke konci dekády. A to jen za předpokladu, že se zásoby nebudou dál tenčit. A nejde jen o americké potřeby. Během konfliktu se stenčily i zásoby amerických spojenců v Perském zálivu, kteří je budou muset doplnit také. Ukrajina, která se brání ruské invazi, střely Patriot také dlouhodobě potřebuje. Prezident Volodymyr Zelenský se proto snaží dotáhnout Trumpův příslib licence, která by Ukrajině umožnila začít vyrábět. To se ale nelíbí americkým zbrojařům. Ukrajina by totiž mohla střely vyrábět levněji. Trump se kvůli tomu měl v srpnu dostat do ostrého sporu se svým ministrem války Petem Hexethem. V Camp David se údajně hádali o to, jak to, že problém s municí není vyřešen. Z amerického pohledu přitom nejde jen o válku s Íránem, ale i o připravenost na případný konflikt v Pacifiku. Trump mezi tím jakoukoliv hádku zapírá. Tvrdí, že je s prací ministra Hexetha extrémně spokojený a média, které naznačují opak, ve svých příspěvcích někdy označuje až za velezrádná. Podle deníku Washington Post se Hexeth snažil svalit vinu na svého náměstka Stevena Feinberga. I tento detail popírají mluvčí Pentagonu i Bílého domu. Zapíráním ale problém nezmizí. Přestože Pentagon přesná čísla samozřejmě neposkytuje, nedostatek munice nebyl tajemství ani před válkou s Íránem, natož pak po jejím začátku. Jenže po návratu do Bílého domu se Trump obklopil spolupracovníky, kteří mu zjevně nejsou schopni říkat špatné zprávy. Americký prezident na ně není zvědavý a proto ho občas nepříjemně zaskočí nepříznivá realita.
1: Hovořil Matěj Schneider ze serveru Voxpod. No a ještě na závěr, z hrstky osob vládnoucích nyní světovým technologickým infrastrukturám poutá obvykle největší pozornost Elon Musk, ale toto léto drží pomyslné žezlo Mark Zuckerberg a má vcelku horkou půdu pod nohama, jak aspoň míní Tereza Zavadilová, ekonomická redaktorka serveru Newstream.
5: Zuckerbergova Meta začátkem léta oznámila výsledky, které byly sice z laického pohledu opět mnohamiliardově nesmírné, ale očima investorů mizerné. Akcie Mety prudce spadly. Na trhu panují pochybnosti, že se Metě obří investice do data center a AI skutečně finančně vyplatí. Zatím pálí peníze rychleji, než je vydělává, což nebývalo zvykem. Hodnota akcí se za rok propadla o pětinu. Mark Zuckerberg proto vyrazil na veřejnost s masivní sebeobhajobou. Mluvil do médií, dával rozhovory a dokonce napsal mnohastranovou esej s názvem Budoucnost je pro všechny a s podtitulem Cesta k pozitivní budoucnosti s AI. Ní vcelku zajímavě vykresluje svou vizi. Podle něj každý člověk bude mít k dispozici svého superinteligentního asistenta, se kterým bude moci tvořit, učit se, vynalézat věci či hledat léky na nemoci. Je optimistický ohledně práce. Jednak si myslí, že díky AI budou lidé moci lehčeji podnikat a také, že vzniknou nové profese. S argumentem, že generaci zpět také neexistovali třeba vývojáři aplikací, tvůrci na sociálních sítích, technici elektromobilů ani operátoři datových center. A kdo nebude umět se ani se superinteligentním asistentem smysluplně uživit, může pracovat jako dělník na výstavbě datacenter. Zuckerberg už dříve představil fond, který rekvalifikace na tyto práce financuje. Ovšem hlavní poselství všech vystoupení eseje je jiné. Zuckerberg tvrdí, že AI musí zůstat otevřená pro všechny, jinak pozitivní budoucnost nenastane. Zní paradoxně, že Zuckerberg kritizuje koncentraci budoucnosti AI v rukách několika hráčů, když sám vlastní obří infrastrukturu. Ve skutečnosti se bojí, že kvůli rizikům AI a hrozbě její regulace se ta nejvyšší, nejinteligentnější vrstva AI uzamkne v několika uzavřených modelech firem, které jsou v této oblasti nejdál, což je konkurenční Google, OpenAI či Anthropic. Zatímco Meta, která od začátku vsadila na otevřené modely AI, by mohla být od této rozhodující role odstřižena. Zanedlouho se totiž bude hrát o takzvanou agentickou vrstvu AI. Tedy která platforma bude umět vyrábět nejpokročilejší agenty, ta si z koláče AI ukousne největší kus. Zjednodušeně, Metě hrozí, že jeho uživatel nebude na Instagramu, ale bude mít svého agenta, který za něj Instagram používá. Meta by se mohla ocitnout v pozici zákazníka cizí inteligence. To je pro firmu její velikosti strategicky velmi nepříjemná představa. Meta rozhodně nechce, aby někdo jiný vlastnil agenta, který stojí mezi člověkem a ní. A jsou tu i jiné hmatatelnější nepříjemnosti. Zuckerberg půjde za pár týdnů k soudu, kde mu hrozí sankce až 1,4 bilionu dolarů, což se rovná hodnotě celé firmy. Bude se zpovídat z toho, že její platformy Facebook a Instagram byly navrženy tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Podle právníku a komentátoru je pravděpodobnější, že soud skončí vyrovnáním či kompromisem. I tak je zajímavé, že i u takto mocných mužů, jako je Mark Zuckerberg, platí. Jednou si dole, jednou nahoře.
1: Tolik Tereza Zavadilová ze serveru Newstream, poslední autorka příspěvků středečních názorů a argumentů, publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za celou redakci i všechny autory se ze studia loučí Ondřej Konrád.
6: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ministerstvo pro místní rozvoj se v příštím roce zaměří na dostupnější bydlení a modernizaci horské služby. Ruské rakety v noci zasáhly Kyjev. Při úderech podle starosty zemřeli 3 lidé. Tenistky Bousková i Nosková končí na turnaji v Cincinnati. Šanci na čtvrtfinále má ještě Bejlek. A dnes čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na resortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
8: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
7: Další finance chce ministryně Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci zemřeli 3 lidé, zraněných 20. Informovali o tom ukrajinské úřady. Rakety podle starosty hlavního města Vitalie Klička zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. V jednom z krytů mohou podle úřadů být uvězněni lidé, na místo proto zamířili záchranné složky. Izrael poprvé od začátku války v pásmu Gazy zahájil vyšetřování možných vlastních vojenských zločinů. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hind Rajabové. Vyšetřování se ale vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu. Mezinárodní výstava Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na 6denním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky na předvadišti.
9: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
7: Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí golfové 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která prohrála s Američankou Anisimovou ve 2 setech. Jedinou českou nadějí na postup mezi nejlepší ženskou osmičku je tak Sára Bejlek. Ta se postaví na kort po 4:00 ráno a její soupeřkou bude Běloruska Sabalenková. A fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti 350 kilometrů vzdáleného Rennes. Trávník na domácím stadionu v Parku Princů totiž poškodili opakované vlny veder. Informovalo o tom vedení soutěže. Pařížský klub uvedl, že plánuje trávník co nejdříve vyměnit.
10: Zavřená D1 u Přerova a nehoda u Plas na Plzeňsku. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je stále neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na místě záchranáři ještě se tam uklízí. Dá se to objíždět po mimoúrovňové křižovatce hned před nehodou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla ale před ním vybočují doleva. Na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žatce. Za Plasy auto sjelo z vozovky. Hlavně během vyprošťování očekávejte omezený provoz. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ondřej Soukup,
12: Josef Pazderka, míříme na východ.
11: Hrajete si s třetí světovou válkou, Rusko je silnější a vy nemáte v rukou žádné karty. To řekl Donald Trump Volodymyru Zelenskému v únoru 2025. Právě tehdy visely vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem na vlásku.
12: Od té doby se ale vztahy prezidentů USA a Ukrajiny přeci jen zlepšily. Poslední osobní setkání popsali oba jako dobré. Donald Trump dokonce zopakoval slib předat Ukrajincům licence na výrobu střel Patriot a přestal na ně verbálně útočit. Znamená to obrat?
11: Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
13: A reminder, this is Vladimir Putin's first time in the United States on U.S. soil in about a decade. We understand the two leaders have not met in quite some time face to face.
14: But I'll be meeting with President Putin. We'll make a determination tomorrow. I'm meeting with President Zelensky and I'll be telling him about the call.
15: Donald Trump víc než hodinu telefonoval s Vladimírem Putinem. Americký prezident rozhovor označil za dobrý, k okamžitému míru ale podle něj nepovede.
11: Tak tohle povídání bude americké a aby jsme, Ondro, nevařili z vody, protože nejsme amerikanisté, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. Jano, vítej ve studiu.
16: Dobrý den, ahoj.
11: Moc jsme rádi, že jsi na nás udělala čas. Vím, že tvůj čas v Česku je drahý, tak o to víc je to pro nás podsta. Tobě jako člověku, který žije ve Spojených státech dlouhou dobu, když se před tebou vysloví slovo Rusko, tak co ti vyskočí za asociace v tom americkém kontextu?
16: Určitě hned několik. Ta první byla překvapení, že když 24. února 2022 zaútočilo Rusko tou plnohodnotnou válkou na Ukrajinu, že to Američani nebrali jako stejnou katastrofu, jako my tady v Evropě. Na tom jsem si uvědomila, že ta historie těch světadílů je prostě různá, historie národů je různá, tím pádem i ta historická traumata jsou různá a že vlastně jich se ta válka jakoby netýkala. No a potom ještě takovou jednu úplně osobní zkušenost, když jsem natáčela, a to byla vlastně moje první reportáž pro Český rozhlas v ukrajinském kostele, tak jedna z těch návštěvnic byla Ruska a přišla za mnou a viděla, že tam ty rozhovory dělám a chtěla mi něco říct a bylo to vlastně dojemný. A taky těsně po té plnohodnotné invazi jsem byla na takovém festivalu národů a tam Rusové navazovali modrožluté náramky a dávali je lidem a vlastně se jakoby omlouvali za to, co se děje a co se stalo a dávali najevo, že s tím nesouhlasí a že jsou na straně Ukrajiny. A to bylo vlastně zvláštní, takhle vzdáleně to vidět, že ti Rusové, kteří odešli a které v zahraničí potkáváme, tak velmi často odešli právě kvůli tomu, co se tam děje, takže jsou na tom názorově někde podobně jako my.
11: Takže ta naše představa o tom, že Amerika ví, že Sovětský svaz a potažmo Rusko je spíš nepřítel než přítel, tak je z tvého pohledu zevnitř Ameriky daleko různorodější. Míříme k tomu Donaldu Trumpovi a k tomu našemu šoku, co se to děje, jak to je možné, že by někdo, a ten někdo je americký prezident, obdivoval Vladimira Putina, když ta Amerika přece vždycky stála na správné straně.
16: Stála a většina národa bych řekla, že pořád stojí, nicméně jednak mladší lidé nemají už tu historickou zkušenost, jako máme my, takže pro ně to není tak intenzivní a akutní téma jako pro nás. A jednak já jsem vlastně žila těch předchozích 9 let v Miami dole na Floridě a tam je prostě dominantní hispánská komunita a oni mají úplně jiná traumata a mají úplně jiné příběhy a vlastně tenhle ten se je taky netýká. Tam je Chávez velký problém, tam je Castro velký problém, ale nějaký Putin, to už je takový, jo, připomeňte mi, co to vlastně je historicky.
1: A ani v populární kultuře, jo, nebo prostě všechny ty věci, které se odehrávaly, seriál The Americans, jo, o těch ruských špionech, ilegálech ve Spojených státech a tak dále. To jako se jich taky vlastně jako...
11: Nebo moc... Hollywood, jako vlastně to schéma toho bad guy jako z Ruska, jsem měl pocit, že v amerických filmech je hodně často.
16: Je a já to nevyvracím. Jenom jsem se já vlastně poprvé setkala se skupinou lidí, která byla dominantní v té oblasti, kde jsem žila já, která to takhle vůbec nevnímala, pro kterou to nebylo téma, pro kterou zajímalo něco úplně jiného. A mě na tom došlo, že opravdu je to vlastně společenská interpretace té historie, která vytváří to, jak smýšlíme o věcech, jak se stavíme, koho máme za hrdiny a koho ne.
11: Jenom my jsme tady měli Honzu Kalibu, tvého předchůdce na postu ve Spojených státech, pak Pavel Novák a teď seš tam nově ty. A on nám vykládal tu genezi toho, jak je možné, že Trumpův tábor a republikáni, kteří byli vždycky ostří na Rusko, tak najednou jako se dostali někam, kdy jejich hlavní představitel, prezident Trump, říká, že Putin je vlastně v celku fajn. Že má silnější karty než nějaká Ukrajina, o které nic nevíme. A teď jsme jako najednou v roce 2026 a mimo jiné, pojďme to zarámovat něčím konkrétním, 11. červenec 2026 umírá náhle nečekaně republikánský senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham v 71 letech, který je v tom republikánském táboře, který je daleko víc už ovlivněn Trumpem, jedním z posledních hlasitých zastánců Ukrajiny. Even though we sometimes disagreed,
17: I loved Lindsey Graham. Dokonce tlačil Donalda Trumpa velmi až do kouta, co se týče Ukrajiny. On byl jedním z největších zastánců posílání více zbraní Ukrajiny a větších ekonomických sankcí proti Rusku.
11: A říká se, tak to je teda rána. Jestli v tom v úvodu zmíněném dilematu Volodymyra Zelenského získám nějak aspoň trochu to ucho Donalda Trumpa, jestli v tom bude chybět Lindsey Graham, tak to bude teda tragédie. Je tohle pro tebe tady v tom souboji o pozornost Donalda Trumpa z Kyjeva nějaký zásadní zlom, ten Lindsey Graham?
16: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa. On pořád dokázal, když ne možná změnit jeho názor, tak ho aspoň trošku posunout. Právě díky těm neformálním vztahům, které s ním měl, hráli spolu golf, dělali spolu různé věci, a zároveň oni si prošli takovým vývojem osobním, kdy ten Trump ho vlastně respektoval, přestože se dříve veřejně, dejme to, ne, nenáviděl, ale velmi pošťuchovali, urážili. And I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching that particular day as I made a speech, a very important speech. And I remember the number 202-228-0292 if anybody wants to give it a shot. His phone exploded. To je vlastně pro Trumpa něco, co nakonec v něm získalo respekt, protože ten člověk po sobě vlastně nenechal šlapat až tak úplně. Nicméně pro spoustu lidí Lindsey Graham skončil rokem 2021, 6. ledna, kdy se vlastně postavil proti Donaldu Trumpovi a pak zase se postavil na jeho stranu a vlastně už ten názor poměrně změnil. Takže ten Lindsey Graham byl hrozně důležitý právě v tomto a byl to také člověk mezi republikány a mezi senátory, to byl člověk, který tam byl nejčastěji. On osobně do Kyjeva jezdil, byl tam 10krát.
11: Mimochodem, těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva a zemřel. To
16: přesně,
11: byla
16: tak
11: jako
16: poslední hodiny vlastně strávil s Volodymyrem Zelenským. A do toho on ještě, kromě toho, že měl teda to ucho Donalda Trumpa a že byl takto pro ukrajinský, tak on od začátku trval na skutečném potrestání Ruska velmi přísným sankčním zákonem, kde nejdřív teda navrhoval 500%, nakonec se to, ale i 100% sankcí na ti, co stále obchodují s Ruskem, to znamená Čína a Indie zejména, je pro Ameriku velmi těžké docílit nebo prosadit, a on a vlastně ta jeho smrt přispěla k tomu, že se na tom konečně ti senátoři shodli v nadstranické většině 86 hlasů, nebývalé v současném senátu. Tak tenhle hlas bude prostě chybět.
1: Já bych tomu jenom dodal, že není to jako automatický zákon, který by okamžitě zaváděl ty sankce. Ono je to zákon, který i s tomu, teda správně rozumím, tak dává možnost Donaldu Trumpovi tyhle ty sankce zavést. No.
11: Ale zároveň to, že prezident Trump už předtím signalizoval, že je tomu nakloněn, že to má podporu jako napříč těmi oběma velkými americkými stranami, tak to je samozřejmě velký úspěch, a i posmrtně došlo teda k nějaké zásadní shodě. Já jenom připomenu, že Lindsey Graham poté, co vypukla plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak byl docela častým terčem kremelské propagandy, byl na něj v Rusku vydán zatykač, dokonce někdy v roce 2023 na ruském televizním kanále se diskutovalo o tom, jak provést atentát na Grahama, takže to byl jako velký terč a velký nepřítel. Ale teď zpátky teda k té Ukrajině, a my jsme naznačili jenom nějaký ten oblouk, jo. Bylo to špatné, ten rok 2025 vo válné pracovně byl označovaný jako katastrofa pro Ukrajince.
18: With us, you start having
19: not
18: cards.
19: Playing cards.
18: But right now, you
19: I'm
18: don't
19: serious,
18: you play cards.
19: Mr. President.
18: You're playing
19: I'm
18: cards.
19: Serious.
18: You're gambling
19: I'm
18: with the lives of millions of people.
19: You think
18: you're gambling with World War III.
11: Ta slova toho Trumpa tam zaznívala a předtím diktátor a tak dále byla strašná. Teď to jako vypadá, že se něco zlepšilo. Říká se, že Donald Trump má rád vítěze a ono se přece jenom aspoň něco na té frontě děje, když ne na frontě, tak spíš v tom vzduchu a v těch útocích na Rusko. Máš pocit, že se tedy pod vlivem Grahama a dalších přece jenom ten Trumpův postoj k Ukrajině zlepšuje, že už míň zaznívá to, že Rusko má převahu, nebo?
16: Mírně to zaznívá méně, ale vždycky ta naděje, kterou Ukrajinci a proukrajinští komentátoři v těch Trumpových reakcích mají, se brzy rozplyne a vždycky to nějak přijde. Já bych jenom ještě chtěla, Josefe, říct, že těsně potom fiasku v té oválné pracovně, ono to vlastně tomu tématu Ukrajiny na americké politické scéně paradoxně pomohlo, protože mnozí tu scénu viděli podobně jako Evropané v Americe a vlastně jim došlo, z jaké pozice síly vystupoval J.D. Vance i Donald Trump, jak hodnotili jako nedůstojné, jako až šikanu vůči Volodymyru Zelenskému. A to téma Ukrajiny se potom začalo objevovat na těch občanských protestech, dokonce tehdy, jestli si pamatujete, tak J.D. Vance jel někam na dovolenou a oni ho vypískali ano, v zimě a znemožnili mu na tu dovolenou jet.
20: This is a group of people who has always been supportive of standing with Ukraine. However, I think yesterday's performance at the White House has probably galvanized even more people to come out today.
16: A to vlastně pro mě bylo taková jakoby mírná satisfakce evropské pozorovatelky amerického života, protože oni tehdy to vlastně jim došlo jakoby, že toto je velké téma, které nemají pustit. Ale to, že Trump má rád vítěze, je velká pravda, rád se sveze s tím, kdo vyhrává, a když měl pocit, že Zelenský nebo Ukrajina získávala převahu, tak nebyl úplně proti. On sdílel i takový působivý rozhovor se Zelenským a komentátorkou nebo takovou aktivistkou Laurou Loomer, takže vykazoval takové projevy toho, jako kdyby začal fandit Zelenskému, nicméně pak ta faktická, ty činy, které následovaly potom, nic z toho vlastně nepotvrdily. Zdá se, že i ty licence na patrioty, které Zelenský řekl, že mu přislíbil Donald Trump.
11: Patrioty proti balistické střely, kterými se Ukrajina brání proti ruským balistickým střelám.
16: Děkuju za vysvětlení. Aha. Tak následující dny Donald Trump vlastně popřel, řekl, že není si úplně jistý tím, že jim nakonec ty licence dá. Takže i ten klíčový moment, jako kdyby se úplně nestal, nevím, nedokážu vlastně fakticky z těch věcí, které známe potom v tom vývoji, nedokážu úplně potvrdit, že to je pravda.
11: Ondro, ale myslím, že to, jak jsme řekli, že to v únoru 2025 viselo na vlásku, tak tam poté došlo i třeba k omezení zpravodajských informací a dalším jako velmi razantním krokům, tak to myslím, že třeba z vojenského hlediska Ukrajiny jako je teď lepší, ne?
1: Tak určitě to lepší je, jo. Ale ono i to omezení zpravodajských informací vlastně bylo na chvilku. To se ku podivu nějakým způsobem podařilo hlavně teda asi Evropanům a myslím, že bych se v tomto ohledu díval směrem na to a podobné struktury vysvětlit Američanům, že to v zásadě nic nestojí a je to naprosto klíčové. Takže ano, samozřejmě Donald Trump zastavil kompletní vojenskou pomoc, co se týče tedy předávání zdarma nějakých zbraní, zastavil finanční pomoc, nicméně během toho prvního půl roku se to právě podařilo domluvit, že tedy budou to Evropané, kdo to bude financovat, ale Donald Trump tomu nebude házet klacky pod nohy, což už vlastně bylo vítězství.
11: Myslím si, že na ukrajinské straně, aspoň jak já to chápu, tak jako nikdo nemá jako žádné iluze o Američanech a přístupu té administrativy, čekají minimum a snaží se o maximální soběstačnost, viz nedávná slova taky bývalého šéfa ukrajinské armády Zalužného, že Ukrajina nejspíše nikdy nevstoupí do NATO, ale že je potřeba vybudovat nějakou evropskou kolektivní bezpečnost, jejíž bude Kyjev velmi silným článkem, tak možná i tohle všechno tomu přispívá. Každopádně ještě jedna věc, ty si tady, Jano, zmínila Lauru Loomer a to je zajímavé okénko, to není politička, to je influencerka, žena, jejíž twitterový účet sleduje 2 miliony lidí. velmi ostře pravicová aktivistka, která se mimo jiné ve stylu MAGA hnutí silně navážela do Ukrajiny, označovala velmi hanlivě prezidenta Zelenského a další ukrajinské představitele, obdivovala Vladimira Putina a teď najednou prožila obrovský jako obrat, objevila se na Ukrajině. Já jsem si v ukrajinských médiích přečetl, že to byla součást určité ukrajinské strategie nabourat se do toho MAGA hnutí a snažit se aspoň některé ty představitele jako přetáhnout nebo trošku jako změnit jejich názor. A ta Laura Loomer, jestli jsem dobře pochopil, tak je jako velmi viditelná kořist Ukrajinců. Co se k ní dá říct?
16: Je to aktivistka, přesně jak jsi říkal, já jsem s ní i v loni mluvila, já jsem ji potkala na CPECu, to je taková republikánská konference, kde jsem s ní udělal takový krátký rozhovor. A ona, tehdy se do ní navážel Elon Musk a vlastně jako sebral její twitterový účet, který, jak se říkal, sleduje 2 miliony lidí, to je vlastně její největší taková platforma, nejvlivnější. A ona se rozhodla, že pojede do Kyjeva a na vlastní oči zjistí, jak to tam teda vlastně je. A jak říkáš, ona se strašně navážela do Volodymyra Zelenského, ona prostě spochybňovala jeho židovství, ona říkala, že to je vlastně falešný žid, že je takový...
11: Ona je sama židovského původu?
16: Ona je velmi islamofobní, ale úplně nepokrytě a Zelenský se podle ní sebe nenávidí. Já nevím, co to mělo už přesně všechno za konstrukce. Nicméně ona kromě toho, že má tenhle ten velký vliv na těch sociálních sítích, ona má velmi blízko k Donaldu Trumpovi. Kolem něj se prostě vždycky objevují takové jakoby mladé ženy, které politicky s ním nějakým způsobem souladí, ale Laure Loomer to zůstalo a má blízko k Donaldu Trumpovi i nadále a vlastně i to, že ona potom si v Kyjevě dělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským.
11: Nejenom s ním, ale
16: i s dalšími. A ten rozhovor její právě sdílel Donald Trump v době, kdy Zelenský mířil do Bílého domu nebo už z něj odjížděl v té době. Takže to bylo několik takových momentů a ještě to označil za velmi dobrý rozhovor, kdy jsme si říkali, něco se opravdu mění, nicméně potom zase ty licence se nestaly nebo nestanou, takže to jsou takové vnější ukazatele, které pak nejsou podpořeny jednotlivě.
1: Hele, ale ona není jako jediná, že tam také do Kyjeva přijel ten Tim Pool, taky další člověk, kterého taky sledují prostě miliony lidí a přitom přece to hnutí MAGA bylo vždycky jako America first, jo, prostě jako vykašlete se na tu Evropu, ať si to řešej sami, jo. A co se teda jako změnilo, že najednou tyhle lidi, který prostě ještě před rokem, ti budou vysvětlovat, že prostě jako my se tady máme starat o prostě, já nevím, mexický přistěhovalce a to je tak asi tak všechno, co nás zajímá ze zahraniční politiky. Tak najednou prostě ti jezdí po Ukrajině a ta Laura Loomer, že jo, tak ta tam natáčela videa, kdy prostě říká, já jsem byla taková kráva, prostě blbá. I feel like such an expletive for minimizing the struggle of Ukrainians over the past 5 years. I often said I don't care. Byla jsem jako obětí ruské propagandy. You know, I was wrong and hopefully other people will realize that they're wrong as well. But I realize they're polluting the minds of Americans by serving as a rapid response team and clearly they have a lot of funding behind this.
11: Teď já jsem si jako představoval toho Trumpa, který retweetuje to její video s tím Zelenským a který přesně říkal, že jako Ukrajina špatně a Rusko jako dobrý a tak dále. Jako co se vlastně v myslích toho MAGA hnutí teď děje, když se bortí aspoň některé tyhle dosavadní černobílé šablony, děje se tam teda něco podstatného nebo je to jenom tak jako poryv větru, který za chvíli bude pryč?
16: No, ono je to vlastně, správně říkáš, Ondro, že ona není jediná. On je to vlastně takový trend v části toho MAGA hnutí. Tucker Carlson je další z nich. Alex Jones dokonce volá po impeachmentu Donalda Trumpa. No nemyslitelné obraty v jejich názorových postojích. Jedno z možných vysvětlení je, které vlastně pomohla i uvést na pravou míru Laura Loomer, nebo Laura Loomer, tak jedno z těch vysvětlení je, že ona vlastně tam přijela s tím, že Zelenský a jeho vláda, že jsou velmi protižidovští a že vlastně Putin pomáhá denacifikovat Ukrajinu. A ona tam s ním v tom rozhovoru mluví a ptá se Zelenského, jak to vlastně je. A on jí vysvětlil, jak to je, že to je pravý opak toho, co se tam děje. A vlastně i to, že část té Trumpovy, nebo respektive velká část Trumpovy základny je velmi prožidovská, proizraelská, tak toto je vlastně jedna z těch zemí, která je v jejich očích nyní potřeba chránit a není centrem nebo střediskem nebo semeništěm nepřátel, tak jak jim to prezentovali ti názoroví vůdci do té doby. A zároveň já tam cítím a vnímám to od Trumpových voličů, od republikánských voličů, já tam cítím zklamání Donaldem Trumpem, zejména z ekonomických důvodů. A já myslím, že to zklamání, které já tam vnímám, které mi ti lidé říkají, oni nejsou připraveni volit demokraty, to ne, ale k zklamání Donaldem Trumpem vám řekne, mě to říkají ti nejkrajnější republikáni, už jsem krajnější neznal a ti mi to vlastně říkají. Takže tam podle mě otevřelo trochu dveře do toho, že možná ne všechno je tak, jak Donald Trump říká, a tím pádem pojďme si prověřit některá ta jeho dřívější vyjádření a postoje, a do toho se vlastně sveze Tucker Carlson, MAGA, Laura Loomer a tihle lidé z miliony sledujících a tím vlastně tvrzují to, kudy oni tak jako začínají vycházet.
11: Takže jinak řečeno, že by tohle všechno změnilo postoj Donalda Trumpa, asi není moc pravděpodobné, ale rozhodně některé části republikánské strany nebo příznivců republikánské strany to může ovlivnit v tom, aby byli k Ukrajině, když ne jako podporovatelé, tak aspoň zhovývavější, a otevřelo to prostor pro něco, co si Ukrajina vydobyde nebo přesvědčí ještě víc, možná ty patrioty, licence nebo jakoukoliv další pomoc. Ono, ať je to, jak je to, tak na tom americkém postoji přece jenom v tomhle souboji s Ruskem stále záleží.
19: Tak ono je to i taky pragmatické. A že Dan Driscoll, náměstek amerického ministra obrany, který se nedávno vrátil z Kyjeva, tak vlastně říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, jo, ta země, která prostě čeká s nataženou dlaní, ale že je to vlastně technologický partner. Protože údajně, nebo aspoň podle zdrojů amerických novinářů, tak on byl velmi překvapen, jak ukrajinská armáda třeba pracuje s umělou inteligencí, s těmi drony a tak dále. A vlastně říkal, no tak teďka už je to prostě, my se máme co učit, to je prostě jako vlastně výhodné. Stejně jako pro americké zbrojaře je výhodné, když prostě Evropané nakupují zbraně pro Ukrajinu. Takže tam asi bude tenhle ten pragmatický moment, že jako když nám to nic nestojí a jenom na tom vyděláváme, tak jako proč bychom na tu Ukrajinu útočili.
16: No a dokonce Ukrajinci mají přijet teď do Spojených států školit americké výrobce dronů. Já si myslím, že ještě i ta válka v Iránu s tím může mít něco společného, protože oni vlastně potřebují proti Iránu to, co Ukrajina dobře umí, tedy ty drony, protože vlastně zjišťují, že se jim to úplně nedaří těmi raketami tam získat tu svoji pozici, o kterou tak stojí. Takže myslím si, že to taky může být jedním z těch vysvětlení.
11: Jano, moc ti děkujeme, že jsi přišla do studia. To byla Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. A já prozradím na závěr, že taky od září spoluautorka nového amerického podcastu, který bude připravovat s Honzou Kalibou v rámci Českého rozhlasu. Moc se na ten podcast těšíme. Doufám, že Jano, ty se taky těšíš.
16: Já se nemůžu dočkat, taky budete zvaný, kluci, jo?
11: Tak děkujem za pozvání. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
12: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
11: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
12: i své blízké.
21: Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
22: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
23: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
22: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
23: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamás. A 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 vinařství. Cyklista Matyáš Vacek byl v prologu závodu kolem Německa 15. Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem ztratil na vítězného Mexičana Isaaca del Tora 9 sekund. Třetí muž letošní Tour de France zvítězil o sekundu před Francouzem Manierem. Závod potrvá do neděle.
10: Zavřená D1 u Přerova a nebezpečí na silnici 16 u Jičína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion. Má defekt na pneumatice. Nákladní vozidla v místě vybočují, místo je ale označené. Na D5 na silnici 16, teď je velmi opatrně u Jičína. Ve směru od Nové Paky na Mladou Boleslav je na příjezdu do Jičína po dešti na vozovce hodně vody, hrozí aquaplaning.
3: Na konci čtyřproudu je laguna. Jedu kamionem a můžu říct, že ani tak to nebylo příjemný. A je to přes celou šířku vozovky.
10: A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Směrem na Břevnov je tunel průjezdný. Uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit hranici trestní odpovědnosti na 13 let. Týkalo by se to jen těch nejzávažnějších trestných činů. Změnu odůvodňuje tím, že mezi dětmi roste agresivita. Odpůrci namítají, že snížení hranice ničemu nepomůže a místo toho je potřeba zlepšit fungování nápravných zařízení. Jak by měl stát přistupovat k dětem, které se dopustily zvlášť závažných trestných činů?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně zvolená za motoristy sobě, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás.
4: A advokátka a členka podsekce pro právní pomoc poškozeným v České advokátní komoře Petra Naskosová. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Paní poslankyně, vy prosazujete, aby se hranice trestní odpovědnosti snížila. Souhlasíte i s tím, aby se snížila tak, jak navrhuje ministr Tejc, tedy na 13 let?
6: Pokud se týká věku, tak se domnívám, že by ještě mohla být vedena diskuse, ale každopádně jsem zastáncem a příznivcem snížení věku trestní odpovědnosti. Hranice trestní odpovědnosti 13 let je v podstatě, řekla bych, takovou průměrnou hranicí, když bychom se dívali do států okolo České republiky. Některé mají 12 let, některé mají dokonce 10 let, jiné mají 14 let. Takže pokud se týká posouzení, tak určitě otázka vyspělosti současné generace odpovídá možnostem snížení právě na těch 13 let.
4: Paní Naskosová, proč vy jste proti jakémukoliv snižování trestní odpovědnosti?
8: Protože k tomu není důvod. Zaprvé máme již dnes zákonem možnost ukládat opatření dětem, které spáchají čin jinak trestní, to znamená dětem, dejme tomu, od 12 do 15 let. Za druhé máme výzkumy Institutu pro kriminologii a sociální prevenci od doktorky Hlumákové, která říká, že nenarůstá závažnost násilné kriminality nebo brutality. A především máme zahraniční studie, které říkají, že jakékoliv snižování pod 15 let nepomáhá v tom, že by snížilo počet činů jinak trestních, které děti můžou páchat a páchají. To je samozřejmě pravda. Naopak dánská studie říká, že děti, respektive ta trestní hranice odpovědnosti, která byla snížena v Dánsku na 14 let, nefunguje. Naopak dochází ke zvýšení recidivy, protože děti jsou ve styku s trestní justicí příliš brzo. A v konečné řadě tady máme i názory neurobiologů, kteří říkají, že dětský mozek není schopen ovládat se tak jako dospělý. Znamená, že snížení trestní hranice je pouze trestání dětí, které sami neumí a nejsou schopni rozlišit, co je správné a co ne. To jsou šestileté děti, ale nejsou schopni fungovat tak, aby byli schopni ovládat své jednání, jsou impulzivnější a podobně.
4: Paní poslankyně,
8: to znamená, že není žádný důvod.
4: Paní poslankyně, po tom, co jste teď slyšela, o co opíráte to svoje přesvědčení, že hranici trestní odpovědnosti přinejmenším v případě těch nejzávažnějších trestných násilných činů je potřeba snížit?
6: Já bych řekla, že několik okolností. Asi bych to uvedla tím, že se říká vždy, co právník, to různý názor a sejdou se tři právníci a je pět různých právních názorů. A musím říci, že to platí to samé i pro psychiatrii a psychologii. Takže já naopak bych se mohla zase opřít o názory psychologů, kteří zastávají názor, že děti ve věku 13, dokonce 12 let jsou skutečně způsobilé rozlišit a vnímat podstatu trestu. A to je právě ta druhá okolnost. Podstata trestu, to, co říkala paní kolegyně, je v podstatě popírání smyslu trestu, protože trest jako takový má několik funkcí. Vedle funkce výchovné, ta samozřejmě je velice zásadní právě tady u těch vezmeme i mladistvé pachatele, ale v tomto případě hovoříme o nezletilcích, takže je velice důležitá výchovná funkce. Vedle toho je důležitá funkce represivní, to znamená i ochrana společnosti, protože hovoříme o závažných trestných činech, hovoříme o znásilnění, vydírání, vraždách, takže otázka ochrany společnosti je velice důležitá. A třetí otázka, která je zodpovězena právě tou podstatou trestu, je i otázka, která souvisí s prevencí. protože každý trest vlastně působí i do okolního vnímání a je to takový jakýsi zvednutý prst pro prevenci v rámci páchání trestné činnosti nejen ze strany toho konkrétního pachatele, ale i dalších možných pachatelů.
2: Paní Naskosová, tak nepomohlo by to snížení věkové hranice trestní odpovědnosti přinejmenším v případech těch nejzávažnějších trestných činů tomu, aby další potenciální pachatele od takového jednání to odrazovalo?
8: Já vycházím z dat, nevycházím pouze ze svého názoru, ale vycházím z těch tvrdých dat a ty data říkají, že ne.
2: Data Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, z těch vycházíte.
8: Ano, jsou to data přesně tak paní doktorky Humákové, která se opakovaně věnuje tomuto tématu a ty data jsou i zahraniční. Mimochodem, pokud paní kolegyně říkala, že v České, že v Evropě jsou i nižší věkové hranice, to je pravda. Nicméně, jak třeba ve Skotsku nebo i v Británii, kde jsou ta hranice nižší, naopak křínění hlasy k tomu, aby byla zvednuta na 15 let, což je mimochodem i doporučení třeba Výboru pro práva dítěte OSN, který říká, za žádných okolností nesnižujte pod hranici 15 let. Co se týče trestu. Pojďme si prosím říct, že děti, které páchají činy jinak trestné, a to ty nejzávažnější, jsou děti, které mají nějaké problémy. Ať už to jsou problémy ve smyslu duševních poruch, nebo to jsou problémy nějakého přizpůsobení se, maladaptace a podobně. To znamená, my trestáme děti, kterým neumíme pomoci. Namísto toho, aby fungovala nějaká prevence, zachycení problémů dětí a těchto dětí, jejich diagnostika a léčení, tak okamžitě přistupujeme k represi. To znamená, stát nám říká, nebudeme dětem pomáhat, budeme je rovnou trestat. A znovu se vracím k tomu trestu. My už přece nyní můžeme děti, které páchají činy jinak trestné, zařadit je do například výchovních ústavů a především jim ukládat opatření.

0: zcela jasné, že proti snížení té trestní odpovědnosti stojí sama justice. 83% soudců je proti, 71% probačních úředníků a 70% státních zástupců. To znamená, že ty výzkumy nám říkají, nedělejte to, zaměřme se na prevenci a pomoc dětem.
1: Paní poslankyně, jste si vědoma tohoto výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci? Jehož závěry, pokud vím, byly představeny i v rámci sněmovního výboru, kterému vy předsedáte.
2: Ano. Ano, ano, přesně tak. Na ústavně právním výboru byla projednána tato zpráva, ale já v ní musím číst a četla jsem i právě trošku jiné údaje, nežli komentovala paní kolegyně. Naopak právě představitelé ústavních výchovů, o kterých hovořila, že jsou vlastně představitelé, kteří mají zajišťovat v úvozovkách řečeno převýchovu těch pachatelů trestné činnosti, nezletilců, mladistvých, tak právě do určité míry nápravu, do určité míry převýchovu. Takže v tomto případě souhlasí, plně souhlasí se snížením věku trestní odpovědnosti, protože ústavy nejsou tou institucí, která je schopna zajistit bezpečnost svých klientů, to znamená i těch ostatních dětí proti některým násilným pachatelům, kteří jsou tam umístěni. A nejsou schopny zajistit ani bezpečnost celé společnosti, protože dochází k útěkům, dochází k vycházkám těchto pachatelů a v rámci toho, a to je prostě praxe, tyto nezletilci, tyto děti páchají dál trestnou činnost.
1: Jste si ale, promiňte, že vás přerušu. Dobře, dokončete myšlenku, pak bych se vás doptal.
2: Ano, a pokud se týká statistik, tak statistiky jsou opravdu pouhá čísla. Když bychom vzali statisticky třeba nový trestný čin, který máme zaveden v trestním právu, což je vlastně neoprávněná činnost ve prospěch cizího státu, máme pouze jednoho pachatele. A přesto takovýto trestný čin máme. Takže statistiky opravdu nejsou to, co by mělo odrážet potřebu společnosti.
1: Paní Naskosová, tak nevyslovují se vedoucí těch výchovných nebo nápravných ústavů pro zpřísnění, za které tady pléduje paní Lesecká?
0: Z těch statistik to samozřejmě vyplývá, ale pojďme si prosím říct proč. Máme tady pracovníky diagnostických ústavů a výchovních ústavů, kteří říkají, my nemáme možnosti, jak s těmito dětmi pracovat. My nejsme schopni, to je pravda, zajistit bezpečnost našich ostatních chovanců. Nebylo by možná lepší soustředit se na pomoc dětem, který tu pomoc potřebují, protože prostě děti ve 13 letech v jejich mozku a v oblasti jejich zrání mozku, které potom ovlivňují exekutivní funkci mozku, zpracování emocí, sociální kognici, nebylo by lepší zaměřit se na pomoc těmto dětem, vytvořit, dejme tomu, zařízení, které by bylo schopno jim pomoci, najít a umožnit psychiatrům vykonávat dětskou psychiatrii tak, aby se vůbec byli schopni atestovat jako dětští psychiatři. My tady se nebavíme o tom, že existuje desítky, stovky dětských pachatelů nejzávažnějších trestných činů. Tak to není.
1: Jsou to pořád jednotky.
2: Rozhodně nejsou.
0: Já absolutně nebagatelizuju ty činy, které páchají. Já pracuji s obětmi trestných činů a pracuji s obětmi těchto dětských pachatelů. Takže já skutečně jako vím, čím prochází. Ale primárně by se stát měl zaměřit na prevenci. Pokud prevence, léčba a tak dále nebude fungovat, můžeme nasadit represi, kterou ale už nyní můžeme nasadit.
1: Ale nejdřív je potřeba se tedy podle vás zaměřit na prevenci. Prosím, nechme na to zareagovat paní poslankyni. Není na tom něco, že stát by se měl na prvním místě zaměřovat na prevenci těch zvlášť závažných trestných činů u dětí mladších 15 let a v té souvislosti i na pomoc těmto dětem, protože často pocházejí z prostředí, které je problematické.
2: O tom není vůbec sporu. O tom není vůbec sporu. To platí pro pachatele jakékoliv trestné činnosti. Základem ochrany společnosti je vždycky prevence a snaha předejít trestné činnosti. Ale jak je vidět, tak žádná ta současná opatření, která byla činěna a

0: která vlastně souvisí právě s těmi psychologickými sociálními programy, nejsou funkční a nezajišťují ochranu společnosti, nezajišťují nás proti tomu, aby nedocházelo k páchání trestné činnosti. Ale samozřejmě velice důležité je pracovat s těmi dětskými pachateli a to, o tom jsem hovořila vlastně již v počátku, to je i smyslem výkonu trestu. Nastavení speciálních programu, kterým tyto v uvozovkách tedy dětští pachatelé budou v rámci toho výkonu trestu podrobováni. Samozřejmě
1: s takovými programy se počítá?
0: Rozhodně se počítá s tím, že v rámci, že to nebude výkon trestu, každý si představuje výkon trestu tvrdou věznici a umístění 13-letého mezi otrlé pachatele, otrlé recidivisty. Nic takového samozřejmě není v plánu, nic takového se nechystá pro dětské pachatele. Naopak, předpokladem je, že budou speciální zařízení, kde bude vlastně pro zajišťována speciální výchova, speciálními programy.
1: Paní Naskosová, to vás neuklidňuje, že tedy 13 a 14 letí by neměli končit v běžných věznicích, ale ve speciálních zařízeních, kde se jim nějakým způsobem bude pomáhat?
2: Ne, pro boha, ve vězeních tak to snad vůbec ne. Ve speciálních ústavech ty už máme, nejsou dostatečné, ale já samozřejmě vítám navýšení jakýchkoliv programů, ale prosím řekněte mi, kdo to bude vykonávat, když neexistují dostatek dětských psychiatrů, psychologů a podobně. Když se podíváme opět na ty statistiky, protože prostě statistiky jsou data, které nám říkají, že 0% probačních úředníků, 2% kurátorů pro děti, 4% státních zástupců a pouze 10% soudců považují psychiatrickou péči, nabídku a dostupnost za dostatečnou. V Praze je jakž takž dostatečná kapacita, ale to už se třeba netýká dětských znalců, psychologů a psychiatrů, kde je ta kapacita katastrofální, ale zbytek České republiky je na tom mnohem hůře. Takže prosím, pojďme navýšit nejdřív kapacity dětských psychiatrů, kterých je mimochodem kolem 150, ale pouze 74% úvazků a 1/3 jsou v důchodovém věku. Pojďme si to říct ještě jednou. Na celou Českou republiku máme přibližně 150 dětských psychiatrů. 1/3 z těchto lidí je v důchodovém věku a jednou do toho důchodového věku odejdou. Kdo se bude starat o tyto děti? Proč je chceme zavírat, když už nyní je můžeme vychovávat, ale kdo to bude dělat?
1: Paní poslankyně, tak není na prvním místě potřeba zaměřit se na posílení kapacit na to, aby tady byl dostatek psychiatrů, kteří se budou věnovat těm dětem s takto závažnými potížemi?
0: Já bych nehovořila o nějakých takto závažných potížích, protože hovoříme o pachatelích trestného činu. A trestné činy je třeba trestat.
1: Jistě, nezlobte se, že vám do toho vstupuji, ale pardon, nemluvme teďka pře sebe, dámy, pardon. Já jenom, protože už nemáme za stolik času v tom našem dnešním pořadu, tak bych jenom to upřesnil. Já, pokud tomu dobře rozumím, tak začasté 13 a 14 letí pachatelé obzvlášť závažných trestných činů pocházejí z problematického prostředí.
2: To se nedá říct.
0: Ano.
2: Pojďme si říct.
1: Prosím, nechme teď reagovat paní poslankyni. Nezlobte se, paní Naskosová. Slovo měla paní poslankyně. Prosím.
0: Já bych tady odpověděla na to, co jste zmínil. Ono někdy ty pachatelé naopak pocházejí z perfektně situovaných rodin. A hodnotit nebo házet všechny pachatele do jednoho pytle prostě nelze. Jsou pachatelé, kteří páchají trestnou činnost v rámci zábavy a to je právě ten problém narůstajícího násilí u mladé generace, která řeší vlastně zábavu násilím. A nebo jsou to různé psychické problémy. To jsou dvě věci. A já bych chtěla právě to, abychom nezaměňovali tu preventivní péči v rámci celé populace nedospělců. Tedy to, že pokud mají nějaké psychické problémy, měli by se jim věnovat psychiatři, psychologové. Samozřejmě. A je důležité, aby fungovaly různé poradny a specialisté. Ale znovu se vracím. My se tady bavíme o pachatelích trestné činnosti. Ano. A tam je potřeba nastolovat testy.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že dnešními hosty pro a proti zůstávají předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně motoristů sobě Renata Vesecká a advokátka a rovněž členka podsekce pro právní pomoc poškozeným v České advokátní komoře Petra Naskosova.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dámy, pokusme se teď rozplést tu nesnadnou otázku, zda tedy dochází k nárůstu projevu agresivity a brutality u dětí mladších 15 let, anebo ne. Vy jste tady, paní Naskosová, zmiňovala ten výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, působící pod Ministerstvem spravedlnosti, ze kterého to nevyplývá. Na druhé straně je tady nedávná analýza Nejvyššího státního zastupitelství, které zase uvádí, že u dětí přibývá případů s vysokou agresí. Tak není potřeba s tím něco dělat?
2: Já bych jenom prosím chtěla říct, abychom, když se pohybujeme v právu, že děti nepáchají trestné činy, ale činy jinak trestné. Je to důležité z toho důvodu, že právě ta rozumová vyspělost a mravní vyspělost je důležitá pro posuzování jejich trestní odpovědnosti. A to se dělá už u dětí 15 let. Tak to jenom jsem chtěla zmínit.
1: Díky za to upřesnění a teď prosím k té mojí otázce.
2: Některé trestné činy, které děti páchají, respektive činy jinak trestné, jsou samozřejmě brutální. Ale stále je tady výzkum, který říká, že byť narůstá některá trestná činnost dětí, třeba v online prostoru nebo mravnostní trestná činnost, tak ta brutalita a závažnost se nezvyšuje. Nepotvrdilo se to. Ty data jsou zcela jasná.
1: Nicméně zmiňoval jsem tady zase data Nejvyššího státního zastupitelství, která říkají, že u dětí přibývá případů s vysokou agresí.
2: V tom případě, pokud tomu tak je, a já to nesporuji, je potřeba řešit chování těchto dětí. My v současné době děti, které jsou nezletilé, to znamená do 15 let, prochází řízením, takzvanými rodkovými řízeními, které jsou zastaralá a kde je možnost jim ukládat v různá opatření. A já se vracím k tomu, že neexistují programy a neexistují lidé, kteří by s těmito dětmi pracovali. A vracím se ke studii dánské, která říká, že pokud dojde ke snížení trestní odpovědnosti, že to nemá ten charakter toho, že by odstrašili další děti od páchání činů jinak trestných a zároveň, že dochází k stigmatizaci dětí a dochází k nárůstu recidivy dětí, které se dostaly do prvokontaktu s trestní justicí příliš brzo.
1: Paní poslankyně, přihlížíte i k těmto zahraničním zkušenostem a nemáte obavu, že když se v České republice sníží věková hranice trestní odpovědnosti, tak potom ti odsouzení 13-letí nebo 14-letí si sebou ponesou tento cejch do svého dalšího dospělého života?
0: Já určitě tuto obavu nemám. Právě naopak bych řekla, že ten způsob výkonu trestu jim dá šanci do dalšího úspěšného života.
1: Ale budou mít zápis v trestním rejstříku.
0: To je samozřejmě potom už další technikálie, s kterou se pracuje a která může být řešena zákonnými úpravami ve vztahu k tomu, aby skutečně nějaké záznamy v rejstřících trestů nespůsobovaly nějakou předpojatost v rámci jejich dalšího uplatňování. Ale jestli mi dovolíte, já bych se ještě přece jenom chtěla kratonce věnovat té zprávě, která byla projednána v rámci ústavně právního výboru.
1: Určitě, data, prosím opravdu krátce, protože máme poslední necelé dvě minuty, jenom vás na to upozorňuji s dovolením.
0: Data, která byla přednesena, byla stará data, kdežto zpráva Nejvyššího státního zastupitelství je naprosto aktuální. A i z těch starých dat vyplynulo, že narůstá počet vydírání, drogová problematika, mravnostní problematika u nedospělců.
1: Tak tomu ovšem je. Obracím se závěrem na vás, paní Naskosová, že ta data Nejvyššího státního zastupitelství oproti těm datům, se kterými pracuje Institut pro kriminologii a sociální prevenci, už zohledňují loňský rok.
2: Mhm. To já nesporuju. Já stále se snažím říct to, že zde máme poznatky a data, které říkají, že rané zapojení dětí do systému trestní spravedlnosti sebou nese stigmatizaci, dokonce větší zapojení v rámci deviantních sociálních skupin a recidivy. A to jsou závěry, které nelze sporovat a zároveň jsou tady to, o čem mluvím celou dobu. Pro tyto děti neexistuje žádná pomoc a snížit trestní odpovědnost dětí na 13 let bez toho, aby zde byly dostatečné kapacity, je sociální experiment na dětech. Mám pocit, že naše společnost je dostatečně vyspělá na to, aby místo represe nejdříve fungovala prevence.
1: Já myslím, že vaše odlišné názory na tuto problematiku se pro dnešek dostatečně vyjevily. Našimi hosty k tomuto tématu byly advokátka a členka podsekce pro právní pomoc poškozeným v České advokátní komoře Petra Naskosová a předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně zvolená za motoristy sobě Renata Vesecká. Dámy, oběma vám děkuju.
2: Také děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
5: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Portréty.
6: Nacisté režisérovi Františku Čápovi šestkrát zakázali natáčení Babičky, než jí po sedmé povolili, říká historik Eduard Burget.
7: Na počátku protektorátu se zvedla obecně taková velká vlna zájmu o národní historii. Vycházejí znovu velkých vydání klasikové 19. století, kromě zmiňované Babičky. Je velký zájem o díla Aloise Jiráska, Františka Palackého, Julia Zéra, Zikmunda Wintra a všech autorů, kteří nějakým způsobem tematizují českou minulost.
3: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Podle ministra Zuny stát splní alianční závazek. Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu s Rangers. A dnes čekáme většinou oblačno na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalším 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších resortů.
9: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách jiných ministerstev, tak to je nad to.
8: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Víc peněz než letos by mělo jít příští rok na adiktologické služby. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
10: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
8: Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, informovala o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pchjongjangu se tím podle ní nemění. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků. Fotbalista Jablonce rozehrají na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu. Úvodní zápas závěrečného čtvrtého předkola začne ve 20 hodin a 45 minut českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, že skotský klub je favoritem.
11: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
8: Zápasy play-off evropských pohárů dnes čekají také fotbalisty Plzně a Jablonce. Viktoria nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě. Jablonec se o 45 minut později představí na hřiště Rangers v Glasgow. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
12: D1 u Přerova opět průjezdná a nehoda autobusu u Hodonína. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Přerova opět průjezdná. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov likvidovali následky nehody osobního auta, bylo to zavřené. Před malou chvílí pustili provoz, už tam stojí jen dodávka v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky a pozor na pohyb lidí na vozovce. Na D5 opatrně za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se netvoří. U Hodonína pozor na silnici 55 do Strážnice. U Rohatce havaroval autobus, skončil mimo vozovku. Na místo jedou záchranáři, čekejte omezený průjezd. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem na Smíchov. Provoz blokuje noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jeho východě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Jak a od kdy porostou platy státních zaměstnanců? Komu prospěje nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích? Jak atraktivní je práce ve veřejném školství, zdravotnictví nebo ve státní správě? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
13: Rozhovor natáčíme ve 13:30. Platy státních zaměstnanců by měly růst automaticky s tím, jak se bude zvyšovat minimální mzda. Předpokládám, že tento záměr Ministerstva práce a sociálních věcí vítáte.
14: Určitě to vítáme. Určitě to vítáme. My víceméně o to bojujeme už dlouhá léta, ale bohužel každé roční doslova řeknu lidově handrkování s vládama ohledně valorizace platů je mnohdy nedůstojné, takže tohle to určitě budeme vítat.
13: Minister práce Juchelka oznámil dohodu s ministryní financí Schillerovou na zvýšení platů ve veřejné sféře. Vy jste na to na sociální síti reagoval slovy, že stále chybí termín jednání s odbory. Dosud vás někdo nekontaktoval?
14: No já bych možná začal úplně od začátku, a to od dubna letošního roku, kdy jsme poprvé vyzvali pana premiéra k jednání, protože tehdy už se začal tvořit státní rozpočet a určité rámce jeho. Pak jsme ho vyzvali 4. června, na to opět nereagoval a nakonec, myslím, 1. nebo 2. srpna jsem mu posílal už otevřený dopis, který šel samozřejmě i médiím, s tím, že ho žádám opravdu o termín jednání. On na tento dopis opravdu odpověděl. Odpověděl s tím, že pověřil paní ministryni financí a pana ministra práce sociálních věcí vedením vyjednávání o platech. Tím to víceméně skončilo.
13: Takže rozumím tomu správně, že pak už se vám zase nikdo neozval.
14: Tak já musím být korektní. Já jsem včera napsal přes WhatsApp paní ministryni financí žádost, aby opravdu co nejrychleji stanovili termín, aby uklidnili odborové svazy, aby uklidnili i zaměstnance v tom veřejném sektoru, protože se čeká na to jednání dlouho. A dneska mi odpověděla, že v nejbližší době přijde od pana ministra Juchelky pozvánka s termínem jednání.
13: Čím si to víceméně ignorování vašeho svazu ze strany vlády dosud vysvětlujete?
14: Tak ono to není jenom náš odborový svaz, je to 13 odborových svazů v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, který zastupují zaměstnance veřejných služeb a správy. Já se vám přiznám, že nevím, protože když měli tato vláda vládla poprvé, tak ty jednání probíhaly, vždycky jsme se sešli, řekli jsme si své stanoviska a pak třeba na druhý, na třetím jednání jsme se došlo k nějaké dohodě. Takže teď to nechápu. Na druhou stranu, každé vyjednávání, každý sociální dialog je o určitém kompromisu, o hledání průsečíku a doufujeme, že s touto vládou ten průsečík najdeme. Oproti vládě minulé, kde to bylo velmi těžké.
13: Ptát se tedy, o kolik by se měly platy státních zaměstnanců zvýšit, je asi předčasné, nebo už vám vedení rezortu něco naznačilo?
14: Tak zaprvé my to čerpáme pouze v médií, takže ty vyjádření pana ministra Juchelky, paní ministryně financí, bohužel nemáme konkrétně podložený, takže my opravdu nevíme, s čím přijdou a jsme natěšení na to, s čím přijdou, protože poslední vyjádření pana ministra Juchelky, že budeme překvapeni, tak se těším. Otázka, jak budeme překvapeni, jestli pozitivně nebo negativně.
13: Dobře, no k tomu se asi ještě dostaneme, ale jaká je vaše představa? Jaké jsou vaše požadavky?
14: Tak především, teďka bude mimořádná tripartita ohledně minimální mzdy, takže bude se zvyšovat minimální mzda, takže by to mělo pokrýt samozřejmě minimální mzdu. My chceme, aby to navyšování pokrylo i inflaci, která se pohybuje kolem 2%, a pak samozřejmě nějaké procenta navíc, ale to už je věcí vyjednávání.
13: No teď jste nebyl moc konkrétní, nějaká procenta navíc, nemůžete být konkrétnější?
14: Nemůžu být konkrétnější. A nechci hlavně vládě vzkazovat přes média naše požadavky.
13: No tak možná by to bylo na stejno jako oni vlastně, zatím to vzkazují taky přes média, jak jste řekl.
14: Ale já se snažím chovat korektně a slušně.
13: Je výše platů to hlavní, co trápí státní zaměstnance?
14: Tak nejen výše platů, já si myslím, že celý ten systém odměňování, to znamená především ta platová tabulka číslo 1, my chceme, aby se sloučila s tou platovou tabulkou číslo 2, aby ty nejméně odměňovaní zaměstnanci se posunuli výš, ale tam je největší problém v tom, že celá řada platových stupňů a platových tarifů je pod úrovní minimální mzdy, ale i zaručeného platu. Jo. Takže například 52 platových stupňů je pod úrovní minimální mzdy u té tabulky číslo 1 a 132 je platových stupňů je pod úrovní nejnižšího zaručeného platu a těch platových tarifů máme 192, tak 132 a 192 jsou dvě třetiny.
13: No, když jsem to četl, že tabulky ze kterých se určují platy státních zaměstnanců a pracovníků státní a veřejné správy, jsou většinově pod úrovní zaručeného platu a minimální mzdy, tak jsem si říkal, jak je to možné?
14: To je otázka, ale ne na mě, ale na vládu a na minulé vlády. Proč to neřešili? Proč to neřešili?
13: No dobře, ale proč byste víc netlačili jako odbory?
14: No, my jsme tlačili, ale vždycky to se...
1: Marně.
14: No, marně, protože vždycky byl velký problém a to byly finance. Jo, takže nejenom ministerstvo financí, ale celkové finance. Ale tentokrát se něco rýsuje. Vím, že probíhají jednání mezi ministerstvem práce, sociální věcí a ministerstvem financí o změně platových tabulek. My jsme u toho, nebo já osobně jsem u toho, u několika jednání byl na MPSV.
1: A to bylo kdy?
14: Řádově před měsícem, před měsícem a půl.
1: Takže to není tak, že by úplně s vámi nejednali.
14: No, ale to bylo jenom pracovní materiál ministerstva práce a sociálních věcí. To nemůžu říct, že to bylo úplně oficiální. A dneska nevím ani, jak to nakonec ty vyjednávání mezi MPSV a ministerstvem financí dopadla a neznám ten výsledný, pokud vůbec nějaký výsledný produkt je.
1: Vy jste mluvil o tom, že jste vyzval vládu, aby jednala, aby se uklidnila atmosféra, když budu parafrázovat vaše slova ve veřejné sféře. Jaká ta atmosféra je? Jak byste to popsal? Lidé mají velké obavy, vychází to z té nejistoty.
14: Tak zaprvé musím říct to základní. Tady ještě je velký deficit o úrovni platu oproti roku 2019. Pak přišly ty inflace. Takže tady ještě něco těm zaměstnancům ve veřejném sektoru chybí. Za druhé, minulá vláda zrovna nehleděla moc pozitivně na státní a zaměstnance samosprávy, takže to přidávání bylo velmi, velmi nízké. A samozřejmě od 1. dubna, které znamenalo, že se státním zaměstnancům a zaměstnancům samospráv zvýšily platové tarify o 9%, což bylo velmi pozitivní, ale nestačí to tomu, co je. My nejsme konkurenceschopní. Státní správa není konkurenceschopná vůči samosprávě, protože samospráva přece jenom má nějaké finanční zdroje na to, aby mohla vedle platových samozřejmě tabulek dát těm zaměstnancům různé jiné benefity a to státní správa nemá. Tam ty peníze chybí. Když si vezmeme, kolik je dneska fond kulturních sociálních potřeb, což je jediný možný fond, z kterého může stát dát svým zaměstnancům nějaký benefit, to je 1%, tak když se podíváme na sociální fondy některých měst, obcí, tak tam se to pohybuje řádově mezi 5 a 6%, tak to pak už se dávají benefity.
1: Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého se napříště mají tabulkové platy zvyšovat podle stavu národního hospodářství, tedy podle toho, jaké jsou mzdy. Čili hlavním ukazatelem bude výše minimální mzdy?
14: To je názor pana prezidenta Horeckého. Já jsem s ním ve spojení, ale tento názor jsem slyším poprvé od vás. No tak samozřejmě minimální mzda bude hrát velmi velkou roli do budoucna i v letošním roce, tak jak budou vypadat potom samozřejmě tabulkové platy.
1: A to by vám vyhovovalo tady, kdyby to bylo to hlavní kritérium?
14: Teď vařím z vody, teď to nemám promyšlený, ale myslím si, že by v tom problém nebyl, možná by to bylo i lepší.
1: Zatím ale od zavedení toho valorizačního mechanismu v roce 2025 minimální mzda i zaručen plat rostou rychleji než platové tarify. To by se mělo změnit?
14: To by se mělo změnit.
1: Minimální mzda je teď, nebo letos, 22 400 korun, v příštím roce by měla stoupnout k 25 tisícům. Zaručený plat tedy vychází z minimální mzdy a liší se podle dosaženého vzdělání. Vysokoškoláci by tedy měli mít zaručený příjem v platové sféře 35 840 korun. Jak je to ale s osobním ohodnocením? Stále se používá spíš k dorovnání těch platů?
14: V drtivé většině bych řekl, že se používá k dorovnání platů. Když se vezmeme ústřední orgány, to znamená ministerstva, tak tam bez osobního příplatku už by nikdo nedělal, protože ten platový tarif u těch nejvíce odměňovaných je stále poměrně slabý. Ty finance nejsou, nebo ty platy nejsou tak vysoké, aby jsme udrželi kvalifikované lidi. A takže se to dorovná opravdu tím osobním příplatkem a samozřejmě odměnama.
1: Dobře, ale je to v pořádku, protože vlastně ty odměny by měly být za ten výkon, co si navíc.
14: Rozhodně to není pořádku. Jo? Rozhodně to pořádku není. Nebo se podívejme zase na úroveň těch nejnižších platových tarifů, kdy zaměstnanci dělají pod úrovní minimální mzdy a celá řada zaměstnavatelů, především v té samosprávě, dorovnává ten zaměstnancům díky osobnímu příplatku právě tu minimální mzdu nebo zaručený plat, což je z mého pohledu není to správné.
13: No jak by se tady měl odstupňovat ten růst platů v těch jednotlivých tabulkových třídách a stupních? Přicházejí odbory s nějakým konkrétním návrhem?
14: Ne, teď jsme nepřicházeli žádným konkrétním návrhem. Teď, jak říkám, připravoval se nějaký materiál, který zatím neznám jeho výsledek, který my jako odborové svazy veřejné služby a správy jsme ten původní první materiál kvitovali, pak ještě přišel jeden materiál, který se nám z nějakého důvodu nelíbil, ale kdyby ten materiál nakonec se dohodla ministerně financí s panem ministrem Juchelkou na tom, že půjdeme touto cestou, to budeme velmi rádi.
13: Tak počkejte, ty jsem se v tom ztratil. Jste říkal, jeden materiál se vám zdál, že je v pořádku. Co se vám potom nepozdávalo, nebo co nebylo v pořádku?
14: Tam byly určité parametry, které by byly proti lidem a to nechceme.
13: A měl byste konkrétní příklad, abychom se představu?
14: Já nebudu konkrétní, já jenom naznačím, že se týkaly osobních příplatků a možná jejich možného zrušení.
13: Když to tak sleduji jako naprostý laik, nemělo by se to celý ten systém nějak zjednodušit, není to zbytečně složité?
14: Lidé ze soukromé sféry říkají, že je to zbytečně složité. Ale protože v tom dělám už nejenom jako v odborech, ale byl jsem státním zaměstnancem další dobu, tak si myslím, že to není tak špatné, že by možná nějaká modifikace měla nastat, možná nastane teďka, ale myslím si, že další problém je, a to jsou takzvané kategorie činností, podle kterých jsou zaměstnanci zařazováni do jednotlivých platových tarifů a ty byly tvořeny někde v 90. letech a už to neodpovídá dnešní realitě, tak tam si myslím, že je obrovský prostor pro to, aby se udělala změna a tím pádem by i ten stát mohl lépe obměňovat ty zaměstnance, protože by je mohl přeřadit do vyšší platové třídy, než momentálně teďka mohou.
13: Dobrá, ale pořád je nějaký balík financí, ze kterého se bere a jestli tomu dobře rozumím, tak tendence je spíš šetřit. To znamená, nevypadá to, že by se mělo víc přidávat. Znamená to, že se bude víc propouštět? Nebo kudy vede ta cesta podle vás?
14: Tak určitě nějaký budget finanční musí každá vláda dát na platy zaměstnanců, kteří jsou pod tím státním rozpočtem a musí se šetřit samozřejmě. Velmi nešťastné by bylo, kdyby se zvýšily platové tarify, dám příklad o 10%, ale vláda na to dala třeba jenom 3-4%. Potom to musí samozřejmě ty jednotlivá ministerstva a jim podřízené organizační složky musou to někde vzít a to je samozřejmě cesta do pekel, to znamená, je to cesta propouštění, změně systemizace a tak dále. A to je špatná cesta.
13: No a je tedy kde šetřit? Ve státní správě?
14: To se zeptejte, ale vládní strany. Já jako odborář nemůžu říct, že můžeme šetřit tamhle a propouštět tamhle. V žádném případě. Samozřejmě my se nebráníme jako odbory a nikdy jsme to neřekli, že bychom se bránili zefektivnění státní správy, ale to zefektivnění by mělo být na základě nějakých analýz a ne, že ministr financí řekne, teď se zruší 6% systemizovaných míst, protože budeme šetřit. To není ta správná cesta.
13: A dělají se podobné analýzy? Máte takové informace?
14: No, já si mám informace, právě se nedělají ty analýzy, ač nám bylo argumentováno, že podle něčeho jedou, ale já si myslím, a máme ze zprávy z těch jednotlivých ministerstv a z našich základních organizací, žádné analýzy nebyly a že to bylo
13: od boku, řekněme.
14: Od boku.
13: Dobrá. Z čeho pramení tady ten váš optimismus? Protože jestli jsem dobře rozuměl vašim slovům na začátku našeho rozhovoru, tak si myslíte, že najdete ty průsečíky pohledů odborů vlády nebo v rámci tripartity, že se dohodnete?
14: Protože jedna věc je ta, že jsme urgovali pana premiéra o ta jednání, ale vedle toho probíhala celá řada jednání, kterých jsem byl já osobně třeba přítomen, a budu hovořit sám za sebe. My jsme jednali jak s paním ministrem Juchelkou, tak s paní ministrní Schillerovou a ty garance, že vláda zvýší platy zaměstnanců veřejného sektoru, tam prostě byly. Takže já mám důvod být optimista. Otázka, jestli budu optimista veselý nebo zklamaný.
13: Předseda odboru státních orgánů Pavel Bednář je hostem 20 minut Radiožurnálu. Horní komora parlamentu se má zabývat vládním návrhem zákona o státních zaměstnancích, který by měl zcela nahradit ten současný zákon o státní službě. Čekali jste, že předloha narazí v Senátu, kde ji navrhli zamítnout hned dva výbory?
14: Tak já se malinko ještě vrátím do historie. My jsme 31. prosince byli jako první, který reagoval na ten poslanecký návrh, který šel do poslanecké sněmovny, kdy jsme se s ním zásadně nesouhlasili. Potom probíhaly naše vyjednání a naše dopisy na poslance, až to skončilo v Senátu. My jsme zaslali taky všem senátorům dopis a zdůvodnění, proč se nám ten zákon nelíbí. To, že to dva výbory zamítnou, to by bylo trošku překvapení, ale očekával jsem a očekávám, že Senát jako celé to opravdu vrátí zpátky poslanecké sněmovně, i když samozřejmě tam dojde asi tomu přehlasování. Pak to půjde panu prezidentovi. Tam já osobně predikuju, že pan prezident to také vrátí. Ale už jsem zaznamenal názory některých senátorů, že i tak to půjde k ústavnímu soudu.
15: Jakého druhu jsou tedy vaše připomínky k návrhu zákona o státních zaměstnancích?
14: Tak především ten první připomínka byla to, že to byl poslanecký návrh. I když je to legitimní, ale na druhou stranu to je taková obrovská změna, když se jeden zákon ruší novým a je to poslanecký a neprojde odbornou diskuzi, neprojde mezirezortním připomínkovým řízení, to je špatně. To se takhle podle mého nemá dělat. A pak tam je celá řada ustanovení, která přebírají ze služebního zákona, teď do toho nového, který bude pod zákoníkem práce a jsou nad rámec zákoníka práce. Jo, takže to si myslíme, že to je na hraně ústavnosti, ne-li protiústavní. Na druhou stranu jsme rádi, že na naše připomínky trošku bylo slyšeno a že se dostalo do té díky pozměnění návrhu poslanců, se dostalo, že bude moct dále uzavírat kolektivní, ne dohodu, ale kolektivní smlouvu vyššího stupně s vládou.
15: Návrh prý představuje zásadní změnu právního postavení státních zaměstnanců. V čem?
14: Základní změna je v tom, že už nebude platit služební zákon, to znamená zákon o státní službě, ale všichni zaměstnanci přejdou pod zákoník práce. Tam se nám nelíbí to třeba, že přejdou takzvanou fixi, to znamená, že s nima nebude uzavřena nová pracovní smlouva, ale že prostě se bude to brát jako, že ze zákona přecházejí. Tam to vidíme velmi problematické a může dojít také k různým soudním sporům ohledně třeba vykonávané činnosti toho daného pracovníka a podobně. Ale uvidíme, jestli to dopadne, jaká bude praxe.
15: Stane se díky novému zákonu státní správa flexibilnější?
14: Myslím si, že by se asi měla stát flexibilnější, protože bude jednodušší možnost propouštění těch zaměstnanců. Na druhou stranu musím upozornit, že ta depolitizace státní správy, která byla právě tou prvotní myšlenkou, proč mít zákon o státní službě, tak tady bude velmi, velmi na hraně.
15: No vy jste opakovaně varovali, že skončí ochrana profesionální státní správy před přílišným nebo před příliš snadným personálním zásahem spojeným se změnou politického vedení. To podle vás hrozí?
14: To podle nás hrozí. Tam to je evidentní, že toto prostě hrozí. Já bych se rád mýlil, že politická garnitura, že se tak chovat nebude, ale vidíme to i u této vlády, když nastoupila, že tam určitým, nechci říct čískám, ale určitým změnám došlo.
15: No, když vezmeme jako příklad třeba ministerstva životního prostředí, tak byť platí stále služební zákon, tak se dějí věci, jako by nebyl.
14: Máte pravdu. Já na druhou stranu se říkám, že každý státní zaměstnanec může, pokud je špatný, pokud opravdu nevykonává ty činnosti tak, jak by měl, tak prostě by měl být propuštěný. A proč by ho stát platil, když nedělá to, co má dělat? Na druhou stranu, pokud propuštěný není, tak by měl být propuštěný jeho nadřízený, protože ten to neřeší.
15: Tvrdíte, že modernizace státní správy je potřeba. V čem by měla podle vás spočívat?
14: Teď nevím, jestli na to jsem schopen odpovědět, protože ta modernizace, samozřejmě to zefektivnění, to je jedna věc, modernizace, to je digitalizace a podobně, ale vidíme, jak digitalizace se povedla u stavebního řízení, digitalizace, jak se povedla i u úřadu práce, kdy to z velké části nefunguje a je to na bedrech zaměstnanců. Takže já z mého pohledu modernizace ano, ale nemělo by se to uspěchat a mělo by to být velmi promyšlené.
15: No a je tady potřeba měnit dosud platný služební zákon?
14: Z mého pohledu není potřeba měnit služební zákon, ale mohl by se modifikovat. Ano, jsou tam některé věci, které by bylo záhodno změnit na základě zkušeností z praxe, ale bohužel tato vláda nebo poslanci této vlády mají asi jiný názor.
15: Dnes poprvé po reorganizaci zasedá Vládní rada pro závislosti. Jak podle vašeho názoru fungují rady vlády v nově nastaveném režimu?
14: Tak já jsem členem Rady vlády pro veřejnou správu. Ta funguje úplně normálně, jako fungovala za minulých vlád. A teď nemůžu hovořit za ty jiné rady. Teď momentálně nemám žádné informace o tom, jak fungují, jak nefungují, kdo odešel, kdo neodešel a tak dále.
15: No, nově by tedy podle, zatím je to záměr, měla podle konkrétní fyzické osoby tedy jmenovat vláda jako celek. Tak chápete důvody té změny, nebo jak to vidíte?
14: No, třeba Rada vlády pro veřejnou správu, kde jsem členem, tak tam má, odbory mají jedno zástupce, to jsem já, a pak tam má samozřejmě sdružení tajemníků a tak dále, tam má ty zastoupení a právě tyto organizace byly osloveny, aby dali svého zástupce, což si myslím, je v pořádku, pokud to bude direktivně jenom stanovený.
15: To by se právě mělo změnit, tak se ptám na to,
14: tak
15: na váš
14: názor. To si myslím, že by asi nebylo úplně správně. Ale nemůžu hovořit za jiné vlády, protože ty mají úplně jinou činnost, úplně jiný pohled a tak dále. Že?
15: Za jiné rady.
14: Za jiné vlády, pardon. Za jiné
15: ale
14: rady.
15: Proč myslíte, že třeba tento krok místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová za STAN označila za čistku?
14: No, já si myslím, že právě to je to, že si ty jednotlivé organizace nemůžou vybrat svého zástupce a jestli tam vláda dosadí, koho chce a potom to samozřejmě je neobjektivní ty výstupy, ty rady, protože budou ovlivněny samozřejmě tím vládním názorem.
15: Takže by podle vás tedy ta odborná část rad nezůstala nezávislá na politické vůli kabinetu. To je ten problém, rozumím tomu správně.
14: Já osobně si to myslím, ale je to můj subjektivní názor.
15: Než se rozloučíme, zeptám se na to, jak udržet ve státní správě kvalitní zaměstnance. Po tom všem, co jsme si dnes řekli, nejenom o platech.
14: Jak udržet? Udržet samozřejmě je to otázka platu, co si budeme povídat, ale je to především i otázka benefitů, které by byly nastaveny pro ty zaměstnance, ale potom to je také kultura na pracovišti, kultura vedoucí pracovníků vůči svým podřízením a hlavně, aby to nebylo zásahem politiku ta práce ve státní správě. To je to, co si myslím, že by udrželo stávající zaměstnance. Tady je velký problém. Velký problém to, že celá řada státních zaměstnanců je 50+. Čili tady hrozí v horizontu, řekněme, 10 let, odliv zaměstnanců do starobního důchodu a kdo je nahradí, když nejsme dneska schopni přijmout zaměstnance do státního nebo i do samosprávy.
15: To bylo 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Pavlem Bednářem, předsedou odborového svazu státních orgánů a organizací. Děkuji, nashledanou.
14: Děkuji za pozvání, nashledanou.
15: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Pro a proti. Pokud projde novela stavebního zákona, opoziční senátoři jsou připraveni obrátit se na ústavní soud. V koaličním návrhu totiž shledávají i protiústavní prvky. Vládní politici se kritice brání a slibují zrychlení stavebního řízení. Přináší nová legislativa zjednodušení nebo naopak nové komplikace? Zeptáme se dvou senátorů, Josefa Bazaly z KDU-ČSL a Tomáše Navrátila z Hnutí ANO. Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
16: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
3: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
16: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona, který obsahuje odhad příjmu z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Z čeho plynou do rozpočtu nejvyšší příjmy, upřesňuje ekonom Michal Skořepa.
17: Nejdůležitějším typem příjmu je příjem z příjmů pracovních, to znamená jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Proto je to největší, protože všechny ty ostatní typy příjmů už jsou menší. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně, ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. Dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci.
16: Takové jsou tedy příjmy. A na co připadá z rozpočtu nejvíc výdajů?
17: Číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody. 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu. A to je 20% tedy. A potom 8%, třetí taková velká položka, je platba na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
16: Podle toho, jak vláda hospodaří, může být státní rozpočet buď vyrovnaný, což je ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kde příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády víc utrácejí, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Pak vzniká v rozpočtu dluh, který je zapotřebí nějak financovat a který je zapotřebí nějak zaplatit. Není jednoduché říci, jaký rozpočet je nejlepší, protože rozpočet by měl podle Michala Skořepy státu sloužit k tomu, aby pomáhal ekonomice prostřednictvím takzvané fiskální, nebo můžeme říct právě rozpočtové politiky. A co to v praxi znamená?
17: V dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají míň, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit, to je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice.
16: Taková je ekonomická teorie. V praxi ale většina vlád rozdává peníze i v časech dobrých a i v době ekonomického růstu jsou tedy příjmy rozpočtu obvykle nižší než výdaje a rozpočet končí deficitem. V krizích pak toto dluhové financování ještě zesiluje a deficity se dále zvětšují. Deficit rozpočtu ale znamená, že si na výdaje, které nepokrývají rozpočtové příjmy, musíte půjčit a věřitelům za to, že vám půjčí peníze, musíte zaplatit úroky. A to jsou finance, které byste při vyrovnaném hospodaření mohli použít třeba na investice do něčeho smysluplného.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nic osobního.
18: Prostě biznis.
3: Jana Klímová.
18: Petr Šimůnek.
3: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
18: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
3: Češi expandují v zahraničním biznesu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4x a byl to třetí největší růst v celé EU. Podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
18: A téma číslo 2, syn zesnulého nejbohatšího Čecha, Petr Kellner junior, koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
19: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu. Ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat. Takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 zečtyřnásobily a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
18: tak
19: Česka.
18: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
19: To samozřejmě ano, zejména
18: dividend,
19: z bank
18: a tak dále.
19: A tak dále, ale už
18: velké téma české levice, která ale téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
19: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat ČNB investovaly české firmy v roce 2025 přímo v zahraničích 53,6 miliardy korun a byl to druhý nejvyšší objem v historii. Já myslím, že letos se to ještě překoná. Nejvíc šlo do Německa, potom do Spojených států a Brazílie. Kumulativní přímé české investice v zahraničí činily na konci roku 2024 skoro 74 miliard dolarů. To je dvakrát tolik než v Polsku a Polsko je čtyřikrát tak velká země. Ale Polsko je pro zajímavost další země, která má takovýhle trend jako Česko. Dokonce o tom psal i německý Handelsblatt, že české a polské firmy skupují ty německé.
18: Mimochodem jsem četla teď nedávno, že polské firmy začínají právě taky ve velkém investovat u nás. Takže
19: a obráceně, jako... české taky v Polsku. Myslím, že to je úplně logické, ale pojďme se podívat na to, jak české firmy investují v Německu, protože to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat nebo předat někomu jinému.
18: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
19: Je to jako německé specifikum, protože
18: u nás se to neděje?
19: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG Michala Strnada. Jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli. O tom se ještě zmíníme znova. A Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Alvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
18: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco takového.
19: Je takže... jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímají o největšího kargo přepravce ve Francii. To zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami, jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
18: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
19: No Michal Strna tam zrovna teď je, tam koupil tu prachárnu kousek od hranice českých, ale jsou to právě ty středně velké a menší firmy české. Třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška, jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli, velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru a BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc, ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firem a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě o patro níž do těch firem, které jsou menší než stovky milionů obratů, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
18: Ale mimochodem chodíš na běžky?
19: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15 let.
18: Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za skialpy. Ale víš, proč se tě na to ptám, veď?
19: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
18: A víš, proč se tě na to ptám?
19: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
18: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
19: Německo, ano, Německo, dobrá asociace.
18: A Jeho firma, česká společnost Consultec, právě kupuje norského výrobce běžek Mads Hus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
19: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů v zahraničí, protože Tomáš Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku, a přestěhoval ji do Česka, ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten slavný kalendář s těmi krásnými fotkami žen. A vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
18: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
19: No, to by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
18: No to určitě, a mimochodem za jeho miliardu euro, protože tahle

0: dat,
1: dat a tak dále.
2: Jízdy automobilů a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
1: Přesně tak a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nebude ještě nějak pokračovat.
2: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To
1: znamená, pokud že... by chtěl mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstvo.
2: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
1: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
2: Na tu charitu.
1: Na tu charitu. A víš, kdo ho draží?
2: Vím, že se to draží na iDnesu.
1: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
2: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil s Michalem Strnadem.
1: A nechtěli to koupit spolu.
2: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No.
1: Tak uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady.
2: Kalendáře.
1: Pokud zmizí jako z ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohlu.
2: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
1: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
2: Máš lepší, protože to je levnější.
1: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě, mě jde o charitu.
2: Jo? Nic osobního, prostě no. Biznis. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strandara, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strandar má tady taky...
1: Ten v Itálii, ale něco má nějakou.
2: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Michal Strandar má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co je, může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Olvin, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
1: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. Ano. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tady přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
2: A vedle CSG potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
1: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tady ještě Jaroslav Strand Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries minulý měsíc. Koupili spolu s GNT skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad je chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo jí vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
2: Tomu nikdo nevěří.
1: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
2: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracíme se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti teď ovládané provozované Jaroslavem Strnadem, může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykač, ze svojí norské ocelárny, vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
1: To byla španělská skupina, od které převzal výrobu oceli Pavel Tykač ve Velké Británii a ve Skandinávii. A ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené oceli. A teď tam probíhají tedy, jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této oceli mohla dovážet právě
2: přes polské přístavy určitě
1: nevím,
2: Ostravy. Nevím, jestli to logisticky dává smysl,
1: ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin jako zelená ocel zatím, teda

0: putuje tady, já nevím, do Nové Huti nebo dál, no. Já ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries a NT Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě, a otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun, a podle informací, které máme, tak za 1,5 měsíce je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
1: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
0: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
1: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893%, a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněná, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro, víš, co si můžeš koupit třeba?
0: Nevím.
1: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milan. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. Stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmont Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastian Coates, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
0: Jako on už koupil nějaké nemovitosti.
1: Ale rozhodně pořád má spoustu jako hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila, tam je speciální malá divize Palmont Heritage, která se má soustředit na české, jak se tomu dřív říkalo, rodinné stříbro.
0: Rodinné stříbro, tak. Ano, teď jsem chtěla říct poklad. No, poklad to asi úplně není, ale je to...
1: Proč zrovna klobouky?
0: Klobouky, ale... Tak z toho, co víme, tak byl to zřejmě tip od jeho investičního manažera, kterého si převedl do Palmontu, a to je Adam Páleníček, který pracoval předtím v poradenské společnosti KPMG. A Adam Páleníček nám potvrdil, že vlastně on věděl, že je firma Tonak na prodej, a Tonak se dostal do finančních problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce naposledy, teda jsem viděla za rok 2024, kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem, a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Páleníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je Tonak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zase taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
1: Jano, já se tě zeptám, kolik máš klobouků doma?
0: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo?
1: No, já to mám úplně stejně. Já mám několik necítím. Klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Úplně každý chlap měl klobouk. To bych do Tonaku investoval. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
0: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
1: No, oni vyrábí,
0: no tak Tonaku dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic, a tam se vyrábí fezy. Jo,
1: no, ale
0: to je fez.
1: S fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
0: Fez a zmyjovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonák právě spolu s Feskem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC a na ty já jsem narazila už jako novinářka před x lety, ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
1: bývalý
0: víš, kdo
1: minister,
0: to byl?
1: Byl samozřejmě.
0: To bývalý ministr průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný.
1: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonák, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
0: Stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčeni teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku, prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila, byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmyjovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepičky, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fez je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na trhu je.
1: Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle to je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
0: Ne.
1: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa a Bob Iger, bývalý CEO Disney. A ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů tenhle slavný klub, který má 17 titulů. Je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii NBA, hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson. Prostě všichni, na které si vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
0: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal? Není to trochu podezřelý jako?
1: To je velice dobrá otázka. Je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
0: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji koupíš, ale ještě větší radost je, když pak najdeš někoho, kdo si to od tebe koupí dál.
1: Tenhle ten vtip o dvojí radosti známe. Já znám ještě jeden sprostej vtip, který tady říct nemůžu, o jachtách, letadlech a tak. ale říkat ho nebudu. Ale to, co řeknu, je, že třeba koupě těch sportovních klubů, těch fotbalových, se v poslední době docela vyplácí, už jenom proto, že to má obrovskou společenskou prestiž a otevírá ti to ty dveře, o kterých jsme se tady už dneska bavili. Z toho důvodu taky budeme sledovat v příštích dílech soutěž Daniela Křetínského o další akcie ve West Ham United, protože tam je další díl hry o trůny a bojuje se o majoritní podíl West Ham United, kde je Daniel Křetínský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Haverland, který koupil od Křetínského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
0: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetínský na ty další akcie.
1: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
0: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad, viď?
1: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetínský ty 2% přemístil k Jakubu Haverlandovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle tahle ta společná útočná dvojice Křetínský-Haverland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
2: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Španělská vláda chce převést do pevninského Španělska některé ilegální dětské migranty ze severoafrické Seuty. Plzeňské fotbalisty čeká úvodní zápas play-off Evropské ligy v Bělehradě. A dnes čekáme nejdřív slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy zaprší a teploty dnes až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce ale Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
4: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
3: A jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr Červený financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a taky opatření proti povodním. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 000 korun, naopak přes 5 000 jen asi 20% rodičů. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1 000 dospělých. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Některé neziskové organizace proto pro děti z chudších rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandi. Mám. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saisová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda spolupracuje na přemístění s úřady v Seutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně Saisová neřekla. 52. ročník agrosalonu Zeměživitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se víc než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Novinky veletrhu dodává obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
5: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
3: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale taky semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Očekává se příjezd mladých lidí z celé republiky. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Crvené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Markana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
6: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. A samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
3: Hradec Králové a Jablonec dnes rozehrají souboje o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Východočeši od 20 hodin a 30 minut nastoupí na hřišti Červené zvezdy. Jablonec se o čtvrt hodiny později představí na stadionu Rangers v Glasgow.
7: Překážky na D11 u Hradce Králové a na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy pozor na překážky u Hradce Králové. Před sjezdem na Liberec a Šumperk na 96. kilometru je v pravém pruhu rozházené dopravní značení. Na D11 opatrně i za Prahou ve směru do Hradce Králové. Za nájezdem z Pražského okruhu stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, kužely jsou ale přímo na čáře a kamiony vybočují. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova opatrně u Třebíze a v omezení jsou tam poházené dopravní kužely. A na nehodu pozor na silnici 55 z Hodonína do Strážnice. U Rohatce autobus sjel mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři. S opatrností ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude nejdřív skoro jasno až polojasno, místy čekejte přechodně zvětšenou oblačnost a výjimečně se přidají přehánky. Odpoledne a večer už bude postupně přibývat oblačnosti a hlavně v jihovýchodní polovině Česka bude pršet. Místy se objeví i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů Celsia, na západě a severu Česka bude chladněji, tam kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Co myslíte, kdo se dostával na svobodu při všech těch možných amnestiích, které u nás byly uděleny? Právě nad tím se zamyslí Ivana Denčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale ještě předtím dostane slovo Bronislava Janečková a její cyklus Podsvětí devadesátek. Připomene legendární vzpouru v Leopoldově v roce 1990.
9: S březnem roku 1990 je spojen bezpečnostní zásah proti vězeňské vzpouře v Leopoldově, kam byli umisťováni pachatelé závažných trestných činů. Akce, do které bylo nasazeno přes 3000 mužů bezpečnostních sil, nemá v československých dějinách obdoby. Potlačení leopoldovské vzpoury je dodnes vnímáno rozporuplně. Byla to chyba nebo naopak úspěch? Poslouchejte třetí díl cyklu Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá autorka Bronislava Janečková.
2: Podsvětí 90.
9: Vše začalo amnestií prezidenta Havla 1. ledna 1990.
10: V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva, a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Vězně zároveň vyzývám, aby pochopili, že 40 let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na den. Vzpourami nepomohou ani této společnosti, ani sobě.
9: Jiří Pehe, politolog a spolupracovník Václava Havla, po 30 letech amnestii komentoval takto.
11: Václav Havel, který sám prošel komunistickými kriminály, věděl, jak tenká je linie mezi vězněním za trestné činy, jako byly ty ekonomického rázu, nebo třeba výtržnictví či příživnictví, a vězněním politicky motivovaným. Amnestii vyhlásil proto, že skutečné důvody, kvůli kterým komunistická justice posílala lidi do vězení, nebyly vždy stejné jako ty oficiální. Přičemž nový režim neměl prostředky a aparát, který by dokázal rychle oddělit případy neoprávněného věznění od těch oprávněných.
9: Amnestie Václava Havla byla velkorysá. Propuštěny byly téměř 2/3 všech odsouzených. V celém Československu šlo o 23 tisíc vězňů. Rozhlas, tisk a televize přinášely desítky rozhovorů s propuštěnými.
12: Byl jsem zavřený ve výkonu trestu ve Valdicích ve 3. nápravní výchovné skupině. Byl jsem odsouzený na 2,5 roku za paragraf 247, krádež, soukromá. Byl mi odpuštěno 8 měsíců a samozřejmě za tohleto bych chtěl poděkovat a hlavně panu prezidentovi, který pro nás udělal všechno, co mohl.
9: Po revoluční euforie z nabité svobody pronikala v roce 1989 i za mříže. Ovšem svoboda politická a svoboda vězňů odsouzených za závažné trestné činy není totéž. Ti, kterých se amnestie nedotýkala, se začali bouřit. Tak to vnímal Aleš Kýr, historik a dokumentátor vězeňské služby České republiky.
13: Chtěli také jít domů, jo. Kradli si různé požadavky, očekávali, že teda to bude řešit nějak vedení, tak samozřejmě vedení s tím nemohlo nic dělat, poněvadž tady byl ten zákon o amnestii, ten byl jednoznačný, tam bylo přesně napsaný, koho se to týká. Chodili tam politici, poslanci, diskutovali tam s těmi odsouzenými, no ti si stáli na svým, no jenže oni, kteří nepochodili, začali se připravovat na odpor nebo na spouru.
9: Neklid byl ve více věznicích, ale nejhorší situace byla právě v Leopoldově na Slovensku, kde pobývala většina vězňů za vraždy, znásilnění a loupeže. Krizový štáb se pokouší vyjednávat, ale všechny pokusy o smírné řešení neuspěly. Rozhodování slovenské vlády je chaotické a zdlouhavé, zatímco vězni se připravují na ozbrojenou vzpouru. Ta začala 15. března 1990. 200 vězňů držících hladovku vytlačili dozorce z ubytovacích prostor. V zápětí se k ním přidali další a brzy ovládli celou věznici. Pod heslem buď všichni, nebo nikdo si vytkli nesplnitelný požadavek, aby byli všichni okamžitě propuštěni.
13: První, co bylo, tak odsouzení vytlačili dozorce.
9: Hovoří historik Aleš Kýr.
13: Dozorci museli se vzdálit, poněvadž jim hrozilo napadení. Takže opustili ten vnitřní prostor a ty budovy tvořili takový prstenec, takže ten vnitřní prostor museli opustit. A do toho prstence se vcházelo železnými vraty. Tak ty vrata oni zavřeli, A protože získali přístup do dílen, tak ještě svářečkou to zavařili. Ty vrata, tu velký vrata. Jo. No a teďka pochopitelně v těch dílnách, které tam zabrali, tak se připravovali na ten střet. To znamená, vyráběli si tam různé sečné a bodné zbraně. Dostali se ke kyslíku, k acetylénu, což jsou plyny pro svařovací aparaturu. A dostali se samozřejmě také k různým tapalinám, jako benzín. Takže měli i prostředky k podpalování objektu, což oni udělali. Že pustili se do toho, začali zapalovat objekty, dostali se na střechu. No a po marné výzvě generál Sámel, byl náměstek ministerstva vnitra Slovenské republiky, tak vyhlásil pohotovost.
9: Tehdejší zpravodajství informovalo o událostech v Leopoldově pravidelně.
14: Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky sdělilo, že od začátku měsíce trvá nátlak odsouzených, kteří si svůj trest odpěkávají v Leopoldově. Okupační stávkou, odmítáním stravy, ale i destruktivními činy, někteří odsouzení vyžadují urychlení legislativních změn, zejména zrušení paragrafu 41, na jehož základě se v uplynulých letech zvyšovaly trestní sazby zvláště nebezpečným recidivistům. V ústavu jednají senáty o podmíněných propuštěních a náčelník útvaru přerušuje tresty z rodinných a zdravotních důvodů. Tým pracovníků se snaží udržet celkovou situaci v únosných hranicích, avšak přehnaný radikalismus odsouzených ji zbytečně vyostřuje. Zásadní rozhodnutí o této skupině odsouzených se očekává ve dnech 26. až 28. března.
9: Vzhledem k porevoluční atmosféře krizový štáb s ozbrojeným potlačením vzpoury stále váhal. Mnozí si kladli otázku, jak je možné, že se dozorci z vězeňských prostor nechali vytlačit. Ale ze zpráv o události vyplývá, že jim šlo tehdy opravdu o život.
13: Těsně po revoluci jsme měli zákaz použití zbraně vůči odsouzeným. Takže všechny takové ty nepokoje, provokačky se museli zkomunikovat. Donucovací prostředky jsme mohli použít, což obušek, pouta, předváděcí řetisky, slzný plyn. Tak to bylo možné použít, ale zbraň nikoliv. V té době nějaký ozbrojený zásah byl poněkud problematický, protože tyhle ty zásahy se spíš spojovaly s režimem, který vlastně v té době ztrácel svoji moc. Jo. Takže pochopitelně, že to muselo být projednáváno s tou novou politickou garniturou. Tím pádem se ten zásah taky trošku oddálil. Takže oni se tam dokázali vyzbrojit a připravit, že, na ten střet.
9: V Leopoldovské věznici je přes 1200 odsouzených. Objekt, který má desetimetrové hradby na půdorysu hvězdy, střeží ozbrojené jednotky zatím jen zvenčí. Počet vzbouřenců se zvyšuje na 1000. Citujeme ze zprávy o průběhu vzpoury.
11: Uvnitř vznikají barikády. Vězni si vyrobili sečné a bodné zbraně ze strojního zařízení dílen. Z aut ve věznici odčerpali benzín a naftu a vytvořili si zápalné láhve. Část vězňů, kteří se odmítli přidat ke vzbouřencům, drží militantní skupina jako rukojmí. Většina vězňů je pod vlivem alkoholu nebo drog. Vloupali se do ústavní lékárny a získali tak líh a omamné látky.
13: Bylo jasné, že vlastně bez překonání toho fyzického odporu to nepůjde. A protože na Slovensku tenkrát tam nebyla vycvičena žádná jednotka, která by byla schopna potlačit tu sporu, Praha vyslala majora Dufka, byl příslušník nebo důstojník Sboru národní bezpečnosti tehdy ještě a asi 30 příslušníků zásahové jednotky. Tak ti přijeli do Leopoldova.
9: Situace byla natolik vážná, že se jí zabývala i Československá federální vláda a následně i vláda Slovenské republiky. Ta vytvořila krizový štáb v čele s ministrem spravedlnosti Slovenské republiky. Nad věznicí přelétají vrtulníky, které monitorují situaci. Tu popisuje podplukovník Milan Kočí, velitel útvaru rychlého nasazení.
11: Odsouzení obsadili jednotlivé oddíly věznice, kuchyň se zásobami, dílny, kinosál i provozní budovy, čímž prakticky ovládli všechny objekty využívané k výkonu trestu. Vchod do areálu přezdívaný Hrad zabarikádovali a připravili si lahve s acetylénem. Vše obložili kanistry s benzínem a chystali se na odpálení, pokud se do objektu pokusíme proniknout. Chování odsouzených, z nich část byla prokazatelně pod vlivem drog, nabývalo na agresivitě a 28. března 1990 začali zapalovat vězeňské objekty.
9: Na zajímavý moment ze zasedání krizového štábu podplukovník Kočí vzpomíná.
11: V průběhu jednání se objevila otázka, kdo vůbec dovnitř zabarikádované věznice půjde. Zúčastnění velitelé s výjimkou příslušníků sboru nápravné výchovy jeden za druhým z nejrůznějších důvodů vstup do nebezpečných míst odmítají. Domnívali se, že vytvoří koridor kolem věznice a my z útvaru rychlého nasazení provedeme zásah uvnitř sami.
9: 28. března je dán povel k zahájení akce Pohyb.
15: Do 17. hodiny se snažili přesvědčováním přivět vězně k tomu, aby je v klidu mohli přemístit do jiných ústavů. Reakcí bylo zakládání rozsáhlých požárů v areálu věznice. Proto bylo nezbytné přikročit k boji muže proti muži.
9: Nakonec se k zásahové jednotce připojili asi 300 příslušníků sboru nápravné výchovy a 150 vojáků z Prostějova.
11: Skupina vůdců vzpoury se pohybuje na střeše oddílu zvaného Hrad. Vniknout do objektu není snadné. Kovové mříže a vchody k jednotlivým oddílům vězni zavařily autogeny. Mezi odsouzenými je rozšiřován názor, buď odejdeme na amnestii všichni, nebo nikdo. Na střechách jsou rozdělány ohně, kolem nich se pohybují větší skupiny odsouzených s noži, mačetami, kopími a sekerami.
13: Zásahová jednotka musela odpálit ty zavařené vrata plastickou trávinou. To otevření, jak si dokonal ten transporter, který to projel, rozrazil ty dveře. No a teďka se před tou zásahovou jednotkou objevilo 300 militantních odsouzených.
9: Do akce je nasazeno 12 vrtulníků a 3 ozbrojené transportéry.
11: Věznice hoří na několika místech najednou. Vůdci vzpoury se ozbrojili na střeše a zapálili přístupové cesty. Chtějí zapálit i 2 z rukojmích, které na poslední chvíli zachrání policejní helikoptéra. Ze střech jsou vrhány předměty směrem k hlavnímu vchodu. Policejní jednotky postupují metr po metru. Zajaté vězně nechávají svléknout do naha, protože nahý rovná se neozbrojený.
13: Nebylo jasné, jestli nepřijde nějaká druhá vlna útoku nebo něco podobného. Těch 300 bylo okamžitě odzbrojeno, spoutáno. Provedli důkladnou prohlídku všech těch odsouzených. Museli si všichni polehat na zem, byli spoutáni.
9: Situaci komentuje ředitel věznice Leopoldov Otto Lobodáš.
16: Najskôr boli do prvé línie dané najlepšie pripravené jednotky, to znamená špeciálne jednotky Federálneho ministerstva vnútra. Ďalej tie skupiny ľudí, ktoré majú čo najlepšiu objektovú a osobnú znalosť, to znamená najmä príslušníci zboru, v tomto prípade z ústavu Leopoldov, a následne tí, ktorí vykonávali tie činnosti súvisiace s paralizáciou pohybu týchto ľudí, prípadne s odvedením a následným presunutím.
17: Útvar rýchleho nasadenia sa prebúra do objektu, čím zabráni nešťastiu. Účastníci zásahu musia byť opatrní. Tí najradikálnejší môžu byť zamiešaní práve medzi túto skupinu. Z bezpečnostných dôvodov dostávajú väzni pokyn vyzlieť sa do naha. Útvar rýchleho nasadenia postupuje z jedného objektu do druhého. Niektoré izby odsúdení otvárajú sami, do iných treba vniknúť násilím.
13: Jakmile byl zlikvidovaný ten odpor té militantní skupiny, tak už tam potom přišli ti příslušníci sboru nápravné výchovy a vyváděli odsouzený z těch ložnic a poutali je. Jo. Takže tam už potom tu eskortu připravovali zaměstnanci té soudstvo.
2: Posloucháte Podsvětí 90. Příběhy z doby, kdy se v Česku rozmohl zločin. Speciál Historie Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Za 2 hodiny od začátku akce je vzpoura potlačena. Zajetí a spoutaní vězni jsou převezeni do několika dalších ústavů nápravné výchovy. Při zásahu bylo zraněno 29 zvouřenců a 11 policistů. Zahynul jeden z vězňů, kterému v ruce vybuchla po domácku vyrobená nálož. Události ještě dlouhé roky vzbuzují protichůdné reakce. Řada politiků i novinářů v tehdejším Československu buď z neznalosti nebo z nepochopení vážnosti situace obvinuje policejní složky z brutality proti ubohým vězňům. Atmosféra v republice je po 20 letech normalizace totiž stále tak trochu sametová. Připomeňme si poslední část novoročního projevu Václava Havla z roku 1990, ve kterém vyhlásil amnestii.
10: Veřejnost pak žádám, aby se propuštěných vězňů nebála a pomáhala jim v křesťanském duchu po jejich návratu mezi nás nalézat v sobě to, co v nich nedokázali nalézt věznice. Schopnost pokání a touhu řádně žít.
9: Začala divoká 90. léta. Kriminalita stoupá, ale zdaleka nejenom kvůli amnestii. Do 2 let se do věznic vrátí asi 1/4 amnestovaných. Dramata v Leopoldovské věznici však nekončí. Je sobota 23. listopadu 1991. Den, který vstoupí do historie československého vězenství jako nejbrutálnější útok trestanců na dozorce v moderních dějinách.
13: Stalo se to 23. listopadu 1991. Bylo to ve večerních hodinách. 3 odsouzení, jedním z nich byl ten Polgári, druhý byl Uriga, potom byl ještě nějaký další. Vylákali dozorce za mříž oddělení. Zřejmě to bylo pod falešným důvodem, který se týkal zdravotních potíží. To je starý trik. Jakmile se dostal za tím mříže, tak oni ho přepadli.
18: V momentě, kdy ten dozorce vchází za tu mříž, čím oni ho napadli?
13: Nože. Úplně se tomu nedá zabránit, aby si nevyrobili nůž, protože oni ho můžou vyrobit i za lžíce. Když se naostří lžíce, okamžitě ho zabili a už měli uniformu a měli klíče. A této uniformě se dostali do kanceláře vychovatele, toho taky zavraždili, už měli druhou uniformu. A ve 2 uniformách, v jedné byl oblečený Polgári, ve druhý Uriga a 3. odsouzenýho jako předváděli směrem ke strážnici, kde vlastně seděl velitel směny. V té kanceláři byli 3 příslušníci, kteří si mysleli, že vlastně jdou jejich kolegové, no a stali se další obětí. Takže to bylo 5. Zmocnili se zbraní, pistolí, jednoho samopalu, vzali jako rukojmí operátora a tak to prostě opustili tu věznici.
9: 5 strážných bylo zavražděno. Nejmladší obětí byl 20-letý mladík, nejstarší 50-letý muž. Proti přesile neměli šanci. V čele uprchlých vrahů je Tibor Polgári, někdejší vůdce vzpoury v Leopoldově z března roku 1990. Útěk a vraždy měla být i odveta za potlačenou vzpouru. Uprchlí vězni zastavovali řidiče a brali jim auta. A protože byli svetovaní, narazili do stromu.
13: Snažili se dostat směrem na Trnavu, zastavili auto, násilím si to auto vzali a nechali tam toho operátora. Takže ten tam zůstal s tou posádkou, kterou vyhnali z toho auta. Teďka s tím autem asi po 20 kilometrech havarovali, takže museli získat další auto. Ten šofér se zřejmě nějak chtěl bránit, tak ten byl velmi těžce zraněn.
11: 7 uprchlých vězňů má v plánu uprchnout do Polska a pak až do Austrálie. Domluvili se, že pojedou vlakem, ale protože k drogám přidali i alkohol, tak si v opilosti spletli spoj a odjeli zpět k Leopoldovu. V okolí Piešťance pak schovali do stohu, kde je obklíčila policie.
13: Mezitím zaměstnanci té věznice se vydali po jejich stopách. Veřejná bezpečnost udělala u závěru, došlo k přestřelce, 2 chytli a druhý den 24. zajistili těch ostatních 5.
9: Zadržení nebylo snadné. Paul Gary byl při zatýkání postřelen, ale přežil. Soud s uprchlíky a vrahy se konal v únoru roku 1993 v Bratislavě.
11: Tibor Polgári, Miloš Uriga a Ondřej Harvan byli odsouzeni na doživotí. Harvan o 2 roky později ve vězení spáchal sebevraždu. Další účastníci útěku vyfasovali dlouhé tresty odnětí svobody. Ukázalo se, že tehdejší režim měkčího přístupu k vězňům, tedy dozorci bez zbraní a s omezenými bezpečnostními pravomocemi, vytvořil prostor pro katastrofu. Tibor Polgári je mezi vězni dodnes vnímán jako celebrita.
9: Až 5 zmařených životů vedlo k přehodnocení zásahu při vzpouře vězňů v Leopoldově. Na začátky své policejní praxe v 90. letech vzpomíná policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš.
19: Amnestie v téhle míře přinesla obrovskou míru lidského neštěstí, mrtvých, zraněných, přepadených, znásilněných, voloupených, přetížených a prostě zničených policistů. To bylo 23 tisíc lidí propuštěných, který prostě najednou, mnozí z nich se po strašně dlouhé době dostali ven, no jo, ale oni byli propuštěni a neměli žádný zázemí, s nima nikdo nepracoval, nějaká probační a mediační služba, to neexistovalo, nic takového, jste volní. No a celá řada z nich se rozhodla, ježíš, co já tady budu dělat, já jsem 10 let seděl, tam byl řád, pořádek, oni už žili v nějaký subkultuře, měli sedět ještě nějaký den, týden, no tak začali páchat trestnou činnost, aby se dostali zpátky, že jo. V podstatě tím, že prezident republiky jim dal milost, vlastně amnestii, tak si můžou dělat, co chtějí. A ono tohle český pojetí demokracie, jak já vždycky říkám, tak ono velmi často přetrvává dodnes, jo. Já mám práva, já můžu všechno, já můžu, co chci. Akorát si nikdo neuvědomuje, že demokracie je nejpřísnější systém, ovšem na jednotlivce. Každý musí nést svůj díl zodpovědnosti. A tihle lidé ho prostě nechtěli nést. A teď si představte situaci, kdy policista vyráží na ulici, je sám, sebou má vojáka, jako vojenskou posilu, který má akorát obušek a pásku SNB, to je všechno.
18: A ty vojáci byli proč? No, kvůli tomu, že policistů bylo málo?
19: Kvůli tomu, že policie přestala zvládat tu obrovskou míru násilí, která najednou na těch ulicích propuká. A teď vyrazí takhle ve dvou a do toho si musíte přičíst ještě tu hypotetickou, no mnohdy i praktickou nenávist široký veřejnosti k uniformovaným policistům, protože každý uniformovaný policista přeci stál 17. listopadu na té národní třídě a mlátil tam jejich děti. Ti lidé nepřemýšleli nad tím, že tam vůbec nemuseli být a že ty policisti dál slouží proto, aby tady zachovávali nějaký pořádek a snažili se. Takže ta pozice policie a kriminálka v podstatě to samý. Tady když někam přišla, dobrý, my jsme kriminální policie, co jako chcete. Jo? My máme svobodu a my můžeme dělat, co chceme. Ta policie byla ve strašně špatném postavení v tomhle směru, v tom celospolečenském, ta respektive neuvěřitelně dolů, ale ta policie se s tím musela prostě potýkat a bojovat s tím dál. Ustála to dobře, je obrovské množství neobjasněných trestných činů, no ale otázka je, jestli bylo technicky možné je vůbec objasnit, ale ustála to, myslím, s čistým štítem.
9: Opravdu se podařilo v 90. letech, kdy začala strmě stoupat kriminalita, reformovat policii a očistit její pověst? O tom bude další díl Historie Plus. Naslyšenou se těší Bronislava Janečková.
2: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
8: Na co čeká každý vězeň, pokud se nemůže dočkat vypršení doby trestu? Přece na amnestii. Jak to bylo s amnestiemi u nás, to teď připomene repríza pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy, který připravila Ivana Denčevová.

0: Rudlo.
1: Jindro, si to ty. Hmm. Pojď sem ty, kluku, a pojď dál.
0: No, když jsme se viděli naposled, měl jsem poněkud hustí kštici, co? Na uranový záření každý reaguje jinak.
1: Bylo to hodně zlý?
0: To je na dlouhý povídání.
1: Pustili tě na amnestii?
0: Jo, ale hodně těch kluků tam zůstalo. Já měl lehčí paragrafy.
1: Opuštění republiky.
0: Jo, a ještě podvod a podílnictví.
1: To jsem nevěděl.
0: Jeden z těch kluků, se kterýma jsem utíkal, vzal doma prsten. Potřebovali jsme peníze na převaděče a já sehnal kupce. On jedinej pak na sraz vůbec nepřišel. Podrazil nás. Šli po nás najisto. A co ty? Děláš ještě zuby?
1: Jo, ale to víš. Makám v zubní laborce za mizerný plat.
0: Mukla nikde nevezmou, co?
1: Ale něco podniknem. Táta má ještě z dřívejška nějaký známosti.
0: To by bylo fajn.
1: Jindro, a jak se na tom s penězma?
0: No, po té měně vlastně kvůli tomu jsem přišel.
2: A 23letý propuštěný vězeň Jindra se v pražské Lhotce setkal se svým kamarádem o rok starším Rudlou v červnu roku 1953. Z vězení se dostal na základě amnestie a tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, zda byly amnestie v komunistickém Československu projevem solidarity. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Kdy a proč vůbec vzniká institut amnestie, tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jaroslav Rokoský.
3: Institut amnestie jako závazný normativní akt sahá hluboko do minulosti. U nás byl vždy v kompetenci hlavy státu, takže amnestii uděloval panovník, posléze prezident republiky. Jednalo se o rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu. Je zajímavé, že pro komunistický režim nebyla amnestie ku podivu buržoázním přežitkem, čímž u nás byla zachována, aspoň v této otázce, kontinuita historického vývoje.
2: Kolik amnestií zažilo komunistické Československo?
3: První amnestii udělil Klement Gottwald 19. června 1948 při svém nástupu do prezidentské funkce. Poslední předlistopadovou amnestii udělil prezident republiky Gustáv Husák 27. října 1988. V období komunistického Československa bylo uděleno na 14 amnestií.
2: A která z nich byla největší?
3: Největší amnestii, k níž se režim za 40 let své existence odhodlal, byla amnestie z 9. května 1960. Byla to druhá ze 4 amnestií prezidenta republiky Antonína Novotného.
2: Jaké bylo zdůvodnění jednotlivých amnestií?
3: Prezidenti komunistického Československa vyhlašovali amnestii obvykle při své inauguraci nebo kulatých výročích významných událostí, jako bylo třeba osvobození Československa Rudou armádou v květnu 1945, nikoli proto, že byly přeplněné věznice.
2: Takže vždycky byl ten akcent ryze politický?
3: Ten akcent byl politický, ano.
4: Když minuli i Velikonoce a v kriminálech bylo ještě pořád ticho, nálada se vrátila do stavu beznaděje a zlosti. Muselo v té době Zápotockému ustavičně zvonit v těch velkých uších, neboť se na jeho hlavu snášela mnohá nespisovná adjektiva. Zklamání se rozhostilo nejen v lágrech a ve věznicích, nýbrž především také venku, ve všech rodinách marně čekajících na tátu, mámu, dceru či syna, nebo na jiné blízké a drahé, kteří se z toho či onoho důvodu dostali pod kola lidodemo justice. Těžko totiž rozhodnout, komu taková neudělená amnestie ubližuje více, jestli odsouzenci samotnému, anebo jeho nejbližším v civilu.
2: Vzpomínal Jiří Levy, který byl už v listopadu roku 1948 odsouzen k 6letému žaláři, a to ve svých 18 letech, za pobuřování a sdružování proti státu. Politicky vykonstruované procesy, které začaly bezprostředně po únorovém puči v roce 1948. Jací lidé a v jakých počtech se do vězení dostávali v tomto období?
3: Komunistická strana Československa budovala totalitní režim rychle a bez skrupulí, likvidovala skutečné i domnělé protivníky ve vězeňských zařízeních, jimž byla republika tehdy protkána, se potkali muži, kteří ještě nedávno bojovali na západě či na východě. účastníci domácího odboje, demokratičtí politici, kněží, sedláci, univerzitní profesoři a jejich studenti, obyčejní lidé nejrůznějších profesí. Vedle politických vězňů byli za mřížemi také retribuční vězni, tedy provinili Němci, čeští zrádci a kolaboranti, a třetí početnou skupinou byli potom kriminální vězni, stručně řečeno od zlodějů až po vrahy. A pokud jde o ten početní stav vězňů v Československu, tak ten činil k lednu 1953 celkem 46 tisíc osob.
2: My zůstaneme u těch politicky vykonstruovaných procesů zaměřených proti jednotlivým skupinám obyvatel. Možná otázka, kdo a jak rozhodoval. Dnes žijeme ve světě, kdy jednoznačně je oddělena moc soudní od politické, a tak bych mohla v těch poučkách o demokracii pokračovat.
3: V Československu došlo k likvidaci soudcovské nezávislosti. Justice byla podřízena komunistickému dozoru. Soudní perzekuci zaštítil zákon číslo 231 1948 sbírky. Zákony se dodržovaly podle vůle KSČ, která stála nad nimi, a v politických procesech potom rozhodovalo stranické vedení. Kdy se bude proces konat, kdo a za co bude žalován, jaké budou tresty. Důkazy nebyly podstatné, stačilo, když soud nabyl přesvědčení.
2: Soud rovná se představitelé komunistické strany Československa. Víme, že také častým tématem bývá, jaké jsou poměry ve věznicích, existují na to různé nezávislé komise, dbá se také na dodržování v současnosti lidských, základních lidských práv. Když se zastavíme u tohoto období, lidé se dostávali, řekla bych, lusknutím prstu do vězení. V jakých poměrech ve vězeních potom, a bavme se o těch politických vězních především, v jakých poměrech žili?
3: Svět za mřížemi ve stalinském Československu byl velmi krutý. Na pestré společenství vězňů čekal hlad, velice rychle jste zhubla o 20-30 kg, panovala tam zima, trápil je mráz, šikanování a leckdy i bití. Všichni chtěli především přežít v těch drsných vězeňských podměrech, v vozovkách udržet se nad vodou.
2: A to můžeme také ještě dodat, že existovaly tábory nucených prací, kam se lidé dostávali bez soudních rozsudků, mohli tam být libovolný počet let a byly to poměry srovnatelné s věznicemi?
3: Ano, dá se říct si do jisté míry, že to byly poměry srovnatelné s věznicemi, stejně tak těžili úhrad na Jáchymovsku jako ti, kteří byli v nápravně pracovních táborech.
2: Jakou měli šanci se z tábora nucených prací dostat lidé, na které se ani nevztahovaly amnestie, ani nebyly alespoň v tom absurdním, teatrálním, pseudo-soudním systému?
3: A v táborech nucených prací lidé pobývali od 3 měsíců do 2 let a pokud se polepšili, tak měli naději, že budou propuštěni, ale často se stávalo, že byli jenom přeřazeni do nápravně pracovních táborů.
4: Znali jsme pravidla hry, že nikoho nepouštěli do civilu neoholeného. A tak jsem 2. dne, 5. května 1953, pořád očekával holiče. Ten se nedostavoval, což mne utvrzovalo v domněnce, že jde o nějaký podraz. Pak nás dovedli do skladu a protože jsme už většinou neměli uložené civilní šatstvo, hodili nám na pult všelijaké kusy oblečení, zřejmě pozemřelých vězních, s výzvou, abychom se do nich navlékli. Když mi dali podepsat, že to musím do týdne vrátit, začal jsem pomalu věřit, že nás přece jen hodlají propustit. Očekávání ještě zesílilo, když nám vyplatili na ruku naše krvavě vydřené úspory. V mém případě něco přes 1000 korun ve staré měně.
2: Jiří Levy byl propuštěn na základě amnestie v roce 1953. Sám vzpomínal na ty vydřené v úvozovkách úspory.
3: K finance, které dostávali političtí vězni, ty byly velice nízké. Oni byli nejlevnější pracovní silou, kterou měl režim k dispozici, a zvláště na Uranu, to znamená na Jáchymovsku, Příbramsku a Hornoslavkovsku. Ty výdělky oproti třeba civilním zaměstnancům byly malé a navíc, když přišla měnová reforma, tak o všechno přišli.
2: Jiří Levy byl propuštěn. Bylo to výjimečné?
3: Bylo to výjimečné, protože propuštění byli pouze političtí vězni, kteří byli přestárlí či nevyléčitelně nemocní. A to byl právě případ novináře a sociálního demokrata Jiřího Levyho. Jehož pustili domů v podstatě zemřít, aby nezvyšoval statistiku úmrtnosti ve vězeňských zařízeních. Jiří Levy ovšem zklamal. Po roce se uzdravil a byl přeřazen mezi invalidní důchodce, avšak bez nároku na důchod. Bylo mu 24 let a vážil sotva 50 kg. Ta amnestie z roku 1953 Antonína Zápoteckého se nestahovala právě na politické vězně odsouzené státním soudem a nestahovala se na retribuční vězně.

0: Amnestie prezidenta republiky a vlády republiky Československé u příležitosti 15. výročí osvobození Československé republiky sovětskou armádou. V letošním roce oslavujeme 15. výročí osvobození republiky sovětskou armádou. Úspěchy dosažené při dovršování socialistické výstavby umožňují, aby u příležitosti tohoto výročí byla prezidentem republiky a vládou udělena široká všeobecná amnestie, která se bude vztahovat i na osoby, které se dopustily trestných činů směřujících proti politickým a hospodářským základům republiky.
1: Zněl rozkaz ministra vnitra v roce 55, jak jsme slyšeli. Jak ji můžeme charakterizovat?
2: Byla vyhlášena 9. května 1955 pro politické vězně, kteří stále věřili, že se režim neudrží a padne. Byla opět velkým zklamáním. Nicméně komunistické vedení se poprvé pokusilo nalákat zpět do

0: od amnestii.
1: A další z velkých zklamání pro politické vězně, protože se nevztahovala na ty paragrafy, jako byla velezrada, sabotáž či vyzvěračství.
0: Jak vůbec rozhodování uvnitř komunistických špiček o amnestii, koho se bude týkat, probíhalo?
1: Ty amnestie byly od toho 55. roku velice pečlivě připravovány, několik měsíců bez zespěchu a v úzkém okruhu osob. Připravovalo je Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Generální prokuratura. O tom, kdo bude propuštěn, rozhodovaly komise složené z náčelníka věznice, zástupců těchto institucí a sporné případy řešila ústřední komise. Důležitou roli hrála i kancelář prezidenta republiky a úřad předsednictva vlády, protože amnestie vyžadovala kontrasignaci předsedy vlády, stejně jako řádné vyhlášení.
2: Vlak zastavil v Brně. Vystoupil jsem a držel 4 tulipány pro ženu. V kapse měl 2 čokolády pro děti za 6 korun. Nešel jsem cestou, ale zahnul jsem okolo řeky, abych nikoho nepotkal. Překročil jsem silnici a stál u starého domu v zarostlé zahradě s poraženým schnilým plotem. Vystoupil jsem po schodech a nevěděl jsem, co řeknu. Vešel jsem do síně a zaklepal. Asi někdo řekl dále, protože jsem náhle stál uprostřed kuchyně, vychrtlý a popelavý. Žena s dcerkou vyděšeně proti mně a já sípal, jak nejsilněji jsem mohl. Tak tady mě máte. Bylo to strašně zmatené, vůbec nevím, co kdo řekl. Vím jen, že dcerka se bála, plakala opodál a dívala se bázlivě po mně. Pak řekli, že mě nikdo z nich nečekal, protože jim stále psali, že mám nemravné chování. Něco jsme jedli, byl jsem hubený a vážil o 30 kilo méně než před 10 lety. A potom jsme si se ženou až do rána povídali o lidech a věcech a všechno, co říkala, bylo smutné a beznadějné.
0: Politický vězeň Jaroslav Brodský, jehož vzpomínku jsme slyšeli, se domů vrátil v den, kdy jeho dcera slavila 16. narozeniny. Proč se dostal do vězení a jak dlouho tam byl?
1: Jaroslav Brodský byl učitel, národní socialista, propuštěný po únoru 1948. Posléze byl zatčen Ústeckou státní bezpečností a v létě 1951 odsouzen v procesu s 12 dalšími školskými pracovníky k 15 letům těžkého žaláře. Jejich v úzovkách velezrada spočívala v tom, že vytvořili přípravný výbor pro založení Masarykovy odborové organizace školské, která měla zahájit činnost po svobodných volbách a připravovali proto některé školské reformy.
0: On byl propuštěn na základě květnové amnestie z roku 1960. Byla tou největší amnestií politických vězňů právě tato?
1: Ano, byla největší amnestií.
0: Jaký političtí vězni prožívali? Byla to pro ně další velká naděje?
1: Političtí vězni ji přivítali, i když ní moc po předchozích zkušenostech nevěřili.
0: Někteří z politických vězňů ji ale nechtěli.
1: Političtí vězni, mnozí z nich odmítali jakousi milost od komunistického režimu.
0: A když ještě se zastavíme, pro koho byla určena?
1: Amnestie se týkala více než 5000 politických vězňů. Mezi nimi byli třeba armádní generál Jan Syrový, litoměřický biskup Štěpán Trochta nebo poslankyně Františka Zemínová. A jako každá amnestie byla ovlivňována především mezinárodní situací, krizovými otřesy uvnitř sovětského bloku a poměry ve státě.
0: Byli mezi propuštěními i prominenti?
1: Ano, byli mezi nimi i prominenti. To byla nejcitlivější otázka celé amnestie. Jednalo se přibližně o 300 osob, které zastávaly v demokratických poměrech významné politické a hospodářské funkce. Například ministr Prokop Drtina mezi ně patřil. Jinou citlivou otázkou byli komunisté, kteří byli členy KSČ před rokem 1945 a dopustili se protistátních trestných činů, kolaborace nebo závažnějších kriminálních činů. Tady šlo zhruba o 10 osob. A pro Antonína Novotného byla zejména citlivá otázka amnestie slovenských buržoazních nacionalistů a hlavně Gustáva Husáka. V těchto případech rozhodovalo přímo politbyro UVKSČ a poslední slovo měl Antonín Novotný, který si zaškrtával červenou tuškou, koho pustí a kdo zůstane za mřížemi.
0: Podle politického byra ústředního výboru komunistické strany Československa byla amnestie československými občany hodnocena kladně jako projev pevnosti a humanismu socialistického zřízení.
3: Pane náčelníku, odsouzený Tajovský se hlásí...
4: Dejte si pohov a posaďte se.
3: Děkuji.
4: Víte, proč jsem si vás zavolal?
3: Netuším, prosím.
4: Ale jen se nedělejte. My dobře víme, že v té vaší vatikánské směně si poslední dobou nepovídáte o ničem jiným, než o amnestii. A co myslíš?

0: Víte, bude amnestie nebo nebude?
1: Nevím, jestli vám úplně rozumím.
0: Takovej vzdělaný člověk jako vy, pane opaté, aby nerozuměl. Podívejte, my vás pustíme. Ale na oplátku od vás budeme chtít nějaké informace.
1: Chcete, abych udával?
0: Ale vůbec ne.
1: To bych opravdu nemohl.
0: Ale to my víme, že nejste udaváč. Jenom bychom chtěli vědět, kdo za vámi chodí. A když ti lidé budou mít nějaké protistátní názory, tak byste je mohl varovat, že by mohli být zavřeni jako vy. A vyprávět jim, jak to tady chodí. Vysvětlíte jim, aby byli rozumní, aby se nedostali na cestí. Tak to přece vy říkáte, ne? To je přece vaše poslání, nebo ne?
1: Nikdo nebude věřit knězi, který spolupracuje s policií.
0: S bezpečností, Tajovský. S tou vaší buržoázní policií jsme se už dávno vyrovnali. Zatočili jsme z ní a zatočíme znova i z církví, když bude potřeba. S námi vždycky prohrajete.
2: Amnestie, o které jsme hovořili v roce 1960, se týkala také opata žilivského kláštera Bohumila Víta Tajovského. Ten byl zatčen v roce 1950 v souvislosti s událostmi v Čihošti a odseděl si dlouhých 10 let. Náčelník věznice mu nabídnul spolupráci, rozumějme, se státní bezpečností. Mohl se stát udavačem.
3: Státní bezpečnost tu akci nazývala Máj a spustila ji na počátku roku 1960. Souviselo to s tím, že tajná policie připravovanou amnestii rozhodně nevítala, takže se snažila mezi amnestovanými osobami naverbovat co nejvíc agentů, jednak ještě přímo ve vězení a jednak v prvních týdnech na svobodě. Většinou odmítli, ale někteří v síti státní bezpečnosti uvízli.
2: Byli do naše či estébáku také přímo ve věznicích?
3: Po této amnestii zůstalo ve věznicích ještě 550.

0: Ani další amnestie v roce 1962 se mě netýkala, ale nepropadal jsem zoufalství. I na jiné zapomněli. Byl tam Václav Razík, Ota Mádr, Josef Zvěřina, Antonín Mandl, tak jsem si říkal, patříš do dobrý party.
1: Nejen monsignor Antonín Bradna, jehož vzpomínku jsme slyšeli, zůstával v kriminále. Mezi dalšími to byla například univerzitní profesorka Růžena Vacková. Ta byla propuštěna až v roce 1967. Patřili dotyční k těm v uvozovkách nejnebezpečnějším?
2: Z těch amnestií byly vyloučeny rozsáhlé skupiny politických vězňů. V dobové terminologii se jednalo o přímé agenty imperialistických rozvědek, sabotéry, záškodníky či organizátory nebezpečných protistátních skupin a jedním z nich byl právě katolický kněz Antonín Bradna. Ve vězení dále zůstávali i ti, kteří z pohledu režimu hrubým způsobem narušovali úsilí o převýchovu anebo dávali najevo svůj nepřátelský postoj.
1: Jaký byl vůbec život propuštěných politických vězňů na svobodě?
2: Komunistický režim jim život na svobodě všemožně a soustavně strpčoval. Většina amnestovaných osob musela řešit velmi vážné existenční potíže. Součástí trestu byla v naprosté většině konfiskace veškerého majetku. Rodiny politických vězňů žily mnohdy v těžkých sociálních poměrech, často vystěhované ze svých domovů. Političtí vězni jen velmi obtížně zahánili zaměstnání, pracovat mohli pouze v dělnických profesích a zůstávali pod bedlivým dohledem státní bezpečnosti.
1: Přichází normalizace 70. a 80. léta. I zde se objevují političtí vězni.
2: Husákovská normalizace má své politické vězně. Čtyři amnestie, které udělal prezident republiky Ludvík Svoboda a 3 amnestie Gustava Husáka, se jich v naprosté většině netýkaly.
1: Víme, že do listopadu 89 jsme vkráčeli s politickými vězni ve věznicích.
2: Přesně tak, ale komunistický režim vždycky tvrdil, že u nás žádní političtí vězni nejsou. Tvrdil už od 50. let, že u nás jsou pouze ti, kteří porušují hospodářské a jiné zákony.
1: Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly amnestie v komunistickém Československu projevem solidarity a humanity? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jaroslav Rokoský.
2: Amnestie v komunistickém Československu rozhodně nebyly projevem solidarity. Politická perzekuce probíhala s výjimkou několika měsíců 68. roku po celé období komunistického režimu. Komunisté se chovali zvláště v 50. letech ke svým odpůrcům nelítostně a bez milosti a jejich důchody nesměly přesáhnout 400 korun měsíčně.
1: Můžeme říci, že ty tresty tedy pokračovaly, i když byly dotyční údajně na svobodě?
2: Ano, pokračovaly i v letech v uvozovkách na svobodě.
1: Režim se k ním choval nadále jako k občanům druhé kategorie?
2: Ano, a kdykoliv si mohli vrátit do vězení.
1: Proč ale tento mýtus, že amnestie byly projev solidarity, humanity, respektu k lidství, vůbec přežívá?
2: Snad z jakéhosi zažitého stereotypu, i opomíjení tohoto tématu a i určité neochoty přemýšlet o našich komplikovaných moderních dějinách.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Součástí kriminálního podsvětí 90. let byla také extrémně rozbujelá prostituce. Více o ní řekne Zuzana Marková v repríze pořadu 30 let poté.
2: Nespoutaná 90. léta se projevovala různě. Jedním z méně pozitivních aspektů svobody podnikání a otevření hranic pro osoby i zboží se stal extrémní nárůst prostituce. Nabízením sexuálních služeb proslula například mezinárodní silniční tepna E55 a nejen po této trase rostly nevěstince jako houby po dešti. Upozorňuje někdejší šéf třetího oddělení Lubomír Fiala.
3: Co pro nás bylo absolutní novum, tak byl obrovský boom nevěstninců. Víceméně to byla trpěná záležitost. Další novinka, na který se dalo v té době strašně vydělat, byl pornografický průmysl. Když jsme tady měli na stážích kolegy ze zahraničí, ať byli Britové, Belgičani, Němci, Francouzi, tak byli v šoku z toho, že na stáncích vedle cigaret, dětských časopisů, se válely neskrytě tvrdé pornografické časopisy i se sadomasochistickým tématem. A to si klidně, když si dítě prohlíželo pifíka nebo mateří doušku, tak dědeček platil pokladny, otočil se a dítě si listovalo nějakým hardcore, jo. Tak to bylo pro ně takový dost čílený, my jsme s tím nemohli vůbec nic dělat, no. Prostě byl to obrovský job, stejně tak jako sex shopy.
2: Problémem, s nímž se musela potýkat hlavně velká města, byla homosexuální prostituce. Zákazníci jezdili především ze zahraničí a do Československa, později samostatné České republiky, je lákali hlavně dostupné ceny.
3: To byl evropský problém. Dokonce i Američani k nám jezdili. Takže obrovský boom homosexuální prostituce. Co to znamenalo? Kluk přestal studovat, co mě napadne, v Uherském Hradišti na Moravě nebo v Dubíně. A přišel do Prahy, ztratil kontakt s rodičema, začal vydělávat obrovské peníze, které většinou, procentuálně to neřeknu, ale převážná část skončila na drogách. Ono taky není asi jednoduchý se za noc vyspat se 3-4 zákazníkama.
2: Kriminalisté z mravnostního oddělení ale kromě pornoprůmyslu a prostituce museli nově čelit také obchodu bílým masem, s nímž neměli prakticky žádnou zkušenost.
3: To byly vysoce organizované skupiny zločinecké. Uvedu příklad, konkrétní příklad. Tahali sem dívky ze Slovenska, většinou katoličky, což bylo zajímavé. Museli to být pany a bylo jedno, jestli jim 18, 20. Byly to studentky, které jako náborovali na brigády do zahraničí. Řecko, bývalý státy Jugoslávie, Španělsko, později Arabské Emiráty nebo do arabského světa obecně. A v Praze měli takový sběrný tábor. Ty dívky pochopili pozdě, protože šla tam působit jako tanečnice nebo zpěvačka, barmanka. Nikdo se jí nezeptal nebo jí nevyzkoušel si jí zpívat, tančit, nic. Mnohdy to byly i vysokoškolsky vzdělaný děvčata. A o mnoho z nich ani nevíme, kde skončili. Tady je prostě znásilňovali, týrali a pak je dostávali přes hranice.
2: I s touto trestnou činností se nicméně čeští kriminalisté postupně naučili pracovat.
3: S obchodem s bílým masem jsme se naučili pracovat velice rychle, a to zase díky spolupráci s těma lidma zvenku, který v tom už uměli jet. Jo. Takže, no ale i půl roku, co jsme měli ztrátu, tak jsme si mohli vyčítat. Kdyby jsme uměli víc, tak jsme mohli ochránit spoustu těch děvčat. Mohli. To je na věci, které mě nedávají dodnes moc dobře spát. Já si myslím, že díky Interpolu a ostatním složkám okolo, že dneska už si dávají velký pozor, už nemají tak volný pole působnosti, jako měli. A ta spolupráce mezi těmi zeměmi je, myslím, velice, velice dobrá, velice úspěšná. Tam se ale musí utnout hlava tomu drakovi, že ne, ocásek. A v začátku se dostalo k těm pěšákům, k těm hlavám ne.
2: Uzavírá Lubomír Fiala, který v letech 2005 až 2013 působil jako školitel prevence kriminality pro Evropskou unii. Zuzana Marková, Český rozhlas Plus.
0: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Donald Trump Íránu vyhlásil ekonomickou válku. Návrh stavebního zákona projednají dnes senátoři. Mezinárodní agrosalon Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Je čtvrtek 20. srpna, u zpráv Plusová vítá Monika Vrchotová. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezi rezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Pokračuje předseda senátního klubu STAN Jan Sobotka.
4: Jediný, kdo bude z toho mít prospěch, jsou velký developeři, protože stavby nad 10 000 metrů čtverečních, což je zhruba 100 bytů, to jsou miliardové stavby, tak ty stavby budou mít zelenou a budou se rozhodovat za 30 dní bez možnosti odvolání.
2: Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub Hnutí ANO.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech, další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety, které zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. V posledních 2 letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle nich šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních 2 letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá ohlášených případů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu z minulého století. Ten se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a náhon opravit, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok. Mezinárodní výstava Země živitelka začíná dnes v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na 6denním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky na předvadišti.
5: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české Beef Show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
2: Jak to
6: vypadá na silnicích na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc. Za sjezdem na náměšť na Hané na 255. kilometru nabouralo osobní auto do svodidel. Projíždí se jen jedním pruhem a chvíli se zdržíte v kratší koloně. Na D4 ze Strakonic na Prahu se už zdržíte před omezením u Jíloviště. Z 11. na 9. kilometr pojedete až 10 minut. Opatrně na pražském okruhu směrem na D1 v Cholupickém tunelu, kde stojí v pravém pruhu kamion s defektem. Uzavřený je střední pruh, ale zatím se projíždí plynule, jinak je Praha zatím dobře průjezdná bez dalších kolon nebo komplikací a tak přejeme klidnou jízdu. Dnes se bude hodit deštník, čekají se přehánky déšť a také bouřky, zpočátku ojediněle, poté místy a častěji na jihovýchodě. A zatímco na západě a severu bude jen kolem 25 stupňů, jinde se teploty dostanou přes 30, bude od 27 do 32 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná repríza Interview Plus.
7: Ruský soud poslal na 11 let do vězení místopředsedu opoziční strany Jabloko. Lev Markovič Schlossberg se údajně provinil pomlouváním ruské armády a výzvami k míru na sociálních sítích. Proč ve Schlossbergově případě ruská moc postupuje tak tvrdě? Začíná Interview Plus, při poslechu vás vítá Petr Vizina.
0: Interview Plus.
7: Hostem Interview Plus je reportérka deníku N Petra Procházková, která dění v Rusku dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. V ten týžden Schlossberga soudy poslali na 11 let do trestanecké kolonie se zpřísněným režimem. Bez pochyby to spolu souvisí, ale jak přesně?
8: Souvisí to tak, že já si myslím, že oba ty soudní procesy, které jsou opravdu výjimečné, protože takhle drakonické tresty nepadaly ani v Rusku v té poslední době, souvisí se strachem. Se strachem, který zavládl v Kremlu před parlamentními volbami, které se mají konat 20. září. A i když si můžeme říkat, že vlastně nějaké volby v takovém divném režimu, jakým Rusko je, nemají smysl, že si to stejně nakreslí a napíší v Kremlu ty výsledky, jak budou chtít, tak zjevně strana Jabloko a Lev Schlossberg, jako jeden z jejich opravdu významných čelných představitelů, vyvolali v Kremlu strach z toho, že to protiválečné, ta protiválečná retorika, že se najednou líbí příliš mnoha Rusům.
7: A je to tedy tak, že Putin nechce ponechat nic náhodě?
8: Je to tak, že Putin si poněkud pozdě uvědomil, že Jabloko, které bylo zaregistrované už centrální volební komisí jako strana číslo 2 na volebním lístku, to tady opravdu ještě nebylo, aby v Rusku vyhodili někoho, když už ho zaregistrovali, tak uvědomil si, že nejen ten výsledek, který by mohl překvapit, protože zhruba 2/3 Rusů podle všech sociologických výzkumů, a to i oficiálních těch různých institucí, které podléhají Kremlu, tak 2/3 Rusů jsou proti válce. Neznamená to, že jsou proti Putinovi. To vůbec ne. Ale chtěli by mír. A jediný, kdo s tou mírovou rétorikou v předvolební kampani vystupoval,
7: bylo Jabloko.
8: A tím, když ho pustíte do voleb, tak mu umožníte být třeba na federální televizi, to je ze zákona povinné. Umožníte mu mít předvolební kampaň, letáky. A to si myslím, že najednou v Kremlu jim došlo a rozhodli se, že touto cestou nepůjdou.
7: Proč ruskou moc víc dráždí místo předseda Jabloka Lev Schlossberg než například předseda Grigory Javlinský?
8: To je zajímavá otázka, hodně se o tom diskutuje v ruských médiích, co Javlinský, to je slavná osobnost z 90. let, jeho jméno třeba už dneska tak nerezonuje, ale já jsem byla v Rusku v 90. a to byl jeden ze 4 z 5 nejslavnějších politiků takové té éry demokracie a svobody slova a liberálního prostě, liberální vlny. A on nekandiduje v těch volbách, je přece jenom už trošku starší, stáhl se trochu do ústraní a plní jinou roli podle mého názoru v Jabloku než Schlossberg. Schlossberg byl prostě veřejný politik, který v té na té komunální úrovni, protože on je z Pskova, tak ho odsoudili v Pskově, Pskovský soud, byl opravdu velmi aktivní a jaksi vedl takovou praktickou politiku. Javlinský se spíš snažil, bych řekla, i komunikovat třeba i s prezidentskou administrativou o tom, že by to jabloko měli nechat být a že zkrátka by těch lidí neměli zavírat tolik. On byl jakousi spojkou, která stále ještě měla vazby na Kreml. Měl tam komu zatelefonovat. Neříkám, že Putinovi, i když tím se také viděl, ale zkrátka on se stáhl do ústraní, aby mohl plnit jinou roli, myslím si já.
7: Čili dá se to vnímat tak, že Schlossberg byl nebezpečný, protože to byl ten nekompromisní muž a šéf strany byl ten, který sjednává nějakou komunikaci.
8: Ano, Schlossberg byl docela vidět v poslední době a to i z toho důvodu, že on se pustil do takové zvláštní polemiky a to byla polemika s ruskou demokratickou opozicí, která emigrovala. A tím se strašně zviditelnil, protože najednou on začal říkat takové věci, jako že politik, který chce mít vliv na ruské veřejné mínění, musí zůstat v Rusku, že ti, co utekli, vlastně nemají žádnou prostě rezonanci, žádný význam pro ruskou politickou scénu. A na to slyšelo daleko víc lidí v Rusku, než jenom ti voliči těch demokratických stran. To najednou začalo lidi zajímat, protože on říkal, já jsem jako vy, mně nevadí, že jste za válku, mně nevadí, že volíte Putina. Já tady jsem s váma, všechno to s váma prožívám a chci s vámi najít nějakou novou kompromisní řeč. A to bylo nebezpečné.
7: Schlossberg už před tvým uvězněním figuroval v ruském registru zahraničních agentů, což znamenalo veřejný cejch a persekuci. Připomeňte prosím, co přesně to pro něj znamenalo.
8: To je takový první krůček k tomu, když si vás chtějí připravit na to, že když budete zlobit, tak to jednou skončí hůř, než tím, že máte něco, jako si to můžeme představit, jako žlutá hvězda.
7: Nebo terč na hazard.
8: Přesně tak. Kde zkrátka vy musíte neustále deklarovat, že tedy jste takzvaný zahraniční agent, většinou ten důvod, že jste financován ze zahraničí, ale má to i řadu omezení, například to, že nemůžete kandidovat ve volbách, jo? Proto Schlossberg sice byl jaksi významný politik, ale na kandidátce jabloka on nemohl být. Máte omezení, která se týkají i různých finančních transakcí, nákupu nemovitostí, pak vás většinou zařadí na další seznam, to jsou teroristé a extremisté, no a to už nemůžete vůbec nic, jo? To vám zablokují účty a podobně. Takže jsou to takové stupínky, které nakonec, když nebudete mlčet a nebudete sekat do prutu, nebo neodejdete do zahraničí, což je taky cíl, tak skončí tak, jak skončil Lev Schlossberg.
7: Vy jste před časem se Schlossbergem pořídila pro deník N rozhovor. Připomněla jste v něm osud Alexeje Navalného, který za podivných okolností zemřel v ruské trestanecké kolonii a Schlossberg vám na to odpověděl, že si každý sám musí určit míru, do které je ochoten riskovat. Ukazuje to jeho odsouzení na 11 let. Kde tu míru má on?
8: No, já jsem si mnohokrát vlastně na ten osud, nebo to srovnání osudu Navalného a Schlossberga mi v posledních dnech opravdu jako vyvstává na mysli, protože, jestli si pamatujete, tak Navalný se také dobrovolně vrátil do jámy Lvové, vlastně on věděl, že bude zatčen, podle mého názoru neodhadl tu situaci, bylo to před válkou na Ukrajinu a pak celá ta válka vlastně jeho kauzu tak trochu jako překryla a jak si on dopadl tak, jak dopadl. Schlossberg už tenhle osud vidí před sebou, takže jeho situace je jiná. On ví, co se stalo s Navalným. Zcela určitě předpokládá, že se něco podobného může stát i s ním. On měl řadu důvodů, které mi tam v tom rozhovoru, já na něj neustále tlačím, ať mi řekne, proč neodejde, jestli to má smysl takto riskovat. Tak on je vysvětluje, jsou tam i osobní důvody, on má velmi starého tatínka, o kterého se staral, má tam příbuzné v té pskovské oblasti, které nechce opustit, ale hlavní důvod je stejný, jako měl Navalný. Ruský politik, který chce dělat politiku a ovlivňovat veřejné mínění,
7: musí
8: je zahraničí. Ano, není to možné ze zahraničí, není to možné a mnohokrát se to potvrdilo. Takže v tomto on má pravdu a teď jde jen o to, zda na něj Rusko nezapomene v tom vězení.
7: Ještě k tomu, kdo je Lev Schlossberg. Jeden moment z jeho života zmiňuje server Meduza, list, který jako šéfredaktor vedl už v roce 2014. Publikoval zprávy o vojácích ruské armády, kteří padli v bojích na východní Ukrajině. Přestože to ruské ministerstvo obrany tenkrát vehementně popíralo, byl už tehdy, už od té doby v Rusku veřejným nepřítelem?
8: On nebyl příliš známý, řekla bych vlastně až do toho roku 22, protože přece jenom působil na té regionální úrovni, ale vždycky byl takový svůj. Já si ho právě všímám už jako strašně dlouho, protože on i v rámci té demokratické opozice jakoby vyčuhoval, protože ne vždycky jak si držel ty názory tak, jak je jako slýcháme od těch hlavních slavných Chodorkovského a podobných představitelů. No on byl velmi kritický k Západu například. A to byl vždycky. To byl i potom roku 14, kdy on jako kritizoval vlastně Západ, evropské země, ale i Spojené státy za to, že zkrátka s Ruskem nevedli jiný dialog, který by nevedl k těm roztržkám a vlastně teď k té velké válce. Takže on nás velice kritizuje, což neznamená, že nekritizuje Rusko. A za to je ale také jaksi trnem v oku toho zbytku demokratické opozice, která mimochodem teď, když dostal těch 11 let, tak se samozřejmě jako jeden muž, jedna žena postavila proti tomu rozsudku a velmi jaksi oceňují jeho statečnost a vytrvalost.
7: Už jsme zmínili, že zástupci hnutí a bloku nebudou rozhodnutím nejvyššího soudu moci kandidovat v ruských parlamentních volbách letos na podzim. Znamená uvěznění místopředsedy Schlossberga fakticky rozprášení celého hnutí?
8: No, to úplně ne. Tam je ještě taková maličká šance, protože ten ruský systém parlamentních voleb umožňuje kandidovat jaksi jednotlivcům jako v těch jednomandátních okruzích. Tam ještě pár lidí z Jabloka je, ale viděla jsem, že včera dalšího soudně vyloučili. Pět z nich sedí, dostali tedy menší tresty než Schlossberg, ale jako myslím si, že ten systém udělá všechno proto, aby lidé nemohli za to Jabloko hlasovat. Ale neznamená to konec strany Jabloko. Naopak, když se pokud tedy se bude snažit šikovně té situace, která je fakt špatná pro ně využít, tak jeho popularita, když se podíváte na sociální sítě ruskojazyčné, tak úplně vylítla. Spousta lidí, mladých lidí, kterým je dnes 20, 25, tak o Jabloku moc neslyšela, protože ono, jak jsem říkal, bylo populární hlavně v těch 90. letech. Ale najednou je Jabloko hit. Opravdu hit, je to určitá alternativa a jak známo, část ruské společnosti také má rádo mučedníky. Takže z Jabloka, stejně jako předtím z Javlinského, se stala strana mučednice a to jí teď možná v krátkodobém, možná v dlouhodobějším horizontu může pomoci v tom, že prostě oni alespoň lidé budou vědět a budou jí vnímat jako stranu nějakých principiálních statečných lidí.
7: Hostem Interview Plus je reportérka deníku N Petra Procházková.
0: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
7: Vy už jste to trochu zmínila, proč si ruská opozice v exilu tak málo rozumí s tou domácí?
8: No, ona to je trochu tradice. Ruská opozice v exilu, i z toho, co třeba o ní říkal Schlossberg, ale i pan Javlinský, zkrátka buď chce, nebo musí, protože upřímně řečeno, a tohle se nerado jako slýchá v radách ruské opozice, z čeho ti lidé mohou žít. Oni žijí z různých grantů, žijí jako hosté vlastně nějakých západních různých nadací a tak trošku musí říkat to, co chceme my na západě slyšet. Takže oni jsou vůči Rusku poměrně radikální, často hovoří o tom, že Rusko musí být poraženo v té válce, že by se mělo rozpadnout, že by zkrátka jak si nelitují třeba těch ruských obětí. Jako, jo.
7: Tím se odcizují všem Rusům, kteří žijí v Rusku.
8: Přesně tak. A tím se strašně odcizují všem, kteří v Rusku zůstali, nejen politikům, ale i obyčejným lidem. A když se podíváte na sledovanost různých, pro mě docela fajn opozičních médií, která vysílají mimo jiné z Prahy nebo z Pobaltí, tak ta sledovanost je daleko větší v zahraničí, než v samotném Rusku. A to je strašná chyba. Takhle ta komunikace s lidmi, kteří zůstali v Rusku a kteří mimochodem, připomínám, jsou protiválečně naladěni. Ale ta komunikace prostě vůbec není.
7: Lev Schlossberg tvrdil, že vojenské vítězství Ukrajiny nad Ruskem není možné. A není možné ani vojenské vítězství Ruska nad Ukrajinou, protože tahle katastrofa nemá vojenské řešení. To je citát z vašeho rozhovoru. Znamená tohle přesvědčení v Rusku vlastizradu a může mít ta speciální vojenská operace, jak říká Putin, válce, z pohledu Ruska jiný než vítězný závěr?
8: Vlastně ne. Rusko vůbec nepřipouští jakoukoliv jinou možnost než vítězství. Ale zase na druhou stranu, co to vítězství vlastně je? Je to, dřív to bylo obsazení celé Ukrajiny, včetně Kyjeva. Teď už to tak vůbec není. Teď možná bude stačit k tomu vítězství obsazení Kramatorska, nebo ještě třeba nějaké menší obce. Takže záleží jen na tom, jak to ruský režim podá. A také na tom, jestli Západ a Ukrajina dají možnost Rusku doma prezentovat něco případné jako příměří, něco jako vítězství. A to je ten hlavní spor, ve kterém Schlossberg a Jablko hrají ústřední roli. Protože oni si myslí, že ty životy, o které denně obě strany přicházejí, nestojí to, že jedna strana za každou cenu bude chtít stanout na tom vítězném piedestálu a tvrdí, že je třeba zastavit palbu a na slovo jako vítězství tak trochu zapomenout a možná i nechat Putinovi, ať si s tím tak trochu žongluje. A to je velké jádro sporu vlastně i mezi ruskou opozicí v zahraničí, ruskou opozicí doma, Ukrajinou a celou Evropou.
7: A máte dojem, že Schlossberg by, kdyby mohl mluvit veřejně pro tenhle svůj závěr, nebo předpoklad spíš, získal v Rusku dost podporovatelů?
8: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že v Rusku je zhruba polovina lidí, některé ty výzkumy říkají ještě víc, kteří chtějí zastavit palbu a nechtějí příliš jednat o těch podmínkách. Samozřejmě strašně záleží na tom, jak tu otázku položíte. Když se jich zeptáte, chcete prohrát válku, ale bude konec, tak tam dostanete jiná čísla. Ale když se jenom zeptáte, zda chcete zastavit boje a teprv pak jednat, tak vám přes polovinu Rusů odpoví ano. A to je docela dobrý výchozí bod k tomu, aby politici jako Schlossberg mohli začít komunikovat i s voliči Putina. O to jde, že jak si ta opozice v zahraničí voliče Putina pokládá za něco, s kým nemá cenu mluvit, jenomže ono jich je příliš moc.
7: Schlossberga popouzel pohled na Rusy doma jako na pasivní masu. Ostře se ohradil proti tomu, aby se snižoval význam domácího odporu. On to nazval taktikou mlčenlivého odporu. A tím, že udavači a sluhové Putina netvoří v Rusku většinu, jsou jenom víc vidět. To bylo jeho přesvědčení. Tak sdílíte ten jeho postřeh? Máte dojem, že to je realistický odhad situace, nebo spíš je to přání?
8: Je to trošku přání, protože naprostá většina ruské společnosti zastává spíš opravdu ten pasivně rezistentní postoj a dokonce si ani nic moc o té válce nechce myslet. Trošičku se to mění v poslední době s útoky na, nebo s nedostatkem benzínu, který se dotýká každého člověka a s útoky na Wildberries, na sklady Wildberries, což je opravdu největší marketplace v Rusku a tím se to jakoby začíná dotýkat, ta válka začíná jaksi přicházet do kuchyní většiny Rusů, takže nějaké mínění tam jako se tvoří, ale jinak si myslím, že si to ten pan Schlossberg trošičku jako chtěl idealizovat, ale v jedné věci s ním souhlasím naprosto. A to je, kdy on, a to, jestli to dobře pamatuju, tak on mi tam říká, že Rusko se nijak neliší, jako ruská mentalita není nic specifického, nijak se to neliší od mentality jiných národů, ano. Které se ocitaly někdy třeba
7: mluví,
8: v podobné...
7: Mluví o Němcích přesně například tak. Kolem světových
8: a tady si
7: válek.
8: Myslím, že se někdy zbytečně i z toho našeho evropského hlediska, jak si Rusové vykreslují jako, nějaká, jako nějaký zvláštní lidský paskvil, který je úplně jiný než my.
7: Hostem Interview Plus je reportérka deníku N Petra Procházková.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Jak funguje v Rusku komunikace? Kolik toho vědí o domácích disidentech a jejich pronásledování běžní Rusové? Dá se to s něčím srovnat třeba s tím, že Václava Havla před listopadem taky mnoho Čechoslováků neznal?
8: Je to docela přesné, protože každým rokem ta omezení především internetu jsou opravdu drastická. Dneska mají Rusové téměř zapovinnou sociální síť Max, která...
7: Ta je kontrolovaná.
8: Ta je kontrolovaná, oni jsou kontrolované i ty jiné, ale pořád ještě obrovská síla Rusů sedí na síti Telegram, ty různé blokace lze obejít a spíš je to tak přesně, jako to si myslím, že bylo u nás v těch osmdesátkách, kdo chce si tu svobodnou Evropu zapnout, kdo chce ten hlas Ameriky poslouchat, no tak ho poslouchá, to jde, ale když je to někomu jedno, tak se k němu zkrátka dostanou jenom večer ty zprávy, který se pustí k párku z hořčicí. Jo. Je to trošičku o aktivitě, Ale zdá se, že těch aktivních lidí přece jenom teď bude přibývat. Možná i díky tomu právě těm útokům Ukrajinců na různá logistická centra, která ovlivňují životy pak běžných Rusů. Je? Tak možná, že to tehle efekt bude mít, že z naštvání přejdete do nějaké snahy pochopit, co dělat, aby to skončilo.
7: Ale jestli se nepletu, vy jste naznačovala, že těch lidí, kteří se chtějí dozvědět, přibývá na úkor těch, kterým je to jedno. Jinými slovy, a to bylo taky Schlossbergovo přesvědčení, že ta masa lidí, která vypadá jako inertní, nehybná, se chce dozvědět, jenom třeba nemá jak a hledá ten hlas v té veřejné rozpravě.
8: A s tím jako vlastně i, jak si kalkuluje Kreml, kdy prostě oni vědí, že čím větší překážky těm lidem stanovíte, tak tím méně přes ně přeskočí nebo přeleze. Ale docela příjemně překvapivé teď bylo, když byly soudy o zákazu jabloka, ten první i potom ten odvolací, tak neříkám, že to byly tisíce, ale stovky mladých lidí před ten soud přišly. A my si musíme uvědomit, že to je situace identická s našimi osmdesátkami, kdy prostě, ano, někam jste vylezli nějakým protestem a vyhodili vás ze školy, když to bylo horší, tak vám hrozilo nějaké trestní stíhání, takže ti lidé musí překonat tenhle strach. My pořád to hodnotíme z našeho pohledu, no tak jako protest je protest, ale tam ten protest může opravdu vás nebo vaše blízké stát nejen kariéru, ale i svobodu. Takže bylo vidět, že jsou mladí lidé, kteří jako si to nechtějí ještě úplně nechat líbit. A když vemete, že jich přijde pár set, tak desítky tisíc jsou stejného mínění, ale nepřišli.
7: To jsem se chtěl zeptat. Na záběrech BBC byli hlavně mladí lidé sbíráni před tou soudní budovou. To byli lidé kolem 20 let. Znamená to něco jako většího než jenom zrovna tu náhodu, že prostě tam byli lidé tohohle věku?
8: Znamená to, že mladí lidé se více zajímají o to, co se děje. Ona se jich ta válka taky více týká, protože se obávají mobilizace, zvláště mladí muži, takže určitě ta mírová retorika jim zní je jako z větší rezonancí než té starší generaci. A znamená to také, že lidé, kteří to jablko třeba ani neznali, tak oni jsou citliví na to, že teda v těch volbách mají mít možnost se nějak rozhodnout. Pořád si to ještě myslí, i v Rusku. A najednou jim tady řekli, že ani nešlo tak o to jabloko, si myslím, ale o to, že vám prostě úplně z nějakého absurdního, nesmyslného, směšného důvodu řeknou, že za tuhle stranu vlastně hlasovat nemůžete. A protože nemáte jinou možnost vyjádřit své protiválečné postoje, tak vlastně nemá cenu k těm volbám jít.
7: To Schlossbergovo přesvědčení, a já odhaduji, jestli je to i vaše přesvědčení, totiž, že o tom, co se bude dít v Rusku, se rozhoduje hlavně v Rusku, nikoli v exilu a možná ani ne tak na ukrajinské frontě. Je to tak?
8: Já si to taky myslím, ale zároveň si myslím, že o tom nebudou rozhodovat žádné davy lidí v ulicích. Že to sice, že jsme tam viděli opravdu mladé lidi, že vidím, jak se aktivizují mladí lidé na sociálních sítích, neznamená, že se nám tady blíží nějaká velká říjnová nebo prosincová nebo jakákoliv jiná. Změny v Rusku pravděpodobně, jestli proběhnou, nějaké proběhnou někdy určitě, a tak proběhnou v takzvané věrchušce, to znamená v těch vyšších ešalonech moci, kde zkrátka někdo uvidí, že ta nespokojenost lidí je taková, že už stojí za to do té revoluce v uvozovkách jít. Jo. V Rusku se říká, že revoluce se účastníte tehdy, kdy je méně riskantní se jí účastnit, než neúčastnit. A to je úplně přesně stav, který vidíme teď.
7: Já si říkám, jaká by byla odpověď pro samotného Schlossberga, když teď míří na těch 11 let a jeden měsíc někam do vyhnanství, jestli to stálo za to, jestli to stojí za to.
8: Já bych se ho strašně ráda zeptala, obávám se, že tu možnost mít nebudu, protože on právě jako zahraniční agent bude mít omezenou korespondenci, to znamená, že on vlastně jiní vězni mohou dostávat dopisy, on je pravděpodobně dostávat nebude, ale myslím si, jak jsem ho viděla na těch záběrech před soudem, že v tuto chvíli je stále takový odhodlaný, plný víry, že koná správně, a mimochodem taková perlička, odsoudili ho dvě ženy. Prokurátorka i soudkyně byly ženy, a té prokurátorce ještě není ani 30 let.
7: Mohou lidem, jako je Schlossberg, pomoci hlasité protesty západních politiků, nebo je účinnější užití diplomatických cest, kterými se dá do Kremlu neveřejně vzkázat, řekněme, že trestání nevinných lidí Západ netoleruje?
8: Já bych to viděla na tu druhou možnost. Je tady jistá alternativa, protože teď se diskutuje o tom, Schlossbergově 63. To znamená, je to skoro do životí. Těžko říct, jestli dokáže, také záleží na tom, jak se k němu v tom kriminále budou chovat. Ale je tady určitá možnost výměny. To už jsme viděli v minulosti, že někteří významní ruští disidenti byli vyměněni. Takže to je v tuto chvíli podle mě jediná šance, pokud nedojde k zásadní změně režimu, že Schlossberg neodsedí celých těch 11 let, že zkrátka bude vyměněn, protože za nějaké dobré chování ho určitě v polovině trestu nepustí.
7: Řekněte mi ještě na závěr, jestli si myslíte, že tomu putinovskému Rusku sázka na toho uvězněného hlasitého Schlossberga vyjde, že to zajistí takzvaný klid na práci při volbách?
8: Myslím si, že na těchto volbách jim to klid zajistí, že potlačí ty případné protesty, ale z dlouhodobého hlediska to byla jistě velká strategická chyba.
7: Jak to myslíte?
8: Myslím si, že se skládá v ruské veřejnosti přesvědčení, že ten režim je natolik slabý, že musí zavírat do vězení i lokální politiky, jako je Schlossberg, který upřímně řečeno ano, byl známý, ale že by hýbal ruskou politikou, to skutečně nikoliv ani nekandidoval.
7: Hostem Interview Plus byla reportérka Deníku N Petra Procházková a já vám za to mnohokrát děkuji.
8: Děkuji za pozvání, nashledanou.
7: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
9: Pěkné ráno, je 6:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavit třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárik neuvedl. Dnes se kvůli rozpočtu znovu sejdou s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO, třeba její straničtí kolegové, ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude i s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. Z jižní Itálie dnes vyplují do Albánie tři lodě s aktivisty. Flotila míří na albánský ostrov Sazan. Právě tam chce firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem postavit luxusní rezort v chráněné oblasti. Proti tomu už několik týdnů Albánci demonstrují v takzvané plameňákové revoluci a aktivisté chtějí jejich protesty podpořit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Christianem Mickovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Tymčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska a pomoci tak Severní Makedonii v přístupových jednáních s Evropskou unií. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pak ho čeká návštěva novoměstského výrobce lyží. Odpoledne se hlava státu setká v Malči na Havlíčkobrodsku s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. A Maďaři dnes slaví den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Pétera Maďara, která na nich výrazně šetří. Výjít mají asi na čtvrtinu plánovaných nákladů. Součástí oslav bude tradiční letecká přehlídka nad Dunajem nebo slavnostní procesí centrem Budapešti. Teď pohled na dopravu. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se za sjezdem na náměšť na Hané na kilometru 255 řeší havárie osobního auta do svodidel. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z kilometru 253 se zdržíte kolem 10 minut. Zdržíte se také na D4 ze Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště. Z 13. na 9. kilometr pojedete až čtvrt hodiny. A na příjezdu do Prahy po D7 už popojíždí kratší kolona před omezením u letiště od Kněževsi ze 3. kilometru, je to na několik minut. Šťastnou cestu. Dnes bude skoro jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne má přibývat oblačnosti a místy se přidají přeháňky nebo déšť. Na jihovýchodě budou srážky četnější a místy hrozí i silné bouřky. A teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území bude kolem 25. Tolik zprávy, teď už repríza názorů a argumentů.
10: Evropská unie chystá dosud největší balík protiruských sankcí. Hypotéky rostou, ceny rostou, jenom bydlet není kde. Blíží se opět parlamentní evergreen, zmrazení platů politiků. Donald Trump je překvapen nedostatkem munice, za který se ovšem může sám. Proč AfD ovládla východní Německo? A ještě Mark Zuckerberg fantazíruje o AI a trhu práce. To jsou titulky příspěvků středeční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. K jejímuž poslechu vítá Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
10: Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jak se šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové správně říká, tento týden prohlásila, že unie chce zvýšit tlak na Moskvu kvůli agresi vůči Ukrajině výrazným rozšířením sankcí. V příštích měsících proto Kallasová předloží, cituji, nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku války, který by dosavadní počet postižených osob, podniků a organizací zvýšil o třetinu. No a ve studiu se mnou k tomu evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Buďte zdrav.
11: Dobrý den.
10: Co to vlastně může znamenat? Zatím Moskva se pořád tváří, že sankce na ní až tak úplně nepůsobí.
11: No, Evropská komise, myslím, se snaží udržet tvář po tom, co se dělo při posledním schvalování sankcí proti Rusku, kdy členské státy nebyly schopné, připomeňme se, dohodnout především na sankcích týkajících se námořní dopravy zkapalněného zemního plynu, z čehož se stala tak trochu fraška, ze které určitě v Kremlu měli velkou radost. Myslím, že Evropská komise se teď snaží vyhnout opakování téhož a proslýchá se, že v tom příštím balíčku sankcí už nemá jít o hospodářské sankce, o žádné sektorové, pouze o ty individuální, a aby to nevypadalo jaksi hloupě, co se týče uměleckého dojmu, tak proto ten velký počet osob, který bych to měl postihnout. Takže asi opravdu půjde o nejrozsáhlejší sankce, jak to Kaja Kallasová popsala, co se týče kvantity, ale pouze kvantity, jestliže tam opravdu žádné hospodářské sankce nebudou, pak se obávám, že to nebudou nejtvrdší sankce.
10: Jak se k tomu v tom případě bude stavět Kyjev?
11: No, Kyjev je z toho, řekl bych, trochu nervózní a myslím, že se snaží už teď prostřednictvím médií tlačit na unijní diplomaci, aby přece jenom trochu přitvrdila. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha aktuálně přišel s nápadem zařadit na sankční seznam nebo mezi hospodářské sankce, neupřesnil přesně jak, ale ruskou společnost Rosatom, což by byla poměrně značná nebo velká změna.
10: Která mimochodem usilovala o Dukovany u nás.
11: Ano, a myslím, že se záhy dostaneme k tomu, proč je dobře, že z toho tendru byla vyřazena. Připomeňme, že tehdy to byla Babišova vláda, která z tendru Rosatom vyřadila. Protože pokud by se tak stalo, tak by to mohlo výrazně zkomplikovat situaci třeba takového Maďarska, kde Rosatom staví právě jadernou elektrárnu v Pakči. A pokud by například šlo, byť by nemuselo jít o hospodářské sankce, mohlo být třeba jenom o zařazení na ten seznam firem se zmrazeným majetkem, ale to by asi dost zkomplikovalo, neli znemožnilo další pokračování stavby s obrovskými nedozírnými těmi hospodářskými škodami pro Maďarsko a pro současnou maďarskou vládu. Jejíž rozhodnutí to nebylo, bylo to rozhodnutí ještě Viktora Orbána tu zakázku přidělit Rosatomu i přes varování množství expertů. Takže proto říkám, že myslím, že dobře, že podobné potíže tady asi řešit nemusíme, ale myslím, že doposud platilo, že jaderná oblast je mimo sankce, mimo tu debatu, protože přece jenom ty důsledky by byly nedozírné, rozsáhlé, třeba i v oblasti dodávek paliva pro jaderné elektrárny, což už není otázka jenom Maďarska, ale i řady i dalších zemí.
10: Doposud těch balíků sankčních Evropské unie bylo přes 20, 21 tedy konkrétně. Když se na ně podíváte zpětně, tak co podle vás přinesli?
11: Kdo má rád jednoduché odpovědi, tak dalo by se stručně říci, že to, co měli přinést, tedy konec války, tak zcela zjevně nepřinesli, ale ono to není tak jednoduché. Těch sankcí je opravdu mnoho, 21 balíčků, jak jste říkal, které postihly lecos množství sektorů, připomeňme, zmrazená aktiva ruské centrální banky, vyřazení množství ruských bank z mezinárodního platebního styku, sankce na vývoz ruských fosilních paliv, ty jsou velmi podstatné, protože zásadním způsobem omezují příjmy ruské státní poklady. Tady schopnost financovat válku. Já jsem se podíval na nějaká data, když srovnáme rok 2021, tady ten předválečný, předinvazní, se současnými příjmy Ruska z prodeje fosilních paliv, tak je tam propad z 264 na 200 miliard eur, tedy zhruba o čtvrtinu, řekněme necelou čtvrtinu, což se může zdát jako málo, ale jsou to celosvětové příjmy a Rusko, aby alespoň omezilo ten propad, tak muselo hledat odběratele jinde. Přeorientovalo se za cenu obrovských nákladů na trhy v Číně, jinde v Asii, musí prodávat svou ropu a zemní plyn pod cenou, což právě vede k těm obrovským ztrátám a myslím, že to není žádné velké přehánění, když řeknu, že ty ztráty znamenají, že Rusko není západněji na frontě na Ukrajině a že mrtvých na Ukrajině je méně. Je to přímý důsledek toho, že i díky evropským sankcím ruská státní pokladna má výrazně omezenější možnosti a Vladimír Putin jako ruský prezident svázanější ruce nebo manévrovací prostor, řekněme, v tom, aby mohl dále tu válku, nemluvě o tom, že Rusko zcela zjevně technologicky zaostává právě v důsledku těch sankcí.
10: Říká Viktor Daněk, evropský analytik Českého rozhlasu. Díky mnohokrát.
11: Díky, hezký den.
10: Představa, že díky různým opatřením postaví velké firmy více bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit ve světě, kde byty slouží jako investiční komodity. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
12: Člověk to může zažít, když na rekonstrukci najme neschopnou firmu. Stavby vedoucí vystupuje s nekonečným sebevědomím. Nedokáže však zajistit pracovníky ani materiál a musí být stále upomínán. Nakonec oprava trvá půl roku místo dvou měsíců. Nejhorší na tom je vědomí, že člověk vydá na milost tomu, o kom dobře ví, že svou práci nedělá dobře. Bohužel stejné to je v sektoru bytové výstavby a nejde přitom o jednotlivé stavební firmy, ale o celý systém. Naposled tento smutný fakt připomněla zpráva, že úroková sazba nových hypoték vyrostla v červenci na 4,9% podle Hypomonitoru, podle Hypoindexu dokonce na 5,4%. Tím se potvrdil fakt, že se úroky u hypoték vrátily na úroveň, kde byly v časech velké inflace a o níž jsme si mysleli, že se už nikdy nevrátí. Je pravda, že sami bankéři si nemohou stěžovat, protože lze očekávat, že objem úvěru letos překročí dosavadní rekord z roku 2021 a přiblíží se k hodnotě 500 milionů korun. Stěžovat si nemohou ani realitní či stavební magnáti. Před 5 lety se hypoteční trh dostal ke srovnatelně velkému obratu jako letos, jen díky tomu, že bylo poskytnuto o polovinu víc úvěrů než letos. Z toho se dá usoudit, že také ceny bytů za 5 let vyrostly o polovinu. Těžko dnes říct, kdo před lety rozhodl o tom, že se trh s byty vystaví na základech hypotečních úvěrů a že výstavbu převezmou developerské firmy, od kterých se pak budou dostavěné byty za peníze z úvěru nakupovat. Byla to chyba, protože tím vyloučil z možnosti sehnat bydlení nejméně třetinu chudší populace a statisíce rodin odsoudil k nekonečnému splácení částky, která je nominálně 2x vyšší než samotná cena bytu. Zároveň tím zajistil vysoké zisky velkým finančním a stavebním koncernům. A zřejmě nešlo o chybu jednoho člověka či jedné vlády. Představa o tom, že si každý může koupit byt stejně snadno jako například automobil, byla svého času dost populární na to, aby nepříliš prozíraví politici nechtěli uskutečnit. Červencové navýšení sazby u hypoték připomnělo, že v dohledné době to lepší nebude. Je pravda, že nová vládní koalice překopala stavební zákon a příslušnou novelu už projednává Senát. A také je pravda, že zmíněná novela má zjednodušit povolovací řízení pro výstavbu velkých bytových komplexů. Něco se dělá, to je dobře. Ovšem vize, že díky tomu velké firmy postaví víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit v reálném světě a zvlášť to není možné v takovém světě, kde byt slouží jako investiční komodita. Jenže stejně jako u rekonstrukce domu prováděné neschopnou firmou se s tím nedá nic dělat a společnost se musí na dané podmínky adaptovat, i když to znamená snížení životních standardů. Druhou možností je revoluce, to je v případě nespolehlivé firmy její výměna. U nekvalitního systému

0: se opět vrací na scénu. Otázka zmrazení platů politiků. U mikrofonu je redakční kolega a vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
1: Nechceme rozhodovat o svém vlastním platu. Tímto výrokem se často zaklínají někteří politici. Vzhledem k tomu, že pro své odměňování potřebují zákon, nemohli se tomu v minulosti úplně vyhnout. Přestože je jim to nepříjemné, dělají vše proto, aby výši svých příjmů řešili opakovaně. Příležitost jim k tomu skýtá zmrazování jejich platů. Je to věc nesystémová a nesmyslná. Přesto ji znovu a znovu veřejnosti nabízejí. Takovéto návrhy totiž nacházejí kladnou odezvu u nemalé části voličů. Ti považují politiky za lidi, kteří předvádějí za hodně peněz málo muziky. Takže jakémukoliv způsobu snižování jejich příjmů tleskají. Přitom zmrazení platů nic neřeší, pouze vyřazuje z provozu takzvaný automat. Ten zaručuje, aby se platy politiků vyvíjely v souladu s průměrnou hrubou mzdou v zemi. Slouží k tomu koeficient, kterým se zmiňovaná mzda násobí. Pokud by byl například v hodnotě 3, představoval by základní plat politiků za všech okolností trojnásobek. Týkalo by se to momentů, kdyby průměrná mzda rostla, ale i klesala. Takže zákonodárci by se o tuto věc nemuseli vůbec zajímat. To by však nesměli podléhat pokušení a populisticky nenabízet zmrazení svých platů. Přitom tím pouze docílí toho, že jejich výše nekopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy. Většinou za ní zaostává a v okamžiku rozmrazení skokově naroste. Část veřejnosti může v ten moment opět začít nadávat na to, jak si politici nehorázně zvyšují svoje příjmy. V minulosti už k tomu došlo několikrát a ani v nepříliš vzdálené budoucnosti toho nezůstaneme ošetřeni. Už v září by se ve sněmovně měl objevit vládní návrh na zmrazení platů politiků. Alespoň se na tom nedávno dohodla koaliční rada. V tom případě je prakticky jisté, že bude přijat. Vláda tuto věc odsouhlasila už na konci minulého roku. S předložením do sněmovny poněkud nepřekvapivě čekala až na dobu těsně před komunálními a senátními volbami. Zkrátka hodlá na tom sbírat u voličů kladné body. Přitom výše základního platu politiků není zásadním problémem, který by se musel řešit. Pokud už by se touto otázkou hodlali skutečně seriózně zabývat, mohli by se zaměřit na podstatnější věci. Například na různé příplatky, kterými si svůj reálný příjem zvyšují. Týká se to výkonu nejrůznějších funkcí, které jsou honorovány. Řeč je o předsedání nejrůznějších výborů, podvýborů, komisí a podobně. Přitom některé z nich fungují spíše symbolicky, než aby aktivně něco řešili. Sporné je rovněž čerpání náhrad a podobně. Je to systém poměrně málo přehledný a pro běžného občana těžko pochopitelný. To většině politiků vyhovuje, protože si takto nepříliš viditelným způsobem mohou své příjmy navyšovat. Není divu, že o tom prakticky nehovoří a žádné změny nevyžadují. Vystačí si s tím, že si zmrazí platy ve stylu, aby se vlk nažral a koza pokud možno zůstala celá.
0: Tolik kolega Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A teď trošku varovný pohled, tak říkají za humna. Za několik týdnů bez pochyby poprvé v zemských volbách zvítězí krajně pravicová Alternativa pro Německo. A dost možná bude mít dokonce i vlastního zemského premiéra. No a o tom, proč AfD ovládla někdejší NDR, hovoří Pavel Polák, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu a České televize v Německu.
3: Letošní září se stane milníkem německé politiky. Postarají se o to země bývalého východního Německa. Z kraje měsíce Sasko-Anhaltsko, ke konci pak Mecklenbursko-Přední Pomořansko. Zbytek Spolkové republiky, hlavně ten západní, se bude nevěřícně divit, jak je možné, že tato strana, která se od roku 2015 postupně radikalizuje, která je v hledáčku německé kontrarozvědky kvůli extremismu a která má za sebou dlouhou řadu afér a

0: skandálů, má na východě Německa tak silnou podporu. Bude se opět připomínat, jak jsou východní Němci rozmazlení, že po sjednocení země dostali všechno na zlatém podnose, že jejich rozbitou a zanedbanou zemi dalo dokupy tehdy bohaté západní Německo, že jejich opravená nádraží a silnice často vypadají lépe než ty na západě. Místo očekávaného vděku tedy jen remcání, které na západě Německa mnohé vytáčí. Kdo bude chtít vysvětlit motivace východoněmeckých voličů, bude odkazovat na frustraci ze sjednocení, propouštění, likvidaci východoněmeckých firem, přehlížení ze západu, bude odkazovat na pocit občanů druhé kategorie, které někdo pořád o něčem poučuje. To, co popisuji, je obsah vnitřní německé diskuze, je to probíhající reflexe jejich sjednocení, které nebylo a není snadné. Zářijové zemské volby budou podle mě stále jasnějším důkazem, že lidé na východě Německa mají současného establishmentu už plné zuby. Tradiční strany poslední dekádu ztrácejí na východě vliv takovým tempem, že už téměř nedokáží vládnout. V Braniborsku vládne sociální demokracie SPD spolu s konzervativní CDU jen díky přeběhlíkům z levicové BSV. Je to slepenec stran, které jsou si programově cizí. Podobné je to v Sasku, kde je menšinová vláda CDU a SPD, která si hledá podporu střídavě u stran Die Linke, Zelených nebo BSV. V Durynsku není stabilní vládní většina už od roku 2020. CDU, SPD a BSV udržují křehkou rovnováhu proti AFD, která má nejvíce mandátů. Co to znamená? Že alternativa pro Německo už dávno získala východ Německa a letos v září to potvrdí tak, že už o tom nebude moct pochybovat vůbec nikdo. AFD uchopila stále sílící pocit, že všechno jde takzvaně do kopru a že s tím strany, které jsou průběžně u moci, vůbec nic neudělaly. Proto si lidé na východě Německa stále více přejí změnu, kterou AFD slibuje. Kromě toho také AFD velmi dobře oživila cosi, co se dá nazvat novou východoněmeckou identitou. Není to přivolávání komunistické diktatury, je to snaha dát lidem na východě pocit, že mohou být na sebe hrdí a že zdaleka ne všechno bylo v NDR špatné. Lídři zemských AFD proto pořádají spanilé jízdy na motorkách značky Simpson, mluví o tom, že skutečné a autentické Německo je na východě, kde se nosí národní hrdost a kde se lidé za svou vlast nemusí stydět. Ponechme stranou, jestli AFD dokáže naplnit sliby, kterými láká své voliče. To se může ukázat třeba už v Sasku-Anhaltsku, kde AFD sahá po absolutní většině a tím pádem i jednobarevné vládě. Neohnutelným faktem ale zůstane, že tradiční demokratické strany po více než třech dekádách u moci východní Německo prakticky ztratily. Hledat vinu u voličů by teď byla velká chyba.
1: Říká Pavel Polák, bývalý zpravodaj českých veřejnoprávních médií v Německu. Americký prezident Donald Trump se po návratu do Bílého domu zjevně obklopil spolupracovníky, kteří mu nejsou schopni nebo ochotni říkat špatné zprávy. Ku příkladu o stavu zásob munice po útocích na Irán. No a u mikrofonu už je Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
2: Americkému prezidentovi se v jeho válce s Íránem příliš nevede. Donald Trump každých pár dní slibuje tu eskalaci konfliktu, tu produktivní posun ve vyjednávání o míru. Nechme stranou, že zásadní část jednání se točí kolem uzavřeného Hormuzského průlivu, k němuž došlo až v důsledku Trumpovy neuvážené války. Trump se od počátku konfliktu chlubí, že americké ozbrojené síly zcela zdevastovaly íránské bojové kapacity. Faktem ale je, že i možnosti americké armády jsou značně limitované, a to Trumpovi svazuje ruce. Ve Spojených státech za tento problém mohou především omezené výrobní kapacity interceptorů, tedy střel určených k ničení nepřátelských raket. Ty pomáhají chránit americké ozbrojené síly i jejich spojence před útoky protivníka. Přesná data si Pentagon samozřejmě hlídá. Podle kvalifikovaných odhadů think tanku Center for Strategic and International Studies CSIS, ale americké ozbrojené síly od počátku konfliktu, který začal na sklonku února, by potřebovaly velkou část zásob interceptorů systému Patriot a THAAD. Jejich výroba je ale pomalá. Podle CSIS by při současných výrobních kapacitách Spojené státy doplnily zásoby podobné munice na předválečnou úroveň až ke konci dekády. A to jen za předpokladu, že se zásoby nebudou dál tenčit. A nejde jen o americké potřeby. Během konfliktu se stenčily i zásoby amerických spojenců v Perském zálivu, kteří je budou muset doplnit také. Ukrajina, která se brání ruské invazi, střely Patriot také dlouhodobě potřebuje. Prezident Volodymyr Zelenský se proto snaží dotáhnout Trumpův příslib licence, která by Ukrajině umožnila začít vyrábět. To se ale nelíbí americkým zbrojařům. Ukrajina by totiž mohla střely vyrábět levněji. Trump se kvůli tomu měl v srpnu dostat do ostrého sporu se svým ministrem války Petem Hegsethem. V Camp David se údajně hádali o to, jak to, že problém s municí není vyřešen. Z amerického pohledu přitom nejde jen o válku s Íránem, ale i o připravenost na případný konflikt v Pacifiku. Trump mezi tím jakoukoliv hádku zapírá. Tvrdí, že je s prací ministra Hegsetha extrémně spokojený a média, které naznačují opak, ve svých příspěvcích někdy označuje až za velezrádná. Podle deníku Washington Post se Hegseth snažil svalit vinu na svého náměstka Stevena Feinberga. I tento detail popírají mluvčí Pentagonu i Bílého domu. Zapíráním ale problém nezmizí. Přestože Pentagon přesná čísla samozřejmě neposkytuje, nedostatek munice nebyl tajemství ani před válkou s Íránem, natož pak po jejím začátku. Jenže po návratu do Bílého domu se Trump obklopil spolupracovníky, kteří mu zjevně nejsou schopni říkat špatné zprávy. Americký prezident na ně není zvědavý a proto ho občas nepříjemně zaskočí nepříznivá realita.
1: Hovořil Matěj Schneider ze serveru Voxpot. No a ještě na závěr, z hrstky osob vládnoucích nyní světovým technologickým infrastrukturám poutá obvykle největší pozornost Elon Musk, ale toto léto drží pomyslné žezlo Mark Zuckerberg a má v celku horkou půdu pod nohama, jak aspoň míní Tereza Zavadilová, ekonomická redaktorka serveru Newstream.
3: Zuckerbergova Meta začátkem léta oznámila výsledky, které byly sice z laického pohledu opět mnohamiliardově nesmírné, ale očima investorů mizerné. Akcie Mety prudce spadly. Na trhu panují pochybnosti, že se Metě obří investice do data center a AI skutečně finančně vyplatí. Zatím pálí peníze rychleji, než je vydělává, což nebývalo zvykem. Hodnota akcí se za rok propadla o pětinu. Mark Zuckerberg proto vyrazil na veřejnost s masivní sebeobhajobou. Mluvil do médií, dával rozhovory a dokonce napsal mnohastranovou esej s názvem Budoucnost je pro všechny a s podtitulem Cesta k pozitivní budoucnosti s AI. Ní vcelku zajímavě vykresluje svou vizi. Podle něj každý člověk bude mít k dispozici svého superinteligentního asistenta, se kterým bude moci tvořit, učit se, vynalézat věci či hledat léky na nemoci. Je optimistický ohledně práce. Jednak si myslí, že díky AI budou lidé moci lehčeji podnikat a také, že vzniknou nové profese. S argumentem, že generaci zpět také neexistovali třeba vývojáři aplikací, tvůrci na sociálních sítích, technici elektromobilů ani operátoři datových center. A kdo nebude umět se ani se superinteligentním asistentem smysluplně uživit, může pracovat jako dělník na výstavbě datacenter. Zuckerberg už dříve představil fond, který rekvalifikace na tyto práce financuje. Ovšem hlavní poselství všech vystoupení eseje je jiné. Zuckerberg tvrdí, že AI musí zůstat otevřená pro všechny, jinak pozitivní budoucnost nenastane. Zní paradoxně, že Zuckerberg kritizuje koncentraci budoucnosti AI v rukách několika hráčů, když sám vlastní obří infrastrukturu. Ve skutečnosti se bojí, že kvůli rizikům AI a hrozbě její regulace se ta nejvyšší, nejinteligentnější vrstva AI uzamkne v několika uzavřených modelech firem, které jsou v této oblasti nejdál, což je konkurenční Google, OpenAI či Anthropic. Zatímco Meta, která od začátku vsadila na otevřené modely AI, by mohla být od této rozhodující role odstřižena. Zanedlouho se totiž bude hrát o takzvanou agentickou vrstvu AI. Tedy která platforma bude umět vyrábět nejpokročilejší agenty, ta si z koláče AI ukousne největší kus. Zjednodušeně Metě hrozí, že jeho uživatel nebude na Instagramu, ale bude mít svého agenta, který za něj Instagram používá. Meta by se mohla ocitnout v pozici zákazníka cizí inteligence. To je pro firmu její velikosti strategicky velmi nepříjemná představa. Meta rozhodně nechce, aby někdo jiný vlastnil agenta, který stojí mezi člověkem a ní. A jsou tu i jiné hmatatelnější nepříjemnosti. Zuckerberg půjde za pár týdnů k soudu, kde mu hrozí sankce až 1,4 bilionu dolarů, což se rovná hodnotě celé firmy. Bude se zpovídat z toho, že její platformy Facebook a Instagram byly navrženy tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Podle právníku a komentátoru je pravděpodobnější, že soud skončí vyrovnáním či kompromisem. I tak je zajímavé, že i u takto mocných mužů, jako je Mark Zuckerberg, platí. Jednou si dole, jednou nahoře.
1: Tolik Tereza Zavadilová ze serveru Newstream, poslední autorka příspěvků středečních názorů a argumentů, publicistické relace Českého rozhlasu Plus, a za celou redakci i všechny autory se ze studia loučí Ondřej Konrád.
4: Devadesátkové léto.
5: Na počátku 90. let u nás lidé nebrali policisty vůbec vážně. Trvalo to pár let, než se to změnilo.
6: V polovině 90. let ty lidi začali mít najednou i jiný starosti. A najednou i tu policii začali chápat trošku tak, že ale teď my je vlastně potřebujeme. Větší změna potom přichází opravdu na konci těch 90. let a ta policie postupem, ale dávají to hroznou práci, získává respekt a důvěru.
4: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
7: 7 hodin ve čtvrtek 20. srpna začíná živé vysílání ranního Plusu. Dobrý poslech přeje Lenka Vahalová
8: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
8: A čím otevřeme naše vysílání? Kyjev sčítá škody po masivním nočním ruském útoku. Co rakety zasáhly?
7: Může vyšší rozpočet ministerstva zdravotnictví na příští rok přivést více lidí do adiktologických služeb?
8: A z Francie do Česka na kole jako poděkování anonymnímu dárci kostní dřeně. I tento neobvyklý příběh vám v našem vysílání přineseme.
7: Nejdříve ale zprávy a Monika Vrchotová.
9: Přeji dobré ráno. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nespůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Nočním ruským útokům na Kyjev a okolí se budeme v ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prošetřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně, přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
10: Z pěti učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
9: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Českého rozhlasu nereagovali.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
11: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
12: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
11: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
13: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
11: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
9: Doplním, že dnes mají senátoři projednávat stavební zákon. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé. Informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
14: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, než je běžné. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě. Od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda na přemístění spolupracuje s úřady v Ceutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně Saizová neřekla. Do Ceuty přišlo na konci července z Maroka ilegálně asi 80 tisíc migrantů. Většina už odešla zpět v ulicích a na plážích, jich ale zůstává asi 5 tisíc, z toho přes 2 tisíce dětí bez doprovodu. Posloucháte zprávy Plusu. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 tisíc korun, naopak přes 5 tisíc korun jen pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se proto snaží šetřit dopředu. A pokud to nejde, omezují další výdaje.
15: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
9: Diakonie proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
16: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
9: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D35 směrem z Mohelnice na Olomouce za sjezdem na náměšť na Hané na kilometru 255 řeší nehoda osobního auta. Projíždí se jen jedním pruhem. V koloně z kilometru 253 se zdržíte kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 vjedete do kolony u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a k omezení u letiště pojedete až 15 minut. V Praze vázne provoz v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete asi 15 minut a popojíždí se i na Štěrboholské spojce, kde se od sjezdu na Běchovice k Průmyslové zdržíte až 15 minut. Dobře, dojeďte. Dnes bude slunečno, místy se čeká přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne se začne zatahovat a srážky budou četnější, hlavně na jihovýchodě. A hrozí i silné bouřky s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů na západě a severu jen kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
7: Dobré ráno, máme 8 minut po 7. Nejméně 8 mrtvých, přes 30 zraněných, poškozené obytné budovy i dětská nemocnice. To je bilance z ukrajinského Kyjeva po nočním úderu ruských balistických střel. Kvůli vzdušným útokům na Ukrajinu preventivně vzlétly stíhačky i v sousedním Polsku. A podrobnosti už řekne Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Hezký den.
17: Dobré ráno.
7: Co všechno balistické střely v Kyjevě a jeho okolí zasáhly?
17: Na záběrech z místa je vidět hodně hořících budov. Třeba 9-podlažní obytný dům, hořely ale taky kyjevské sklady a další nebytové prostory. O všech škodách informuje na síti Telegram starosta hlavního města Vitalij Kličko. Zmiňovali jsme už dětskou nemocnici, kromě ní je po úderu poškozená taky škola. Městská vojenská správa zaznamenala následky útoků na víc než 12 místech. Rusko v posledních týdnech zesílilo vzdušné útoky na Kyjev i další ukrajinská města a používá při nich výrazně víc balistických střel než v minulosti. Ukrajina tyto útoky momentálně dokáže odrážet jen velmi obtížně, protože jí chybí munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Prezident Volodymyr Zelensky oni proto opakovaně žádá Spojené státy. Mimo jiné uvedl, že Ukrajině by stačilo 5% protiraketových střel pro systémy Patriot ze zásob v amerických muničních skladech, aby přečkala útoky ruských raket během nadcházející zimy.
7: A proč kvůli úderům na Ukrajinu startovaly i polské stíhačky?
17: Podle operačního velení polských sil to byl preventivní vzlet. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové průzkumné systémy. Obyvatelům dvou vojvodství zároveň úřady podle polského rádia RMF24 zaslali varovný signál. Konkrétně šlo o vojvodství Lublinské a Podkarpatské, tedy ta jediná dvě, která mají s Ukrajinou společnou hranici. Operační velení později na sociálních sítích oznámilo, že polský vzdušný prostor v noci narušený nebyl. To nicméně neplatí v případě Rumunska. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron a dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča.
7: Noční útoky hlásí i Rusko. Způsobily ukrajinské drony nějaké škody?
17: Ruská agentura TAS napsala, že v Uljanovské oblasti bezpilotní letoun poškodil sloup elektrického vedení a zranil jednoho člověka. Jeho stav je údajně vážný. Kromě toho ale zatím Rusko neinformuje o žádných dalších škodách, pouze sestřelených ukrajinských dronech. A to konkrétně v Rostovské oblasti na jihu země, kde jich ruská protivzdušná obrana sestřelila 90 a dalších 20 pak údajně v Moskvě. Ruská letecká agentura Rosaviacia pouze napsala, že kvůli útoku zavedla dočasná omezení moskevská letiště Vnukovo a Domodědovo.
7: Říká Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Děkujeme.
17: Naslyšenou.
18: A na další zahraniční dění se teď podíváme optikou velkých zpravodajských serverů. Růst cen energií zrychluje inflaci ve Velké Británii, píše o tom tamní veřejnoprávní stanice BBC. Britská inflace v červenci vzrostla na 2,9%, což je nejvyšší hodnota za poslední 4 měsíce. Hlavním důvodem bylo zdražení energií poté, co regulátor cen od července zvýšil cenový strop na plyn a elektřinu o 13%. Průměrná domácnost tak ročně zaplatí zhruba o 221 liber více, to je v přepočtu přes 6 000 korun. A další růst cen energií se očekává na podzim.
7: A jak BBC přibližuje, vývoj komplikuje také válka mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu, která omezuje dodávky ropy a dalších surovin. Nejistotu zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, důležité obchodní trasy pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. K vyšší poptávce po plynu navíc přispívají evropské vlny veder, které zvyšují spotřebu elektřiny na klimatizaci.
18: Inflace tak podle BBC zůstává nad 2% cílem Národní banky. Ekonomové ale neočekávají, že by nejnovější čísla vedla centrální banku ke změně úrokových sazeb na zářijovém zasedání. Vláda zdůrazňuje opatření na zmírnění životních nákladů, například levnější elektřinu a zastropování cen autobusové dopravy. Opozice naopak tvrdí, že rostoucí ceny ukazují na pokračující problémy britské ekonomiky. Tolik BBC.
7: Teď je do Francie. Francie letos zaznamenala už více než 7300 nadbytečných úmrtí během období mimořádných veder, píše tamní list Le Monde. Zdravotnický úřad Santé Publique France uvedl, že od poloviny června zemi zasáhly 3 vlny veder v rychlém sledu. Celkem tak Francie od 17. června zaznamenala rekordních 52 dní s vlnou veder, přičemž poslední z nich stále pokračuje.
18: Úřady zároveň upozorňují, že jde o úmrtí ze všech příčin a zatím nelze jednoznačně říct, kolik z nich bylo přímo způsobeno vysokými teplotami. Konečná čísla mají být zveřejněna na podzim. Letošní počet dní s vlnami veder už překonal dosavadní rekord z roku 2022, kdy jich bylo míněno těchto úmrtí 33. Francie navíc letos zaznamenala vůbec nejteplejší dny od začátku měření v roce 1947, pokračuje Le Monde.
19: Já ještě dodám, že mimořádná vedra zasáhla také další části západní Evropy a přispěla k suchu a rozsáhlým požárům. Vlna veder, která začala ve Francii na konci července, se stala druhou nejdelší zaznamenanou v zemi. Delší byla pouze vlna veder z července roku 1983. Více než polovina všech francouzských vln veder od roku 1947 přitom připadá na období po roce 2010, uzavírá Le Monde.
18: A ještě se podíváme na stránky bruselského webu Politico. Evropa se při boji s rozsáhlými lesními požáry stále více obrací k satelitní technologii. Satelity dokážou pořizovat snímky a shromažďovat data, která hasičům pomáhají rychleji odhalit vznikající požáry, sledovat jejich šíření a následně mapovat způsobené škody. Politico píše, že od začátku letošního roku přitom v zemích Evropské unie schořilo přibližně 600 tisíc hektarů půdy.
19: Jak Politico uvádí, průkopníkem je Řecko, které v květnu vypustilo 4 malé satelity určené přímo k monitorování požárů téměř v reálném čase. Projekt vznikl ve spolupráci Řecka, Evropské vesmírné agentury a několika evropských technologických firm. Satelity využívají infračervené kamery, které zachycují teplo vznikající při požárech. Díky tomu mohou určit jejich polohu i intenzitu a upozornit na nová ohniska. Satelitní data ale mohou pomáhat také při dalších přírodních katastrofách, například povodních nebo škodách způsobených silným větrem, dodává Politico. A teď 14 minut po 7. v ranním plusu už je čas na krátké zprávy. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci na dnešek zemřelo 8 lidí, zraněných je nejméně 30. Uvedly to ukrajinské úřady. Ruské balistické střely poškodily budovy nejméně ve 3/4 města. Záchranáři zasahují také v místech, kde zůstali lidé uvězněni v krytech. Americký prezident Donald Trump ve středu večer na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Tehránu jakkoliv pomáhaly. Podle agentury AFP šéf Bílého domu stupňuje tlak na Írán. A ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Novinářům to po středečním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu na příští rok řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
18: Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich přitom bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti, kolem 50 a ženy.
20: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Tam jsem zjistila, že tam mám takové černé.
21: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
22: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
21: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
22: Jsou nějaké bolesti?
20: Ne.
22: Příjem potravy je dobrý, dá se.
20: Ale musím to myslovat.
22: I když jsme ten jazyk zrekonstruovali, ten příjem potravy není úplně optimální, ale stačí k tomu, aby pacientka nemusela mít zavedenou hadičku do žaludku.
21: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
22: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného lalokus předloktí a jsme našli na bývající část toho pahilu jazyka.
21: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit. Na logopedii chodí dodnes.
20: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
21: Hodnotí, kdy si silná kuřačka Jana svůj aktuální stav a krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
22: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
21: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
22: Mezi nejčastější příznaky patří určitě bolestivost dutině ústní a pocit cizího tělesa v dutině ústní, že tam je něco, co tam nepatří. Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacient si najde.
21: V ústech se může nádor vyskytnout kdekoliv, třeba na horním patře, jazyku, čelisti nebo spodině ústní dutiny.
22: To může být někdy problém, protože ten nádor je přehlížen, že je schován dole v té dutině ústní a ten pacient si toho nevšimne.
21: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
0: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
21: Většina pacientů se dnes léčí pomocí kombinované léčby v podobě operace a radiochemoterapie. U pokročilých stádií se uplatňuje také imunoterapie a cílená léčba.
0: Mobilizujeme tak imunitní systém, který bojuje s tím nádorem a dosahujeme zásadně lepších výsledků v porovnání před, řekněme, 5-6 lety.
21: Vzorky nádoru odebrané při operaci se také vždy podrobují komplexnímu vyšetření, popisuje patoložka Valeria Skopelidou.
2: My hodnotíme teda základní parametry, jako je třeba stupeň diferenciace nádorové tkáně, hloubka prorůstání do okolních tkání, šíření podél nervu nebo do krevních cév, stav lymfatických uzlin. V případě potřeby dále doplňujeme imunohistochemická vyšetření, které nám jako pomáhají určit další biologické parametry tumorozní tkáně.
21: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Ty jsou typické spíše pro oblast polikacích cest. Z fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
19: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Plus a je tu další téma. Premiér Andrej Babiš přislíbil navýšení rozpočtu adiktologickým službám. Pro letošní rok je to 415 milionů, služby požadují 600 milionů. Dotační řízení na rok 2027 vyhlašuje v září Ministerstvo zdravotnictví, pod které agenda od července nově přešla. Experti se obávali oslabení péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však ujišťuje, že kontinuita financování i kvalita služeb zůstanou zachovány. Téma teď probereme s adiktologem, terapeutem, zakladatelem první české online adiktologické platformy Addictio a také předsedou České asociace adiktologů Karlem Kuličem. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
19: Premiér Andrej Babiš za ANO kromě rozpočtu také řeší podhodnocené podmínky pro pracovníky v adiktologických službách. Jak zásadně se průměrný plat kolem 30 tisíc korun podepisuje na nedostatku kvalifikovaných adiktologů?
3: No, zcela zásadně, protože všichni adiktologové jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a mají nějaké očekávání a ty se nenaplňují. Takže přihlížíme tomu, že část vysoce kvalifikovaných lidí odchází buď do soukromé sféry, anebo právě do příspěvkových organizací, které jsou hrazené státem, nebo respektive navyšování platů, které probíhá, tak vlastně nás se moc netýká.
19: Česká republika se dlouhodobě drží na špici v konzumaci alkoholu. Rizikově pije alkohol přibližně 1,5 milionu dospělých. Vyřešila by situaci regulace dostupnosti alkoholu podle vás?
3: No, nemůžu úplně říct, že by ji vyřešila, ale myslím si, že existují opatření, které by rozhodně tyto čísla výrazně vylepšila. Například dostupnost reklamy na alkohol, dostupnost samotného alkoholu v některých místech, v některých dobách.
19: Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí řeší také priority protidrogové politiky ohledně nových látek. Jaký postoj zaujímá odborná adiktologická veřejnost k případnému omezení či regulaci prodeje kratomu nebo volně dostupných energetických nápojů pro mladistvé? Je řešením opět zákaz nebo regulovaný trh?
3: Zákaz rozhodně není řešení, to se nám potvrzuje historicky už strašně dlouho. Odborná obec se vlastně nějakým způsobem vztahuje k číslům, k datům a k výzkumu. A to je pro nás zásadní. A ten výzkum, ty čísla ukazují, že zákaz situaci ve vztahu k veřejnému zdraví spíše zhoršuje. Takže ideální cesta je regulace. Ale regulace je dost náročný proces a je potřeba zapojit všechny složky, včetně té represivní. Takže důležité je, aby regulace dobře fungovala, musí být dobře nastavená, musí být pružná, musí umět reagovat a musí se zapojit všechny složky.
19: Ale v případě toho kratomu, je tu podle vás dostatečná osvěta, která by mířila primárně na děti a mladistvé, což jsou nejčastější uživatelé? Já možná jen doplním, že kratom se váže na opiátové receptory v mozku, může vyvolat při pravidelném užívání velmi silnou závislost. Ten kratom se často podceňuje.
3: Ano, myslím si, že v tuto chvíli už je to o něco lepší, než to bylo před pár lety, kdy se kratom k nám do České republiky dostal a opravdu jeho koncoví spotřebitelé a uživatelé kratomu nevěděli, co vlastně užívají. V tuto chvíli si myslím, že ten mediální prostor už je tak obsáhlý tímto tématem, že každý ví, když užívá kratom, že tam hrozí nebezpečí vzniku závislosti.
19: Další závislost součástí jednání Rady vlády byla i nejnovější zpráva o hazardním hraní v České republice za letošní rok. Jak se v Česku proměňuje struktura hráčských závislostí, protože se přesune vlastně z těch kamenných heren do online prostředí? Stačí kapacity preventivních a léčebných služeb?
3: Tím, jak se proměňuje se výrazně, protože ano, přesně jak jste řekla, ten přesun do toho online prostředí je prostě zaprvé ta legislativa to nějakým způsobem omezuje ty kamenné herny a ten online prostředí se k tomu vybízí. Zároveň si myslím, že tak obecně se jako přesouvá hodně věcí do online, takže je to vlastně jako nějaký přirozený pohyb. Navíc vnímám velký riziko a ne možná každý to ví, ale oni se určité prvky vlastně gamblingu objevují i v hrách pro děti. Jsou takzvaný lootboxy, nákup různých doplňků do her vlastně má prvky, některé prvky jako gamblingu, může říkat některé prvky gamblingu. Takže proměňuje se to výrazně a ty odpověď na tu kapacity, ano, kapacity jsou nedostatečné rozhodně, protože ten převis těch lidí, kteří poptávají služby, je prostě výrazně vyšší a ty čekací doby někdy jsou prostě dlouhé na to, aby ten člověk dostal pomoc. A myslím si, že to je právě rozhodující. Když ten člověk se rozhodne něčím dělat, tak ta odezva té pomoci by neměla trvat dlouho. A to je asi logické.
19: A na závěr už jen stručně, na letošní rok je tedy pro adiktologické služby 415 milionů. Služby požadují 600 milionů, ta částka tedy na příští rok zatím není jasná. Tak kdyby to bylo 600 milionů, bude to dostatečné?
3: Jo, výrazně by to pomohlo a myslím si, že by právě mohlo pomoct tomu, aby ty služby byly dostupnější a ta čekací doba byla kratší. My jsme mohli umožnit za prvý vstup více lidí do toho systému a za druhý udržet nějakou kvalitu pro lidi, kteří v tom systému pracují a dělají náročnou práci.
19: Karel Količ, předseda České asociace adiktologů, moc vám děkujeme. Naslyšenou.
3: Taky díky, naslyšenou.
18: A ještě než přijdou na řadu zprávy, tak pro vás máme jeden příběh v Ranním plusu. Po dlouhém boji s leukémií dnes francouzka Emma výjíždí na kole z jihozápadní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který zachránil život. Emu a jejího partnera Kentana čeká dlouhá cesta přes 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
5: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
5: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Všechno bylo sterilizované. Na pokoji nesměl být papír ani karton, protože by se na ně mohly držet bakterie. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě, a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
5: 37-letá Francouzka založila asociaci s názvem Check Tamual, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo Czech ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeně.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry. Naše cesta vede přes Německo, kde je registr poměrně robustní. Chceme toho využít a podívat se, jak to dělají.
5: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentán, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap-Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že dva dny ujedeme denně 60 kilometrů a třetí den budeme odpočívat.
5: Emma se na cestu pečlivě chystala, cvičila, posilovala a taky plánovala. Cyklovýpravu nakonec odsouhlasili i lékaři.
1: Cestu mi povolil hematolog. Mám léky na 3 měsíce dopředu i antibiotika pro případ infekce. Vyhledala jsem si taky zdravotnická zařízení, kam bych v případě potřeby mohla zajet.
5: Emma a její přítel Kentán by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Pro a proti. Pokud projde novela stavebního zákona, opoziční senátoři jsou připraveni obrátit se na ústavní soud. V koaličním návrhu totiž shledávají i protiústavní prvky. Vládní politici se kritice brání a slibují zrychlení stavebního řízení. Přináší nová legislativa zjednodušení nebo naopak nové komplikace? Zeptáme se dvou senátorů, Josefa Bazaly z KDU-ČSL a Tomáše Navrátila z Hnutí ANO.
8: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
18: A po 11:00 vás zveme k poslechu Řečí peněz, který se během prázdnin věnuje základům hospodaření s penězi.
10: A zprávy s Monikou Vrchotovou.
23: Český rozhlas Plus.
9: Přeji hezké ráno. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny je doporučili zamítnout. Po nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 8 lidí, dalších 33 je zraněných. Záchranné týmy pátrají po lidech pod troskami zřícených budov, vyprostili zatím 2 přeživší. Rusko při náletech použilo i balistické rakety, ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodili dětskou nemocnici. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun, ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Téma pro další vysílání ranního Plusu. Estonci si dnes připomenou 35. výročí obnovení nezávislosti. Od hroutícího se Sovětského svazu se odtrhli 20. srpna 1991, přibližně půl roku po Litvě. O den později Estonsko následoval i poslední z trojice pobaltských států Lotyšsko. V Tallinnu se při dnešních oslavách plánuje třeba slavnostní vztyčení estonské vlajky, projevy politiků, bohoslužba nebo koncert. V hlavním městě se taky setkají předsedové parlamentu Estonska, Lotyšska i Litvy. 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do soutěže přihlásilo 70 vinařství. Pohled na dopravu. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se řeší za sjezdem na náměšť na Hané. Na 255. kilometru havárie osobního auta projíždí se jedním pruhem a ve 3-kilometrové koloně se zdržíte kolem 10 minut. Zdržíte se i na D4 směrem ze Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště z 12. na 9. kilometr pojedete 10 až 15 minut a pomalu se jede na příjezdu do Prahy taky po D7 před omezením u letiště. Brzdí se před sjezdem na Kněževé na 4. kilometru a je to asi na 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. 20. srpen bude provázený skoro jasnou až polojasnou oblohou. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Zpočátku se čekají ojediněle postupně místy přehánky nebo déšť a lokálně hrozí i silné bouřky. Teploty vystoupí až na 32 stupňů. Na severu a západě bude jen kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
23: Posloucháte Ranní plus.
19: Máme 3:30, stále posloucháte Ranní plus. Dnes ve složení Lenka Vahalová, Daniela Vrbová. Krásné ráno. Teď už probereme dění na Ukrajině. Ukrajinský parlament jmenoval nové ministry zahraničí a obrany. V čele rezortu obrany definitivně střídá populárního Michaila Fedorova, bývalý šéf kontrarozvědky a dnes už civilista Jevhen Chmara. Tato změna přitom ještě včera znovu vyvolala protesty. Téma probereme se zvláštní zpravodajkou na Ukrajině Kateřinou Havlíkovou. Hezké ráno.
11: Dobré ráno.
19: Jak hladké tedy bylo schválení nominace Jevhena Chmary?
11: Pokud to vezmeme politicky, tak ještě včera nebylo jisté, zda se v nejvyšší radě najde dostatečná podpora jeho nominace, kterou parlamentu předložil prezident Volodymyr Zelenský. Problém například představoval fakt, že Chmara byl stále vojenským důstojníkem a podle ukrajinského zákona člen armády nemůže zastávat vládní funkci. Chmara ale armádu opustil, získal status civilní osoby a také dopředu prohlašoval, že chce pokračovat v projektech a změnách, které začal předchozí tým nebo tým předchozího ministra obrany Michaila Fedorova. Nakonec Chmarovo jmenování podpořilo celkem 312 poslanců, proti byli 2 a nehlasovalo 20 poslanců.
19: A jak na nominaci reagovala společnost?
11: Pokud se tedy podíváme na tu společnost, tak červencové odvolání Michaila Fedorova z funkce ministra obrany vyvolávalo po celé Ukrajině protesty. Fedorov byl mezi Ukrajinci populární kvůli svému boji s korupcí v ukrajinské armádě. Kvůli třeba vystupování proti centralizaci moci úzkou skupinou lidí, ať už ve vládě nebo v armádě. Podle Zelenského se mu ale nepodařilo napravit problémy s odvody. Ukrajinská armáda totiž trpí nedostatkem vojáků. Fedorov měl také spory s tehdejším hlavním velitelem armády Oleksandrem Syrským. No a protesty nakonec stály místo i Syrského. To včerejší projednávání nominace Chmary v parlamentu také doprovázely protesty, jak jsme mohli vlastně už slyšet v úvodu. Rozhodně už ale nedosahovaly takové šíře jako v červenci, tedy v době, kdy prezident Zelenský odvolal premiérku i její kabinet.
19: Michail Fedorov ale v politice pokračuje, aspoň zatím retoricky, protože v úterý vyzval k uspořádání voleb. Je to tak?
11: To je pravda. On Fedorov odmítl všechny nabízené funkce s tím, že přijme jedině ministerské křeslo znovu, protože jiné funkce podle něj nemají pravomoc v armádě cokoliv změnit. V úterý, když už tady bylo jasné, že prezident Zelenský nenavrhne jeho opětovnou kandidaturu, ale že vlastně nominuje právě generála Jevhena Chmaru, tak Fedorov vystoupil nebo vydal video a v něm prohlásil, že ukrajinská demokracie nemůže být rukojmím Ruska.
12: Ми живемо в один із найважчих і найвизначальніших періодів нашої історії. Щодня Росія нагадує нам,
11: і Podle něj Ukrajina prožívá systémovou krizi vládnutí a vyzval k uspořádání voleb, což v době staného práva nejde. Podle Fedorova ale Ukrajina musí přijít na způsob, jak provést bezpečné volby, ve kterých by mohli hlasovat jak civilisté v pokojnější části Ukrajiny, tak i ti žijící v blízkosti fronty, tak ale vojáci na pozicích, zatímco někteří jeho vystoupení vítají jako upozornění na vleklé politické problémy Ukrajiny a vleklé problémy ukrajinské armády, tak jiní tvrdí, že Fedorov rozehrává svou vlastní a nebezpečnou politickou hru, která může být k užitku pouze Rusku.
19: Říká zvláštní zpravodajka Českého rozhlasu na Ukrajině Kateřina Havlíková. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
19: Na téma V ranním plusu navážeme s Janem Šírem z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Hezké ráno.
13: Dobré ráno.
19: Začněme těmi prezidentskými volbami na Ukrajině. Ukrajinská ústava konání vole během válečného stavu nedovoluje. Většina společnosti si je podle průzkumu dokonce nepřeje. V politických kruzích se o podzimních termínu nebo o podzimním termínu stále častěji diskutuje. Jaké jsou hlavní logistické, bezpečnostní a právní překážky, které by musel Kyjev vyřešit, zajistit, pokud by k volbám skutečně došlo?
13: Tak já se obávám, že největší problém je v tom, že ty volby nejde uskutečnit způsobem, který bude nenapadnutelný. A v momentě, jak ten způsob bude nenapadnutelný, tak máte zpochybněn celý proces, výsledky, a to otevírá prostor pro destabilizaci politické situace, což se Ukrajina nemůže dovolit za situace, kdy vede existenční válku s Ruskem. Ale mám-li být konkrétní, tak probíhá konflikt vysoké intenzity, to znamená jakýkoliv zhluk nebo zhromážení osob může být snadno terčem raketového nebo dronového útoku, pak takové v uvozovkách drobnosti, jako to, že miliony občanů jsou běženci před běsněním války, uprchli do Evropy, další miliony se nacházejí a zdržují na okupovaných územích, kde ty volby samozřejmě konat nelze, další byly deportovány do Ruska, kde jim rovněž hlasovat umožněno nebude. Takže tohle to jsou všechno okolnosti, které se nemohou nepromítnout do toho, jakým způsobem ty volby budou probíhat. A volby samozřejmě má smysl probíhat pouze za té situace, kdy jste schopna garantovat to, že proběhnou řádně a že ten výsledek jako takový bude široce akceptovaná. Proto podle mého názoru podmínky dány nejsou.
19: Moskva dlouhodobě zpochybňuje legitimitu ukrajinského vedení s poukazem na odložené volby. Jak velké riziko představuje pořádání voleb, pokud by se to tedy stalo? A jak toho může popřípadě Moskva využít?
13: Já už jsem na to částečně odpověděl. Za té situace, kdy ty volby neproběhnou řádným způsobem, je logické, že proti jejich výsledkům může vzniknout opozice, může vzniknout protest a může vzniknout třeba bezvládí, nebo naopak dvouvládí, nebo trojvládí, podle toho, jak kdo bude nebo nebude spokojen s výsledky, a to může ochromit, paralyzovat politické procesy na Ukrajině, včetně procesy přijímání rozhodnutí, a toho Rusko samozřejmě využít může. A já bych tady pro kontext připomněl situaci z roku 2014, kdy ta ruská agrese proti Ukrajině v podobě invaze na Krym započala. Ta započala přesně za situace, kdy na Ukrajině probíhala podobná politická krize spojená s tím, že hlava státu uprchla do státu agresora. Ruská Ukrajina neměla legitimní nejvyšší politické vedení a to samozřejmě vytváří vnitřní problémy, která oslabit odolnost ukrajinské společnosti zevnitř za této kritické situace.
19: Probereme další problém. Bývalý ministr obrany Michail Fedorov patřil k nejpopulárnějším členům vlády, byl vnímán jako klíčový reformátor. Zelenský vysvětloval, že hodlá Fedorova vyměnit kvůli ustavičním sporům s generálem Oleksandrem Syrským. Jaké jsou ale skutečné důvody podle vás? Je to opravdu o sporu Syrského s Fedorovem?
13: Ten spor tady určitě existoval, takže to jako takové popřít nelze. Můžeme se bavit o tom, jakou to hrálo roli a jakou tento spor měl váhu v celkovém rozhodování prezidenta Zelenského. Já se domnívám, že ty reformy, které se snažil provádět Michail Fedorov, byly natolik radikální a dotýkaly se zájmu tolika zájmových skupin fungujících v sektoru obrany, že to narazilo na logický protitlak a Zelenský sám nemá takovou pozici, aby mohl tyto tlaky jednoduše odstínit, tudíž podvolil.
19: Fedorov nedávno veřejně prohlásil, že demokracie nesmí být rukojmím Ruska. Poukázal na riziko, že hlavním kritériem pro funkce se stává lojalita místo profesionality. Jak lze tahle ostrá slova vnímat?
13: Tak ta slova, kdybyste si pustila to Fedorovovo video prohlášení, byla zasazena do grafického podkresu, kde byli znázorněni někteří představitelé a blížcí spolupracovníci prezidenta Zelenského, zejména se tady jednalo o pana Jermaka, který dlouhou dobu určoval, jestli ne vše, tak skoro vše, co se na Ukrajině v nejvyšší politice dělo, a pana Arachami, což je hlava té parlamentní frakce Sluhy národa v nejvyšší radě. Fedorov tím chtěl ukázat nebo potrhnout ten pociťovaný problém, kde se ten jeho pocit nebo dojem do velké míry překrývá s tím, jak to vnímá celá řada Ukrajinců, a to je to, že korupce, bratříčkování, různé postranní kšefty mohou čas od času zastínit skutečně profesionální výkon funkce, a vzhledem k té situaci, ve které se Ukrajina nachází, tyto nedotaženosti a tyto problémy samozřejmě oslabují obrany schopnost státu jako takového.
11: Pojďme ještě probrat tu nejnovější kauzu. Prezident Zelenský odvolal zástupkyně vedoucího své kanceláře Irinu Mudrovou, která je vyšetřována protikorupčními úřady. Co přesně tahle kauza odhaluje? Možná jen doplním, že Irina tam byla od roku 2024.
13: Je to pokračování té mega korupční kauzy Midas, která probíhá už rok, a v jejímž důsledku byla smetena celá řada

0: prokuratura postupují v případech vysokých státních úředníků i poslanců celkem nekompromisně. Tak ukazuje tento případ efektivitu ukrajinských protikorupčních orgánů i v době války?
1: Samozřejmě je to tak, Ukrajina se potýká s velkým problémem korupce, ale současně provádí bolestivé strukturální a institucionální reformy a součástí těchto reform je i stvoření nezávislých protikorupčních úřadů, kterým bylo dáno pole pro to, aby ukázali, co umí, konali svou práci a tohle je toho výsledkem.
0: A právě opakující se korupční kauzy v blízkém okruhu prezidentské kanceláře i v energetice způsobují politické napětí. Jak tyhle skandály ovlivňují vnímání prezidenta Zelenského?
1: Tak je to něco, co mu samozřejmě na popularitě a na ratingu nepřidává. Současně s tím Ukrajinci čelí zničující ruské agresi, to znamená, a mají tady co řešit za problémy a tohle to všechno částečně probíhá za procesu a to vyřeší dodatečné nové volby v první moment, kdy je bude možno uspořádat.
0: Mám finálovou otázku. Vím, že ty prezidentské volby nejsou v tuhle chvíli úplně na stole podle vás, ale politologové naznačují, že pokud by se volby konaly, Zelenský by preferoval velmi krátkou kampaň. Proč by mu kratší volební kampaň vyhovovala podle vás? A jak by mohlo, nebo jak by vypadala reakce například Spojených států?
1: Netuším ani na jaké politologie se odvoláváte. V kratší kampaň by mohla Zelenskému hypoteticky vyhovovat v tom, že by jeho oponenti, kteří nemají moc v rukou, měli méně času a prostoru na to se připravit a zvolit třeba nějakou strategii. A zase, pokud se bavíme o politice Spojených států, tady byste musela přesně to, koho tím máte na mysli, jestli třeba tím zmíníte pana Vitkova nebo pana Kušnera, tak to asi nemá cenu nějak víc řešit, protože i ten postoj, který Spojené státy v rámci těch snah o vstup do diplomatického řešení toho probíhajícího konfliktu se v čase natolik výrazně proměňoval, že tady vidět zatím nějakou konzistentní linii já nedokážu.
0: Říká Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji.
2: A v 7 hodin a skoro 47 minut máme v Ranním plusu připravené krátké zprávy z ekonomiky. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to americké ministerstvo financí. Agentura Reuters poznamenala, že za 10 let se tak dluh zdvojnásobil a podle některých odborníků hrozí rozpočtová krize. Národní výdaje na dopravní infrastrukturu budou v příštím roce vyšší než letos a prioritou bude páteřní dálniční síť. Po včerejším jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za hnutí SPD. Přesnou částku ale neuvedl. Letos dá stát na dopravní stavby skoro 170 miliard korun. A ceny ropy včera na světových trzích vzrostly a pohybují se kolem 3týdenních maxim. Obchodníci reagují na zprávu o rozhodnutí Spojených arabských emirátů pozastavit všechny finanční a ekonomické transakce s Íránem a podle agentur se obávají možné eskalace napětí na Blízkém východě.
0: Máme 8:45. Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Plus. S blížícím se začátkem školního roku je tradičně spojené i schánění pomůcek pro děti a velkou změnu zažívají hlavně rodiče prvňáčků. Na začátek školního roku reagují také obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
3: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
4: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka podle analýzy České distribuční zabere zhruba polovinu celé částky, kterou rodiče za prvňáky utratí. I když je oproti loňsku mírně levnější, tak v průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Sledují kufřík na výtvarnou výchovu a penál. Podle mluvčího společnosti Česká distribuční Jaroslava Staňka oproti loňsku nejvíc zlevnily svačinové boxy skoro o třetinu a taky sešity až o čtvrtinu.
5: Nejvíce zdražily školní přezuvky o nějakých 30% na letošních 217 korun. Výrazně zdražily i školní vák na cvičky nebo přezuvky a to o

0: 20% na nějakých 118 korun. Zdražily ale i pastelky, obaly na sešity nebo ubrus na výtvarnou výchovu.
1: Skoro polovina rodičů očekává výdaje spojené se začátkem školního roku do 3000 korun. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1000 lidí. Nákup školních pomůcek ale stále většina z nich plánuje dopředu, porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit. Pokračuje mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
2: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
1: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 000 dětí z nízkopříjmových rodin. Srpnové šetření projektu na víc než 300 těchto rodičů ukázalo, že každému třetímu s čistým výdělkem do 25 000 korun musí s nákupem vybavení pomoct někdo z rodiny. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se proto snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
3: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
1: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
4: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
1: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, buď nákupem přímo v některých obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Podobnou sbírku má i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Funguje buď jako potravinová sbírka, tedy že lidé můžou nakoupit přímo v některých obchodech, anebo online na webových stránkách, případně v aplikacích. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
6: A teď pro vás vysíláme v 7 hodin a skoro 52 minut. Přes den ji nabíjí slunce a v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
7: Držím. Tak pokládám.
8: Paráda, polož to.
9: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
8: Zapojíme kabely. Tak. Jeden. Ještě tam dáme tu druhou elektrodu. Tak, máme hotovo. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po celou dobu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
9: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
7: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
9: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
7: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zdali se jedná o nočního motýla nebo brouka a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně jde druh.
9: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
7: Jde o důležitou indikační skupinu mnoha typů biotopů. Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče, a velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
9: Jenže nasbíraná data musí někdo také určit a odborníků na noční motýly podle Geigera celosvětově ubývá. Zároveň při tomhle způsobu výzkumu není potřeba motýly kvůli určení odchytávat.
7: Motýl v noci je tedy přelákaný z celé lokality, dosedá tu bílou plochu, která je intenzivně osvětlena. Tady může se trvat minuty či další minuty, je vyfocen a tím to v tom našem případě končí. V případě standardního monitoringu tak by byl přelákán stejným typem světla, ale nesedl by na tu bílou plochu, by zapadl do takového kyblíku, kde je fixační tekutina, tam by byl usmrcen a následně by byl tedy v laboratoři určen postupně do taxonomické skupiny a následně do druhu.
9: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
10: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
9: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
11: A v Ranním plusu je čas na pravidelný komentář. Jeho autorem je dnes politolog Jiří Pehe a tentokrát se zaměřil na téma vlivu amerického prezidenta Donalda Trumpa na celosvětové dění.
12: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom. Ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Omán pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neshodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jihokorejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu a Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu, zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unii. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbraná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
11: Řekl v Ranním plusu politolog Jiří Pehe.
6: Bylo 8 hodin a vy posloucháte čtvrteční Ranní plus s datem 20. srpna. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
11: a Lenka Vahalová.
5: Český rozhlas plus.
11: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách? Pomůže lepší státní podpora systému vzdělávání lékařů přivést více absolventů medicíny do regionů?
6: Proč se senátoři dnes nejspíš přikloní k zamítnutí novely stavebního zákona?
11: A co stojí za nejnovějším vyostřením vztahu mezi Francií a Íránem?
6: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Monika Vrchotová.
13: Přeji dobré ráno. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
14: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
13: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
15: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
13: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok pokračují i dnes. Za ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO už dorazil třeba její stranický kolega, ministr práce Aleš Juchelka. Sejít se má dnes znovu taky s ministrem vnitra z ANO Lubomírem Metnarem nebo s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. My se v Ranním plusu po zprávě zaměříme na výsledky jednání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: Soudy v posledních 2 letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Třeba taky kauza dívky Aničky z Vyškovska znásilňované otčímem, který za to v lednu 2024 dostal podmínku, říká Ješková.
16: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
13: Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před více než 1000 lety položil základy maďarského státu a přivedl ho do křesťanské Evropy. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji. Letos poprvé je pořádá vláda Pétera Maďara.
17: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj, potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
13: Z Argentiny převezou letadly do Jižní Afriky nebo Spojených států celkem 30 lvů a tygrů. Bude to jeden z největších přesunů kočkovitých šelem chovaných v zajetí. Zvířata původně žila v bývalé zoologické zahradě u hlavního města Buenos Aires, která je kvůli špatným podmínkám zavřená od roku 2020. Teď 6 lvů a 9 tygrů zamíří do záchranného centra v Jižní Africe a dalších 8 tygrů a 7 lvů najde nový domov v americkém Kolorédu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 52. ročník agrosalonu Země živitelka dne začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
18: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
13: V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí Muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
19: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Žalov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
13: Jak to vypadá v 8 hodin a 6 minut, nebo téměř 7 minut na silnicích na D1 směrem z Prahy na Brno se zdržíte před omezením u Brna na 196. kilometru. Pomalu se jede od sjezdu na výstaviště ze 189. Na začátku kolony je navíc nehoda nákladního auta s osobním v levém pruhu, zdržení 20 minut. Zdržíte se i na D4 směrem ze Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště z 12. na 9. kilometr. Pojedete až 4 hodiny. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště, brzdí se před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru a je to asi na 10 minut, a na pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech od D5 a v opačném směru od sjezdu na Lohkov. Čekejte zdržení zhruba 15 minut. Dobře dojeďte. Čtvrtek přinese oteplení, ale dál bude pršet. Bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a přidá se místy v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. A to silné, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů na severu a západě se budou pohybovat kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
11: Krásné ráno, máme 8 minut po 8 a ze Studia Plusu zdraví Lenka Vaholová, také Daniela Vrbová. Třetím dnem pokračují na ministerstvu financí jednání o rozpočtech jednotlivých rezortů na příští rok. Dnes se Alena Schillerová z Hnutí ANO potká s některými ministry, s kterými vše nedohodli na první schůzce. V tuto chvíli už jedná se svým stranickým kolegou, ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, a na místě je i kolegyně Daniela Brichtová. Hezké ráno.
20: Dobré ráno. S ministrem Juchelkou má ještě šéfka státní kasy znovu řešit například peníze pro sociální služby či na péči o ohrožené děti. Ministerstvo chce podle Juchelky také prostředky na informační systémy.
21: Obsluhuje MPSV přes své organizace miliony lidí přes správy důchodů, nyní v tuto chvíli superdávku, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Chystáme další věci, které se týkají IT, ať už je to hlídačkovné, úřad pro rodinu a ochranu dětí, registr sociálních služeb.
20: Po Juchelkovi má přijít ministr školství Robert Plaga za ANO nebo šéf rezortu vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V jeho kapitole je podle jeho slov potřeba dořešit ještě některé projekty.
22: Na některých věcech jsme se dohodli hned, respektive ta shoda na tom samozřejmě plnění programového prohlášení je úplná a zároveň jsme se také dohodli, že ještě k některým věcem a některým položkám já dopřesním informace.
20: To byl tedy Robert Plaga, ministr školství. Sejce má také ještě s ministrem sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z motoristů. Ten byl na ministerstvu v úterý večer. Schůzky před ním se ale protahovaly a tak své jednání z časových důvodů odložili na dnešek.
23: Co čeká ministrině financí ohledně přípravy rozpočtu po dokončení těchto schůzek?
20: Po dojednání detailů ji čeká součet všech ministerstev. I v dalších dnech ale budou ještě některé detaily ladit, třeba ohledně ministerstva zemědělství nebo dopravy. V příštím týdnu by se měla potkat ještě s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO, který se tento týden omluvil ze zdravotních důvodů. No a až bude jasno o jednotlivých rezortních kapitolách, tak ji čeká setkání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jaký bude finální schodek rozpočtu na příští rok, ale zatím Alena Schillerová neprozradila.
24: Tak já jsem tam šel s určitými prioritními oblastmi, které za mě jsou nutné podpořit. Kromě těch investic, o kterých se poměrně hodně hovořilo, tak je to elektronizace zdravotnictví. To je něco, čemu jsme se zavázali.
25: Tak to bylo jednání z včerejší schůzky, tedy s ministry a Daniela Brychtová. Děkujeme.
20: Hezký den.
25: A ministerstvo zdravotnictví, jak už jsme slyšeli, získá v příštím roce oproti původnímu návrhu rozpočtu jednotky miliard korun navíc. Po včerejším setkání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou, to řekl v České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pokračoval tedy v tom, že peníze navíc půjdou na investice, například do fakultních nemocnic v Hradci Králové, Olomouci a do Moravskoslezského onkologického centra ve fakultní nemocnici Ostrava. Pokračovat podle něj má ale také financování projektů elektronizace zdravotnictví a podpora takzvaných rezidenčních míst, kde se vzdělávají mladí lékaři. My to teď podrobněji probereme s Veronikou Rodriguez, redaktorkou serveru Aktuálně.cz, která téma zdravotnictví dlouhodobě sleduje. Dobré ráno.
26: Dobré ráno.
25: Podle premiéra Babiše má mít zdravotnictví v příštím roce absolutní rozpočtovou prioritu, takže odpovídají tomu teď ty ohlášené jednotky miliard navíc. Pan ministr Vojtěch včera řekl 1 až 2 miliardy navíc a letos byl tedy rozpočet ministerstva zdravotnictví zhruba 12,7 miliard korun.
26: No, my si musíme trošku uvědomit to, že, a on to říkal i pan ministr Vojtěch včera po tom jednání, že jsou to v podstatě dva rozpočty, které se týkají zdravotnictví. A ten, o kterém se teď bavíme, to navýšení, to se týká přímo rozpočtu samotného úřadu, to znamená samotného ministerstva zdravotnictví, nikoliv těch peněz, které putují z pojišťoven do nemocnic nebo k lékařům. A ten samotný rozpočet, který funguje pod ministerstvem zdravotnictví, to je těch zhruba 12 až 13 miliard korun a to je na předem určené věci, jako je typově například to vzdělávání mladých lékařů. Takže tam to asi odpovídá.
25: Ano, takže doplníme, že v červnu už vláda rozhodla o přidání dodatečných 24 miliard korun, ale právě do toho systému veřejného zdravotního pojištění, které vlastně není úplně agenda ministerstva. Jak nám včera řekla Adéla Čabanová ze serveru Medical Tribune, tyto peníze vlastně ani nejsou žádná investice, těch 24 miliardů v podstatě na to, aby se ten systém nezhroutil. Můžou tedy pojištěnci čekat v příštím roce alespoň lepší zdravotní péči?
26: No to je otázka, protože už se samozřejmě ozývají ambulantní specialisté, že se nedohodli s pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení, to znamená, že budou po ministerstvu chtít nějaké navýšení, jinak se budou samozřejmě protahovat čekací lhůty. Ozývají se i malé nemocnice, které jsou zase nespokojené s nějakým nařízením ministerstva zdravotnictví, ještě víc docentralizovat určitý typ péče, aby některé nemocnice nemohly vykonávat všechno, například onkologické složitější onkologické operace, takže i tyto nemocnice tvrdí, že tahle ta změna protáhne čekací doby na některé zákroky, takže to, jestli pacienta čeká lepší péče, to se ještě uvidí. A nezáleží to jenom na těch penězích.
25: A ještě když se trváme u těch peněz, tak premiér Babiš včera řekl, že zatím není jasné, jestli bude na další roky možné na investice do českého zdravotnictví čerpat peníze z evropských fondů. Za ty zdejší nemocnice pořizovaly například lékařské přístroje, ale lze s nimi hradit i softwary a vývoj aplikací, kyberbezpečnost nebo podporu duševního zdraví. Dokáže se bez evropských peněz české zdravotnictví obejít?
26: No velmi těžko, ono i proto Andrej Babiš už avizoval, pokud jsem to správně zaznamenala, že pokud Evropská unie nepošle tolik peněz, kolik Česko v tuto chvíli potřebuje, tak si bude muset půjčit z nějakých výhodnějších úvěrů od Evropské investiční banky.
25: A proč by vlastně mělo být pro Česko tak těžké získat ty peníze z evropských fondů na ty roky 2028 až
26: 2034? Unie totiž tentokrát vyžaduje po všech členských státech Evropské unie, aby ty peníze, které posílá v rámci evropských projektů, aby byly hodně zaměřené na investice do zelené politiky. V našem případě by to pravděpodobně bylo na vodu a na boj proti suchu a taky na takzvané měkké projekty, což je spíš takové aktivity zaměřené třeba na rozvoj lidních služeb nebo právě na rozvoj nějakých inovací, aplikací. Nevznikají tady žádné stavby nebo metodiky, ale jsou to fakt koncepty, strategie. Může to jít třeba na tu elektronizaci zdravotnictví, tam by to asi nevadilo. Takže to je ten důvod, proč Evropská unie tlačí na evropské státy, aby se tomuhle tomu přizpůsobili a Česko bude muset vymyslet, jakým způsobem ty peníze nasměrovat, aby to tomuto požadavku vyhovělo.
25: To jsme probrali, řekněme, ty peníze na investice, do staveb, vybavení nemocnic, ale pojďme se teď blíže podívat na lidi, kteří v nich pracují, na další vzdělávání lékařů a podporu o nich rezidenčních míst pro lékaře, kde letos zhruba 600 milionů, v příštím roce by se měly tyto kapacity navýšit. Ukázalo se to tedy jako efektivní nástroj, jak dostávat pracovníky do zdravotnictví?
26: Ano, ta rezidenční místa jsou efektivní nástroj a právě v minulých 2 až 3 letech s tím byly obrovské problémy, protože ministerstvo nemělo peníze a nepodpořilo úplně všechny mladé lékaře, kteří si v rámci těch rezidenčních míst žádali o dotace. Abych to vysvětlila, pokud mladý lékař vyjde z lékařské fakulty s tím titulem, tak ještě nemůže fungovat samostatně, musí samozřejmě léčit ještě pod dohledem a potřebuje k tomu najít nějakého školitele, ideálně nějakou nemocnici nebo ambulanci, která ho pár měsíců až, myslím, že 2 roky povede. To znamená, že ministerstvo těm školitelům přispívá na plat toho mladého lékaře. No a byly problémy s tím, že ty nemocnice, že ty dotace pro rezidenční místa šly hlavně do nemocnic, nikoli pro ambulancí, což bránilo hlavně praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, aby právě doplňovali ty kapacity v menších ambulancích, například na venkově. To Adam Vojtěch slibuje, že teď napraví, že podpoří opravdu všechny, kteří si o to zažádají, pokud to budou opravdu nějaké ambulance na vesnicích, musí to samozřejmě to zařízení splnit nějaký požadavek na akreditaci ve vzdělávání. No a další věc je, že slibuje, že podpoří i takové obory, které doteďka moc tady těch dotací neměly. On mluvil, Adam Vojtěch, hlavně o psychiatrii dětské, která je dlouhodobým problémem v Česku, je strašně málo psychiatrů pro děti.
25: Ale i vzdělávání lékařů je běh na poměrně dlouhou trať, takže kdyby se takové opatření mohlo projevit v praxi, že bude více psychiatrů a dětských lékařů?
26: To
25: při optimistických odhadech, ano.
26: Ono samozřejmě záleží na tom, kolik těch mladých lékařů si během studia vybere tento obor, tak to nám samozřejmě nikdo neřekne dopředu, takže, ale pan nebo ředitel zdravotního ústavu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, říkal, že do 10 let čistě teoreticky má namalováno, že by se mohly stavy lékařů nejenom v té dětské psychiatrii, ale obecně omladit a doplnit o právě krev, která nahradí ty stávající lékaři, kteří odchází do důchodu nebo už jsou v důchodovém věku.
25: Říká Veronika Rodriguez ze zpravodajského webu Aktuálně.cz. Děkujeme.
26: Taky děkuju.
25: A hostem Ranního plusu je teď Jan Přáda, člen vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví a také koordinátor vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den i vám.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Jak vy hodnotíte ten dosavadní systém státem podporovaných rezidenčních míst pro lékaře? V čem se osvědčili a co jim z vašeho pohledu ještě chybí?
0: Tak ten systém je dobrý z hlediska toho, že pomáhá stanovat jisté preference v tom, jaké typy lékařů bude Česká republika potřebovat. Protože samozřejmě není to jenom o tom absolutním množství, kolik lidí vystuduje lékařskou fakultu, ale i to, kolik budeme potřebovat třeba kardiologů za 5 až 10 let, kolik pediatrů a tak dále, což si myslím, že je správně, že tady ten systém funguje, ale není samospásný. A ono se totiž ukazuje, že ta dotace je jenom jako zlomek té skládačky, která ty lidi potom jako motivuje si vybrat nejenom ten obor, ale hlavně třeba ten region, kde by se tomu měli věnovat. Jo? Protože ta distribuce těch specialistů napříč republikou, to určitě i vaši posluchači ví, že prostě v každém městě, městečku a vesnici je prostě jiná a na naší republice je to prostě jako problém.
25: No na to jsem se právě chtěla zeptat, protože ty rezidence probíhají většinou na akreditovaných pracovištích, tedy logicky spíše v nemocnicích, ve velkých městech. Co potom motivuje mladé absolventy lékařství hledat práci i na venkově nebo v odlehlejších regionech a jak by v tom stát mohl pomoci?
0: No, tam se právě ukazuje, že to jsou věci, které s medicínou v zásadě moc nesouvisí. Jo, tam je vlastně motivuje hlavně to, jakým způsobem se dá v tom regionu žít, jaké je tam třeba sociální vybavení, jaké je tam školství, kam můžou dát děti do školky a potom do školy. Případně, když se tam třeba budou stěhovat, jestli tam je práce pro jejich partnera, partnerku a tak dále. Jo, to znamená, že možná než na tom centrálním ministerském levelu na té úrovni, je to potom i na těch lokálních samosprávách, jako krajských a městských. Jakým způsobem dokážou tady to třeba těm lékařům a lékařkám prezentovat a případně jim dát nějakou nabídku, která pokrývá i tyhle ty nemedicínský témata, které pro ně jsou samozřejmě důležitý.
25: A teď je to hodně roztříštěné, a to znamená, že každý kraj, jak si to vymyslí, nebo každá obec, tak takové to je, nebo jste zaznamenal v tomto směru nějaké třeba systémovější plány na ty pobídky pro lékaře?
0: Tak ono to je roztříštěné, buď je to na úrovni právě těch jako větších regionálních samospráv, jako třeba kraje, někdy i obcí. A ono to vlastně i dává smysl, protože svým způsobem oni ty kraje jako soutěží o to, aby do toho svého regionu přitáhli co nejvíce, ať už nových, anebo těch lidí, který třeba tam původně jako o tom teď pochází, aby se tam vrátili. To znamená, existuje taková trošku přetahovaná mezi těmi regiony, aby dali těm lékařům a lékařkám dobré podmínky, aby se tam třeba chtěli vrátit.
25: Mimochodem, ministr zdravotnictví přiznal velký převis přihlášek právě na ta rezidenční místa pro mladé lékaře v letošním roce. Co to vlastně znamenalo pro ty, kdo neuspěli?
0: Pro ty, co neuspěli, musíme to trošku rozlišit, jestli to jsou lékaři, kteří primárně směřují do nemocnice, anebo kteří jsou zjednoduším to budoucí praktičtí lékaři. Pro ty nemocniční to nemusí nic až tak znamenat. Protože to rezidenční místo pro lékaře v podstatě neznamená žádné peníze navíc. Pro ně to znamená garanci, že to své vzdělávání, které typicky trvá 3 až 5 let, že bude mít dokončeno opravdu tak, jak podle plánu má mít. Ale pro ty praktické lékaře budoucí a dětské praktické lékaře to může být problém, protože tam je to typicky směřováno právě do těch ambulancí už od začátku. A tam ta dotace toho ministerstva může být zásadní, jestli vůbec ten praktik nebo ten dětský praktik toho nového absolventa může přijmout a může si ho dovolit ho vzdělávat. To znamená, tam to problém být může poměrně zásadní.
25: A jak velkým problém českého zdravotnictví zůstává odliv lékařů do zahraničí? Zlepšila se v tom situace?
0: Momentálně ta situace je taková, že zhruba stejný počet lékařů jako odchází, tak i přichází. Takže my jsme na tom jako nula od nuly už několik let, takže řekněme, že pořád patříme k těm lepším zemím, ne k těm, ze kterých lékaři jenom odchází. A ono se ukazuje, že i část těch lékařů, co odejdou takhle, řekněme, na zkušenou do zahraničí, se potom třeba vrátí. Což je naopak žádoucí, že přinesou třeba to know-how, ty zkušenosti, které potom můžou být jako dobré pro české pacienty.
25: A když teď sledujete tu debatu o vznikajícím rozpočtu, co z vašeho pohledu je akutní problém, co by čeští lékaři v každodenní praxi uvítali, aby bylo lépe zafinancované?
0: Tak to je velmi, velmi široká otázka, ale přiznám se, že pokud se bavíme o tom vzdělávání, tak tam opravdu by dávalo asi větší smysl zvýšit mírně tu dotaci, pro ty praktiky a dětské praktiky, protože oni v průběhu toho vzdělávání mají vlastně jenom něco na úrovni stipendia, není to úplně lékařský plat a dost často těch prvních 5 let na tom nejsou úplně ekonomicky dobře a oni na tom rezidenčním místu jsou závislí. To znamená nasměřovat to možná více, jak už bylo opakovaně zmiňováno tady do téhletý sféry těch ambulantních praktiků a dětských praktiků.
25: Naším hostem byl Jan Přáda, člen vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví a koordinátor vzdělávání ve Všeobecné fakultní nemocnici. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání, krásný den.
23: Teď už máme 24 minut po 8 a na řadě jsou krátké zprávy ze světa. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský útok na Kyjev, uvedl starosta Kličko na platformě Telegram. 30 lidí utrpěly zranění. Ruské balistické střely poškodily budovy nejméně ve 3/4 města. Záchranáři zasahují také v místech, kde zůstali lidé uvězněni v krytech. Do rumunského vzdušného prostoru neoprávněně vlétl dron. Dle radarů se tam dostal přes Moldavsko a podle dosavadních informací byl zřejmě ruský. Nikdo při jeho sestřelení nebyl zraněn. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti. A americký prezident Donald Trump ve středu večer na své sociální síti vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Podle agentury AFP šéf Bílého domu stupňuje tlak na Írán bezmála 6 měsíců od zahájení konfliktu.
25: A v Ranním plusu si teď bereme k ruce dnešní domácí deníky. Třeba Právo píše o tom, že cizinců v Česku přibývá, může jich být přes 1,5 milionu. Právo přibližuje, že za posledních 10 let vzrostl počet cizinců v Česku téměř na 2,5násobek, zatímco na konci roku 2015 jich podle oficiálních údajů bylo 467 tisíc. 500, letos už je to přes 1 milion. Podle odhadu Českého statistického úřadu jich zde však žije nebo jen pracuje mnohem víc. Statistici počítají až s 1,5 milionem a mnozí cizinci zde pobývají bez registrace.
23: Příčin je několik. Čísla se začala zvedat po vstupu do Evropské unie v květnu 2004, což přineslo volný pohyb lidí. Zásadní roli hraje také dobrá hospodářská situace v Česku. Velký vliv mělo také vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022, ale lidé odtamtud ve větší míře přicházeli už dříve.
25: Právo přináší i pohled na mzdové srovnání Čechů a cizinců, kteří pracují v Česku. Podle informačního systému o průměrném výdělku si loni Češi v soukromých firmách vydělali v průměru 52 tisíc korun měsíčně, takže zaostávali za Slováky s 65 tisíci korunami měsíčně. Vyšší mzdy Slováku oproti Čechům částečně vysvětluje výběrový efekt migrace, protože do zahraničí častěji míří lidé, kterým se přesun profesně vyplatí. Uzavírá deník Právo.
23: A teď otevřeme hospodářské noviny. Dnešní hospodářské noviny se pod titulkem Ztracená slova věnují fenoménu, že lidé spolu mluví stále méně a že na zdraví to může mít stejné dopady jako kouření či nadváha. Noviny přibližují výzkum, v němž se před 20 lety tým psychologů snažil zjistit, jestli opravdu platí často tradované tvrzení, že ženy jsou upovídanější než muži. Zvukové záznamy ve velkých průzkumu nebo ve velkém průzkumu proto ale neposkytly žádné důkazy. V průměru pronesli muži i ženy denně odhadem 16 tisíc slov.
25: Tak to asi neplatí pro moderátory Českého rozhlasu, plus tam se průměr značně navyšuje. Matias Mel, sociální psycholog z Arizonské univerzity, který se na provedení studie podílel, se nedávno rozhodl zopakovat své zkoumání. V datech se objevila jedna zásadní změna, a totiž ta, že lidé spolu přestávají mluvit. Každý rok se počet za den užitých slov snížil o více než 300, píší hospodářské noviny.
23: Ztráta pár set slov denně se může jevit jako triviální, jak ale Mel upozorňuje, nevyslovená slova se nevyhnutelně sčítají. Každý rok tak lidé vyřknou o necelých 120 tisíc slov méně než v předchozím roce. Odpovídá to zhruba obsáhlejšímu románu, jakým je například Rozum a cit od anglické spisovatelky Jane Austenové. Pokles byl ještě strmější u lidí mladších 25 let.
25: Sčítání nevyslovených slov, to zní jak název nějakého románu. Nicméně psycholog Mel varuje, že s každým ztraceným slovem oslabujeme naše vazby s ostatními. Tato ztráta je alarmující, protože už nyní se společnost nachází uprostřed epidemie osamělosti, v níž se sociální izolace a ztráta spojení s ostatními staly problémem společenského rozměru. Zdravotní organizace, včetně WHO, osamělost považují za stejně závažnou hrozbu pro veřejné zdraví, jako je kouření nebo obezita. Dodávají Hospodářské noviny.
23: A ještě otevřeme Mladou frontu dnes. Jak žijí popeláři, ptá se dnešní Mladá fronta dnes. Ještě v titulku si odpoví, že na stupátku najezdí i 85 kilometrů. A dále píše, že popelářská profese je zkrátka vedle kosmonauta, hasiče a policisty už dekády favoritem vysněných dětských povolání.
25: Mladá fronta doplňuje, že teď se do tohoto žebříčku zařadilo ještě povolání youtuber. Nicméně deník přibližuje, že ve skutečnosti to popelářství žádný med nejspíš není. Podle statistik pražských služeb nachodí popeláři v hlavním městě za směnu i 20 000 kroků a naloží tuny odpadků. Za směnu do jednoho vozu naloží až 7 tun materiálu. Tak s tím jsme dočetli dnešní výběr z domácích médií.
23: A teď už jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Český rozhlas Plus.
13: Dobré ráno. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO právě teď jedná její stranický kolega ministr práce Aleš Juchelka. Sejít se má i s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem z ANO nebo s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Christianem Mickovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Tymčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska a pomoci tak Severní Makedonii v přístupových jednáních s Evropskou unií. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Už za hodinu ho čeká prohlídka areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pak navštíví novoměstského výrobce lyží. Odpoledne se hlava státu setká v Malči na Havlíčkobrodsku s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit dva radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy. Před víkendem v Česku ještě zaprší, v několika vlnách se taky do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí podle meteorologů hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 centimetrové kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. O víkendu se počasí uklidní, obloha bude převážně slunečná a zaprší jen výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů Celsia. Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru srazilo nákladní auto s osobním v levém pruhu. V koloně ze 186. kilometru se zdržíte kolem 15 minut. Zdržíte se i na D4 ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště z 12. na 9. kilometr. Pojedete asi 10 minut. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Brzdí se před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru a je to asi na 10 minut. A na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech. Od dálnice D5 a v opačném směru od sjezdu na Lochkov čekejte zdržení zhruba čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnosti a objeví se zpočátku ojediněle postupně místy přeháňky, déšť a bouřky a bude 27 až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
25: A dobrý poslech vám přejí Lenka Vahalová a Daniela Vrbová. Francie vyhostí dva íránské diplomaty, oznámilo to ministerstvo zahraničí v reakci na červencové zadržení a napadení dvou pracovníků francouzské ambasády v Teheránu. Jde o další vyostření dlouhodobě napjatých vztahů mezi oběma zeměmi. Letos v dubnu se přitom z Íránu vrátili dva francouzští občané, které tamní režim zadržoval téměř 4 roky. Detaily teď je přidá v našem vysílání zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
25: Proč se tedy vztahy mezi Francií a Íránem opět vyostřily?
2: Důvodem je incident z července, kdy se dva francouzští diplomati v Teheránu sešli v domě iránského... Dobré ráno.
25: Proč se tedy vztahy mezi Francií a Íránem opět vyostřily?
2: Důvodem je incident z července, kdy se dva francouzští diplomati v Teheránu sešli v domě iránského grafického designéra Ari Kasajeho. U setkání byla i grafička Elah Nagilová. Francouzská ambasáda oslovila tyto renomované designéry, aby se podíleli na jejím kulturním projektu. Jehož cílem je podpořit spolupráci mezi Francií a iránskými studenty, umělci nebo výzkumníky. Podle iránského ministerstva zahraničí ale byla taková schůzka neobvyklá a Teherán obvinil dva francouzské diplomaty ze zasahování do vnitřních záležitostí Íránu, aniž by ale nějak specifikoval, čím přesně se diplomati provinili. Podle Íránu šlo o tajnou schůzku, kde byli diplomati nelegálně.
25: Jaké z toho tedy Teherán vyvodil důsledky?
2: Íránské tajné služby zadržely dva francouzské diplomaty, vyslýchali je přes 5 hodin a údajně jim vyhrožovali a uráželi je. A to nehledě na jejich diplomatickou imunitu. Jednomu z nich nasadili dokonce pouta a zbyli ho, zatímco jim z agenti z mobilů skopírovali data. Deník Le Monde napsal, že jeden z těchto diplomatů měl poraněné čelo a modřiny na těle. Íránské úřady informovaly pouze o krátkém zadržení a jakékoliv násilí popřeli. Zadržení byly i oba grafičtí designéři a v současnosti není jasné, kde jsou. Íránské úřady ani nezdělily, jestli nebo jakému obvinění čelí. Francouzští diplomati zase byli označeni za persony non grata a byli vykázáni z Íránu.
25: A kvůli téhle kauze chce Francie teď vyhostit dva íránské diplomaty?
2: Ano, přesně tak. Francouzské ministerstvo zahraničí ten íránský postup odsoudilo, odmítlo, že by měl Írán jakékoliv důvody takto jednat. Podle Francie se jedná o plánovaný a záměrný útok založený na vyfabulovaných obviněních a francouzské ministerstvo zahraničí slíbilo, že na to odpoví. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot už uvedl, že se podle něj jednalo o vážné zastrašování. Předvolal si íránského velvyslance v Paříži a na síti X napsal, že v nejbližších dnech Paříž taky vyhostí dva íránské diplomaty. Příkaz k vyhoštění už jim byl prý oficiálně doručen a je to tak další střípek ze série diplomatického napětí mezi oběma zeměmi.
25: No a střípky se sčítají a jak se to podepisuje na celkových vztazích mezi Íránem a Francií?
2: Těch případů už je několik a vztahy mezi Íránem a Francií jsou kvůli tomu na bodu mrazu. Asi tím nejznámějším případem je zadržení dvou francouzských občanů, Cecil Collerové a Jacques Parise. Ti se do Francie vrátili letos v dubnu po více než 4 letech v íránském vězení. Íránský režim je zadržoval od roku 2022. Posledních 5 měsíců byli v domácím vězení na francouzském velvyslanectví. Dnes 41-letá profesorka literatury Collerová a 72-letý učitel v důchodu Parí navštívili Írán v roce 2022 jako turisti. V ten poslední den jejich návštěvy je ale zadržely íránské úřady a v říjnu loňského roku je režim odsoudil k 20 nebo respektive k 17 letům vězení za špionáž ve prospěch z Francie. Nakonec se ale podařilo to jejich propuštění dojednat, to i přes válku v Íránu, která začala americko-izraelským útokem v únoru letošního roku. Krátce na to se poté do Íránu z Francie vrátila Mahdi Esfandriová, která zase byla ve Francii vězněna za podněcování k terorismu, protože na síti X a dalších platformách mimo jiné třeba oslavovala útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023. Obě země se tak navzájem obvinují ze zadržování rukojmích a tvrdí, že to je pro politické účely.
25: Shrnuje náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme, pěkný den.
2: Díky, hezké ráno.
23: A z Francie zpět do České republiky. Senátoři dnes pokračují druhým dnem v plenárním zasedání. Jednat budou mimo jiné o novele stavebního zákona. Ta má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. A my už máme v Senátu reportéra Jakuba Vika. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
23: Jaké jsou nálady mezi senátními kluby před tím dnešním projednáním?

0: jednáním?
1: Podle jednání ve výborech i třeba podle včerejších vyjádření šéfů klubů ten návrh v Senátu podporují jen senátoři ANO. Pokračuje jejich šéfka Jana Mračková-Vildumetzová.
2: My určitě zamítnutí nepodpoříme. Pro nás to zrychlené stavební řízení je také velmi důležité i ohledně příchodu investorů do České republiky.
1: Novela především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů a podle Mračkové-Vildumetzové by tak mohla sjednotit podmínky staveb napříč Českem.
2: Každý úřad postupoval jinak, každý úřad chtěl jiné podklady, každý úřad požadoval úplně něco jiného. Jestli se to tímto stavebním zákonem podaří sjednotit, to samozřejmě uvidíme, až vejde v život.
1: Což by v případě schválení bylo od příštího roku.
0: A jaké výtky tedy znějí od opozice?
1: Velmi tvrdé. Ostatní senátní kluby shodně kritizovaly hlavně to, že je to návrh poslanecký a ne vládní. Návrh se tak vyhnul například mezirezortnímu připomínkovému řízení a podle senátorů ho tak nemohla dostatečně posoudit odborná veřejnost. To se pak mělo podepsat na kvalitě a návrh je tak podle Tomáše Třetiny z klubu ODS a TOP 09 nepoužitelný a neopravitelný.
3: Slibovali nám zrychlení, ale přináší paralyzaci a bezpráví. Toto je legislativní zmetek, který v praxi narazí. Jsme připraveni jít i před ústavní soud, protože jsou tam věci, které skutečně odporují základním zákonům.
1: Podle Tomáše Třetiny taky návrh zjednodušuje legalizaci černých staveb a obce nebudou mít podle něj 100% kontrolu nad výstavbou podle obecního územního plánu. Senátor Josef Bazala z klubu KDU-ČSL pak v návrhu kritizuje třeba vznik Centrálního úřadu rozvoje území.
4: Je to v každém případě centralizace veškerého stavebního povolování s tím, že dotčené orgány budou též součástí toho velkého úřadu rozvoje území, budou jednotlivé detašované pracoviště na krajích, popřípadě na obcích s rozšířenou působností.
1: A třeba senátorka Adéla Suchardešípová z klubu SN 21 a Pirátů pak míní, že koaliční návrh stavebního zákona nahraje developerům,
5: kteří mají vlastně výhodu v tom, že budou moci mít zrychlené řízení v případě projektů na velké komplexy, což je velmi, velmi nerovné ve vztahu k ostatním stavebníkům, kteří prostě třeba potřebují zrekonstruovat dům nebo prostě postavit si domeček.
1: Před přijetím varuje třeba taky víc než 180 architektů. Změna podle nich neřeší současné problémy v oboru a taky nepovede ke zrychlení stavebního řízení.
0: Přímo ze Senátu se přihlásil reportér Jakub Vik. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
6: A v 8 hodin a 42 minut přidáme v Ranním plusu krátké hlavní zprávy. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci na dnešek zemřelo nejméně 12 lidí, zraněných je nejméně 30, uvedly to ukrajinské úřady. Ruské balistické střely poškodily budovy nejméně ve 3/4 města. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, oznámilo to americké ministerstvo financí. Agentura Reuters poznamenala, že za 10 let se tak dluh zdvojnásobil a podle některých odborníků hrozí rozpočtová krize. A třetím dnem pokračují na ministerstvu financí jednání o rozpočtech jednotlivých rezortů na příští rok. Dnes se Alena Schillerová z hnutí ANO setká znovu se svým stranickým kolegou, ministrem práce a sociálních věcí. Po něm přijde na řadu ministr školství Robert Plaga za ANO a šéf rezortu vnitra Lubomír Metnar, taktéž z hnutí ANO. Všichni už s Alenou Schillerovou jednají podruhé, protože na první schůzce prý nestihli vše dohodnout.
0: Stále posloucháte Ranní plus a teď už další téma. Agrosalon Země živitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Areál výstaviště zaplnilo víc než 600 vystavovatelů. Přípravy na největší zemědělskou výstavu v Česku trvaly 14 dnů. Ještě poslední den před zahájením se dokončovaly poslední přípravy.
7: Zendo, dej to trošičku doprava.
8: Vystavovatelé vozili techniku do areálu Českobudějovického výstaviště zhruba týden před výstavou. Byl mezi nimi i Vítězslav Kerouš z Pelhřimova.
7: Tato plošina půjde pryč.
9: Vystavíme na zemi živitelce více než 20 stavebních a zemědělských strojů, protože prostory jsou omezené, dá nám práci stroje uspořádat tak, aby zákazník si je mohl pohodlně vyzkoušet a prohlédnout.
8: Proto různě manipulujete nejenom na ploše, ale i do výšky, jako tady u této plošiny.
9: Přesně tak. Tato plošina má pracovní výšku 18 metrů a z tohoto důvodu jsme teď zkoušeli, zdali ji dokážeme zvednout na plný výsud, tak, aby byla vidět už hlavní silnice.
10: Pojďte holky, pojďte, jdeme.
8: Na živitelku přivezl svůj dobytek z Rančic na Českobudějovicku i zemědělec Štěpán Šebelka.
10: My chováme skot plemene Aberdeen Angus. Letos na živitelku jsme přivezli 6 kusů. Máme tu plemenice, tak i plemenný bíky.
8: A je mezi nimi i jedna seniorka?
10: Ano, tady ta kráva je 11letá, je březí a čeká 10. tele.
8: A hned po tom, co jste je ustájili, tak samozřejmě musí mít k dispozici vodu, seno a slámu.
10: Je to tak.
8: Přípravy na agrosalon trvají do poslední minuty.

0: Myva pro zvířata a potravinářské exponáty.
1: První návštěvníci země živitelky projdou branami Českobudějovického výstaviště v 9 hodin. Jitka Cebulová, Vukatá, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
3: 3/5 starobních důchodců loni pobírali více než 20 tisíc korun měsíčně. Průměrný důchod přesáhl 21 tisíc korun. Vyplývá to z důchodové ročenky za rok 2025, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. A k tématu už ve vysílání vítám pedagoga a experta na důchodové systémy z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Petra Brabce. Dobrý den.
4: Hezké dopoledne, dobré ráno.
3: Co říci k té částce 21 tisíc korun, tedy průměrný důchod, odpovídá to současným životním nákladům?
4: To je hezká otázka. Důchody se za posledních 15 let nominálně více než zdvojnásobily a určitě to není chybou. Je dobře, že důchodci se mají lépe. Otázka je, jestli si za to mohou nakoupit více. Ano, mohou, i ta reálná životní úroveň se stále zvyšuje a není špatně, že jsme stát, který dopřává důchodcům vyšší důchody než v minulosti. Na druhou stranu musíme najít i fiskál, tedy musíme najít, z čeho budeme dále důchody hradit.
3: No a to je právě velká otázka té důchodové reformy, ale pojďme se podívat na tu strukturu důchodu. Z dat vyplývá, že ženy pobírají menší důchod než muži. Přes 22 tisíc korun měla polovina seniorů a jen necelá pětina seniorek. Jak velký problém to může být právě pro starší ženy, které žijí sami? Co jim může pomoct?
4: Paradoxně v České republice tento problém je jeden z nejmenších ze všech států OECD, pokud si vezmeme takové Chile, kde je zcela zásluhový systém, tedy systém, kolik vydělám, tolik dostanu, tak tento problém je daleko, ale daleko silnější. V České republice tento rozdíl existuje zejména z toho důvodu, že ženy pobírají nižší plat, ale když se podíváme do statistik, tak ženy pobírají daleko nižší plat, ten gap, jak se říká gender gap, je v důchodech daleko nižší než v předchozím pracovním životě, což je dáno tím, že náš systém je velice solidární. Na druhou stranu, pochopitelně ženy, které žijí sami, nemají například vdovský důchod, tak stále mají možnost žádat o další příspěvky a zvýšit si takto svůj disponibilní příjem. Česká republika je v tomto dokonce unikátem díky tomuto solidárnímu systému, který v České republice máme.
3: No a když se podíváme, jak se Češi a Češky na důchod připravují, to znamená, pokud jenom nechtějí spoléhat na stát, podle dat Asociace penzijních společností ve 3. pilíři penzijního spoření na konci letošního 1. pololetí spořili a investovali skoro 4 miliony lidí, v doplňkovém penzijní spoření potom přes 2 miliony lidí. Jak hodnotíte tato čísla? Připravují se Češi opravdu takzvaně po vlastní ose i na ten důchod v dostatečné míře?
4: A to se bohužel nemyslím a týká se to zejména lidí, kteří mají průměrnou a vyšší mzdu. Pokud vezmeme lidi, tedy občany, kteří aktuálně vydělávají méně, jejich důchod bude odpovídat více jejich předchozím příjmům, zatímco vysokopříjmoví, a to se nebavíme o vysokopříjmových, kteří vydělávají například 100 tisíc měsíčně, bavíme se o vysokopříjmových, kteří vydělávají 60 tisíc měsíčně v Praze, mají 30 tisíc hypotéku a disponibilní příjem po zaplacení všech nákladů jim zbyde 20 tisíc, tak tito lidé dostanou následný důchod v dnešních cenách, v dnešních důchodech například okolo 26 tisíc. Takže jejich propad může být až na polovinu i méně, i na třetinu. A tyto lidé se musí připravovat sami, protože náš solidární systém je neschopen je zabezpečit dostatečně, jako si například představují. Tedy například v tom 3. pilíři.
3: A napadají vás nějaké chyby, které Češi a Češky ve spoření na důchod dělají?
4: Nejzásadnější chyba je zůstávání v transformovaných fondech. Transformované fondy ve 3. pilíři jsou něco, co vycházelo z penzijního připojištění a de facto lidem říká, že mají garantovanou nezáporné zhodnocení, tedy nemůžou se dostat do mínusu. Což na jednu stranu zní hrozně hezky. Nemohu se dostat do mínusu, nemůže mi to nikdo ukrást, když vezmu logiku 90. let. Na druhou stranu nemůžu mít větší zisk. Pokud penzijní společnosti alespoň trošku neriskují, nekupují akcie nadnárodních korporací, které nejvíce vydělávají ve Spojených státech například, stále se jedná o bezpečné aktivum relativně, tak není schopen dosáhnout takových zisků jako dynamické fondy v účastnických fondech. A prostě dostáváme se do situace, kdy

0: lidé, přes milion vlastně občanů aktuálně spoří zcela nevhodně a doufám, že časem se to změní.
1: Říká Petr Brabec, pedagog a expert na důchodové systémy z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Mluvili jsme o aktuální důchodové ročence za rok 2005, z níž vyplývá, že 3/5 starobních důchodců loni pobírali víc než 20 000 korun měsíčně. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
2: Hezké ráno, teď už další téma. Černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jezerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod i do řeky Jizery. Zaplavený náhon je potřeba vyčistit, zasanovat a znovu zaplavit čistou vodou.
3: Tam lezou dolů a to vlastně pokračuje takhle pod to. Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo a dneska je tam, odhadujeme, nějakých asi 3000 tun nějakého odpadu.
4: Říká generální ředitel papírenské společnosti Emba Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
3: Nejedná se úplně o nějaký odpad, já nevím, radioaktivního nebo něčeho takového, ale vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se těžkly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu, který není úplně vhodný, že je vlastně několik metrů od Jizery.
4: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
3: Pak se vlastně zjistilo, že to byl historický náhon pro elektrické turbíny, který byl někdy v 50. letech zrušen. Ovšem byl zrušen pouze tak, že se ty turbíny zabetonovaly, ten náhon vůbec nikdo neřešil. Jo, takže v tu chvíli docházelo k tomu, že ta voda, jak si tekla, vlastně nikdo neřešil, ona protýkala až zase do Jizery. A pak došlo k nějakým prostě vývoji, spadla nějaká hlína a tak dále, takže se ten náhon ucpal. My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky v Rokytnici nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery, samozřejmě po nějakém přečištění, ale přímo do Jizery. A určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu.
4: Společnost si nechala udělat rozbor a následně oslovila Ministerstvo životního prostředí, které se na sanaci podílí.
3: Udělali se nějaký vrty a zjistilo se, že to není jenom prostě nějaká
5: voda špinavá
3: nebo odpad z papírenské výroby, ale že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
4: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
6: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný jakoby spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
4: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Následující 3 měsíce budou ty nejtěžší práce na odčerpání kalu. Sanace potrvá ještě minimálně rok. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: I v 8 hodin a skoro 54 minut je s vámi Ranní plus. V den vydání nových alb nejpopulárnějších zpěváků ve Spojených státech amerických roste počet obětí dopravních nehod. Zjistili to vědci z Harvardovy univerzity. Podle nich to souvisí s posloucháním online za jízdy. A detaily už přidá Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
7: Dobré ráno.
1: Co bylo cílem té americké studie?
7: Zjistit, jestli přehrávání hudby na chytrých telefonech souvisí s vyšším počtem obětí dopravních nehod v zemi. Podle autorů z výzkumu vyplývá, že ano, studie vyšla v odborném časopise Americké lékařské společnosti.
1: Jak to vědci zkoumali?
7: Zaměřili se na vydání 10 hudebních alb z let 2017 až 2022, která měla za jediný den nejvyšší počet přehrání na hudební platformě Spotify. Byly mezi nimi desky Taylor Swift, Bad Bunnyho nebo třeba Harryho Stylese. No a vědci zjistili, že v den, kdy ta alba jako Midnights nebo Harry's House a další vyšla, stouplo streamování nejoblíbenějších skladeb ve srovnání se dny bezprostředně před a po vydání těch desek o 43%. Výzkumníci proto varují, že přehrávání řidiče rozptyluje. Musí odemknout telefon, otevřít aplikaci, najít si tam nové album, přečíst seznam skladeb a vybrat tu, kterou chtějí slyšet. Několik sekund tak tráví tím, že se dívají na obrazovku a navíc větší pozornost vyžaduje i ta samotná neznámá hudba.
1: Jak ale vědci přišli na tu souvislost s dopravními nehodami, protože přece není jasné, jestli lidé streamovali tu hudbu za volantem?
7: Autoři pracovali s údaji z registru smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech. Byla to data právě ze dnů vydání těch alb a taky z doby 10 předchozích a 10 následujících dnů. Z té analýzy vyplynulo, že když album vyšlo, počet smrtelných dopravních nehod v zemi se zvýšil oproti ostatním dnům o víc než 15%. To znamená asi 182 obětí, většinou mladých lidí, průměrný věk byl 44 let, a taky těch, co jeli v autě sami. Byly to nehody za jasného počasí, řidiči nebyli pod vlivem alkoholu ani drog a auta byla vybavená palubními médii.
1: Ale přímý podíl používání chytrých telefonů na smrtelných nehodách vědci nezjistili?
7: Vědci vysvětlují, že se to ani moc zjistit nedá, protože pokud řidič nehodu přežije, tak se jen zřídka svěří, co před ní dělal. Ale když v den publikace alba prudce stoupne používání chytrých telefonů na celostátní úrovni a s tím i počet smrtelných dopravních nehod, tak to podle autorů možný podíl streamování na značuje. Streamovací platformy by proto podle studie měly už při propagaci chystaných alb upozorňovat uživatele, aby si hudbu připravili ještě předtím, než za volant sednou. V té studii se taky ještě dočteme, že na celém světě ročně zemře při dopravních nehodách přes 1 000 000 lidí. Globálně je to hlavní příčina úmrtí dětí a mladistvých. A pokud jde o příčiny nehod, tak právě nevěnování pozornosti jízdě na nich má výrazný podíl. Studie upozorňuje na data takzvané chytré telematiky. To je technologie, která využívá chytrý telefon jako hlavní zařízení pro sběr, měření a odesílání dat o jízdě vozidla. No a tato data podle studie svědčí o použití mobilních zařízení při víc než polovině jízd, které končí dopravní nehodou.
1: Uzavírá Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: A my se krátce před 9:00 podíváme ještě na jedno téma. Opuštěný lom, požáry v pražských Řeporích by mohl zasypat materiál z plánované ražby berounského železničního tunelu. Lokalita je součástí přírodního parku Dalejské a Prokopské údolí a žije v ní několik chráněných druhů zvířat i rostlin. Proti záměru se proto postavila část místních. Magistrát nařídil veřejné projednání, mimo jiné, aby posoudil vliv projektu na životní prostředí.
5: To, co vy tady navrhujete, je barbarství Prokopského údolí. Barbarství. Co ty raci, co ty mloci, co ty čolci, co ty netopíři, všechno.
8: Na veřejné projednání ve Škodově paláci přišlo zhruba 35 lidí. Zúčastnil se ho třeba lesník Marek Šimon, který v lomu požáry pracuje.
9: Mnoho desetiletí se to tam nechalo volně. Tam proběhla přírodní rekultivace. Teď tam má dojít k nějakému zásahu, který už je z mýho pohledu naprosto absurdní. Tohle, to, co my tady dneska řešíme, měli řešit předešlý majitelé před více než 20 lety.
8: Lom chce zasypat společnost Řeporie Nature. Úřady totiž údajně firmu vyzvali, že bez plánu na sanaci a rekultivaci lomu nebudou moc území využívat, jak na projednání uvedl jednatel firmy Jiří Čech.
10: V ruku v ruce přichází jednoho dne společnost Správa železnic, která nás obsluhuje a která má svůj projekt Tunel Beroun. A vlastně přichází s tím, že je možnost dodat materiál hodný do toho lomu požáry k té naší rekultivaci.
8: Pro Český rozhlas se Čech nevyjádřil. Z dražby berounského železničního tunelu by se do lomu podle plánů navezly zhruba 3 miliony metrů krychlových rubaniny. S projektem souhlasí i starosta městské části Praha Řeporie David Roznětinský z TOP 09. Lomová stěna totiž není stabilní a je podle něj nutné ji zpevnit.
11: Ten lom se musí nějakým způsobem revitalizovat. A celou dobu se teda debatuje, že ta varianta jakoby nejméně násilná je tam přivízt 1 000 000 kubíků čehosi, co by zastabilizovalo tu stěnu.
8: Materiál z ražby tunelu by dělníci přepravovali skrz důlní štolu, takže by ho nemuseli vozit kamiony po silnicích, dodává Roznětinský.
11: Zhotovitel říká, my tam dostaneme 3 000 000 kubíků, což je o 2 víc, než bylo původně myšleno, takže to je jakoby proti tomu, ale zase my je tam dostaneme štolou. A oni tam prostě se vysypou z té stěny a žádný auto tam nepřijede. 1 000 000 kubíků, což je o 2 víc, než bylo původně myšleno, takže to je jakoby proti tomu, ale zase my

0: tam dostaneme štolou. A oni tam prostě se vysypou z té stěny a žádný auto tam nepřijede. Ta zátěž pro Řepory je jako úplně k nesrovnání.
1: Ražba berounského železničního tunelu by měla začít v roce 2032. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Bylo 9 hodin a vy posloucháte čtvrteční Ranní plus s datem 20. srpna a od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas plus.
3: A na co se zaměříme v závěrečné půlhodině? Jaká další kariéra může čekat dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána?
2: Proč si zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra pronajímá v Brně drahé kanceláře, přestože je ve ztrátě?
3: A jak připomínat blížící se výročí 21. srpna 1968, tak aby nezůstalo jen neživou kapitolou v učebnicích dějepisu?
2: Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji dobré ráno. Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev zemřelo 13 lidí a nejméně 30 dalších utrpěli zranění. Na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár, stále trvají dohašovací práce.
6: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny zábavní akce a na státních budovách budou černé vlajky. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
7: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krocích. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
5: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr Červený financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě, zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. Detailně se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Z jižní Itálie dnes vyplují do Albánie 3 lodě s aktivisty. Flotila míří na albánský ostrov Sazan. Právě tam chce firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem postavit luxusní rezort v chráněné oblasti. Proti tomu už několik týdnů Albánci demonstrují v takzvané plameňákové revoluci a aktivisté chtějí jejich protesty podpořit. Demonstranti v Albánii kromě zrušení projektu požadují taky odstoupení albánského premiéra Ediho Rami, který výstavbu podporuje. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
8: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
9: Popisuje šedesátnice Jana. Kvůli nádoru v dutině ústní prodělala náročnou léčbu, při které jí lékaři zrekonstruovali polovinu jazyka. Podle primáře onkologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Blaška přicházejí mnozí pacienti pozdě.
10: Mnohdy ti pacienti bagatelizují po

0: potíže a můžou je schovávat za drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
1: Dříve než kdysi vydají lékaři nádory hlavy a krku také u žen a lidí kolem 50. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000 korun. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo lidí. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: Některé neziskové organizace pro děti z nízkopříjmových rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandím mámám. V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla, doplňuje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
4: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
2: Na Plusu teď máme aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Prahy do Brna se za výjezdem na výstaviště na 190. kilometru srazilo nákladní auto s osobním. Projíždí se jen odstavným pruhem a v koloně ze 184. kilometru se zdržíte asi 25 minut. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Brzdí se před sjezdem na Kněževéz na 4. kilometru a je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony před Ořechem v obou směrech od Lohkovského tunelu a v opačném směru z konce dálnice D5 se zdržíte kolem 15 minut. Pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od D11 k Průmyslové pojedete zhruba 20 minut a v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až před tunel Blanka, tady se zdržíte více než 15 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se bude hodit deštník, i přes právě teď slunečnou oblohu se čekají přehánky, déšť a také bouřky, zpočátku ojediněle, poté s přibývající oblačností místy a častěji na jihovýchodě. A zatímco na západě a severu bude jen kolem 25 stupňů, jinde se teploty dostanou na 27 až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
6: A dobrý poslech vám stále přejí Lenka Vahalová a Daniela Vrbová, a to v 9 hodin a 8 minut. Před víc než 4 měsíci uznal maďarský premiér Viktor Orbán volební porážku. Teď strana Fidesz po 16 letech ve vládě sleduje, jak nový kabinet Petra Maďara postupně demontuje jí vytvořený systém. Orbán na sociálních sítích mluví o konci maďarské demokracie. Dveře do politiky si ale možná ještě nechystá zavřít. Zamířil do Spojených států a na dovolené do Srbska nebo Chorvatska. Uvnitř strany po letech zatím zaznívají kritické hlasy. Co se děje ve Fidesu a má šanci se z porážky oklepat?
7: Řekl bych, že značka Fidesz už není životaschopná. Je příliš toxická a blízce spojená s korupcí, s extremismem, rozvratem vztahů s Evropskou unií, mezinárodní izolací, nenávistným jazykem a autoritářským stylem vlády. Ten seznam by mohl být ještě delší.
8: Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion Abel Bojár.
7: Fidesz má teď v průzkumech podporu 18 až 25% voličů, takže při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů. Označil bych to za radikální kolaps důvěry.
8: Podobné analýzy plní maďarská média už několik měsíců. Mluví se i o odchodu významných tváří strany, včetně exministra zahraničí a korunního prince Fidesu Petera Szijjártá z politiky, nebo o rozkladu oligarchických struktur spojených s Fideszem. Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. Mnozí věřili ve výhru tak, jak ji předpovídali provládní agentury. Místo toho se desítky poslanců museli rozloučit s parlamentními křesly. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fideszu Orsolyou Ferencovou, která také o mandát přišla.
9: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Měli jsme 4 volby a 4 vlády. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
8: Ferencová patří mezi členy Fideszu, kteří po volbách své vedení kritizovali.
9: Předvolební kampaň úplně selhala, nebyla vůbec dobrá. Zvolená témata byla příliš vzdálená realitě běžných lidí, tak jak ji žijí na vlastní kůži. Například téma Ukrajiny bylo velmi vyhrocené a vzdálené lidem.
8: Bývalá politička, která se mezitím vrátila k práci na univerzitě v oblasti výzkumu vesmíru, odmítá, že by Orbánova vláda byla autoritářská, jak tvrdí vítězná strana TISA i velká část maďarských expertů. Namítám, že Orbán ovládl soudy, veřejnoprávní média a velkou část státní mašinerie.
9: Ano, Fidesz dělal velké chyby a problematické kroky v některých ústavních a zcela základních otázkách, ale z toho se musíme poučit, být aktivní a dělat politiku lépe. Musíme podrobně a dohloubky prozkoumat příčiny tohoto historického selhání, pokud chceme jako strana přežít. Ale strana jako taková není to hlavní. Nejdůležitější jsou naše hodnoty. Máme jen jeden národ, jednu zemi a jednu společnost.
8: Výzkumník Abel Bojár potvrzuje, že návrat k základům může pro Fidesz dobře fungovat.
7: O ideologii a hodnoty, na kterých byl Fidesz postavený, tu pořád je zájem. Poptávka po pravicově populistickém vládnutí z Maďarska nezmizela.
8: Pokud by z části Fideszu vzniklo nové reformní hnutí, v příštích volbách by se rovnou dostalo do parlamentu, jak říká nedávný průzkum agentury Median. Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Případně může být Fidesz úspěšný i bez něho. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fideszu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
10: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je ticha, tomu roste popularita. Sám uvádí příklady evropských politiků, kteří se dokázali vrátit k moci. Dobrým příkladem je Andrej Babiš, Janez Janča ve Slovensku nebo Robert Fico na Slovensku.
8: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Mezitím musí omladit a přesvědčit lidi, že už nebude budovat stejný systém, který dostal ve volbách stopku. Orbán by se prý mohl ucházet i o post prezidenta. Návrat do premiérského křesla mu už současná ústava upravená vládou strany TISA neumožňuje. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
6: A v Maďarsku a dokonce i v Budapešti zůstaneme v Ranním plusu i nadále. Tisíc let stará tradice, ale letos v nové režii. Budapešť se chystá na největší maďarský státní svátek, na den svatého Štěpána, prvního uherského krále a symbolického zakladatele země. Poprvé oslavy pořádá vláda Petera Maďara, která je výrazně zlevnila a mění i jejich nejviditelnější část, totiž velkolepou show na Dunaji. Co zůstává a co bude jinak a proč je právě 20. srpen pro Maďary tak zásadní den, probereme s naší zpravodajkou v Budapešti Bárou Vránovou. Báro, dobré ráno.
11: Dobré ráno.
6: Jak velké oslavy dnes Maďarsko čekají a jak se na ně Budapešť chystá?
11: Ty oslavy jsou po celé zemi a přímo tady v Budapešti už je teď poznat, že nás čeká opravdu mimořádný den. Já jen upozorním, už jsme na začátku přehlídky na Dunaji, která je jak pro lodě, tak ale i pro maďarské letectvo, takže posluchači i moderátoři, nelekněte se, pokud nad námi proletí Gripen, je to opravdu hlasité. Tady vlastně všude přibývají zábrany, pódia, část nábřeží je úplně uzavřená, stejně jako známý Řetězový most. Další omezení budou následovat během dne. Po celém městě jsou pódia a ty oslavy jsou vlastně skutečně po celém Maďarsku, ale nejintenzivnější nás čekají tady. Před parlamentem zhruba před hodinou slavnostně složili přísahu noví vojáci. Teď už tedy po Dunaji projíždí přehlídka lodí, jak vojenských, policejních, zkrátka všech. Přes den budou po centru koncerty a další akce. Večer ještě projde městem procesí s relikví svatého Štěpána. No a vrcholem je velká show přímo na Dunaji večer. Parlament se při ní promění v obří projekční plochu a nad řekou budou létat stovky dronů. Celé to zakončí velkolepý ohňostroj a právě tam se čekají ty největší davy.
6: Připomeň prosím, proč je právě svatý Štěpán pro Maďary tak zásadní.
11: Je pro ně v podstatě zakladatelem státu. Na přelomu 10. a 11. století sjednotil Uhry, přijal křesťanství a stal se prvním uherským králem. Hlavně tím rozhodl, že se jeho země přikloní k západnímu křesťanství a stane se součástí tehdejší Evropy. Právě za Štěpána také začaly vznikat základy státu, který pak po staletí patřil k nejvýznamnějším královstvím v regionu. A Maďaři tak 20. srpen neslaví jen jako jednoho panovníka, ale symbolicky i jako jakési narozeniny svojí země.
6: Letos oslavy poprvé pořádá vláda Petra Maďara. Co na nich změnila?
11: Hlavně jejich cenu. Předchozí vláda Viktora Orbána měla na letošní oslavě připravenou smlouvu za více než 17 miliard forintů, tedy v přepočtu přes miliardu korun. Maďarův kabinet jí po nástupu zrušil a celý ten program má nakonec stát méně než čtvrtinu té původní částky. Nejvíc je ta změna vidět na večerní show na Dunaji. Tam ohňostroj, který byl v minulých letech dominantou té show, potrvá jen 10 minut a pyrotechniku odpálí ze 3 pontonů místo loňských 9. Větší prostor dostanou taky drony, světla a projekce přímo na budovu parlamentu. Obsahově se ale žádný velký řez nekoná. Ta půlhodinová show má pořád vyprávět maďarský národní příběh, tedy od příchodu Maďarů do Karpatské kotliny přes svatého Štěpána až po současnost.
6: A to šetření má nějakou souvislost s problémy, které Maďarsko řešilo v posledních týdnech kvůli suchu?
11: Přímou souvislost vláda Petra Maďara neuvádí, ona v podstatě řekla, že ty peníze se dají využít i jinde, ale kontext je toho sucha, je letos velmi výrazný. Maďarsko má za sebou mimořádně suché dny, Dunaj klesl na extrémně nízkou úroveň a kvůli nedostatku vody na chlazení musela omezovat výkon i jediná jaderná elektrárna Paks, která běžně vyrábí skoro polovinu elektřiny v Maďarsku. Vláda ještě nedávno vyzývala domácnosti i firmy, aby večer proudem šetřili. Někteří Maďaři, se kterými jsem tady mluvila, jsou proto z rozsahu těch dnešních oslav trošku rozpačití. Pakši totiž stále hrozí úplné odstavení a v některých částech země úřady kvůli suchu třeba ohňostroje úplně zakázaly. Na druhou stranu je 20. srpen pro Maďary největším státním svátkem roku a velkolepé oslavy k němu prostě patří tradičně.
6: Tak stihli jsme to ještě před průletem Gripenu. Z Budapeště se přihlásila naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme za to.
11: Naslyšenou.
12: Teď máme 18 minut po 9. Ranní plus stále s vámi a teď už jsou na řadě krátké zprávy. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci na dnešek zemřelo nejméně 12 lidí, zraněných je nejméně 30, uvedly to ukrajinské úřady. Zelenský uvedl, že Rusko dnešní masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to americké ministerstvo financí. Agentura Reuters poznamenala, že za 10 let se tak dluh zdvojnásobil a podle některých odborníků hrozí rozpočtová krize. A třetím dnem pokračují na ministerstvu financí jednání o rozpočtech jednotlivých rezortů na příští rok. Dnes se Alena Schillerová z hnutí ANO znovu setká se svým stranickým kolegou, ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Po něm přijde na řadu ministr školství Robert Plaga za ANO nebo šéf rezortu vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně jedny z nejdražších kanceláří. Radiožurnál to zjistil ze zveřejněných smluv pojišťovny. Za nájem platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun za metr čtvereční. To je až o pětinu víc, než je podle oslovených realitních makléřů u podobných budov obvyklé. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch chce, aby smlouvu dozorčí rada pojišťovny přezkoumala. Pojišťovna ale aktuálně řeší i mnoha milionové zlaté padáky pro bývalé manažery. A podrobnosti teď k tomu doplní reportérka z investigativní redakce Radiožurnálu Kristýna Šopfová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
6: Podle čeho pojišťovna kanceláře vybírala?
13: Pojišťovna tvrdí, že si udělala průzkum trhu a klíčové pro ně bylo zajištění kanceláří a klientského centra v jedné budově. Rozhodovali se ale i podle lokality, dopravní dostupnosti nebo termínu nastěhování. Moderní budova Insady, kterou si pojišťovna nakonec vybrala, se nachází v ulici Nové Sady, což je kousek od brněnského hlavního nádraží a blízko centra. Dostavěná byla před 3 roky. Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové splňovala hlavní požadavky.
14: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
13: Pronájmy se totiž nemusí soutěžit na nejnižší cenu, nevztahuje se na ně zákon o veřejných zakázkách. My jsme si ale pročetli nájemní smlouvu, kterou pojišťovna z Insady uzavřela. Našli jsme ji ve veřejném registru smluv a ta ukazuje, že šlo naopak o jednu z nejdražších nabídek. Jednatelé firmy na naše dotazy ale i přes upomínky nereagovali.
6: Kristýno, proč si makléři myslí, že ten nájem je tam vysoký?
13: Pojišťovna se v budově pronajímá kanceláře v 5 patrech. Celková plocha přesahuje 2000 m2. K tomu se ale ve smlouvě zavázala, že zůstane v nájmu až do roku 2038, tedy 15 let. A pokud by chtěla odejít dřív, zaplatí až 3 roční nájmy. Za takových podmínek by například realitní makléř Ivo Bauer ze společnosti Remax Deluxe očekával výhodnější nájem.
15: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun, takže si myslím, že tato cena je trošku přes ten limit. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard. Když bych očekával, že ta cena bude nižší, a to výrazně. Jo, při té dlouhém pronájmu ty ceny samozřejmě jsou úměrné té délce.
13: Oslovili jsme 3 experty na brněnské prémiové reality a ti se shodli, že je nájem, který pojišťovna platí, na Brno vysoký.
6: Jak teď bude pojišťovna situaci řešit?
13: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nám napsal, že chce nechat smlouvu přezkoumat. Dozorčí a správní radu pojišťovny požádá, aby prověřila, zda bývalé vedení pojišťovny jednalo efektivně a hospodárně. Smlouvu totiž podepsal bývalý generální ředitel David Kostka. Hledat levnější kanceláře ale pojišťovna neplánuje. Tvrdí totiž, že i kdyby je našla, tak by musela investovat do stavebních úprav a měla by provozní ztráty. Správní rada pojišťovny přitom opakovaně žádala bývalé vedení pojišťovny o úspory. A přesun brněnské pobočky na Nové Sady podepsal Kostka v roce 2023, kdy už pojišťovna hospodařila deficitně. Doporučil mu to podle pojišťovny tehdejší šéf Moravské divize a později výkonný ředitel Otakar Smolík. Ani jeden na naše dotazy ale nereagovali.
6: To byla Kristýna Šopfová z investigativního týmu Českého rozhlasu Radiožurnál. Děkujeme.
13: Naslyšenou.
16: Teď jedna pozvánka, přesně 8 minut před 9:30. Pražské výstaviště v pátek připomene 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 5. ročník festivalu Nevermore 68 se letos zaměří na lidi, kteří po srpnu 1968 odešli do exilu a na to, co jejich odchod pro společnost znamenal. O programu i smyslu celé akce teď budeme mluvit s autorkou Barborou Šubertovou. Hezké ráno.
17: Dobrý den, dobré ráno.
16: Letošní motto zní příběhy těch, kteří tu chyběli. Proč jste se tentokrát rozhodli zaměřit právě na emigraci po srpnu 1968?
17: My jsme se vždycky snažili vybírat témata, která reflektují i současné dění. Protože migrace je velice intenzivní téma v současném světě a i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky, tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou v pozici těch, kteří utíkali ze země, kde se zdánlivě zase tolik nedělo a přesto jsme měli možnost a byli uvítáni lidmi na západě a mohli aby jsme začít nový bezpečný život.
16: A jak odchod těchto lidí poznamenal československou kulturu, vědu, popřípadě školství nebo veřejný život jako takový?
17: Podle mnoha to bylo velice zásadní pro tuto společnost, nejenom tedy po 68., ale celkově i po 48. až do roku 89. Podle odhadu některých odešlo až 500 000 lidí a ty lidé, kteří odešli, byli velice často výjimeční svým talentem a svými schopnostmi nebo svojí osobností a touhou něco dokázat. A o tyhle lidi jsme bohužel přišli v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a myslím si, že to pociťuje naše společnost dodnes.
16: Napadá mě, jak se o okupaci a následné normalizaci dá mluvit s mladou generací. Přeci jenom třeba pro generaci Z je rok 1968 už vzdálenou historií.
17: Myslím si, že to právě jde velice dobře přes příběhy mladých lidí, ať těch, kteří tady zůstali a museli trpět pod vládou komunismu, a nebo těch, kteří se sebrali jenom s batohem a třeba s kamarádem odešli. Právě i tyto příběhy budou na Nevermore zobrazeny, ať formou dokumentů nebo debat, a i díky spolupráci s organizacemi nebo institucemi, jako je Univerzita Karlova, nebo máme možnost k mladým lidem tato témata dostávat.
16: Festival propojuje pamětníky, historiky, média, výstavy, hudbu i film. Jak ten program skládáte?
17: My ten program skládáme určitě ve spolupráci s našimi spolupracujícími institucemi. Máme vždycky takové tři hlavní pilíře, to je debatní část, projekce, jak archivní, tak dokumentární, tak výstavy. A s jednotlivými spolupracujícími partnery, jako je třeba Paměť národa nebo Ústav pro studium totalitních zločinů, se bavíme o tom, čím by oni mohli přispět, jaké třeba mají aktuální projekty, výstavy, a takhle postupně celý rok skládáme ten obsah dohromady.
16: My bychom měli doplnit, že Český rozhlas Radiožurnál bude přímo z výstaviště vysílat živě. Speciál Jana Pokorného potrvá od 18.10 do 19 hodin. Je pro vás důležité, že se debaty dostanou i k lidem, kteří na festival osobně nepřijdou? Popřípadě, co byste si přála, aby v éteru zaznělo?
17: Určitě, já jsem hrozně ráda, že právě i díky už dlouholeté spolupráci s Českým rozhlasem můžeme i posluchačům, kteří jsou třeba na druhé straně republiky nebo nemůžou z jiných důvodů dorazit na festival, můžou aspoň touto cestou si trochu představit tu atmosféru. Já bych jenom ráda vzkázala všem posluchačům, přijďte se podívat, na festivalu se určitě dozvíte zase nové informace, nové perspektivy a budete si to moc připomenout společně s dalšími občany, kteří to cítí stejně a chtějí toto datum si připomínat a udržovat ho živé i v současné době.
16: Teď ještě konkrétněji výstava Russian Brotherhood propojí zkušenost Československa s dějinami Ukrajiny, Běloruska, Polska nebo pobaltských zemí. Chcete letošním ročníkem připomenout i ten konflikt Rusko-Ukrajina?
17: Určitě to je linka, kterou nelze pomínat v žádném roce konání festivalu. My spolupracujeme už dlouhodobě i třeba s organizací Dárek pro Putina, která toto téma tam vnáší, ale vnášíme ho tam i prostřednictvím jiných debat. Budeme právě mít jednu z debat zaměřenou na mladé Ukrajince, studenty, kteří tady žijí, kteří budou popisovat svoji zkušenost s integrací, s emigrací a s tím pocitem, který si už my nedokážeme úplně tolik vybavit. A samozřejmě i tato výstava je důležitým bodem, protože bude mít premiéru právě na Nevermore a potom bude putovat po Evropě běloruský umělec, pan Vakarov, který ji vytvořil, žije v exilu v Polsku a my jsme strašně rádi, že tato výjimečná výstava, která zobrazuje země, které Rusko okupovalo nebo se o to pokusilo za posledních 100 let.
16: O festivalu Nevermore jsme v Ranním plusu mluvili s organizátorkou Barborou Šubrtovou. Akce na pražském výstavišti začíná zítra, tedy v pátek 21. srpna ve 14 hodin. Moc vám děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
17: Já také děkuji, hezký den.
6: Ranní plus se tímto nachýlil ke konci, za pozornost děkuji.
16: Lenka Vahalová
6: a také Daniela Vrbová. Za chvíli už nás vystřídá kolega Lukáš Matoška a pořad Pro a proti.
5: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 9:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V ukrajinském hlavním městě Kyjevě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích balistickými raketami nejméně 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Senát dnes projedná stavební zákon, podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh v Senátu podporuje jen klub hnutí ANO. Ostatním klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé, informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů. Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasací na Hradním nádvoří. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru řeší nehoda nákladního a osobního auta. Projíždí se jen odstavným pruhem v koloně. Ze 182. kilometru se zdržíte asi 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 3. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Je to zhruba na 20 minut a pomalu se jede i v Liberecké od sjezdu na Prosek před tunel Blanka. Je to na 15 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes je skoro jasno až polojasno, postupně má přibývat oblačnosti a objeví se déšť nebo i bouřky a teploty vystoupí většinou na 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď už začíná pro a proti.
2: Senátoři pravděpodobně odmítnou novelu stavebního zákona. Pokud poslanci jejich veto přehlasují, opoziční senátoři budou připraveni obrátit se na ústavní soud. Domnívají se totiž, že předloha obsahuje protiústavní prvky. Koaliční zákonodárci to odmítají. Trvají na tom, že novela je připravena tak, aby zrychlila stavební řízení. Zjednodušuje život všem, kteří chtějí stavět, nebo jen velkým developerům? Co bude centralizace stavebních úřadů znamenat pro samosprávy? A pamatuje novela dostatečně na ochranu životního prostředí?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Bazala, který chce obhajovat svůj mandát v nadcházejících senátních volbách. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A senátor hnutí ANO, primátor Opavy Tomáš Navrátil, který hodlá kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Dobrý den i vám.
4: Krásně dobrý den.
2: A začněme od vás. Nemáte vy obavu z toho, že by ta novela stavebního zákona mohla skončit až u ústavního soudu?
4: Samozřejmě se to stát může kdykoliv, pokud se kdokoliv rozhodne, třeba například skupina senátorů, že pošle tuto novelu k ústavnímu soudu, tak to tak samozřejmě dopadnout může. Já jsem ale přesvědčen, že to tak nakonec neskončí, že přesvědčíme kolegy, když rozebereme podrobně tuto novelu zákona, že je prospěšná a pomůže zrychlení staveb. Opravdu s tím dlouhé roky bojujeme, pořád se potom volalo, hlásalo a já věřím, že tato novela pomůže jednoznačně urychlit výstavbu.
2: Pane Bazalo, necháte se ještě přesvědčit? Jste s tomu otevřený nebo se přidáte ke kolegům z ODS a TOP 09, kteří se chtějí obrátit na ústavní soud?
3: Tak já to vnímám tak, že ta novela jako taková je skutečně revoluce ve stavebním řízení jako takové, kdy vlastně centralizuje moc a to právě může být jeden z těch prvků jakési podjatosti téhle centrální moci jako takové. My jsme zatím na klubu o tom, aby jsme se bavili, že podáme ústavní stížnost, nebavili, tak daleko ještě nejsme. Uvidíme, jak ten proces bude ještě probíhat, byť je převelký předpoklad, že Senát zamítne tuto novelu stavebního zákona. Pravděpodobně poslanecká sněmovna má dostatečnou sílu na to, aby nás přehlasovala. A na druhé straně máme i právní analýzy, které říkají, že je tam prostor k tomu, aby jsme podali ústavní stížnost.
2: A v čem přesně?
3: No především té podjatosti a také částečně v tom, kdy ti velcí hráči, kteří mají dostatečně jaksi silné právníky oproti běžnému občanu, může jaksi dojít k tomu, že ta ústavní práva jsou porušena.
2: Měří ta novela stavebního zákona, pane Navrátile, všem stejným metrem? Není napsaná tak, že vyhovuje především velkým hráčům?
4: Novela stavebního zákona je udělána pro všechny. To, že u těch velkých developerů, teď se bavíme o těch stavbách nad 10 000 metrů čtverečních, jsou ty procesy nastaveny nově, je skutečně dobře, ale nevyřazuje to ten původní proces toho řízení. Vy jste účastníkem řízení, vstupují do toho samozřejmě další subjekty, které v tom území mají v rámci řízení svoje místo, řeší se tam pozemky a podobně v rámci obcí, je to územní plánování a tak dál.
2: Dobře, ale když se zastavíme u té konkrétní věci, kterou jste teď zmínil, že tedy stavby s podlahou plochou aspoň 10 000 metrů čtverečních, u kterých převažuje funkce bydlení, mají být ve veřejném zájmu a tedy budou s nás schvalovány. Není to něco, co vyhovuje jenom velkým developerům, protože do takových projektů se pouští jenom oni?
4: No tak samozřejmě, kdo jiný než velcí developeři mohou takovéto stavby zrealizovat. To prostě menší stavební firma nebo malý developer skutečně neudělá. A já jsem jednoznačně přesvědčený, že to potřebujeme. V rámci zkušeností my naopak tyto developery hledáme, protože nejsme schopni zafinancovat takto velké stavby, abychom
2: čili
4: pomohli.
2: Ta novela jde na ruku velkým developerům?
4: Ne, to není o tom, že jim jde na ruku. Ona spravuje ty podmínky, které v minulosti blokovaly, a bylo to velmi složité. Opravdu ty řízení trvaly skutečně až skoro 10 let. Máme samostatnou zkušenost u nás, jsme obec s rozšířenou působností, 55 000 obyvatel a je takový velký projekt, trvá skutečně 5, 8, 10 let. A pak, když máte něco postavit, tak tento čas nezvládnete ani ve volebním období a je to velký problém.
2: Nezlobte se, pořád mi není jasné, proč se to usnadňuje zvlášť velkým developerům, když říkáte, že ta novela stavebního zákona má usnadnit život pro všechny.
4: Já to nevnímám skutečně jako usnadnění pouze pro ty velké developery. Tam jsou pořád legislativní procesy, které musí splnit. To, že ten proces už jde pouze přes úru a vyhýbá se některým věcem konkrétním, které se připomínkovaly, tak přece neruší ostatní věci a kontrolní mechanismy, které dosud jsou nastaveny a platí. Takže tam se jako nic nezměnilo a oni musí stejně všechno splnit. Takže není to pro ně žádné zvýhodnění.
2: To byste uznal, pane Bazalo, že kontrolních mechanismů tam zůstává celá řada?
3: Určitě tam zůstává celá řada kontrolních mechanismů. Na druhé straně, tyto stavby jsou ve veřejném zájmu. To znamená, vlastně musí být povolený. Popřípadě se tam doplní plánovací smlouva, která by mohla v uvozovkách i třeba ekonomicky vyrovnat některé ty záležitosti. A to je ten právě ten moment, kdy vlastně můžou malí, drobní lidé, kteří bydlí v okolí, můžou být touto stavbou poškození. A nebo, včera jsme o tom se tak trošku bavili, někdo si tam postaví chlívek, který potom bude páchnout a bude dělat problémy celé tomu území.
2: Chlívek asi nebude mít 10 000 metrů čtverečních, když mluvíme o těch stavbách, u kterých převažuje funkce bydlení tohoto rozsahu. Nedává smysl, že právě tyto stavby, u nichž převažuje ta funkce bydlení, budou moc být prohlášeny za stavby ve veřejném zájmu, když chce vláda zlepšit situaci na trhu s bydlením?
3: Já si myslím, že to především ale musí být o té obci, o tom místě, kde ti lidé žijí a kde nějakým způsobem i územním plánem je vyčleněn ten prostor bydlení. A to si myslím, že je velmi důležité.
2: Takže nesouhlasíte s tím, aby velká bytová výstavba byla ve veřejném zájmu a tedy, aby její schvalování bylo snazší?
3: Ano, nesouhlasím.
2: Jasná odpověď. Dotkli jsme se toho už opakovaně v několika pořadech a je to téma, o kterém se v souvislosti s novelou stavebního zákona taky hovoří. A to je něco, co se označuje tou zkratkou zpětná nebo dodatečná legalizace černých staveb. Proč se s něčím takovým počítá, pane Navrátile?
4: A tak ono to už probíhá dneska. Netvařme se, že dneska neexistují černé stavby. Mohou být způsobené mnoha faktory. Chybějící dokumentace, koupíte nějakou budovu, neskontroloval jste si všechny potřebné podklady, které k tomu máte. Historickými převody, tak jak se převáděly majetky ze státu na obce a podobně, například ze státních organizací, z kasárny, armáda podobně převáděla spoustu budov a pozemků a tak dále. Tak vznikají skutečně stavby a jsou to i menší stavby. přístavby na zahradách, pergoly, nějaké bazény, přístavby, zahradkářských osadách, chatky a podobně. A je to velmi, velmi složité někdy vůbec dohledat, jestli to stavební povolení má. Během těch let se strašně změnily jako legislativní rámce, legislativa a tehdy byly jiné možnosti a stavilo se za jiných podmínek než dnes. Při té praxi na to běžně narážíme, že jsou věci, které nejsou zavedeny, najednou zjistíte a jsou to třeba i jako věci v majetku města, což si myslíte, že byste měli mít všechno v pořádku, ale vy na to přijdete až při nějaké konkrétní věci, kterou tam realizujete.
2: Dobře, takže ale to, nepovede by se to teď k tomu, že ti, kteří chtějí stavět, třeba i na černo, tak to udělají s vyhlídkou, že pak si třeba tu svoji černou stavbu uhájí, protože bude možné ji dodatečně legalizovat.
4: Takhle ten zákon není postaven, tam jsou zase jasné.
2: Já vám řeknu, jak je postaven. Podle novely se černá stavba nemá bourat, pokud by zbourání znamenalo, a teď cituju, nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.
4: Ano. A celý tento proces se zase bude posuzovat. Není to o tom, že by to platilo automaticky, bude to mít zase jasnou metodiku toho, jak se tyto stavby budou posuzovat a zda nebyl úmysl postavit záměrně proto, aby nemusela se stát černou stavbou. Jako to jsou věci, které dneska už existují, na které máme kontrolní mechanismy, na které umíme zareagovat. A pokud je tam zjištěný fakt, že to bylo úmyslně a záměrně proto, aby se takhle mohla zlegalizovat stavba, tak na to máme právní úkon, jak to řešit.
2: Pane Bazalo, neuklidňuje vás to, že tam bude ta podmínka, že ta černá stavba musela vzniknout neúmyslně, že to tedy nebyl záměr toho stavebníka, aby si tam něco postavil?
3: Já mám z toho trošku obavu, protože vždycky, když už někdo něco někde investuje, tak samozřejmě počítá s tím, že to postaví. A vlastně ta, když přijde úřad, který řekne odstranit, tak to taky někdo musí zaplatit. A většinou to bývalo o tom, že ta samospráva to musela zaplatit. Kdo bude hradit náklady na demolici té stavby? To je pro mě ta největší otázka jako taková. A samozřejmě rozumím tomu, co říká pan kolega, že tam bude k určitému posuzování, zda ta stavba nevznikla záměrně na černo. A to asi bude ten prostor k tomu, aby vlastně v tom veřejném projednávání se rozhodlo, zda se stavba odstraní nebo ne.
2: Tedy principiální problém s dodatečnou legalizací černých staveb nemáte. Rozumíte tomu, proč to v té novele stavebního zákona je napsané tak, jak jsem citoval?
3: No, mě to tam velmi vadí, protože černý staveb nebo lidí, kteří staví na černo, ať už pod jakýchkoliv důvodů, tak to vlastně využívají tu možnost, že vlastně dodatečně tu stavbu povolí.
2: A stát by neměl být smířlivý ani k menším černým stavbám, kterých se dopustí někdo na černo?
3: Tak samozřejmě víme, že je spousta stavení i drobných rodinných domků, kdy se přistavovaly jednotlivé místnosti a tak dále, ale na druhé straně dneska dochází k legalizaci, kdy lidé mají možnost si tu stavbu obílit, protože se z nějakých důvodů ztratila dokumentace v rámci dědického řízení, nebo přišli povodně, dokumentace se ztratila. To se dneska běžně děje, že vlastně mají lidé možnost si obílit ten svůj rodinný domek, tak jak je v současné době.
2: Pane Navrátile, hovořili jsme tady před chviličku o velkých hráčích, o velkých developerech. Nemáte obavu, že tady této nové klauzule o dodatečné legalizaci černých staveb budou využívat třeba i oni a že si postaví něco, co může být třeba kontroverzní, ale potom si úřad vyhodnotí, že to nebyl vyložený úmysl a že kdyby se to demolovalo, tak by vlastníku vznikla větší újma a nechá to být?
4: Tak pořád máte jakési nástroje a to máte úřady, které budou dozorovat a které ví, co se v jejich území děje. A přece jenom z logiky věci mi neříkejte, že si nevšimnete, že vám na vašem území něco takového začíná vznikat. Že nějaký developer má zájem a obchází si už nějaké úřady a má tam architekta, začal kopat, dělá nějaké přípravné práce, dělá si vrty. A vy víte, že v tom území nemáte nic takového schváleného. Takže opravdu jako obavy tohoto typu, že by tam najednou vznikla za týden obrovská hala a já už jsem si ji neudělal a pak se bude posuzovat, jaké byly náklady a že to odstranění je neuměrné. Je to prostě, je to nelogické. Vy v tom území přesně víte, co se děje. Ten developer se na to dlouho chystá, potřebuje řadu informací, než vůbec cokoliv začne stavět. On neví infrastrukturu, neví sítě, neví napojení, neví nic. A vy i v rámci životního prostředí a všech těch agent, které máte na to navázány, tyto informace máte. Navíc máte v rukách územní plánování.

0: na nově vzniklém centrálním úřadu rozumět tomu, co se děje třeba u vás v Opavě?
1: Samozřejmě, že budou, protože budou přecházet úředníci od nás, bude tam nějaké...
0: To ještě není tak jisté, protože lec, kteří se tomu brání zatím.
1: Jasně, spousta asi primátorů, starostů, hejtmanů bude řešit, že kvalitní lidi si bude chtít nechat ponechat právě pro svoje třeba územní plánování a řešení problematiky u sebe i výstavbě, aby měli fundované lidi, ale už dnes jako samozřejmě s tím je problém a já věřím, že se toto podaří, navíc jim budou vytvořeny podmínky i kariérního postupu, takže samozřejmě ti, kteří jsou velmi schopní, se budou snažit přejít a začínat něco z nového. Ale já jsem jenom, pardon, chtěl doplnit, jestli můžu.
0: Prosím, stručně.
1: Jenom stručně, bude 205 ORP územních dohledů, bude centrální úřad a budou také 14 krajských míst, takže to, že nemají pod kontrolou to své území, je jasně vyloučení. Oni pořád to svoje ORPčko budou mít přesně území, které musí monitorovat a které musí řešit a hlídat.
0: Pane Bazalo, uklidňuje vás to tedy i ta odpověď, že pod ten nový centrální úřad by měli přejít ti samí úředníci, kteří stavby posuzovali doposud?
2: No, o tom je samozřejmě velká pochybnost.
0: Já jsem to zmiňoval.
2: Kolik lidí skutečně přijde.
0: Na druhé straně má ještě vláda na implementaci té nové legislativy rok.
2: Tomu rozumím. Myslím si, že tam spousta nejasností a chci říci, že už dneska chybí na stavebních úřadech zhruba 30% pracovníků jako takových. Většinou jsou už i v jakési pokročilém věku, to znamená před důchodovém. Mnozí z nich určitě budou hledat zaměstnání v blízkosti té své samosprávy. A na druhé straně věřím, že ještě vzniknou i další detašované pracoviště, nejenom na ORP, ale vzniknou i na pověřených obecních úřadech, samozřejmě podle toho, jak bude naplněnost těch jednotlivých profesí jako takových. Přesto jsem přesvědčen o tom, že v rámci těch samospráv může vzniknout podnět na ten centrální úřad, ano, tady nám něco vzniká, pojďte se na to podívat. To si myslím, že možná cesta je.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu Lidovců Josef Bazala a senátor hnutí ANO primátor Opavy Tomáš Navrátil.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Podle kritiků novela stavebního zákona zasahuje do pravomocí obcí. Oba pánové máte bohatou zkušenost z komunální politiky, tak je dobře, že to řešíme právě s vámi. A konkrétně do pravomocí obcí má zasahovat tak, že v některých případech umožňuje, aby stavba byla povolena i odchylně od územního plánu. Neznervózňuje vás to jakožto primátora Opavy, pane Navrátile?
1: Ze zkušenosti ne, protože budete účastníkem řízení a můžete domlouvat podmínky a řešit problematiku té konkrétní stavby, kde vlastně ten účastník jste. A vy jako obec, zvlášť třeba obec rozšířenou působností, tu pravomoc máte velkou a přesně víte a domluvíte se tak, aby to bylo podle územního rozvoje toho města nebo té obce. Takže se toho opravdu nebojím.
0: Dobře, ale o té odchylce bude nově moct rozhodnout sama obecní rada, ne zastupitelstvo.
1: Rozumím tomu.
0: Tak tomu bylo doposavat, že ten územní plán byl, řekněme, svatý na území obce a že skutečně musel být posvěcený zastupitelstvem a to už by v případě těch odchylek být neměl.
1: Ale ta rada má stejnou odpovědnost. Ona nese odpovědnost za svá rozhodnutí a pokud nově má tuto pravomoc, tak ji to nezbavuje žádných povinností, které byly převedeny na zastupitelstvo. Prostě toto je pouze užší skupina lidí, která ale stejně musí tyto podmínky držet a vyhodnocovat a pokud k ním přistoupí, tak je musí obhájit z jakého důvodu. Ono se také může zjistit, že ten územní plán nemusel být úplně v pořádku a že ten nový návrh řešení je daleko vhodnější do toho území a vy jste si toho vlastně jako ani neuvědomili. A zjistíte to až při těch jednáních, kde máte předložené nějaké fakta, které vy potom vyhodnocujete a z toho máte nějaký výstup.
0: Pane Bazalo, po tom, co jste tady teď slyšel, není ta vaše obava, která zaznívá ze strany vaší, jakožto lidovců, že obce přijdou o svoji samosprávu, přehnaná? Je to takové riziko, když případnou odchylku v územním plánu dané obce bude schvalovat obecní rada?
2: Územní plán vždy byl, když to řeknu, svatý pro tu obec jako takovou a vždy bylo vhodné, aby to schvalovalo zastupitelstvo jako takové. Na druhé straně chci

0: říci, že v rámci toho územního plánování a územního rozvoje máte popsané jednotlivé části toho katastru svého, kde co může stát. A někdy nedokážete ani domyslet nad tím, s čím přijdou developeři nebo v případě investoři, co tam všechno chtějí postavit, a vlastně ani v té nejvyšší fantazii si ti zastupitelé dopředu neumí to, jak si představit, co by tam všechno mohlo stát. Takže já z tohoto obavu skutečně mám a rozhodně by bylo vhodnější, aby ty odchylky schvalovalo zastupitelstvo města.
1: Ale obecní rada se přece zodpovídá zastupitelstvu, tak není nepravděpodobné, že by obecní rada třeba u vás ve Starém Městě, kde jste roky starostoval, schválila takovou odchylku územního plánu města, která by byla naprosto v rozporu s tím, co chce zvolené zastupitelstvo?
0: Já jako ze zkušenosti starosty bych stejně to rozhodnutí dal na zastupitelstvo města, anebo bych minimálně svolal zastupitelstvu a projednal to rozhodnutí rady města s tím zastupitelstvem jako takovým, zda s tím souhlasí, nebo zda nepřekračujeme, dejme tomu, své pravomoce, nebo něco, na čem jsme se nedomluvili dopředu.
1: Posuňme se, pánové. Zajímalo by mě, pane Navrátile, bude mít veřejnost stejná práva připomínkovat případně kontroverzní projekty ve svém okolí, jako má doposud?
2: Ano, tady na tom se nic nemění. Ty připomínky pořád jsou účastníci řízení. Vy máte možnost, kdokoliv má možnost se do jakéhokoliv řízení připojit, dát tomu námitku, podat odvolání a podobně.
1: Nicméně ta možnost odvolání se nějakým způsobem omezuje a lhuty pro něj nebo vůbec pro napadení toho projektu se zkracují.
2: Ano.
1: Čili stejné podmínky to nebudou.
2: Ale řekněme, že tohle byly právě věci, které to jako blokovaly. Pak, když někdo má skutečně zájem, že něco chce řešit, že se to týká jeho území, tak ty lhuty jsou dostatečné. A právě tyto věci, právě z těch praktických zkušeností, neúměrně prodlužovaly ta jednotlivá územní nebo stavební řízení. A je to prostě, když řeknu jenom rychle na příkladu, jenom proto chcete postavit nové pozemky a blokují vám to stávající obyvatele, kteří tam žijí, protože prostě nechtějí, aby se vedle stavilo, aby se jim tam práčilo, aby tam byla hlučnost, a napadají všemi možnými způsoby tato řízení.
1: Což je legitimní zájem.
2: Je to legitimní zájem. Vy se můžete snažit, můžete vysvětlovat, připravíte klidně obslužné komunikace, dáte uzávěry pro stavební dopravu právě do jejich ulic a podobně, ale některé prostě nepřesvědčíte a dnes si skutečně každý umí najmout právníka, napadne to řízení a potom je to o těch letech, protože používají všechny možné instance.
1: Možná bych jenom řekl, že najmout si právníka není zadarmo, takže ne úplně každý si může najmout tolik právníků a na takovou dobu, jak by si třeba představoval, ale to asi byste nerozporoval. Pane Bazalo, nebyla tady na tomto místě určitá změna už zapotřebí a nedává smysl právě mírně zkrátit ty lhuty, omezit tu možnost odvolání z důvodu toho, aby nebyly velké průtahy a aby se rychleji stavilo v Česku?
0: Teď jde asi o dva momenty. Jestli je to v rámci dotčených orgánů životního prostředí, vodního hospodářství a tak dále, tam, kde ty lhuty jsou, přesto si myslím, že se zkrátili příliš, to jednoznačně. A na druhé straně, co se týká obyvatelstva jako takového, většinou ti obyvatelé reagují tehdy, až se začne stavit, kdy jim to začne nějakým způsobem vadit. A to, co tady vzpomínal kolega, ta určitá prašnost a hlučnost poslední dobou lidem jaksi vadí mnohem více.
1: Ale pan Navrátil taky říkal, že třeba ten, kdo stojí za projektem, tak třeba nabídne nejrůznější kompenzace, které skutečně řeší všechny ty obavy místních, a místní třeba už jenom z principu dál jsou proti té výstavbě.
0: Není to tak jednoduché. Mám své zkušenosti, kdy také může stavět stát nebo jeho jednotlivé organizace, a ty tam žádnou tuto podmínku nějakých kompenzací nemají. Takže ono nebudou stavět jenom developeři, po případě soukromé osoby nebo firmy, ale může také stavět stát, který tuto podmínku nějakého vyrovnání, kompenzací, tam v žádném případě nemá.
1: Toho se neobáváte, pane Navrátile, prosím ve stručnosti?
2: Já jsem nehovořil o kompenzacích finančních. Já jsem zmínil kompenzace usnadnění té stavby a zajištěním jakéhosi komfortu při stavbách.
1: Tak jsem tomu rozuměl.
2: Což umí i státní sektor. Jo, přece připravit druhou obslužnou komunikaci tak, abych vymístil dopravu mimo zastavěné území, přece umí jakýkoliv stavebník, jedno jestli je soukromý nebo státní.
1: Tady v téhle souvislosti, pane Navrátile, objevuje se kritika, že ta novela může sice v určitých ohledech zrychlovat stavební řízení, ale na úkor ochrany životního prostředí a památkové péče. Co vy na to?
2: Tak, je to velmi diskutované téma. A já jsem přesvědčen, že ne. Dneska máte přece stávající legislativu ochrany památkové péče, ochrany kulturních památek, ochrany památek a ty přece nikdo neruší. Všechna tato zavedená pravidla a legislativa jsou pořád platný. To znamená, že při jakémkoliv řízení se přece musí brát v úvahu a musí se posuzovat. Takže to, že dneska...
1: Promiňte, nemáme už tolik času, tak bych se jenom doptal. To, co bude nové, pokud ta novela vejde v platnost, přece je, už jsme se tady toho dotkli, že bude možné definovat některé nové veřejné zájmy, třeba velkou bytovou výstavbu nebo veřejný zájem podnikání a tyto nové veřejné zájmy postavit třeba proti veřejnému zájmu ochrany životního prostředí. Nebude se potom stávat v některých případech, že ta ochrana životního prostředí ustoupí?
2: No, mělo by to být přece na tom vyhodnocení. Bude tam jasný úředník a bude probíhat celý stavební proces, který se tím přece bude vypořádat. A nemůže to být automaticky pravidlo na každou stavbu, že bude stejné. Prostě každá stavba je individuální a musí se posuzovat v rámci toho území. A jsem přesvědčený, že samozřejmě je to citlivé, někdo to vnímá víc na tu zelenou a chtěl by to víc chránit. Někdo naopak víc vnímá to, že tam je potřeba to bydlení, protože potřebuje rozvoj města, chybí mu tam pracovní síla. Bydlení je nedostupné, mladí lidé utíkají, nemají kde bydlet. A vy musíte posoudit všechny tyto faktory, které jsou ale na každém konkrétním případu specifické. A nemyslím si, že ten zákon je napsaný tak, aby právě zvýhodňoval jednu skupinu proti ostatní. Já to tam prostě nečtu.
1: Pane Bazalo, tak nesnaží se ten zákon rozumně vyvážit nejrůznější veřejné zájmy?
0: Já si myslím, že ten problém je v tom, jakým způsobem byl ten zákon navržen. To znamená, že byl navržen skupinou poslanců, je to poslanecký návrh. A všechny tyto debaty, které tady teďka v současné době probíráme, měly právě proběhnout tím správným legislativním procesem, protože my se tady dotýkáme zhruba nějakých 55 zákonů. A ty měly být vypořádány především tím klasickým legislativním procesem. A to je vlastně to, na co, o čem tady celou dobu hovoříme. Kdy vy máte pochybnosti, my máme pochybnosti, pan kolega se snaží vyvracet, ale ve skutečnosti je to tak, že tohle to mělo být vypořádáno předtím, než to přišlo.
1: Nebyl by to první zákon, který by byl přijatý touto cestou, je potřeba říct, a je to cesta legální, nicméně, abyste měl možnost, pane Navrátile, se vypořádat i s touto důležitou kritikou, která na adresu té novely stavebního zákona přichází, tak nebylo by bývalo lepší, kdyby vláda novelu předložila jakožto vládní návrh, který by prošel standardním připomínkovým řízením, to znamená všechny dotčené orgány, ministerstva a odborníci by se k němu vyjádřili?
2: Ale ono to přece probíhá. Když ta diskuze ohledně stavebního zákona probíhá několik let.
1: A počkejte, nad tímto návrhem, který je starý pár měsíců.
2: Ale ten návrh přece je složen z toho, co se roky diskutuje. A ono to není úplně pravda, že to neproběhlo. Proběhlo to několika výroby, ústavně právní výbor to schválil. De facto první návrh byl někdy v prosinci.
1: Takže bylo půl roku. Neproběhlo to stejným řízením?
2: Mezirozhodně neproběhlo, tak. Samozřejmě. Ten způsob toho, že to proběhlo poslaneckým návrhem, není to nic mimořádného, není to, že by to v minulosti neproběhlo, prostě tohle v legislativě je. A pokud nechceme, aby to takto probíhalo, tak to prostě z legislativy zrušme. Ale pokud tu možnost máme, tak ji potom přece nerozporujme. Já to jako tomuhle jasně nerozumím. Pokud mám takový nástroj a já ho legálně použiju, proč je kritizován? Připomínali to svazy měst a obcí, připomínalo to sdružení krajů. Prostě ta diskuze kolem této novelizace jako jednoznačně proběhla a dejme jí šanci, jestli zafunguje správně, jak má. Já jsem přesvědčen, že ano. To, že to bude mít porodní problémy, je jasné. Děkuji. To, že to nebude jednodušší, je jasné, ale určitě to pomůže bydlení a stavbám.
1: Takový je pohled senátora hnutí ANO primátora Opavy Tomáše Navrátila. Debatoval s místopředsedou lidoveckého senátorského klubu Josefem Bazalou. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji za pozvání. Krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo po dopadu ruských balistických střel 13 lidí. Šéf rezortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. Americký státní dluh rychle roste, poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítřek den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO momentálně jedná s ministrem školství Robertem Plagou za ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během úterního jednání. Plaga před schůzkou řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
4: My jsme to velmi dobře nastartovali před dvěma dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data a nad nimi se budeme bavit. Takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud nám to půjde stejně jako před dvěma dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 90-95% budeme dohodnutí.
3: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za 3 roky. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb. Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high.
5: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest. Dovolání ale zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Šifra. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zasáhnout mají hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 4. hodině a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
3: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. Jak to vypadá na silnicích na D1 z Prahy do Brna? Se za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru po nehodě jezdí jen odstavným pruhem v koloně. Ze 182. se zdržíte asi 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zabere vám to asi 20 minut. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště. Brzdí se před sjezdem na Kněževec na 4. kilometru a je to asi na 10 minut. A v Praze je třeba silný provoz na Štěrboholské spojce, kde se zastavíte před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete kolem 1/4 hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes je jasno až polojasno, odpoledne má přibývat oblačnosti, zpočátku ojedinělé, později místy s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami a naměříme 27 až 32 stupňů, na severu a západě bude kolem 25. Tolik zprávy, teď už Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
10: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
11: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
12: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
13: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
14: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
15: Ahoj, moc díky za pozvání.
14: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
16: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
14: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
15: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
14: Takže, aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
15: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
14: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
15: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě víc jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro Tykače, ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad a to na jaře roku 2025. Od té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
14: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
15: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
17: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
15: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun, ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
17: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
15: Přesně, a chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří, protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
17: No, na tom papíru to není nutno říct a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
18: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
17: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
15: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačové skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
17: A tam byla podepsaná nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
15: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část. Ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby Tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát. Prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí, jo. Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty Tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
17: Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
15: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
19: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba miliarda korun.
15: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
19: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
15: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
20: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
15: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
20: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
15: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako, to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu a potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
17: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl
15: přesně,
17: jsem
15: to. Tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
17: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
15: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
17: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
15: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
17: A to změnili názor za ty dva roky?
15: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední dva roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačově uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou půl miliardy korun, od který se odečte daň, ty pozemky a je to prostě sotva těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba a od té doby tam začal ten spor.
21: Ke změně původního úmyslu darovat prostředky.
22: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
21: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
15: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačové podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo a od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
17: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
15: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patálie jde za tou minulou vládou.
17: A pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
15: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
17: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
15: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
17: A ta druhá jsou ty elektrárny taky, ne?
15: Druhá linka jsou uhelné.
17: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
15: Přesně tak, protože Tykačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té íránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
17: Tam původně pro mě řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
15: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde Tykačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dostratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
17: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel, Tykač, minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
15: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešil jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
0: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
15: Že se řešilo to, že Pavel Tykačem oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
0: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
15: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy. kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat, a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
17: Ano, protože přes ten státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
15: Přesně tak, no.
17: Jak to vnímají lidé ze severu?
1: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako...
17: Ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
2: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
17: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
4: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo.
17: Tak co oni na to říkají?
15: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stáli, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
17: On tam kandidoval.
15: On tam kandidoval.
17: V Ústeckém kraji.
15: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám, a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spol vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
17: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
15: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky, a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
17: Takže Tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
15: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lom ČSA, ale jako víc karet. A myslím si, že ale neví jako reakci toho Andreje Babiše, no, který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct.
17: Těžko
15: bude
17: říct.
15: To fakt zajímavé sledovat.
17: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
15: Díky moc za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N, popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.
5: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Pěkné dopoledne, je 10:30.
6: Český rozhlas Plus.
3: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekla ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky se Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou domluvení. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek údajně zničila 726 ukrajinských dronů nad 20 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany, aniž by zmínilo škody nebo zraněné. Státní tisková agentura TAS uvedla, že ruský Tatarstán po dronovém útoku oznámil narušení provozu v průmyslovém komplexu ve městě Nižněkamsk. Některé obytné budovy jsou tam po úderu poškozené. Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a okolí balistickými raketami, zemřelo tam nejméně 13 lidí. Senát se začal zabývat spornou stavební novelou. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou jejich děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn. Harry a Meghan si ponechají také své domy v kalifornském Montecitu a v Portugalsku. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu z minulého století. Ten se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a náhon opravit, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok. Na řadě je doprava na dálnici D1 z Prahy na Brno se za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru po nehodě projíždí odstavným pruhem v koloně ze 182. kilometru se zdržíte 20 až 25 minut. Bouralo se na dálnici D1 i směrem z Vyškova na Brno. U nájezdu od Slavkova u Brna na 210. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Brzdí se na 213. kilometru, je to asi na 15 minut. V Praze se řeší nehoda Vekbelské směrem na Letňany. U nájezdu z Novopatské se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolona z Hloubětínské od Poděbradské vás zdrží až 20 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh na Ořech. Pro osobní auta zdržení asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Na slunečné obloze má odpoledne přibývat mraků, ojedinělé přehánky nebo bouřky budou četnější a naměříme 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
6: Demokracie je každodenní práce, nikdy není hotová. V demokratickém státě nemají vládnout lidé, ale instituce a pravidla. To znamená, že je potřeba se víc soustředit na to, jestli máme funkční pravidla a instituce, říká soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková, která je hostem Osobnosti Plus. Jak jsme na tom s demokracií v Česku? Ochranou lidských práv v Evropě a je možné skrze právo dosáhnout spravedlnosti? Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
8: Osobnost Plus.
6: Stojíme na prahu velké změny řádu či paradigmatu, jak tento řád vnímáme, a nezbývá než doufat, že náš stát i celá Evropa v této době zvládne svou roli. To jsou vaše slova z loňského rozhovoru pro Ústav mezinárodních vztahů. K jakému řádu podle vás míříme?
7: Myslím si, že si budeme muset mnohem víc zvyknout na změny. Budeme muset budovat na mnohem víc odolnost společností. Jenom v Česku tu odolnost chápeme trošku špatně, protože máme pocit, že se musíme otužovat a že odolný člověk projde kopřivami například. Nicméně odolná společnost je právě ta společnost, která myslí i na své nejslabší členy. Takže i když je společnost v nějaké globální krizi, ať už je to energetická krize, klimatická krize či nebezpečí války, ten stát funguje dobře pouze tehdy, pokud občané jsou k němu loajální, a musí k němu být loajální i ti slabí, i ti, kteří mají nějaké problémy. Takže si myslím, že budeme muset si uvědomit, co to je skutečně odolná společnost.
6: Takže to zatím nevíme?
7: Myslím si, že jsou lidé, kteří to vědí, a jsou lidé nebo právě i instituce, které se opravdu tváří spíše tak, že odpovědnost za blaho dětí mají jenom rodiče, ale pak zapomínáme na rodiny, kde ty rodiče tolik nefungují, že o staré rodiče se mají starat jejich děti, ale nevidíme, že to někdy nemohou zvládnout a podobně.
6: Dá se tedy říct, jestli náš stát a Evropa svou roli v téhle změně, kterou vy jste popsala, zvládá? Jestli jsme na tom lépe než některé ostatní státy v Evropě, nebo hůř a máme co dohánět? Protože z toho, co vy říkáte, mám pocit, že na tom úplně dobře nejsme.
7: Tak už jste mě citovala. Ty státy, u kterých mám pocit, nebo já si totiž myslím, že jsou to spíše společnosti než státy, které to jako zvládají nebo nezvládají, tak to zvládají právě ty, které nemají pocit, že je všechno hotovo. Že vlastně každý den musí pracovat to, jak jste citovala vlastně nějaké moje tedy poznámky k tomu, že právě demokracie není nikdy hotová, tak to samozřejmě říkal třeba Tomáš Garrigue Masaryk skoro v každém svém projevu nebo v každém svém textu.
6: A my máme pocit, že je hotová?
7: Někdy mám takový pocit, vždycky mě vyléká, když někdo řekne, no u nás jsme na tom lépe než ostatní třeba středoevropské a východoevropské země, protože máme robustnější instituce. A protože přece jenom člověk v těch institucích nějakou dobu působil, tak si řekne, no oni zas tak robustní nejsou. Čili vlastně i se hodnotit ve vztahu k ostatním je složité právě proto, že každý má nějakou jinou roli, a vlastně mnohem lepší je každý den vlastně přemýšlet o tom, jak přispět tomu, aby ta společnost byla koherentnější, abychom vlastně žili pospolitější život a aby vlastně lidé co nejméně trpěli.
6: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že v demokracii vládnou instituce a pravidla. Jak si u nás s funkčností pravidel a institucí vedeme? Jsme tam tak na tom, takže můžeme být v klidu, anebo už by nám někde měla blikat červená kontrolka?
7: Zase vzpomenu někoho, kdo o tom hodně psal, a to byl Jan Sokol. A on vlastně ukazoval na to, že v anglosaském světě se to trošku lépe prosazuje, protože třeba studenti mají kolektivní sporty ve škole a vlastně abyste si mohla dobře zahrát volejbal nebo fotbal, tak musíte dodržovat pravidla. Ale vlastně teď vidíme, že jeden z politiků, který ovlivňuje svět a pochází z toho světa, který byl založený třeba na hře podle pravidel, tak teď vyhrává, protože ta pravidla zpochybňuje.
9: Myslíte Donalda Trumpa?
7: Ano, já myslím, že to můžu otevřeně říci, ale na druhou stranu hluboce jako respektuji to rozhodnutí, protože si myslím, že v té společnosti byla řada lidí, která měla pocit, že ta pravidla jim nepomáhají.
9: A jak je to v Česku? Máme dostatečně silné a odolné instituce, jasná pravidla, která dokážeme dodržovat a vymáhat jejich dodržování, protože to je asi dost důležité, umět vymoct to, na čem se domluvíme, že má fungovat.
7: No, já si dokonce ani nejsem socioložka nebo statistička, takže se to velmi těžko počítá, protože jsou třeba oblasti, ve kterých naše pravidla zatím nějakou dobu docela dobře fungovala a jsou oblasti, kde to funguje hůře. Takže já bych to jako nesrovnávala s tím zbytkem světa nebo s Evropou. Určitě bychom našli země, kde to je horší a určitě bychom našli země, kde to je lepší, ale právě se mně velmi líbilo, že třeba kolegové a kolegyně ze západní Evropy říkají, no ono se říkalo, že u nás to funguje lépe, ale teď najednou vidíme, že i u nás nebo vymahatelnost pravidel mohou být ohrožena. Takže skutečně bych spíš zaměřila naši pozornost na to, abychom to dělali lépe. A třeba to neznamená, že se nemáme v zahraničí inspirovat, ať už dobrými nebo špatnými příklady. A někdy mám takový dojem, že je také dobré si uvědomit, že vlastně někdy špatné věci vedou k dobrým koncům. Jo, teď jsem se nedávno s někým bavila, že vlastně evropská politika byla v pořádku z hlediska právě přemýšlení, že byli víc státníci než politici, pokud to byli lidé, kteří měli zkušenost z doby holokaustu a druhé světové války. Protože věděli, že tohle nedopustí. Evropský soud pro lidská práva, ve kterém působím, je vlastně zázrak, který se zrodil z černé můry, nebo z noční můry. Takže vlastně, když se stane něco špatného, určitě útok Ruska na Ukrajinu je špatná věc, ale na druhou stranu jako vidíme, že vlastně Ukrajina se stává silnější zemí. A možná Evropa si také nějaké věci díky tomu uvědomuje. Tak bych řekla, že vlastně máme na to české pravidlo, že všechno zlé je k něčemu dobré, ale vždycky se vracet k tomu, že ta změna neznamená změnu paradigmatu nebo změnu toho, že lepší společenská koordinace nebo život ve společnosti je lepší tam, kde se dodržují pravidla.
9: Vy jste emeritní soudkyní Ústavního soudu České republiky. Jak silná je to z vašeho vnějšího pohledu dnes instituce?
7: Určitě Český ústavní soud má i v zahraničí velmi dobrou pověst. A teď jakože je to takový soud, ostatně Česká republika nebo Československo byl stát, ve kterém ústavní soud vznikl jako první. Takže jako jsme si toho vědomí a myslím si, že nějaký étos, to znamená vlastně v ústavě v roce 1920, takže étos té instituce, znalosti i respekt vůči tomu soudu je poměrně vysoký, si myslím, ve společnosti.
9: Já se na to ptám proto, že teď je pod velkým tlakem a zajímá mě, jestli podle vás dokáže ten tlak ustát, protože třeba bývalý prezident Miloš Zeman na Facebooku píše o aktivismu ústavního soudu, který ho vede k závěru, cituju, že poslušně vyhovět všem jeho rozhodnutím bez výjimky by byla chyba. Poslanec Filip Turek zas v souvislosti s předběžným opatřením soudců ohledně delegace na summit v Ankaře prohlásil, že by ústavní soud vůbec neměl existovat. Je schopen ústavní soud tyhle vnější tlaky politiků ustát bez úhony?
7: První důležitá informace je, že velmi podobné útoky se děly i u toho takzvaného prvního, druhého nebo třetího ústavního soudu. Já ze své aktivity si pamatuji také, kdy prostě politici kritizovali soud, dokonce zvažovali, jestli máme dostat do rozpočtu všechny peníze a podobně, ale existovala kauza, kdy vlastně rozhodnutím ústavního soudu bylo rozhodnuto, že nějaká ústavní změna je v rozporu s tím jádrem ústavního pořádku. Vždycky mě pobavilo, jak politici, kteří byli ve vládě, útočili na ústavní soud, aby poté, co se dostali do opozice, tak za námi chodili a třásli nám rukama, když nás potkali na nějaké oficiální příležitosti. Čili myslím si obecně, že kritika nebo že z hlediska dělby mocí vždycky vlastně ta exekutiva a legislativa chce dělat efektivní rozhodnutí a justice jí vlastně brzdí nějakým způsobem. To znamená, že je to normální.
9: Je to normální.
7: Je to normální.
9: A kde je hranice oprávněné kritiky a už nepřípustného tlaku na nezávislost justice? Je tam nějaká hranice, kdy byste si řekla, tak teď už je to moc?
7: My třeba máme u Evropského soudu pro lidská práva poměrně rozsáhlou judikaturu, kdy jsme poměrně přísní na vyjádření politiků třeba v běžícím trestním řízení. Není možné, pokud běží trestní řízení a platí v něm presumpce neviny, aby zejména třeba hlava státu nebo premiér nebo někdo, kdo skutečně ovlivňuje fungování toho systému, se vyjadřoval k otázkám viny a trestu.

0: Ovlivňuje kariéry soudců nebo státních zástupců, tak potom to skutečně může narušit spravedlivý proces. Tak to je pro mě vlastně třeba taková zpráva, aby se to nedělo. Jiná věc je, že v politice se někdy říká, že platí presumpce viny, to znamená, že třeba politická strana se dohodne s politikem, proti kterému byla vznesena vážná obvinění a on odstoupí ze své funkce, aby vlastně neškodil té politické straně, za kterou působí. To je jiná věc. To je prostě vždycky ty pravidla té morálky a požadavků etických může být vyšší než právních. Ale skutečně zejména z pohledu Evropského soudu pro lidská práva ten problém je vyjadřovat se v běžících trestních anebo velkých civilních řízeních. Česká republika jednou vlastně prohrála, kdy se jednalo, ten případ se jmenoval Kinsky proti České republice, kdy právě vedoucí představitelé státu řekli, že tenhle člověk rozhodně nezíská vůbec žádný majetek v České republice a to bylo ještě dokonce v době správních řízení, ve kterých on si o to žádal. To znamená, že a to on asi žádný majetek ani pak nezískal, ale prostě do tohoto by se ti politici neměli míchat.
1: A má ústavní soud řešit i spory, které na první pohled vypadají jako politické spory?
0: To je zas taková otázka, že ústavnímu soudu, i když jsem v něm působila, nebo takový jako některé důležité politické kroky udělali ten takzvaný druhý ústavní soud, že mu bylo vyčítáno, že vstupuje do politické kolbiště. A tam je problém, že když vám podají žalobu vy jako soudci nebo návrh, protože k ústavnímu soudu se podávají buď ústavní stížnosti nebo návrhy, tak vlastně ten soud nemůže říct, já do toho raději bych nevstupoval. On musí posoudit, jestli má pravomoc nebo ne. A to je třeba také věc, kterou my jako mezinárodní soud velmi často vážíme, kdy ještě máme jurisdikci vstupovat do toho případu a kdy už ne. Takže musíte být na sebe přísný, ale ten soud má pravidla, které věci může rozhodovat a které věci nemůže.
1: Není ta kritika někdy oprávněná, tedy že ústavní soud zasahuje i do aktuálního politického dění? Když se podíváte na to zvenčí a vidíte, co se tady děje, tak neměla jste pocit někdy, že ústavní soud vybočil z té své role natolik, že třeba jste si řekla, a teď mají ti politici pravdu, proč nám vstupuje i do toho?
0: To je velmi těžké posuzovat. Zase říkám z pohledu jako mezinárodní soudkyně se k tomu, co se děje aktuálně, třeba vůbec nemohu vyjadřovat. A zase nejenom, že nemohu, protože to máme zakázáno etickými pravidly soudu, ale také bych si nikdy nedovolila si do toho zasovat, protože jsem neměla dost času si to promyslet. Nebyla jsem součástí těch debat, které probíhají a podobně. Takže mě vlastně nejvíc děsí ty rychlé soudy, když prostě vy na vyřešení nějakého případu pracujete několik měsíců, shromažďujete expertízy, zhromažďujete třeba komparace, to znamená srovnání s jinými státy a podobně. A přijde někdo, kdo to řešení má za 3 minuty. A ještě bych řekla, že někdy je to velmi těžké hodnotit, protože vy v nějakou chvíli máte pocit, že třeba ten soud to překročil, tu hranici, ale vlastně ten systém se s tím nějakým způsobem vypořádá a vlastně po 20 letech si řeknete, ale vlastně to bylo jako ve své době dobré rozhodnutí, protože zase ten soud třeba udělal jeden krok dopředu a tím pádem narovnal tu dělbu mocí, protože my vlastně ten zase v anglosaské právní vědě, ale my už jsme to všichni převzali. Ústavní systém je popisován jako systém brzd a vyvážení. Takže vždycky, když jeden udělá přešlap, tak to většinou vede k tomu, že i ten druhý musí jít kousek dál. Jo, to znamená, že vlastně je to takový mobilní jako zařízení, ve kterém když někdo praští do jednoho toho té věci, tak ta druhá věc vyletí trošku nahoru. Takže se to velmi těžko posuzuje a velmi těžko se stanoví úplně konkrétní hranice, kudy to má vést. A ještě to hrozně odpovídá právní a politické kultuře každé země.
1: A když se podíváte na právní a politickou kulturu Česka, Tak jsme na tom dobře? Ptám se na to i s ohledem toho, co jsem citovala o Miloši Zemanovi, Filipu Turkovi, jak se vyjadřovali k ústavnímu soudu. Je to něco, co do vyspělé demokracie patří, znevěrohodňovat ústavní soud, zpochybňovat

0: to, jestli máme nebo nemáme rozhodnutí akceptovat, jestli by vůbec ten ústavní soud měl existovat.
1: Politici, dokonce i právníci a právničky to prostě běžně dělají na celém světě. Já si myslím, že obecně to není příliš rozumné, protože vlastně i ti politici jsou součástí jiných institucí a když vlastně znevěrohodňujete v tom systému jednu instituci, může tím být znevěrohodněn celý ten systém těch institucí a vy vlastně útočíte i sám proti sobě. Já jsem vždycky říkala advokátům, vy vlastně, když vyhrajete sport, tak řeknete, protože jsem byl skvělej, a když prohrajete, tak řeknete, protože soudce je hloupý nebo podplacený. A já říkám, takže vy tím klientovi říkáte, že působíte v systému, ve kterém jsou hloupí a podplacení soudci, tak proč by si potom pořizovali inteligentní a drahé advokáty? Čili jenom si uvědomit, že útočím-li na jiné instituce, bych poradila, tak vlastně mohu zpochybnit i celý ten institucionální systém, jehož jsem součástí.
0: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak chápete význam slova spravedlnost?
1: Také se snažím vždycky vysvětlit, že spravedlnost není úplně jenom právní pojem. Pro mě spravedlnost je mnohem širší hodnota a docela často se naplňuje mimo právo. A je to podobně silná hodnota jako pravda. A proč se to dobře vysvětluje, že velmi zřídka se nám podaří dosáhnout v našich sděleních pravdy, plné pravdy. A velmi zřídka ve fungování společnosti, ale i v konkrétním případě, se nám podaří dosáhnout opravdu spravedlnosti, protože je třeba spravedlivé, aby všechny děti měly milující rodiče, ale některé děti prostě milující rodiče nemají a právo musí řešit i tyto otázky. Takže jsou to nedosažitelné ideály, ke kterým ale se musíme každým dnem snažit přiblížit co nejblíže. Ale pokud jste novinář, víte, že nedosáhnete plné pravdy, ale nikdy nesmíte lhát. Pokud jste soudce, musíte si být vědom toho, že plnou spravedlnost v řadě situací nemůžete nastolit. Ale nikdy nesmíte udělat nespravedlnost.
0: Vidíte v české společnosti nějakou evidentní nespravedlnost?
1: Já ji cítím, ale to jako cítíme všichni si myslím. Já cítím tu sociální nespravedlnost, že je vlastně ta společnost rozdělená a když třeba vidíme české školství, tak já mám pocit, že je velmi elitářské, že vlastně je velmi kvalitní, pokud existují usilující se rodiče, kteří jako vědí, jak ty děti mají v tom školství směrovat, připravovat je a tak dále, ale vlastně ty děti z těch neusilujících se rodin zůstávají bez větší šance zvítězit. Někdy se to někomu podaří, ale myslím si, že ačkoliv česká společnost je v řadě věcí rovnostářská, mně se to líbí, tak vlastně v některých oblastech vytváříme situace sociální nespravedlnosti, kde se vlastně o vaší budoucnosti nejvíc, ale to je všude na světě, ten moment, kdy se rozhodne o vašem životě, je moment, kdy, kde a komu jste se narodil.
0: V podcastu Respektu jste nedávno mluvila o tom, že se vytrácí vůle debatovat i z míst, kde to ještě nedávno šlo právě o té sociální nerovnosti. Kde vám ta debata chybí nejvíc?
1: Ona jako nějaká debata probíhá, ale vypadá jako hádka. To znamená, mně nejvíc asi vadí respekt, empatie a porozumění pro tu druhou stranu. My všichni musíme, aby ta společnost byla odolná a byla to skutečná společnost, překračovat naše identitární skupiny.
0: A to se nám nedaří.
1: No, my se o to snažíme. Jo? Já nechci udělat to konečné hodnocení, protože život je změna a ta debata probíhá každý den a každý den v tom můžeme udělat buď dobrý krok nebo špatný. V každém člověku je dobro a zlo a vyhraje to, co živí.
0: Velké téma i v Česku je svoboda projevu, svoboda slova. Co se dá ještě pod svobodu slova a svobodu projevu schovat a co už není v demokratické společnosti přípustné? Protože to je taky velká hádka o tom, co ještě může a nemůže být ve veřejném prostoru bez následků.
1: Je třeba zajímavé, že zrovna v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva tam už vidím ta srovnání. Vidím, že jsou v Evropě země, které jsou přísnější v oblasti svobody projevu, že třeba i stereotypizace nějaké podreprezentované skupiny už je zakázaná, což třeba v Česku není. V Česku je zakázaný až nenávistný projev vůči takové skupině. Ale my vlastně z pohledu Štrasburku potřebujeme vysvětlení a oni třeba říkají, my to musíme zakazovat už tu stereotypizaci, protože ve společnosti je takové napětí, že my musíme snižovat to napětí a proto třeba to právo zasahuje dříve, než zasahuje v Česku. Je to samozřejmě i proto, že my máme tu zkušenost omezování svobody projevu a vlastně nám to, se to líbí, že si ten projev můžeme užívat. Jiné země zase mají zkušenost, jak byly vyvolány třeba pogromy nebo skutečné násilnosti na ulicích tím, že někdo zveřejnil nějakou fotografii nebo nějakou informaci. Čili já si myslím, že zrovna svoboda projevu je taková societální právo, že vlastně také se musí přizpůsobovat ta institucionální odpověď hodně té situaci, která v té společnosti je, protože co je důvod regulace svobody projevu, to je vlastně zachování nějakého společenského smíru. Takže pokud společnost bude vyžadovat, aby byla široká svoboda projevu, ale nebude přecházet od slov k činům, tak můžeme ponechat jako širší oblast, čili abych to zase dořekla, tak jak vlastně odpovídám skoro na každou vaši otázku, že to je nějaký proces, ve kterém musíme klást na stůl dobré argumenty a v každém jednotlivém případě dobře posuzovat, jaká má být právní regulace a jaká má být potom konkrétní reakce na tu situaci.
0: Já jsem četla, že u vašeho soudu teď přibývají stížnosti, které se týkají klimatické změny nebo umělé inteligence. Jak jste na taková témata připravení? Protože to jsou nové věci.
1: Musím říct, že k umělé inteligenci toho tolik není. My se na to hodně připravujeme. Nejenom kvůli sporům, ale i kvůli práci, kterou právníci a právničky na soudě dělají, čili my potřebujeme pomoc té umělé inteligence, ale ne tak, aby nás nějakým způsobem zneužila. A v oblasti klimatu je to jako zřejmé, že je to jeden z největších problémů světa. Není to jenom v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, ale i jiných mezinárodních i národních tribunálů. A my se na to připravujeme zejména tím, že zase spolupracujeme s institucemi a odborníky, kteří vlastně se zabývají podstatou toho problému.
0: A s čím se na vás lidi obracejí? Právě v tématu klimatické změny.
1: Tak třeba jsme měli norský případ, ve kterém si lidé stěžovali, že Norsko udělalo příliš mnoho povolení těžby a soud řekl, že to je vnitřní záležitost toho státu.
0: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně soudu Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji vám za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Šéf rezortu vnitra Metnar chce s ministryní Schillerovou dojednat finance na kyberbezpečnost. Rumunský vzdušný prostor během ruského útoku na sousední Ukrajinu narušil dron. V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Klidné čtvrteční dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti nebo komunikačních technologií. Řekl to před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Společně řeší položky rozpočtu, na kterých se zatím nedohodli na prvním úterním jednání. Podle Metnara bude tématem i rozvoj digitálních služeb.
4: My zajišťujeme, řekněme, ty digitální služby, ať už to jsou registry a další pro celý stát. A tam my musíme mít jistotu a ty rozvoje. Blíží se nám důležité, řekněme, akce, jako jsou volby, a to souvisí i s tou digitalizací.
3: Schillerová má dnes na programu ještě schůzku s šéfem rezortu sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z motoristů sobě. Ráno už jednala třeba s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, který po schůzce uvedl, že sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nespůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské hlavní město a okolní Kyjevskou oblast balistickými raketami. Zemřelo nejméně 13 lidí a přes 40 utrpělo zranění. Kyjev na zítra vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V posledních dvou letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle nich šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních dvou letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá ohlášených případů. Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před více než tisíci lety položil základy maďarského státu a přivedl ho do křesťanské Evropy. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji. Letos poprvé je pořádá vláda Pétera Maďara.
5: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj, potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Mezinárodní výstava Země živitelka začala ráno v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním agrosalonu jsou k vidění třeba nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky na předvadišti.
6: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční 3 samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
3: Pohled na silnice neprůjezdná je dálnice D55 z Přerova do Napajedel před Otrokovicemi. Mezi 30. a 32. kilometrem vyteklo z kamionu větší množství nafty a dálnice se čistí. Provoz je odkláněný exitem 30 přes Otrokovice. Na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru se po nehodě stále jezdí odstavným pruhem a v koloně z kilometru 182 se zdržíte až půl hodiny. Na silnici 7 na obchvatu Slaného stojí nepojízdný karavan, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech čekejte kolony až na 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes je polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne začne oblačnosti přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty vystoupí na 26 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Na západě a severu Čech bude kolem 25. Tolik zprávy a teď už se budeme bavit řečí peněz.
7: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
7: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
8: Dobrý den.
7: V řečí peněz se pravidelně věnujeme rozhodnutím vlády nebo i centrální banky, které tvoří nejen fiskální a monetární politiku, ale fakticky nastavují ekonomické prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, podnikáme. Dnes se podíváme, jak konkrétně zasahují politici a ekonomové do našich životů a jak jsou vlastně důležití pro tu naši ekonomiku. Když spojíme ta dnešní témata, politiku, tedy vládu, zastupitele, ale třeba i prezidenta republiky, a pak Českou národní banku, tak jak by podle vás měl vypadat dobře fungující vztah mezi státem a ekonomikou, aby občanům dlouhodobě rostla životní úroveň, což je asi ten cíl, který chceme nejenom my, ale chtějí ho i politici a ekonomové obecně.
8: Ano, od toho je máme stát, abychom se měli co nejlépe. No, já začnu tím, jak se vyvíjel vztah k těmhle těm věcem v samotné ekonomii, protože to je docela zajímavá věc. Takový, řekl bych, ten nejjednodušší základní pohled, který panoval kdysi dávno, je relativně liberální. To znamená, nechme prostě ekonomiku běžet. Stát by měl stát jakoby v pozadí, ten by měl dělat jenom ten základ, aby se dobře podnikalo, aby lidé sami měli dost prostoru pro to hledat pro sebe nějaké uplatnění, co by se mohlo nového vyrábět a tak dále. Ale prostě stát by měl jenom fungovat dobře jako dobře namazaný stroj, poskytovat vzdělání, bezpečí, tyhle ty věci.
7: Malý stát.
8: Malý stát. Infrastruktura. No, nemusí být úplně zbytně malý, ale musí být hlavně, řekl bych, neutrální. Prostě nesahat do té ekonomiky aktivně, nachystat všechno jako stůl pro hostinu, jako švédský stůl a vy si prosím vás berte podle toho, co máte pocit, že se vám hodí do biznisu, protože vy to víte lépe než my státní úředníci. To je takový ten klasický liberální přístup, že stát neumí podnikat, měl by nechat podnikání na nás, jaksi privátních osobách a firmách. Pak ovšem přišla, řekl bych, taková komplikace určitá. Někteří poukázali na to, že to tak úplně, zejména v moderní ekonomice, nefunguje ty věci, že v některých oblastech nastává takzvané tržní selhání. To znamená, že ta ekonomika samotná prostě co by stálo za to, aby se udělalo, tak ona prostě k tomu nemá možnosti nebo není schopná se k tomu dokopat. Například, když někdo má dobrý nápad, tak se bojí do něj investovat, protože je tam velká nejistota, jak to dopadne. Nebo potřebuje, aby s ním někdo další spolupracoval. Nemá dost peněz na to, aby to sám zrealizoval. Potřeboval by, aby tam byla jiná firma, která z toho jeho základu zase vyrobí nějakou další fázi celého toho procesu. A tohle zorganizovat, skoordinovat pro privátní ekonomiku je často těžké. Čili tady vzniká argument, že možná přece jenom stát by uměl občas některé tyhle ty věci odhadnout, například dotovat výzkum, typicky, aby prostě to nebylo jenom na privátních osobách a tím pádem toho výzkumu bude víc a nakonec toho vykvete větší prospěch pro celou společnost. No ale na to se zase jiní ekonomé ozývají a říkají, ano, samozřejmě, je to pravděpodobně pravda, že nastávají tahle ta tržní selhání, ta ekonomika samotná ne vždycky všechno zvládne, ale na druhou stranu existují i takzvaná vládní selhání. To znamená, ti vládní úředníci nejsou bezchybní. To není tak, že oni čekají a prostě na svém obláčku jako andělé a jsou připraveni každému pomáhat prostě a tak dál. Ve skutečnosti za prvé samozřejmě můžou taky dělat chyby. Všichni děláme chyby, to by tak možná ještě nevadilo, ale hlavně jsou korumpovatelní. Takže ve chvíli, kdy ten stát připustí tu myšlenku, že začne v ekonomice někomu pomáhat a někomu ne, tak ten někdo, komu se pomůže, kdo dostane nějakou dotaci, nějakou úlevu a tak dále, tak najednou si může začít říkat u těch státních úředníků bokem nějakým, aby prostě byl zvýhodněn oproti ostatním. A tím pádem pak ve výsledku vlastně nevíme, stručně řečeno. Já osobně mám pocit, že asi, že to je, řekněme, jako z dluhy. My jsme v jednom předchozím díle jednohubek mluvili o dluzích, že to je nebezpečný nástroj, ale pokud máme pocit, že jsme to dobře rozmysleli, že jsme ošetřili všechna rizika, že s tím umíme nakládat, že náš stát funguje dobře, že jakž tak umíme potírat korupci, máme nějaké kontrolní mechanismy a tak dále, stojí za úvahu nějakou určitou formu zásahu možná zvolit, ale být u toho velmi, velmi opatrný.
7: Když jsme u těch jednohubek a vy jste mluvil o švédském stole, který by nám měl připravit stát a my jsme si na něm měli najít to své místo, tak ta veřejná debata, která hodnotí politiky, často mluví o tom, jak velký jaký růst ekonomický za jejich vládnutí byl, jak moc dokázali ekonomiku pomoct, tedy jak velký je ten stůl, na kterém jsme. A možná méně se hodnotí, jak kvalitní je ta potrava, tedy jak kvalitní jsou ty instituce, jak kvalitní jsou ty zákony, které fungují a podle kterých vlastně my jsme nuceni žít. Podle čeho je z ekonomického hlediska dobré politika hodnotit? Je to podle té kvality toho jídla, těch institucí, anebo je to podle toho, jaký reálný dopad do ekonomiky, tedy růst ekonomiky, je skutečně politik schopen k němu pomoci? Tak to řeknu.
8: No, tak podle toho růstu se to většinou dělá. Samozřejmě, zejména pokud je to hezké číslo, tak ten politik sám to zdůrazně, podívejte, sotva jsem nastoupil, tak najednou máme vyšší růsty. Ale ve skutečnosti v ekonomice to takhle úplně nefunguje. Většinou výsledky ekonomiky, zejména minimálně v prvních letech vládnutí dané vlády, řekněme, tak ty výsledky jsou dány tím, co se dělo předtím, za prvé, a tím, co se děje kolem. Tak je to vždycky, zejména u malé ekonomiky, jako je česká, ta je hrozně moc jaksi ve spárech toho, co se děje kolem ní. Takže pro jaksi dlouhodobou stabilitu a prosperitu té ekonomiky je daleko důležitější ne to, co se děje v tuhle tu chvíli, ale přesně ty instituce, ty základy. To je podstavec, na kterém do budoucna se dá stavět, ale má to prostě tu nevýhodu, že to trvá nějakou dobu budování těch institucí a mnohdy to i stojí třeba nějaké peníze, které prostě lze v tu chvíli hnedka vrhnout lidem do jejich kapes, takže to není z hlediska voliče, který úplně nerozumí tomu, jak to funguje, nebo tomu rozumí, ale vlastně je mu to jedno, protože je mu jedno, jak se budou mít děti, nebo jak se dokonce ani neřeší, jak on tam sám se bude mít za 10-20 let, jde mu o to, co se děje dneska, no tak takový volič prostě si zvolí politika, který tolik těm institucím nevěnuje a hlavně stlačí na to, aby teď byly co nejvyšší růsty HDP, co nejvyšší mzdy, co nejvyšší důchody a tak dále.
7: Co bychom tedy měli chtít od politika slyšet, abychom poznali, že ekonomice s těmi svými sliby prospěje. Protože my máme řadu opatření, která ekonomové zdůrazňují jako nutná, jako zásadní. Teď, když se podíváme třeba například na rozpočet, tak víme, že máme strukturu rozpočtu velmi špatnou, velmi napjatou. Vy to víte samozřejmě nejlépe i z hlediska své funkce ve výboru pro rozpočtové prognózy. Ta rozhodnutí mohou být i nepopulární. A politik je prostě neudělá, protože ví, že už by ho voliči v příštích volbách nezvolili a možná by své straně potrhl volby, které jsou za pár měsíců. Co tedy chtít slyšet od politika a říct si, tak jo, tak myslí to s tou naší ekonomikou asi správně?
8: No tak musí to prostě dávat smysl to, co říká. Nesmí slibovat nesmysly, nesmí slibovat něco, co vydrží chvilku a pak to schoří jako papír a bude tma. Ale abychom byli schopni tohleto posoudit, tak a teď se vracím k mému oblíbenému tématu kvality českého školství, tak prostě ten volič musí mít nějakou voličskou gramotnost, nějakou finanční gramotnost, makroekonomickou gramotnost, aby skutečně uměl posoudit, že určité věci navrhovat je dobře a určité věci navrhovat není dobře. Typicky třeba pokud politici volají potom, aby Česká národní banka snížila úrokové sazby výrazně ve chvíli, kdy nechce snížit, protože inflace je vysoká. No tak správný volič by si měl uvědomit, že prostě to je naprosto nevhodný tlak na tu centrální banku. Tu máme naopak právě proto, aby prostě dávala pozor na inflaci, protože když to nebude dělat, tak inflace bude vysoká. Aby třeba ten politik například trochu zdůrazňoval roli úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože to je úřad, který dává pozor na to, aby v Česku jakž tak panovala určitá konkurence, protože bez konkurence ta ekonomika férová, bez konkurence prostě ta ekonomika funguje velmi špatně, dává velmi špatné výsledky a není to dobře, ale znova, k tomuhle všemu, aby ten volič byl schopen tohle posoudit a chtít to potom politikovi, tak prostě musí mít určité penzum znalostí a chápání, nemusí to být nic jaksi detailního a vědeckého, ale nějaký základní selský rozum o tom, jak to v té ekonomice funguje a pokud ten politik najednou začne slibovat něco, co na první poslech sní úžasně, ale vlastně to znamená, že něco zkazí v té ekonomice, že tam zničí nějaký užitečný mechanismus, který pomáhá dlouhodobě fungovat dobře, tak prostě takového politika bychom neměli brát.
7: My dnes vidíme také, dejme tomu, oslabování důvěry v řadu institucí, ať už to jsou politici, jak jste mluvil, kterým se někdy nehodí, že ty instituce například příliš kritizují jejich politiku. Zažili jsme to v poslední dekádě několikrát od různých vlád a prakticky z každé strany někdo kritizoval instituce, které by měly mít vysokou důvěryhodnost. Jak důležité je, aby tyto instituce si tu důvěryhodnost udržely a nestratily ji?
8: No tak je to úplně klíčové, protože prostě to je známá věc, řekl bych, na té se shodnou takřka všichni ekonomové už dneska, že instituce, a to nejenom teda ve smyslu těch kamenů.
7: Já tuto otázku trošku posunu. Co musí ty instituce dělat, aby si tu důvěryhodnost získali navzdory politikům?
8: No tak to je výzva, řekl bych, protože znamenalo by to samozřejmě komunikovat pokud možno s tou veřejností, pokud tímto ti politici dovolí vůbec, ale samozřejmě pokud je na to například rozpočet, když už nic jiného, protože nejjednodušší způsob, jak tu instituci zaškrtit, je prostě snížit i rozpočet. Takže komunikovat, víme o tom, že třeba Česká národní banka se snaží hodně komunikovat, aby jí lidé věřili, aby chápali, proč dělá to, co dělá, jak to dělá, proč někdy to třeba může být nepříjemné, ale vlastně je to určitá investice, ta nepříjemnost, to je, když jdeme k zubaři, řekněme, tak to taky chvilku bolí, ale dává to určitý smysl. Konec konců i samotné ministerstvo financí taky vydává určité popularizační brožurky, kde se snaží vysvětlovat, jak vlastně funguje.
7: No a je to něco, co vlastně ti lidé budou schopni sledovat, aby to nebyla taková ta, jak často říkají, nuda, šeť, smeteno s politikou na jednu hromádku.
8: To je samozřejmě
7: nesledujeme otázka, to a nezajímá nás to, protože nevidíme důvod, proč by nás to mělo zajímat.
8: Tak a tady si myslím, že jsme u kořene toho, té věci, jsme tady prostě u povahy populace, u toho, jakým způsobem my přistupujeme, my všichni tady, co tady žijeme v téhle zemi, jak přistupujeme k tomu, co se kolem nás děje. Čím větší budeme pecky, jak se lidově říká, kterým je to všechno jedno, kteří řeší jenom to, co na Facebooku postovala kamarádka. A prostě nezajímá nás, co se děje v té ekonomice, nečteme noviny, neřešíme politiku. Dneska mnozí z nás prostě nechtějí debatovat o politice, protože to bychom se akorát pohádali a tak dále. Ale prostě pokud my na tohle rezignujeme, no tak ta politika prostě zdegeneruje. Ona si postupně všechny ty kontrolní mechanismy odstříhá, ti politici si zjednoduší život na maximum a ta ekonomika se zastaví a prostě naše prosperita nepřijde a my budeme chudnout oproti ostatním. To je jenom čistě na nás všech. Jestli se o to postaráme, že prostě ta naše mašina pojede dál a nebo se postupně tímhletím způsobem zastaví, tam nám nikdo nepomůže, ani ty instituce nás toho nevykřešou, to je v podstatě pár lidí. Podstatou základem je, jestli prostě my všichni dohromady máme v sobě takovou tu určitou kulturu a tah na branku, snahu přece jenom věcem porozumět a prostě neskazit si tu budoucnost. To je na nás.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Když se podíváme na ekonomiku, tak pro ní je důležitý rozpočet, který sestavuje vláda. Často se o něm mluví, že by se měl přistupovat k němu jako k rodinnému rozpočtu. Vy tvrdíte, že to úplně tak nejde. Proč?
8: No, tak ten základní rozdíl je v tom, jak ten rozpočet reaguje v dobrých a špatných dobách. Pokud jsou dobré doby pro ekonomiku, všichni mají zaměstnání a všechno vesele roste, tak je v pořádku, pokud si třeba lidé i půjčují peníze, protože vidět, že budou mít na splácení potom, spotřeba roste, užíváme si život. Ve špatných dobách, v tom opačném případě, naopak my vlastně ubíráme na výdajích, snažíme se šetřit, někdy možná to i přeháníme, jak se ukazuje v mezinárodním srovnání, ale prostě jak si snažíme se ustupovat z té spotřeby a to jsou přesně situace, kdyby se státní rozpočet měl chovat opačně. To znamená v těch dobrých dobách on by nám, právě protože všichni chtějí hodně utrácet v dobrých dobách, možná až moc utrácet, i firmy, to se týká i třeba firemních investic, je tam prostě ten optimismus, tak by ta vláda měla z té ekonomiky část peněz ubírat pryč, protože pokud to neudělá, tak dřív nebo později z pravidla se stává, že se to přežene s tím utrácením a pak se najednou ukazuje, těch investic bylo moc, dluhu bylo moc, utrácení bylo moc a tak dále a vede to tu ekonomiku právě do toho mínusu. A naopak, pokud je ekonomika v mínusu, tak by vláda měla zůstat na scéně, neměla by utíkat, tak jako utíkají ty domácnosti a firmy. A měla by to být naopak vláda, která pomáhá udržet určitou poptávku na nějaké úrovni a vlastně tímhletím proti fungováním by měla vnášet, státní rozpočet by měl vnášet do ekonomiky větší stabilitu, než kdyby tam nebyl.
7: Často zaznívá argument, když se bavíme o státním dluhu, který je podle mnohých velký. Aktuálně se to řeší poslední asi 4 roky, že máme příliš schodkový rozpočet. Často zaznívá argument, že dluh zaplatí až naše děti. Je to ekonomicky přesné tvrzení, nebo je to spíše politická zkratka, která vlastně nemá s tou realitou, tedy tím, kdo ten dluh zaplatí, nic společného?
8: Tak do jisté míry je to pravda, protože ten dluh pravděpodobně z pravidla se to nestává, že by to splatili hned nejbližší další daňoví poplatníci v nejbližších letech. Dokonce většinou je to spíš tak, že ty dluhy neustále narůstají, že většinou státní rozpočty končí většími či menšími deficity, což znamená, že prostě ten dluh roste místo, aby se splácel, přebytků rozpočtových, což by znamenalo splácení dluhu, je obvykle málo a většinou je to spíš omylem nebo tak trošku nedopatřením, překvapením. Čili v tomhle smyslu většinou to splácení těch dluhů nebo aspoň úroků probíhá dlouhá léta a skutečně se to může týkat i dětí. Takže já myslím, že je to do jisté míry je to pravda.
7: My se musíme už posunout k České národní bance, aby jsme a k inflaci, aby jsme ji důkladně probrali, protože poslední roky patřily. Slovo inflace patřila jednomu nejfrekventovanějších v české ekonomice. Proč vlastně inflace je tak sledovaný ukazatel? V čem je ta jeho, dejme tomu, důležitost, ta zásadní role v ekonomice?
8: No, je to proto, že inflace je svým způsobem nemoc cenového systému. To znamená, jakmile je v ekonomice inflace, tak to znamená, že cenový systém není úplně 100% v pořádku, že vlastně všechny ceny se někam posouvají. Místo, aby se některé zvyšovaly, snižovaly, tak jak něco ztrácí popularitu, získává popularitu, tak kromě toho, že tohle se stává, tak ještě navíc všechny ty ceny se někam posouvají, což je samo o sobě vlastně nežádoucí efekt, protože jak my máme nějakou inflaci, tak ona zpravidla, ještě kdyby se všechny posouvali stejným tempem, tak ještě by to bylo dobré. Všichni bychom si na to zvykli, všichni bychom to zakotvili do všech našich smluv, pracovních a tak dále. Jenomže zpravidla, čím je inflace větší, tím je nevyrovnanější takzvaně. To znamená, něco zdraží, něco jiného to nestihne, zdraží to až za měsíc, pak už to první zase nezdražuje. A my nikdy přesně si nejsme jistí, když se pak díváme, přijdeme do obchodu nebo si procházíme inzeráty pracovní, tak my si nikdy nejsme jistí, jestli ta konkrétní cena, na kterou se díváme, je už po tom zdražení, před tím zdražení, jestli by měla zdražovat ještě daleko víc, nebo se to přehnalo, půjde to zpátky. Prostě vnáší to zmatek. Inflace, zejména vysoká inflace, vnáší zmatek do ekonomiky, komplikuje rozhodování, zhoršuje kvalitu toho rozhodování, no a tím pádem samozřejmě dlouhodobě zpomaluje prosperitu. Proto je dobré mít inflaci co nejmenší a nemáme ji nulovou jenom z určitých důvodů, které už jsme kdysi probírali v jiné jednohubce.
7: Ekonomických jednohubkách tam jsme probírali i podrobně přesně roli tak. České národní banky a co s tím může dělat, ale když budu hledat viníka té vysoké inflace, protože pokud si máme vyvarovat, tak bychom měli vědět, kdo za ní může. Může to být vláda nějakými kroky, může to být špatnou měnovou politikou právě centrální banka, nebo my, spotřebitelé, tím, že nezodpovědně utrácíme i naše rezervy, o kterých jsme mluvili hned v prvním díle těch letošních jednohubek.
8: Tak přísně vzato, striktně vzato, za inflaci může centrální banka. Protože právě jejím úkolem, základním úplně klíčovým úkolem centrální banky je hlídat inflaci, aby byla nad inflačním cíli. Není to nula, je to lehce nad nulou, ale prostě na nějakém hodně nízkém čísle. Takže to je princip, zejména v tom dlouhodobém smyslu, pokud dlouhá léta, rok za rokem je inflace vysoká, tak je to prostě vina centrální banky. Může to být dáno tím, že se děje něco speciálního, co ta centrální banka prostě nečekala. Může být za jistých okolností třeba globalizace, byl takový dlouhodobý šok protiinflační teda v tomhletom případě, ale tím chci říct, že ne vždycky za to ta centrální banka úplně může, ale prostě je to úkolem centrální banky. V krátkodobějších úsecích se ale může stát, že rychlé nárůsty cen, třeba ne všech, ale mnoha cen, za to můžou i jiní hráči než centrální banka. Ta na to pak musí reagovat a musí to jakoby hasit, ty problémy, které takhle vzniknou. A tady hned tím hráčem číslo dva, protože to je obrovský hráč, zdaleka největší vedle centrální banky v té ekonomice, to je právě ta vláda, která pokud si napůjčuje příliš mnoho peněz od, řekněme, ze zahraničí nebo z bank, tak v tu ránu jí to dává větší palebnou sílu a ta palebná síla je součástí celkové poptávky té ekonomice a jakmile je poptávka v ekonomice je příliš vysoká, no tak to prostě vede k vyšší inflaci, to asi chápe každý, k vyšším cenám a tím pádem k vyšší inflaci, takže hned tím dalším viníkem, ale spíš řekl bych v tom, hlavně v tom krátkodobém smyslu, může být i vláda a je pak ve chvíli, jakmile je zjevné, že ta vláda chce jít tímhletím směrem, tak pak jsme ale zpátky u té centrální banky, aby to zařídila tak dobře, tak vláda sem vnáší hodně poptávky, zvýšíme úrokové sazby, tím trochu skrouhneme možná vervu té vlády, ale určitě skrouhneme utrácecí vervu firmám a domácnostem a jakoby uděláme větší prostor pro tu vládní poptávku tím, že stlumíme tu ostatní poptávku. To už je konec konců jedno, jak se to porovná mezi sebou, ty jednotlivé, kdo na to zareaguje, jak kdo začne šetřit, ale prostě ve chvíli, kdy vláda tlačí na inflaci tímhletím způsobem, tak je na centrální bance, aby na to reagovala. Takže zkrátka dobře, hlavním hlídačem inflace je určitě centrální banka.
7: No a když se podíváme, protože my za sebou máme tu inflační epizodu, kterou jsme prožili na začátku 20. let tohoto století, tak když se podíváme na změnu v ekonomice, kterou mohou udělat politici a centrální bankéři, abychom podpořili tu prosperitu České republiky v příštích 10 letech. Která by to byla a proč? Máte takový krok v hlavě, co by opravdu pomohlo Česku?
8: No tak pokud se bavíme o nejbližších, řekněme, 10 letech, což je vlastně z hlediska hospodářské politiky relativně krátký horizont, to se toho zase tolik stihnout nedá, tak tam by asi bylo dobře dát pozor na to, nebo jak si zdál zefektivnit fungování trhu práce, protože ten v Česku evidentně tak trošku klempíruje, tam prostě něco dlouhodobě nehraje, proto je tak velice napjatý už dobře 10 let, vlastně máme nejnižší nezaměstnanost prakticky v celé Evropě, čili Česko tady nějakým způsobem vyčnívá z nějakých důvodů, tak zabývat se určitě trhem práce a případně trhem bydlení, to znamená stavební řízení, protože ve chvíli, kdy je to velice drahé, tak to komplikuje situaci spoustě aktérů v ekonomice, ale pokud bychom se bavili o delším horizontu, tak tam rozhodně školství. Zase znova se vrátím ke svému oblíbenému tématu. Zlepšit kvalitu škol, aby lépe připravovali lidi na to, co se děje v ekonomice, ale i v politice. To jsme u té voličské gramotnosti, aby prostě volič zhruba tušil, co by politik měl říkat a neměl říkat, aby se dalo říct, že to je rozumný návrh. Čili v tom dlouhodobém horizontu si myslím, problém číslo jedna české ekonomiky je vzdělávání.
7: Tak doufujeme, že jsme dnes přispěli k tomu, aby naši posluchači byli vzdělanější jak v ekonomické, tak trochu i v politické oblasti a věděli, co mají od politiků a ekonomů očekávat. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak důležitá je finanční gramotnost pro náš život, což jsme vlastně dnes v závěru tak trochu načali. Bude u toho opět ekonom Michal Skořepa a já mu děkuji za to, že byl dnes se mnou ve studiu.
8: Díky za pozvání.
7: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Pěkné dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale prý ještě musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za 3 roky. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku ke snížení úrokových sazeb. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Podle ministryně pro migraci Elmy Sajzové by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Detaily ani počty dětí ale ministryně neřekla. Před víkendem v Česku ještě zaprší, v několika vlnách se také do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí podle meteorologů hlavně na Moravu a do Slezska. O víkendu už bude převážně slunečno, zaprší jen výjimečně a teploty by se měly držet kolem 23 stupňů Celsia. Návštěvníci Libereckého paláce Liebig dnes a zítra můžou vidět divadelní představení Pod širým nebem. Inscenaci podle románu Jane Austenové Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor z divadla FX Šaldy, a to ve 20 hodin. Liberecká adaptace vychází z dramatizace skotské herečky Isobel MacArthur. Ještě informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy na Brno se za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru už po odstranění nabouraných aut projíždí bez omezení. Kolona ze 181. kilometru se postupně rozjíždí, stále se ale zdržíte asi 20 minut. Na silnici 7 na obchvatu Slaného stojí nepojízdný karavan, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech čekejte kolony až na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 po pojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Rudnou od 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení kolem 15 minut. Kamiony v pravém pruhu pojedou celý úsek déle. Šťastnou cestu. Během odpoledne se postupně čeká velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Teď se objevují jen výjimečně, později odpoledne pak hrozí na jihovýchodě i silné bouřky. Na západě a severu Čech bude dnes kolem 25 stupňů, jinde 26 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už má slovo Petr Vizina, začíná Interview Plus.
9: Vláda hodlá zrušit eurocentra, která v krajích poskytují občanům informace o Evropské unii a umožňují jim využívání výhod plynoucích z našeho členství. Podle premiéra Babiše Česko ušetří zrušením center v krajských městech kolem 10 milionů ročně. Chce vláda spojení obyvatel s Evropskou unii modernizovat, jak sama říká, anebo naopak oslabit? Začíná čtvrteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
9: Hostem interview je europoslanec TOP 09, místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Dobrý den.
10: Dobrý den, díky za pozvání.
9: Eurocentra v krajských městech končí, jelikož se vláda rozhodla zrušit celou koncepci informování o evropských záležitostech v České republice, která začala platit poté, co jsme roku 2004 do Unie vstoupili. To jenom pro připomenutí. Nenastal po těch 22 letech prostě čas na změnu i v tom, jak lidem Evropskou unii přibližovat? Nemá v tomhle vláda pravdu?
10: Já detailně neznám, jak ty centra fungovaly. Občas jsem se s nimi potkal, pořádali užitečné akce, ale samozřejmě ten vhled tam nemám. A určitě za těch 20 let bylo na čase, aby se některé věci změnily. Ale je tak normální, že když máte pocit, že nějaká součást nějaké organizace dobře nefunguje, tak se zamýšlíte nad tím, jak by mohla fungovat lépe, a než ji rušíte. Tady toto není nic jiného než politický statement této vlády. A podle mě to spadá velmi dobře do toho konceptu něčeho, co se myslím v dnešní světě označuje jako kulturní války, kdy vláda útočí proti některým institucím a politikám. Je to otázka klimatu, je to Brusel. Brusel, jsou to neziskové organizace, veřejnoprávní média, a v těch, zejména ty minoritní vládní partneři, chtějí posílat signál svým voličům, udělat jim radost, někdy formou, kterou jsme tady nezažili, věru, a pan premiér to toleruje. Čili toto není nic jiného než politický statement, protože 10 milionů pro státní rozpočet je položka absolutně zanedbatelná, a když já se dívám na porovnání toho, jaké znalosti, jaký pohled máme na EU, tak mám pocit, že tam bychom spíš měli notně přidat.
9: Když se bavíme o té koncepci informování o evropských záležitostech, tak v Česku léta slýcháme od politiků nářek nad takzvaným diktátem Bruselu. Současný předseda poslanecké sněmovny označil Evropskou unii za, cituji, zbytečný, předražený byrokratický spolek. Máme výhody z členství v Unii, přesto populistům prochází její zpochybňování. Není to ještě další důkaz selhání té zmíněné koncepce?
10: No to bezesporu, ale ta koncepce tady fungovala 10 let, ale 20 let jste zmiňoval, a celou tu dobu jsme se drželi v řadě těch průzkumů na chvostu Evropské unie z hlediska pohledu na Evropskou unii. Je tam takový zajímavý paradox, že většinou v těch průzkumech vychází, že naši lidi mají rádi tu abstraktní myšlenku té společné Evropy, mají velmi rádi ty konkrétní peníze, které to pro nám přináší, a ty konkrétní výhody, ale vlastně nemají rádi tu instituci a to fungování. A když já jsem se opakovaně, protože celou dobu vlastně, když jsem vstoupil do evropské politiky, tak jsem z biznisu, kde mi bylo dobře, tak jsem vlastně si říkal, že bych chtěl dělat dvě věci. Za prvé, mnohem víc porozumět tomu, jak to funguje, protože je to velmi složitý, a za druhý, umět to vysvětlovat. Tak furt řeším, proč to nejde, a když jako se bavíte s politology, když zeptáte se AI modelu, tak vlastně vám to okamžitě vyplivne dvě odpovědi. První je komunikace některých politiků, kteří na Evropskou unii systematicky útočí, a nedostatečná znalost. A to je přece situace, ve které bychom měli pracovat. Samozřejmě máme tady politické síly, které Unii odmítají, které ji tolerují, které ji podporují. To je naprosto legitimní. Ale to, že se pohybujeme v prostoru velké neznalosti, to je prostě špatně. A já teda ještě bohužel musím dodat, že já jezdím hodně po středních školách, velmi mě to baví na takové otevřené debaty, když mě do té školy pozvou. A já zjišťuju, že to není jako specifikum, že by studenti nevěděli o EU, kde to ví opravdu málo, ono je to vzdálené, je to trochu otažité, je to složité, ale oni vůbec neví, jak funguje český stát. Oni neví, jaká je pravomoc vlády, jaká je pravomoc parlamentu, jak vznikají zákony, jaké je rozdělení zákonodárné výkonné moci. A před lety, když jsem ještě byl v bance a startovala ta éra, která nyní kulminuje, doufejme, fiskálního populismu, kdy vlády si kupovaly voliče jednotlivými politikami, jednotlivými dárky pro voličské skupiny, tak jsem vlastně docela fascinovaně hleděl na tom, že neexistuje vůbec pochopení, jak funguje státní rozpočet.
9: Já rozumím.
10: Znalosti potřebujeme.
9: Vy říkáte, že tady je komunikační vákuum, řekněme, nebo informační vákuum ohledně Evropské unie. A když říkáte, že jsme na chvostu, tak podle loňského průzkumu Eurobarometru vycházíme jako země, jejíž obyvatelé z celé 27 vnímají EU nejméně pozitivně. Tak už jste to zmínil, chodíte po školách, máte podcast, vystupujete v médiích. Co se dá dělat, kromě toho vysvětlování, aby to vysvětlování nebylo učitelské, aby bylo přitažlivé?
10: No to je samozřejmě těžké, protože vysvětlovat věci tak, aby byly korektní, přesné a srozumitelné, to je to nejtěžší. Pokud můžete lhát, tak vysvětlíte vlastně všechno. Pokud chcete být přesný, tak je to těžký. Ale já bych s váma nesouhlasil, že máme vákuum. My nemáme vákuum, ale my máme spoustu desinformací, mystifikací.
9: No to, když je někde vákuum, tak potom je možné ho zaplnit čímkoliv.
10: Ale řekl bych, že existuje tady hodně lidí a byly to také třeba ta informační centra, která se snažila poskytovat kvalitní informace. Já myslím, že se výrazně zlepšila média za tu dobu, co jsem v evropské politice, tak znalost a zájem o evropské témata v médiích vzrostl. Máme mnohem víc novinářů, kteří tomu rozumí, ale ti jejich editoři jim říkají, ale musíte to zaobalit tak, aby to bylo populární, a od té linky vysvětlující faktické se dostáváme do linky, která už směřuje někam úplně jinam.
9: Tady bych se asi editorů zastal, jestli náhodou ten obsah nemá být přitažlivý, jestli ten tím výsledkem nemá být opravdu to, že nejsme na tom chvostu, jak jste řekl, té informovanosti o Evropské unii.
10: Já si myslím, že ten rozdíl v tom je ta komunikace těch vrcholových politiků. Já tady často v Čechách, a slyším to od svých přátel z biznisu i z politiky, slyším, teď my jsme přece takový ten hlas rozumu, my jsme takový ti racionální a když jako mluví o mě, říká, no a ty seš ten šílenec, který prostě je ten eurohujer a tak. A já když se dívám na situaci v jiných zemích, tak to, co oni považují za střed, to je euroskepticismus. A to je opravdu na hranici toho, co vedle k tomu, že David Cameron před nějakým 10 lety jako politický kalkul vyvolal hlasování o Brexitu, který prostě dostalo Británii do 10letého politické společenské krize. Čili to, co my vnímáme jako racionální, střízlivý pohled, je obvykle fakticky jako euroskepticismus.
9: No, vy sám jste například zastáncem společné evropské měny. Když ji na veřejnosti obhajujete, není to, jak by možná řekl premiér Babiš, kampaň, nikoli nestranné informování?
10: Já nikdy do těch diskusí nejdu s tím, že bych řekl, všechno je růžové a takhle to je a když to uděláme jinak, je to konec světa. Naopak zdůrazňuju, že přijetí eura by ze Švýcarska neudělalo Zimbabwe a Švýcarsko navíc nemá euro, ale kdyby ho mělo a opustil ho, tak se z něho nestane Zimbabwe. A pardon za Zimbabwe, já mám pocit, že to není země, která zrovna prosperuje. Čili je to součást dobrého policy makingu a myslím si, že třeba ta podpora eura vychází z konkrétní situace České republiky, jakou má strukturu ekonomiky, jako má geografickou polohu. A já se to snažím prezentovat takhle. A zase, myslím si, já jsem hrozně rád, že jste to euro zmínil, protože je pozoruhodné to, že ty názory jsou rozdílné. Vidíme to napříč Evropou. Zdaleka ne všichni podporují mnoho evropských politik, podporují euro, podporují to, podporují podporu Ukrajiny a tak dále. Ale já bych řekl, že u nás hodně kontrastuje to přesvědčení o tom, že my jsme jediní, kteří to pochopili, že to euro je špatně s tím, že ty průzkumy ukazují, že to euro je jeden z nejpopulárnějších projektů Evropské unie. A notabene je tam úplně největší paradox pro mě, že v Česku my chápeme, že společný trh je hrozně důležitý. To mimochodem vytváří mnohem víc našeho bohatství než všechny dotace, které z Bruselu dostáváme. A společný trh je pevně spojený se vznikem eura. Bez společného trhu by nevzniklo euro, bez eura by nevznikl společný trh.
9: Když takhle přednášíte svým přátelům z biznesu třeba, které dobře znáte, a oni vám říkají, že jste ten eurohujer, jak to nakonec skončí? Přesvědčíte je?
10: Já mám pocit, že ta společnost už se rozděluje tak, že se s vámi vlastně baví lidi, kteří jsou názorově blízko, či je hrozně těžký a já bych to přivítal, kdyby to šlo, se dostat do víc diskuzí s těmi, kteří tu otázku vidí jako docela jinak, ale já musím říct, že v biznisu mám pocit, je to přesvědčení jako velmi jasné v případě eura. Možná s výjimkou institucí, které mají profit z neeura, finanční instituce, pokud se zabýváte třeba směnárenskou činností nebo tady těmhle konverzemi. Pokud jste ekonom, který prodává do světa analýzu české ekonomiky a české koruny, tak nebudete ten, kdo říká, zbavme se koruny. Ale tam je to pochopení silné, ale
9: říkáte, že není čas na debaty, že ty názorové postoje už jsou tak jasně definované, že už není moc prostor?
10: Mně připadá, že o ty debaty není zájem a konec konců zase se vrátím k téhle vládě. Tahle vláda dokonce to chce vyřešit tak, že to téma zruší, protože my jsme tady měli hodnotící zprávy, pravidelné, myslím, jednoleté nebo dvouleté. A ta hodnotící zpráva je vždycky téma, kdy vzniká určitá politická diskuze, určitá odborná diskuze a někdy i občanská. A tahle vláda řekla, že prostě nebude dělat, protože o tom nechce mluvit.
9: Hostem interview je europoslanec Stop 09, ekonom Ludvík Niedermayer. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta, která zrušení Eurocenter navrhla, vysvětluje, že svět se nachází v jiné geopolitické a socioekonomické realitě, než když Česko vstoupilo do Evropské unie a že pro Česko se proměnily obsahové priority, relevance i pozice. To je citát. Jinými slovy, ona konstatuje, že EU je jiná než v roce 2004 a také Česko je jiné. No, jak tomu úřednímu zdůvodnění rozumíte vy?
10: To je konstatování faktů, všechno se mění. Jak říkal Jan Werich, kdyby se něco nedělo, tak by nebyly dějiny. Či já vůbec nechápu, jak to zdůvodňuje zrušení Eurocenter a jako já myslím, že ten krok je naprosto logický, že ho vláda udělala. Jedna z koaličních stran má v programu odejít z EU po Anglicku, vystoupit z EU. Druhá chce reformovat EU způsobem, kterým to nechtějí ani občané a je to naprosto neproveditelné a jinak by asi de facto chtějí opustit EU. A Andrej Babiš zase torpéduje EU, kdy může, kdykoliv se stane něco, co mu nevyhovuje. Čili představa, že tato vláda bude mít zájem o nějakou korektní komunikaci o tom, jak funguje Evropská unie a mimochodem také, jak vystupují naši zástupci v Evropské unii. Tady mluvím o vládě, protože myslím si, že informovanost o Evropském parlamentu se díky médiím docela zvýšila. Ale já nezaznamenávám ministra, který by řekl, a teďka jsme tam schválili, tady tohle bude to platit, či když se vám něco s tím nebude líbit, tak běžte za mnou. To je přesně naopak. My se tváříme, že to nějak vzniklo. Vlastně ta logika, která tady dlouho funguje a teďka se trošinenku oslabila, že tam rozhodují jakýsi úředníci a my s tím nemáme nic společného. To je strašně pohodlné pro ty politiky. To je ta obvyklá
9: představa. Já se snažím teďka vyznat v tom úředním jazyce. V prohlášení pro náš web i rozhlas.cz napsal úřad vlády, že cílem je, teďka znovu cituji, modernizovat komunikaci o evropských záležitostech, aby odpovídala současným potřebám, technologickým, společenským i politickým podmínkám. Konec citace. Co se podle vás myslí těmi politickými podmínkami? Je to ta změna postoje k Evropské unii, kterou jste
10: popisoval? To mě právě hrozně zajímalo, jestli změna té politických podmínek je, že máme ve vládě jednu vládu,

0: Že cílem těch eurocenter bylo poskytovat informace. Hmm.
1: Teďka bych a to řekl, je to, co jste řekl, že chybí v té
0: to je
1: debatě.
0: To, co chybí a samozřejmě, pokud ty eurocentra mějí nějaká 10 milionů, tak si dovedete představit, jakou práci za 10 milionů asi dokázali odpracovat a myslím si, že teďka se dostaneme do situace, kdy velká část té odpovědnosti bude padat na Evropskou komisi, aby vysvětlovala, co dělá Evropská unie, měla by to dělat neutrálně, prostě informovat o těch věcech a obávám se, že pokud to, jak ona o tom bude informovat, nebude konvenovat některým představitelům vlády, tak dojde ke konfliktu mezi Evropskou komisí a vládou.
1: Popisujete jako modernizace, ale spíše jako krok proti zájmům České republiky.
0: Mně to připadá, že já chápu, že tomu politikovi se semotam hodí ten Brusel nakopnout. A mochodem, ono to dělá 27 zemí ze 27. Čili to není nic neobvyklého, ale nesmí se to dostat příliš daleko.
1: Dostává
0: a já mám
1: se to
0: pocit, že my se pohybujeme na hraně toho, že to je hodně daleko. Jednou z těch obětí je naše ekonomika euro. To je politický konstrukt, který tady vznikl, odpor vůči euru. Odpor vůči euru komplikuje fungování naší ekonomiky a obrazně řečeno vysává peníze z peněženek našich lidí a to je jeden z důsledků.
1: Ještě k těm motivacím vlády. Může za snahou revidovat informace o Evropské unii stát stále zkoumaný střet zájmu Andreje Babiše a evropské dotace pro Agrofert?
0: Já doufám, že ne, ale viděli jsme, jak reagoval Andrej Babiš na rozhodnutí českých soudů, že ty soudy se zbláznily, že prostě parafrázuju to, že prostě rozhodli protiprávně, tak je mi jasné, že pokud Evropská komise udělá něco, co nebude konvenovat zájmu premiéra v oblasti jeho vlastního majetku, tak spustí obrovský atak na Evropskou komisi. Čili to si myslím, že se stane, ale myslím si, že to není s tím spojeno. Mně připadá, že to může být opravdu snaha udělat radost motoristům a SPD, kterým to bezesporu udělalo radost a vytvořit dojem, že když se stavíte rozpočet, který bude mít sice viditelně nižší schodek než 400 miliard, ale gigantický a neodůvodnitelný schodek, takže hledáte úsporu a proto jste zrušili dotaci dětských olympiád a eurocentra po 10 milionech.
1: Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se kvůli rušení eurocenter obrací na Evropskou komisi, hlavně kvůli tomu, že vláda ruší fungující síť lidí s kontakty na školy, knihovny a univerzity, aniž by představila plán, čím eurocentra nahradí. Může s tím Evropská komise něco dělat?
0: Já o tom to nevím, jak je to myšleno. Já si nemyslím, že spadá do kompetence Evropské unie, Evropské komise to, jak my tady řešíme podobné věci.
1: Protože od pana Zdechovského je to.
0: Nevím, neznám detaily tady tohle. Já mám pocit, že my se střílíme do nohy a bohužel víme, že střelit do nohy je vše možné prostě, pokud máte zbraň a naše vláda má plné právo vládnout tady a střílí nás do nohy prostě obden a tady toto je jedna z těch menších střel podle mě.
1: Hostem interview je europoslanec TOP 09 ekonom Luděk Niedermayer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Argument, který často slyšíme, taky jsme ho četli ve zdůvodnění rušení eurocenter, bylo, že jsme vstupovali do jiné Evropské unie, než je ta dnešní. Slyšíme to například od bývalého prezidenta Klause, který před 30 lety, jestli se nepletu, podával naši přihlášku do Evropské unie. Co se za těch 22 let našeho členství v Evropské unii změnilo a co by o tom měla vědět česká veřejnost podle vás?
0: Tak především myslím si, že je dobrý začít u toho, že ta změna je nezbytná. Konec konců to, že Evropská unie přijala nás jako členy, tím se dramaticky změnila. A já velmi kritizuju ten názor, který občas zaznívá na západě, že tím se ta unie zkomplikovala. To není pravda, ona se stala silnější, robustnější, vlivnější. Čili zaprvé svět, ve kterém se nic nemění, vlastně není možný. A hlavně on se strašně dramaticky změnil ten svět. Ty výzvy, kterým čelíme, jsou a hrozby, kterým čelíme, jsou úplně jiné. Představa, že dokonce i to, kvůli čemu Evropská unie na začátku vznikla, co jsme považovali za dané, to znamená mír uvnitř Evropy a v jejím okolí, že něco, co automaticky je dané, tak to bohužel už víme mnoho let, že to takhle není. Úplně se změnilo to ekonomické hřiště. Obrovský nástup Číny, jak z hlediska agresivní obchodní politiky založené na nízkých cenách, tak z hlediska obrovského nárůstu know-how. a v poslední době se zcela dramaticky změnily Spojené státy. Hmm. To je všech,

0: všechno, na co musíme reagovat. A já jsem vlastně měl pocit, že když jsem přišel do té politiky, že se najednou začaly objevovat krize, protože ono jich bylo hodně. Obsazení Krymu, migrační krize, covid, politika Spojených států a tak dále. Ale tohle je už ten nový normál. A pokud my se nebudeme měnit a pokud my na to nebudeme reagovat, tak neodvedeme tu práci a bude to pro lidi katastrofa. Připomenu jenom jednu věc, když Putin rozpoutal ekonomickou krizi, kdyby Evropská unie naprosto bezprecedentním způsobem neřešila ten problém, mimochodem pod vedením českého předsednictví tehdejším, tak bychom tady v tu zimu umrzli.
1: K té výtce, že jsme vstupovali do jiné EU, než je ta dnešní. Vy už jste sám řekl, že na západě zní, že dokud my jsme v EU nebyli, tak to byla asi ta stará dobrá EU. Teď už to není ta stará dobrá EU. Tatáž výtka zaznívá i u nás, že už to není ta stará dobrá EU, do které jsme vstupovali. Přiznal byste něco?
0: Já myslím, že první věc, kterou je třeba pochopit, je to, že to není, že ta unie se nám nějak změnila. Ta unie se změní každým rozhodnutím té Evropské unie a rozhodnutí v Evropské unii jsou přijímané na základě smluv, které odsouhlasily všechny členské země, dokonce některé v referendech, a na základě toho jsou určena kvora, která rozhodují, že se přijme či zruší ta či ona politika.
1: Já v tom argumentu cítím, že Evropská unie je direktivnější vzhledem třeba k členům, jako jsme my.
0: Já myslím, že úplně ne, i když do určité míry máte pravdu, protože vznikl princip třeba kondicionality využití evropských fondů, který se velmi velkou roli hrál v pádu Orbánova režimu, kdy, a to si nevymyslela Evropská unie, to si vymysleli členské země, ty, které dávají do rozpočtu velké sumy peněz, řekli, my jsme ochotni ty peníze tam dávat, protože solidarita je důležitá. Ale ti lidi nesmí krást a nesmí dělat podvody. A tím třeba vznikla kondicionalita, což je věc, která je prostě strašně důležitá. Ale to se nevymyslel nějaký úředník v Bruselu nebo nějaká Evropská unie. To přišlo jako striktní požadavek z části členských zemí, který všichni ostatní přijali. Mimochodem, nejdůležitější rozhodnutí v EU jsou stále přijímána na úrovni rady jednomyslně.
1: Vy jako poslanec Evropského parlamentu od roku 2014, jestli se nepletu, jste zažil krize a taky výtky zevnitř Evropské unie, třeba předloňskou Draghiho zprávu, která konstatovala, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Výzvu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, aby se Evropa probudila, začala se konečně bránit ruské agresi, anebo kritiku dnes už zesnulého papeže Františka, že Evropa je stará dáma, která se nechce dělit o svůj blahobyt. Jaké jsou podle vás oprávněné výtky proti současné EU, které byste sám přiznal?
0: Myslím, že to jsou legitimní argumenty, všechno tady tohle, co zaznívá. A mimochodem ta Draghiho zpráva se psala, a oni ty zprávy dvě, tam byla ještě jedna, která je možná důležitější, letová zpráva, která kritizovala nedostatečný rozvoj společného trhu. To, co nám Čechům údajně je nejbližší, to velmi dobře popsalo tu situaci. A já samozřejmě jsem s tím, jako jsem z toho smutný, jsem s tím nespokojený, ale musím říct, že čím víc cestuju po světě, tím víc vidím, jak v tom dnešním politickém světě je těžké dělat ta správná rozhodnutí. Třeba nedávno jsem byl na ekonomické misi v Kanadě a zjistil jsem, že kanadský trh z ekonomického hlediska je víc fragmentovaný v řadě věcí než evropský trh. My máme více fungující společný evropský trh, těch 400 milionů lidí, než je fungování trhu v Kanadě, který je fragmentován mezi pravidla jednotlivých provincií. Čili z pohledu vnějšího je to nedostatečné. Jak z hlediska rychlosti řešit ty věci, tak mě bolí ten nedostatek solidarity, který upozorňoval papež a nejen tak, ale když se na to dívám z politického hlediska, když se dívám na vývoj ve Spojených státech, v jiných částech světa, tak bych řekl, že se nám stále jakž takž daří, nebo docela dobře daří ty problémy řešit. No i když pomalej, samozřejmě. I když pomalej.
1: Já jsem naznačil, jaké jsou výsledky té frustrace a ty argumenty. Tak když vyjdeme z té Draghiho zprávy, poučila se z ní 27 správně, nebo to zůstalo jenom u řečí? Často to slýcháme.
0: Ty věci hrozně dlouho trvají. Já musím říct, že mě trvalo asi rok a půl, než jsem fakt přesvědčil drtivou většinu členů naší politické frakce, že to, co píše Draghi, je správně a my to musíme udělat. Ale třeba teďka se rozjelo před pár měsíci program One Europe, One Market. To bude zahrnovat, myslím, víc než nějakých 30 legislativních iniciativ, které budou odstraňovat překážky na společném trhu. Mělo by to být schvalováno ty jednotlivé věci v horizontu, řekněme, jednoho roku. Či ono, než se to rozjede, ten kolos, tak to chvilku trvá, ale ta snaha je tam velká. Ale když vy mluvíte o frustraci, práci. Jako politik člověk může být frustrovaný stále, protože to, co obrazně řečeno vyhrajete, vyhráváte za cenu komplikovaných kompromisů, který často bolí a spoustu věcí prohráváte. Ale pokud lidi nepochopí, že takhle ta politika v reálu funguje, tak prostě budou frustrovaní furt a budou stále hledat nějaké nové síly, nějaké nové modely, které to vyřeší, a buď to v lepším případě nedosáhnou ničeho lepšího a v horším sklouznou do nějaké diktatury nebo do nějakého
1: šíleného režimu. My jsme začali náš rozhovor tématem vlastně informačního váku, a vy jste říkal, že by pomohlo, kdyby lidé byli informováni lépe o tom, co se děje v EU, a teď jste mi řekl, že jste musel přesvědčovat vaše vlastní kolegy, že Draghiho zpráva je realistická. To znamená, že to odpovídá nějakému stereotypu škodolibému, že ti lidé v Bruselu nebo ve Štrasburku vlastně nevědí, jak to je, protože sedí někde ve slonovinové věži.
0: Neví to v Bruselu, neví to ve Štrasburku, neví to v Praze, neví to ve Vídni, neví to v Budapešti, protože do té politiky nechodí ty nejosvícenější lidi. Přece demokracie funguje na tom, že ti lidé získávají nějakou komunikaci, nějakým způsobem mandát, a to neznamená, že jsou tam nejlepší ekonomové samozřejmě, ale zase musím říct, že co se týká naší skupiny, a je to největší skupina v Evropském parlamentu, tam neexistuje diskuze o tom, že by EU byla špatně. Tam neexistuje diskuze o tom, že by bylo dobré, aby země vystupovaly z Evropské unie. To, že se dostáváte potom na úroveň třeba v oblasti klimatické politiky, jestli tohle víc přitvrdit nebo trochu zmírnit, jestli evropský rozpočet zvětšit, zmenšit, jak ho financovat, to je podle mě legitimní politická diskuze, u které se nedá úplně říct, co je černé a co je bílé. Ale v tom velkém obrázku, který nám tady v Čechách dost často kulhá, tam je prostě naprostá shoda.
1: No, když jste zmínil klimatickou politiku, tak plán dosáhnout dekarbonizace do roku 2050 v tomto pořadu zpochybnili i zastánci šetrného přístupu k planetě. Není to důkaz, že Evropa podléhá ideologiím, které musí korigovat?
0: Především to není ideologie, a zejména v těchto dnech se bavit o ideologii oblasti klimatu, když ta klimatická změna, která teprve startuje, nám přináší obrovské problémy třeba v podobě sucha. To považuji za úplně absurdní tady tohle. A co se týká roku 2050, pro mě je důležitější rok 2030 a 40, kde máme jasně stanovené cíle a máme ty technologie, kterými jich dosáhneme. Ten rok 50 trošku visí ve vzduchu, protože to dotáhnout do té čisté uhlíkové neutrality je i z mého pohledu, a já jsem hodně velký fanda do dekarbonizace, je možná trošku zbytečně ambiciozní cíl, ale to není ten nejdůležitější cíl. To je takový maják, který tam někde svítí. Zásadně je napnout cíly pro to, abychom snižovali emise teď, splňuje cíle roku 2030, 2040 a motivovali co největší část světa, aby postupovala stejně.
1: Hostem interview byl europoslanec TOP 09 ekonom Ludvík Niedermayer. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
3: Je 12 hodin.
2: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vysíláme hlavní zprávy. Noční ruský útok na Kyjev a okolí zabil 16 lidí. Na město dopadaly drony i balistické rakety.
4: Poničené jsou obytné budovy, škola i dětská nemocnice. Zítra budeme v Kyjevě za oběti držet den smutku.
3: Senát projednává stavební zákon, opozice vládní novelu kritizuje.
5: Je to politicky protlačovaný paskvil, nahrávající jedné zájmové skupině.
3: Tenistka Sára Bejlek porazila v Cincinnati světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova brzdí provoz stojící auto. A počasí zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky, ojediněle i silné, a teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších je zraněných. Hasiči stále zasahují na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku.
6: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V Kyjevském, Solomianském a Darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Senátoři dnes projednávají spornou novelu stavebního zákona. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizují například pro nedostatečné projednání odbornou veřejností a taky další nedostatky. A v Senátu to sleduje reportér Jakub Vik.
7: Předlohu přišla do Senátu hájit ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
8: Novela zavádí jasný princip. Jedno řízení, jeden odpovědný úřad, jedno rozhodnutí.
7: Opoziční senátoři kritizují, že jde o poslanecký a ne vládní návrh, který je špatně připravený a neopravitelný. Podle místopředsedkyně senátu Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL novela například zvýhodňuje developery.
9: Vážných nedostatků, nedořešených provázaností, zpochybnění jistot právního výkladu a netransparentnosti je tolik.
7: Vzhledem k převaze opozice v horní komoře, tak senátoři novelu nejspíš neschválí a vrátí do poslanecké sněmovny. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Třetí den se na ministerstvu financí střídají šéfové jednotlivých rezortů a vyjednávají o rozpočtu na příští rok. Dnes se ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO potkává s ministry, se kterými všechno nedojednala na první pokus. A schůzky sleduje kolegyně Daniela Brichtová.
10: Znovu za šéfkou státní kasy přijel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě jeho rezort hospodaří s největším obnosem peněz.
11: Jak na rok 26, tak na rok 27 je zajištěno financování sociálních služeb. Konkrétní částky, které tam padly, tak vám v tuto chvíli neřeknu.
10: Druhé kolo jednání mají za sebou taky ministr vnitra z ANO Lubomír Metnar a školství Robert Plaga za ANO. Ten uvedl, že ne všude dospěli k finální dohodě.
12: Co se týká vysokých škol vědy a výzkumu, tak ta situace je tam otevřená. Nějaký směr jsme si naznačili, respektive vymezili ty pozice, takže tam to finální číslo ještě nemáme.
10: Ministryně financí teď ještě debatuje s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Letošní úroda bude podle Agrární komory nejnižší za 15 let. Na slavnostním zahájení veletrhu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident komory Jan Doležal. Důvodem je sucho, vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva. Ministerstvo zemědělství přislíbilo farmářům pomoc a přímo z výstaviště pokračuje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
13: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že vláda má pro tyto účely připravených 800 milionů korun z rozpočtu a Evropská unie by měla pomoct 2 miliardami korun. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala to farmáři uvítají, protože sucho, nízké výkupní ceny zemědělských komodit a vysoké náklady letos znamenají na tržbách ztrátu 20 miliard korun. Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci z ministerstva. Probrat. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
3: Zdravotním pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně drahé kanceláře. Radiožurnál to zjistil ze zveřejněných smluv. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá, aby to dozorčí rada pojišťovny prověřila. Rada už kontrolu dělá, a to kvůli rekordním zlatým padákům pro bývalé manažery.
14: Pojišťovna platí za metr čtvereční v budově Insady přes 513 korun. Průměrné ceny jsou podle realitního makléře Remax Deluxe Ivo Bauera přitom o desítky korun nižší.
15: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard.
14: Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové přihlížela pojišťovna při výběru místa k lokalitě, dopravní dostupnosti i kapacitám pro klientské centrum.
16: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
14: Přesun pobočky pojišťovna nechystá, smlouvu má na 15 let. Majitelé budovy komentář neposkytli. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnout mají hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 16:00 odpoledne a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
17: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
3: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku lidi uctili oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Sešli se na místě bývalého válečného pracovního tábora a pietu sleduje reportérka Hana Novotná.
18: Na pietu přišly desítky lidí. Na začátku zazněla česká i romská hymna a potom proslovy o tom, v jakých podmínkách vězni tady v táboře žili, a také vzpomínky potomků pamětníků. Program bude pokračovat na nouzovém pohřebišti Žalov, kde je pohřbená velká část obětí z tábora. Lidé tam můžou položit květiny a kněz pronese modlitbu. Jenom doplním, že odsud v srpnu 1943 nacisté transportovali 750 romských mužů, žen a dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Nejmladšímu dítěti v transportu byly tehdy 3 měsíce. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Tenistka Sára Bejlek porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve dvou setech a postoupila do čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Vypadly naopak Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková. 3 české fotbalové týmy rozehrají poslední část kvalifikace evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin ve čtvrtém předkole Evropské ligy v Bělehradě proti Crvené zvezdě. V bojích o konferenční ligu bude hrát od 8:30 večer Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem. Extra motivaci má hradecký kapitán Vladimír Darida, který se stejným soupeřem prohrál v minulosti jako fotbalista Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
19: Ty vzpomínky Ateny se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště a ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, ale teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu porážku, která nás bolela, vrátil.
7: V kvalifikaci konferenční ligy pak nastoupí i Jablonec ve 25:40 ve skotském Glasgow proti Rangers. Zápasy odvysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
20: Situace na D1 v Brně a zdržení na D8 u Veletrus. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Svitavy z 202. kilometru po pojíždí kolona v omezení před sjezdem na Bratislavu stálo nepojízdné auto, už nepřekáží, kolona se rozjíždí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru kvůli údržbě telematiky se zdržíte 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy jsou stále fronty na obchvatu Slaného na 15 až 20 minut, více od našeho zpravodaje.
21: Bez ožení na 23. kilometru, na karavanu mu bouchlo kolo, mění to tam, policie to řídí kivadlově.
20: A na silnici 33 z Jaroměře do Náchoda za Českou Skalicí opravují most a z obou směrů stojí dlouhé kolony, dá se to osobními auty obět přes Zlíč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zpočátku bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky a bouřky ojediněle i silné a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
22: Bude Ukrajina schopná bránit se proti ruským balistickým střelám? Jak se v návrhu stavebního zákona podařilo skloubit 2 vládní priority, rychlou výstavbu a boj proti suchu? A jak těžké je obhájit vítězství v soutěži Vinař roku? O tom všem budeme mluvit. Nejméně 16 lidí zemřelo a na 40 jich bylo zraněno při nočních ruských útocích balistickými střelami na Kyjev a jeho okolí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko tento útok dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře. Zasaženy byly obytné domy a podle ukrajinského premiéra taky sklady potravin a objekty Červeného kříže. Kyjevský starosta Vitalij Kličko řekl při návštěvě jednoho ze zničených paneláků zpravodajskému serveru BBC, že Ukrajina potřebuje munici a protiraketové systémy. My jsme teď ve spojení s vojenským analytikem Zdeňkem Petrášem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
23: Dobré poledne přeji.
22: Jak intenzivní ten noční ruský útok na Kyjev a jeho okolí byl? Prezident Zelenský říká, že se na něho Rusko dlouho připravovalo.
23: Tak samozřejmě tento útok vzhledem ke svému trvání i k tomu, kolik bylo použito munice, dronů a různých typů raket, tak zcela jistě byl dlouho plánován a detailně plánován. Šlo ve srovnání s předcházejícími útoky o mimořádně intenzivní a kombinovaný útok, který trval několik hodin a přinesl ty škody a efekt ze strany, podíváme-li se na to, ze strany ruských vojenských plánovačů, pravděpodobně, které očekávali a které tou plánovanou operací připravovali.
0: No, na jaké cíle se tedy ty noční údery soustředily, protože Rusko tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum a na sklady v kyjevské oblasti. Přitom byly zasaženy civilní budovy.
23: Tak samozřejmě ten primární úmysl a primární zaměření bylo na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu. Důležitou pro vedení války ze strany Ukrajiny. No a samozřejmě tady byly zasaženy především objekty, které mají co dočinění s výrobou komponentů pro drony, logistické úzly, sklady, které vlastně mají svoji důležitost z hlediska zabezpečování potřeb vojsk na frontě a ukrajinské armády jako takové. No a samozřejmě vedle toho byla zasažena i civilní infrastruktura. Otázkou je, zdali to byl rovněž nějaký primární cíl a primární zaměření, ale z hlediska vlastně potřeb, které má v současné době Ruská federace a ruská armáda z hlediska dosažení strategického cíle, tak na základě všech principů vedení války, všechny vlastně prostředky jsou užitečné k tomu, aby bylo dosaženo konečného cíle a v tom souvisí i to, že vlastně civilní infrastruktura byla zasažena.
0: Z té ranní zprávy ukrajinských vzdušných sil podle serveru BBC vyplývá, že protiraketovým systémům se nepodařilo zachytit ani jedinou ruskou balistickou střelu. Jak na tom tedy teď ta ukrajinská protivzdušná obrana je?
23: Tak dá se říct, že situace pro ukrajinskou protivzdušnou obranu je poměrně kritická. To především z hlediska obrany proti zmiňovaným balistickým střelám. V médiích proběhla informace o tom, že prezident Zelenský hádal střelí Patriot pro ukrajinskou obranu a nedostatek těchto střel, ale i jiných střel, které mají schopnost likvidovat balistické střely, to výrazně omezuje schopnost bránit jednak Kyjev jako hlavní město a centrum politické i vojenské proti tomuto typu střel.
0: A jak je na tom Rusko se svojí zásobou těch balistických střel? O tom jsou nějaké informace?
23: Tak samozřejmě tyto informace nebudou veřejně dostupné, samozřejmě tyto informace si Rusko chrání, ale dá se říci, že kapacity a výrobní kapacity Ruska pro výrobu těchto střel budou větší než u Ukrajiny. Rusko bude mít k dispozici tyto střely jednak na základě vlastní produkce a nesmíme opomenout i to, že Rusko je schopno vjednat zásilky, dodání těchto zbraní z jiných zemí, takže vlastně ta převaha především v tom počtu balistických střel ve schopnosti zasahovat ukrajinskou infrastrukturu pomocí těchto střel bude poměrně velká a Ukrajina se s tím bude velice těžko vyrovnávat.
0: No, Spojené státy velkou část svých rezerv střel Patriot vyčerpaly ve válce s Íránem. Tak může Ukrajina dostat ty protiraketové systémy i odjinud?
23: Tak samozřejmě opět v médiích proběhla informace o tom, že prezident Trump přislíbil pomoc ve formě dodání jednak střel Patriot, jednak licencí na výrobu těchto střel, což bylo posléze minimálně do určité míry dementováno, ale zcela určitě Spojené státy a armáda Spojených států nemá neomezené množství těchto střel tak, aby mohla podle potřeb Ukrajiny tyto střely ukrajinské armádě dodat. Tyto střely jsou poměrně i úzkým profilem pro ostatní země, ať už mluvíme o zemích Severoatlantické aliance, či o ostatních zemích, které jsou mimo struktury Severoatlantické aliance. A vzhledem k tomu, že se jedná o velice účinný druh zbraně, zbraňového systému, který je rovněž velice finančně nákladný, tak nelze očekávat, že by Ukrajina získala jednak od Spojených států a jednak od dalších zemí takové množství těchto střel a těchto systémů, které by zabezpečily účinnou vzdušnou obranu.
22: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Díky, naslyšenou.
23: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
22: Vláda tento týden znovu označila boj se suchem a lepší hospodaření s vodou za jednu ze svých priorit a právě dnes mají senátoři schvalovat nový stavební zákon, který přinese i změnu dalších 55 souvisejících norem. Zákon má hlavně zrychlit povolování nových staveb. Podle ekologů ale návrh nepodporuje opatření pro boj se suchem a nevěnuje se ochraně vody a půdy. Téma teď probereme s právničkou Martinou Frankovou z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
22: Stát má národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jsou tam aktuální data, která může využít premiérem Babišem ustavená Národní koalice pro boj proti suchu. Jak jde tenhle plán dohromady s tím návrhem stavebního zákona? Oni by se asi ideálně měli obě ty priority doplňovat.
1: Tak určitě by to bylo logické, kdyby se doplňovaly. Já jenom doplním, že ten národní akční plán je teď aktualizovaný čerstvě pro období roku 2026 až 2030, ale myslím si, že tomu tak není, protože ten stavební zákon nám nějak neposouvá nějaké priority v oblasti boje se suchem, v adaptaci na změnu klimatu. V podstatě to konzervuje na tom, co bylo, a částečně to i zhoršuje.
22: No, ten současný stavební zákon platí zhruba 2 roky, byl schválený za té minulé vlády i s podporou hnutí ANO a SPD. Tak ten současný návrh, který se schvaluje, ta opatření proti suchu, proti tomu současnému stavu tedy nějak neposouvá anebo oslabuje?
1: Řekla bych, že oslabuje, a to vlastně ve dvou ohledech zásadních, základních. Prvním je ten ohled je to, že ten zákon jednoznačně prioritizuje veřejný zájem na výstavbě oproti ostatním veřejným zájmům, což jako v praxi pak může rozhodovat například při projednávání nového územního plánu nebo povolování konkrétní stavby, protože ta prioritizace toho zájmu na výstavbě tam je jednoznačná a může nakonec jako převážit. To je jeden ten ohled. Druhý ten ohled je, že například v oblasti ochrany půdy, kdy půda má jako velmi důležitou schopnost zadržovat vodu v krajině a potřebuje mít z tohle pohledu spíš jako chránit zejména tu nejvíce kvalitní, protože ta většinou má i lepší tu hydrologickou funkci, tak tam tu ochranu výrazně oslabujeme, protože rozvolňujeme tu stávající ochranu. To není přímo v stavebním zákoně, to je v součástí toho návrhu, jak jste uvedli, je novela celé řady dalších zákonů. Tohle je část zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
22: A můžete ukázat, jak konkrétně tedy ten návrh nového stavebního zákona upřednostňuje tu výstavbu před, řekněme, ochranou krajiny nebo právě před tím, jak bojovat se suchem?
1: Tak kdybych byla úplně konkrétní, tak jako už úplně zásadně paragraf 1a toho zákona, který nám vlastně jasně říká, kdybych se dovolila odcitovat, že znemožnit rozvoj sídel, pardon, ještě minutku. Znemožnit sídel hospodářství, veřejné infrastruktury nebo výstavbu lze jen tehdy, není-li možné zajistit dostatečnou ochranu jiných hodnot podmínkami, kompenzačními opatřeními nebo zmírnícími opatřeními. Jinými slovy, my tam jako jasně říkáme, tenhle ten zájem na tom rozvoji sídel hospodářství, infrastruktury, výstavby je tam klíčový a ty ostatní, pokud je dotýkáme, musíme nějakým způsobem ochránit podmínkami, náhradními opatřeními. Zkrátka dobře, nějak chránit, ale nemůžeme říct v řadě případů v podstatě ne.
22: Sněmovnou taky neprošel návrh, který měl zakotvit tu adaptaci měst na změnu klimatu jako veřejný zájem. V čem by tohle ale městům pomohlo? Není to jen deklarativní věta?
1: Nemyslím si, že je to deklarativní věta, zejména protože ten zákon tam v řadě případě právě jednoznačně upřednostňuje ten veřejný zájem na výstavbě. A konkrétně, když by se podívala na města, tak jim se tím u těch měst máme ustanovení, který říká, že obce a kraje prosazují a hájí veřejný zájem na všestranném rozvoji svého území a na vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí. A to jsou jednoznačně deklarované ty prioritní zájmy, které musí brát obce i kraje vlastně v úvahu třeba při schvalování a navrhování územně plánovací dokumentace. A tam jakoby ten zájem na ochraně klimatu nebo adaptaci na klima vlastně jako není. Jo? Možná ho tam můžeme někde vidět v životě lidí, ale prostě jako nemáme tam někde ten zájem na ochraně životního prostředí nebo adaptaci na klima. No, takže ono... při tom konkrétním rozhodování pak poměřujeme veřejný zájem a tenhle veřejný zájem tam, jako, když ho nemáme zakotvený v zákoně nebo nemáme ho nikde upravený, tak musí ustoupit.
22: No ono v souvislosti s tou novelou se má taky zrušit zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Připomenu, že ten spojil ve stavebním řízení ty desítky stanovisek z oblasti ochrany přírody do jednoho dokumentu, což právě mělo zrychlit to povolování. Řízení staveb, tak co by to jeho zrušení znamenalo pro tu ochranu přírody a případně co by ho tedy mělo nahradit?
1: Tak asi nejdůležitější je úplně to poslední, co by ho mělo nahradit. Jenom jako shrnout ten zákon jako takový. Nerozumím tomu, proč se ruší, protože v účinnosti je v podstatě necelý 2 roky a za tu dobu nemáme žádný data a já nevím o žádných datech, nemám žádný signál o tom, že by nefungoval. To a jedna. Za druhý ten zákon jednoznačně umožňuje posoudit všechny ty zájmy v tom širokém spektru životního prostředí ve vzájemných souvislostech dohromady a to závazně, závazným stanoviskem. Co ho nahrazuje? Nahrazuje ho kompetence stavebního úřadu, který má soudit celou řadu dalších zájmů, prioritizovat ten zájem na výstavbě. To znamená, nemůže se zamyslet s tím, jak komplexně posoudit zájmy na ochranu životního prostředí. Není tam žádné závazné posouzení těch zájmů. A to, co ustoupí a neustoupí a co převáží, opět, když připomenu ten paragraf 1a, tak v podstatě tam se jasně říká, že ty ostatní zájmy musí ustoupit, musíme ušetřit nějakými podmínkami, nějakými kompenzačními opatřeními. A to už to není vůbec jasné, jak bude personálně zabezpečeno posuzování stavebním úřadem té poměrně složité odborné agendy ochrany životního prostředí, ale i další.
22: No, když budu tady konkrétní, tak stavební úřad má posuzovat právě ty věci z oblasti ochrany přírody. To znamená, že na tom stavebním úřadě bude přímo sedět někdo, kdo je na to odborník?
1: Pravděpodobně by tam sedět měl, já pevně věřím, že tam sedět bude, ale jak to bude v praxi fungovat, vám neřeknu, protože pochybuju, že by se stávající odborníci, který sedí na různých odborech životního prostředí, hrnuli na stavební úřad a současně pořád to bude ten odborník jako jeden z dílčích odborníků, nad kterým bude sedět ta úřední osoba s tím razítkem stavebního úřadu a jak si to nastaví vnitřně ty pochody, já opravdu netuším a jako legislativně to nějak zaručeno vlastně není, co a jak tam budou tyhle vnitřní procesy fungovat.
22: Právnička Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Také děkuji a naslyšenou. Přeji hezký den všem.
22: 70 vinařství se letos přihlásilo do soutěže Vinař roku, přivezli celkem 666 vzorků vína. A titul Vinař roku nakonec obhájilo vinařství Volařík z Mikulova. Na druhém místě se umístil Martin Čapka z Prušánek a bronzovým vinařem roku se stalo vinařství Štěpánek z Mutěnic. A to si zároveň odneslo titul národního šampiona bílých vín. O tom, jak se u nás dělá dobré víno, teď budu mluvit s enologem z vítězného vinařství Volařík Ondřejem Tichým. Dobrý den.
4: Dobrý den.
22: Tak ta kolekce vín pro hodnocení musela obsahovat minimálně 5 a maximálně 15 soutěžních vzorků vín z nejméně 2 soutěžních kategorií, tedy bílá, červená, šumivá, růžová a tak dále. Tak s jakými víny vy jste letos zvítězili?
4: My máme velkou radost, že jsme obhájili loňský titul a že se potvrdila kvalita Rieslingu Valašského, který je u nás vlastně dominantní, na který se zaměřujeme, a převážná část těch vín v té vítězné kolekci byl právě Riesling Valašský.
0: No a co všechno jste zvažovali, když jste letos vybírali, jaké ty vzorky pošlete do soutěže?
4: Je to vždycky hrozně těžké, protože to je dvoukolové hodnocení. Hodnotí to vlastně tuzemští hodnotitelé, zahraniční hodnotitelé. Tam se lehce liší ty preference, takže není ta jistota nikdy dána, co vlastně uspěje. My jsme sadili při výběru právě na Riesling Valašský. Poslali jsme do soutěže Riesling Valašský v mnoha podobách. Je to velmi tvarná odrůda, jsou z něj skvělá svěží vína. Je to krásná odrůda i na těžší komplexní vína, takže jsme dali takový průřez a v té vítězné kolekci teda lépe zabudovala právě ty nazrálá vína, které často zrála i ve velkých dubových sudech.
0: No a jak byste popsal třeba jedno z těch vín, které bylo v té kolekci a které je vám třeba blízké?
4: Máme tam Riesling Valašský ze sklizně ročníku 23, což byla poměrně složitější sklizeň. Hrozny byly částečně botrytické, takže napadené blízní šedou botryty z Cinerea, byly krásné rozinky. Dělá to do Valašáku zajímavý charakter, do medu, do oříšku, doplněné vlastně o to zrání ve dřeve, takže je to mohutné komplexní víno, které perfektně reprezentuje ten náš region.
0: Znamená to, že vy můžete vybrat ročník, z kterého ta vína do soutěže pošlete, že tam to není nějak omezené?
4: Tam to omezené není a opravdu se ten vinař, protože tahle soutěž je pro nás velmi prestižní, vnímáme ji tak se snažíme tam vždy přihlásit ty naše nejlepší vína, kterým nejvíce vyhříme.
0: No vy jste říkal, že hledáte cesty, jak ta vaše vína dál posouvat. Co si pod tím mám představit? Jak se s tím vínem pracuje nebo s tím procesem, jak se víno tvoří?
4: Je to vždy v mnoha pohledech. Tím jedním je třeba, co letos cítíme všichni, tak je samozřejmě i nějaké globální oteplování. Takže jsou zde výzvy, jak ten Riesling Valašský a i ostatní odrůdy tvořit, aby byly prostě charakteristické, aby byly pro vínomilce zajímavé, pěkné. Takže těch otázek je tady jako spousta. A v tomhle vlastně spočívá to, proč říkáme, že potřeba to posouvat, zdokonalovat, zkrátka jednou za čas se ohlédnout, jestli je to dobré, a popřípadě přistoupit nějakým krokům, pro příklad třeba granější sklizni, aby to víno bylo neustále zábavné a zajímavé.
0: Mimochodem, jak se letos na víně podepíše to hodně suché počasí s vysokými teplotami?
4: My máme v současnosti za sebou už první sběry a musíme tedy přiznat, že sucho se podepsalo vlastně na laicky řečeno velikosti hroznů, obsahu vody v bobulích, a jsme na 30% poklesu vlastně ve výnosech.
0: Říká enolog Ondřej Tichý z vinařství Volařík, které obhájilo titul Vinař roku. My gratulujeme a ať se vám daří. Díky, naslyšenou.
4: Děkuji moc, krásný den všem.
0: To byla polední publicistika, ta podvečerní, to bude v 18:10. Teď jsou na řadě aktuální zprávy. I krátce hlavní zprávy, rozhovory, komentáře se můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích.
5: Je 12:30.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dobré odpoledne. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne zhruba o 30%. Pěstitele taky trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekla předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41,66. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun a nafta o víc než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze, naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém. Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to uvedla jihokorejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raket arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu mimo jiné během výběru dodavatele posunulo požadované datum z dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohl reagovat. Ministerstvo se proti pokutě odvolalo, úřad ale jeho rozklad zamítl. Vyjádření rezortu scháníme. Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zpomalují kamiony na kilometru 173. Levý pruh jede rychleji, osobními auty pojedete úsek od Kývalky do omezení na kilometr 196 zhruba půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru hlásíte kolonu. Na 15. je uzavřený levý pruh kvůli údržbě telematiky. Je to na necelých 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného se popojíždí v obou směrech, stojí tam karavana s defektem. Policie řídí provoz kyvadlově. Zpoždění v obou směrech je zhruba 20 minut. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda za Českou Skalicí opravují most, jezdí se kyvadlově, stojí tam dlouhé fronty, tak čekejte zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude polojasno až oblačno, postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě mohou být i silné. Teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech kolem 25, na horách okolo 21 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy, teď už Ondřej Konrád a názory a argumenty.
6: Senát je aktivní. Trump přemýšlí, co dál s Íránem. Ukrajinský ex-ministr obrany chce nahradit Zelenského. Proč je Andrej Babiš tak úspěšný politik? Velká auta ve městech a sucho na zemi. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
6: Senát je součástí našeho ústavního pořádku už více než 30 let, i když ho mnozí voliči a dokonce i politické strany dlouho ignorovali. V současné době je Senát rukou opozice a zdá se, že je aktivnější než dříve. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Petře, souhlasíš s tím, že Senát je teď aktivnější než dříve?
8: No, aktivnější může být na první pohled, a to z toho důvodu, že nyní vrací do sněmovny několik zákonů, které ovšem jsou výjimečné tím, že vzbuzují různé kontroverze. Týká se to například elektronické evidence tržeb, kde Senát k tomu přistoupil takovým způsobem, že ten zákon sice nezamítl, ale vrátil ho zpět do sněmovny s tím, že by mělo dojít k určitým úpravám, které navrhl. Jedna se týkala například toho, aby elektronická evidence tržeb se nevztahovala na bezhotovostní platby. Ostatně, když už v minulosti právě elektronická evidence tržeb fungovala, tak tento způsob evidence řešil ústavní soud a ten dospěl k tomu, že je to v rozporu s ústavním pořádkem této země a že to byla věc nadbytečná a proto ta evidence těch bezhotovostních plateb fungovat neměla. Nyní se znovu vrátila. Předkladatelé vládní většina tvrdí, že je to nyní už v souladu s tím rozhodnutím ústavního soudu, tak uvidíme. Týká se to také toho, že sněmovna se zabývala například rozvolněním pravidel pro obměnu státních úředníků, kdy v minulosti jsme byli svědky takzvaného tsunami, když se vystřídala politická reprezentace u moci, tak docházelo k výrazným obměnám v rámci státní správy, byla velmi spolitizovaná, takže se přijal i na popud Evropské unie zákon nový, který měl umožnit to, aby přece jenom státní zaměstnanci nebyli tak snadno vyměnitelní a nyní tedy by k tomu mělo opět dojít, že ta možnost obměny by se zlepšila nebo rozvolnila se ta pravidla, což se Senátu nelíbilo a tento zákon rovnou zamítl a vrátil zpět do sněmovny. Když se podíváme na ty praktické důsledky, tak je pravděpodobné, že tedy vládní většina ta senátní veta nebo postoj Senátu přehlasuje a že ty zákony budou platit v té podobě, jak ji přijala vládní koalice ve sněmovně a senátoři avizují, že v některých případech se patrně obrátí na ústavní soud, takže Senát využívá svého práva. Je to dáno také tím, že nyní máme rozdílné obsazení sněmovny a Senátu, to znamená v poslanecké sněmovně je vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů, kdežto současná opozice má zatím stále ještě většinu v horní parlamentní komoře, takže se to může projevovat v určitém nesouladu v jiném pohledu právě na řešení různých věcí a je to dáno také tím, že vláda se rozhodla některé zákony přijímat netradičním způsobem, to znamená formou poslaneckých návrhů a to znamená, že nedochází k tradičnímu připomínkovému řízení a že ty zákony mohou vyvolávat obavy o tom, nakolik jsou kvalitní, nakolik jsou podrobeny expertize odborníků a tak dále.
9: Ty jsi už zmínil, že v současné době je Senát v rukou opozice. Změní to blížící se volby?
8: Bude to zajímavé, protože se obmění 1/3 Senátu, konkrétně 28 křesel a hned 26 z nich bude obhajovat kandidát současné opozice a pouze jedno křeslo bude obhajovat hnutí ANO, takže je velmi pravděpodobné, že ten poměr sil v Senátu se změní, že opět posílí klub hnutí ANO. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke změně poměru sil v horní parlamentní komoře takovým způsobem, že by tam ANO mohlo začít dominovat, ale neznamená to a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec získalo hnutí ANO většinu a že by tedy Senát začal hlasovat nebo postupovat daleko více v souladu se současnou vládní koalicí, tak to by bylo velké překvapení a velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale bude zajímavé sledovat, že ANO, které bylo léta outsiderem v horní parlamentní komoře a tvrdili, že Senát neumí, tak se může stát čistě teoreticky nejsilnějším senátním klubem.
9: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
8: Naslyšenou.
9: Americkému námořnictvu se mimo větší pozornost daří zprovozňovat Hormuz pro tankery a další lodě, což pomáhá snižovat ceny pohonných hmot. Samotná válka s Íránem ale zatím zůstává nevyřešená, s čímž Donald Trump asi na začátku nepočítal. Situaci hodnotí náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
10: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom. Ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Omán pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neschodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jeho korejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu a Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu, zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unií. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbraná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
11: Uzavírá Jiří Pehe. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který také kritizoval korupci během nynější války. Slovo má Libor Dvořák.
12: 9minutový videozáznam, který Fedorov pustil do světa, vypadá jako zárodek politického programu a pokus o sebeprezentaci autora jakožto autonomní politické osobnosti. Mladý ex-minister obrany v něm na nic konkrétního neaspiruje, ale je znát, že se nenechá jen tak odstrčit. Mimo jiné v něm hovoří o nutnosti dalšího boje se všudy přítomnou korupcí i o stále výraznější potřebě nových voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. I přesto, že je si jistě vědom toho, co o volbách v době války praví ukrajinský zákon, i toho, že organizačně by něco takového bylo jen těžko zvládnutelné. nehledě na to, že volební místnosti by byly lákavým cílem pro ruské rakety a drony. Zajímavé jsou i výsledky prudce rostoucích Fedorových preferencí. Za pouhý týden po jeho odvolání z ministerského postu poskočili z 35 na celých 65%. Opravdu masivní podporu pro Fedorova dokládají i téměř každodenní demonstrace, z nichž ta poslední se odehrála včera přímo pod okny nejvyšší rady, tedy jednokomorového ukrajinského parlamentu, který ve středu hlasoval mimo jiné i o Fedorovově nástupci. Tím je bývalý šéf tajné služby Jevhen Chmara. Před poslanci jako své priority zdůraznil rychlé dovybavení armády moderními zbraněmi a posílení frontové linie, údery na ruské vojenské a strategické objekty, rozvoj obranného průmyslu a také zvýšení domácí výroby zbraní. Jeho akcenty jsou tedy v podstatě stejné jako Fedorovovi a stejně tak obliba mezi lidmi. O tom, že Zelenského volba, koho posadit do křesla ministra obrany, byla šťastná, svědčí i málo kdy vídaný počet 312 hlasů pro Chmaru z celkem 450 možných. Rytířem smutné

0: Kniha známého polského publicisty Zbigniewa Parafianowicze Potíž se Zelenským, která si všímá právě prezidentovi místy problematické osobnosti a určitě by si zasloužila český překlad.
1: Všímá si Libor Dvořák. Politici se nedělí jen na pravicové nebo levicové, ženy a muže, starší a mladší, ale také schopné a méně schopné. A Andrej Babiš projevuje pro některé pozorovatele nečekaný politický talent. Všímá si toho naše spolupracovnice Kateřina Preknerová, redaktorka a komentátorka Deníku.
2: Jak to ten Andrej Babiš dělá, že je tak dobrý? Kdysi se podobnými otázkami někteří novináři z mediální divize Agrofertu snažili panu majiteli vlísat do přízně. Jenomže v posledních týdnech se stejně, když ne nahlas, tak v myšlenkách, ptá nejeden komentátor a hlavně opozice. Pochopitelně se nepídí po tom, kde se vzal státník, který na co sáhne, to se mu daří. Lámou si hlavu tím, proč při všech nejrůznějších kotrmelcích, válce s prezidentem, rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti či autoritářských tendencích, jeho hnutí pořád suverénně vede žebříčky popularity a ostatní poráží nikoli oparník, nýbrž o letadlovou loď. Podle agentury Median by ANO v červenci získalo 34% hlasů, zatímco ODS 12. Předběhli i Starostové a nezávislí, které by aktuálně volilo 15% lidí. Mohli by se lídři těchto stran, ale také lidovců či pirátů, činit víc? Nepochybně. Nejsou vidět, nepředkládají žádnou vlastní agendu, škobrtají za ANO, aniž by tušili, co si s tím počít. Potíž je v tom, že to možná neví nikdo. Když Václav Klaus zakládal Občanskou demokratickou stranu, budoval ji na jasných ideologických základech. Byl pravicovým politikem, který nemluvil o vyrovnaném rozpočtu, ale měl ho. Nebájil o privatizaci, avšak privatizoval. V raných 90. letech minulého století většinu podnikatelů nenapadlo volit nikoho jiného, neboť ODS reálně zastupovala jejich zájmy. Totéž v opačném gardu platilo o ČSSD, kterou preferovali zaměstnanci a seniori. S nástupem Andreje Babiše se politický půdorys proměnil. Nejprve pozbíral mainstreamový pravicový a pak levicový elektorát. Dokázal přesvědčit obě kategorie těchto občanů, že bude jejich reprezentantem. Faktem je, že za jeho první koaliční vlády se snížily daně z příjmu fyzických osob a třeba učitelům citelně vzrostly platy. Pak přišla ODS a v rámci konsolidačního balíčku berně zvýšila. Rozpočtový deficit ovšem nijak výrazně nestlačila a s investicemi to také nepřeháněla. Nechovala se jako pravicový subjekt. To ji devastuje i v současnosti. Babiš je klasický populista, který umí číst nálady obyvatelstva. Je-li měsíc nesnesitelné vedro a půda je vyprahlá, nevykládá nesmysly o tom, že v létě je hold teplo a v noci tma, leč vyjmenuje úspěchy svého ex-ministra životního prostředí a obnoví koalici proti suchu, v níž bude dominantní figurou právě Richard Brabec. Lidé mají dojem, že premiér vybubnoval déšť. Stoupá-li cena pohonných hmot, vláda aspoň přechodně reguluje jejich ceny. A když průzkumy ukazují, že koncesionářské poplatky jsou neoblíbené, tak je šéf ANO zruší a jako bonus ještě vymaže motoristického ministra kultury Otu Klempíře. Na jeho strategii opozice není schopna reagovat. Věci, které oprávněně kritizuje, totiž rozhodující část voličstva příliš nezajímají. Dokud si nenajde svůj píseček, na němž bude stavět originální bábovky, nemá šanci Andreje Babiše porazit.
1: Konstatuje Kateřina Preknerová.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rostou nejen děti, stromy nebo ceny, ale i auta. Ale ulice jsou stále stejně velké a města řeší, co s tím. Fenoménem velkých osobních vozů se zaobírá Apolena Rychlíková, šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found.
4: Nehoda Filipa Turka na jedné z křižovatek v Praze svého času plnila stránky médií.

0: téměř symbolický střed hranatého Mercedesu třídy G, který Turek v té době používal patrně jako jeho evidovaný provozovatel a Škody Fabie, převážející krevní destičky, může sloužit i jako odrazový můstek pro debatu o bezpečnosti ve městech i na silnicích. Turkem používaný automobil totiž Fabii odmrštil, ta se převrátila a její řidič skončil se zraněními v traumacentru. Takzvané Géčko zůstalo jen s pár škrábanci bez poznávací značky. Právě střed dvou tak odlišných aut velmi názorně připomněl problém, který nejen evropská města řeší stále častěji. Co dělat s auty, jejichž velikost a hmotnost chrání jejich posádku, ale zhoršují následky nehody pro všechny ostatní. Nejde přitom jen o jednotlivé nehody, ale i o proměnu vozového parku celých měst. Velká a těžká auta jsou ve veřejném prostoru stále běžnější. U velkých aut se soustřeďuje několik různých rizik. Pro bezpečnost jsou rozhodující především jejich hmotnost, rozměry a tvar přední části. Prvním problémem je nepoměr při střetu. Výzkumy amerického pojišťovacího institutu IIHS ukazují, že u už velmi těžkých aut přináší další zvyšování hmotnosti jejich posádce jen malý dodatečný bezpečnostní přínos, zatímco riziko pro lidi v druhém voze dále roste. Moderní konstrukce sice rozdíly mezi auty částečně zmírňují, fyzikální zákony ale změnit nedokážou. Ještě přesvědčivější jsou data o střetech s chodci a cyklisty. Systematická analýza více než 680 tisíc nehod zjistila, že při srážce s SUV nebo podobně velkým vozidlem je pravděpodobnost smrtelného zranění o 44% vyšší než při střetu s běžným osobním autem. U dětí byl rozdíl ještě výraznější. Rozhoduje také tvar vozu. Vysoká kolmá příď zasahuje člověka do trupu, pánve nebo hlavy a častěji ho odhodí před vozidlo, místo, aby jej nabrala na kapotu. Následky takového střetu proto bývají vážnější. Výzkum IIHS také ukázal, že SUV dodávky a další velká vozidla sráží k chodce při odbočování častěji než běžná osobní auta. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je horší výhled z vozidla. Evropská města už na růst velkých a těžkých aut reagují. Pozornost se soustředí hlavně na jejich hmotnost, rozměry a prostor, který zabírají. Nejznámějším příkladem je Paříž. Od října roku 2024 tam řidiči spalovacích a hybridních aut těžších než 1,6 tuny platí trojnásobné parkovné. Hodina stání v centru stojí 18 eur, 6 hodin 225 eur. Vyšší sazba se netýká rezidentů, lidí se zdravotním postižením ani některých profesí. Lyon zavedl několik cenových pásem podle hmotnosti a typu pohonu. Těžší auta platí víc, město ale zároveň počítá se slevami pro nízkopříjmové domácnosti a početnější rodiny. Německý Koblenz odvozuje cenu rezidentního parkování od délky a šířky vozu. Majitel tak platí podle toho, kolik místa jeho auto na ulici skutečně zabere. Společný směr je zřejmý. Některým městům už u aut nestačí sledovat pouze emise, ale řeší i nerovnoměrné dopady velkých a těžkých aut na okolí. V Praze takovou debatu nejspíš neuvidíme, i když by byla také na místě. Zdaleka ne kvůli Filipu Turkovi, zkrátka z podstaty problému samotného.
1: Říká Apolena Rychlíková. Jen málo které téma je více politické než sucho. A to zejména v těchto týdnech. Jedné stránky tohoto problému si všímá náš spolupracovník Ivan Štern.
2: V posledních třech letech letos potraviny celosvětově zdražily vůbec nejvíce. Před několika desítkami let nás sice liberálové a stoupenci neviditelné ruky trhu přesvědčovali, neurodí-li se nevadí, doveze se z oblasti, kde s úrodou takové problémy nebyly. Jenže potravinová drahota v důsledku všeobecného oteplování začíná být celosvětovým fenoménem a volná ruka trhu je náhle více než bezmocná. Vzrůstá neschopnost přírody zadržovat vodu. Příčinou je bez ohledu na roční období sucho. Nebezpečně klesá hladina spodních vod. Neplodná pole trpící nedostatkem vláhy rodí stále méně. Rozsáhlé požáry, zasahující oblasti bezmála rozsahu Čech, vyhánějí statisíce lidí z jejich domovů. Časté povodně nedostatek vody rozhodně nevyrovnávají. Naopak k suchu tvoří jeho komplement, jeho doplněk. To vše bez ohledu na to, kdo jaký má názor na oteplování klimatu. Myšlenka zachování jaderné energetiky nezanechává přece uhlíkovou stopu. Byla připuštěna jako jedna z bezpečných energetických alternativ. Nedostatek vody vede a dál povede k poklesu hladin vodních toků. Vody potřebné k chlazení jaderných reaktorů se už dnes začíná nedostávat. Energetika, doprava, dokonce i zemědělství, které čerpají z fosilních zdrojů, jsou zhruba z 1/4 své spotřeby závislé na zdrojích nacházejících se v politicky nestabilních oblastech. Riziko z toho plynoucí umocňuje sebestředná a krátkozraká politika současné americké vlády. Opustila roli sklidňujícího globálního prvku, naopak zvyšuje mezinárodní napětí. Hrozba energetických krizí v daném politickém vývoji obsažená může vyvolat nebezpečí násobně vyšší, než byla ta, již známe u ropných krizí minulosti. Musíme udělat vše proto, aby příroda byla opět schopna účinně zadržovat vodu. Aby i průtrže mračen doplnili zásobárny spodních vod a nestékali po polích připomínajících parkoviště pro auta a ne životadárný zdroj potřebných potravin a pítce pro zvířata. Přestat se hádat o příčinách klimatické krize. Oteplování je jednoduše faktem. I v Evropě, byť Evropa k němu přispívá jednotkami procent, růst její průměrné teploty v posledních dekádách je vůbec nejrychlejší ze všech kontinentů. Od roku 2003 na vedra zemřelo zhruba na 70 000 Evropanů. Masivní investice do alternativních energetických zdrojů nejsou jen řešením čelícím změnám klimatu, ale i globální politické nestabilitě. Sotva bude postačovat placebo, nabízené českou vládou v podobě zádržných hrází.
1: Uzavírá Ivan Štern nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Po nočním raketovém útoku na Kyjev žádá Ukrajina o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit víc než 2% HDP. Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun kvůli suchu přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Šestnáct lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
5: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo prací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale taky konkrétní plán investic.
4: A 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Rezort už dřív zemědělcům přislíbil vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje ministr Šebestián.
7: Rozhled zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3 000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michal.
8: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
3: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz už za sjezdem na Domašov. Kamiony poprvé zpomalují kolem kilometru 171. Výrazněji pak u Kývalky na kilometru 182. Tam už zastavují i osobní auta v levém pruhu. Pokud jedete z Vyškova, naberete zdržení z úrovně Tuřanské EMV z kilometru 200. Na příjezdu do Brna se zpomaluje i na D52 směrem z Mikulova. Na D8 z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 15. kilometru pracují silničáři, omezení by ale mělo brzy skončit. Fronta teď z 11. kilometru je zhruba na 15 minut. Dobře dojeďte. Počasí bude polojasno až oblačno, postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty 26 až 31 stupňů, na horách kolem 21. Tolik zprávy, teď už Zita Senková a jak to vidí.
9: Dobrý den, vítejte u pravidelné půl hodiny, ve které naši hosté každý všední den komentují aktuální dění. V příštích minutách zazní názory Jany Klímové, hlavně ekonomické analytičky Českého rozhlasu a také autorky podcastu Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. Já vás vítám, Jano. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Vyjednávání o rozpočtu na příští rok je pochopitelně naše hlavní téma. Kdo s jakou částkou přichází s Alenou Schillerovou a s jakou odchází, nebo přinejmenším náladou a příslibem, na to se zeptám a probereme i vyostřenou debatu ohledně financování silnic druhých a třetích tříd, jak samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Zita Senková přeje nerušený poslech.
6: Jak to vidí?
9: Třetím dnem dnes budou pokračovat jednání ministryně financí Aleny Schillerové se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se členy kabinetu se sešla paní Schillerová už včera a v úterý. Tak jak vůbec se sestavuje rozpočet vlády? Jak to hodnotíte, Jano?
10: Tak rozpočet vlády, kdybych to měla vzít obecně, se sestavuje tak, že se udělá nejdřív státní rozpočet, že se udělá nejprve nějaký návrh a ten se rozešle jednotlivým rezortům, ty k tomu dají svoje připomínky a většinou chtějí všichni víc peněz, než kolik jim nabízí ten prvotní plán, který vzniká na půdě ministerstva financí, a o těch představách se potom chodí právě definitivně tedy dohadovat s Alenou Schillerovou. Takhle prostě vlády hnutí ANO to dělají. Takže teď vlastně jsme svědky toho, těch závěrečných jednání, kde si vyjasňují ty svoje pozice, kdo kolik požaduje a jaké jsou možnosti rozpočtu, a z toho se udělá nějaké celkové potom vyúčtování, když to tak řeknu, a podle zákona do 31. srpna, to znamená do přes příštího pondělí, musí být ten návrh schválen vládou a musí být poslán do poslanecké sněmovny. A tam se potom začne během září projednávat se všemi poslanci.
3: Hlavními prioritami rozpočtu by podle premiéra i ministryně financí měly být investice do dopravní infrastruktury, do dostupného zdravotnictví, energetické bezpečnosti, školství a bydlení. Rozpočet by měl rovněž podpořit hospodářský růst. Tak podívejme se na to, co z vašeho pohledu ukázalo to první kolo vyjednávání o rozpočtu na příští rok. S jakými požadavky ministři a ministryně přicházeli, s jakými částkami příslibem odcházeli. Z těch krátkých tiskových briefingů se zdálo, že víceméně každý odcházel nějak spokojený.
10: Spokojený, je to tak. Alespoň se tak ministři tvářili, asi s výjimkou pana Juchelky, když ten se
3: netvářil,
10: že je nespokojený, ano. Ale tam bylo jasné, že to jednání ještě bude pokračovat, že jsou tam otevřené věci a ty se týkají podstatného tématu této vlády a obzvláště hnutí ANO, a to je výše důchodů, protože to byl jeden z velkých slibů, že na kterým stála předvolební kampaň hnutí ANO, že vrátí důchodcům to, o co je takzvaně okradla předchozí Fialova vláda, a samozřejmě, že vláda naráží prostě na realitu svého vládnutí, a to jsou prostě nějaké omezené zdroje, takže teď se budou dohadovat, kolik vlastně důchodcům přidají, protože ta samotná valorizace zákona předpokládá, že by měli penzisté dostat přidáno zhruba asi 300 korun na ten průměrný důchod, který je necelých 22 tisíc měsíčně, a což by ovšem bylo jedno z nejmenších růstů paradoxně za poslední léta, takže proto pan ministr práce a sociálních věcí Juchelka přišel s nápadem, že by se to zdvojnásobilo, ta částka, že to umožňuje nějaké prostě vládní nařízení, a což by ovšem bylo samozřejmě, že na důchody letos se vydá 720 miliard, příští rok je plánováno 740, tohle by byl ještě další výdaj, tedy navíc, tak o tom se právě teď ještě debatuje, jak velké to přidání vlastně bude, jestli i toto je priorita, nebo není vlastně, protože jak jste sama vyjmenovala na začátku, tak těch priorit je opravdu hodně. Vlastně.
3: Co rezort, to priorita.
10: A to znamená samozřejmě i růst výdajů, ale na to zase nerostou ty příjmy tak rychle.
3: No, právě mezi požadavky patří i vyšší platy pro úředníky, policisty, hasiče, učitele.
10: Je to tak, a to je další věc, o které se bude ještě vyjednávat, vlastně jaký ten rozpočet na ty platy bude, protože zatím jsme se, pokud je tedy o veřejnou správu, teď se bavíme, protože zatím jsme se to nedozvěděli. Tam jenom pan ministr práce Juchelka po schůzce s Alenou Schillerovou jako ministryní financí, tak řekli, že mají nějakou dohodu, ale neřekli žádné číslo, a zatím se ani nesešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejné sféry a státu, takže a ani oni tedy před tím jednáním nechtějí říct nějakou částku, kterou budou požadovat. Ale pan Juchelka sliboval, že to bude jeden z nejvyšších růstů za posledních x let. A já tedy připomenu, že od dubna ve veřejné sféře rostly tarifní složky platů lidí, kteří jsou placeni státem, zhruba o 9%. Čili pokud by to mělo předčít vlastně toto, jak naznačuje pan Juchelka, tak to budou další významné výdaje. Ale podotknu k tomu jenom jednu věc, že musíme vidět i tu, je to nárůst výdajů, ale na druhou stranu má to i tu stránku, že státní zaměstnanci opravdu v té době předchozích několika let, kdy byla obrovská inflační krize, tak jim ty platy téměř nerostly, nebo jenom velmi málo, čili ty jejich reálné platy nedoběhly prostě, nebo jsou pod úrovní, kde by asi měly být.
11: Z jakou důvodu podle vás, Jano, dnes za ministryní Alenou Schillerovou opět přijede ministr vnitra, pan Metnar, a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný? Pánové už se s Alenou Schillerovou setkali v úterý.
10: Já si myslím, že tam bude také hodně o ty výdaje právě na bezpečnostní složky, na, vlastně na platy a další záležitosti. Boris Šťastný avizuje, že potřebuje hodně navýšit peníze na sport, takže tam zřejmě půjde o nějaké, já nevím, technikálie ještě, jak ty výdaje mají vypadat. Jako žádné detaily k tomu nevím.
11: To se určitě dozvíme v těch příštích hodinách nebo dnech. Mimochodem v úterý Alena Schillerová jednala také se šéfem diplomacie Petrem Macinkou. A ta mě zaujala spíše, je to taková perlička, když se ho na krátkém briefingu poté ptal šéfa diplomacie jeden novinář, jak by na škále od 1 do 10 ohodnotil to setkání s ministryní financí, tak řekl, že s ní je to vždycky za 10. Hmm. A usmál se, protože pro rezort vyjednal, pokud se nepletu, zhruba něco přes 10 miliard plus minus.
10: Což je ale plus minus stejně, jako, jako měl. A ještě se pochlubil tím, že je hvězda úspor, protože se škrtal skoro všechny dotace neziskovým organizacím, které dostávaly příspěvky, tedy zjevně z jeho rezortu, na to, aby jako plnili, protože když ta struktura, na co oni dostávali ty dotace, tak většinou to byly nějaké podpory v zemích, kde je to opravdu potřeba, takže humanitární projekty a tak dále, ale zase nedozvěděli jsme se žádný detail, jako bylo to takové to trošku macinkovské trolení s prominutím, takže tam jako uvidíme, co to znamená, ale avizoval tam, že ti, kdo dostávali nejvíc, dokonce tam zmínil nějakou nátlakovou neziskovou organizaci, nevím, koho tím myslel, ani to nebudu nejmenoval. Nejmenoval. Prostě je to hrozná komunikace za mě, tento způsob. Takže, já nevím, ze stovek milionů je to nula. Tak uvidíme, co z toho bude.
11: Také z toho jeho vyjádření bylo jasné, by to také nechtěl nějak specifikovat i s ohledem jaksi diplomatickým, že dojde k nějaké, nazvíme to, restrukturalizaci těch našich zastupitelských úřadů. Někde něco zanikne, otevře se nové, tak to bude také předmětem diskuse.
10: Určitě, a já jsem to pochopila tak, že to hodně spojoval i s nějakým změnem portfolia těch nemovitostí. On říkal, že vlastně se s Alenou Schillerovou bavili o tom, že by založili nějaký státní fond, do kterého by šly výnosy z prodejů nemovitostí, které má Česko v zahraničí a vlastně nejsou pod, buď je nevyužívá, nebo podle jeho názoru nejsou potřeba. A ten výnosy z toho prodeje by šly do toho fondu a z něj by se potom financoval rozvoj těch ostatních nemovitostí a nebo možná nějakých přesunů třeba těch zastupitelských úřadů. To uvidíme, zatím jsme také neslyšeli žádný konkrétní detail. On nechtěl říct, ani některých zemí se to týká. Někde, myslím, že pak zmínil třeba někde v Africe, ale nevíme.
11: Říká ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
6: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: S vyšším rozpočtem by chtěl příští rok hospodařit také ministr kultury Otto Klempíř. Chce získat pro svůj rezort zhruba 20 miliard korun, které hodlá investovat do památek, na stabilizaci platů nebo do filmových pobídek. Jeho rezort by měl také kvůli vládou zamýšlenému rušení koncesionářských poplatků převzít financování veřejnoprávních médií. A tady mě zaujala informace, se kterou přišel portál Seznam zprávy. Podle něj šéfka státní kasy zvažuje možnost financování skrze kapitolu Všeobecná pokladní správa.
10: Já jsem to také pochopila tak, tu informaci, že rozhodně byť to takto bylo ze strany vlády avizováno nebo ze strany pana ministra, že by ty budoucí výdaje tedy na Českou televizi a Český rozhlas měly být v jeho kapitole, tak že to tak není, že tam se s tím nepočítá, s takovouhle částkou. A pak stra, měla říct Alena Schillerová, že by to mělo být zřejmě v té kapitole Všeobecná pokladní správa. Co z toho soudit, to opravdu nevíme, protože ten zákon, který by měl změnit to financování veřejnoprávních médií, s kterými za rozhlas nesouhlasíme, připomenu, tak aby se to převádělo pod stát, tak jako zaměstnanci rozhlasu, tak ten zákon zatím není schválený, leží ve sněmovně, bude se projednávat někdy v září, opozice avizuje, že ho bude obstruovat, takže je otázka, jestli vlastně se to stihne schválit od začátku roku, jestli ty rozpočty budou připravené prostě už na začátek roku, tak jak to vláda původně avizovala. Možná je to i jeden z důvodů, proč to takhle tedy o tom vyjednávají na ten příští rok.
11: Vláda dosud nezveřejnila tu celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku.
10: Jsou zatím jenom odhady.
11: Tak a tady premiér už v červenci řekl, že ten schodek pro příští rok by měl být významně pod 400 miliardami korun, což kritizovala opozice. Tak co si pod tím představit, můžeme opět jenom spekulovat?
10: Zatím ano, těžko říct, co to znamená významně. Já, když se budu držet toho, co už v červnu zveřejnila na základě svých propočtů a informací, které měla právě i z různých fiskálních výhledů, tedy rozpočtových výhledů vlády do budoucna, tedy do roku minimálně do konce mandátu té vlády, tedy do roku 29 nebo až 30, potom jsou ty fiskální plány, tak udělala ten propočet Národní rozpočtová rada, kde právě kalkuluje s tím schodkem a s prohloubením schodku veřejných financí na 2,8% HDP a odhaduje ho tedy na zhruba 350 miliard korun, ale mezi tím se objevily jako různé pokusy navýšit takové ty mimorozpočtové výdaje, které mají tu takzvanou únikovou doložku, že se vlastně nemusí započítávat do toho schodku. A já si myslím, že nikdo není schopen v tuto chvíli říct nějaké přesné číslo, jak se to vlastně, co v tom schodku tady se všechno projeví, jak bude vypadat před těch 2,8% HDP, samozřejmě se vztahuje tedy k velikosti HDP, takže všechno jsou to odhady z odhadů a každopádně Národní rozpočtová rada tehdy udělala ten odhad na těch 350 miliard, tak toho se asi tak všichni drží a i, nebo to takto odhadují a připomenu, že tedy ten schodek v letošním roce má být 310 miliard, takže je to navýšení o desítky miliard a když se podíváme na to, s čím odchází z toho orloje na ministerstvo financí ministři od Aleny Schillerové, tak každý si odnáší nějaké miliardy navíc. Ministr obrany řekl, že dostal přislíbeno, nebo že se dohodli, že historicky poprvé vzrostou výdaje na obranu na ty 2% HDP, které máme plnit v rámci svých závazků NATO, a to je 191 miliard korun pro příští rok a znamená to navýšení o 36 miliard. Tak to je jenom rezort obrany, tam máte důchody, miliardy na školství, zdravotnictví a tak dále.
11: Jinak vláda počítá s tou postupnou konsolidací až od roku 2028, což bude vlastně už za polovinou svého mandátu de facto.
10: Přesně tak. Na to, ano, na to jako na
11: parlamentní
10: riziko.
11: Volby budou v roce 2029.
10: Nebo na podzem 2029. Je to tak. Takže tak on ten rozpočet se vlastně začne vyjednávat na ten rok 2028, kde skutečně i v těch výhledových fiskálních plánech je vidět to snížení nebo to zpomalení toho tempa výdajů, určité úspory. A zatím nevíme, kde to bude, protože všechno je priorita, čili tam by se to nemělo nějak výrazně měnit, ale bude to pro vládu složité. Původně se s tou fiskální konsolidací počítalo už od příštího roku. I to tak doporučoval Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které dělají různé jako predikce a doporučení pro členské státy, abychom tu konsolidaci neodkládali, a to ze dvou důvodů, že prostě objevují se různé globální šoky v ekonomice a Česko je jednou ze zemí, která je nejvíc náchylná na to, že se ty globální šoky projevují do ekonomiky, protože jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik, jsme závislí, nebo naše HDP je hodně tvořeno exportem, takže jsme hodně závislí vlastně na tom, co se děje v okolních zemích. A další věc je struktura, demografická struktura české společnosti, která výrazně stárne a bude to znamenat zvyšování nákladů. Takže to byly ty dva hlavní důvody, proč nám všichni radí, abychom to neodkládali, ale vláda se rozhodla to odložit o rok.
11: Pohled ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
6: Jak to vidí?
11: Kolik jenom ušetří stát, když od něj kraje a obce nedostanou peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy, což by bylo poprvé od roku 2015. Podle premiéra mají totiž na svých účtech peněz až nadbytek, podle něj 150 miliard korun, takže se nemají co vymlouvat na stát. Alena Schillerová tu částku ještě upřesnila. Podle ní obce a kraje mají rekordních na svých účtech 625 miliard korun, z toho hlavní město Praha 205 miliard a navíc metropole za posledních 6 let podle ní nevyužila svůj investiční potenciál ve výši 114 miliard korun. A dodala také, že stát není bankomat. Tak jak to je?
10: Tak něco na tom je, samozřejmě, na tom posledním tvrzení, co říká Alena Schillerová. Pokud je o ty čísla, asi nemá smysl se hrabat prostě v jednotlivých bambiliardách, jako tomu stejně nikdo nerozumí. Ale v principu jako lze říct, že ano, jsou samozřejmě třeba kraje nebo města, obce, není jich moc, které mají přebytky a nic s tím nedělají, ale já si asi i na základě jako různých rozhovorů s představiteli měst, obcí a ekonomy, tak jako si troufnu tvrdit, že drtivá většina těch peněz prostě má nějaký účel, nebo když nemá, jako, že Alena Schillerová říká, že bere jenom ty, které nejsou zamašličkovány už na nějaké projekty, ale prostě Česká republika má problém s tou strukturou prostě samospráv, která tady je. My máme přes 6 tisíc obcí, nejvíc skoro na celém světě, na počet obyvatel. A je to prostě nákladné. A každá ta obec má ve svém majetku věci, které stojí obrovské investice. Včera jsem se bavila s představitelkou Svazu města obcí a ona upozorňovala, vemte si, že třeba obce mají často ve svém majetku mostky, různé místní mostky. A jejich asi 60% nebo velká část z nich je
11: nevyhovujícím
10: stavu, ne, tak havarijní, si šířit nějaký dobře. Havarijní, prostě potřebuje investice. Ano. A taková investice je samozřejmě za desítky milionů korun, ale rozpočty obcí jsou třeba 10 milionů korun. No tak ta obec prostě samozřejmě dostává peníze prostřednictvím jako kraje, ten zase od státu, ale ona, aby mohla takovou investici udělat, tak musí x let na to šetřit, protože na tu malou obec je to prostě obrovská investice a i když by si na to chtěla vzít úvěr, tak ona musí mít nějakou akontaci, když chce mít nějakou dotaci, musí mít spolufinancování, takže ona opravdu se jí tam potom třeba válí, já nevím, 6 let peníze, desítky milionů, dejme tomu, protože prostě šetří na nějakou investici, ale samozřejmě, že třeba 10 let dopředu nevypisuje výběrové řízení, takže nevím, jestli toto Alena Schillerová považuje za zamašličkované peníze nebo ne, ale tak to, ta struktura prostě funguje. A
11: asi teda příliš nefunguje tedy, když, no, jak popisujete.
10: No, tak právě byla dohoda, že prostě na tyto silnice druhých, třetích tříd, že i když kraje prostě a jejich prostřednictví potom další samosprávy dostávají jako v rámci těch sdílených daní, toho rozpočtové určení daní, tak dostávají peníze, ale řeklo se, že prostě se jim ještě bude doplácet, protože jsou to určité, jako jsou to opravdu obrovské investice, navíc nejsou využívány samozřejmě ta infrastruktura jenom v té dané obce nebo v tom kraji a dopláceli se právě ročně v posledních letech asi 2 miliardy, většinou to bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kam mimochodem také proudí třeba výnosy, já nevím, ze silniční daně, která ale byla hodně okleštěná, nebo z daně z nafty, prostě z paliv. A to nejsou sdílené daně. Z nich obce a města, kraje nedostávají ty podíly v rámci toho rozpočtového určení daní. Takže se řeklo, že si jim bude právě kompenzovat ještě na ty silnice i z těchto daní nějaká část, ale to teď tedy vláda řekla, že jim nic nedá.
11: Vracím se ještě k jednomu momentu, jenom když jste se zmínila o tom, že kdybychom brali ten svět jaksi komplexně i nechci říkat nějaké černé labutě, tak Donald Trump, americký prezident, opět pohrozil ekonomickou válkou Iránu, tak do jaké míry se vlastně nás pořád dotýká ta nejasná situace v Hormuzském průlivu a vlastně dopady, byla tady regulace cen pohonných hmot?
10: No tak dotýká se nám samozřejmě u čerpacích stanic, tak tam to cítíme rovnou, tam je ten dopad, se projevuje v řádu dnů, maximálně týdne. A samozřejmě ale to cítíme nepřímo i v cenách energií, které se začínají už na to další období zvyšovat a reagují tím právě na tu nejistotu a na zvýšení cen, které nastalo především u plynu. A právě tou situací na Blízkém východě tam v podstatě skoro žádný jiný vliv nebyl, protože ceny plynu výhledově spíše ještě na začátku letošního roku klesaly. Plynu je dostatek, takže vlastně je to taková riziková přirážka z toho, že nikdo neví, jak se to bude dál vyvíjet. A to se samozřejmě propisuje nepřímo potom i do cen elektřiny.
11: Lze očekávat, že sněmovna, kde má vládní koalice většinu, přehlasuje prezidentské veto příští týden v úterý?
10: Prezidentské veto, myslíte, u toho zákona o rozvolnění rozpočtových pravidel? Vůbec nevím, co by se muselo stát, aby ho nepřehlasovali. Takže ano, očekávám, že to přehlasují.
11: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu a také autorka podcastů Peníze a vliv a nic osobního, prostě biznis. Já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
10: Já děkuji za pozvání ještě jednou a mějte se hezky.
11: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Je 13 hodin a 30 minut.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání. Potvrdila to mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest, dovolání ale zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Šifra. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělo vůdce sekty přejde do jiné dimenze. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na která spadly polámané stromy. Ve Vsetíně začíná třídenní festival United. Největší křesťanský festival v Česku nabídne koncerty, semináře i workshopy zaměřené na témata od teologie a psychologie až po víru nebo vztahy. Jeho ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává až 5000 návštěvníků z celé republiky. A teď tu máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stojící kolona kamionu za Domašovem z kilometru 174. Tam už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu, popojíždí se jako obvykle hodně nesouvisle a to až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka za sjezdem na Benešov na 21. a půltém kilometru se jede pomalej v obou pruzích, fronta ale není dlouhá. A na D8 z Prahy do Ústí trvá zdržení za Kralupy z 11. kilometru k omezení na 15. je to zhruba 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude polojasno až oblačno, postupně začne oblačnost přibývat. Srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy. Slovo má Renata Kropáčková a Věda Plus.
12: Je čtvrtek 20. srpna, začíná Věda Plus, náš pravidelný pořad o milnících a zajímavostech z nejrůznějších vědeckých oborů. O čem to tedy bude dnes? O sledování nočních motýlů v Milovické rezervaci. Jak přesně funguje zařízení složené ze solárního panelu a kamery? Co všechno stojí za nárůstem rakoviny hlavy a krku? Víte, že vedle nadměrného pití alkoholu nebo kouření to může být i zanedbávání preventivních prohlídek u zubaře? A dojde také na kosmické novinky. Zkušební vesmírnou loď Starship se podařilo po přistání v oceánu přiblížit na pevninu a americká NASA vzdala pokus o záchranu observatoře Swift. Ať se vám dobře poslouchá. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
6: Věda plus.
12: Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
13: Držím, tak pokládám.
14: Paráda, polož to.
15: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
14: Zapojíme kabely. Tak. Jeden, Ještě tam dáme tu druhou elektrodu. Tak, máme hotovo. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po celou dobu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
15: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
13: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
15: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
13: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zda se jedná o nočního motýla nebo brouka, a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně jde druh.
15: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
13: Jde o důležitou indikační skupinu mnoha typů biotopů. Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče, a velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
15: Jenže nasbíraná data musí někdo také určit a odborníků na noční motýly podle Geigera celosvětově ubývá. Zároveň při tomhle způsobu výzkumu není potřeba motýly kvůli určení odchytávat.
13: Motýl v noci je tedy přelákaný z celé lokality, dosedá tu bílou plochu, která je intenzivně osvětlena. Tady může se trvat minuty či další minuty, je vyfocen a tím to v tom našem případě končí. V případě standardního monitoringu tak by byl přelákán stejným typem světla, ale nesedl by na tu bílou plochu, by zapadl do takového kyblíku, kde je fixační tekutina, tam by byl usmrcen a následně by byl tedy v laboratoři určen postupně do taxonomické skupiny a následně do druhu.
15: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
16: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas, a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
15: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: A u tématu ještě zůstáváme. Ve studiu je Jonáš Geiger, specialista na monitoring biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny, kterého jste měli možnost slyšet i v předcházející reportáži. Vítejte, dobrý den.
13: Dobrý den.
17: Co zatím můžeme říci o tom výzkumu, který probíhá v Milovické rezervaci? Co jsme zjistili, co noční motýly v přírodě dělají?
13: No, zatím jsme nezjistili nic nového, co by v přírodě dělali. Ten výzkum není zaměřený nutně na to, že bychom přišli na nějakou zásadní novinku z jejich biologie nebo z toho, jak interagují s ekosystémem. Spíš jsme se zaměřovali právě na to, jakým způsobem je můžeme lépe a efektivněji monitorovat, jakým způsobem můžeme být právě přítomní na té lokalitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok, tak, abychom byli schopni nazbírat dlouhé časové řady, a to jak v řádu let budeme se vracet opakovaně na to stejné místo a tím pádem postihneme nějaké obecné změny v tom společenstvu nočních motýlů, tak postihneme změny v tom, co dále můžou indikovat, tedy jakými změny prochází celý ten ekosystém.
17: Co tedy zkoumáte tou kamerou napájenou solárním panelem, nebo přibližte laikům vlastně, jak to funguje?
13: Podstatou je, že se vlastně jedná o automatizovaný systém. Když to porovnáme s tím standardním monitoringem, kdyby tam musel přijít expert, který buď by tam stál velkou část noci nebo celou noc u světla, které právě láká ten hmyz, který přilítá, expert si ho prohlídne, určí do druhu, v případě, že se mu to nepovede v terénu, tak ho usmrtí a vezme do laboratoře. Alternativně tam nechá nějaký lapač, který ty jednotlivce láká a opět usmrcuje, aby následně určil. Tak tento systém tam nemusí strávit celou noc, respektive stráví tam celou noc, ale nestojí nás to žádné hodiny práce jako toho člověka, ale snímá ta data pokaždé, když tam přiletí další jedinec, a následně tedy ta data ukládat do databáze, kde můžeme dále vyhodnocovat. Jak jste zmínila, je tam ten solární panel, který je právě důležitý pro to, abychom byli schopni svítit každou noc a sbírat ty data kontinuálně. Přes den se nám tedy nabíjí ta baterka, která následně v noci pohání to zařízení.
18: K čemu vlastně ten výzkum nočních motýlů potřebujeme? Vy už jste to zmínil, že vlastně se na tom dá ukázat celá ta změna biodiverzity, jestli jsem to správně pochopila.
13: Tak v celé Evropě, v Česku i v Evropě máme tisíce druhů nočních motýlů. Je to tedy skupina velmi pestrá a proto je zde řada specialistů nebo řada druhů, které mají relativně úzkou tu valenci, kde se vyskytují, jaká stanoviště nebo mikrostanoviště vyžadují, jaké podmínky vyžadují. Proto na tom právě můžeme zaznamenat, jakými změnami prochází ať už to konkrétní místo, nebo i krajina, která danou zkoumanou lokalitu obklopuje.
18: My jsme v reportáži slyšeli, že pak vy ta data posíláte do Dánska. Proč právě tam a jakou roli v tom jejich vlastně třídění nebo zpracování hraje umělá inteligence?
13: Tak do Dánska posíláme proto, že kolegové z Univerzity v Aarhusu jsou koordinátory toho projektu, mají k tomu veškeré datové zázemí, veškerou infrastrukturu, takže to zařízení aktuálně funguje tak, že veškeré ty obrázky, veškeré ty fotky se ukládají na disk, ze kterého se automaticky posílají na jejich servery a tam už ty modely jeden po druhém, jak si pouští kolegové na ta data, celé to běží automaticky, takže jeden model se podívá na celou tu fotku, kde jsou ty desítky až stovky jedinců, vyřízne si z toho maličké fotky těch konkrétních jedinců, ty klasifikuje jako nočního motýla nebo brouka, aby následně tedy s nějakou mírou nejistoty dál určil, o který konkrétní se jedná druh. Tyhle data potom v tabulární podobě už získáváme my jako jeden z partnerů toho projektu a zakomponováváme je do naší nálezové databáze ochrany přírody, kam tedy tečou data nejenom odsud, ale i z dalších standardních monitoringů. Máme tam nějakých 40 milionů nálezů v tuto chvíli, kde potom tedy slouží nejenom ke sledování těch změn, o kterých jsme se bavili, kterými prochází celá krajina, ale i konkrétním opatřením, kde tedy podle nich plánujeme péči, jak lépe pečovat o přírodu nebo obnovovat, případně jako důležitý podklad pro územní plánování.
18: My mluvíme o Milovické rezervaci, kterou jste zvolili, nebo tam proudí data i z nějakých jiných míst, případně kam byste chtěli svůj výzkum rozšířit?
13: Co se toho projektu, o kterém se bavíme, týče, tak tam jsme měli právě umístěné ty lapačné opasti v Národní přírodní památce Milovice Mladá na Dimbursku. Další podobná zařízení máme už z předešlého projektu umístěná v několika dendrologických zahradách, kde to zacílení je trošku jiné. Opět zkoumáme zejména noční hmyz, ale zaměřujeme se nebo doufáme, že zaznamenáme především nějaké exotické druhy, druhy, které jsou u nás nepůvodní a které můžou mít nějaký invazní potenciál. Zvolili jsme ty dendrologické zahrady právě proto, že tam je to riziko z hlediska zavlečení případných takových druhů s nějakými druhy dřevin, na kterých se takové druhy živí.
18: Říká Jonáš Geiger, specialista na monitoring biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkuji, že jste přišel do studia. Nashledanou.
13: Děkuji, nashledanou.
6: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
19: Já jsem si nechala dělat nové zubní protézy. Tam jsem zjistila, že tam mám takové černé.
20: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
21: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
20: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
21: Jsou nějaké bolesti?
19: Ne.
21: Příjem potravy je dobrý, dá se.
19: Ale ale musím to myslovat.
21: Musím to myslovat. I když jsme ten jazyk zrekonstruovali, ten příjem potravy není úplně optimální, ale stačí k tomu, aby pacientka nemusela mít zavedenou hadičku do žaludku.
20: Při náročné mnohahodinové operaci jí lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
21: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí a jsme našli na bývající část toho pahilu jazyka.
20: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit. Na logopedii chodí dodnes.
19: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
20: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav a krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
21: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
20: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu. Pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
21: Mezi nejčastější příznaky patří určitě bolesti v dutině ústní a pocit cizího tělesa v dutině ústní, že tam je něco, co tam nepatří. Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacient si najde.
20: V ústech se může nádor vyskytnout kdekoliv, třeba na horním patře, jazyku, čelisti nebo spodině ústní dutiny.
21: To může být někdy problém, protože ten nádor je přehlížen, že je schován dole v té dutině ústní a ten pacient si toho nevšimne.
20: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
0: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
20: Většina pacientů se dnes léčí pomocí kombinované léčby v podobě operace a radiochemoterapie. U pokročilých stádií se uplatňuje také imunoterapie a cílená léčba.
0: Mobilizujeme tak imunitní systém, který bojuje s tím nádorem a dosahujeme zásadně lepších výsledků v porovnání před, řekněme, 5-6 lety.
20: Vzorky nádoru

0: Při operacích nádorů hlavy a krku se ukládají, a to ve specializované biobance ve fakultní nemocnici Ostrava. K výzkumu je pak využívají vědci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zajímají se především o nádory, které jsou přímo v dutině ústní. S vedoucím výzkumné skupiny rakoviny hlavy a krku Matoušem Hrdinkou mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: Jedním z těch projektů, kterému se teď věnujete, je hledání markerů, určitých znaků, ze kterých by se dalo identifikovat, jak bude pacient reagovat na léčbu. Jak jste v tomto výzkumu daleko?
2: Začali jsme letos a naším cílem je využít vlastně proteomické metody, které dokáží analyzovat jednotlivé molekuly přímo v krvi pacientů. A vlastně na základě této analýzy doufáme v to, že se nám podaří identifikovat nějaké znaky, které přímo z krve dokáží předpovědět, jestli bude nádor agresivnější, anebo jestli bude lépe reagovat na léčbu.
1: Kdybychom to měli vyjádřit v časovém horizontu, jak dlouhá práce před vámi v tomto ohledu je?
2: Předpokládáme, že tu studii provedeme ještě letos. V této chvíli připravujeme vzorky pro analýzu. Během podzimu bychom měli mít první výsledky.
1: Jak moc z vašeho pohledu by to těm klinikům, lékařům v té klinické praxi pomohlo?
2: Tady by bylo hlavní výhodou to, že ten klinik nebo chirurg by měli informaci o tom nádoru ještě před tou samotnou operaci. Právě podle těchto biomarkerů z krve by tomu mohli přizpůsobit ať už chirurgickou léčbu nebo nějakou následnou třeba radioterapeutickou léčbu.
1: Takže kdybychom se podívali do budoucna a vám by se to podařilo prokázat, bylo by to tak, že pacient by podstoupil krevní testy, podle toho by se určil další postup léčebný.
2: Přesně tak, to je naše dlouhodobá vize, je to běh na dlouhou trať. I ty naše vlastně první výsledky se budou muset dále validovat, než z toho bude nějaký krevní test, který bude moct ten lékař použít rutině.
1: Řeší nějaký jiný výzkumný tým na světě podobné téma? Máte informace o tom, že třeba to hledání těch biomarkerů je, řekněme, trendem v tom výzkumu rakoviny hlavy a krku?
2: Hledání biomarkerů z krve je obecně trendem napříč všemi nádory. Určitě existují i týmy, které se snaží najít takové biomarkery i u těch nádorů dutiny ústní. Nicméně my plánujeme použít velice moderní metodu, která byla uvedena na trh velmi nedávno. Spočívá v tom, že dokáže naraz z jednoho vzorku analyzovat až 1000 různých molekul, 1000 různých proteinů. Myslím si, že budeme jedni z prvních, kteří takovou metodu použijí.
1: Nádorů hlavy a krku je velké množství. Co se ví o tom, jak se vlastně v tom těle chovají?
2: Ty nádory jsou obecně velmi heterogenní. Každý nádor je svým způsobem unikátní. A co je zvláštní, tyto nádory mají různé způsoby, jak se v těle dál šíří, že nezůstanou na jednom místě, ale šíří se dál. Jeden z nejčastějších způsobů šíření je šíření toho nádoru do lymfatických uzlin. Další možnost je, že ten nádor se rozpadá a proniká do okolní tkáně, případně do kosti, do čelisti. A taková zvláštnost nádorů v dutině ústní je to, že se taky dokážou šířit podél nervů, které jsou buď v okolí toho nádoru, nebo přímo do toho nádoru pronikají. A bohužel pro tyto nepříznivé znaky toho nádoru v současné době neexistuje nějaká efektivní terapie. Byť takové šíření toho nádoru je poměrně častý jev.
1: Vy jste vlastně molekulární biolog, ale zároveň jste imunolog. Věnoval jste se léta i výzkumu imunologickému. A jak jste se vlastně dostal k nádoru?
2: Ta nádorová biologie a imunologie spolu docela dobře souvisí, protože když se bavíme o nádoru, nejsou to jenom nádorové buňky. Je to takové mikroprostředí, kde jsou různé buněčné typy. Jedna taková složka toho mikroprostředí jsou právě imunitní buňky. My se taky snažíme pochopit to, proč ty imunitní buňky, když jsou v tom nádoru a měly by ten nádor rozpoznat a zničit, proč vlastně takto nefungují. Ukazuje se, že to mikroprostředí vlastně tlumí ten účinek imunitních buněk právě díky výzkumu budoucímu i probíhajícímu bude možné najít třeba nějaké další cíle, jak tu protinádorovou imunitu obnovit.
1: Dodává Matouš Hrdinka, vedoucí skupiny pro výzkum rakoviny hlavy a krku při fakultní nemocnici Ostrava a Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: A teď ve Vědě plus změníme téma. Americký kosmický průmysl oznámil dvě překvapení. Jedno je pozitivní. Zkušební vesmírná loď Starship se po přistání do oceánu přiblížila k pobřeží, hlásí společnost SpaceX. Druhé je naopak zklamání. NASA a společnost Catalyst vzdali pokusy o záchranu kosmického dalekohledu SWIFT. Obě zajímavosti teď probereme s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak začněme tou dobrou zprávou, co se děje s lodí Starship.
3: Poprvé se stalo to, že ji budou mít odborníci v rukou i po jejím návratu z kosmu. Koncem července totiž

0: V jednom ze série zkušebních letů se s tímhle typem lodi podařilo poprvé hladce přistát na vodní hladině, jak tehdy poznamenal komentátor přímého přenosu SpaceX. To jsme slyšeli, tedy včetně potlesku po tom došplouchnutí takzvaném. Loď Starship má za sebou celou sérii letových zkoušek, tahle byla už 13. ale při většině z nich doposud ta loď skončila buď výbuchem ve výšce, nebo se rozbila při prudkém nárazu na hladinu, takže z ní nezbylo nic, co by se dalo vzít do ruky a zkoumat. Společnost SpaceX totiž zkouší svoji techniku z našeho pohledu docela destruktivně, krok za krokem. Stačí, že vyzkouší určitý manévr v kosmu, naměří nějaká data a loď potom většinou doslova zahodí a pokračuje s dalším prototypem.
1: Takže tentokrát přistála hladce, kam se trefila?
0: Do Indického oceánu, a to je právě ten důvod, proč o tom mluvíme právě teď, skoro měsíc od toho hladkého přistání. Bylo to totiž napínavé, docela dlouhá plavba. Nebylo vůbec jisté během té plavby, jestli se ta loď nakonec nepotopí, třeba kvůli rozbouřenému moři. Nakonec ji tedy SpaceX po plavbě trvající více než 20 dní odtáhla ke břehům Vánočního ostrova. To je australský ostrov několik stovek kilometrů jižně od Indonésie a zhruba 1500 kilometrů od australského kontinentu.
1: Co teď s lodí bude dál?
0: SpaceX se jí pokusí přepravit zpátky do Ameriky a opět se asi můžeme těšit na nějakou napínavou a dlouhou plavbu. Je to totiž asi 50-metrový trup, taková něco mezi raketou a raketoplánem si to můžeme představit. Vědci a technici se těší, až dostanou do rukou hlavně tepelný štít lodi. To je speciální vrstva, která při sestupu lodi brzdí ovzduch, částečně se roztaví, odpaří a chrání tak náklad nebo posádku před žárem.
1: Takže nutná potřeba k tomu, aby loď byla znovu použitelná.
0: Ano, přesně tak, aby se mohla v budoucnu vracet z oběžné dráhy nebo třeba z měsíce s nákladem nebo s posádkou lidskou. Ale opakovaně použitelné kosmické lodě se hodí i na obyčejnější lety, třeba pro vynesení družic na oběžnou dráhu. Díky tomu jsou totiž starty levnější a z každého startu je potom méně odpadu. Zrovna včera shodou okolností oznámila čínská společnost Landspace, že se jim povedlo hladce přistát na pevninu s prvním stupněm jejich rakety.
1: Tak to byla ta první část, kosmické úspěchy. Experti ale zároveň ohlásili, že se vzdali jednoho kosmického dalekohledu.
0: Ano, podle výpočtu už do konce letošního roku zanikne úspěšná americká observatoř SWIFT, neboli rychlý dalekohled, určený ke sledování záblesků záření gamma z hlubokého vesmíru. Ten dalekohled sloužil asi 21 let, ale postupně se na oběžné dráze propadal níž a níž, až nakonec propadne zemské gravitaci a rozpadne se v hustších vrstvách zemské atmosféry. On se totiž propadá poslední dobou rychleji, podle vědců ho totiž víc brzdí částice ze slunce, víc než se předpokládalo.
1: Nechtěli ho odborníci původně zachránit?
0: Chtěli, ovšem přišli na to až poslední dobou. Americká firma Catalyst na zakázku NASA připravila poměrně improvizovanou misi a sestavila sondu, která měla dalekohled vysunout zase do větší výšky. Třeba jako takový buldozer ho popostrčit. Je to takový kosmický robot, jak popsal v nahrávce firmy Catalyst její zakladatel Gon Healy. It has tremendous amounts of maneuverability. Ta sonda měla být schopná mimořádně dobře manévrovat, aby bezpečně zachytila klesající observatoř. Jenže to se nakonec vůbec nevyplnilo. Sondě krátce po startu přestaly fungovat stabilizační setrvačníky, celá se začala neřízeně motat vesmírem a tak místo, aby sonda zachránila dalekohled, tak museli lidé v řídícím středisku zachraňovat tuhle sondu.
1: Bude její mise nějak pokračovat?
0: Měla by se aspoň přiblížit k dalekohledu SWIFT. Už jí tedy podle odborníků nestačí síly na to, aby s ním pohnula, ale technici chtějí hlavně vyzkoušet to setkání, to blízké setkání družic. Do budoucna to totiž přijde vhod, kdyby zase bylo potřeba nějaký satelit buď zachránit, opravit, anebo naopak zhodit směrem k Zemi.
1: S kosmickými novinkami nás seznámil náš vědecký reportér Martin Srb. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
1: A zpátky na Zem na závěr. Včelaři v Ústeckém kraji letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a nedostatek srážek. Výsledky se v jednotlivých částech Česka liší a celkové údaje budou známé až po polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
2: Takže teď se nacházíme přímo před česnama. A tady vidíme, jak dělnice visí na tom česně a kmitají křidílky.
3: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
2: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, který svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot, protože v podstatě Jediné, co oni musí udělat, je ochránit plot před tím vedrem.
3: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
2: No, aby se nerostavil, protože když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ten plot, ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula, uvařila by se.
3: Podle Staňkova odhadu tak včely udržují teplotu v úlu kolem 40 stupňů. Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
2: V době květení lip bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž donesou ty včely z toho nektaru mnohem míň a je i míň medu.
3: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem? Už jste letos stáčel nějaký med?
2: Med už máme vytočený, teď už máme včely přeléčený a už dokrmujeme, už je připravujeme na zimu a průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo kvůli tomu suchu.
3: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
4: Tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval, co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo, pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
3: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Včelařská reportáž ukončila dnešní Vědu Plus. Sloučí se Renata Kropáčková.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
1: Bylo 14 hodin, je tu Odpolední Plus. Tady jsou naše témata pro následující půl hodinku.
5: Český rozhlas Plus.
1: Dočká se svět brzy další schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem? A pokud ano, přinese to konečně zmírnění napětí na korejském poloostrově? Proč Donald Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku právě teď? Jak to souvisí s podzimními volbami do amerického kongresu? A v Německu se debatuje o uvalení sankcí na izraelské krajně pravicové ministry po dehumanizujících výrocích jednoho z nich na adresu Palestinců. Probereme to s naším zpravodajem. Teď jsou tu zprávy, které má dnes na starosti Naďa Procházková.
6: Dobré odpoledne. Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% bodu míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letos rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. V příštím roce by měl ale podle rezortu růst ekonomiky zrychlit na 2,4% a zároveň poroste i inflace, a to na 2,6%. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
7: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
6: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě. Pokračuje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
8: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba 18% méně u obilovin a 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek údajně zničila 726 ukrajinských dronů nad 20 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, aniž by zmínilo škody nebo zraněné. Státní tisková agentura TASS uvedla, že ruský Tatarstán po dronovém útoku oznámil narušení provozu v průmyslovém komplexu ve městě Nižněkamsk. Některé obytné budovy jsou tam po úderu poškozené. Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a okolí balistickými raketami. Zemřelo nejméně 16 lidí. Asi 1200 migrantů ve španělském městě Ceuta se přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. Do Ceuty 30. července připlavalo nebo přešlo z Maroka nelegálně podle některých odhadů až 80 tisíc lidí. Většina z nich se během několika dní zase dobrovolně vrátila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
9: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
6: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromu nebo zatopením sklepů a podchodů. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek.
10: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
11: Popisuje šedesátnice Jana. Kvůli nádoru v dutině ústní prodělala náročnou léčbu, při které jí lékaři zrekonstruovali polovinu jazyka. Podle primáře onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Blaška přicházejí mnozí pacienti pozdě.
12: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže a můžou je schovávat za drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
11: Dříve než kdysi vydají lékaři nádory hlavy a krku také u žen a lidí kolem 50. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Pojďme na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna zůstává silnější provoz za 9 kříži na kilometru 175 se jede pomalej v obou pruzích, výrazně se brzdí u Ostrovačic a pak to pokračuje podobně až do omezení u D2. Na D8 s Ústím nad Labem do Prahy čekejte zdržení za Novou vsí, fronta ze 13. kilometru se sune 10 minut k omezení na 11. Na D35 mezi Lipníkem a Olomoucí spozorněte za sjezdem na velký újezd, přesněji úsek za odpočívkou Daskabát. Na kilometru 287 se srazila dodávka s nákladním autem. Nehoda blokuje levý pruh, zpomaluje se tam. Dobře dojďte. Počasí bude polojasno až oblačno. Postupně oblačnost přibude a srážky budou četnější. Objevit se mohou i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 21. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 7,5 minuty po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Korejský poloostrov znovu mluví o možném setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Jong-una. Trump otevřeně prohlásil, že se s Kimem sejít chce a jeho korejský ministr obrany An Kyu-pek tvrdí, že má informace o tom, že podobně se k tomu staví i severokorejský lídr. Více už si k tématu řekneme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem, toho času u nás ve studiu. Dobré odpoledne.
0: Hezké odpoledne.
1: Trump i Kim se dobře znají, osobně se sešli už třikrát a přes počáteční slovní napadání se nakonec dokázali na některých věcech shodnout. Jak moc je jejich další setkání reálné?
0: No tak tuhle možnost už před 3 týdny, tu možnost setkání, naznačila jihokorejská vláda, v zápětí se jí chytla i jihokorejská média, takže když o tom teď otevřeně mluví Donald Trump, nezní to až tak nereálně a byli to jihokorejští novináři, kteří napsali, že místem setkání by letos v listopadu mohl být čínský Shenzhen, protože se tam tou dobou bude konat kongres lídrů členských států organizace APEC, Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce. To je organizace, která sdružuje 21 států a patří mezi vůbec nejvlivnější uskupení současného světa, čili do rámce takové akce by summit perfektně zapadal a důležité je i to, že by se tak stalo právě v Číně. Obě strany mají jasno o tom, kam by jejich hlavy státu rozhodně nepřijeli. Čína je takovým vhodným kompromisem, v podstatě tak, jako jim kdysi byl Singapur a Hanoj, kde se Trump s Kimem v minulosti sešli.
1: Případná schůzka má podporu jeho korejského prezidenta, ale tamní opozice varuje, že takové setkání v sobě skrývá i potenciální hrozbu. Jakou?
0: No tak jihokorejská opozice, ale vlastně i některé kruhy v Japonsku nebo ve Spojených státech tvrdí, že setkat se před zraky celého světa s Kim Jong-unem, to vlastně znamená legitimizovat jeho vládu, legalizovat celý ten systém Severní Koreji, brát v podstatě tuhle zemi jako rovnocenného partnera, čili udělat přesně to, o co Kim i jeho předchůdci usilují už od roku 1953. Ta doba, kdy Spojené státy, Jižní Korea nebo třeba Japonsko mohli na Severní Koreu tlačit, aby opustila svůj jaderný program, ta je dávno pryč. Kim má dnes bezvýhradnou podporu Moskvy i Pekingu. Jeho armády se Jižní Korea skutečně velmi reálně obává a je to v podstatě on, kdo na korejském poloostrově rozdává karty. Také třeba poslední komentáře japonských deníků se shodují, že Kim Jong-un vlastně dosáhl všeho, čeho chtěl a nemá teď jediný důvod se za Západem sejít nebo dokonce vyjednávat.
1: Donald Trump prohlásil, že pokud by on byl v prezidentské funkci, když KLDR výrazně zrychlila výrobu svých jaderných hlavic, tak by to Kimovi nikdy nedovolil. Nemůžou právě tahle vyjádření, ale tu případnou schůzku zkomplikovat?
0: No tak samozřejmě mohou do určité míry, Kim to dokázal už na summitu s Donaldem Trumpem v roce 2019 v Hanoji. Druhý den tam velmi rázně ukončil jednání ve chvíli, kdy měl předložit konkrétní návrh, jak hodlá jaderně odzbrojovat. Okamžitě vlastně bylo po pracně připravovaném summitu, Kim nasedl ještě ten den odpoledne do obrněného vlaku a odjel přes celou Čínu zpátky domů. No a od té doby KLDR vytrvale zbrojí jednání odmítá, no a na korejském poloostrově popravdě řečeno by se to napětí dalo kráje. Už zmiňovaný jihokorejský ministr obrany An Kyu-pek, tak ten odhaduje, že KLDR aktuálně disponuje 80, ale možná až 120 jadernými hlavicemi a severokorejci navíc velmi rychle modernizují své loďstvo, včetně ponorek a Kimova sestra Kim Yo-chong, ta včera uvedla, že Pchjongjang nezajímá rozhodnutí Washingtonu zkrátit letošní vojenské manévry na korejském poloostrově a že podle ní se nepřátelská politika Spojených států či KLDR nemění.
1: Právě k tomu vojenskému cvičení se dostaneme v závěrečné otázce. Kromě vztahu se Severní Koreou se aktuálně řeší právě i Trumpem prosazené výrazné zkrácení společného vojenského cvičení USA a Jižní Koreje. To končí zítra a USA i výrazně omezily svou účast v něm. Jak na to Jižní Korea reaguje?
0: Tak ano, vy už jste to říkali, cvičení je zrušeno bez náhrady. Na jednu stranu to jihokorejská strana chápe jako ústupek, možná trošičku slabost, dejme tomu takovéto drobné vítězství severu a Kimova režimu, ale současně to rozhodnutí jihokorejský kabinet respektuje, nic výrazného se mezi Soulem a Washingtonem nemění. Ten vlídnější přístup Jižní Koreji a Spojených států směrem ke KLDR, ten už rezonuje korejským poloostrovem popravdě řečeno několik týdnů a souzní s ním jak jihokorejský prezident, tak i ministr obrany. Čili teď je třeba vyčkat, jak Pchjongjang zareaguje. Nicméně mírný optimismus je skutečně na korejském poloostrově v těchto dnech a týdnech patrný.
1: Dodává náš zpravodaj v Asii David Jakš. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: No a my u amerického prezidenta Donalda Trumpa ještě zůstaneme, protože on na své sociální síti v noci na dnešek oznámil údajně nejdrastičtější ekonomickou operaci, jaká kdy byla proti jakékoliv zemi podniknuta. Íránu vyhlásil ekonomickou válku a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi postup Washingtonu označil za americký ekonomický terorismus, který ohrožuje globální ekonomiku. O dalším kroku, kterým se šéf Bílého domu podle médií snaží stupňovat tlak na Írán skolo půl roku od zahájení konfliktu, si řekneme s amerikanistou Tomášem Klvaňou z New York University Prague. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Proč s tím podle vás Donald Trump přišel právě teď? Co si pod těmi poměrně velikářskými slovy o ekonomické operaci nebo válce představit? To, co by mělo jít?
13: V těchto dnech uplynulo 60 dní od podepsání jakéhosi memoranda mezi Iránem a Spojenými státy, které mělo nalinkovat ty další vztahy a mělo vlastně usměrnit ta jednání směrem k denukularizaci nebo víceméně zrušení toho iránského jaderného programu, ale za těch 60 dní se nestalo vůbec nic. To memorandum je v tuhletu chvíli mrtvé. Donald Trump se v posledních několika dnech vyjádřil na adresu různých hráčů v tom Perském zálivu velmi eraticky. A víceméně to svědčí o tom, že Donald Trump prostě neví, co má dělat. Dostal se do bezvýchodné situace a vypouští různé balónky, dělá silácká gesta, vyhlašuje na své sociální síti ten hormuzský průliv za území Spojených států a další absurdní kroky. Svědčí to prostě o tom, že nemá žádnou strategii a že opravdu neví, jak z té situace ven, a tak se vlastně chytá toho zákona, který, nebo návrhu zákona o zostřených sankcích, který prošel Senátem a který jde do sněmovny reprezentantů a on by ho měl provádět někdy třeba od září. Takže uvidíme, jestli tyhle ty výhrušky směrem k Iránu a hlavně směrem k odběratelům té ropy iránské, jako je Čína, Indie a další země, budou mít nějaký politický efekt.
1: No, co může být pravda na tom iránském výroku, že se tím Trump jen snaží odvrátit pozornost od ekonomické krize ve Spojených státech s poukazem právě na ten bezprecedentní americký státní dluh?
13: Já myslím, že nemusíme příliš interpretovat to, co říká Irán. Irán si hraje svoji vlastní hru především pro domácí publikum, ale je zjevné, že Irán využívá právě slabosti Spojených států, protože vidí velmi dobře, že jediným způsobem, jak by Donald Trump mohl prolomit tady tenhle ten pad v té válce, je nasazení mnohem většího počtu vojáků, mnohem robustnější válka v zálivu, která by počítala například s pozemními jednotkami. A to je evidentní, že Donald Trump se k tomu prostě nechce odhodlat. A Irán to vidí a využívá té situace hlavně tedy propagandisticky do maxima.
1: Je známo, že mezi Američany je konflikt na Blízkém východě značně nepopulární, protože zavřený hormuzský průliv zdražuje pohonné hmoty. Jaký dopad to může mít na podzimní volby do kongresu?
13: No, v tuto chvíli to má obrovský dopad, protože Donald Trump se dostal na svá vůbec nejnižší čísla v historii svého prezidentství. V jenom tom průzkumu má 32% lidí, kteří schvalují jeho počínání, v tom dalším asi 33. To je na moderní americké poměry víceméně suterén. A Donald Trump se opravdu začíná bát, že jeho republikánská strana by mohla, jak lidově řečeno, schytat všechny tyhle ty problémy, které on pro ní vytvořil, především na tom ekonomickém, ale i na mezinárodně politickém poli. Takže v tuhle chvíli se zaprvé snaží odvést pozornost takovou to zase vůbec nepřipravenou iniciativou na sever, na tom korejském poloostrově, ale zároveň se snaží nějakým způsobem vybruslit z té krize na Blízkém východě. No a já zatím žádné východisko nevidím.
1: No, co se ale stalo, přece v minulých měsících panovalo příměří, následně dočasně i memorandum o porozumění, proč se vlastně v téhle linii nemohlo pokračovat?
13: No tak to, ono se v této linii bude pokračovat. Je možné, že se dočkáme zase nějakého dalšího omezeného bombardování těch cílů, protože Irán občas ty svoje výroky přehání, ale nemůžeme nějakým způsobem oddiskutovat fakt, že Donald Trump dal Iránu kontrolu nad Hormuzským průlivem, kterou před tou válkou neměl. A to je začátek a konec všech problémů Donalda Trumpa, ale také celé světové ekonomiky.
1: Takže vše, co teď sledujeme kolem, příčina je stále, že se nemůže Irán a vlastně Spojené státy dohodnout o tom, kdo bude mít tedy kontrolu nad Hormuzem, nebo jak tam ta plavba dál bude vypadat?
13: Tak Donald Trump neustále opakuje, že chce odzbrojit Irán, že chce znemožnit Iránu sestrojit jadernou bombu a zdokonalovat svoje balistické rakety, které mimochodem už v této fázi jsou schopné dosáhnout až do Evropy. A Evropa nemá žádnou protiraketovou obranu, která by se mohla tady této hrozbě postavit. A tohle je další položka v té celé nejistotě, jo, kterou vlastně ta válka zahájila a teď vlastně nikdo neví, jak z toho ven. Takže Donald Trump jednu chvíli vyhlásí nějaké silácké gesto, pak ho zase opustí, kdo ví, co udělá zítra. Ale jediné, co je opravdu na stole, je ten návrh zákona, který prošel Senátem a který teď jde do sněmovny reprezentantů. A pokud by se Donald Trump opravdu odhodlal uplatňovat ty sankce na Čínu a další země, třeba jako Indii, tak to by mohlo mít opravdu velký vliv na celou tu situaci.
1: Tolik amerikanista Tomáš Klovaňa, děkuji za váš čas, naslyšenou.
13: Díky, naschledanou.
1: 14 hodin 19 minut. V krátkosti k ekonomickým informacím. Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled růstu HDP na 1,9% proti dubnovým 2,1% kvůli dopadům konfliktu v Iránu. Více si k tomu řekneme po 16. hodině. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard, zaznělo na zahájení agrosalonu Země živitelka od Agrární komory. Letošní sklizeň bude nejhorší za posledních 15 let. Stát je podle ministra zemědělství Šebestiána připraven pomoci zemědělcům z dopady klimatické změny, zejména letošního sucha. Ministerstvo připravuje vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu a chce také navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy ročně. A oživení německé ekonomiky v současnosti brzdí nízké hladiny řek, které narušují lodní dopravu. Hrubý domácí produkt Německa tak ve třetím čtvrtletí vykáže v nejlepším případě pouze mírný růst. Blíží se začátek nového školního roku. Aktovka, penál, tušky a pastelky nebo třeba sešity. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky pro své děti. Nejvíce starostí s tím mají každoročně rodiče prvňáčků. Na začátek školního roku reagují taky obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků sedmi největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
14: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
15: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
16: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
15: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
17: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
15: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
18: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
15: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická. Té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: 14 hodin 23 minut, posloucháte Odpolední plus. Černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod i do řeky Jizery. Zaplavený náhon je potřeba vyčistit, zasanovat a znovu zaplavit čistou vodou.
19: Tam letou dolů a pak to vlastně pokračuje takhle pod to. Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad. A vzhledem tomu, že ten náhon byl ucpaný, tak vlastně si to v něm sedalo a dneska je tam, odhadujeme, nějakých asi 3000 tun nějakého odpadu.
20: Říká generální ředitel papírenské společnosti Emba Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
19: Nejedná se úplně o nějaký odpad, já nevím, radioaktivního nebo něčeho takového, ale vzhledem k tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se těžkly barvama, které obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu, který není úplně vhodný, že je vlastně několik metrů od Jizery.
20: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
19: Pak se vlastně zjistilo, že to byl historický náhon pro elektrické turbíny, který byl někdy v 50. letech zrušen. Ovšem byl zrušen pouze tak, že se ty turbíny zabetonovaly, ten náhon vůbec nikdo neřešil. Jo, takže v tu chvíli docházelo k tomu, že ta voda, jak si tekla, vlastně nikdo neřešil, ona protýkala až zase do Jizery. A pak došlo k nějakým prostě vývoji, spadla nějaká hlína a tak dále. Takže se ten náhon ucpal. My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky v Rokytnici nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery, samozřejmě po nějakém přečištění, ale přímo do Jizery. A určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu.
20: Společnost si nechala udělat rozbor a následně oslovila Ministerstvo životního prostředí, které se na sanaci podílí.
19: Udělali se nějaký vrty a zjistilo se, že to není jenom prostě nějaká
17: voda špinavá
19: nebo odpad z papírenské výroby, ale že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
20: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
21: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
20: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Následující 3 měsíce budou ty nejtěžší práce na odčerpání kalu. Sanace potrvá ještě minimálně rok. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: 14 hodin 26 minut. Mezi španělskou socialistickou vládou a opoziční lidovou stranou se rozhořel spor o migranty ve městě Ceuta na pobřeží Maroka. Vláda premiéra Pedra Sáncheze totiž vypracovává plán na přesídlení mladistvých migrantů bez doprovodu na pevninu. To španělská opozice striktně odmítá. Tahanice o nezletilé migranty v Soutě sleduje Pavel Novák ze zahraniční redakce, který je ve studiu. Dobrý den. O přesídlení kolika mladistvých migrantů španělská vláda vlastně uvažuje?
2: Podle policejních záznamů se do Seuty při tom hromadném přechodu hranic na konci července dostalo z Maroka 2168 mladistvých migrantů. Ministerstvo pro děti a mládež chce provizorně přemístit na evropskou pevninu zatím 500 nejohroženějších dětí, hlavně tedy děvčat. Podle ministryně pro děti a mládež Siri Regové to mluví španělské právo docela jasně, že se má naslouchat nezletilým, že práva dětí jsou nade všechno a mají se zaručit ta práva i v mezinárodní spolupráci.
1: Co se má s těmi 500 nezletilých přesunutých na španělskou pevninu stát? Kam půjdou?
2: Zatím podle plánu vlády se o ně mají postarat jednak organizace pro ochranu dětí, mají se umístit do zařízení sociální péče, mají se na tom také podílet obce. Variantou je i jejich spojení s rodinami příbuzných, kteří možná už jsou ve Španělsku, a možné je i umístění těch dětí do rodin do pěstounské péče. Ten plán se hodně nelíbí opoziční Lidové straně, ta se staví proti tomuto plánu přijmout nezletilé migranty na španělskou půdu.
1: Proč se to nezamlouvá španělským lidovcům, když je to vlastně humanitární gesto vlídné, lidské?
2: To docela určitě, ale lidovci kritizují vlastně už z logiky věci všechno, co dělá ta socialistická vláda, ale hlavně argumentují tím, že se nemá dělat rozdíl mezi tím, kdo je mladiství a kdo je dospělý migrant. Seutu navštívil teď předseda Partido Popular Alberto Núñez Feijó a po setkání s také lidoveckým starostou Seuty tam potvrdil, že trvá na tom, že Seutu musí opustit všichni migranti. Podle Feijóa všichni, kdo se do Seuty dostali a přebývají v ní ilegálně, tak se musí vrátit do zemí původu, a to buď dobrovolně, nebo je třeba je vyhostit, tedy deportovat. A když říká všichni, tak tím říká všichni zkrátka. Nezletilí i dospělí, řekl konkrétně. Vláda premiéra Sancheze má podle něj zahájit proces repatriací, ne tedy vozit děti na pevninu, ale vozit je zpátky do Maroka. Takový přístup k řešení situace mladistvých migrantů bez rodičů nazvala ministrně pro děti a mládež Sira Regová za barbarský. Téma migrace a její řešení, to pravděpodobně také bude téma španělských parlamentních voleb, které mají být příští rok v létě.
1: Španělské úřady už začaly řešit nejen mladistvé migranty, kteří v Seutě zůstali, ale vlastně všechny, kteří tam zatím bivakovali na pláži, co s nimi udělali?
2: No, ta situace na pláži, která se jmenuje El Trampolín, byla neúnosná, byly tam hrozivé hygienické podmínky, takže to chatrčové stanové městečko teď tam vlastně rozebírají a těch nějakých 5000 migrantů chtějí někam přemístit. Zatím mají provizorní stanové ubytování pro 1200 z nich a ty tedy přemístili pod dohledem policie do těchto stanů a tam by tedy měli teď čekat na tu celou proceduru azylovou.
1: Vysvětluje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
1: Už se blíží další časové znamení a připraveny jsou zprávy. Ve 14.30 je pro vás má Naďa Procházková.
5: Český rozhlas Plus.
6: Dobré odpoledne. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. Soudy v posledních dvou letech posílaly do vězení pachatele z násilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla zhruba jen polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. U Počtátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle město hostí dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudácké kasací na Hradním nádvoří. Jsou tu dopravní informace. Na D8 z Ústí do Prahy vjedete do kolony za Novou Sí kolem 14. kilometru a čtvrt hodiny vám zabere trasa k omezení před Kralupy na 11. kilometr. V Praze čekejte potíže v Blance ve směru Stroji na Břevnov, kousek za nájezdem z Prašného mostu. Je tam nehoda, jede se jen levým pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí postupně začne oblačnost přibývat, srážky budou četnější a bouřky na jihovýchodě mohou být i silné. Teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na západě Čech kolem 25 a na horách do 21 stupňů. To byly zprávy, teď už pro a proti.
3: Senátoři pravděpodobně odmítnou novelu stavebního zákona. Pokud poslanci jejich veto přehlasují, opoziční senátoři budou připraveni obrátit se na ústavní soud. Domnívají se totiž, že předloha obsahuje protiústavní prvky. Koaliční zákonodárci to odmítají. Trvají na tom, že novela je připravena tak, aby zrychlila stavební řízení. Zjednodušuje život všem, kteří chtějí stavět, nebo jen velkým developerům? Co bude centralizace stavebních úřadů znamenat pro samosprávy? A pamatuje novela dostatečně na ochranu životního prostředí?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Bazala, který chce obhajovat svůj mandát v nadcházejících senátních volbách. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A senátor hnutí ANO, primátor Opavy Tomáš Navrátil, který hodlá kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Dobrý den i vám.
22: Krásně dobrý den.
3: A začněme od vás. Nemáte vy obavu z toho, že by ta novela stavebního zákona mohla skončit až u ústavního soudu?
22: Samozřejmě se to stát může kdykoliv, pokud se kdokoliv rozhodne, třeba například skupina senátorů, že pošle tuto novelu k ústavnímu soudu, tak to tak samozřejmě dopadnout může. Já jsem ale přesvědčen, že to tak nakonec neskončí, že přesvědčíme kolegy, když rozebereme podrobně tuto novelu zákona, že je prospěšná a pomůže zrychlení staveb. Opravdu s tím dlouhé roky bojujeme, pořád se potom volalo, hlásalo, a já věřím, že tato novela pomůže jednoznačně urychlit výstavbu.
3: Pane Bazalo, necháte se ještě přesvědčit? Jste s tomu otevřený nebo se přidáte ke kolegům z ODS a TOP 09, kteří se chtějí obrátit na ústavní soud?
4: Tak já to vnímám tak, že ta novela jako taková je skutečně revoluce ve stavebním řízení jako takové, kdy vlastně centralizuje moc a to právě může být jeden z těch prvků jakési podjatosti téhle centrální moci jako takové. My jsme zatím na klubu o tom, aby jsme se bavili, že podáme ústavní stížnost, nebavili, tak daleko ještě nejsme. Uvidíme, jak ten proces bude ještě probíhat, byť je převelký předpoklad, že Senát zamítne tuto novelu stavebního zákona. Pravděpodobně Poslanecká sněmovna má dostatečnou sílu na to, aby nás přihlasovala. A na druhé straně máme i právní analýzy, které říkají, že je tam prostor k tomu, aby jsme podali ústavní stížnost.
3: A v čem přesně?
4: No především té podjatosti a také částečně v tom, kdy ti velcí hráči, kteří mají dostatečně jaksi silné právníky oproti běžnému občanu, může jaksi dojít k tomu, že ta ústavní právo jsou porušena.
3: Měří ta novela stavebního zákona, pane Navrátile, všem stejným metrem? Není napsaná tak, že vyhovuje především velkým hráčům?
22: Novela stavebního zákona je udělána pro všechny. To, že u těch velkých developerů, teď se bavíme o těch stavbách nad 10 000 metrů čtverečních, jsou ty procesy nastaveny nově, je skutečně dobře, ale nevyřazuje to ten původní proces toho řízení. Vy jste účastníkem řízení, vstupují do toho samozřejmě další subjekty, které v tom území mají v rámci řízení svoje místo, řeší se tam pozemky a podobně v rámci obcí, je to územní plánování a tak dál.
3: Dobře, ale když se zastavíme u té konkrétní věci, kterou jste teď zmínil, že tedy stavby s podlahou plochou aspoň 10 000 metrů čtverečních, u kterých převažuje funkce bydlení, mají být ve veřejném zájmu a tedy budou s nás schvalovány. Mm-hmm. Není to něco, co vyhovuje jenom velkým developerům, protože do takových projektů se pouští jenom oni?
22: No tak samozřejmě, kdo jiný než velcí developeři mohou takovéto stavby zrealizovat. To prostě menší stavební firma nebo malý developer skutečně neudělá. A já jsem jednoznačně přesvědčený, že to potřebujeme. V rámci zkušeností my naopak tyto developery hledáme, protože nejsme schopni zafinancovat takto velké stavby, abychom
3: Čili
22: pomohli.
3: Ta novela jde na ruku velkým developerům?
22: Ne, to není o tom, že jim jde na ruku. Ona spravuje ty podmínky, které v minulosti blokovaly, a bylo to velmi složité, opravdu ty řízení trvaly skutečně až skoro 10 let. Máme samostatnou zkušenost u nás, jsme obec s rozšířenou působností, 55 tisíc obyvatel, a je takový velký projekt, trvá skutečně 5, 8, 10 let. A pak, když máte něco postavit, tak tento čas nezvládnete ani ve volebním období a je to velký problém.
7: Nezlobte se, pořád mi není jasné, proč se to usnadňuje zvlášť velkým developerům, když říkáte, že ta novela stavebního zákona má usnadnit život pro všechny.
22: Já to nevnímám skutečně jako usnadnění pouze pro ty velké developery. Tam jsou pořád legislativní procesy, které musí splnit. To, že ten proces už jde pouze přes úru a vyhýbá se některým věcem konkrétním, které se připomínkovaly, tak přece neruší ostatní věci a kontrolní mechanismy, které dosud jsou nastaveny a platí. Takže tam se jako nic nezměnilo a oni musí stejně všechno splnit. Takže není to pro ně žádné zvýhodnění.
7: To byste uznal, pane Bazalo, že kontrolních mechanismů tam zůstává celá řada?
4: Určitě tam zůstává celá řada kontrolních mechanismů. Na druhé straně, tyto stavby jsou ve veřejném zájmu. To znamená, vlastně musí být povolený. Popřípadě se tam doplní plánovací smlouva, která by mohla v uvozovkách i třeba ekonomicky vyrovnat některé ty záležitosti. A to je ten moment, kdy vlastně můžou malí, drobní lidé, kteří bydlí v okolí, můžou být touto stavbou poškození. A nebo, včera jsme to o tom se tak trošku bavili, někdo si tam postaví chlívek, který potom bude páchnout a bude dělat problémy celé tomu zemi.
7: Chlívek asi nebude mít 10 000 metrů čtverečních, když mluvíme o těch stavbách, u kterých převažuje funkce bydlení tohoto rozsahu. Nedává smysl, že právě tyto stavby, u nichž převažuje ta funkce bydlení, budou moc být prohlášeny za stavby ve veřejném zájmu, když chce vláda zlepšit situaci na trhu s bydlením?
4: Já si myslím, že to především ale musí být o té obci, o tom místě, kde ti lidé žijí a kde nějakým způsobem i územní plánem je vyčleněn ten prostor bydlení. A to si myslím, že je velmi důležité.
7: Takže nesouhlasíte s tím, aby velká bytová výstavba byla ve veřejném zájmu a tedy, aby její schvalování bylo snazší?
4: Ano, nesouhlasím.
7: Jasná odpověď. Dotkli jsme se toho už opakovaně v několika pořadech a je to téma, o kterém se v souvislosti s novelou stavebního zákona taky hovoří. A to je něco, co se označuje tou zkratkou zpětná nebo dodatečná legalizace černých staveb. Proč se s něčím takovým počítá, pane Navrátile?
22: A tak ono to už probíhá dneska. Netvařme se, že dneska neexistují černé stavby. Mohou být způsobené mnoha faktory. Chybějící dokumentace, koupíte nějakou budovu, neskontroloval jste si všechny potřebné podklady, které k tomu máte, historickými převody, tak jak se převáděly majetky ze státu na obce a podobně, například ze státních organizací, z kasárny, armáda podobně převáděla spoustu budov a pozemků a tak dále, tak vznikají skutečně stavby a jsou to i menší stavby na zahradách, pergoly, nějaké bazény, přístavby, zahradkářských osadách, chatky a podobně. A je to velmi, velmi složité někdy vůbec dohledat, jestli to stavební povolení má. Během těch let se strašně změnily jako legislativní rámce, legislativa a tehdy byly jiné možnosti a stavilo se za jiných podmínek než dnes. Při té praxi na to běžně narážíme, že jsou věci, které nejsou zavedeny, najednou zjistíte a jsou to třeba jako věci v majetku města, což si myslíte, že byste měli mít všechno v pořádku, ale vy na to přijdete až při nějaké konkrétní věci, kterou tam realizujete.
7: Dobře, takže ale to, nepovede že by se... to teď k tomu, že ti, kteří chtějí stavět, třeba i na černo, tak to udělají s vyhlídkou, že pak si třeba tu svoji černou stavbu uhájí, protože bude možné ji dodatečně legalizovat.
22: Takhle ten zákon není postaven, tam jsou zase jasné...
7: Já vám řeknu, jak je postaven. Podle novely se černá stavba nemá bourat, pokud by zbourání znamenalo, a teď cituju, nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.
22: Ano. A celý tento proces se zase bude posuzovat. Není to o tom, že by to platilo automaticky, bude to mít zase jasnou metodiku toho, jak se tyto stavby budou posuzovat a zda nebyl úmysl postavit záměrně proto, aby nemusela se stát černou stavbou. Jako to jsou věci, které dneska už existují, na které máme kontrolní mechanismy, na které umíme zareagovat. A pokud je tam zjištěný fakt, že to bylo úmyslně a záměrně proto, aby se takhle mohla zlegalizovat stavba, tak na to máme právní úkon, jak to řešit.
7: Pane Bazalo, neuklidňuje vás to, že tam bude ta podmínka, že ta černá stavba musela vzniknout neúmyslně, že to tedy nebyl záměr toho stavebníka, aby si tam něco postavil?
4: Já mám z toho trošku obavu, protože vždycky, když už někdo něco někde investuje, tak samozřejmě počítá s tím, že to postaví. A vlastně ta, když přijde úřad, který řekne odstranit, tak to taky někdo musí zaplatit. A většinou to bývalo o tom, že ta samospráva to musela zaplatit. Kdo bude hradit náklady na demolici té stavby? To je pro mě ta největší otázka jako taková. A samozřejmě rozumím tomu, co říká pan kolega, že tam bude k určitému posuzování, zda ta stavba nevznikla záměrně na černo. A to asi bude ten prostor k tomu, aby vlastně v tom veřejném projednávání se rozhodlo, zda se stavba odstraní nebo ne.
7: Tedy principiální problém s dodatečnou legalizací černých staveb nemáte. Rozumíte tomu, proč to v té novele stavebního zákona je napsané tak, jak jsem citoval?
4: No, mě to tam velmi vadí, protože těch černých staveb nebo lidí, kteří staví na černo, ať už pod jakýchkoliv důvodů, tak to vlastně využívají tu možnost, že vlastně dodatečně tu stavbu povolí.
7: A stát by neměl být smířlivý ani k menším černým stavbám, kterých se dopustí někdo na černo?
4: Tak samozřejmě víme, že je spousta stavení i drobných rodinných domků, kdy se přistavovaly jednotlivé místnosti a tak dále. Ale na druhé straně dneska dochází k legalizaci, kdy lidé mají možnost si tu stavbu obílit, protože se z nějakých důvodů ztratila dokumentace v rámci dědického řízení, nebo přišli po vojně, dokumentace se ztratila. To se dneska běžně děje, že vlastně mají lidé možnost si obílit ten svůj rodinný domek tak, jak je v současné době.
7: Pane Navrátile, hovořili jsme tady před chviličku o velkých hráčích, o velkých developerech. Nemáte obavu, že tady této nové klauzule o dodatečné legalizaci černých staveb budou využívat třeba i oni a že si postaví něco, co může být třeba kontroverzní, ale potom si úřad vyhodnotí, že to nebyl vyložený úmysl a že kdyby se to demolovalo, tak by vlastníku vznikla větší újma a nechá to být?
22: Tak pořád máte jakési nástroje a to máte úřady, které budou dozorovat a které ví, co se v jejich území děje. A přece jenom z logiky věci mi neříkejte, že si nevšimnete, že vám na vašem území něco takového začíná vznikat. Že nějaký developer má zájem a obchází si už nějaké úřady a má tam architekta a začal kopat, dělá nějaké přípravné práce, dělá si vrty. A vy víte, že v tom území nemáte nic takového schváleného. Takže opravdu jako obavy tohoto typu, že by tam najednou vznikla za týden obrovská hala a já už jsem si ji neudělal a pak se bude posuzovat, jaké byly náklady a že to odstranění je neuměrné. Je to prostě, je to nelogické. Vy v tom území přesně víte, co se děje. Ten developer se na to dlouho chystá, potřebuje řadu informací, než vůbec cokoliv začne stavět. On neví infrastrukturu, neví sítě, neví napojení, neví nic. A vy i v rámci životního prostředí a všech těch agent, které máte na to navázány, tyto informace máte. Navíc máte v rukách územní plánování a víte a jste účastníkem jakéhokoliv v řízení. Takže kdekoliv, když podá podnět, tak vy jste o tom informován a víte a můžete tomuto zablokovat.
7: Na to územní plánování bych se za chviličku zaměřil. Díky, že jste mi ho připomněl. Pane Bazalo, souhlasíte s tím, co zaznělo?
4: No já mám trochu obavu, kdy při centralizaci toho stavebního úřadu ti lidé budou v vozovkách částečně mimo to území, budou v určité jedné skořápce nebo obálce jako takové pod jedným svým vedoucím, který bude jim dávat jednotlivé příkazy. A zkrátka jasně, nejsem si úplně jist tím, zda kdy ta černá stavba bude vznikat, samozřejmě záleží v kterém místě a tak dále, jak bude velká.
7: Pane Navrátile, ještě budou ti úředníci působící na nově vzniklém centrálním úřadu rozumět tomu, co se děje třeba u vás v Opavě?
22: Samozřejmě, že budou, protože budou přecházet úředníci od nás. Bude tam nějaké
7: to ještě není tak jisté, protože lec, kteří se tomu brání zatím.
22: Jasně, spousta asi primátorů, starostů, hejtmanů bude řešit, že kvalitní lidi si bude chtít nechat ponechat právě pro svoje třeba územní plánování a řešení problematiky u sebe i výstavbě, aby měli fundované lidi. Ale už dnes jako samozřejmě s tím je problém a já věřím, že se toto podaří. Navíc jim budou vytvořeny podmínky i kariérního postupu, takže samozřejmě ti, kteří jsou velmi schopní, se budou snažit přejít a začínat něco z nového. Ale já jsem jenom, pardon, chtěl doplnit, jestli můžu.
7: Prosím, stručně.
22: Jenom stručně, bude 205 ORP územních dohledů, bude centrální úřad a budou také 14 krajských míst, takže to, že nemají pod kontrolou to své území, je jasně vyloučení. Oni pořád to svoje ORPčko budou mít přesně území, které musí monitorovat a o které musí řešit a hlídat.
7: Pane Bazalo, uklidňuje vás to tedy i ta odpověď, že pod ten nový centrální úřad by měli přejít ti samí úředníci, kteří stavby posuzovali doposud?
4: No, o tom je samozřejmě velká pochybnost.
7: Já jsem to zmiňoval.
4: Kolik lidí skutečně přijde.
7: Na druhé straně má ještě vláda na implementaci té nové legislativy rok.
4: Tomu rozumím. Myslím si, že tam spousta nejasností a chci říci, že už dneska chybí na stavebních úřadech zhruba 30% pracovníků jako takových. Většinou jsou už i v jakési pokročilém věku, to znamená před důchodovém. Mnozí z nich určitě budou hledat zaměstnání v blízkosti té své samosprávy. A na druhé straně věřím, že ještě vzniknou i další detašované pracoviště, nejenom na ORP, ale vzniknou i na pověřených obecních úřadech, samozřejmě podle toho, jak bude naplněnost těch jednotlivých profesí jako takových. Přesto jsem přesvědčen o tom, že v rámci těch samospráv může vzniknout podmět na ten centrální úřad. Ano, tady nám něco vzniká, pojďte se na to podívat. To si myslím, že možná cesta je.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu Lidovců Josef Bazala a senátor hnutí ANO primátor Opavy Tomáš Navrátil.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj

0: té konkrétní stavby, kde vlastně ten účastník jste. A vy jako obec, zvlášť třeba obec rozšířenou působností, tu pravomoc máte velkou a přesně víte a domluvíte se tak, aby to bylo podle územního rozvoje toho města nebo té obce. Takže se toho opravdu nebojím.
1: Dobře, ale o té odchylce bude nově moct rozhodnout sama obecní rada, ne zastupitelstvo.
0: Rozumím tomu.
1: Tak tomu bylo doposavat, že ten územní plán byl, řekněme, svatý na území obce a že skutečně musel být posvěcený zastupitelstvem a to už by v případě těch odchylek být neměl.
0: Ale ta rada má stejnou odpovědnost. Ona nese odpovědnost za svá rozhodnutí a pokud nově má tuto pravomoc, tak ji to nezbavuje žádných povinností, které byly převedeny na zastupitelstvo. Prostě toto je pouze užší skupina lidí, která ale stejně musí tyto podmínky držet a vyhodnocovat a pokud k ním přistoupí, tak je musí obhájit z jakého důvodu. Ono se také může zjistit, že ten územní plán nemusel být úplně v pořádku a že ten nový návrh řešení je daleko vhodnější do toho území a vy jste si toho vlastně jako ani neuvědomili. A zjistíte to až při těch jednáních, kde máte předložené nějaké fakta, které vy potom vyhodnocujete a z toho máte nějaký výstup.
1: Pane Bazalo, po tom, co jste tady teď slyšel, není ta vaše obava, která zaznívá ze strany vaší jakožto lidovců, že obce přijdou o svoji samosprávu, přehnaná? Je to takové riziko, když případnou odchylku v územním plánu dané obce bude schvalovat obecní rada?
2: Územní plán vždy byl, když to řeknu, svatý pro tu obec jako takovou a vždy bylo vhodné, aby to schvalovalo zastupitelstvo jako takové. Na druhé straně chci říci, že v rámci toho územního plánování a územního rozvoje máte popsané jednotlivé části toho katastru svého, kde co může stát. A někdy nedokážete ani domyslet nad tím, s čím přijdou developeři nebo v případě investoři, co tam všechno chtějí postavit a vlastně ani v té nejvyšší fantazii si ti zastupitelé dopředu neumí to, jak si představit, co by tam všechno mohlo stát. Takže já z tohoto obavu skutečně mám a rozhodně by bylo vhodnější, aby ty odchylky schvalovalo zastupitelstvo města.
1: Ale obecní rada se přece zodpovídá zastupitelstvu, tak není nepravděpodobné, že by obecní rada třeba u vás ve Starém Městě, kde jste roky starostoval, schválila takovou odchylku územního plánu města, která by byla naprosto v rozporu s tím, co chce zvolené zastupitelstvo?
2: Já jako ze zkušenosti starosty bych stejně to rozhodnutí dal na zastupitelstvo města, anebo bych minimálně svolal zastupitelstvu a projednal to rozhodnutí rady města s tím zastupitelstvem jako takovým, zda s tím souhlasí, nebo zda nepřekračujeme, dejme tomu, své pravomoce, nebo něco, na čem jsme se nedomluvili dopředu.
1: Posuňme se, pánové. Zajímalo by mě, pane Navrátile, bude mít veřejnost stejná práva připomínkovat případně kontroverzní projekty ve svém okolí, jako má doposud?
0: Ano, tady na tom se nic nemění. Ty připomínky pořád jsou účastníci řízení. Vy máte možnost, kdokoliv má možnost se do jakéhokoliv řízení připojit, dát tomu námitku, podat odvolání a podobně.
1: Nicméně ta možnost odvolání se nějakým způsobem omezuje a lhůty pro něj nebo vůbec pro napadení toho projektu se zkracují.
0: Ano.
1: Čili stejné podmínky tak, to nebudou.
0: Ale řekněme, že tohle byly právě věci, které to jako blokovaly. Pak, když někdo má skutečně zájem, že něco chce řešit, že se to týká jeho území, tak ty lhuty jsou dostatečné. A právě tyto věci, právě z těch praktických zkušeností, neúměrně prodlužovaly ta jednotlivá územní nebo stavební řízení. A je to prostě, když řeknu jenom rychle na příkladu, jenom proto chcete postavit nové pozemky a blokují vám to stávající obyvatele, kteří tam žijí, protože prostě nechtějí, aby se vedle stavilo, aby se jim tam práčilo, aby tam byla hlučnost a napadají všemi možnými způsoby tato řízení.
1: Což je legitimní zájem.
0: Je to legitimní zájem. Vy se můžete snažit, můžete vysvětlovat, připravíte klidně obslužné komunikace, dáte uzávěry pro stavební dopravu právě do jejich ulic a podobně, ale některé prostě nepřesvědčíte a dnes si skutečně každý umí najmout právníka, napadne to řízení a potom je to o těch letech, protože používají všechny možné instance.
1: Možná bych jenom řekl, že najmout si právníka není zadarmo, takže ne úplně každý si může najmout tolik právníků a na takovou dobu, jak by si třeba představoval, ale to asi byste nerozporoval. Pane Bazalo, nebyla tady na tomto místě určitá změna už zapotřebí a nedává smysl právě mírně zkrátit ty lhuty, omezit tu možnost odvolání?

0: povolování z důvodu toho, aby nebyly velké průtahy a aby se rychleji stavilo v Česku?
1: Teď jde asi o dva momenty. Jestli je to v rámci dotčených orgánů životního prostředí, vodního hospodářství a tak dále, tam, kde ty lhůty jsou, přesto si myslím, že se zkrátili příliš. To jednoznačně. A na druhé straně, co se týká obyvatelstva jako takového, většinou ti obyvatelé reagují tehdy, až se začne stavit, kdy jim to začne nějakým způsobem vadit. A to, co tady vzpomínal kolega, ta určitá prašnost a hlučnost poslední dobou lidem jaksi vadí mnohem více.
0: Ale pan Navrátil taky říkal, že třeba ten, kdo stojí za projektem, tak třeba nabídne nejrůznější kompenzace, které skutečně řeší všechny ty obavy místních, a místní třeba už jenom z principu dál jsou proti té výstavbě.
1: Není to tak jednoduché. Mám své zkušenosti, kdy také může stavět stát nebo jeho jednotlivé organizace, a ty tam žádnou tuto podmínku nějakých kompenzací nemají. Takže ono nebudou stavět jenom developeři, po případě soukromé osoby nebo firmy, ale může také stavět stát, který tuto podmínku nějakého vyrovnání, kompenzací, tam v žádném případě nemá.
0: Toho se neobáváte, pane Navrátile, prosím ve stručnosti?
2: Já jsem nehovořil o kompenzacích finančních. Já jsem zmínil kompenzace usnadnění té stavby a zajištěním jakéhosi komfortu při stavbách.
0: Tak jsem tomu rozuměl.
2: Což umí i státní sektor. Jo, přece připravit druhou obslužnou komunikaci tak, abych vymístil dopravu mimo zastavěné území, přece umí jakýkoliv stavebník, jedno jestli je soukromý nebo státní.
0: Tady v téhle souvislosti, pane Navrátile, objevuje se kritika, že ta novela může sice v určitých ohledech zrychlovat stavební řízení, ale na úkor ochrany životního prostředí a památkové péče. Co vy na to?
2: Tak, je to velmi diskutované téma. A já jsem přesvědčen, že ne. Dneska máte přece stávající legislativu ochrany památkové péče, ochrany kulturních památek, ochrany památek, a ty přece nikdo neruší. Všechna tato zavedená pravidla a legislativa jsou pořád platný. To znamená, že při jakémkoliv řízení se přece musí brát v úvahu a musí se posuzovat. Takže to že
0: jistě,
2: dneska...
0: Promiňte, nemáme už tolik času, tak bych se jenom doptal. To, co bude nové, pokud ta novela vejde v platnost, přece už jsme se tady toho dotkli, že bude možné definovat některé nové veřejné zájmy, třeba velkou bytovou výstavbu nebo veřejný zájem podnikání, a tyto nové veřejné zájmy postavit třeba proti veřejnému zájmu ochrany životního prostředí. Nebude se potom stávat v některých případech, že ta ochrana životního prostředí ustoupí?
2: No, mělo by to být přece na tom vyhodnocení. Bude tam jasný úředník a bude probíhat celý stavební proces, který se tím přece bude vypořádat. A nemůže to být automaticky pravidlo na každou stavbu, že bude stejné. Prostě každá stavba je individuální a musí se posuzovat v rámci toho území. A jsem přesvědčený, že samozřejmě je to citlivé, někdo to vnímá víc na tu zelenou a chtěl by to víc chránit. Někdo naopak víc vnímá to, že tam je potřeba to bydlení, protože potřebuje rozvoj města, chybí mu tam pracovní síla, bydlení je nedostupné, mladí lidé utíkají, nemají kde bydlet. A vy musíte posuzit všechny tyto faktory, které jsou ale na každém konkrétním případu specifické. A nemyslím si, že ten zákon je napsaný tak, aby právě zvýhodňoval jednu skupinu proti ostatní. Já to tam prostě nečtu.
0: Pane Bazalo, tak nesnaží se ten zákon rozumně vyvážit nejrůznější veřejné zájmy?
1: Já si myslím, že ten problém je v tom, jakým způsobem byl ten zákon navržen. To znamená, že byl navržen skupinou poslanců, je to poslanecký návrh. A všechny tyto debaty, které tady teďka v současné době probíráme, měly právě proběhnout tím správným legislativním procesem, protože my se tady dotýkáme zhruba nějakých 55 zákonů. A ty měly být vypořádány především tím klasickým legislativním procesem. A to je vlastně to, na co, o čem tady celou dobu hovoříme, kdy vy máte pochybnosti, my máme pochybnosti, pan kolega se snaží vyvracet, ale ve skutečnosti je to tak, že tohle to mělo být vypořádáno předtím, než to přišlo.
0: Nebyl by to první zákon, který by byl přijatý touto cestou, je potřeba říct, a je to cesta legální, nicméně, abyste měl možnost, pane Navrátile, se vypořádat i s touto důležitou kritikou, která na adresu té novely stavebního zákona přichází, tak nebylo by bývalo lepší, kdyby vláda novelu předložila jakožto vládní návrh, který by prošel standardním připomínkovým řízením, to znamená všechny dotčené orgány, ministerstva a odborníci by se k němu vyjádřili?
2: Ale ono to přece probíhá. Když ta diskuze ohledně stavebního zákona probíhá několik let.
0: A počkejte, nad tímto návrhem který je starý pár měsíců.
2: Ale ten návrh přece je složen z toho, co se roky diskutuje. A ono to není úplně pravda, že to neproběhlo proběhlo to několika výroby, ústavně právní výbor to schválil, de facto první návrh byl někdy v prosinci, takže bylo půl roku.
0: Neproběhlo to stejným řízením?
2: Mezirezortně neproběhlo, tak. Samozřejmě. Ten způsob toho, že to proběhlo poslaneckým návrhem, není to nic mimořádného, není to to, že by to v minulosti neproběhlo, prostě tohle v legislativě je. A pokud nechceme, aby to takto probíhalo, tak to prostě z legislativy zrušme. Ale pokud tu možnost máme, tak ji potom přece nerozporujme. Já to jako tomuhle jasně nerozumím. Pokud mám takový nástroj a já ho legálně použiju, proč je kritizován? Připomínali to svazy měst a obcí, připomínalo to sdružení krajů, prostě ta diskuze kolem této novelizace jako jednoznačně proběhla a dejme jí šanci, jestli zafunguje správně, jak má. Já jsem přesvědčen, že ano. To, že to bude mít porodní problémy, je jasné. Děkuji. To, že to nebude jednodušší, je jasné, ale určitě to pomůže bydlení a stavbám.
0: Takový je pohled senátora hnutí ANO primátora Opavy Tomáše Navrátila. Debatoval s místopředsedou lidoveckého senátorského klubu Josefem Bazalou. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkujeme za pozvání. Krásný
1: Děkuji den. Za pozvání. Krásný den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Bylo 15 hodin, vítejte, tady je čtvrteční Odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas plus.
3: Na co se zaměříme v následující půlhodině? S jakou částkou bude v příštím roce hospodařit ministerstvo školství a vnitra? S jakými výsledky pokračují jednání s ministry financí Alenou Schillerovou? Noční ruské útoky zabily v Kyjevě a okolí nejméně 16 lidí. Jednu oběť hlásí taky Sloviansk. Kvůli jednomu z nejhorších útoků na ukrajinské hlavní město bude zítra v části země den smutku. A za znásilnění padá u soudu v Česku víc nepodmíněných trestů, potvrzují to statistiky ministerstva spravedlnosti. Pobyt ve vězení potvrdil dnes třeba soud v Brně za to, že muž dívce nabídl drogu a pak ji přinutil k sexu. I to bude naše téma. Nejprve zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také za ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředku na kyberbezpečnost v některé oblasti, ale bude muset prý ještě dořešit. A další podrobnosti o jednáních o rozpočtu nabídne už za chvilku Odpolední plus. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Zeměživitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
6: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé, informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
7: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
5: A přinejmenším 14 000 lidí zemřelo letos kvůli vedrům v Německu. Uvádí to institut Roberta Kocha, který tam má na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Asi polovina letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let, pro které jsou vedra zvlášť nebezpečná. Nejhorší byla situace v posledním červnovém týdnu, kdy kvůli vysokým teplotám zemřelo 9 600 lidí. Princ Harry s manželkou Meghan se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
8: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U Polštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
9: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
5: V Brně dnes začíná pouliční festival na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla. Doplňuje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
10: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
5: Máme pro vás dopravní informace. Na D1 na trase z Prahy do Brna je první zdržení nepříliš dlouhé před omezením na Šmejkalce. Je to na kilometru 20,5. Zpomaluje se. Horší je to na D1 před Brnem od Prahy. Kamiony brzdí za Domašovem mezi kilometry 172 a 173. Fronta je hodně nesouvislá. Osobní auta přibrzdí v okolí Ostrovačic. Následně u Kývalky výrazně zpomalí pak až v Brně mezi Výstavištěm a sjezdem na Mikulov. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháníkami, odpoledne večer od jeho západu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné s nárazovým větrem. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
11: 7 minut po 15. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Přípravy státního rozpočtu na příští rok jsou v plném proudu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO má za sebou třetí den jednání s šéfy jednotlivých resortů. S některými se potkala dnes po druhé. Na ministerstvu financí vše sleduje naše kolegyně Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne.
11: Jsou už jasné obrysy rozpočtů jednotlivých ministerstev?
12: Zatím ještě ne u všech. Třeba ministři zemědělství a dopravy říkali, že ještě musí některé položky doladit. Další jednání s šéfkou státní kasy ale naplánovaná nemají. Podle nich už to bude možné dojednat buď po telefonu nebo například v rámci pravidelných jednání vlády. Kdo ještě nemá vyřešené všechny položky ve své kapitole, je i ministr školství Robert Plaga za ANO, který měl dnes druhou schůzku s Alenou Schillerovou.
13: chci ta jednání vést tak, abych byl schopen jako minister školství naplnit ty finanční závazky, ale i ty věcné z vládního programového prohlášení do konce roku 2029. Ty nárůsty tam samozřejmě jsou, nejsou v jednotkách miliard, jsou vyšší.
12: Tento týden se ministryni financí omluvil ze zdravotních důvodů ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Schůzku by proto měl mít příští týden. Otazníky má v rozpočtu ještě ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a také ministr sportu Boris Šťastný z motoristů, kterému skončilo jednání s šéfkou státní kasy před chvílí. Kdo má naopak své jisté, je třeba ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Ten včera prozradil, že bude hospodařit s rozpočtem v hodnotě 2% HDP. Jde zhruba o 190 miliard korun. Spokojený je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO, který oproti původnímu plánu dostal o několik miliard korun víc. To jeho stranický kolega, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, řekl, že rozpočet je napjatý.
14: Kdy bude známý ucelený návrh státního rozpočtu na příští rok?
12: Teď musí Alena Schillerová vyřešit právě ty jednotlivosti, které jsou u některých rezortů. Poté chce udělat souhrn a projednat ho s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Návrh musí mít hotový do konce srpna. Výši schodku zatím ministryně neřekla.
15: Řeknu to samé, co řekl pan premiér, po 400 bude vyšší než letos a to je jediné, co chci v tuto chvíli říct.
12: V září bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat vláda, poté zamíří do sněmovny. Tam bude čelit pravděpodobně velké kritice opozice. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je nepřijatelné, aby v současné ekonomické situaci byl příští schodek vyšší než letos.
16: Jsme v situaci, kdy máme téměř 2% hospodářský růst, což je dvojnásobek průměru Evropské unie. Máme velmi nízkou nezaměstnanost, máme velmi nízkou inflaci a i tak ten schodek podle mého odhadu bude atakovat hranici někde 370 miliard. Tedy za mě osobně velmi nezodpovědný přístup.
12: V prvním čtení budou poslanci schvalovat základní rámce, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Ve druhém čtení mohou poslanci přesouvat pomocí pozměňovacích návrhů peníze mezi jednotlivými kapitolami, pak finálně hlasují. Návrh státního rozpočtu na rozdíl od jiných zákonů míří rovnou k posouzení prezidentu republiky. Senát ho neschvaluje.
14: Tolik naše kolegyně Daniela Brichtová. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
12: Hezké odpoledne.
14: Jak už jsme tedy slyšeli, tak ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji ve výši 191 miliard korun. Splní tak stanovený alianční závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Uvedlo to po včerejším jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Ministr Zuna přiblížil, co všechno zmiňovaný rozpočet pokrývá.
17: Rozpočet pokrývá všechny priority, které rezort obrany má. Počínaje rekrutací personálu a jeho zajištěním přes pokračování projektu modernizace armády České republiky a všech dalších projektů, které potřebujeme k tomu, aby jsme naplňovali schopnosti, cíle, ale především i úkoly roku 2027.
14: Ministr Zuna také vidí rozpočet obrany jako proinvestiční.
17: Rozpočet je velmi silně proinvestiční a opět nám výdaje na investice oproti roku 2026 významně narůstají.
14: Já už ve vysílání vítám vojenského analytika Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
18: Dobrý den, přeji.
14: Taky byste řekl, že ten rozpočet, aspoň co se týče kapitoly ministerstva obrany, je proinvestiční?
18: Tak samozřejmě ta struktura má nějakou podobu. Jestli je proinvestiční v dostatečné míře nebo v nedostatečné míře, to ukáže až čas, ale předpokládám, že právě ty priority směřující k naplnění cílů výstavby sil Severoatlantické aliance mají ten proinvestiční charakter, respektive investiční charakter. Takže tudy bude směřovat vlastně ta příslušná částka z rozpočtu na obranu, která by měla vlastně tyto schopnosti, o kterých samozřejmě mluvil i ministr, naplňovat. Ale v tuto chvíli ten rozpočet má pouze rámcovou podobu a to, do jaké míry budou jednotlivé akviziční programy naplněny tak či onak, v té či oné míře, to samozřejmě ukáže teprve až čas a doba, kdy bude vlastně rozpočet na obranu oficiálně schválen.
14: No, zatím jsme slyšeli, že vlastně příští rok bychom měli splnit ten alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Je to podle vás reálné s navýšením rozpočtu dodržet?
18: Otázka, jestli budou 2% směrem k Alianci dodrženy či nikoliv, to je opět taková poměrně spekulativní záležitost, protože ne vše bude Aliance brát jako příspěvek do společné obrany k naplnění cílů, které směřují ke kolektivní obraně Severoatlantické aliance. Ne všechno, co se hodí armádě České republiky, se může hodit Severoatlantické alianci, ale vzhledem k tomu, že i podle koncepce výstavby armády České republiky a podle všech plánovacích, koncepčních a strategických dokumentů je aliance klíčová pro zajištění naší obrany schopnosti, tak předpokládám, že ta částka 2%, která má být i pro Severoatlantickou alianci a i plánovací složky směrodatná, bude zachována.
14: No tak třeba včera vláda oznámila záměr na stavbu nové nemocnice v rámci Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To podle vašich odhadů uzná na to jako výdaj na obranu?
18: To bude předmětem jednání mezi našimi plánovacími orgány, ať už je to tedy, ať jsou to složky ministerstva obrany či ministerstva zdravotnictví, a těmi plánovacími složky na straně Severoatlantické aliance. Pokud se podaří, a to už je spíš taková diplomatická role našich zástupců, přesvědčit plánovací orgány Severoatlantické aliance, že to zapadá do koncepce výstavby sil Severoatlantické aliance a v případě potřeby aliance toto zařízení bude mít k dispozici, pak nepochybně se může stát, že tato částka bude zahrnuta do o něch procent, které bude aliance akceptovat z hlediska rozpočtu, který zapadá do těch parametrů Severoatlantické aliance.
14: Takže to závisí na tom, jestli je přesvědčíme spíše o diplomatickém umění, než jestli to odpovídá nějakým, dejme tomu, parametrům o těch...
18: Tak samozřejmě, hovoříme-li o parametrech, tak pak tady máme požadavky na interoperabilitu, máme tady standardy, pak je tady otázka toho, zdali aliance takováto zařízení potřebuje. To už je otázka zjištění a komunikace mezi orgány, které pracují na národní úrovni, na ministerstvu obrany a našem zastoupení v Severoatlantické aliance. Pokud něco takového existuje, já vám v tuto chvíli nemůžu říct, zdali to je či ne, ale pokud něco takového existuje, tak pak samozřejmě ta jednání budou směřována k tomu, aby aliance toto zařízení a investice do výstavby tohoto zařízení akceptovala.
14: Já jenom se právě chci dobrat toho, jestli se nemůže stát jako třeba v letošním roce nebo v minulém, že si myslíme, že splníme ty 2%, říkáme to takhle dopředu, ale pak ta realita může být dost jiná, protože právě zase tam budou nějaké schované jaksi investice, dejme tomu, do něčeho, co prostě na to neuzná, ale my to vlastně předem víme a jenom se tváříme, že stále čekáme, jestli tedy nám to na to uzná nebo ne.
18: To není otázka, jestli se tváříme tak či onak, to je otázka samotného procesu, který je součástí procesu obranného plánování. Je to otázka toho, zdali to bude akceptováno ze strany plánovacích orgánů aliance, zdali to bude akceptováno i ze strany dalších aliančních zemí, protože každý má nějaké svoje zájmy, každý sleduje své cíle a otázka vlastně, jak a za jakých podmínek něco takového bude akceptováno, je hodně složitá. A jak říkám, není to o tom, že pokud něco takového nebude akceptováno, pak je to vlastně naše neschopnost. Je to opravdu věc, která má poměrně složitý proces, je to složitá procedura. A nedá se jednoznačně říci, že chyba je na naší straně, či na straně aliance, či na straně naší konkrétních orgánů, které mají s tím co dočinění.
14: Tolik vojenský analytik Zdeněk Petráš. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání a shledanou.
14: Hasiči a záchranáři v Kyjevě dál hledají lidi v troskách domů zničených ruskými raketami. Rusko jich na hlavní město Ukrajiny v noci vyslalo několik desítek. O život přišlo v Kyjevě nejméně 15 lidí a jeden další zemřel v kyjevské oblasti. Zraněných jsou desítky. V Kyjevě naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Vítej, dobrý den.
19: Dobré odpoledne.
14: Jaké jsou nejhorší následky toho nočního útoku? Čím vším ruská armáda útočila a co všechno zasáhla?
19: Tak já začnu tou tvojí druhou otázkou. Rusko totiž vyslalo proti Kyjevu a kyjevské oblasti desítky střel s plochou dráhou letu H-101. To je mimochodem ten druh rakety, který nedávno dopadl nedaleko Lublinu v Polsku. Ale také Rusko v noci vyslalo rakety naváděné jako Cirkon nebo Kalibr nebo třeba i Iskander. Později potom následovaly útoky pomocí úderných dronů Šáhid. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto raket a dronů, přesto na několika místech došlo k úderům, ať už samotných raket nebo dronů. Zasažené bylo například vlastně předměstí, které se nazývá Brovary, tam je prakticky srovnaných se zemí několik rodinných domů. Zasažen byl i kyjevský Sviatošinský okres a Solomianský okres. Právě v těchto okresech zemřelo celkem 12 lidí. Rakety nebo jejich trosky tam poškodily více než 20 výškových obytných domů, kde stále tedy pokračují ty záchranné a zabezpečovací práce. V těch budovách následně totiž vypukl požár. I okolní budovy mají vymlácená okna, jsou tam poškozené celé ulice, včetně infrastruktury, ale samozřejmě třeba i auta. Kromě toho noční útoky na Kyjev poškodily třeba dětskou nemocnici, v jejíž blízkosti vypukl požár, školu a školku nebo sklad potravin. Domy v okolí míst dopadu mají, jak už jsem říkala, vybitá okna a část tamních obyvatel, asi 50 tisíc lidí, bylo také dočasně bez elektřiny.
14: Nejen Kyjev se ale ocitl pod útokem. Jaká je situace v dalších částech Ukrajiny?
19: Ano, tak zatímco ta západní část, tedy od Kyjeva ke Lvovu na západ, byla v noci spíše klidná, víceméně tam obyvatelé například dostali pouze varování před vzletem ruského strategického vojenského letounu, tak od Kyjeva na východ byla ta situace opravdu složitá. Útoky zaznamenaly i v Černihivské oděské oblasti, kde opět byly zasažené například plynárenské infrastruktury nebo soustava elektrická. Pod ostřelováním se ocitl opět Sloviansk i Kramatorsk, tedy dvě poslední velká strategicky velmi důležitá města na Donbase pod ukrajinskou kontrolou. Ve Sloviansku zemřel jeden člověk. Ty útoky během dne, které stále pokračují na obě města, tak už mají 10 zraněných lidí. Pod útokem dronů byl také Charkov a Záporoží. V Charkově útok, dronový útok tedy, poškodil čerpací stanici. Poškozená také zůstala i tam elektrická soustava.
14: Už jen ve stručnosti poprosím, Katko, jak na útoky reagují ukrajinští představitelé.
19: Tak například na sociální síti Telegram se k tomu vyjádřil prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že Rusko tento kombinovaný útok, kde by na jednu oblast soustředil velké množství různých typů naváděných střel s plochou dráhou letu a dronů, dlouho připravoval a že takový útok dokáže způsobit velké škody na civilní infrastruktuře. Přiznal také, že Ukrajině se stále ještě nepodařilo zcela nahradit nebo zalepit výpadek střel do systému Patriot, což je součást té několika stupňové protivzdušné obrany. No a staronový ministr zahraničí Andrej Sybiha zase vyzval ke zvýšení sankčního tlaku na Rusko a také k podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
14: Tolik z Kyjeva naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Soudy přitvrdili při trestání znásilnění. Do vězení poslali v uplynulých dvou dnech téměř 60% pachatelů, což je podle dat Ministerstva spravedlnosti zhruba o 10% víc než dřív. Nepodmíněných trestů přibývá po případu Aničky z Vyškovska, znásilňované otčímem. Například dnes potvrdil 6leté vězení za znásilnění dívky Krajský soud v Brně. Podrobnosti má reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
20: Dobrý den.
14: Jaké byly okolnosti toho aktuálního případu?
20: Stal se loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Muž nejdřív dvěma dívkám dal pervitin a pak jednu z nich přinutil k orálnímu sexu. Obžalovaný se přiznal k nakládání s drogami, ale tvrdil, že 21letá žena s ním měla sex dobrovolně. Kvůli tomu se proti původnímu souhrnému 6letému trestu vězení odvolal. Soud mu ale neuvěřil a ten původní trest potvrdil. Kromě toho má muž dívce zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Podle zmocněnce oběť stále trpí problémy se spánkem, má poruchu příjmu potravy a chodí na terapie.
14: Jaké jsou důvody zpřísnění trestu za znásilnění?
20: Ministerstvo spravedlnosti jich jmenuje několik. Jedním z nich je to, že je společnost k tématu citlivější. Kromě toho mírně roste počet ohlášených znásilnění. Třeba loni za první pololetí jich policie evidovala zhruba 600, letos za první půl rok to bylo přibližně o 30 víc. Justice statisticky přepočteno řeší denně průměrně jedno znásilnění. Dalším důvodem je taky případ Aničky z Vyškovska, kterou roky znásilňoval její otčím. Krajský soud Brně mu v lednu 2024 zmírnil tříletý trest vězení na podmínku. Oběti se pak zastál mimo jiné ústavní i nejvyšší soud, doplňuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
2: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
21: Jaký dopad může mít zpřísnění trestu za znásilnění podle neziskových organizací, které se touhle problematikou zabývají?
20: Já jsem oslovila například brněnskou poradnu Persefona, která pomáhá obětem domácího a sexualizovaného násilí, nebo organizaci Profem, která má podobnou cílovou skupinu. Jejich zástupci věří, že zpřísnění trestu je signál. Signál, že to, co se obětem stalo, bylo závažné a nebezpečné pro ně i pro společnost. Pokračuje právnička Persefony Iva Černá-Lambová.
22: Já se domnívám, že to může být signál, že to, co se stalo, skutečně není v pořádku, že tu odpovědnost za to násilí nese ten pachatel a že to naši společnost zajímá a není to lhostejné. Výše a forma toho trestu může pro tu poškozenou odrážet váhu, kterou soud dané situaci přičítá.
20: Z různých výzkumů vyplývá, že až 90% obětí, většinou žen, znásilnění vůbec se nahlásí.
21: Dodává reportérka Alena Hesová. Děkuji.
20: Není zač, naslyšenou.
21: A my v tématu pokračujeme. Ve vysílání vítám Johanu Nejedlovou, zakladatelku organizace Consent. Dobrý den.
23: Dobrý den vám i posluchačům.
21: Přibývá i z vašich zkušeností opravdu nepodmíněných trestů za znásilnění a další sexuální násilí? Jsou soudci k pachatelům přísnější?
23: No, vidíme to v těch statistikách, které se zveřejňují a je to skutečně tak. Já jsem přesvědčená, že to je tím, že ta společnost se k problematice sexuálního násilí, domácího násilí pořád víc citlivuje a že ty soudy, soudci vidí, že to je skutečně závažné chování a že je potřeba, aby rozhodovali nějakým způsobem spravedlivě vůči těm obětem, protože vidíme, že v médiích ty rozsudky, které čteme jako neúplně spravedlivé podmínky a podobně, budí obří ohlas a společnost se proti tomu bouří.
21: Takže je to, dejme tomu, ta právě citlivější vnímanost na vnímání společnosti na takovéhle případy, nebo dejme tomu i nějaká edukace soudců? Nevíte, jestli proběhlo něco i v tomhle směru?
23: No, ono, Justiční akademie stále dokola školí soudce a soudkyně i v oblasti právě domácího sexualizovaného násilí, aby rozuměli těm dopadům tomu, jak se oběti chovají. Ale stále přetrvává ten problém, že na ta školení často chodí ti samí soudci dokola a pak máme nějakou část soudců, kteří na ně nechodí, protože si myslí, že to není potřeba. A ti pak třeba můžou dávat ty rozsudky, které my vidíme jako nespravedlivý. Ale já si myslím, že právě i ta veřejná debata, to, že se tady uzákonil zákon o domácím násilí, měnila se definice znásilnění v trestním zákoníku, ta veřejná velká debata vede k tomu, že ta společnost, včetně soudců, policistů, je citlivější.
21: Když se tedy teď ještě podíváme na to domácí násilí, tak vyvíjí se tam situace podobně nebo stále přetrvávají předsudky typu, i dejme tomu u soudců, že je to hlavně soukromá věc?
23: No, na tohle já nemám relevantní data, který bych mohla citovat, ale vidíme i v tom posunu vnímání domácího násilí společně s různýma kampaněma i společně, jak to třeba pojímají ti nejvyšší politici a političky, jak o tom tématu hovoří, takže se ta společnost skutečně proměňuje a hlavně už to není takové tabu. Je to jako něco, co mi přijde, že ta společnost začíná brát jako celkem závažný problém. Není to tak, že bych měla pocit, že jsme všechno vyřešili, ale já skutečně třeba za 10 let, kdy se téhle problematice věnuji, ten posun, výrazný posun vnímám.
21: Tak na oslavě je asi stejně ještě příliš brzy, protože je pořád hodně nenahlášených znásilnění. My jsme od naší reportérky slyšeli, že skoro až 90%. Tak myslíte si, že právě i třeba změna tohoto přístupu soudců přiměje oběti, aby více se obraceli na orgány činné v trestním řízení?
23: Ano, ještě jedna pozitivní věc k tomu domácímu násilí, tak se nám zkracuje doba, po kterou jsou oběti domácího násilí v těch násilných vztazích, což je pozitivní. Hmm. U sexualizovaného násilí vidíme, že teda roste ten počet nahlášených, ale my se velmi často setkáváme s tím, že ty oběti říkají, nemá cenu to jít hlásit, budou se ke mně chovat špatně na policii, u soudu se stejně ničeho nedomůžu. A bohužel to je něco, co vede k tomu, že tu pomoc od těchto orgánů nevyhledávají. Co je ještě podle mě mnohem větší problém, protože nezbytně ne všechna znásilnění musí být nahlášena na policii, to je prostě rozhodnutí té oběti, co je pro ní lepší a co jí pomůže, protože ten proces vždycky bude náročný, ale větší problém je, že pořád nemáme dostatek služeb, které by těm obětem pomohly, jak psychologické podpory, tak i nějaký sociální práce a to je podle mě možná to nejzásadnější, že je potřeba na tohle upřít úsilí, aby ti lidi, kteří zažijí něco takhle nepříjemného, násilného, neměli jenom přístup k té spravedlnosti, ale i k té opravdové pomoci, která jim pomůže se uzdravit.
21: Tolik Johana Nejedlová z organizace, zakladatelka organizace Consent. Děkuji moc krát za rozhovor na tohleto téma. Naslyšenou.
23: Moc děkuju. Naschledanou.
4: 90kové léto.
0: Na počátku 90. let u nás lidé nebrali policisty vůbec vážně. Trvalo to pár let, než se to změnilo.
1: V polovině 90. let ty lidi začali mít najednou i jiný starosti. A najednou i tu policii začali chápat trošku tak, že ale teď my je vlastně potřebujeme. Větší změna potom přichází opravdu na konci těch 90. let a ta policie postupem, ale dávají to hroznou práci, získává respekt a důvěru.
4: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
21: A po půl si můžete v repríze poslechnout dnešní interview Plus s europoslancem z TOP 09 ekonomem Luďkem Niedermayerem. Hodin 30 minut, nejprve jsou tu zprávy s Nadějou Procházkovou.
4: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Senát jedná o stavebním zákonu. Vládní koalice tvrdí, že usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. S ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny doporučili ji zamítnout. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. Ministerstvo se proti pokutě odvolalo, úřad ale jeho rozklad zamítl. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější, budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 až do noci na sobotu. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Petra Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Z Argentiny převezou letadla do Jižní Afriky nebo Spojených států celkem 30 lvů a tygrů. Bude to jeden z největších přesunů kočkovitých šelem chovaných v zajetí. Zvířata původně žila v bývalé zoologické zahradě u hlavního města Buenos Aires, které je
5: kvůli špatným podmínkám zahrada zavřená od roku 2020. Teď 6 lvů a 9 tygrů zamíří do záchranného centra v Jižní Africe a dalších 8 tygrů a 7 lvů najde nový domov v americkém Colorédu. Jsou tu dopravní informace. Na D10 z Prahy do Turnova se zdržíte od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru. Těsně před začátkem omezení na 41. kilometru je nehoda. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme šťastnou cestu. Počasí zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, později se zatáhne a přidá se déšť a místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
6: Vláda hodlá zrušit eurocentra, která v krajích poskytují občanům informace o Evropské unii a umožňují jim využívání výhod plynoucích z našeho členství. Podle premiéra Babiše Česko ušetří zrušením center v krajských městech kolem 10 milionů ročně. Chce vláda spojení obyvatel s Evropskou unii modernizovat, jak sama říká, anebo naopak oslabit? Začíná čtvrteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
6: Hostem interview je europoslanec TOP 09, místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Dobrý den.
8: Dobrý den, díky za pozvání.
6: Eurocentra v krajských městech končí, jelikož se vláda rozhodla zrušit celou koncepci informování o evropských záležitostech v České republice, která začala platit poté, co jsme roku 2004 do Unie vstoupili. To jenom pro připomenutí. Nenastal po těch 22 letech prostě čas na změnu i v tom, jak lidem Evropskou unii přibližovat? Nemá v tomhle vláda pravdu?
8: Já detailně neznám, jak ty centra fungovaly. Občas jsem se s nimi potkal, pořádali užitečné akce, ale samozřejmě ten vhled tam nemám a určitě za těch 20 let bylo na čase, aby se některé věci změnily, ale je tak normální, že když máte pocit, že nějaká součást nějaké organizace dobře nefunguje, tak se zamýšlíte nad tím, jak by mohla fungovat lépe a než ji rušíte. Tady toto není nic jiného než politický statement této vlády a podle mě to spadá velmi dobře do toho konceptu něčeho, co se myslím v dnešní světě označuje jako kulturní války, kdy vláda útočí proti některým institucím a politikám, je to otázka klimatu, je to Brusel, jsou to neziskové organizace, veřejnoprávní média a v těch, zejména ty minoritní vládní partneři, chtějí posílat signál svým voličům, udělat jim radost, někdy formou, kterou jsme tady nezažili věru a pan premiér to toleruje. Čili toto není nic jiného než politický statement, protože 10 milionů pro státní rozpočet je položka absolutně zanedbatelná a když já se dívám na porovnání toho, jaké znalosti, jaký pohled máme na EU, tak mám pocit, že tam bychom spíš měli notně přidat.
6: Když se bavíme o té koncepci informování o evropských záležitostech, tak v Česku léta slýcháme od politiků nářek nad takzvaným diktátem Bruselu. Současný předseda poslanecké sněmovny označil Evropskou unii za, cituji, zbytečný, předražený byrokratický spolek. Máme výhody z členství v Unii, přesto populistům prochází její zpochybňování. Není to ještě další důkaz selhání té zmíněné koncepce?
8: No to bezesporu, ale ta koncepce tady fungovala 10 let, ale 20 let jste zmiňoval a celou tu dobu jsme se drželi v řadě těch průzkumů na chvostu Evropské unie z hlediska pohledu na Evropskou unii. Je tam takový zajímavý paradox, že většinou v těch průzkumech vychází, že naši lidi mají rádi tu abstraktní myšlenku té společné Evropy, mají velmi rádi ty konkrétní peníze, které to pro nám přináší a ty konkrétní výhody, ale vlastně nemají rádi tu instituci a to fungování. A když já jsem se opakovaně, protože celou dobu vlastně, když jsem vstoupil do evropské politiky, tak jsem z biznisu, kde mi bylo dobře, tak jsem vlastně si říkal, že bych chtěl dělat dvě věci. Za prvé, mnohem víc porozumět tomu, jak to funguje, protože je to velmi složitý, a za druhý, umět to vysvětlovat. Tak furt řeším, proč to nejde. A když jako se bavíte s politology, když zeptáte se AI modelu, tak vlastně vám to okamžitě vyplivne dvě odpovědi. První je komunikace některých politiků, kteří na Evropskou unii systematicky útočí, a nedostatečná znalost. A to je přece situace, ve které bychom měli pracovat. Samozřejmě máme tady politické síly, které Unii odmítají, které ji tolerují, které ji podporují. To je naprosto legitimní. Mm-hmm. To je naprosto legitimní. Ale to, že se pohybujeme v prostoru velké neznalosti, to je prostě špatně. A já teda ještě bohužel musím dodat, že já jezdím hodně po středních školách, velmi to baví na takové otevřené debaty, když mě do té školy pozvou. A já zjišťuju, že to není jako specifikum, že by studenti nevěděli o EU, kde to ví opravdu málo, ono je to vzdálené, je to trochu otažité, je to složité, ale oni vůbec neví, jak funguje český stát. Oni neví, jaká je pravomoc vlády, jaká je pravomoc parlamentu, jak vznikají zákony, jaké je rozdělení zákonodárné výkonné moci. A před lety, když jsem ještě byl v bance a startovala ta éra, která nyní kulminuje, doufejme, fiskálního populismu, kdy vlády si kupovaly voliče jednotlivými politikami, jednotlivými dárky pro voličské skupiny, tak jsem vlastně docela fascinovaně hleděl na tom, že neexistuje vůbec pochopení, jak funguje státní rozpočet.
6: Já rozumím. Znalosti
8: potřebujeme.
6: Vy říkáte, že tady je komunikační vákuum, řekněme, nebo informační vákuum ohledně Evropské unie. A když říkáte, že jsme na chvostu, tak podle loňského průzkumu Eurobarometru vycházíme jako země, jejíž obyvatelé z celé 27 vnímají EU nejméně pozitivně. Tak už jste to zmínil. Chodíte po školách, máte podcast, vystupujete v médiích. Co se dá dělat, kromě toho vysvětlování, aby to vysvětlování nebylo učitelské, aby bylo přitažlivé?
8: No to je samozřejmě těžké, protože vysvětlovat věci tak, aby byly korektní, přesné a srozumitelné, to je to nejtěžší. Pokud můžete lhát, tak vysvětlíte vlastně všechno. Pokud chcete být přesný, tak je to těžký. Ale já bych s váma nesouhlasil, že máme vákum. My nemáme vákum, ale my máme spoustu desinformací, mystifikací.
6: No to, když je někde vákum, tak potom je možné ho zaplnit čímkoliv.
8: Ale řekl bych, že existuje tady hodně lidí a byly to také třeba ta informační centra, která se snažila poskytovat kvalitní informace. Já myslím, že se výrazně zlepšila média za tu dobu, co jsem v evropské politice, tak znalost a zájem o evropská témata v médiích vzrostl. Máme mnohem víc novinářů, kteří tomu rozumí, ale ti jejich editoři jim říkají, ale musíte to zaobalit tak, aby to bylo populární a od té linky vysvětlující faktické se dostáváme do linky, která už směřuje někam úplně jinam.
6: Tady bych se asi editorů zastal, jestli náhodou ten obsah nemá být přitažlivý, jestli ten tím výsledkem nemá být opravdu to, že nejsme na tom chvostu, jak jste řekl, té informovanosti o Evropské unii.
8: Já si myslím, že ten rozdíl v tom je ta komunikace těch vrcholových politiků. Já tady často v Čechách, a slyším to od svých přátel z biznisu i z politiky, slyším, že my jsme přece takový ten hlas rozumu, my jsme takový ti racionální a když jako mluvím, mě říká, no a ty seš ten šílenec, který prostě je ten eurohujer a tak. A já když se dívám na situaci v jiných zemích, tak to, co oni považují za střed, to je euroskepticismus. A to je opravdu na hranici toho, co vedle k tomu, že David Cameron před nějakými 10 lety jako politický kalkul vyvolal hlasování o Brexitu, který prostě dostalo Británii do 10letého politické společenské krize. Čili to, co my vnímáme jako racionální, střízlivý pohled, je obvykle fakticky jako euroskepticismus.
6: No, vy sám jste například zastáncem společné evropské měny. Když ji na veřejnosti obhajujete, není to, jak by možná řekl premiér Babiš, kampaň, nikoli nestranné informování?
8: Já nikdy do těch diskusí nejdu s tím, že bych řekl, všechno je růžové a takhle to je a když to uděláme jinak, je to konec světa. Naopak zdůrazňuju, že přijetí eura by ze Švýcarska neudělalo Zimbabwe a Švýcarsko navíc nemá euro, ale kdyby ho mělo a opustil ho, tak se z něho nestane Zimbabwe. A pardon za Zimbabwe, já mám pocit, že to není země, která zrovna prosperuje. Čili je to součást dobrého policy makingu a myslím si, že třeba ta podpora eura vychází z konkrétní situace České republiky, jakou má strukturu ekonomiky, jako má geografickou polohu. A já se to snažím prezentovat takhle. A zase, myslím si, já jsem hrozně rád, že jste to euro zmínil, protože je pozoruhodné to, že ty názory jsou rozdílné. Vidíme to napříč Evropou. Zdaleka ne všichni podporují mnoho evropských politik, podporují euro, podporují Ukrajiny a tak dále. Ale Já bych řekl, že u nás hodně kontrastuje to přesvědčení o tom, že my jsme jediní, kteří to pochopili, že to euro je špatně, s tím, že ty průzkumy ukazují, že to euro je jeden z nejpopulárnějších projektů Evropské unie. A notabene je tam úplně největší paradox pro mě, že v Česku my chápeme, že společný trh je hrozně důležitý. To mimochodem vytváří mnohem víc našeho bohatství než všechny dotace, které z Bruselu dostáváme. A společný trh je pevně spojený se vznikem eura. Bez společného trhu by nevzniklo euro, bez eura by nevznikl společný trh.
6: Když takhle přednášíte svým přátelům z biznesu třeba, které dobře znáte, a oni vám říkají, že jste ten eurohujer, jak to nakonec skončí? Přesvědčíte je?
8: Já mám pocit, že ta společnost už se rozděluje tak, že se s vámi vlastně baví lidi, kteří jsou názorově blízko, či je hrozně těžký, a já bych to přivítal, kdyby to šlo, se dostat do víc diskuzí s těmi, kteří tu otázku vidí jako docela jinak, ale já musím říct, že v biznisu mám pocit, je to přesvědčení jako velmi jasné v případě eura. Možná s výjimkou institucí, které mají profit z neeura, finanční instituce, pokud se zabýváte třeba směnárenskou činností nebo těmhle konverzemi. Pokud jste ekonom, který prodává do světa analýzu české ekonomiky a české koruny, tak nebudete ten, kdo říká, zbavme se koruny. Ale tam je to pochopení silné, ale...
6: Říkáte, že není čas na debaty, že ty názorové postoje už jsou tak... jasně definované, že už není moc prostor?
8: Mně připadá, že o ty debaty není zájem, a konec konců zase se vrátím k téhle vládě. Tahle vláda dokonce to chce vyřešit tak, že to téma zruší, protože my jsme tady měli hodnotící zprávy, pravidelné, myslím, jednoleté nebo dvouleté. A ta hodnotící zpráva je vždycky téma, kdy vzniká určitá politická diskuze, určitá odborná diskuze a někdy i občanská, a tahle vláda řekla, že prostě nebude dělat, protože o tom nechce mluvit.
6: Hostem interview je europoslanec TOP 09 ekonom Ludvík Niedermayer. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta, která zrušení Eurocenter navrhla, vysvětluje, že svět se nachází v jiné geopolitické a socioekonomické realitě, než když Česko vstoupilo do Evropské unie, a že pro Česko se proměnily obsahové priority, relevance i pozice. To je citát. Jinými slovy, ona konstatuje, že EU je jiná než v roce 2004 a také Česko je jiné. No, jak tomu úřednímu zdůvodnění rozumíte vy?
8: To je konstatování faktů, všechno se mění. Jak říkal Jan Werich, kdyby se něco nedělo, tak by nebyly dějiny. Či já vůbec nechápu, jak to zdůvodňuje zrušení Eurocenter, a jako já myslím, že ten krok je naprosto logický, že ho vláda udělala. Jedna z koaličních stran má v programu odejít z EU po Anglicku, vystoupit z EU. Druhá chce reformovat EU způsobem, kterým to nechtějí ani občané, a je to naprosto neproveditelné, a jinak by asi de facto chtějí opustit EU. A Andrej Babiš zase torpéduje EU, kdy může, kdykoliv se stane něco, co mu nevyhovuje. Čili představa, že tato vláda bude mít zájem o nějakou korektní komunikaci o tom, jak funguje Evropská unie, a mimochodem také, jak vystupují naši zástupci v Evropské unii. Tady mluvím o vládě, protože myslím si, že informovanost o Evropském parlamentu se díky médiím docela zvýšila. Ale já nezaznamenávám ministra, který by řekl, teďka jsme tam schválili, tady tohle bude to platit, či když se vám něco s tím nebude líbit, tak běžte za mnou. To je přesně naopak. My se tváříme, že to nějak vzniklo. Vlastně ta logika, která tady dlouho funguje a teďka se trošinenku oslabila, že tam rozhodují jakýsi úředníci a my s tím nemáme nic společného. To je strašně pohodlné pro ty politiky.
6: To je ta obvyklá představa. Já se snažím teďka vyznat v tom úředním jazyce. V prohlášení pro náš web i rozhlas.cz napsal úřad vlády, že cílem je, teďka znovu cituji, modernizovat komunikaci o evropských záležitostech, aby odpovídala současným potřebám, technologickým, společenským i politickým podmínkám. Konec citace. Co se podle vás myslí těmi politickými podmínkami? Je to ta změna postoje k Evropské unii, kterou jste
8: popisoval? To mě právě hrozně zajímalo. Jestli změna té politických podmínek je, že máme ve vládě jednu vládu, která propagovala a stojí za Czechsitem. Druhá, která jenom kolem toho jako manévruje. A třetí, která říká, že sice členství v EU je důležité a stojí za ním, ale fakticky ty politiky EU torpéduje, a to docela intenzivně, a tím vytváří tu euroskepsi. Tak jestli tohle je to politické klima, tak já teda doufám, že vláda o tom o EU opravdu komunikovat nebude.
6: Dobře, vy tedy říkáte, že vláda se snaží, řekněme, zrušit nějaké informační kanály, kterými aspoň člověk se dozvídá, co se v EU děje. Je to tak?
8: Já myslím, že cílem těch Eurocenter bylo poskytovat informace. Hmm.
6: Teďka bych a to řekl, je to, co jste řekl, že chybí v té
8: To je
6: debatě.
8: To, co chybí a samozřejmě, pokud ty Eurocentra mějí nějaká 10 milionů, tak si dovedete představit, jakou práci za 10 milionů asi dokázali odpracovat a myslím si, že teďka se dostaneme do situace, kdy velká část té odpovědnosti bude padat na Evropskou komisi, aby vysvětlovala, co dělá Evropská unie, měla by to dělat neutrálně, prostě informovat o těch věcech a obávám se, že pokud to, jak ona o tom bude informovat, nebude konvenovat některým představitelům vlády, tak dojde ke konfliktu mezi Evropskou komisí a vládou.
6: Popisujete jako modernizace, ale spíše jako krok proti zájmům České republiky.
8: Mně to připadá, že já chápu, že tomu politikovi se mu tam hodí ten Brusel nakopnout. Tam mochodem, ono to dělá 27 zemí ze 27. Čili to není nic neobvyklého, ale nesmí se to dostat příliš daleko.
6: Dostává
8: a já
6: se
8: mám
6: to
8: pocit, že my se pohybujeme na hraně toho, že to je hodně daleko. Jednou z těch obětí je naše ekonomika euro. To je politický konstrukt, který tady vznikl, odpor vůči euru. Odpor vůči euru komplikuje fungování naší ekonomiky a obrazně řečeno vysává peníze z peněženek našich lidí a to je jeden z důsledků.
6: Ještě k těm motivacím vlády. Může za snahou revidovat informace o Evropské unii stát stále zkoumaný střet zájmu Andreje Babiše a evropské dotace pro Agrofert?
8: Já doufám, že ne, ale viděli jsme, jak reagoval Andrej Babiš na rozhodnutí českých soudů, že ty soudy se zbláznily, že prostě parafrázuju to, že prostě rozhodli protiprávně, tak je mi jasné, že pokud Evropská komise udělá něco, co nebude konvenovat zájmu premiéra v oblasti jeho vlastního majetku, tak spustí obrovský atak na Evropskou komisi. Čili to si myslím, že se stane, ale myslím si, že to není s tím spojeno. Mně připadá, že to může být opravdu snaha udělat

0: Neznám detaily tady tohle. Já mám pocit, že my se střílíme do nohy a bohužel víme, že střelit do nohy je vše možné prostě, pokud máte zbraň a naše vláda má plné právo vládnout tady a střílí nás do nohy prostě obden a tady toto je jedna z těch menších střel podle mě.
1: Hostem interview je europoslanec TOP 09 ekonom Luděk Niedermayer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Argument, který často slyšíme, taky jsme ho četli ve zdůvodnění rušení Eurocenter, bylo, že jsme vstupovali do jiné Evropské unie, než je ta dnešní. Slyšíme to například od bývalého prezidenta Klause, který před 30 lety, jestli se nepletu, podával naši přihlášku do Evropské unie. Co se za těch 22 let našeho členství v Evropské unii změnilo a co by o tom měla vědět česká veřejnost podle vás?
0: Tak především myslím si, že je dobrý začít u toho, že ta změna je nezbytná. Konec konců to, že Evropská unie přijala nás jako členy, tím se dramaticky změnila. A já velmi kritizuju ten názor, který občas zaznívá na západě, že tím se ta unie zkomplikovala. To není pravda, ona se stala silnější, robustnější, vlivnější. Čili za prvé svět, ve kterém se nic nemění, vlastně není možný. A hlavně on se strašně dramaticky změnil ten svět. Ty výzvy, kterým čelíme, jsou a hrozby, kterým čelíme, jsou úplně jiné. Představa, že dokonce i to, kvůli čemu Evropská unie na začátku vznikla, co jsme považovali za dané, to znamená mír uvnitř Evropy a v jejím okolí, že něco, co automaticky je dané, tak to bohužel už víme mnoho let, že to takhle není. Úplně se změnilo to ekonomické hřiště. Obrovský nástup Číny, jak z hlediska agresivní obchodní politiky založené na nízkých cenách, tak z hlediska obrovského nárůstu know-how. A v poslední době se zcela dramaticky změnily Spojené státy. To je všechno, na co musíme reagovat. A já jsem vlastně měl pocit, že když jsem přišel do té politiky, že se najednou začaly objevovat krize, protože ono jich bylo hodně. Obsazení Krymu, migrační krize, covid, politika Spojených států a tak dále. Ale tohle je už ten novej normál. A pokud my se nebudeme měnit a pokud my na to nebudeme reagovat, tak neodvedeme tu práci a bude to pro lidi katastrofa. Připomenu jenom jednu věc, když Putin rozpoutal ekonomickou krizi, kdyby Evropská unie naprosto bezprecedentním způsobem neřešila ten problém, mimochodem pod vedením českého předsednictví tehdejším, tak bychom tady v tu zimu umrzli.
1: K té výtce, že jsme vstupovali do jiné EU, než je ta dnešní. Vy už jste sám řekl, že na západě zní, že dokud my jsme v EU nebyli, tak to byla asi ta stará dobrá EU. Teď už to není ta stará dobrá EU. Ta táž výtka zaznívá i u nás, že už to není ta stará dobrá EU, do které jsme vstupovali. Přiznal byste něco?
0: Já myslím, že první věc, kterou je třeba pochopit, je to, že to není, že ta unie se nám nějak změnila. Ta unie se změní každým rozhodnutím té Evropské unie a rozhodnutí v Evropské unii jsou přijímané na základě smluv, které odsouhlasily všechny členské země, dokonce některé v referendech, a na základě toho jsou určena kvóra, která rozhodují, že se přijme či zruší ta či ona politika.
1: Já v tom argumentu cítím, že Evropská unie je direktivnější vzhledem třeba k členům, jako jsme my.
0: Do určité míry máte pravdu, protože vznikl princip třeba kondicionality využití evropských fondů, který se velmi velkou roli hrál v pádu Orbánova režimu. To si vymysleli členské země, ty, které dávají do rozpočtu velké sumy peněz, řekli, my jsme ochotni ty peníze tam dávat, protože solidarita je důležitá, ale ti lidi nesmí krást a nesmí dělat podvody. A tím třeba vznikla kondicionalita, což je věc, která je prostě strašně důležitá. Ale to jsi nevymyslel nějaký úředník v Bruselu nebo nějaká Evropská unie. To přišlo jako striktní požadavek z části členských zemí, který všichni ostatní přijali. Mimochodem, nejdůležitější rozhodnutí v EU jsou stále přijímána na úrovni rady jednomyslně.
1: Vy jako poslanec Evropského parlamentu od roku 2014, jestli se nepletu, jste zažil krize a taky výtky zevnitř Evropské unie, třeba předloňskou Draghiho zprávu, která konstatovala, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Výzvu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, aby se Evropa probudila, začala se konečně bránit ruské agresi, anebo kritiku dnes už zesnulého papeže Františka, že Evropa je stará dáma, která se nechce dělit o svůj blahobyt. Jaké jsou podle vás oprávněné výtky proti současné EU, které byste sám přiznal?
0: Myslím, že to jsou legitimní argumenty všechno tady tohle, co zaznívá. A mimochodem

0: Dragého zpráva sepsala, a oni ty zprávy dvě, tam byla ještě jedna, která je možná důležitější, letová zpráva, která kritizovala nedostatečný rozvoj společného trhu, to, co nám Čechům údajně je nejbližší. To velmi dobře popsalo tu situaci. A já samozřejmě jsem s tím, jako jsem z toho smutný, jsem s tím nespokojený. Ale musím říct, že čím víc cestu po světě, tím víc vidím, jak v tom dnešním politickém světě je těžké dělat ta správná rozhodnutí. Třeba nedávno jsem byl na ekonomické misi v Kanadě a zjistil jsem, že kanadský trh z ekonomického hlediska je víc fragmentovaný v řadě věcí než evropský trh. My máme více fungující společný evropský trh, těch 400 milionů lidí, než je fungování trhu v Kanadě, který je fragmentován mezi pravidla jednotlivých provincií. Čili z pohledu vnějšího je to nedostatečné. Jak z hlediska rychlosti řešit ty věci, tak mě bolí ten nedostatek solidarity, který upozorňoval papež a nejen tak, ale když se na to dívám z politického hlediska, když se dívám na vývoj ve Spojených státech, v jiných částech světa, tak bych řekl, že se nám stále jakž takž daří, nebo docela dobře daří ty problémy řešit. No i když pomalej, samozřejmě. I když pomalej.
1: Já jsem naznačil, jaké jsou výsledky té frustrace a ty argumenty. Tak když vyjdeme z té Draghiho zprávy, poučila se z ní 27 správně, nebo to zůstalo jenom u řečí? Často to slýcháme.
0: Ty věci hrozně dlouho trvají. Já musím říct, že mě trvalo asi rok a půl, než jsem fakt přesvědčil drtivou většinu členů naší politické frakce, že to, co píše Draghi, je správně a my to musíme udělat. Ale třeba teďka se rozjelo před pár měsíci program One Europe, One Market. To bude zahrnovat, myslím, víc než nějakých 30 legislativních iniciativ, které budou odstraňovat překážky na společném trhu. Mělo by to být schvalováno ty jednotlivé věci v horizontu, řekněme, jednoho roku. Či ono, než se to rozjede, ten kolos, tak to chvilku trvá, ale ta snaha je tam velká, ale když vy mluvíte o frustraci, jako politik člověk může být frustrovaný stále, protože to, co obrazně řečeno vyhrajete, vyhráváte za cenu komplikovaných kompromisů, který často bolí a spoustu věcí prohráváte. Ale pokud lidi nepochopí, že takhle ta politika v reálu funguje, tak prostě budou frustrovaní furt a budou stále hledat nějaké nové síly, nějaké nové modely, které to vyřeší, a buď to v lepším případě nedosáhnou něčeho lepšího a v horším sklouznou do nějaké diktatury nebo do nějakého
1: šíleného režimu. My jsme začali náš rozhovor tématem vlastně informačního váku, a vy jste říkal, že by pomohlo, kdyby lidé byli informováni lépe o tom, co se děje v EU. A teď jste mi řekl, že jste musel přesvědčovat vaše vlastní kolegy, že Draghiho zpráva je realistická. To znamená, že to odpovídá nějakému stereotypu škodolibému, že ti lidé v Bruselu nebo ve Štrasburku vlastně nevědí, jak to je, protože sedí někde ve slonovinové věži.
0: Neví to v Bruselu, neví to ve Štrasburku, neví to v Praze, neví to ve Vídni, neví to v Budapešti, protože do té politiky nechodí ty nejosvícenější lidi. Přece demokracie funguje na tom, že ti lidé získávají nějakou komunikací, nějakým způsobem mandát, a to neznamená, že jsou tam nejlepší ekonomové samozřejmě, ale zase musím říct, že co se týká naší skupiny, a je to největší skupina v Evropském parlamentu, tam neexistuje diskuze o tom, že by EU byla špatně. Tam neexistuje diskuze o tom, že by bylo dobré, aby země vystupovaly z Evropské unie. To, že se dostáváte potom na úroveň třeba v oblasti klimatické politiky, jestli tohle víc přitvrdit nebo trochu zmírnit, jestli evropský rozpočet zvětšit, zmenšit, jak ho financovat, to je podle mě legitimní politická diskuze, u které se nedá úplně říct, co je černé a co je bílé. Ale v tom velkém obrázku, který nám tady v Čechách dost často kulhá, tam je prostě naprostá shoda.
1: No, když jste zmínil klimatickou politiku, tak plán dosáhnout dekarbonizace do roku 2050 v tomto pořadu zpochybnili i zastánci šetrného přístupu k planetě. Není to důkaz, že Evropa podléhá ideologiím, které musí korigovat?
0: Především to není ideologie, a zejména v těchto dnech se bavit o ideologii oblasti klimatu, když ta klimatická změna, která teprve startuje, nám přináší obrovské problémy třeba v podobě sucha. To považuji za úplně absurdní tohle. A co se týká roku 2050, pro mě je důležitější rok 2030 a 40, kde máme jasně stanovené cíle a máme ty technologie, kterými jich dosáhneme. Ten rok 50 trošku visí ve vzduchu, protože to dotáhnout do té čisté uhlíkové neutrality je i z mého pohledu, a já jsem hodně velký fanda do dekarbonizace, je možná trošku zbytečně ambiciozní cíl, ale to není ten nejdůležitější cíl. To je takový maják, který tam někde svítí. Zásadně je napnout cíly pro to, abychom snižovali emise. Teď splňuje cíl roku 2030, 2040 a motivovali co největší část světa, aby postupovala stejně.
1: Hostem interview byl europoslanec z TOP 09 ekonom Ludvík Niedermayer. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Děkuji vám za pozvání, nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 16 hodin, další hodina rozhovorů, reportáží a analýz je před námi. Čím ji vyplníme?
4: Český rozhlas Plus.
3: Ministerstvo financí dnes zhoršilo výhled letošního hospodářského růstu Česka na 1,9%. Jaký vývoj platů a mest a dalších ekonomických ukazatelů předpokládá? Celkový veřejný dluh americké federální vlády poprvé překonal 40 bilionů dolarů. Schyluje se k rozpočtové krizi v USA. A v letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci vás seznámíme se stezkami na Vysočině, které na své zviditelnění teprve čekají. A přitom taková libická, haberská nebo trstenická stezka vznikly už ve středověku. Teď jsou na řadě zprávy s Naďou Procházkovou.
5: Dobré odpoledne. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodl, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
6: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
7: Rusko zaútočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to uvedla jihokorejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raketový arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před víc než 1000 lety položil základy maďarského státu a přivedl ho do křesťanské Evropy. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji. Letos poprvé je pořádá vláda Petra Maďara.
8: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj, potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 660 haléřů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem, benzín skoro o 8 korun a nafta o víc než 12 korun za litr. V Podštátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze 4 větrných elektráren. Konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčina zatím není známá.
9: Václav Vachník, jednatel společnosti Vapol, která elektrárny na Podštátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
10: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
9: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
11: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
9: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Podštátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Spočtátu Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy armády Sovětského svazu. Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo, většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků, další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Poslední vojáci sovětské armády ho opustili až v roce 1991. Připojíme dopravní informace na D1 z Prahy do Brna. Z Bystřete za sjezdem na Divišov na 43,5 kilometru je nehoda dvou aut. Už jsou v odstavném pruhu, na místě jsou policisté, kratší fronta se ale pomalu dává do pohybu. Na D1 o kus dál směrem do Brna trvá silný provoz hlavně kamionů. Poprvé zpomalují na úrovni sjezdu na Domašov a pokračují až k omezení u D2. Na D10 z Prahy do Turnova na Růstá fronta před nehodou u Bezděčína. Těsně před zúžením na 41. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Půl hodiny se popojíždí z 37. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť a i bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Naděou Procházkovou.
4: Posloucháte Odpolední plus.
3: 8 minut po 16. vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Nejnižší růst české ekonomiky ve své srpnové predikci předpokládá ministerstvo financí. Resort očekává, že hrubý domácí produkt poroste o 1,9%, tedy méně než Česká bankovní asociace a Česká národní banka. Odhad růstu ekonomiky se u ministerstva financí zhoršil oproti dubnové prognóze o 0,2% bodu. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Proč se výhled ministerstva financí zhoršil a je nejnižší ze všech srpnových predikcí?
12: Je to hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě, přestože ministerstvo financí uznává, že se zatím tento tlak výrazně neprojevil na inflaci, tak případné oživení ekonomiky je spojené právě s nejistotou, jak se bude konflikt vyvíjet. Resort v základním scénáři predikce očekává, že v druhé polovině letošního roku bude vojenské napětí na Blízkém východě postupně slábnout, říká mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
13: Přeprava Hormuzským průlivem by ale měla zůstat po zbytek letošního roku omezená. Produkce a vývoz ropy a skapeněného zemního plynu by se měly přiblížit předválečné úrovni během první poloviny roku 2027. Velkoobchodní ceny energie by se tak měly postupně snižovat, zůstanou však vysoce volatilní.
12: Letošní ekonomický růst podle ministerstva opět potáhne hlavně poptávka domácností, jejich spotřeba ale bude nejistá právě kvůli možnému zvýšení cen energií. Pro příští rok by ale ekonomický růst měl podle ministerstva financí zrychlit, a to na 2,4%.
3: Prognóza ministerstva financí obsahuje taky předpověď inflace, ta by měla být letos za celý rok kolem 2%, tedy přesně 2,2%, což je méně, než ministerstvo předpokládalo v dubnu.
12: Ano, podle ministerstva tomu pomůže například přetrvávající efekt toho, že stát na sebe letos převzal poplatky za obnovitelné zdroje a taky pokračující pokles cen potravin. S tím souhlasí i predikce České bankovní asociace, podle ní ale bude tento efekt postupně slábnout a na konci letošního roku by inflace mohla vystoupat i ke 3%. Ministerstvo ale její navýšení očekává až v příštím roce, a to v průměru na 2,7%.
3: Letos se také podle predikce prohloubí schodek na 2,7%. Procenta vůči HDP, to je opět více, než ministerstvo čekalo v dubnu.
12: Je to tak, podle rezortu prohloubili schodek vládní výdaje, které se týkají třeba už zmíněného poplatku za obnovitelné zdroje, nebo dočasný pokles spotřební daně u nafty, kterým ministerstvo reagovalo na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pro letošek vláda počítá s celkovým schodkem 310 miliard. Predikce neobsahuje míru deficitu na příští rok, ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že bude určitě vyšší než letos, ale bude pod 400 miliardami korun. Růst deficitu je rizikový pro zrychlení inflace podle České bankovní asociace i České národní banky a navyšování deficitu kritizuje taky poslanec opozičního hnutí STAN Lukáš Vlček.
14: Za této ekonomické kondice, tedy za téměř dvojnásobné hospodářského růstu než je průměr Evropy, za velmi nízké nezaměstnanosti a velmi nízké inflace, se prostě musí hledat politická odvaha, jak schodky snižovat.
12: Ministrně Schillerová se opakovaně zavázala, že deficit nepřekročí 3% vůči HDP, jen pro představu výše 2,9% odpovídá zhruba 350 miliardám korun. A podle analytika České spořitelny Michala Skořepy už vláda poslala Evropské komisi plán, kde se zavazuje mít schodek pro příští rok 330 miliard, podle Skořepy ale bude reálně o 40 až 50 miliard vyšší.
3: Takže kolem 380 miliard, to by mohlo být takové číslo, třeba si i na něj vsadit. Tolik Vít Anderle s ekonomickými údaji. Díky moc, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
3: Další komentář k nové makroprognóze teď přidáme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
15: Dobrý den.
3: Na výsledku srpnové makroprognózy se čekalo, nebo na ty výsledky podle ministryně financí, hlavně kvůli sestavování rozpočtu na příští rok. Jak tedy ta vrcholící jednání o financích státu v příštím roce může ovlivnit?
15: Tak z těch zkušeností z minulých let víme, kdy se také čekalo tady na tu srpnovou makroprognózu, že ty dopady do návrhu rozpočtu, který už je vlastně před uzavřením, tak nejsou nějaké zásadní. Je to spíš o nějakém trendu vývoje ekonomiky, který by měla ta prognóza nějak potvrdit, vysvětlit, případně upravit, protože nejvíc se to může projevit třeba na příjmové straně rozpočtu, protože pokud by se ukázalo, že hrozí nějaké výraznější ochlazení ekonomiky, třeba než se očekávalo ještě při té minulé prognóze, která byla naposledy tedy v dubnu, připomenu, tak pochopitelně by to mělo dopad do výběru daní a tedy do nižších příjmů státu. A nicméně výhled růstu ekonomiky na ten příští rok v té nové srpnové prognóze zůstal stejný, takže v tomto ohledu se toho moc nemění. Další dopady může mít pochopitelně růst inflace, třeba na různé sociální dávky i důchody, ale také na růst reálných mest, a to, co lidem potom zůstane v peněženkách, tak zase může výrazně ovlivnit růst celé ekonomiky, protože, jak už říkal kolega, ten je tažen hlavně tou domácí spotřebou a samozřejmě výše mest a platů pak také ovlivňuje zase příjmy státu z daní a pojistného.
3: Jaký růst mest a platů tedy očekává ministerstvo financí letos a příští rok?
15: Tak ten odhad nyní v srpnu zlepšilo, a to jak pro letošní, tak i pro ten příští rok. Letos by nominálně tedy před odečtením inflace mělo jít o růst 7,8%, což je o víc než procentní bod víc, než ministerstvo čekalo ještě v dubnu. A je to také ještě o 0,5% bodu víc, než rostly mzdy a platy celkově loni. A pro ten příští rok má jít o růst 6,2% oproti původní prognoze z jara 6%, takže určité zlepšení, i když celkově to tempo se tedy již výrazněji zpomalí stále, ale přece jenom 6,2% nominálně je poměrně silné a reálně by pak lidem mělo zůstat příští rok z toho navýšení mest asi 3,5% navíc, protože zase tam máme tu vyšší inflaci. No a co je možná také důležité zmínit, že by se měla navýšit i minimální mzda, jak z té prognozy vyplývá, asi o 11% na necelých 25 tisíc v příštím roce, což se zase nepochybně promítne do spousta mest a platů v ekonomice, především třeba do tarifních platů státních zaměstnanců, a o tom budou také jednat odbory a ministerstvo práce o té výši celkové už v pondělí.
16: Je ten nárůst mest tažen hlavně nízkou nezaměstnaností?
15: Je to velká část toho, protože jak také vidíme z té prognózy, tak nezaměstnanost má klesat, a to i když se to tempo růstu ekonomiky tedy vlastně mírně snižuje. Je to dané tím, že v ekonomice je nedostatek pracovních sil, hlavně pak v některých oborech, úplně jako typicky je to třeba stavebnictví, ale samozřejmě i služby a další podnikání prostě, a to napětí, to vytváří určité napětí na trhu a to tlačí na růst mest. A pokud je tedy o nezaměstnanost, tak ta prognoza počítá letos s 3% a příští rok s 2,8%.
16: Ještě na závěr, jenom vláda ráda mluví o proinvestičním rozpočtu pro příští rok, kterým jakoby v uvozovkách omlouvá i ten vysoký plánovaný schodek ke 400 miliardám korun. Ukazuje prognóza jejich růst?
15: Tak ta prognóza, pokud je o celkové investice, tak tam jsou teda soukromé i státu, tak letos navyšuje to očekávání poměrně výrazně na ten růst vlastně investic o 4,7%, kdy příští rok tento ukazatel je 2,7%. A ten růst je to teda mírně více, protože v té poslední prognóze byl 2,5. Otázka je, kolik z toho půjde samozřejmě za státem, nicméně stát říká, nebo zatím, že přesné číslo zatím nemáme, protože ten rozpočet pořád ještě neznáme po jednotlivých položkách, ale ministerstvo říká, že navýší zdroje nebo z národních zdrojů investice, ale problém bude, že příští rok nám klesnou evropské peníze, které směřovaly do investic především prostřednictvím Národního plánu obnovy, protože ten končí. Tak proto to tempo růstu se zřejmě takhle snižuje. A další věc je, že ministerstvo tam zmiňuje jenom v té prognóze, že i ty firemní investice by měly zřejmě mírně zpomalit.
16: Dodává naše ekonomická analytička Jana Klímová. Děkujeme, naslyšenou.
15: Děkuji, naschranou.
16: 16:18. My se v odpoledním plusu přesuneme do sousedního Německa, které stojí z historických důvodů dost pevně při Izraeli. Bývalá kancléřka Angela Merklová to svého času vyjádřila tak, že bezpečnost Izraele je německým národním zájmem. Teď je ale vláda kancléře Friedricha Merce pod tlakem, aby tyto vazby přehodnotila. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Vítej, dobrý den.
17: Dobrý den, pěkné odpoledne.
16: Co se stalo, že se v Německu znovu diskutuje o přátelství s Izraelem?
18: Tak teď úplně nejnověji je to tender na výstavbu asi 1600 nebo víc než 1500 obytných jednotek, tender vypsaný izraelskou vládou pro stavbu tedy této osady na západním břehu Jordánu. To v Německu je velmi negativně vlastně vnímané, už ministr zahraničí Johann Wadephul to odsoudil, jde o to, že toto sídliště, takzvané E1, dlouho odkládané, a připomenu tedy, že osady na západním břehu jsou Evropskou unii považované za porušení mezinárodního práva, takže toto sídliště nebo tato osada může západní břeh Jordánu vlastně rozdělit na dvě části a tím pádem ještě víc vzdálit představu nějakého dvoustátního řešení. Ale to, co se v Německu nyní obzvlášť diskutuje, nebo co vyvolalo velký rozruch, to je vystoupení izraelského ministra Itamara Ben-Gvira v jednom podcastu. Itamar Ben-Gvir, izraelský ministr národní bezpečnosti, nebo se říká ministr policie, řekl v tomto podcastu, že je proto, aby Izrael každou noc v pásmu Gazy zabil takových 30 až 40 Palestinců, a ani by to prý nemuseli být zrovna ti, kteří by pro Izrael představovali nějakou bezprostřední bezpečnostní hrozbu, protože s tím se není potřeba zatěžovat. Podle Ben-Gvira je v Gaze, jak řekl, hodně těch, kteří prostě nejsou hodni života, neměli by žít, a nazývat je lidmi je prý dokonce pro ně snad jakýsi kompliment nebo služba, které nejsou ani hodni.
16: Jak na tento výrok reagovala německá politická scéna?
18: Je to zajímavé, protože třeba jeden profesor z Hebrejské univerzity oslovený z univerzity v Jeruzalémě, oslovený německým rozhlasem, řekl, že vlastně tento ministr izraelské vlády Itamar Ben-Gvir se vyjadřuje podobným způsobem vlastně konstantně nebo konzistentně, dokonce byl v souvislosti s podněcováním nenávisti ještě před svojí politickou kariérou v minulosti i trestán, ale to, co je znepokojivé, je, že podobné výroky nacházejí ohlas v izraelské společnosti a že se vlastně daří tímto způsobem normalizovat. V Německu ale taková dehumanizace Palestinců tentokrát z nějakého důvodu docela silně zarezonovala. Výrok kritizovali zástupci všech politických stran, a to včetně třeba i Alternativy pro Německo. A včera se nakonec tak zprostředkovaně písemně vyjádřil i kancléř Friedrich Merz.
19: Der Bundeskanzler verurteilt die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf.
18: Vyjádření Friedricha Merce přečetl mluvčí vlády Sebastian Hille a kancléř Merz v něm ostře odsoudil tedy výzvy izraelského ministra Itamara Ben-Gvira, které tedy poškozují lidskou důstojnost a taky podle něj odporují mezinárodním právu. Podle Friedricha Merce jsou takové výroky nepřijatelné.
16: Německo bude z toho vyvozovat nějaké konkrétní kroky nebo zůstane u prohlášení?
18: Oni zhruba za dva týdny se v Irsku sejdou ministři zahraničí zemí Evropské unie a ty budou mimo jiné řešit, jestli uvalit sankce na izraelské krajně pravicové ministry. Kromě Ben-Gvira taky o ministra financí Bezalela Smotriča. A Německo to chce řešit právě na této unijní úrovni. Zatím bylo spíš proti, ale to se může změnit. Ono je důležité, že by nešlo o nějaké prolomení dosavadního tabu nebo nějaký zásadní obrat v německé zahraniční politice. Pro Němce je důležité, že by nešlo o sankce na celý stát Izrael, jak se třeba mluví o vypovězení takzvané asociační dohody s Evropskou unií, ale že by se vlastně sankcionovali v úvozovkách pouze dva jednotlivci, kteří by pak třeba nesměli vycestovat do Evropy, nebo by jim tady byl zmrazený majetek na zdejších kontech, pokud je tedy mají. Evropská unie už ostatně má na sankčních seznamech několik Izraelců, naposledy přibyli letos v květnu 3 spojení s organizováním a rozšiřováním právě osad na západním břehu Jordánu, což tedy z hlediska Evropské unie odporuje mezinárodnímu právu. Teď by tedy prostě ty sankce zasáhly jenom výše postavené jednotlivce, vládní tedy představitele. No a třeba deník Handelsblatt si myslí, že pokud by se Německo odhodlalo k tomuto kroku, tak není vyloučené, že by za ním mohly následovat i další země, které dosud tedy stály pevně za Izraelem, jako jsou Maďarsko, Rakousko a Česko.
16: Tolik náš zpravodaj v Německu, Tomáš Havlín. Děkujeme za tohle téma, naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: 16 hodin 23 minut, čas podívat se na knihu dne. Faust, Klaun a zrcadlo, Závrať. To jsou názvy tří z celkem šesti povídek nové knihy Larse Keplera s názvem Námořník. Nakladatelství Hosty vydalo letos na jaře a nakladatelství už teď dokonce plánuje další titul z dílny tohoto autorského dua s názvem Medúza. Lars Kepler je známý svým nekompromisním stylem, schopností budovat extrémní napětí a také postavami vyšetřovatelů, jako jsou Juona Linnou a Saga Bauerová. Ty ale v této povídkové knize ku podivu nevystupují. I o tom si více řekneme s odpovědnou redaktorkou knihy Kateřinou Šardickou, kterou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
20: Hezké odpoledne.
16: Autoři sami v anotaci zmiňují, že tyto příběhy dlouho uchovávali v šuplíku. Jak moc se Námořník svou strukturou a atmosférou liší od klasických Keplerovek, na které jsou čtenáři zvyklí?
20: Tak samozřejmě ten největší rozdíl je v tom samotném formátu. Zatímco obvykle autoři píší poměrně rozsáhlé romány, tak tentokrát záměrně strukturují ten příběh na samostatné povídky, ale jinak vlastně všechno, na co jsou čtenáři zvyklí, co mají rádi, to tempo, to napětí, ty emoce, to se jim podařilo zachovat i na tom kratším rozměru těch jednotlivých povídek a určitě vlastně ten, kdo koupí, neprohloupí. A myslím si, že pro každého, kdo je tím světem fascinovaný a má ty postavy rád, tak je to takový příjemný bonus.
16: Manželé Andorlovi, kteří vlastně tvoří to duo Lars Kepler, tak mistrně propojují severské krimi s filmovou dramatičností. Platí to i v případě těch šesti povídek z knihy Námořník?
20: Ano, určitě platí. Samozřejmě čtenář musí být připravený, že každý ten jednotlivý příběh je o něco kratší a proto nedokážou jakoby, nebo nemůžou budovat ty emoce tak, jak jsou třeba zvyklí na rozsahu toho 400-stránkového románu. Ale i vlastně každá z těch povídek má tu svoji gradaci, zachovává se ten stejný styl vlastně a já třeba osobně na to mám ráda, že v momentě, kdy jednu dočtete a sotva vás stačíte vlastně vstřebat ty emoce, tak vás to nutí číst tu další a je to jakoby ponoření se několikrát do té stejné vody a pokaždé je to šokující a šokující. Hmm.
16: Takže nechybí hororové prvky jako v jejich thrillerech, nějaká adrenalin nebo detaily psychologie vrahů a tohle všechno, co jsme zvyklí z jejich dalších knih?
20: Je to tak, nic z toho nechybí, že na ty základní emoce toho klasického severského thrilleru nebo té severské detektivky a navíc v jedné z těch povídek se vrací k oblíbenému sériovému vrahovi, s kterým se hlavní hrdinové v předchozích románech potýkají a dávají nahlédnout do jeho dětství a do nějaké hlubší psychologie toho člověka. Takže vlastně i když tam nejsou ty klasičtí hrdinové v ti vyšetřovatele, na které jsou čtenáři zvyklí, tak je to vlastně, vrací je to do toho stejného světa, který dobře znají a ta služba tam je a myslím si, že potěší každého fanouška, když bude čekat, v který z těch povídek se ty jednotlivé nápovědy vynoří.
16: Může po téhle knize, po tom souboru povídek po Námořníkovi sáhnout čtenář jako po prvním díle Larse Keplera, že prostě se s ním dřív ještě nesetkal, nebo je potřeba znát třeba i něco z jejich dřívějších děl, protože se na to odkazují?
20: Určitě tam ty odkazy jsou, ale není potřeba ty knihy znát. Je to dobrý úvod pro někoho, kdo třeba tu sérii ještě neskusil a chce si osahat ten styl, chce vyzkoušet, jestli mu sedí to vyprávění, jestli mu sedí to tempo a ten styl toho jazyka. Takže to je určitě dobrá vstupní brána. Fanoušci naopak, kteří třeba to dílo velmi dobře znají, tak tam budou nacházet ty jednotlivé nápovědy a ty jednotlivé drobnosti, které jim to propojí s tím světem, který je jim dobře zná. Takže je to vlastně kniha pro obě ty strany.
16: Ano. Proč oni to vlastně takhle dlouho uchovávali v šuplíku? Nebo nevím jak dlouho, ale že sami oni o tom říkají, že si to schovávali.
20: Vlastně oni sami jsou hodně vytížení. Jo, zatím se jim vlastně daří psát nový román nebo nový díl té série každé dva roky, což je nepředstavitelné kvantum práce, když si do toho člověk započítá veškeré ty promo akce okolo a ty ty knižní věci, které k tomu neodmyslitelně patří. A pokud já vím, tak ty povídky byly nejdřív do šuplíku pro ně dva jako takový, taková rozcvička, takový únik, jenom aby se třeba rozepsali nebo aby se dořekli něco, co se jim do románu nevešlo a odložili si to třeba na jindy, nebo to nehodlali ani použít a původně vlastně nic z toho publikovat primárně nechtěli, ale nakonec se rozhodli, že tím vlastně, když pozbírají těch povídek několik, že tím příjemný fanouškům to čekání.
16: Vaše nakladatelství už teď dokonce plánuje další titul od Larse Keplera s názvem Medúza, tak kdy se ho chystáte vydat?
20: Tak my teďka pilně pracujeme na jeho překladu a redakci. Ten text k nám dorazil těsně před prázdninami a snažíme se ho vydat v co nejkratším možném termínu jako pokaždé. A to znamená, že by měl být dostupný pro české čtenáře na Vánoce 2026. A v tuhle chvilku, pokud všechno půjde tak, jak má, se vydání plánuje na polovinu listopadu.
16: Tak se budeme těšit. Tolik odpovědná redaktorka knihy Námořník Larse Keplera, Kateřina Šardická z vydavatelství Host. Děkuju moc krát, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
0: Radiokniha. Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku. Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
16: V půl páté jsou na řadě další zprávy s Naďou Procházkovou.
0: Český rozhlas Plus.
21: Dobré odpoledne. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrhu rozpočtu předložit vládě do konce srpna. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude dál prohlubovat. Uvedl taky, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale taky konkrétní plán investic. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne zhruba o 30%. Pěstitele taky trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Asi 1200 migrantů ve španělském městě Ceuta se přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu. Doplníme dopravní informace. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy se zdržíte za sjezdem na Mělník. Na 13. kilometru je omezení do jednoho pruhu, fronta z 18. vás zdrží 25 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova na příjezdu do Mladé Boleslavy v omezení u Bezděčína je nehoda dvou aut, zdržení je kolem 25 minut. Fronta začíná na kilometru 35. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem Prešovem stojí se od mrače a zdržení je 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude oblačno až zataženo místy s deštěm, přeháníkami nebo bouřkami. Teploty klesnou na 19 až 15 stupňů. Zítra čekejme ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháníkami. Odpoledne a večer od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být i velmi silné s nárazovým větrem. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Posloucháte Odpolední plus.
16: 4 minuty po 4:30. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Chce ještě zvýšit hospodářský tlak na zemi, která už desítky let čelí mezinárodním sankcím. Trump ale zároveň řeší ekonomické problémy doma. Hlavně rychlý růst federálního dluhu, který poprvé v historii překročil hranici 40 bilionů dolarů. Obě témata rozebereme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Jenou Cíhlerovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
16: Jakým způsobem chce Donald Trump zpřísnit už tak přísné sankce vůči Iránu?
2: Donald Trump vyhlásil vůči Iránu takzvaný ekonomický den D. Podle jeho slov je to vůbec nejtvrdší ekonomická operace, jakou kdy Spojené státy vedly proti nějaké jiné zemi. A společně s ministerstvem financí chtějí cílit na ty kanály, kterými Irán dosud ty sankce, které jste zmiňovala, obcházel. To znamená pašování ropy, směnárny, lodní rejstříky. Přislíbili zkrátka takové opatření, které podle nich ještě nikdy nebyla vůči, která ještě nebyla vůči Iránu použita a hrozí kromě jemu, tak hrozí také zemím, které Iránu pomáhají s obchodem. Například čínské rafinérie zpracovávají iránskou ropu. No a k tomu ještě pokračuje ta námořní blokáda Hormuzského průlivu. Washington ji zavedl od začátku války s Iránem letos v únoru.
16: Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi napsal, že se Trump jen takhle snaží odvrátit pozornost od domácích ekonomických problémů. Odkázal přitom právě na ten nárůst amerického dluhu. Jak vážná je to zpráva?
2: To je skutečně historický milník. Celkový americký dluh 40 bilionů dolarů překročil vlastně úplně poprvé. Je to v přepočtu, abychom si to měli představit, nějakých 830 bilionů korun a stejně si to já neumím představit.
16: To si stejně já taky ne.
2: Ale ta částka je jedna věc, Renato, a další věc je, další problém je to tempo, protože to je přímo alarmující. 30 bilionů dolarů Spojené státy překročily před necelými 5 lety a jenom ten poslední bilion si připsali za posledních 5 měsíců. Je to veliká rychlost, ekonomiku ještě do toho zatěžují dvě velké události, ta zmiňovaná válka v Iránu a potom ještě nesmíme zapomenout na ty vratky zacla, která Trumpova administrativa vybrala, ale kvůli rozhodnutí nejvyššího soudu je teď musela vracet. Do toho si vláda intenzivně stále půjčuje dál. Ekonomové varují před dluhovou spirálou, takže ta Araghchiho poznámka o nějakém jakoby diverzním manévru má určitě reálný podklad, protože toto je problém, který teď v těchto hodinách od včerejška vlastně rezonuje napříč politickým spektrem ve Washingtonu.
16: A jak Trump reaguje na zprávy o tom, že prostě americká ekonomika nezdá se úplně v nejlepší kondici?
2: Razantně to odmítá a tvrdí pravý opak, že mluví vlastně o americké ekonomice jako o nejlepší v historii. Říká, že se jí velmi daří, byť teda ta poslední čísla tomu neodpovídají. Jen v červenci minulý měsíc ztratila americká ekonomika přes 20 000 pracovních míst. To nikdo nečekal, ta pracovní místa mají přibývat. A letošní tempo tvorby pracovních míst je vůbec nejslabší za poslední roky. Jenže když ta první špatná data přišla, tak Donald Trump je označil za zmanipulovaná a dokonce kvůli tomu v srpnu odvolal šéfku Úřadu pro statistiku práce a teď ze všeho viní úrokové sazby, jak řekl včera. Podle jeho slov Fed, tedy centrální federální banka, ty vysoké sazby udržuje uměle a znovu apeloval a tlačil, vyvíjel takový verbální tlak, aby Fed ty úrokové sazby snížil?
16: No, je takhle vysoký dluh v americké historii něčím skutečně mimořádným, výjimečným, nebo už ekonomika USA něco podobného zažila?
2: Nikdy toto nezažila, je to opravdu bezprecedentní částka. Dokonce jeden takový americký ekonomický think tank to spočítal, že odpovídá součtu ekonomiky Číny, Německa, Japonska, Velké Británie a Indie dohromady. Na každého Američana teď připadá zhruba 2,5 milionu korun dluh a když by se to spočítalo na domácnosti, tak každá dluží 6 milionů korun v přepočtu. Ten dluh se zdvojnásobil za posledních 10 let. I ekonomové i fiskální experti to označují za neudržitelný trend a dokonce i výnosy těch dlouhodobých státních dluhopisů kvůli tomu v úterý vyskočily na nejvyšší úroveň od roku 2007. Takže ten dluh, který ta země má, se tímto ještě prodražil.
16: Říká naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkujeme moc. Naslyšenou.
2: Pěkný den.
16: Teď se vracíme do Evropy v 16 hodin 38 minut. Představitelé Evropské unie, Japonska, Francie i řady dalších států odsoudili nové americké sankce na členy Mezinárodního trestního soudu. Podle Washingtonu tribunál zneužívá své pravomoci a stíhá státní příslušníky zemí, které nesouhlasí s jeho jurisdikcí. Úřad Vysokého komisaře OSN americký postup ale označil za nepřijatelný a vyzval k okamžitému zrušení sankcí. Téma pro naši zpravodajku pro Evropskou unii Zdeňku Trachtovou, kterou vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
6: Dobrý den.
16: Na koho konkrétně tyto americké sankce vlastně míří?
6: Míří na předsedkyni Mezinárodního trestního soudu Tomoko Akaneovou, která je občankou Japonska, a také na hlavního právníka soudu Abdulaye Seyeho, který pochází ze Senegalu. Ty sankce v praxi znamenají, že Spojené státy zmrazily veškerý případný majetek obou těchto představitelů na území Spojených států a v podstatě je vyloučily z amerického finančního systému, s kterým je většina mezinárodních bank úzce propojena. Také mají oba dva zákaz cestování do Spojených států. Není to poprvé, co se Washington zaměřil na Mezinárodní trestní soud. Už loni uvalil sankce na několik jeho žalobců a soudců, a to v souvislosti s tím, že soud vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a také na Joava Galanta.
16: Jak americká administrativa tento svůj krok zdůvodnila?
6: Šéf americké diplomacie Marco Rubio prohlásil, že Mezinárodní trestní soud je prý skorumpovaný a fatálně spolitizovaný a zlomyslně prý zneužil svou pravomoc a překročil svůj mandát. Rubio mluví o útoku na státní suverenitu a vyzval také další státy, aby se k těm sankcím proti tomuto tribunálu připojili. Představitelé soudu podle Rubia se zapojují do vyšetřování, zatýkání nebo stíhání úředníků a státních příslušníků jiných států, jejichž vlády podle Rubia údajně nesouhlasí s jurisdikcí soudu.
16: Jaké státní příslušníky má americká administrativa konkrétně na mysli?
6: Rubio v tom svém vyjádření nezmínil žádná konkrétní jména. Nicméně víme, že nejvýraznějšími osobnostmi, které Mezinárodní soud stíhá, je Vladimír Putin a také izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Oba dva jsou podezřelí ze spáchání válečných zločinů, Netanyahu také z genocidy, a víme, že právě tento stíhání Netanyahua v minulosti rozlobilo představitele americké administrativy.
16: Evropská unie nebo Japonsko to ale vidí jinak a soud podpořili. Jaké jsou reakce na americký postup tam?
6: Tak tu výzvu Spojených států, aby se další země k sankcím proti soudu přidali, tak tu zatím nikdo nevyslyšel. Ta reakce je spíše úplně opačná. Japonsko, Evropská unie i řada jejich členských států, jako je Francie, Belgie nebo Finsko, vyjádřili soudu podporu a ty sankce americké odsoudili. Představitelé Evropské unie Antoniu Košta a Ursula von der Leyenová ve společném prohlášení uvedli, že soud plní své poslání a aby tak soudci mohli i nadále činit, tak musí jednat nezávisle a bez vnějšího tlaku. Samotný Mezinárodní trestní soud označil ten americký postup za útok na nezávislost nestranné justiční instituce.
16: Dodává naše zpravodajka pro Evropskou unii Zdenka Trachtová. Díky moc, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
16: 16 hodin 42,5 minuty je s vámi stále čtvrteční odpolední plus. 68 miliard. Tolik loni Češi prohráli v hazardních hrách. Vyplývá to ze zprávy o hazardním hraní v České republice, kterou zpracovalo Národní monitorovací středisko pro závislosti. To je pro představu zhruba letošní rozpočet ministerstev spravedlnosti a kultury dohromady. Jde o 7% nárůst a ve většině jde o online hazard. Více si o tom řekneme s Marií Soutkovou, terapeutkou v gambling ambulanci organizace Sananim, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Je z vašeho pohledu terapeuta rozdíl mezi hraním hazardních her online a v kamenných provozovnách, nebo vlastně vždycky jde o hazard a potenciální závislost?
7: Problematika online hazardu, s kterým se teďka vlastně u našich klientů, naší ambulance nejvíc setkáváme, je v podstatě spočívá v jeho dosažitelnosti, jo? Protože do té kamenné herny samozřejmě ten hráč musí nějak dojít. Samozřejmě, když tu hernu má pořád u sebe v kapse a může do ní vstupovat jakoby ve dne v noci, tak je to poněkud problematický. Potom bych samozřejmě mluvila o tom, že ten online hazard a od té doby, co vlastně byl covid, tak lidi plošně přecházejí jakoby na online hazard. Setkáváme se u nás online závislostmi, od pornografie, přes nakupování, sledování sociálních sítí. A myslím si, že tyhle ty trendy jsou v podstatě teďka pořád ještě na vzestupu.
16: Co vlastně lidi na hazardních hrách láká? Co jim to, jak si v uvozovkách dává, když vlastně jim to spíš bere peníze?
7: Tam samozřejmě je to velmi individuální. Někdo může hledat v hazardním hraní úlevu, někdo chce zlepšit svoji finanční situaci. Podstatná je taková výhra. Každýho hráče dříve nebo později potká nějaká výhra a ta právě bývá takovým prapůvodcem vlastně vzniku té závislosti. Potom samozřejmě tam ty peníze už spíše jakoby zůstávají, ale protože ta hráčská závislost už nějakým způsobem je aktivovaná, ten mozek už jakoby funguje jinak, tak není možný, tak jak by to člověk udělal jakoby rozumně, že by to odložil, tak to úplně nejde. A potom už se vlastně bavíme o tom, že tam vznikla nějaká hráčská závislost. Dost často je to po té výhře. Máme taky lidi z hráčského prostředí, z kasín, z fortuny, z různých jakoby odvětví. Samozřejmě ten hazard se dá i nějak jakoby zdědit, jo. Jsou to lidi, v jejich rodinách jakoby ten hazard nějak byl jako na denním pořádku, ale opravdu musím, že ta škála je jako velice různorodá, takže bych řekla, že to za jakoby se týká celé společnosti, jo? Že to není problém nějakého jenom výňatku.
16: Podle zprávy zůstává dlouhodobě stabilní podíl dospělých hazardních hráčů kolem 220 až 275 tisíc lidí, ale prudce stoupá podíl mladých nebo dospívajících. Sledujete tento trend i vy?
7: My máme věkový průměr, máme lidi přes 20, nejvíc jakoby našich klientů je kolem 30 a potom samozřejmě i starších. Já se trochu obávám, jakoby, že ty mladiství k nám úplně jakoby nedorazí, jo? Protože naše cílová skupina jsou dospělí lidé, kteří už se tak nějak jako sami rozhodují o tom, že hazard nebo jiná nelátková závislost zničili a chtějí tím něco dělat. Jo, u těch mladých lidí vlastně si umím představit, že oni jako hodně tápou a že to ani jakoby jejich nejbližší okolí jako nemusí vědět, že oni vlastně si berou nějaký půjčky nebo si nějak jako složitě vydělávají jako na ten hazard a že v tom hazardu jakoby jsou, jo, protože dneska jsou lidi zvyklí trávit jako na telefonu a v online prostředí hodně času, ale vlastně nikdo nevíme nikdy ani, co ten blízký náš člověk tam dělá, jo, takže tam bych viděla vlastně to největší riziko možná v tom, že ty lidi určitě hrajou, nicméně tady u nás nejsou. Ano. A ta prevence si myslím, že je velmi malá. Ta informovanost jakoby těch mladých lidí, že je malá.
16: Myslíte, aby se tomu nebo aby se drželi dál od hazardních her online nebo vůbec takových, že vlastně tady osvěta o tom není?
7: Ano.
16: Zlepšilo by to situaci podle vás?
7: Já si myslím, že by to určitě zlepšilo situace a já bych rozhodně jako ze své zkušenosti brala velký důraz jakoby na prevenci, jo, protože programy vlastně primární prevence hodně můžou pomáhat vlastně té informovanosti jakoby těch žáků už na těch základních školách, jo, to znamená, že oni potom jakoby vědí, do čeho jdou, vědí, už byli někde poučeni, někde o tom slyšeli, jo, ale my tady máme v ambulanci lidi, kteří jsou dospělí a vůbec jako nepochopili, nebyli nějak informováni o tom, co se jim jakoby stalo. Samozřejmě všude máte nálepku, že hazard jakoby vytváří závislost nebo že může vzniknout jako závislost na hazardní hře, ale myslím si, že to jenom je jako slovo, pod kterým si nikdo neumí nic představit.
16: Měla by být třeba nějaká restrikce na online hraní, jestli se to vůbec dá zařídit? No víte, co jako s alkoholem, že třeba do 18 let je prostě, ho by mladým se neměl dostat do rukou, nebo jim to někdo prodat, něco podobného.
7: Tak on první hazard, jakoby, on první hazard začíná už jakoby v hrách, který hrajou malí děti, jo, tam už jsou různý prvky jako hazardu, samozřejmě my pracujeme i s lidmi se závislostí na gamingu, ono se to všechno v určitých bodech jakoby propojuje v tom online prostředí, už ty malí děti vlastně v těch hrách jsou jakoby naučený na to, že jim tam padají nějaký penízky, jo, že si můžou něco jako koupit, mají jakoby s tím spojený nějaký jako příjemný pocity, takže to je už úplně jako začátek vlastně toho, co potom se může jako přelupnout to, že protočej někde statisíce miliony.
16: Tolik Marie Soudková, terapeutka v gambling ambulanci organizace Sananim. Děkuju moc. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Před víc než 4 měsíci maďarský premiér Viktor Orbán uznal volební porážku. Strana Fidesz po 16 letech ve vládě nyní sleduje, jak nový kabinet Pétera Maďara postupně demontuje jí vytvořený systém. Orbán na sociálních sítích mluví o konci maďarské demokracie, dveře do politiky si ale možná nechystá úplně zavřít. Zamířil do Spojených států a na dovolené v Srbsku nebo v Chorvatsku také pobyl pár dnů. Uvnitř strany po letech zaznívají kritické hlasy.

0: by mohl být ještě delší. Hodnotí pozici strany, která 16 let dominovala maďarské politice, ředitel výzkumu z agentury pro zjišťování veřejného mínění Europion Abel Bojár.
1: Fidesz má teď v průzkumech podporu 18 až 25% voličů, takže při porovnání s volebními výsledky ztratil asi třetinu svých podporovatelů. Označil bych to za radikální kolaps důvěry.
0: Podobné analýzy plní maďarská média už několik měsíců. Mluví se i o odchodu významných tváří strany, včetně exministra zahraničí a korunního prince Fideszu Petera Szijjártó z politiky, nebo o rozkladu oligarchických struktur spojených s Fideszem. Mezi členy strany vládlo těsně po spektakulární prohře překvapení. Mnozí věřili ve výhru tak, jak ji předpovídali provládní agentury. Místo toho se desítky poslanců museli rozloučit s parlamentními křesly. V jednom z budapešťských parků se potkávám se členkou Fideszu Orsolyou Ferencovou, která také o mandát přišla.
2: Hodně mých kolegů bylo hluboce zklamaných, někteří byli v šoku, ale mnohým z nás bylo jasné, jaký výsledek přijde. Posledních 16 let bylo velmi dlouhých. Měli jsme 4 volby a 4 vlády. Některé roky byly absolutním úspěchem, ale poslední období rozhodně úspěšné nebylo.
0: Ferencová patří mezi členy Fideszu, kteří po volbách své vedení kritizovali.
2: Předvolební kampaň úplně selhala, nebyla vůbec dobrá. Zvolená témata byla příliš vzdálená realitě běžných lidí, tak jak ji žijí na vlastní kůži. Například téma Ukrajiny bylo velmi vyhrocené a vzdálené lidem.
0: Bývalá politička, která se mezitím vrátila k práci na univerzitě v oblasti výzkumu vesmíru, odmítá, že by Orbánova vláda byla autoritářská, jak tvrdí vítězná strana TISA i velká část maďarských expertů. Namítám, že Orbán ovládl soudy, veřejnoprávní média a velkou část státní mašinerie.
2: Ano, Fidesz dělal velké chyby a problematické kroky v některých ústavních a zcela základních otázkách, ale z toho se musíme poučit, být aktivní a dělat politiku lépe. Musíme podrobně a do hloubky prozkoumat příčiny tohoto historického selhání, pokud chceme jako strana přežít. Ale strana jako taková není to hlavní. Nejdůležitější jsou naše hodnoty. Máme jen jeden národ, jednu zemi a jednu společnost.
0: Výzkumník Abel Bojár potvrzuje, že návrat k základům může pro Fidesz dobře fungovat.
1: O ideologii a hodnoty, na kterých byl Fidesz postavený, tu pořád je zájem. Poptávka po pravicově populistickém vládnutí z Maďarska nezmizela.
0: Pokud by z části Fideszu vzniklo nové reformní hnutí, v příštích volbách by se rovnou dostalo do parlamentu, jak říká nedávný průzkum agentury Median. Zásadní otázka maďarské politiky dnes ale zní, jaká je budoucnost Viktora Orbána. Případně může být Fidesz úspěšný i bez něho. Konzervativní analytik Zoltán Kiselý, dlouholetý vykladač politiky Fideszu, mi před bránou maďarského parlamentu říká, že Orbán má stále šanci se do vrcholné politiky vrátit.
3: Objevují se fámy, že si Orbán hledá místo v OSN nebo ve fotbalové asociaci FIFA. Nemyslím si, že opustí maďarskou politiku. Teď je poměrně ticho, protože v maďarské politice máme zkušenost, že kdo je ticha, tomu roste popularita. Sám uvádí příklady evropských politiků, kteří se dokázali vrátit k moci. Dobrým příkladem je Andrej Babiš, Janez Janša ve Slovensku nebo Robert Fico na Slovensku.
0: Fidesz se podle analytika bude snažit udržet pozici nejsilnější opoziční strany a vyčkává, až se kyvadlo nespokojenosti vychýlí v neprospěch současné vlády. Mezitím musí omladit a přesvědčit lidi, že už nebude budovat stejný systém, který dostal ve volbách stopku. Orbán by se prý mohl ucházet i o post prezidenta. Návrat do premiérského křesla mu už současná ústava upravená vládou strany TISA neumožňuje. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: 5,5 minuty před 17. hodinou pro vás máme další díl letního seriálu Českého rozhlasu Poutníci, kde mapujeme stezky, po kterých vyrážejí turisté i poutníci, a tentokrát jdeme na Vysočinu. Základem dnešních poutních stezek jsou středověké obchodní cesty. Některé z nich ještě zůstávají ovšem na kraji návštěvnického zájmu. Říká vám například něco Trstenická, Habe

0: Irská nebo libická stezka. Před časem právě tyhle stezky začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. A s ním dnes v našem letním seriálu míříme do zvlněné krajiny kolem Žďáru nad Sázavou.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou Kovuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu. Tady, jsou za tebou, jsou za zády.
2: Tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím.
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mně přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazována po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle, vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek, já jsem potom na to navázal zase Haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou Trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
2: Takže ještě máš pořád dost plánů.
1: Určitě a potom je Řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
2: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z libické stezky, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Snad byly i dnešní Odpolední plus vaším záchytným bodem. Za všechny, kdo se o to snažili, se od mikrofonu loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
4: Portréty. Nacisté režisérovi Františku Čápovi šestkrát zakázali natáčení Babičky, než jí posedmé povolili, říká historik Eduard Burget.
5: Na počátku protektorátu se zvedla obecně taková velká vlna zájmu o národní historii. Vycházejí znovu velkých vydání klasikové 19. století, kromě zmiňované Babičky. Je velký zájem o díla Aloise Jiráska, Františka Palackého, Julia Zéra, Zikmunda Wintra a všech autorů, kteří nějakým způsobem tematizují českou minulost.
4: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Pastvina zmizelých.
8: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
7: Kam se poděli?
8: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
7: Kapitán
6: kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
9: Je to pěkně zamotaný.
6: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Americký státní dluh poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Tři české fotbalové kluby dnes čekají úvodní zápasy play-off evropských pohárů. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram popojíždí kolona od Zbraslavy až k omezení u Jíloviště. A zítra se během dne postupně zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a bude maximálně 28 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
12: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
11: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb. Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high.
13: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je Ciglerová, Radiožurnál.
11: Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u Podštátu na Přerovsku šetří policie. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
14: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
11: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun.
15: Fotbalista Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechu Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu z Glasgow za poslední roky změnil.
16: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
15: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Atény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká o 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Všechny tři zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
17: Nebezpečí na D46 za Olšany a na D1 zdržení před Šmejkalkou i za Devíti kříži. Na D46 z Olomouce do Vyškova teď velice obezřetně za sjezdem na Olšany na 32. kilometru.
18: Je tam spadlej strom v pravým pruhu. Obrovská bouřka ještě tam je, přes ten déšť to tam není vidět.
17: Na D1 z Prahy do Brna se chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Silnější provoz sledujeme za sjezdem na Benešov okolo 22. kilometru. Zatím ale nabíráte jen pár minut navíc. O mnoho horší situace na D1 trvá na příjezdu do Brna od Prahy za 9 kříži. Pomalu tam jedou jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu v hodně roztrhané koloně z kilometru 173. Výrazně se brzdí tradičně u Ostrovačic na STEM 79, pak i na úrovni Kývalky okolo stého 82. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna na úrovni Kuřimy před Českou teď vážná nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě zasahují záchranáři, s opatrností se jede Kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. A čtyřka z Prahy do Příbramy, kolona k omezení u Jíloviště po pojíždí z konce z Braslavy, zdržení okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami. Postupně bude až zataženo na většině území s deštěm, místy s bouřkami i silnými a s teplotami od 23 do 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
20: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí a to je důležitý posun.
19: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
20: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
19: A to jest?
20: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
19: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
20: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
19: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
20: Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví.
19: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
20: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystavení poprvé. Ona tady byla už po několikáté. Já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4krát nebo 5krát. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí to, že patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále, ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně. Je zapotřebí tam řešit, ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
19: No, přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tady v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
20: No právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gesčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
19: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program, a že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
20: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech. Máte kontaktní centrum, zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví. A my jsme říkali, tak je zapotřebí ale od někud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
19: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tedy neoslabuje a jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
20: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, má to přesahy třeba i do vězeňství. Ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhletu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
19: Rozumím
20: spíš
19: tomu,
20: jako
19: co říkáte, ale zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
20: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
19: Čekací lhuty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
20: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet. jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
19: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
20: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
19: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbil.
20: Víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí, a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají také poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
19: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
20: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
19: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje, a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj, tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
20: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na Radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená, jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
19: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
20: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem ministerstva zdravotnictví vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné. To vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci. Byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby. Takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
19: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
20: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
19: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
20: Určitě. Určitě, jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu. Prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
19: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
20: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogového koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, jako kdo to bude, jak to přijde. A spíš, jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
19: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
20: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
19: A proslýchá se nějaké jméno?
20: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
19: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
20: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhletu chvíli komentovala nějak víc.
19: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
20: Ano, ano, to je stále pravda.
19: A co všechno to obnáší?
20: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, dělají, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství, pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity, a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
19: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
20: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
19: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
20: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám nějaký problém, je docela jako těžký a je to jako velký krok. A v tu chvíli, kdy už ten člověk se rozhodne, OK, tak mám problém, půjdu někam, budu s tím něco dělat. A zavoláte do té služby, řekne, dobrý den, já jsem zjistila, že mám problém, já bych ráda nastoupila nějaké poradenství nebo léčbu nebo něco. A oni řeknou, my se o vás rádi postaráme, ale máme první volný termín za 4 měsíce. Tak umíte si představit, co to s vámi udělá. Je to prostě špatně, protože za ty 4 měsíce se může stát strašná spousta věcí. Takže jakékoliv vlastně prodlužování těch čekacích lhůt je prostě špatně.
19: Když to vypadalo, že neziskové organizace zůstanou úplně bez dotací v tom loňském roce, jak jsme o tom mluvili, tak jste si stěžovali na dlouhodobě opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
20: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká, a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat. Jo? Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda, odchází stará vláda, tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
19: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
20: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
19: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
20: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
19: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
20: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
19: A ve kterém šuplíku leží?
20: Já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
19: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
20: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost. To je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále. Tak by vlastně bylo logické i spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
19: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
20: Děkuji, nashledanou.
19: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
11: Je 17 hodin a 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Dobré odpoledne. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí. Uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v zemi zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl to sud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Stanice pražského metra Flóra na lince A zůstane zavřená do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit 2 radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy. Připojíme informace pro řidiče na dálnici D4 z Prahy do Strakonic. U jíloviště na 9. kilometru je omezení. Fronta je na 20 minut od sjezdu na Baně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zdržení za sjezdem na Mělník. Tam je omezení na 13. kilometru. Fronta z 15. vás zdrží 15 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona od Domašova z kilometru 168 až do Brna k nehodě u Rohlenky na kilometr 205. Zdržení v koloně okolo Brna je kolem 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jihozápadu zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné s nárazovým větrem. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
1: To byly zprávy. Na řadě je repríza Osobnost plus.
21: Demokracie je každodenní práce. Nikdy není hotová. V demokratickém státě nemají vládnout lidé, ale instituce a pravidla. To znamená, že je potřeba se víc soustředit na to, jestli máme funkční pravidla a instituce, říká soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková, která je hostem Osobnosti plus. Jak jsme na tom s demokracií v Česku? Ochranou lidských práv v Evropě a je možné skrze právo dosáhnout spravedlnosti? Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
23: Osobnost plus.
21: Stojíme na prahu velké změny řádu či paradigmatu, jak tento řád vnímáme, a nezbývá než doufat, že náš stát i celá Evropa v této době zvládne svou roli. To jsou vaše slova z loňského rozhovoru pro Ústav mezinárodních vztahů. K jakému řádu podle vás míříme?
22: Myslím si, že si budeme muset mnohem víc zvyknout na změny. Budeme muset budovat na mnohem víc odolnost společností. Jenom v Česku tu odolnost chápeme trošku špatně, protože máme pocit, že se musíme otužovat a že odolný člověk projde kopřivami například. Nicméně odolná společnost je právě ta společnost, která myslí i na své nejslabší členy. Takže i když je společnost v nějaké globální krizi, ať už je to energetická krize, klimatická krize či nebezpečí války, ten stát funguje dobře pouze tehdy, pokud občané jsou k němu loajální, a musí k němu být loajální i ti slabí, i ti, kteří mají nějaké problémy. Takže si myslím, že budeme muset si uvědomit, co to je skutečně odolná společnost.
21: Takže to zatím nevíme?
22: Myslím si, že jsou lidé, kteří to vědí, a jsou lidé nebo právě i instituce, které se opravdu tváří spíše tak, že odpovědnost za blaho dětí mají jenom rodiče, ale pak zapomínáme na rodiny, kde ty rodiče tolik nefungují, že o staré rodiče se mají starat jejich děti, ale nevidíme, že to někdy nemohou zvládnout a podobně.
21: Dá se tedy říct, jestli náš stát a Evropa svou roli v téhle změně, kterou vy jste popsala, zvládá? Jestli jsme na tom lépe než některé ostatní státy v Evropě, nebo hůř a máme co dohánět? Protože z toho, co vy říkáte, mám pocit, že na tom úplně dobře nejsme.
22: Tak už jste mě citovala. Ty státy, u kterých mám pocit, nebo já si totiž myslím, že jsou to spíše společnosti než státy, které to jako zvládají nebo nezvládají, tak to zvládají právě ty, které nemají pocit, že je všechno hotovo. Že vlastně každý den musí pracovat to, jak jste citovala vlastně nějaké moje tedy poznámky k tomu, že právě demokracie není nikdy hotová, tak to samozřejmě říkal třeba Tomáš Garrigue Masaryk skoro v každém svém projevu nebo v každém svém textu.
21: A my máme pocit, že je hotová?
22: Někdy mám takový pocit, vždycky mě vyléká, když někdo řekne, no u nás jsme na tom lépe než ostatní třeba středoevropské a východoevropské země, protože máme robustnější instituce. A protože přece jenom člověk v těch institucích nějakou dobu působil, tak si řekne, no oni zas tak robustní nejsou. Čili vlastně i se hodnotit ve vztahu k ostatním je složité právě proto, že každý má nějakou jinou roli, a vlastně mnohem lepší je každý den vlastně přemýšlet o tom, jak přispět tomu, aby ta společnost byla koherentnější, abychom vlastně žili pospolitější život a aby vlastně lidé co nejméně trpěli.
21: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že v demokracii vládnou instituce a pravidla. Hmm. Jak si u nás s funkčností pravidel a institucí vedeme? Jsme tam tak na tom, takže můžeme být v klidu, anebo už by nám někde měla blikat červená kontrolka? Mm-hmm.
22: Zase vzpomenu někoho, kdo o tom hodně psal, a to byl Jan Sokol. A on vlastně ukazoval na to, že v anglosaském světě se to trošku lépe prosazuje, protože třeba studenti mají kolektivní sporty ve škole a vlastně abyste si mohla dobře zahrát volejbal nebo fotbal, tak musíte dodržovat pravidla. Ale vlastně teď vidíme, že jeden z politiků, který ovlivňuje svět a pochází z toho světa, který byl založený třeba na hře podle pravidel, tak teď vyhrává, protože ta pravidla zpochybňuje.
0: Myslíte Donalda Trumpa?
22: Ano, já myslím, že to můžu otevřeně říci, ale na druhou stranu hluboce jako respektuji to rozhodnutí, protože si myslím, že v té společnosti byla řada lidí, která měla pocit, že ta pravidla jim nepomáhají.
0: A jak je to v Česku? Máme dostatečně silné a odolné instituce, jasná pravidla, která dokážeme dodržovat a vymáhat jejich dodržování, protože to je asi dost důležité, umět vymoct to, na čem se domluvíme, že má fungovat.
22: No, já si dokonce ani... nejsem socioložka nebo statistička, takže se to velmi těžko počítá, protože jsou třeba oblasti, ve kterých naše pravidla zatím nějakou dobu docela dobře fungovala a jsou oblasti, kde to funguje hůře. Takže já bych to jako nesrovnávala s tím zbytkem světa nebo s Evropou. Určitě bychom našli země, kde to je horší a určitě bychom našli země, kde to je lepší, ale právě se mně velmi líbilo, že třeba kolegové a kolegyně ze západní Evropy říkají, no ono se říkalo, že u nás to funguje lépe, ale teď najednou vidíme, že i u nás nebo vymahatelnost pravidel mohou být ohrožena. Takže skutečně bych spíš zaměřila naši pozornost na to, abychom to dělali lépe. A třeba to neznamená, že se nemáme v zahraničí inspirovat, ať už dobrými nebo špatnými příklady. A někdy mám takový dojem, že je také dobré si uvědomit, že vlastně někdy špatné věci vedou k dobrým koncům. Jo, teď jsem se nedávno s někým bavila, že vlastně evropská politika byla v pořádku z hlediska právě přemýšlení, že byli víc státníci než politici, pokud to byli lidé, kteří měli zkušenost z doby holokaustu a druhé světové války. Protože věděli, že tohle nedopustí. Evropský soud pro lidská práva, ve kterém působím, je vlastně zázrak, který se zrodil z černé můry, nebo z noční můry. Takže vlastně, když se stane něco špatného, určitě útok Ruska na Ukrajinu je špatná věc, ale na druhou stranu jako vidíme, že vlastně Ukrajina se stává silnější zemí. A možná Evropa si také nějaké věci díky tomu uvědomuje. Tak bych řekla, že vlastně máme na to české pravidlo, že všechno zlé je k něčemu dobré, ale vždycky se vracet k tomu, že ta změna neznamená změnu paradigmatu nebo změnu toho, že lepší společenská koordinace nebo život ve společnosti je lepší tam, kde se dodržují pravidla.
0: Vy jste emeritní soudkyní Ústavního soudu České republiky. Jak silná je to z vašeho vnějšího pohledu dnes instituce?
22: Určitě Český ústavní soud má i v zahraničí velmi dobrou pověst. A teď jakože je to takový soud, ostatně Česká republika nebo Československo byl stát, ve kterém ústavní soud vznikl jako první. Takže jako jsme si toho vědomí a myslím si, že nějaký étos, to znamená vlastně v ústavě v roce 1920, takže étos té instituce, znalosti i respekt vůči tomu soudu je poměrně vysoký, si myslím, ve společnosti.
0: Já se na to ptám proto, že teď je pod velkým tlakem a zajímá mě, jestli podle vás dokáže ten tlak ustát, protože třeba bývalý prezident Miloš Zeman na Facebooku píše o aktivismu ústavního soudu, který ho vede k závěru, cituju, že poslušně vyhovět všem jeho rozhodnutím bez výjimky by byla chyba. Poslanec Filip Turek zas v souvislosti s předběžným opatřením soudců ohledně delegace na summit v Ankaře prohlásil, že by ústavní soud vůbec neměl existovat. Je schopen ústavní soud tyhle vnější tlaky politiků ustát bez úhony?
22: První důležitá informace je, že velmi podobné útoky se děly i u toho takzvaného prvního, druhého nebo třetího ústavního soudu. já ze své aktivity si pamatuji také, kdy prostě politici kritizovali soud, dokonce zvažovali, jestli máme dostat do rozpočtu všechny peníze a podobně. Ale existovala kauza, kdy vlastně rozhodnutím ústavního soudu bylo rozhodnuto, že nějaká ústavní změna je v rozporu s tím jádrem ústavního pořádku. Vždycky mě pobavilo, jak politici, kteří byli ve vládě, útočili na ústavní soud, aby poté, co se dostali do opozice, tak za námi chodili a třásli nám rukama, když nás potkali na nějaké oficiální příležitosti. Čili myslím si obecně, že kritika nebo že z hlediska dělby mocí vždycky vlastně ta exekutiva a legislativa chce dělat efektivní rozhodnutí a justice jí vlastně brzdí nějakým způsobem. To znamená, že je to normální.
0: Je to normální.
22: Je to normální.
0: A kde je hranice oprávněné kritiky a už nepřípustného tlaku na nezávislost justice? Je tam nějaká hranice, kdy byste si řekla, tak teď už je to moc?
22: My třeba máme u Evropského soudu pro lidská práva poměrně rozsáhlou judikaturu, kdy jsme poměrně přísní na vyjádření politiků třeba v běžícím trestním řízení. Není možné, pokud běží trestní řízení a platí v něm presumpce neviny, aby zejména třeba hlava státu nebo premiér nebo někdo, kdo skutečně ovlivňuje fungování toho systému, se vyjadřoval k otázkám viny a trestu ještě předtím, než rozhodne soud, protože ten soud se může ocitnout pod velmi silným tlakem.
0: Takže nějaká ingerence během probíhajícího řízení ano, je z vašeho pohledu
22: je opravdu nevhodná a Evropský soud pro lidská práva v některých případech zhledává porušení na straně státu. Ono ostatně pro mě to vůbec nedává smysl, protože pokud se třeba jako hlava státu vyjádří k nějaké jako právní otázce, tak přece nečetl ten spis, neúčastnil se toho soudního jednání, ale právě pokud třeba ovlivňuje kariéry soudců nebo státních zástupců, tak potom to skutečně může narušit spravedlivý proces. Tak to je pro mě vlastně třeba taková zpráva, aby se to nedělo. Jiná věc je, že v politice se někdy říká, že platí presumpce viny, to znamená, že třeba politická strana se dohodne s politikem, proti kterému byla vznesena vážná obvinění a on odstoupí ze své funkce, aby vlastně neškodil té politické straně, za kterou působí. To je jiná věc. To je prostě vždycky ty pravidla té morálky a požadavků etických může být vyšší než právních. Ale skutečně zejména z pohledu Evropského soudu pro lidská práva ten problém je vyjadřovat se v běžících trestních anebo velkých civilních řízeních. Česká republika jednou vlastně prohrála, kdy se jednalo, ten případ se jmenoval Kinsky proti České republice, kdy právě vedoucí představitelé státu řekli, že tenhle člověk rozhodně nezíská vůbec žádný majetek v České republice a to bylo ještě dokonce v době správních řízení, ve kterých on si o to žádal. To znamená, že on asi žádný majetek ani pak nezískal, ale prostě do tohoto by se ti politici neměli míchat.
0: A má ústavní soud řešit i spory, které na první pohled vypadají jako politické spory?
22: To je zas taková otázka, že ústavnímu soudu, i když jsem v něm působila, nebo takový jako některé důležité politické kroky udělali ten takzvaný druhý ústavní soud, že mu bylo vyčítáno, že vstupuje do politické kolbiště. A tam je problém, že když vám podají žalobu vy jako soudci nebo návrh, protože k ústavnímu soudu se podávají buď ústavní stížnosti nebo návrhy, tak vlastně ten soud nemůže říct, já do toho raději bych nevstupoval. On musí posoudit, jestli má pravomoc nebo ne. A to je třeba také věc, kterou my jako mezinárodní soud velmi často vážíme, kdy ještě máme jurisdikci vstupovat do toho případu a kdy už ne. Takže musíte být na sebe přísný, ale ten soud má pravidla, které věci může rozhodovat a které věci nemůže.
0: Není ta kritika někdy oprávněná, tedy že ústavní soud zasahuje do aktuálního politického dění? Když se podíváte na to zvenčí a vidíte, co se tady děje, tak neměla jste pocit někdy, že ústavní soud vybočil z té své role natolik, že třeba jste si řekla, a teď mají ti politici pravdu, proč nám vstupuje i do toho?
22: To je velmi těžké posuzovat, zase říkám z pohledu jako mezinárodní soudkyně se k tomu, co se děje aktuálně, třeba vůbec nemohu vyjadřovat. A zase nejenom, že nemohu, protože to máme zakázáno etickými pravidly soudu, ale také bych si nikdy nedovolila si do toho zasovat, protože jsem neměla dost času si to promyslet. Nebyla jsem součástí těch debat, které probíhají a podobně. Takže mě vlastně nejvíc děsí ty rychlé soudy, když prostě vy na vyřešení nějakého případu pracujete několik měsíců, shromažďujete expertízy, zhromažďujete třeba komparace, to znamená srovnání s jinými státy a podobně. A přijde někdo, kdo to řešení má za 3 minuty. A ještě bych řekla, že někdy je to velmi těžké hodnotit, protože vy v nějakou chvíli máte pocit, že třeba ten soud to překročil, tu hranici, ale vlastně ten systém se s tím nějakým způsobem vypořádá a vlastně po 20 letech si řeknete, ale vlastně to bylo jako ve své době dobré rozhodnutí, protože zase ten soud třeba udělal jeden krok dopředu a tím pádem narovnal tu dělbu mocí, protože my vlastně ten zase v anglosaské právní vědě, ale my už jsme to všichni převzali, ústavní systém je popisován jako systém brzd a vyvážení. Takže

0: právní a politickou kulturu Česka. Tak jsme na tom dobře? Ptám se na to i s ohledem toho, co jsem citovala o Miloši Zemanovi, Filipu Turkovi, jak se vyjadřovali k ústavnímu soudu. Je to něco, co do vyspělé demokracie patří, znevěrohodňovat ústavní soud, spochybňovat to, jestli máme nebo nemáme rozhodnutí akceptovat, jestli by vůbec ten ústavní soud měl existovat?
1: Politici, dokonce i právníci a právničky to prostě běžně dělají na celém světě. Já si myslím, že obecně to není příliš rozumné, protože vlastně i ti politici jsou součástí jiných institucí a když vlastně znevěrohodňujete v tom systému jednu instituci, může tím být znevěrohodněn celý ten systém těch institucí a vy vlastně útočíte i sám proti sobě. Já jsem vždycky říkala advokátům, vy vlastně, když vyhrajete spor, tak řeknete, protože jsem byl skvělej, a když prohrajete, tak řeknete, protože soudce je hloupý nebo podplacený. A já říkám, takže vy tím klientovi říkáte, že působíte v systému, ve kterém jsou hloupí a podplacení soudci, tak proč by si potom pořizovali inteligentní a drahé advokáty? Čili jenom si uvědomit, že útočím-li na jiné instituce, bych poradila, tak vlastně mohu zpochybnit i celý ten institucionální systém, jehož jsem součástí.
0: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak chápete význam slova spravedlnost?
1: Také se snažím vždycky vysvětlit, že spravedlnost není úplně jenom právní pojem. Pro mě spravedlnost je mnohem širší hodnota a docela často se naplňuje mimo právo. A je to podobně silná hodnota jako pravda. A proč se to dobře vysvětluje, že velmi zřídka se nám podaří dosáhnout v našich sděleních pravdy, plné pravdy. A velmi zřídka ve fungování společnosti, ale i v konkrétním případě, se nám podaří dosáhnout opravdu spravedlnosti, protože je třeba spravedlivé, aby všechny děti měly milující rodiče, ale některé děti prostě milující rodiče nemají a právo musí řešit i tyto otázky. Takže jsou to nedosažitelné ideály, ke kterým ale se musíme každým dnem snažit přiblížit co nejblíže. Ale pokud jste novinář, víte, že nedosáhnete plné pravdy, ale nikdy nesmíte lhát. Pokud jste soudce, musíte si být vědom toho, že plnou spravedlnost v řadě situací nemůžete nastolit, ale nikdy nesmíte udělat nespravedlnost.
0: Vidíte v české společnosti nějakou evidentní nespravedlnost?
1: Já ji cítím, ale to jako cítíme všichni si myslím. Já cítím tu sociální nespravedlnost, že je vlastně ta společnost rozdělená a když třeba vidíme české školství, tak já mám pocit, že je velmi elitářské, že vlastně je velmi kvalitní, pokud existují usilující se rodiče, kteří jako vědí, jak ty děti mají v tom školství směrovat, připravovat je a tak dále. Ale vlastně ty děti z těch neusilujících se rodin zůstávají bez větší šance zvítězit. Někdy se to někomu podaří, ale myslím si, že ačkoliv česká společnost je v řadě věcí rovnostářská, mně se to líbí, tak vlastně v některých oblastech vytváříme situace sociální nespravedlnosti, kde se vlastně o vaší budoucnosti nejvíc, ale to je všude na světě, ten moment, kdy se rozhodne o vašem životě, je moment, kdy, kde a komu jste se narodil.
0: V podcastu Respektu jste nedávno mluvila o tom, že se vytrácí vůle debatovat i z míst, kde to ještě nedávno šlo právě o té sociální nerovnosti. Kde vám ta debata chybí nejvíc?
1: Ona jako nějaká debata probíhá, ale vypadá jako hádka. To znamená, mně nejvíc asi vadí respekt, empatie a porozumění pro tu druhou stranu. my všichni musíme, aby ta společnost byla odolná a byla to skutečná společnost, překračovat naše ideály.

0: identitární skupiny.
1: A to se nám nedaří.
0: No, my se o to snažíme. Jo? Já nechci udělat to konečné hodnocení, protože život je změna a ta debata probíhá každý den a každý den v tom můžeme udělat buď dobrý krok nebo špatný. V každém člověku je dobro a zlo a vyhraje to, co živí.
1: Velké téma i v Česku je svoboda projevu, svoboda slova. Co se dá ještě pod svobodu slova a svobodu projevu schovat a co už není v demokratické společnosti přípustné? Protože to je taky velká hádka o tom, co ještě může a nemůže být ve veřejném prostoru bez následků.
0: Je třeba zajímavé, že zrovna v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva tam už vidím ta srovnání. Vidím, že jsou v Evropě země, které jsou přísnější v oblasti svobody projevu, že třeba i stereotypizace nějaké podreprezentované skupiny už je zakázaná, což třeba v Česku není. V Česku je zakázaný až nenávistný projev vůči takové skupině. Ale my vlastně z pohledu Štrasburku potřebujeme vysvětlení a oni třeba říkají, my to musíme zakazovat už tu stereotypizaci, protože ve společnosti je takové napětí, že my musíme snižovat to napětí a proto třeba to právo zasahuje dříve, než zasahuje v Česku. Je to samozřejmě i proto, že my máme tu zkušenost omezování svobody projevu a vlastně nám to, se to líbí, že si ten projev můžeme užívat. Jiné země zase mají zkušenost, jak byly vyvolány třeba pogromy nebo skutečné násilnosti na ulicích tím, že někdo zveřejnil nějakou fotografii nebo nějakou informaci. Čili já si myslím, že zrovna svoboda projevu je taková societální právo, že vlastně také se musí přizpůsobovat ta institucionální odpověď hodně té situaci, která v té společnosti je, protože co je důvod regulace svobody projevu, to je vlastně zachování nějakého společenského smíru. Takže pokud společnost bude vyžadovat, aby byla široká svoboda projevu, ale nebude přecházet od slov k činům, tak můžeme ponechat jako širší oblast, čili abych to zase dořekla, tak jak vlastně odpovídám skoro na každou vaši otázku, že to je nějaký proces, ve kterém musíme klást na stůl dobré argumenty a v každém jednotlivém případě dobře posuzovat, jaká má být právní regulace a jaká má být potom konkrétní reakce na tu situaci.
1: Já jsem četla, že u vašeho soudu teď přibývají stížnosti, které se týkají klimatické změny nebo umělé inteligence. Jak jste na taková témata připravení? Protože to jsou nové věci.
0: Musím říct, že k umělé inteligenci toho tolik není. My se na to hodně připravujeme. Nejenom kvůli sporům, ale i kvůli práci, kterou právníci a právničky na soudě dělají, čili my potřebujeme pomoc té umělé inteligence, ale ne tak, aby nás nějakým způsobem zneužila. A v oblasti klimatu je to jako zřejmé, že je to jeden z největších problémů světa. Není to jenom v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, ale i jiných mezinárodních i národních tribunálů. A my se na to připravujeme zejména tím, že zase spolupracujeme s institucemi a odborníky, kteří vlastně se zabývají podstatou toho problému.
1: A s čím se na vás lidi obracejí právě v tématu klimatické změny?
0: Tak třeba jsme měli norský případ, ve kterém si lidé stěžovali, že Norsko udělalo příliš mnoho povolení těžby a soud řekl, že to je vnitřní záležitost toho státu.
1: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně soudu Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji vám za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senátoři odmítli novelu stavebního zákona.
5: Zvýhodňuje ty největší developery. Čím větší stavbu budete stavět, tím snazší cestu budete mít.
4: Španělská vláda navrhuje přesunout nezletilé migranty z africké Ceuty na evropskou pevninu, čelí ale ostré kritice opozice.
6: Všichni, a když říkám všichni, myslím tím, že všichni se musí vrátit do svých zemí původu.
4: O účast v ligové fázi evropských soutěží dnes zabojují Plzeň, Hradec Králové a Jablonec. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram čekejte kolonu mezi Zbraslaví a omezením u Jíloviště. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. Pěkný podvečer přeje u hlavních zpráv Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
7: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
8: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
7: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
9: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
7: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
10: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Ani po dnešku není jednání uzavřené například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
11: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
10: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
12: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě, to si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
10: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Ministerstvo zemědělství chystá pomoc českým farmářům. Podle šéfa agrární komory Jana Doležela je totiž letošní sklizeň nejhorší za 15 let. Důvodem je sucho i vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
13: Pokud se podíváme na ty ceny obilovin, olejnin a mléka, tak letos české zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun.
14: Shrnuje letošní ztráty na tržbách prezident agrární komory Jan Doležal. Ministr Martin Šebestián za SPD přislíbil zemědělcům zasažených suchem a vysokými náklady peníze z krizového balíku i z Evropské unie.
15: Pomoc plánujeme prostřednictvím dočasného krizového rámce Evropské unie. Předpokládaný objem této podpory je zhruba 2 miliardy.
14: Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat. Jitka Cibulová, Vukatá, Radiožurnál.
4: Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
16: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podforů, tak hrozí zatopení.
4: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Španělská vláda plánuje přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na španělskou pevninu. Z přibližně 80 tisíc migrantů, kteří v červenci hromadně překonali hranice, jich ve městě na pobřeží Maroka zůstává několik tisíc. Záměr kabinetu socialistického premiéra Pedra Sancheze vyvolal ostrou kritiku opoziční lidové strany.
17: En ningún caso, ni mayores,
6: Předseda lidové strany Alberto Núñez Feijóo chce deportovat všechny migranty, kteří se do Ceuty dostali nebo v ní přebývají ilegálně, mladistvé i dospělé. Španělská ministryně pro děti a mládež Sira Regová označila takové výroky za barbarské. Zájem dětí podle ní staví španělské právo nade vše. O přemístěné děti, především dívky, se mají postarat ústavy sociální péče, obce nebo i pěstounské rodiny. Španělské úřady v Ceutě také začaly s vyklízením chatrčové osady na pláži. Hlavně kvůli hrozivým hygienickým podmínkám z ní do dvou provizorních stanových zařízení převedli 1200 migrantů. Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Přeletem stíhaček i náboženským procesím slaví Maďarsko svůj největší státní svátek. Jedna z hlavních částí tradičních oslav se právě teď odehrává u baziliky svatého Štěpána v Budapešti. Po slavnostní mši odtamtud vyjde proces s relikvií prvního uherského krále. Na místě vše sleduje naše zpravodajka Bára Vránová.
17: Před bazilikou se sešly vyšší stovky lidí a po skončení této mše tedy vyrazí procesí do centra Budapešti. V čele ponesou svatou pravici mumifikovanou ruku svatého Štěpána prvního uherského krále. Jeho svátek Maďaři slaví jako připomínku vzniku svého státu. Oslavy jsou ale po celé zemi, ovšem nejvýrazněji tady v Budapešti, která je od rána plná vojenských přehlídek, koncertů, ale třeba i mimořádných prohlídek největších památek. Den pak zakončí tradiční velká show u parlamentu, ale to poprvé byla připravená vládou Petera Maďára. Ta její podobu výrazně změnila. Ohňostroj bude kratší a doplní ho drony, lasery a projekce na budovy podél řeky. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
4: V podštátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Elektrárna byla v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
18: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
19: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
18: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
20: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
18: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvězdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hýský se ale fanoušků srbského celku nějak neobává.
22: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy a samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
21: Plzeň rozehraje zápas ve 20 hodin na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se o 20:45 přestaví v Glasgow proti Rangers. Hradec i Jablonec hrají o postup do ligové fáze konferenční ligy. Všechny tři zápasy nabídnem v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
23: Situace na D1 v okolí Brna, nehoda na D10 před Brandýsem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona o něco málo zkrátila. V obou pruzích se aktuálně zastavuje před Ostrovačicemi na 179. kilometru. D1 plnější i za Brnem směr Vyškov od sjezdu na Svitavy z 2.3. se popojíždí k omezení u Rohlenky. Dálnice D10 z Prahy do Turnova. Zdržení nabíráte kousek za sjezdem na Radonice z 3.5. kilometru se jede 10 až 15 minut k nehodě na 7. kilometr. A na 4. z Prahy do Příbramy už se zdržení krátí. Fronta z konce z Braslavy k omezení u Jíloviště je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra se čeká oblačno až polojasno a lokálně přehánky, postupně až zataženo, déšť, místy i bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy. Začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
0: Jak senátoři ANO hájí návrh stavebního zákona, který dnes odmítla horní komora parlamentu? Proč u podštátu spadla větrná elektrárna? A jaké byly osudy Romů, které před 83 lety transportovali ze sběrného lágru na Moravě do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau? O tom všem budeme mluvit. Novela stavebního zákona, která mění i 55 dalších souvisejících norem, dnes neprošla senátem. Proti bylo 55 zákonodárců, pro byli senátoři ANO, kromě dvou členů jejich senátorského klubu, Petra Vícha a Roberta Šlachty. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je protikorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Vystoupil proti němu třeba místopředseda senátu Jiří Drahoš z klubu STAN.
1: Předkladatelé nám slibují zjednodušení systému, ve skutečnosti ale provádějí mimořádně rozsáhlý zásah do stavebního práva a fungování stavební správy. Přesouvají kompetence, mění vztah státní správy a samosprávy, zasahují do územního plánování, do technických požadavků na výstavbu a současně mění desítky dalších zákonů.
0: Obhájci z řad koalice si od novely slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Předlohu teď znovu posoudí sněmovna. A jedním ze senátorů, kteří hlasovali pro přijetí novely, je Jan Schiller z hnutí ANO. Dobrý den. Pane Schillere, slyšíme se? Dobrý den, pane Schillere. Výborně. Pane Schillere, vy jste hlasoval pro přijetí toho zákona. Hlasoval jste pro z důvodu stranické disciplíny, anebo vám ten zákon tak, jak je teď, přijde v pořádku?
2: Víte, já mám dva důvody, proč jsem hlasoval pro. Jeden důvod je to, že pocházím z kraje, kde scháníme každého investora a z pozice hejtmana jsem vždy narazil na to, že investoři odcházeli, protože jsme nebyli schopni garantovat do dvou let vyřízení stavebního povolení. To je jeden důvod a druhý důvod je ten, když vedu výbor pro záležitosti Evropské unie, kde na každém jednání, na každé návštěvě mezinárodní řešíme konkurenceschopnost, tak vždycky jsme kritizováni za to, že naše stavební řízení je tak pomalé, že nemůžeme konkurovat ani zemím, které máme vlastně přes naší vlastní hranici. Takže to jsou dva důvody. Já si myslím, že se prostě něco udělat musí a je to podle mě jenom ze strany opozice. Momentálně je to jenom strach z něčeho nového a ten zásah musí být razantní, takže proto já jsem hlasoval pro.
0: Ten současný stavební zákon, který máme, je účinný necelé dva roky a on byl přijatý a hlasovali pro něj i zákonodárci ANO a SPD a byl přijatý právě proto, aby se zrychlilo stavební řízení. Tak vy máte nějakou statistiku toho, jak se ten současný zákon osvědčil nebo neosvědčil, jestli se po jeho přijetí to stavební řízení zrychlilo nebo ne?
2: Tak nezrychlilo se určitě, já jsem v době, kdy skutečně to přijat, tak byl hejtmanem a to zrychlení nenastalo po dvou letech žádné, takže proto si myslím, že je potřeba udělat větší a razantnější zásah do toho, aby skutečně to začalo fungovat jinak.
0: A je to tím zákonem, že se nezrychlilo, anebo to bylo tím zaváděním té digitalizace? Je to jasný v tuhle chvíli?
2: Myslím si, že není, ono to souvisí spolu. Samozřejmě digitalizace byl velký průšvih, myslím si, že by vyřešila možná polovinu toho problému a řešit se bude určitě dál. Ta digitalizace je velice důležitá, ale k tomu potřebujeme i nástroje a to je zákon. Ale jenom asi pro posluchače, jenom aby si neuvědomili, že ten zákon není všeho spásný. To je být možná setinka nějaké mozaiky, která nás ještě bude čekat. Takže ten zákon já vnímám jako takovou startovní čáru. A ta práce, kterou odvedla paní ministrině, za kterou si myslím, že si spíš zaslouží pochvalu, než tu velkou kritiku, kterou dneska snesla, tak si myslím, že ta největší práce ještě čeká.
0: No, ještě k té digitalizaci, to je ale právě jedna z věcí, která je kritiky té novele vyčítána, že ani ta novela neřeší právě tu nefungující digitalizaci.
2: No a ta digitalizace, která tak, jak byla nastavená a nefungovala, tak na té se pracuje, tak proto si myslím, že není součástí té novely. Že ta digitalizace běží a obnovuje se a pracuje se na ní stále i ty dva roky.
0: Vy sám říkáte, že čeká vás ještě hodně práce. Já už jsem říkala, že ta novela mění desítky dalších zákonů. Jsou tam ještě dodatečné poslanecké úpravy. Ono jde o poslaneckou novelu, takže neprošla tím klasickým připomínkovým řízením, aby se vychytaly chyby. Vy nemáte strach z toho chaosu, z nejasných výkladů, protože to není jeden zákon, ale to je zákon, který vlastně zasahuje další desítky zákonů.
2: Z mé strany, ono to tam dneska i zaznělo na plénu, je to relevantní možnost, že to je poslanecký návrh, protože samozřejmě je rychlejší a je za to kritizován, že neprošel tím klasickým legislativním procesem, který ale naopak, zase, když si to vyrobíme, všechny věci strašně zdržuje. Je pravdou, že tam můžou být rizika, uvědomujeme si to všichni, myslím si, že si to uvědomuje i předkladatelka, ale skutečně, kdyby jsme to nechali v tom procesu, který je klasický, tak já se obávám toho, že ani v tom volebním období sněmovny čtyřletem, které je, tak by se to neprojednalo a ten zákon by znovu zapadl. My už nemůžeme jenom stále sedět, čekat a debatovat, ale už je potřeba něco udělat.
0: Abychom se dostali k těm jednotlivým námitkám, o kterých vy jste řekl, že jde o, vy jste to nazvali jinak, ale něco jako truc opozice, tak ten zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. Sněmovnou ale zároveň neprošel návrh, který měl v té novele zároveň zakotvit adaptaci měst na změnu klimatu jako veřejný zájem. Proč to tam nemůže být, když současná vláda si boj proti suchu stanovila teď jako prioritu? Nemělo by to tam být?
2: Já si myslím, že možná je předčasné ještě, aby jsme se bavili o tom, co tam bude a nebude, že to bude projednávat poslanecká sněmovna a já věřím, že ještě nějaký změňovací návrh.
0: No počkejte, ale poslanecká sněmovna snad nemůže už podávat, když se to vrací ze Senátu, pozměňovací návrhy.
2: Já si nejsem úplně jistý, ale možná
0: já skoro jo.
2: Že se bude zabývat jenom těmi, tím, že se to vrací zpátky.
0: Ano.
2: Ale může samozřejmě ministerstvo tyto věci řešit průběhu původní vyhlášku. Takže věřím tomu, že už připravují vyhlášku a bude to současnou zákon.
0: No nicméně vyhláška nemá stejnou, řekněme, není stejně tak silná, jako je ten zákon a není právě problém toho zákona, že jak si nadřazuje tu výstavbu nad třeba právě ochranu krajiny, ochranu přírody?
2: Tak já si nemyslím, že by úplně tak, jak je řečeno, jak se každý napadá to, že se nebudeme starat o přírodu a že budeme devastovat přírodu. Myslím si, že to tak je, protože jsou tam stále zachovány ty připomínková místa, jsou tam stále zachovány hry a různé hodnocení vlivu na životní prostředí, takže se neobávám toho, že by skutečně to tak mohlo být.
0: Říká Jan Schiller, senátor za ANO, předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Děkuju, naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den.
0: U Podštátu na Přerovsku spadla v noci na dnešek na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo naštěstí nebyl zraněný. Elektrárna stará 31 let byla od července mimo provoz, měla zaseklé lopatky turbíny. Při pádu se vyvrátil celý sloup. Příčinou mohl být silný vítr. Já teď zvu do vysílání Michala Janečka, předsedu České společnosti pro větrnou energii. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Můžete říct, o jakou elektrárnu šlo, jak dlouho mohou být elektrárny tohoto typu v provozu, jak byla stará?
5: Tato elektrárna je od výrobce, který již nevyrábí od roku 2005 tyto elektrárny. Výrobce se jmenoval Bonus, takovou vlastně já vůbec ani takového výrobce jsem neznal. Takže na Podštátě jsou jediné 4 kusy v České republice od tohoto výrobce. Jedna teda dneska poškozená spadla. Jsou tam další 3 elektrárny, které budou zítra kontrolovány provozovatelem, jestli tam není třeba nějaká závada nebo skrytá vada na stožárech, aby se třeba tato událost neopakovala a ujistili jsme veřejnost, že je ta lokalita bezpečná.
0: No ona byla údajně, tato elektrárna, do České republiky dovezena v době, kdy už byla 10 let stará, myslím z Německa.
5: Ano.
0: Za jakých podmínek je možné takové elektrárny větrné dovážet sem? Jak je tam nějaká podmínka stáří a podobně, aby se sem třeba nedovážel v podstatě šrot, který už jinde se ho chtějí zbavit?
5: Velmi správná otázka. Dneska vlastně taková praxe už neexistuje, ale v tom roce 2005 a v těch letech to prostě možné bylo. Neexistuje vlastně pro ty elektrárny second-handové z druhé ruky použité vlastně podpora, takže by člověk, který provozuje, musel provozovat pouze za, nebo získával by pouze cenu tržní od odběratele elektřiny a myslím si, že taková akce by se nevyplatila. Takže v současné době již se takovéhle elektrárny k nám nedováží. Tohle je výjimka a stojí v Česku několik málo kusů takovýchto starých elektráren. Jinak jsou to jinak jsou to od roku 2005 a v roce 2006 stavěny už ty moderní technologie 2 MW a více.
0: Vy jste sám říkal, že jsou tam nám ještě 3 takové elektrické větrníky, teď se chystá jejich kontrola. Jak je to vůbec tedy s povinností kontrolovat třeba ukotvení a kondici těch větrníků?
5: Samozřejmě, že za provoz a řádné dodržování zákonných podmínek zodpovídá vždycky firma a její jednatel. A samozřejmě zákony, které vlastně souvisí s provozováním této energetické stavby, tak my podléháme energetickému zákonu, stavebnímu zákonu a to jsou vlastně souvislosti, nebo to jsou obory, které mají právo jako se nějak vymezovat a kontrolovat naše technologie, takže je to energetická stavba, která musí plnit parametry dle energetického zákona a plnit povinnosti, které byly vlastně vydány při stavebním povolení od stavebního úřadu.
0: No a když to zjednoduším, je prostě dané, že třeba ta elektrárna musí jednou za x měsíců let projít nějakou celkovou revizí a musí být zkontrolována. Je něco takového v českých zákonech?
5: Ano. No, vyplývá to vlastně z povinnosti toho provozovatele, protože za standardních, tady se bavíme o staříčké větrné elektrárně, je to jako abnormální případ zrovna tady tohle, ale když se bavíme o těch standardních moderních elektrárnách, které berete od současných jako světových dodavatelů, tak vlastně dostáváte k tomu, jak třeba k autu, technickou dokumentaci, technický list, tak tady dostanete vlastně provozní stavební úřad vytvoří provozní předpis vycházející z doporučení toho výrobce, aby technická kontrola probíhala v určitých časových intervalech. A ty jsou, běžně se provádí kontrola každý měsíc, někteří provozovatelé dokonce třeba dvakrát v tom měsíci, jednou za půl roku proběhne nějaká větší kontrola a jednou za rok proběhne jako roční největší kontrola a tohle se stupňuje po letech provozu, třeba po 5, po 10 letech jsou samozřejmě odstupňovány hlubší revize a ujištění, že elektrárna je v dobrém technickém stavu, aby mohla být bez problémů provozována dál.
0: No, ono teď ten případ šetří policie, nicméně připomenu, že tady se vyvrátil celý sloup. Já předpokládám, že ta větrná elektrárna by měla být tak pevná, že ji vítr nevyvrátí, i když zůstanou otevřené ty lopatky třeba kvůli poruše. Tak dá se předpokládat, co mohlo selhat? Kromě těch kontrol pravděpodobně.
5: Může tam být, nechtěl bych jako spekulovat, všechna ta, veškerá ta kontrola, která proběhne v následující dny, tak nám dá odpověď. Ale pravděpodobně sehráli více jako faktorů, sehrává svoji roli a to, jak vlastně vidíme ve zprávě od policie, porucha, která byla již několik týdnů a měla být, myslím, zítra odstraňována techniky, tak porucha znamenala natočení lopatky jako na plný výkon na vítr. A jestliže včera probíhala republikou nějaká fronta, která mohla v tom místě znamenat nějaké turbulence, i třeba enormní, tak vlastně se opřeli do lopatek, které by v tu chvíli měly být stočeny do praporu takzvaně, aby kolem nich vítr jako obíhal a nemohl je poškodit. A jestliže tady byla ta vlastně překážka na ten maximální výkon a dejme tomu stáří elektrárny, možná nějaká skrytá vada na stožáru, tohle všechno se mohlo potkat jako v jeden okamžik a výsledkem je ten pád té elektrárny.
0: Jak dlouho vůbec může být v Česku v provozu větrná elektrárna? Jakou má životnost?
5: Větrná elektrárna, některé jsou dva typy stavebních povolení, některé se povolují na 25 a 20 roků, protože tak třeba jako doporučují optimální provozování výrobci. Některé ty elektrárny mají stavební povolení na dobu neurčitou a jsou teda jako v jiné situaci. a výrobce, aby vlastně garantoval, tady je strašně důležitý, že vlastně tady si pan provozovatel přivezl elektrárnu takzvaně na vlastní pěst a výrobce, který už neexistuje, mu nemohl poskytovat jako servis, dělal si ho prostě sám nějakou odbornou firmou místní, takže jako ukáže nám další šetření, jak všechno bylo a co bylo tou příčinou, ale u těch standardních elektráren, které jsou provozovány ve větším měřítku nebo většinově na území České republiky, tak vlastně ten servis garantuje přímo výrobce. Jako kdybyste s autem jezdila do autorizovaného servisu, a protože ty elektrárny jsou financovány bankami, tak ty banky dneska si dávají jako zásadní podmínku, aby třeba po dobu životnosti tam byl právě ten autorizovaný servis výrobce, dodavatele a komponenty a všechno tohle prostě s tím souvisí, takže to má jako nesmírnou péči ty elektrárny.
0: Předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček, děkuju, naslyšenou.
5: Děkuji vám, nashledanou.
0: V památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodonině u Kunštátu na Blanensku si dnes připomněli 83 let ode dne, kdy tamní vězně hromadně převezli z tamního do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Z více než 740 vězněných žen, mužů a dětí jich přežil jen zlomek. Lidé, hlavně děti, ale umírali už v hodonínském lágru, kde byl nedostatek lůžek, jídla i čisté vody. Takto na příjezd do Hodonína u Kunštátu vzpomínala v dokumentárním snímku Muzea romské kultury jedna z pamětnic, která byla tehdy v dětském věku.
7: Když jsme tam přijeli, tak nás tak obstoupeny tyhle ty český policajti kolem dokola a psi. No to víte, to už je ten pocit psychiky, co na vás je. Matka říká, je to je, to chraň nás pámbu. Chraň nás pámbu, co tohle to bude, co to je. No to už ženský věděli asi, co je. Všetky plakali a my nevěděli, proč pláčou. No, my to nevěděli jako děti.
0: My jsme teď spojeni s historičkou Muzea romské kultury Anou Míškovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: My jsme teď ve spojení, když slyšeli jsme a mluvili jsme o dětech, tak víte, kolik dětí přesně táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo nebo se tam i přímo narodilo?
8: Dětí do 10 let tam bylo přibližně 350 z přibližně celkově 1400 vězňů a narodilo se tam přibližně 34 dětí, z nich většina z nich tu internaci nepřežila.
0: A proč ten tábor vznikl právě v Hodonínu u Kunštátu a v jakých podmínkách tam lidé žili?
8: Oni ty tábory ve skutečnosti byly dva v protektorátu Čechy a Morava. Jeden byl v Letech u Písku a druhý v Hodoníně u Kunštátu a vznikly tam pravděpodobně, protože to bylo příhodné. Tam od roku 1940 byly kárné pracovní tábory, které byly opravdu pro dospělé muže, kteří se ničím provinili. Takže už to tam vlastně ta protektorátní správa měla připravené pro to, aby tam mohli navést vězně, jenomže ty tábory byly připravené pro přibližně 300 osob. Jenže už během toho srpna 1942, kdy ty tábory byly otevřené, tam bylo internováno více jak 1000.
0: Jak se lidé do toho tábora v Hodoníně u Kunštátu dostali? Podle čeho úřady určovaly, že musí být internováni? Šlo třeba spíš o kočující Romy nebo i ty Romy usedlé?
8: Oficiální nařízení z července 1942 říkalo, bylo to nařízení o potírání takzvaného cikánského zlořádu, že ti Romové a Sintové, kteří nebyli schopni prokázat způsob obživy, tak měli být ze sčítání, které proběhlo úplně na začátku srpna 1942, měli být posláni právě do těchto nově zřízených koncentračních táborů. Oni to vlastně nazývali oficiálně Zigeunerlager, takže takzvaný cikánský tábor. Já říkám oficiálně, protože víme z nějakých dokladů, že to bylo prostě na vůli a zvůli těch konkrétních četníků. Oni na místě rozhodovali a nikdo to vlastně dál nepřezkoumával, jestli ta konkrétní rodina splňuje ty podmínky nebo nesplňuje. A mohlo to být buď o tom, že ta četnická stanice se svých Romů ze svého území chtěla zbavit, nebo naopak, že se je mohla pokusit vlastně vysvobodit z toho transportu a mohli aspoň zatím žít na svobodě. Takže říkám oficiálně, protože sice to bylo napsáno na papíře, ale realita potom byla jiná.
0: A kdo a kdy rozhodl o tom, že vězni z tohoto tábora v Hodoníně budou hromadně převezeni do Auschwitzu?
8: To bylo z nařízení Heinricha Himmlera z prosince 1942, takzvaný Auschwitz-Erlass, osvětímský výnos, který vlastně říkal, že všichni Romové z okupovaného území a z území Třetí říše mají být transportováni právě do nově zřízeného romského rodinného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvětimi-Březince. A původní plán byl ten, že v protektorátu měly vlastně jet nejdříve ty transporty z Hodonína a z Letů, protože tam už vlastně to bylo připraveno. To byly opravdu koncentrační tábory s účelem lidi koncentrovat na jednom místě, aby ten transport byl snazší.
0: Říká Anna Míšková, historička a muzejní pracovnice. Já se velmi omlouvám, už jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
8: Taky moc díky, naslyšenou.
3: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště. Zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové trati mezi Batelovem a Horní Cerekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený v 8 hodin večer. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos, počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Bez dalších podrobností to řekl šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Niku Šordan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na dva soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude i za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasy Sinjavský. A Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
10: Na D1 zdržení od Ostrovačic dál i před Přerovem. Na D1 z Prahy do Brna před Ostrovačicemi se sune kolona v obou pruzích. Na kilometru 178 brzdí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až v omezení u D2. Za Brnem směrem na Vyškov už jen kratší fronta od nájezdu z centra z kilometru 203 k omezení u Rohlenky. A D1 do Třetice před Přerovem směrem z Kroměříže zpozorněte kus za nájezdem z D55. 10 minut se popojíždí na kilometr 272. Hned u sjezdu na Horní Moštěnici se dá projet pouze levým pruhem. V pravém jsou hasiči, policejní hlídka, v odstavném pak nepojízdné osobní auto. A pojďme do hlavního města. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí nesouvislá fronta za Běchovicemi. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic navíc stojí dva porouchané kamiony. A magistrála je ucpaná v obou směrech mezi hlavním nádražím a Hlávkovým mostem. Delší zdržení naberete ve směru z centra do Holešovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami. Postupně se zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Senát je aktivní. Trump přemýšlí, co dál s Íránem. Ukrajinský exministr obrany chce nahradit Zelenského. Proč je Andrej Babiš tak úspěšný politik? Velká auta ve městech a sucho na zemi. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
11: S Senát je součástí našeho ústavního pořádku už více než 30 let, i když ho mnozí voliči a dokonce i politické strany dlouho ignorovali. V současné době je Senát rukou opozice a zdá se, že je aktivnější než dříve. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Petře, souhlasíš s tím, že Senát je teď aktivnější než dříve?
12: No, aktivnější může být na první pohled, a to z toho důvodu, že nyní vrací do sněmovny několik zákonů, které ovšem jsou výjimečné tím, že vzbuzují různé kontroverze. Týká se to například elektronické evidence tržeb, kde Senát k tomu přistoupil takovým způsobem, že ten zákon sice nezamítl, ale vrátil ho zpět do sněmovny s tím, že by mělo dojít k určitým úpravám, které navrhl. Jedna se týkala například toho, aby elektronická evidence tržeb se nevztahovala na bezhotovostní platby. Ostatně, když už v minulosti právě elektronická evidence tržeb fungovala, tak tento způsob evidence řešil ústavní soud a ten dospěl k tomu, že je to v rozporu s ústavním pořádkem této země a že to byla věc nadbytečná, a proto ta evidence těch bezhotovostních plateb fungovat neměla. Nyní se znovu vrátila. Předkladatelé, vládní většina, tvrdí, že je to nyní už v souladu s tím rozhodnutím ústavního soudu, tak uvidíme. Týká se to také toho, že sněmovna se zabývala například rozvolněním pravidel pro obměnu státních úředníků, kdy v minulosti jsme byli svědky takzvaného tsunami, kdy když se vystřídala politická reprezentace u moci, tak docházelo k výrazným obměnám v rámci státní správy, byla velmi spolitizovaná, takže se přijal i na popud Evropské unie zákon nový, který měl umožnit to, aby přece jenom státní zaměstnanci nebyli tak snadno vyměnitelní, a nyní tedy by k tomu mělo opět dojít, že ta možnost obměny by se zlepšila nebo rozvolnila se ta pravidla, což se Senátu nelíbilo, a tento zákon rovnou zamítl a vrátil zpět do sněmovny. Když se podíváme na ty praktické důsledky, tak je pravděpodobné, že tedy vládní většina ta senátní veta nebo postoj Senátu přehlasuje a že ty zákony budou platit v té podobě, jak ji přijala vládní koalice ve sněmovně, a senátoři avizují, že v některých případech se patrně obrátí na ústavní soud, takže Senát využívá svého práva. Je to dáno také tím, že nyní máme rozdílné obsazení sněmovny a Senátu, to znamená v poslanecké sněmovně je vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů, kdež to současná opozice má zatím stále ještě většinu v horní parlamentní komoře, takže se to může projevovat v určitém nesouladu, v jiném pohledu právě na řešení různých věcí, a je to dáno také tím, že vláda se rozhodla některé zákony přijímat netradičním způsobem, to znamená formou poslaneckých návrhů, a to znamená, že nedochází k tradičnímu připomínkovému řízení a že ty zákony mohou vyvolávat obavy o tom, nakolik jsou kvalitní, nakolik jsou podrobeny expertize odborníků a tak dále.
11: Ty jsi už zmínil, že v současné době je Senát v rukou opozice. Zní to blížící se volby?
12: Bude to zajímavé, protože se obmění 1/3 Senátu, konkrétně 28 křesel, a hned 26 z nich bude obhajovat kandidát současné opozice a pouze jedno křeslo bude obhajovat hnutí ANO, takže je velmi pravděpodobné, že ten poměr sil v Senátu se změní, že opět posílí klub hnutí ANO. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke změně poměru sil v horní parlamentní komoře takovým způsobem, že by tam ANO mohlo začít dominovat, ale neznamená to a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec získalo hnutí ANO většinu a že by tedy Senát začal hlasovat nebo postupovat daleko více v souladu se současnou vládní koalicí. Tak to by bylo velké překvapení a velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale bude zajímavé sledovat, že ANO, které bylo léta outsiderem v horní parlamentní komoře a tvrdili, že Senát neumí, tak se může stát čistě teoreticky nejsilnějším senátním klubem.
11: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
12: Naslyšenou.
11: Americkému námořnictvu se mimo větší pozornost daří zprovozňovat Hormuz pro tankery a další lodě, což pomáhá snižovat ceny pohonných hmot. Samotná válka s Íránem ale zatím zůstává nevyřešená, s čímž Donald Trump asi na začátku nepočítal. Situaci hodnotí náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
13: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná, místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom. Ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Omán pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neshodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jihokorejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu a Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu, zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unií. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbranná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
11: Uzavírá Jiří Pehe. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který také kritizoval korupci během nynější války. Slovo má Libor Dvořák.
14: 9minutový videozáznam, který Fedorov pustil do světa, vypadá jako zárodek politického programu a pokus o sebeprezentaci autora jakožto autonomní politické osobnosti. Mladý ex-minister obrany v něm na nic konkrétního neaspiruje, ale je znát, že se nenechá jen tak odstrčit. Mimo jiné v něm hovoří o nutnosti dalšího boje se všudy přítomnou korupcí i o stále výraznější potřebě nových voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. I přesto, že je si jistě vědom toho, co o volbách v době války praví ukrajinský zákon, i toho, že organizačně by něco takového bylo jen těžko zvládnutelné. Nehledě na to, že volební místnosti by byly lákavým cílem pro ruské rakety a drony. Zajímavé jsou i výsledky prudce rostoucích Fedorových preferencí. Za pouhý týden po jeho odvolání z ministerského postu poskočili z 35 na celých 65%. Opravdu masivní podporu pro Fedorova dokládají i téměř každodenní demonstrace, z nichž ta poslední se odehrála včera přímo pod okny nejvyšší rady, tedy jednokomorového ukrajinského parlamentu, který ve středu hlasoval mimo jiné i o Fedorovově nástupci. Tím je bývalý šéf tajné služby Jevhen Chmara. Před poslanci jako své priority zdůraznil rychlé dovybavení armády moderními zbraněmi a posílení frontové linie, údery na ruské vojenské a strategické objekty, rozvoj obranného průmyslu a také zvýšení domácí výroby zbraní. Jeho akcenty jsou tedy v podstatě stejné jako Fedorovovi a stejně tak obliba mezi lidmi. O tom, že Zelenského volba, koho posadit do křesla ministra obrany, byla šťastná, svědčí i málo kdy vídaný počet 312 hlasů pro Chmaru z celkem 450 možných. Rytířem smutné postavy uprostřed toho, čemu Michailo Fedorov říká krize vládnutí, se tak postupně stává sám Volodymyr Zelenský. Tento nesporný a nespochybnitelný vůdce národa z počátečního období války jakoby postupně ztrácel dech. Za těch 4,5 roku se na něm samozřejmě podepsala přímo smrtelná únava a neustále výpětí, ale jsou tu i některé prezidentovi osobní vlastnosti, o nichž výmluvně vypovídá například nová kniha známého polského publicisty Zbigniewa Parafianowicze Potíž se Zelenským, která si všímá právě prezidentovi místy problematické osobnosti a určitě by si zasloužila český překlad.
11: Všímá si Libor Dvořák. Politici se nedělí jen na pravicové nebo levicové, ženy a muže, starší a mladší, ale také schopné a méně schopné. A Andrej Babiš projevuje pro některé pozorovatele nečekaný politický talent. Všímá si toho naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka Deníku.
6: Jak to ten Andrej Babiš dělá, že je tak dobrý? Kdysi se podobnými otázkami někteří novináři z mediální divize Agrofertu snažili panu majiteli vlísat do přízně. Jenomže v posledních týdnech se stejně, když ne nahlas, tak v myšlenkách, ptá nejeden komentátor a hlavně opozice. Pochopitelně se nepídí po tom, kde se vzal státník, který na co sáhne, to se mu daří. Lámou si hlavu tím, proč při všech nejrůznějších kotrmelcích, válce s prezidentem, rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti či autoritářských tendencích, jeho hnutí pořád suverénně vede žebříčky popularity a ostatní poráží nikoli oparník, nýbrž o letadlovou loď. Podle agentury Median by ANO v červenci získalo 34% hlasů, zatímco ODS 12. Předběhli ji i Starostové a nezávislí, které by aktuálně volilo 15% lidí. Mohli by se lídři těchto stran, ale také lidovců či pirátů, činit víc? Nepochybně. Nejsou vidět, nepředkládají žádnou vlastní agendu, škobrtají za ANO, aniž by tušili, co si s tím počít. Potíž je v tom, že to možná neví nikdo. Když Václav Klaus zakládal Občanskou demokratickou stranu, budoval ji na jasných ideologických základech. Byl pravicovým politikem, který nemluvil o vyrovnaném rozpočtu, ale měl ho. Nebájil o privatizaci, avšak privatizoval. V raných 90. letech minulého století většinu podnikatelů nenapadlo volit nikoho jiného, neboť ODS reálně zastupovala jejich zájmy. Totéž v opačném gardu platilo o ČSSD, kterou preferovali zaměstnanci a seniori. S nástupem Andreje Babiše se politický půdorys proměnil. Nejprve pozbíral mainstreamový pravicový a pak levicový elektorát. Dokázal přesvědčit obě kategorie těchto občanů, že bude jejich reprezentantem. Faktem je, že za jeho první koaliční vlády se snížily daně z příjmu fyzických osob a třeba učitelům citelně vzrostly platy. Pak přišla ODS a v rámci konsolidačního balíčku berně zvýšila. Rozpočtový deficit ovšem nijak výrazně nestlačila a s investicemi to také nepřeháněla. Nechovala se jako pravicový subjekt. To ji devastuje i v současnosti. Babiš je klasický.

0: koncesionářské poplatky jsou neoblíbené, tak je šéf ANO zruší a jako bonus ještě vymaže motoristického ministra kultury Otu Klempíře. Na jeho strategii opozice není schopna reagovat. Věci, které oprávněně kritizuje, totiž rozhodující část voličstva příliš nezajímají. Dokud si nenajde svůj píseček, na němž bude stavět originální bábovky, nemá šanci Andreje Babiše porazit.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rostou nejen děti, stromy nebo ceny, ale i auta. Ale ulice jsou stále stejně velké a města řeší, co s tím. Fenoménem velkých osobních vozů se zaobírá Apolena Rychlíková, šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found.
3: Nehoda Filipa Turka na jedné z křižovatek v Praze svého času plnila stránky médií. Téměř symbolický střed hranatého Mercedesu třídy G, který Turek v té době používal patrně jako jeho evidovaný provozovatel a Škody Fabie, přivážející krevní destičky, může sloužit i jako odrazový můstek pro debatu o bezpečnosti ve městech i na silnicích. Turkem používaný automobil totiž Fabii odmrštil, ta se převrátila a její řidič skončil se zraněními v traumacentru. Takzvané Géčko zůstalo jen s pár škrábanci bez poznávací značky. Právě střed dvou tak odlišných aut velmi názorně připomněl problém, který nejen evropská města řeší stále častěji. Co dělat s auty, jejichž velikost a hmotnost chrání jejich posádku, ale zhoršují následky nehody pro všechny ostatní. Nejde přitom jen o jednotlivé nehody, ale i o proměnu vozového parku celých měst. Velká a těžká auta jsou ve veřejném prostoru stále běžnější. U velkých aut se soustřeďuje několik různých rizik. Pro bezpečnost jsou rozhodující především jejich hmotnost, rozměry a tvar přední části. Prvním problémem je nepoměr při střetu. Výzkumy amerického pojišťovacího institutu IIHS ukazují, že u už velmi těžkých aut přináší další zvyšování hmotnosti jejich posádce jen malý dodatečný bezpečnostní přínos, zatímco riziko pro lidi v druhém voze dále roste. Moderní konstrukce sice rozdíly mezi auty částečně zmírňují, fyzikální zákony ale změnit nedokážou. Ještě přesvědčivější jsou data o střetech s chodci a cyklisty. Systematická analýza více než 680 tisíc nehod zjistila, že při srážce s SUV nebo podobně velkým vozidlem je pravděpodobnost smrtelného zranění o 44% vyšší než při střetu s běžným osobním autem. U dětí byl rozdíl ještě výraznější. Rozhoduje také tvar vozu. Vysoká kolmá příď zasahuje člověka do trupu, pánve nebo hlavy a častěji ho odhodí před vozidlo, místo, aby jej nabrala na kapotu. Následky takového střetu proto bývají vážnější. Výzkum IIHS také ukázal, že SUV dodávky a další velká vozidla srážejí k chodce při odbočování častěji než běžná osobní auta. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je horší výhled z vozidla. Evropská města už na růst velkých a těžkých aut reagují. Pozornost se soustředí hlavně na jejich hmotnost, rozměry a prostor, který zabírají. Nejznámějším příkladem je Paříž. Od října roku 2024 tam řidiči spalovacích a hybridních aut těžších než 1,6 tuny platí trojnásobné parkovné. Hodina stání v centru stojí 18 eur, 6 hodin 225 eur. Vyšší sazba se netýká rezidentů, lidí se zdravotním postižením ani některých profesí. Lyon zavedl několik cenových pásem podle hmotnosti a typu pohonu. Těžší auta platí víc, město ale zároveň počítá se slevami pro nízkopříjmové domácnosti a početnější rodiny. Německý Koblenz odvozuje cenu rezidentního parkování od délky a šířky vozu. Majitel tak platí podle toho, kolik místa jeho auto na ulici skutečně zabere. Společný směr je zřejmý. Některým městům už u aut nestačí sledovat pouze emise, ale řeší i nerovnoměrné dopady velkých a těžkých aut na okolí. V Praze takovou debatu nejspíš neuvidíme, i když by byla také na místě. Zdaleka ne kvůli Filipu Turkovi, zkrátka z podstaty problému samotného.
1: Říká Apolena Rychlíková. Jen málo které téma je více politické než sucho. A to zejména v těchto týdnech. Jedné stránky tohoto problému si všímá náš spolupracovník Ivan Štern.
4: V posledních třech letech letos potraviny celosvětově zdražily vůbec nejvíce.

0: Před několika desítkami let nás sice liberálové a stoupenci neviditelné ruky trhu přesvědčovali, neurodí-li se nevadí, doveze se z oblasti, kde s úrodou takové problémy nebyly. Jenže potravinová drahota v důsledku všeobecného oteplování začíná být celosvětovým fenoménem a volná ruka trhu je náhle více než bezmocná. Vzrůstá neschopnost přírody zadržovat vodu. Příčinou je bez ohledu na roční období sucho. Nebezpečně klesá hladina spodních vod. Neplodná pole trpící nedostatkem vláhy rodí stále méně. Rozsáhlé požáry, zasahující oblasti bezmála rozsahu Čech, vyhánějí statisíce lidí z jejich domovů. Časté povodně nedostatek vody rozhodně nevyrovnávají. Naopak k suchu tvoří jeho komplement, jeho doplněk. To vše bez ohledu na to, kdo jaký má názor na oteplování klimatu. Myšlenka zachování jaderné energetiky nezanechává přece uhlíkovou stopu. Byla připuštěna jako jedna z bezpečných energetických alternativ. Nedostatek vody vede a dál povede k poklesu hladin vodních toků. Vody potřebné k chlazení jaderných reaktorů se už dnes začíná nedostávat. Energetika, doprava, dokonce i zemědělství, které čerpají z fosilních zdrojů, jsou zhruba z jedné čtvrtiny své spotřeby závislé na zdrojích nacházejících se v politicky nestabilních oblastech. Riziko z toho plynoucí umocňuje sebestředná a krátkozraká politika současné americké vlády. Opustila roli sklidňujícího globálního prvku, naopak zvyšuje mezinárodní napětí. Hrozba energetických krizí v daném politickém vývoji obsažená může vyvolat nebezpečí násobně vyšší, než byla ta, již známe u ropných krizí minulosti. Musíme udělat vše proto, aby příroda byla opět schopna účinně zadržovat vodu. Aby i průtrže mračen doplnili zásobárny spodních vod a nestékali po polích připomínajících parkoviště pro auta a ne životadárný zdroj potřebných potravin a pítce pro zvířata. Přestat se hádat o příčinách klimatické krize. Oteplování je jednoduše faktem. I v Evropě, byť Evropa k němu přispívá jednotkami procent, růst její průměrné teploty v posledních dekádách je vůbec nejrychlejší ze všech kontinentů. Od roku 2003 na vedra zemřelo zhruba na 70 tisíc Evropanů. Masivní investice do alternativních energetických zdrojů nejsou jen řešením čelícím změnám klimatu, ale i globální politické nestabilitě. Sotva bude postačovat placebo, nabízené českou vládou v podobě zádržných hrází.
1: Uzavírá Ivan Štern nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Noční raketový útok na Kyjev a okolí má nejméně 16 obětí. Plzeň, Hradec Králové a Jablonec dnes čeká první část boje o postup do ligové fáze evropských pohárů. Na dálnici D1 před Přerovem směrem z Brna popojíždí kolona z kilometru 270. Zítra se čekají zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. Z Bavorska se přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor také na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí také bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost, nevýjíždět do lagun a sledovat dopravní zpravodajství. Silné bouřky už zaměstnávají taky hasiče na jižní Moravě, zatím zasahují u 40 událostí. Nejvíc práce mají na Břeclavsku a Hodonínsku. Silné bouřky mají na jižní Moravě pokračovat až do 1 hodiny raní. Po nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 16 lidí a přes 40 dalších utrpělo zranění. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
4: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko navíc dnes večer informoval o dalším ruském útoku. Dron podle něj zasáhl obchodní centrum a zabil nejméně jednoho člověka. Další dva jsou podle aktuálních zpráv zranění. Dalším cílem se podle Klička navíc po dlouhé době stala také kritická infrastruktura a část města je bez teplé vody. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším 2 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
5: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun.
6: Fotbalisté Hradce Králové vstoupí ve 20:30 v Aténách prvnímu utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Trenér David Horejš vidí šance týmu v lepší produktivitě, protože ve dvojzápase s Bešiktašem Istanbul nedali ani gól.
7: Jsme sem přijeli pro výsledek takový, aby jsme doma mohli hrát o postup a ten cíl prostě máme jednoznačný. Musíme mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, být odvážnější a vstřelit tu branku.
6: Hradec Králové začne na hřišti Panathinaikosu ve 20:30. O 15 minut později nastoupí Jablonec v Glasgow proti Rangers, se kterými rozehraje boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. Plzeň vstoupí už ve 20:00 na stadionu Červené zvězdy Bělehrad do play-off Evropské ligy. Všechny 3 duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
8: Situace na D1 u Ostrovačice, překážka před Přerovem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od Ostrovačice ze stého 78. kilometru pomalu jedoucí fronta v obou pruzích, tradičně až do zúžení u D2. Pokud dálnicí D1 pokračujete dál na Ostravu, spozorněte za nájezdem z D55. Na kilometru 270 vjedete do kolony a 10 až 15 minut budete pokračovat na 272. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem, v pravém zůstává hasiči a policie kvůli vozidlu v odstavném pruhu. V místě navíc velmi silně prší, vozovky pod nánosem vody jsou teď téměř na celém území Moravy. Prosíme, používejte vhodné svícení. A Praha, hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti, sledujeme teď velmi silný provoz na úrovni Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra se má postupně zatahovat. Na většině území se přidá déšť, místy i bouřky, ojediněle velmi silné a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
11: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
12: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
13: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
14: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
15: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
16: Ahoj, moc díky za pozvání.
15: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
17: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
15: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
16: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
15: Aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
16: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
15: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
16: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě více jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro Tykače, ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad, a to na jaře roku 2025. Od té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
18: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
16: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
18: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
16: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun, ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
18: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
16: Přesně, a chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří, protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce, a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
18: No, na tom papíru to není nutno říct, a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
19: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
18: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
16: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačové skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
18: A tam byla podepsána nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
16: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část. Ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby Tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát. Prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí, jo. Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty Tykačevy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
18: Mm-hmm. Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
16: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
20: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba 1 miliarda korun.
16: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
20: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
16: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
21: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
16: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
21: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
16: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu. A potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
18: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl jsem.
16: Přesně, tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
18: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
16: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. Mm-hmm. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
18: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
16: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
18: A to změnili názor za ty 2 roky?
16: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední 2 roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kde byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou 500 milionů korun, od kterých se odečte dáň ty pozemky a je to prostě sotva těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba a od té doby tam začal ten spor.
22: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí...
23: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
22: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
16: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačové podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo, A od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
18: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
16: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patálie jede za tou minulou vládou.
18: No a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
16: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to je jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
18: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
16: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10%. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
18: A ta druhá jsou ty elektrárny taky, ne?
16: Druhá linka jsou uhelné.
18: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
16: Přesně tak, protože Tykačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té íránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
18: Tam původně pro mě řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
16: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde Tykačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dostratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
18: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel, Tykač, minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
16: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešil jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
0: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
16: Že se řešilo to, že Pavel Tykačem oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
0: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
16: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímám jako takovej souboj. Mm-hmm. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy, kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat, a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
18: Ano, protože přes ten státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
16: Přesně tak, no.
18: Jak to vnímají lidé ze severu?
1: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako...
18: Ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
4: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
18: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
5: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo.
18: Tak co oni na to říkají?
16: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stáli, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
18: On tam kandidoval.
16: On tam kandidoval.
18: V Ústeckém kraji.
16: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám, a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spolu vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
18: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
16: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky, a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
18: Takže Tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
16: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lom ČSA, ale jako víc karet. A myslím si, že ale neví jako reakce toho Andreje Babiše, no. Který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct.
18: Těžko
16: bude
18: říct.
16: To fakt zajímavé sledovat.
18: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
16: Díky moc za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N, popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.
6: 90kové léto.
7: Na počátku 90. let u nás lidé nebrali policisty vůbec vážně. Trvalo to pár let, než se to změnilo.
8: V polovině 90. let ty lidi začali mít najednou i jiný starosti. A najednou i tu policii začali chápat trošku tak, že ale teď my je vlastně potřebujeme. Větší změna potom přichází opravdu na konci těch 90. let a ta policie postupem, ale dávají to hroznou práci, získává respekt a důvěru.
6: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
24: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
24: Rčení peníze až na prvním místě naštěstí neplatí vždy. V ekonomice ale ano. Tok peněz řídí domácí a světový biznis a peníze jsou jeho alfou i omegou. Lidem a firmám totiž umožňují měnit jednoduše různé zboží a služby a pevně stanovit jejich hodnotu pro trh i pro účetnictví. Tím každému šetří peníze a náklady. A jak dodává ekonom Michal Skořepa, mohou sloužit i jako investice.
25: A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat.
24: Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Později už sice nebyly ze zlata nebo stříbra, ale odpovídaly hodnotě zlata uložené v centrální bance. Dnes už to tak ale není a hodnota peněz je založena pouze na důvěře.
25: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat, to je taková ta legislativní úroveň zákonná, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu moct zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo, například pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolehlivější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii používalo, takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
24: A jak dodává Michal Skořepa, významně se změnila i forma peněz, kterou používáme. Čím dál víc totiž platíme bezhotovostně a bezhotovostních peněz je dnes v ekonomice 5x až 6x víc než mincí a bankovek. Ty ale z trhu jen tak nezmizí.
25: Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat. Stejně tak jako máme doma svíčky, když prostě přestane jít proud, tak v podobném stylu podle mě se nikdy hotovosti úplně nezme.
24: Peníze emituje do oběhu centrální banka, která o jejich objemu rozhoduje tak, aby celé hospodářství bylo v rovnováze. Objem peněz v ekonomice ale mohou zvyšovat i běžné banky, které lidem a firmám poskytují úvěry. Ty totiž nabídku peněz v ekonomice zvyšují. Centrální banka ale může objem komerčních půjček tržně regulovat výši úrokových sazeb. Centrální banka bedlivě sleduje i takzvanou rychlost peněz, tedy to, jak rychle se peníze v ekonomice vracejí zpátky do oběhu, tedy za jak dlouho lidé a firmy vydělané peníze zase utratí. I to totiž rozhoduje o tom, kolik jich centrální banka musí do oběhu dát, aby jich tam bylo tak akorát.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Je čtvrtek 20. srpna, začíná Věda Plus, náš pravidelný pořad o milnících a zajímavostech z nejrůznějších vědeckých oborů. O čem to tedy bude dnes? O sledování nočních motýlů v Milovické rezervaci. Jak přesně funguje zařízení složené ze solárního panelu a kamery? Co všechno stojí za nárůstem rakoviny hlavy a krku? Víte, že vedle nadměrného pití alkoholu nebo kouření to může být i zanedbávání preventivních prohlídek u zubaře? A dojde také na kosmické novinky. Zkušební vesmírnou loď Starship se podařilo po přistání v oceánu přiblížit na pevninu a americká NASA vzdala pokus o záchranu observatoře Swift. Ať se vám dobře poslouchá. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Věda plus. Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
2: Držím. Tak pokládám.
9: Paráda, polož to.
10: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
9: Zapojíme kabely. Tak, jeden. Ještě tam dáme tu druhou elektrodu. Tak, máme hotovo. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet po souhrubu, co tady vlastně teda bude pražit slunce.
10: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Noční hmyz obecně je přitahován světlem, buď tím viditelným, co vidíme i my, případně i a velmi často i UV spektrem. Takže tady v tom zařízení, které svítí do všech světových stran, tak jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
10: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
2: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho vlastně malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně pomocí dalších algoritmů tak ty zvířata určují do různých taxonomických skupin, zdali se jedná o nočního motýla nebo brouka a následně pomocí speciálních modelů potom určují, o který konkrétně jde druh.
10: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
2: Jde o důležitou indikační skupinu mnoha typů biotopů. Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče a velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
10: Jenže nazbíraná data musí někdo také určit a odborníků na noční motýly podle Geigera celosvětově ubývá. Zároveň při tomhle způsobu výzkumu není potřeba motýly kvůli určení odchytávat.
2: Motýl v noci je tedy přelákaný z celé lokality, dosedne na tu bílou plochu, která je intenzivně osvětlena. Tady může se trvat minuty či další minuty, je vyfocen a tím to v tom našem případě končí. V případě standardního monitoringu, tak by byl přelákán stejným typem světla, ale nesedl by na tu bílou plochu, by zapadl do takového kyblíku, kde je fixační tekutina, tam by byl usmrcen a následně by byl tedy v laboratoři určen postupně do taxonomické skupiny a následně do druhu.
10: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
11: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že právě velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas a proto jsme rádi, že agentura tady teď testuje tento automatizovaný způsob monitoringu nočních motýlů, na který by jinak nebyl čas a kapacity.
10: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
26: A u tématu ještě zůstáváme. Ve studiu je Jonáš Geiger, specialista na monitoring biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny, kterého jste měli možnost slyšet i v předcházející reportáži. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
26: Co zatím můžeme říci o tom výzkumu, který probíhá v Milovické rezervaci? Co jsme zjistili, co noční motýly v přírodě dělají?
2: No, zatím jsme nezjistili nic nového, co by v přírodě dělali. Ten výzkum není zaměřený nutně na to, že bychom přišli na nějakou zásadní novinku z jejich biologie nebo z toho, jak interagují s ekosystémem. Spíš jsme se zaměřovali právě na to, jakým způsobem je můžeme lépe a efektivněji monitorovat, jakým způsobem můžeme být právě přítomní na té lokalitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok, tak, abychom byli schopni nazbírat dlouhé časové řady a to, jak v řádu let budeme se vracet opakovaně na to stejné místo a tím pádem postihneme nějaké obecné změny v tom společenstvu nočních motýlů, tak postihneme změny v tom, co dále můžou indikovat, tedy jakými změny prochází celý ten ekosystém.
12: Co tedy zkoumáte tou kamerou napájenou solárním panelem, nebo přibližte laikům vlastně, jak to funguje?
2: Podstatou je, že se vlastně jedná o automatizovaný systém. Když to porovnáme s tím standardním monitoringem, kdyby tam musel přijít expert, který buď by tam stál velkou část noci nebo celou noc u světla, které právě láká ten hmyz, který přilítá, expert si ho prohlídne, určí do druhu, v případě, že se mu to nepovede v terénu, tak ho usmrtí a vezme do laboratoře. Alternativně tam nechá nějaký lapač, který ty jednotlivce láká a opět usmrcuje, aby následně určil. Tak tento systém tam nemusí strávit celou noc, respektive stráví tam celou noc, ale nestojí nás to žádné hodiny práce jako toho člověka. Ale snímá ta data pokaždé, když tam přiletí další jedinec a následně tedy ta data ukládá do databáze, kde můžeme dále vyhodnocovat. Jak jste zmínila, je tam ten solární panel, který je právě důležitý proto, abychom byli schopni svítit každou noc a sbírat ty data kontinuálně. Přes den se nám tedy nabíjí ta baterka, která následně v noci pohání to zařízení.
12: Uh-huh. K čemu vlastně ten výzkum nočních motýlů potřebujeme? Vy už jste to zmínil, že vlastně se na tom dá ukázat celá ta změna biodiverzity, jestli jsem to správně pochopila.
2: Tak v celé Evropě, v Česku i v Evropě máme tisíce druhů nočních motýlů. Je to tedy skupina velmi pestrá a proto je zde řada specialistů nebo řada druhů, které mají relativně úzkou tu valenci, kde se vyskytují, jaká stanoviště nebo mikrostanoviště vyžadují, jaké podmínky vyžadují. Proto na tom právě můžeme zaznamenat, jakými změnami prochází ať už to konkrétní místo, nebo i krajina, která danou zkoumanou lokalitu obklopuje.
12: My jsme v reportáži slyšeli, že pak vy ta data posíláte do Dánska. Proč právě tam a jakou roli v tom jejich vlastně třídění nebo zpracování hraje umělá inteligence?
2: Tak do Dánska posíláme proto, že kolegové z Univerzity v Aarhusu jsou koordinátory toho projektu, mají k tomu veškeré datové zázemí, veškerou infrastrukturu, takže to zařízení aktuálně funguje tak, že veškeré ty obrázky, veškeré ty fotky se ukládají na disk, ze kterého se automaticky posílají na jejich servery a tam už ty modely jeden po druhém, jak si pouštějí kolegové na ta data, celé to běží automaticky, takže jeden model se podívá na celou tu fotku, kde jsou ty desítky až stovky jedinců, vyřízne si z toho maličké fotky těch konkrétních jedinců, ty klasifikuje jako nočního motýla nebo brouka, aby následně tedy s nějakou mírou nejistoty dál určil, o který konkrétní se jedná druh. Tyhle data potom v tabulární podobě už získáváme my jako jeden z partnerů toho projektu a zakomponováváme je do naší nálezové databáze ochrany přírody, kam tedy tečou data nejenom odsud, ale i z dalších standardních monitoringů. Máme tam nějakých 40 milionů nálezů v tuto chvíli, kde potom tedy slouží nejenom ke sledování těch změn, o kterých jsme se bavili, kterými prochází celá krajina, ale i konkrétním opatřením, kdy tedy podle nich plánujeme péči, jak lépe pečovat o přírodu nebo obnovovat, případně i jako důležitý podklad pro územní plánování.
12: My mluvíme o Milovické rezervaci, kterou jste zvolili, nebo tam proudí data i z nějakých jiných míst, případně kam byste chtěli svůj výzkum rozšířit?
2: Co se toho projektu, o kterém se bavíme, týče, tak tam jsme měli právě umístěné ty lapačné opasti v Národní přírodní památce Milovice Mladá na Dymbursku. Další podobná zařízení máme už z předešlého projektu umístěná v několika dendrologických zahradách, kde to zacílení je trošku jiné. Opět zkoumáme zejména noční hmyz, ale zaměřujeme se nebo doufáme, že zaznamenáme především nějaké exotické druhy, druhy, které jsou u nás nepůvodní a které můžou mít nějaký invazní potenciál. Zvolili jsme ty dendrologické zahrady právě proto, že tam je to riziko z hlediska zavlečení případných takových druhů s nějakými druhy dřevin, na kterých se takové druhy živí.
26: Říká Jonáš Geiger, specialista na monitoring biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny. Děkuji, že jste přišel do studia. Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
6: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
26: Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
13: Já jsem si nechala dělat nové zubní protézy. Tam jsem zjistila, že tam mám takové černé.
24: Popisuje 60letá Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
14: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
24: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
14: Jsou nějaké bolesti?
13: Ne.
14: Příjem potravy je dobrý, dá se.
13: Ale musím to myslovat.
14: I když jsme ten jazyk zrekonstruovali, ten příjem potravy není úplně optimální, ale stačí k tomu, aby pacientka nemusela mít zavedenou hadičku do žaludku.
24: Při náročné mnohahodinové operaci jí lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
14: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného lalokus předloktí a jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
24: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit. Na logopedii chodí dodnes.
13: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
24: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav a krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
14: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
24: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
14: Mezi nejčastější příznaky patří určitě bolesti v dutině ústní a pocit cizího tělesa v dutině ústní, že tam je něco, co tam nepatří. Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
24: V ústech se může nádor vyskytnout kdekoliv, třeba na horním patře, jazyku, čelisti nebo spodině ústní dutiny.
14: To může být někdy problém, protože ten nádor je přehlížen, že je schován dole v té dutině ústní a ten pacient si toho nevšimne.
24: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
15: Lidi pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
24: Většina pacientů se dnes léčí pomocí kombinované léčby v podobě operace a radiochemoterapie. U pokročilých stádií se uplatňuje také imunoterapie a cílená léčba.
15: Mobilizujeme tak imunitní systém, který bojuje s tím nádorem a dosahujeme zásadně lepších výsledků v porovnání před, řekněme, 5-6 lety.
24: Vzorky nádoru odebrané při operaci se také vždy podrobují komplexnímu vyšetření, popisuje patoložka Valeria Skopelidou.
17: My hodnotíme teda základní parametry, jako je třeba stupeň diferenciace nádorové tkáně, hloubka prorůstání do okolních tkání, šíření podél nervu nebo do krevních cév, stav lymfatických uzlin. V případě potřeby dále doplňujeme imunohistochemická vyšetření, které nám jako pomáhají určit další biologické parametry tumorozní tkáně.
24: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Ty jsou typické spíše pro oblast polikacích cest. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
26: Jak jsme slyšeli, pacientské vzorky získané při operacích nádoru hlavy a krku se ukládají, a to ve specializované biobance ve Fakultní nemocnici Ostrava. K výzkumu je pak využívají vědci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zajímají se především o nádory, které jsou přímo v dutině ústní. S vedoucím výzkumné skupiny rakoviny hlavy a krku Matoušem Hrdinkou mluvila vědecká reportérka Andrea Skalická.
0: Jedním z těch projektů, kterému se teď věnujete, je hledání markerů, určitých znaků, ze kterých by se dalo identifikovat, jak bude pacient reagovat na léčbu. Jak jste v tomto výzkumu daleko?
1: Začali jsme letos a naším cílem je využít vlastně proteomické metody, které dokáží analyzovat jednotlivé molekuly přímo v krvi pacientů. A vlastně na základě této analýzy doufáme v to, že se nám podaří identifikovat nějaké znaky, které přímo z krve dokáží předpovědět, jestli bude nádor agresivnější, anebo jestli bude lépe reagovat na léčbu.
0: Kdybychom to měli vyjádřit v časovém horizontu, jak dlouhá práce před vámi v tomto ohledu je?
1: Předpokládáme, že tu studii provedeme ještě letos. V této chvíli připravujeme vzorky pro analýzu. Během podzimu bychom měli mít první výsledky.
0: Jak moc z vašeho pohledu by to těm klinikům, lékařům v té klinické praxi pomohlo?
1: Tady by bylo hlavní výhodou to, že ten klinik nebo chirurg by měli informaci o tom nádoru ještě před tou samotnou operací. Právě podle těchto biomarkerů z krve by tomu mohli přizpůsobit ať už chirurgickou léčbu nebo nějakou následnou třeba radioterapeutickou léčbu.
0: Takže kdybychom se podívali do budoucna a vám by se to podařilo prokázat, bylo by to tak, že pacient by podstoupil krevní testy, podle toho by se určil další postup léčebný.
1: Přesně tak, to je naše dlouhodobá vize, je to běh na dlouhou trať. I ty naše vlastně první výsledky se budou muset dále validovat, než z toho bude nějaký krevní test, který bude moct ten lékař použít rutině.
0: Řeší nějaký jiný výzkumný tým na světě podobné téma? Máte informace o tom, že třeba to hledání těch biomarkerů je, řekněme, trendem v tom výzkumu rakoviny hlavy a krku?
1: Hledání biomarkerů z krve je obecně trendem napříč všemi nádory. Určitě existují i týmy, které se snaží najít takové biomarkery i u těch nádorů dutiny ústní. Nicméně my plánujeme použít velice moderní metodu, která byla uvedena na trh velmi nedávno. Spočívá v tom, že dokáže naraz z jednoho vzorku analyzovat až 1000 různých molekul, 1000 různých proteinů. Myslím si, že budeme jedni z prvních, kteří takovou metodu použijí.
0: Nádorů hlavy a krku je velké množství. Co se ví o tom, jak se vlastně v tom těle chovají?
1: Ty nádory jsou obecně velmi heterogenní. Každý nádor je svým způsobem unikátní. A co je zvláštní, tyto nádory mají

0: existuje nějaká efektivní terapie. Byť takové šíření toho nádoru je poměrně častý jev.
1: Vy jste vlastně molekulární biolog, ale zároveň jste imunolog. Věnoval jste se léta i výzkumu imunologickému. A jak jste se vlastně dostal k nádoru?
0: Ta nádorová biologie a imunologie spolu docela dobře souvisí, protože když se bavíme o nádoru, nejsou to jenom nádorové buňky. Je to takové mikroprostředí, kde jsou různé buněčné typy. Jedna taková složka toho mikroprostředí jsou právě imunitní buňky. My se taky snažíme pochopit to, proč ty imunitní buňky, když jsou v tom nádoru a měly by ten nádor rozpoznat a zničit, proč vlastně takto nefungují. Ukazuje se, že to mikroprostředí vlastně tlumí ten účinek imunitních buněk právě díky výzkumu budoucímu i probíhajícímu bude možné najít třeba nějaké další cíle, jak tu protinádorovou imunitu obnovit.
1: Dodává Matouš Hrdinka, vedoucí skupiny pro výzkum rakoviny hlavy a krku při Fakultní nemocnici Ostrava a Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: A teď ve Vědě plus změníme téma. Americký kosmický průmysl oznámil dvě překvapení. Jedno je pozitivní. Zkušební vesmírná loď Starship se po přistání do oceánu přiblížila k pobřeží, hlásí společnost SpaceX. Druhé je naopak zklamání. NASA a společnost Catalyst vzdali pokusy o záchranu kosmického dalekohledu Swift. Obě zajímavosti teď probereme s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak začněme tou dobrou zprávou. Co se děje s lodí Starship?
3: Poprvé se stalo to, že ji budou mít odborníci v rukou i po jejím návratu z kosmu. Koncem července, totiž po jednom ze série zkušebních letů, se s tímhle typem lodi podařilo poprvé hladce přistát na vodní hladině, jak tehdy poznamenal komentátor přímého přenosu SpaceX. To jsme slyšeli tedy včetně potlesku po tom došplouchnutí takzvaném. Loď Starship má za sebou celou sérii letových zkoušek, tahle byla už 13. ale při většině z nich doposud ta loď skončila buď výbuchem ve výšce, nebo se rozbila při prudkém nárazu na hladinu, takže z ní nezbylo nic, co by se dalo vzít do ruky a zkoumat. Společnost SpaceX totiž zkouší svoji techniku z našeho pohledu docela destruktivně, krok za krokem. Stačí, že vyzkouší určitý manévr v kosmu, naměří nějaká data a loď potom většinou doslova zahodí a pokračuje s dalším prototypem.
2: Takže tentokrát přistála hladce. Kam se trefila?
3: Do Indického oceánu, a to je právě ten důvod, proč o tom mluvíme právě teď, skoro měsíc od toho hladkého přistání. Bylo to totiž napínavé, docela dlouhá plavba. Nebylo vůbec jisté během té plavby, jestli se ta loď nakonec nepotopí, třeba kvůli rozbouřenému moři. Nakonec ji tedy SpaceX po plavbě trvající více než 20 dní odtáhla ke břehům Vánočního ostrova. To je australský ostrov několik stovek kilometrů jižně od Indonésie a zhruba 1500 kilometrů od australského kontinentu.
2: Co teď s lodí bude dál?
3: SpaceX se jí pokusí přepravit zpátky do Ameriky a opět se asi můžeme těšit na nějakou napínavou a dlouhou plavbu. Je to totiž asi 50-metrový trup, taková něco mezi raketou a raketoplánem si to můžeme představit. Vědci a technici se těší, až dostanou do rukou hlavně tepelný štít lodi. To je speciální vrstva, která při sestupu lodi brzdí ovzduch, částečně se roztaví, odpaří a chrání tak náklad nebo posádku před žárem.
2: Takže nutná potřeba k tomu, aby loď byla znovu použitelná.
3: Ano, přesně tak, aby se mohla v budoucnu vracet z oběžné dráhy nebo třeba z měsíce s nákladem nebo s posádkou lidskou. Ale opakovaně použitelné kosmické lodě se hodí i na obyčejnější lety, třeba pro vynesení družic na oběžnou dráhu. Díky tomu jsou totiž starty levnější a z každého startu je potom méně odpadu. Zrovna včera shodou okolností oznámila čínská společnost Landspace, že se jim povedlo hladce přistát na pevninu s prvním stupněm jejich rakety.
2: Tak to byla ta první část, kosmické úspěchy. Experti ale zároveň ohlásili, že se vzdali jednoho kosmického dalekohledu.
3: Ano, podle výpočtu už do konce letošního roku zanikne úspěšná americká observatoř Swift, neboli rychlý dalekohled určený ke sledování záblesků záření gamma z hlubokého vesmíru. Ten dalekohled sloužil asi 21 let, ale postupně se na oběžné dráze propadal níž a níž, až nakonec propadne zemské gravitaci a rozpadne se v hustších vrstvách zemské atmosféry. On se totiž propadá poslední dobou rychleji, podle vědců ho totiž víc brzdí částice ze slunce, víc než se předpokládalo.
2: Nechtěli ho odborníci původně zachránit?
3: Chtěli, ovšem přišli na to až poslední dobou. Americká firma Catalyst na zakázku NASA připravila poměrně improvizovanou misi a sestavila sondu, která měla dalekohled vysunout zase do větší výšky. Třeba jako takový buldozer ho popostrčit. Je to takový kosmický robot, jak popsal v nahrávce firmy Catalyst její zakladatel Gon Healy. It has tremendous amounts of maneuverability. Ta sonda měla být schopná mimořádně dobře manévrovat, aby

0: bezpečně zachytila klesající observatoř. Jenže to se nakonec vůbec nevyplnilo. Sondě krátce po startu přestaly fungovat stabilizační setrvačníky, celá se začala neřízeně motat vesmírem a tak místo, aby sonda zachránila dalekohled, tak museli lidé v řídícím středisku zachraňovat tuhle sondu.
1: Bude její mise nějak pokračovat?
0: Měla by se aspoň přiblížit k dalekohledu Swift. Už jí tedy podle odborníků nestačí síly na to, aby s ním pohnula, ale technici chtějí hlavně vyzkoušet to setkání, to blízké setkání družic. Do budoucna to totiž přijde vhod, kdyby zase bylo potřeba nějaký satelit buď zachránit, opravit, anebo naopak zhodit směrem k Zemi.
1: S kosmickými novinkami nás seznámil náš vědecký reportér Martin Srb. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
1: A zpátky na Zem na závěr. Včelaři v Ústeckém kraji letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a nedostatek srážek. Výsledky se v jednotlivých částech Česka liší a celkové údaje budou známé až po polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
2: Takže teď se nacházíme přímo před česnama. A tady vidíme, jak dělnice visí na tom česně a kmitají křidílky.
3: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
2: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, které svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot, protože v podstatě jediné, co oni musí udělat, je ochránit plot před tím vedrem.
3: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
2: No, aby se nerostavil, protože když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ten plot, ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula, uvařila by se.
3: Podle Staňkova odhadu tak včely udržují teplotu v úlu kolem 40 stupňů. Společně jsme se bavili i o letošní snůšce.
2: V době květení lip bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž donesou ty včely z toho nektaru mnohem míň a je i míň medu.
3: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem? Už jste letos stáčel nějaký med?
2: Med už máme vytočený, teď už máme včely přeléčený a už dokrmujeme, už je připravujeme na zimu a průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo kvůli tomu suchu.
3: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
4: Tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny, kdo cestoval nebo kdo kočoval, co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo, pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
3: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Včelařská reportáž ukončila dnešní Vědu Plus. Sloučí se Renata Kropáčková.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Na Přerovsku se zřítila větrná elektrárna. Fotbalisté Plzně hrají v Bělehradě úvodní zápas play-off o postup do ligové fáze Evropské ligy. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
7: Rozhled zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
6: Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. Je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
8: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
6: Prince Harry s manželkou Meghan Marklovou se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
9: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Plzně hrají na stadionu Červené zvězdy Bělehrad úvodní duel čtvrtého předkola o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu je reportér Vladislav Janouškovec.
11: V Bělehradě začala třetí minuta utkání, zatím je to hodně opatrný úvod. Plzeňští drží nerozhodné skóre 0-0 s domácí Červenou zvezdou. Zatím jsme viděli jeden rohový kop plzeňského týmu. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
10: Zápas Viktorie Plzně můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Hradec Králové vstoupí ve 20:30 na hřišti Panathinaikosu Atény do play-off konferenční ligy. O čtvrt hodiny později začne v Glasgow zápas Jablonce proti Rangers, ve kterém Severočeši rozehrají boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. I tyto dva zápasy můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z nich nabídne reportážní vstupy.
12: Požár na D10 u Benátek nad Jizerou a uzavřený sjezd z D7 na Březno. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy komplikuje provoz požár návěsu kamionu u Benátek nad Jizerou. Před sjezdem na 27. kilometru přijíždějí hasiči. Teď to moc nejede a tvoří se kolona.
13: Pohne se to ale tak jako vždycky po pojedu 2 metry a podle mě jsou takových 200 metrů od toho.
12: Pokud chcete sjíždět na předchozím exitu 21, upozorňujeme na uzavírku silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Na D7 za Chomutovem ve směru do Prahy se ze 75. kilometru nedostanete na Březno. Hned za exitem je zastavený provoz, havaroval tam cyklista. Na D49 z Frištáku do Hulína pozor za Holešovem. Na kilometru 2,5 osobní auto narazilo do svodidel. Na D46 z Olomouce na Vyškov čekejte překážku u sjezdu na Olšany. Na 33. kilometru blokuje pravý pruh porouchané vozidlo, musí se vybočovat. A na D7 z Prahy do Chomutova opatrně v okolí sjezdu na Hrušovany. Na 70. kilometru řidič mění pneumatiku na dodávce na straně dovozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Mnohé televizní kanály zařazují o svátcích do programu spousty starých českých filmů a čas od času se mezi nimi objeví i Babička. Nikolita z roku 1971 od režiséra Antonína Moskalika s Jarmilou Kurandovou v roli babičky a Libuší Šafránkovou coby barunky. Film, kterému někteří kritici vytýkají až náběh k přebarvenému kýči. Ale ta trochu opomíjená černobílá babička z roku 1940 režiséra Františka Čápa. Ten si pro hlavní role vybral Terezii Brzkovou, co by babičku, a Natašu Tánskou pro roli barunky. A film natočil ve složitém období počátku druhé světové války. Právě Františku Čápovi věnují následující pořad historik Eduard Burget, se kterým si povídá David Hertl.
5: Portréty.
14: Eduarda Burgeta vítám ve studiu. Edo, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: V prvních letech druhé světové války se nejen filmaři, ale i divadelníci, spisovatelé, možná i rozhlasoví tvůrci často uchylovali k těm tradičním českým námětům. Nebude to určitě jenom případ babičky. Jsou i nějaké další příklady?
15: Tak asi musíme říci, že na počátku protektorátu se zvedla obecně taková velká vlna zájmu o národní historii. Vycházejí znovu velkých vydáních. Klasikové 19. století, kromě zmiňované babičky, je velký zájem o díla Alojze Jiráska, Františka Palackého, Julia Zéra, Zikmunda Vintra a všech takových těch autorů, kteří nějakým způsobem tematizují ve svém díle českou minulost. Doslova třeba velkým bestsellerem se v roce 1939 stala kniha Špalíček lidových písní a říkadel s ilustracemi Mikuláše Alše, kterou vydalo nakladatelství Melantrich. Ale nejsou to jenom literární díla, ale ten zájem o historii, o minulost, o českou slavnou minulost se objevuje i v divadelních hrách, v hudbě. Těch příkladů bychom našli asi celou řadu a skutečně ta první léta protektorátu minimálně v těch letech 39 až 41 jsou opravdu silně poznamenána takovými odkazy k velké české národní minulosti.
14: Čápova babička tedy do tohoto období vlastně tematicky hodně zapadá. František Čáp v roce 1945 v září psal disciplinární radě českých filmových pracovníků. On měl po válce problémy s tím, jak mu bylo vytýkáno, co točil během války, a mimo jiné v takovém rozsáhlém dopisu se vrátil i k babičce. Tak jak jednoduché nebo jak složité bylo natočit v roce 1940 babičku, o tom František Čáp píše následující.
16: Film Babička byl 6x zakázán a teprve po 7. povolen. Nebylo lehké prosadit, aby byl ve finále filmu zachován dialog mezi babičkou a barunkou. Nezapomeň na zem, ze které si vyšla, je to matka nás všech. A barunka odpovídá, já nikdy nezapomenu, babičko. Tento konec Němcům nevyhovoval, což předem pochopili někteří čeští páni, a z důvodu, že bychom Němce příliš jitřili a že na to není doba, sepsali nový konec filmu a nadiktovali mi, abych jej natočil. Proti jejich vůli jsem natočil konec původní a jejich příkazu nevyhověl. Česká cenzura film zakázala, takže premiéra musela být odložena a teprve německá cenzura po velkých debatách a intervencích Miloše Havla film povolila. Zcenzurovali sice jiné scény, ale konec byl zachován a o to nám šlo.
17: Babičko! Barunko, dědečko moje, přece jsem se tě dočkala.
18: Chtěla jsem tě o něco poprosit. Nezapomeň na zem, ze které jsi vyšla. Je to matka nás všech. Nezapomeň, co ti babička říkávala. Pamatuj, že jsi krev mé krve.
17: Já nikdy nezapomenu, babičko.
14: Závěrečná scéna z Čápovy babičky, tedy jenom ještě jednou zopakuji, dialog babičky a barunky Terezie Brzkové a Nataši Tánské. Edo, František Čáp točí babičku, když je mu 27 let, to je přeci jenom poměrně nízký věk na to, aby se ujal tak zásadního díla pro českou literaturu. Jaká byla Čápova cesta k filmu?
15: On se tedy narodil 7. prosince 1913 v Čachovicích, což je taková malá obec ve Středočeském kraji, vlastně nedaleko Benátek nad Jizerou, ale vyrůstal v jižních Čechách a konkrétně tedy na venkově. On potom navštěvoval reálku v Táboře a maturoval na vyšší lesnické škole v Písku, což je zajímavé, protože to vypadalo, že asi pravděpodobně František Čáp bude směřovat, řekněme, spíše ke kariéře nějakého zemědělce, lesníka nebo, jak bychom řekli dnešními slovy, agronoma. Ale on vlastně se této kariéry zřekl a vlastně odjel do Prahy, kde prošel různými filmařskými profesemi, začal navštěvovat přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale dálkově, a stal se potom v polovině 30. let dokonce asistentem režie v divadle na Vinohradech. A teprve až v roce 1937 nastoupil ke společnosti Lucerna Film do dramaturgického oddělení, kde se už začal podílet vlastně jako scénárista na některých českých filmech, ale postupně směřoval k té filmové režii. A vzhledem k tomu, že asi jako scénarista byl považován za jako kvalitního scénaristu, za dobrého autora, který to prostě umí, tak mu postupně začala v rámci toho Lucerna Filmu a Barandova, začaly mu být vlastně nabízeny další a další zakázky a postupně se vlastně dostal k té filmové režii, aniž by byl školeným režisérem.
19: V tom roce 1940, když točí Babičku, tak už má za sebou dva celovečerní filmy. My teď přejdeme k tomu dalšímu důležitému snímku. To byl film Jan Cimbura z roku 1941. Myslím, že tenhle film byl tím, který mu způsobil po konci války velké problémy. Pojďme se nejprve poslechnout znova Františka Čápa, co psal v dopise té disciplinární radě českých filmových pracovníků, a potom tu ukázku okomentujeme.
16: Pro Jana Cimburu jsem se rozhodl v době, kdy českým lidem byla vyvlastňována půda a celé vesnice byly vystěhovávány. Jedinou závadou v námětu byla historka o Židovi, které jsme si byli vědomi a nechali scénář bez této historky a spoléhali na neznalost Němců, pokud jde o českou literaturu. Bohužel jsme se přepočítali, neboť vládní rada Cankl román znal a napadl nás, proč jsme záležitost Žida do filmu nepojali. Nechtěli nám film schválit jedině s tou podmínkou, bude-li historka o Židovi vložena. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím a nakonec rozhodli dát českému venkovu český film. Židovskou historku jsem co nejvíc stlumil a upravil tak, aby s vlastním dějem neměla nic společného a dala se v Nové republice hladce vystřihnout. Že film splnil svůj úkol a mluvil k českým srdcím, mohu doložit mnoha dopisy, které mi jako režisérovi a Lucerna Filmu jako výrobci došly. Po zhlédnutí filmu v úřadu protektora se bývalý vládní rada Cankl vyjádřil, za to bychom měli režiséra zavřít.
19: Jaká je ta nešťastná scéna vyhnání Žida z hospody? Je to opravdu stlumená scéna? Je to něco, co v tom filmu prostě být nemuselo, co do toho filmu naopak patřilo? Jak to je?
15: Pokud bychom si vzali přímo k ruce tu Bárovu předlohu, ten román Jan Cimbura, tak ta scéna jaksi zcela té předloze neodpovídá, protože v románu se sice motiv krčmy vedené židovským hostinským objeví, ale přeci jenom v tom románu je to spíše taková drobnost, epizodka, která se obecně v jiných formách a v jiných podobách objevuje i v jiných dílech vesnické prózy 19. století, takže to není nic až tak jakoby překvapivého. Ve filmu je ale podle mého názoru ta scéna opravdu jako silně zvýznamněna a je samozřejmě otázka, nakolik František Čáp musel tu scénu takto explicitně, jak si vyjádřit, ta scéna má bezmála 6 minut. Je to v podstatě takový malý pogrom, kdy ty ženy těch sedláků de facto zlikvidují tu hospodu. Je tam záběr v podstatě i na oheň, takže sice nevidíme, že by ta hospoda hořela, ale je tam jaksi symbolicky naznačeno, že ta hospoda nakonec skončila v plamenech a celé to vlastně končí tím, kdy ten žid z té vesnice odchází s ranečkem a mizí někde v dáli. A když si to vlastně dáme do kontextu té protektorátní reality, tak ta scéna musela skutečně působit hodně antisemitsky a protižidovsky v době, kdy probíhaly transporty a židé byli perzekuováni ve všech směrech v té protektorátní společnosti. A když potom jsme se posunuli do toho roku 1945, kdy tedy František Čáp stojí před jakousi očistnou komisí, tak samozřejmě se chce hájit. A myslím si, že natočil řadu jiných snímků, které nejsou ani v nejmenším antisemitské, ale fakt je, že prostě ti lidé, kteří posuzovali jeho činnost za protektorátu v tom roce 1945, tak v té scéně nějaké takové prvky spatřovat mohli a to rozhořčení jaksi z jejich strany je do jisté míry pochopitelné. Pokud vím, tak František Čáp de facto tu svoji pozici za protektorátu nakonec před tou komisí obhájil a byl v úvozovkách očištěn a mohl se potom dál ještě po nějakou dobu věnovat své filmařské práci.
19: My bychom ale měli zmínit ty válečné snímky, alespoň některé z nich, protože i v té velmi složité době získávaly nějaká ocenění.
15: V roce 1940 natočil František Čáp, kromě Babičky, už zmíněné veselohru Pana, což byla původně divadelní hra Františka Zavřela. To byla taková konvenční, řekněme konverzační komedie, která té dnešní filmové historii jaksi nepatří k nějakým vrcholným dílům, ale velice známý a často uváděný i v České televizi je známé kostýmní melodrama Noční motýl z roku 1941 nebo melodrama Preludium, pak dramatizace vlastně podle předlohy Karla Klostermana Mlhy na Blatech, Děvčica z Beskyd a řada dalších filmů z Růžek Vítek. Těch filmů byla opravdu celá řada a v podstatě každý rok natočil František Čáp jeden až dva filmy. Takže byl režisérem velmi plodným.
19: Čápovo válečné období můžeme uzavřít ještě jednou ukázkou z toho jeho rozsáhlého dopisu Radě českých filmových pracovníků, který má být jakousi obhajobou jeho válečné tvorby.
16: V době největších úspěchů Němců v roce 1941, kdy český film nedostal 3 měsíce termín v ateliéru a kdy se jednalo o zastavení české výroby vůbec, odmítl jsem 2 nabídky, jaké nedostal žádný z kolegů. A sice nabídku Tobisu a berlínské Terry. Slibovali dokonce, že nebudu nucen točit tendenční filmy, jelikož jsem namítal, že nejsem Němec a že bych těmto filmům nemohl dát to, co Němci požadovali. U Terry šli tak daleko, že mi nabízeli 45 tisíc hříšských marek za první film. I to jsem odmítl.
5: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
19: Jak už bylo řečeno, František Čáp své jméno tedy očistil před onou komisí nebo disciplinární radou českých filmových pracovníků a zdálo by se, že po válce dveře jsou otevřeny, že začínají nové dějiny, že tedy může točit, ale ono to s tím jeho filmováním zas tak skvěle nedopadlo.
15: Je pravda, že po svém očištění František Čáp se k pozici režiséra opět vrátil a už v roce 1946 natočil film Muži bez křídel, což byl snímek, který se vlastně odehrává v době okupace, okupační drama z ruzyňského letiště. Ten snímek byl dokonce oceněn velkou cenou Poroty na Mezinárodním festivalu v Cannes. Následovaly další filmy, některé z nich pak již zůstaly nedokončené. Každopádně František Čáp byl oceňován především pro svoji schopnost vizuálního vyjádření té filmové řeči, kdy on třeba dokázal opravdu i z poměrně třeba nepříliš dobrého scénáře vykřesat snímek, který byl zajímavý z pohledu vizuální kompozice, z pohledu jednotlivého střídání obrazů, kdy on dokázal propojit dlouhé takové lyrické záběry například do krajiny, do přírody s potom klasickými třeba zase dialogy herecké, Lipovskými a vlastně ty jeho filmy jsou takovým estetickým bonbonkem, kdy je to vlastně hra pro všechny smysly a zároveň se mu podařilo dobře pracovat i s herci, kteří neměli pocit, že jsou pod nějakým tlakem. Tvrdí se o Františku Čápovi, že nebyl žádným režisérským diktátorem, ale že chtěl spíše nechat jaksi herce, aby sami ze sebe co nejvíc dostali těch vlastních emocí a těch vlastních, řekněme, nějakých hereckých projevů, které vychází jaksi z nich.
19: Přichází rok 1948, František Čáp uvádí svůj film Bílá tma. Nejprve na festivalu v Mariánských Lázních je tenhle film oceněn jako československý film roku, ale v zápětí na filmovém festivalu pracujících ve Zlíně se dělnická porota k tomuhle filmu nevyjádří úplně pochvalně a tady začíná ten Čápův pozvolný sestup v českém filmu?
15: No tak bohužel ano, protože v roce 1948 je asi pravděpodobně i na základě těch výtek dělnické poroty František Čáp odvolán z funkce uměleckého šéfa a dostal vlastně i režisérský distanc. Samozřejmě velkou roli v tom sehrála změna režimu únor 1948 a František Čáp už v této době začal uvažovat o odchodu z Československa. V tom velkou roli právě sehrály i ty umělecké důvody, ten vnitřní pocit té svázané tvorby, kdy on velice těžce nesl právě ten odsudek svého filmu Bílá tma tou dělnickou porotou a možná prorocky pochopil, že v tomto prostředí pro jeho tvorbu prostě nebude místo.
19: Do zahraničí odchází až v dubnu 1949, přešel Šumavu do americké okupační zóny v Německu a dochoval se o tom zajímavý doklad. Korespondenční lístek odeslaný 16. května 1949 Vítězslavu Nezvalovi. Pojďme si poslechnout, co mu František Čáp napsal.
16: Milý Vítězslave, chci ti sdělit, že můj odchod byl dávno rozvážený a připravený. Čekal jsem jen na příznivé hvězdy. Nikdo nebyl zasvěcen a ti, co mi pomáhali, jsou zde se mnou. Jestli jsem ti nějak zkomplikoval situaci, promiň. Nemohl jsem jednat jinak. Nelze stále snášet špínu, lež, podfuky. Nemíním si nechat pokroutit a zprasit svůj charakter, na kterém jsem si vždy zakládal. Nepodařilo se to nacistům, nepodaří se to ani vám. Nejsem namyšlený, ale jsem si vědom svých kvalit, které chci dávat k dispozici těm, kteří je dovedou ocenit a využít pro pravdivé a trvalé hodnoty. Maminku jsem si odvezl, natolik vám nevěřím. Sděl to prosím na patřičných místech. Daří se nám velmi dobře. Tobě osobně přeji vše nejlepší, poněvadž ses ke mně vždy opravdu charakterně choval. Zdravím srdečně, Franta Čáp.
19: František Čáp nakonec v Německu natočil 5 snímků v letech 1950 až 1956, ale pro nás je teď klíčové ještě jedno téma. On byl v roce 1952 pozván Branimirem Tumou z lublaňského Triglav filmu, aby natočil pro tehdejší Jugoslávii film a vznikla studentská komedie Vesna v roce 1953, která tedy odstartovala řekněme, poslední Čápovo filmové období. Když jsme společně tenhle pořad připravovali, tak ty jsi mě několikrát upozorňoval, že u nás vlastně dlouhá léta Čáp vůbec nebyl vnímán jako osobnost, která založila téměř slovinskou kinematografii.
15: Tak to nepochybně je, protože my vnímáme práci Františka Čápa opravdu hodně skrze tu jeho protektorátní tvorbu, paradoxně skrze tu tvorbu, která mu pak byla i třeba mnohými vytýkána. A to se pořád opakuje do kolečka. Na to jeho období, ať už to je období strávené v Německu, anebo pak období v tehdejší Jugoslávii, konkrétně ve Slovinsku, tak o tom už se tolik neví a vlastně ani nemám pocit, že by třeba v České televizi se ty Čápovy slovinské filmy někdy objevily. Možná ano, ale já o nich nevím. A zajímavé je, že ten film Vesna, který František Čáp natočil v tom roce 1953, tak je svojí poetikou a takovou tou liričností a zároveň i komediálností o těch mladých lidech je hodně podobný třeba i té jeho tvorbě protektorátní. Ten film je tak typicky čápovský, tak jak my ho známe z těch protektorátních let a je v podstatě fascinující, že se Čápovi podařilo tuto poetiku vlastně přenést úplně do jiného, zcela odlišného kulturního prostředí, než je to prostředí naše. A že tam ta jeho poetika nesmírně zafungovala, protože ten film se stal doslova filmovým bestsellerem. Dochovaly se zprávy, že dokonce byly potyčky mezi diváky, kteří se chtěli dostat na promítání filmu a de facto se prali o vstupenky do toho filmového sálu. Ten film Vesna zvítězil na několika filmových festivalech. Herci, kteří v tom filmu hráli, tak se pak v budoucnu stali vlastně velkými filmovými hvězdami. Tehdy to byli začínající, řekněme, herci, kteří neměli ještě nic za sebou. Tady se opět zase projevila ta Čápova úžasná práce s herci, kdy on dokázal vlastně z těch začínajících herců nebo téměř ještě třeba i neherců vytvořit budoucí filmové hvězdy. Dokonce ten filmový štáb, který film Vesna natočil, přijal prezident Tito a Čáp byl oceněn tím, že od prezidenta Tita dostal vlastní vilu, ve které potom mohl bydlet. A asi bychom taky měli připomenout, že podle filmu Vesna se jmenuje i hlavní vlastně filmová cena, jako my máme Českého lva, tak ve Slovinsku mají jako hlavní filmovou cenu Vesnu.
19: Ono to zní hezky, že Čáp se vlastně stal zakladatelskou osobností slovinské kinematografie. Na druhou stranu, ze všech těch informací, které jsou k dispozici, vyplývá, že tak úplně tou slovinskou filmařskou komunitou vlastně přijat nebyl.
15: Do jisté míry je to pravda, ale musíme vycházet z toho, že jiná situace byla v 50. letech v té slovinské kinematografii a jiná byla v 60. letech. František Čáp, když ve Slovensku začínal počátkem těch 50. let nebo v té první polovině 50. let, tak vlastně slovinská kinematografie prakticky neexistovala. Zatímco v 60. letech ta slovinská kinematografie již byla na určité úrovni i zásluhou Františka Čápa, vyrostla tam vlastně nová generace filmařů a tak, jak to tak bývá, asi v každém filmařském prostředí i tam probíhal konkurenční boj. A František Čáp, přestože teda byl vnímán jako určitý otec zakladatel slovinské kinematografie, tak byl zároveň vnímán mnohými slovinskými filmaři nebo jugoslávskými filmaři jako konkurence. Navíc to byl člověk, který nebyl rodilým, řekněme, byl to člověk, který přišel ze zahraničí, což do jisté míry, přestože to občanství tam získal, tak to byl do jisté míry handicap a například Čápovi bylo jaksi znemožněno, aby vůbec třeba učil na filmové škole, zase averze jiných pedagogů, jiných filmařů. Přece jenom ta slovinská kinematografie není nějaká veliká, je tam zase asi není místo pro všechny. A František Čáp asi zřejmě i svým určitým způsobem života, i tím, že byl homosexuální, tak tím do jisté míry zbuzoval u některých svých kolegů a potenciálních konkurentů i určitou nevraživost a nelibost, asi možná i způsobem chováním a vystupováním na veřejnosti.
19: Ve druhé polovině 60. let už točil jenom spíše méně významné snímky, opět tedy pro Jugoslávii a znovu pro Německo. K stáru měl už velké finanční těžkosti, nebyl mu totiž přiznán starobní důchod. On se neúspěšně pokoušel provozovat drůbeží farmu, pronajímal pokoje turistům. Žil v Portoroži a zemřel 13. ledna 1972. Já myslím, že důležité je ale dodat to, že my jsme sami zjistili, že v poslední době se na Františka Čápa u nás hodně vzpomíná. Vyšlo několik publikací a ty máš tady před sebou jednu. Možná bychom ji měli zmínit, protože jsme se shodli, že to je velmi dobré čtení.
15: Ano, máme před sebou publikaci, která se jmenuje trošku zvláštně, ne tedy František Čáp, ale Franz Cap. Knihu napsala Hana Slavíková a je to jakýsi, jak je v podtitulu psáno, průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Ta kniha je jedinečná skutečně v tom, že opravdu podrobně mapuje nejen tedy Čápovu filmovou tvorbu v době protektorátu, ale celou i tu slovinskou éru. A je to kniha, která zajímavě vlastně kombinuje jak životopisné informace, tak řekněme i ty informace té filmové historie a tvoří to soudržný celek. A asi bychom měli zmínit i to, že v posledních letech vznikly i minimálně dva dokumenty filmové, které zpracovaly zajímavě život Františka Čápa a i to jeho období působení v Jugoslávii.
19: Dodává na závěr historik Eduard Burget. Děkuji, naslyšenou.
15: Slyšenou.
14: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier a od mikrofonu se loučí i David Hertl.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejzasaženější je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve, které poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. Fotbalisté Jablonce za chvíli nastoupí proti Rangers k souboji o ligovou fázi konferenční ligy. Viktoria Plzeň už hraje na hřišti Červené zvezdy Bělehrad o Evropskou ligu. Utkání sleduje Vladislav Janouškovec.
11: Tady v Bělehradě zatím stále čekáme na úvodní gól po půl hodině hry, kdy jsme viděli jedinou velkou šanci Arnautoviče, skóre nerozhodné. Viktoria hraje s domácí Červenou zvezdou 0-0. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: O skupinovou fázi konferenční ligy bojuje taky Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Athény. Aktuální stav a čas zná Tomáš Borovec.
20: Fotbalisté Hradce Králové, nakonec to bude autové vhazování, takže na pravé straně má míč Ludvíček. Nakonec ale ten aut se nepovedl, takže je tady vozeč.
12: Zavřená D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda na D35 před Olomoucí. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zavřená před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 27. kilometru hořel návěs kamionu. Na místě zasahují hasiči. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je objížďka delší. Dá se jet třeba od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vás zpomalí nehoda za Kocourovcem. Na kilometru 283 omezuje průjezd, zdržení ale není dlouhé. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se tvoří kratší kolona před Přerovem. U sjezdu na kilometru 271 stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu. Průjezdný je pouze levý pruh, kolona má necelý kilometr a je to na 10 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, postupně se má zatahovat, bude pršet, místy hrozí i bouřky a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
21: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
0: Dobrý den.
21: V řečí peněz se pravidelně věnujeme rozhodnutím vlády nebo i centrální banky, které tvoří nejen fiskální a monetární politiku, ale fakticky nastavují ekonomické prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, podnikáme. Dnes se podíváme, jak konkrétně zasahují politici a ekonomové do našich životů a jak jsou vlastně důležití pro tu naši ekonomiku. Když spojíme ta dnešní témata, politiku, tedy vládu, zastupitele, ale třeba i prezidenta republiky, a pak Českou národní banku, tak jak by podle vás měl vypadat dobře fungující vztah mezi státem a ekonomikou, aby občanům dlouhodobě rostla životní úroveň, což je asi ten cíl, který chceme nejenom my, ale chtějí ho i politici a ekonomové obecně.
0: Ano, od toho je máme stát, abychom se měli co nejlépe. No, já začnu tím, jak se vyvíjel vztah k těmhletěm věcem v samotné ekonomii, protože to je docela zajímavá věc. Takový, řekl bych, ten nejjednodušší základní pohled, který panoval kdysi dávno, je relativně liberální. To znamená, nechme prostě ekonomiku běžet. Stát by měl stát jakoby v pozadí, ten by měl dělat jenom ten základ, aby se dobře podnikalo, aby lidé sami měli dost prostoru pro to hledat pro sebe nějaké uplatnění, co by se mohlo nového vyrábět a tak dále. Ale prostě stát by měl jenom fungovat dobře jako dobře namazaný stroj, poskytovat vzdělání, bezpečí, tyhle ty věci.
21: Malý stát.
0: Malý stát. Infrastruktura. No, nemusí být úplně zbytně malý, ale musí být hlavně, řekl bych, neutrální. Prostě nesahat do té ekonomiky aktivně, nachystat všechno jako stůl pro hostinu, jako švédský stůl a vy si prosím vás berte podle toho, co máte pocit, že se vám hodí do biznisu, protože vy to víte lépe než my státní úředníci. To je takový ten klasický liberální přístup, že stát neumí podnikat, měl by nechat podnikání na nás, jaksi privátních osobách a firmách. Pak ovšem přišla, řekl bych, taková komplikace určitá. Někteří poukázali na to, že to tak úplně, zejména v moderní ekonomice, nefunguje ty věci, že v některých oblastech nastává takzvané tržní selhání. To znamená, že ta ekonomika samotná prostě lecos, co by stálo za to, aby se udělalo, tak ona prostě k tomu nemá možnosti nebo není schopná se k tomu dokopat. Například, když někdo má dobrý nápad, tak se bojí do něj investovat, protože je tam velká nejistota, jak to dopadne. Nebo potřebuje, aby s ním někdo další spolupracoval. Nemá dost peněz na to, aby to sám zrealizoval. Potřebuje, aby tam byla jiná firma, která z toho jeho základu zase vyrobí nějakou další fázi celého toho procesu. A tohle zorganizovat, skoordinovat pro privátní ekonomiku je často těžké. Čili tady vzniká argument, že možná přece jenom stát by uměl občas některé tyhle ty věci odhadnout, například dotovat výzkum, typicky, aby prostě to nebylo jenom na privátních osobách a tím pádem toho výzkumu bude víc a nakonec toho vykvete větší prospěch pro celou společnost. No ale na to se zase jiní ekonomé ozývají a říkají, ano, samozřejmě, je to pravděpodobně pravda, že nastávají tahle ta tržní selhání, ta ekonomika samotná ne vždycky všechno zvládne, ale na druhou stranu existují i takzvaná vládní selhání. To znamená, ti vládní úředníci nejsou bezchybní. To není tak, že oni čekají a prostě na svém obláčku jako andělé a jsou připraveni každému pomáhat prostě a tak dál. Ve skutečnosti zaborové samozřejmě můžou taky dělat chyby. Všichni děláme chyby, to by tak možná ještě nevadilo, ale hlavně jsou korumpovatelní. Takže ve chvíli, kdy ten stát připustí tu myšlenku, že začne v ekonomice někomu pomáhat a někomu ne, tak ten někdo, komu se pomůže, kdo dostane nějakou dotaci, nějakou úlevu a tak dále, tak najednou si může začít říkat u těch státních úředníků bokem nějakým, aby prostě byl zvýhodněn oproti ostatním a tím pádem pak ve výsledku vlastně nevíme, stručně řečeno. Já osobně mám pocit, že asi, že to je, řekněme, jako z dluhy. My jsme v jednom předchozím díle Jednohubek mluvili o dluzích, že to je nebezpečný nástroj, ale pokud máme pocit, že jsme to dobře rozmysleli, že jsme ošetřili všechna rizika, že s tím umíme nakládat, že náš stát funguje dobře, že jakž tak umíme potírat korupci, máme nějaké kontrolní mechanismy a tak dále, stojí za úvahu nějakou určitou formu zásahu možná zvolit, ale být u toho velmi, velmi opatrný.
21: Když jsme u těch jednohubek a vy jste mluvil o švédském stole, který by nám měl připravit stát a my jsme si na něm měli najít to své místo, tak ta veřejná debata, která hodnotí politiky, často mluví o tom, jak velký jaký růst ekonomický za jejich vládnutí byl, jak moc dokázali ekonomiku pomoct, tedy jak velký je ten stůl, na kterém jsme. A možná méně se hodnotí, jak kvalitní je ta potrava, tedy jak kvalitní jsou ty instituce, jak kvalitní jsou ty zákony, které fungují a podle kterých vlastně my jsme nuceni žít. Podle čeho je z ekonomického hlediska dobré politika hodnotit? Je to podle té kvality toho jídla, těch institucí, anebo je to podle toho, jaký reálný dopad do ekonomiky, tedy růst ekonomiky, je skutečně politik schopen k němu pomoci?
0: Tak podle toho růstu se to většinou dělá. Samozřejmě zejména, pokud je to hezké číslo, tak ten politik sám to zdůrazně, podívejte, sotva jsem nastoupil, tak najednou máme vyšší růsty. Ale ve skutečnosti v ekonomice to takhle úplně nefunguje. Většinou výsledky ekonomiky, zejména minimálně v prvních letech vládnutí dané vlády, řekněme, tak ty výsledky jsou dány tím, co se dělo předtím, za prvé, a tím, co se děje kolem. Tak je to vždycky, zejména u malé ekonomiky, jako je česká, ta je hrozně moc jaksi ve spárech toho, co se děje kolem ní. Takže pro jaksi dlouhodobou stabilitu a prosperitu té ekonomiky je daleko důležitější ne to, co se děje v tuhletu chvíli, ale přesně ty instituce, ty základy, to je podstavec, na kterém do budoucna se dá stavět, ale má to prostě tu nevýhodu, že to trvá nějakou dobu budování těch institucí a mnohdy to i stojí třeba nějaké peníze, které prostě nelze v tu chvíli hnedka vrhnout lidem do jejich kapes. Takže to není z hlediska voliče, který úplně nerozumí tomu, jak to funguje, nebo tomu rozumí, ale vlastně je mu to jedno, protože je mu jedno, jak se budou mít děti, nebo jak se dokonce ani neřeší, jak on tam sám se bude mít za 10-20 let, jde mu o to, co se děje dneska, no tak takový volič prostě si zvolí politika, který tolik těm institucím nevěnuje a hlavně stlačí na to, aby teď byly co nejvyšší růsty HDP, co nejvyšší mzdy, co nejvyšší důchody a tak dále.
21: Co bychom tedy měli chtít od politika slyšet, abychom poznali, že ekonomice s těmi svými sliby prospěje? Protože my máme řadu opatření, která ekonomové zdůrazňují jako nutná, jako zásadní. Teď, když se podíváme třeba například na rozpočet, tak víme, že máme strukturu rozpočtu velmi špatnou, velmi napjatou. Vy to víte samozřejmě nejlépe i z hlediska své funkce ve výboru pro rozpočtové prognózy. Ta rozhodnutí mohou být i nepopulární. A politik je prostě neudělá, protože ví, že už by ho voliči v příštích volbách nezvolili a možná by své straně potrhl volby, které jsou za pár měsíců. Co tedy chtít slyšet od politika a říct si, tak jo, tak myslí to s tou naší ekonomikou asi správně?
0: No tak musí to prostě dávat smysl to, co říká. Nesmí slibovat nesmysly, nesmí slibovat něco, co vydrží chvilku a pak to schoří jako papír a bude tma. Ale abychom byli schopni tohleto posoudit, tak a teď se vracím k mému oblíbenému tématu kvality českého školství, tak prostě ten volič musí mít nějakou voličskou gramotnost, nějakou finanční gramotnost, makroekonomickou gramotnost, aby skutečně uměl posoudit, že určité věci navrhovat je dobře a určité věci navrhovat není dobře. Typicky třeba pokud politici volají potom, aby Česká národní banka snížila úrokové sazby výrazně ve chvíli, kdy nechce snížit, protože inflace je vysoká. No tak správný volič by si měl uvědomit, že prostě to je naprosto nevhodný tlak na tu centrální banku. Tu máme naopak právě proto, aby prostě dávala pozor na inflaci, protože když to nebude dělat, tak inflace bude vysoká. Aby třeba ten politik například trochu zdůrazňoval roli úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože to je úřad, který dává pozor na to, aby v Česku jakž tak panovala určitá konkurence, protože bez konkurence ta ekonomika férová, bez konkurence prostě ta ekonomika funguje velmi špatně, dává velmi špatné výsledky a není to dobře, ale znova, k tomuhle všemu, aby ten volič byl schopen tohle posoudit a chtít to potom politikovi, tak prostě musí mít určité penzum znalostí a chápání, nemusí to být nic jaksi detailního a vědeckého, ale nějaký základní selský rozum o tom, jak to v té ekonomice funguje a pokud ten politik najednou začne slibovat něco, co na první poslech sní úžasně, ale vlastně to znamená, že něco zkazí v té ekonomice, že tam zničí nějaký užitečný mechanismus, který pomáhá dlouhodobě fungovat dobře, tak prostě takového politika bychom neměli brát.
21: My dnes vidíme také, dejme tomu, oslabování důvěry v řadu institucí, ať už to jsou politici, jak jste mluvil, kterým se někdy nehodí, že ty instituce například příliš kritizují jejich politiku. Zažili jsme to v poslední dekádě několikrát od různých vlád a prakticky z každé strany někdo kritizoval instituce, které by měly mít vysokou důvěryhodnost. Jak důležité je, aby tyto instituce si tu důvěryhodnost udržely a nestratily?
0: No tak je to úplně klíčové, protože prostě to je známá věc, řekl bych, na té se shodnou takřka všichni ekonomové už dneska, že instituce, a to nejenom teda ve
21: smyslu těch kamenných... Já tuto otázku trošku posunu. Co musí ty instituce dělat, aby si tu důvěryhodnost získaly navzdory politikům?
0: No tak to je výzva, řekl bych, protože znamenalo by to samozřejmě komunikovat pokud možno s tou veřejností, pokud tím to ti politici dovolí vůbec, ale samozřejmě pokud je na to například rozpočet, když už nic jiného, protože nejjednodušší způsob, jak tu instituci zaškrtit, je prostě snížit i rozpočet. Takže komunikovat, víme o tom, že třeba Česká národní banka se snaží hodně komunikovat, aby jí lidé věřili, aby chápali, proč dělá to, co dělá, jak to dělá, proč někdy to třeba může být nepříjemné, ale vlastně je to určitá investice, ta nepříjemnost, jak když jdeme k zubaři, řekněme, tak to taky chvilku bolí, ale dává to určitý smysl. Konec konců i samotné ministerstvo financí taky vydává určité popularizační brožurky, kde se snaží vysvětlovat, jak vlastně funguje.
21: A je to něco, co vlastně ti lidé budou schopni sledovat, aby to nebyla taková ta, jak často říkají, nuda, šeť, smeteno s politikou na jednu hromádku.
0: To je samozřejmě
21: nesledujeme
0: otázka,
21: to a nezajímá nás to, protože nevidíme důvod, proč by nás to mělo zajímat.
0: Tak a tady si myslím, že jsme u kořene toho, té věci, jsme tady prostě u povahy populace. U toho, jakým způsobem my přistupujeme, my všichni tady, co tady žijeme v téhle zemi, jak přistupujeme k tomu, co se kolem nás děje. Čím větší budeme pecky, jak se lidově říká, kterým je to všechno jedno, kteří řeší jenom to, co na Facebooku postovala kamarádka. A prostě nezajímá nás, co se děje v té ekonomice, nečteme noviny, neřešíme politiku. Dneska mnozí z nás prostě nechtějí debatovat o politice, protože to bychom se akorát pohádali a tak dále. Ale prostě pokud my na tohle rezignujeme, no tak ta politika prostě zdegeneruje. Ona si postupně všechny ty kontrolní mechanismy odstříhá, ti politici si zjednoduší život na maximum a ta ekonomika se zastaví a prostě naše prosperita nepřijde a my budeme chudnout oproti ostatním. To je jenom čistě na nás všech, jestli se o to postaráme, že prostě ta naše mašina pojede dál a nebo se postupně tímhletím způsobem zastaví, tam nám nikdo nepomůže, ani ty instituce nás toho nevykřešou, to je v podstatě pár lidí. Podstatou základem je, jestli prostě my všichni dohromady máme v sobě takovou tu určitou kulturu a tah na branku, snahu přece jenom věcem porozumět a prostě neskazit si tu budoucnost. To je na nás.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Když se podíváme na ekonomiku, tak pro ní je důležitý rozpočet, který sestavuje vláda. Často se o něm mluví, že by se měl přistupovat k němu jako k rodinnému rozpočtu. Vy tvrdíte, že to úplně tak nejde. Proč?
0: No, tak ten základní rozdíl je v tom, jak ten rozpočet reaguje v dobrých a špatných dobách. Pokud jsou dobré doby pro ekonomiku, všichni mají zaměstnání a všechno veselé roste, tak je v pořádku, pokud si třeba lidé i půjčují peníze, protože je vidět, že budou mít na splácení potom, spotřeba roste, užíváme si život. Ve špatných dobách, v tom opačném případě, naopak my vlastně ubíráme na výdajích, snažíme se šetřit, někdy možná to i přeháníme, jak se ukazuje v mezinárodním srovnání, ale prostě jak si snažíme se ustupovat z té spotřeby. A to jsou přesně situace, kdyby se státní rozpočet měl chovat opačně. To znamená, v těch dobrých dobách on by nám, právě protože všichni chtějí hodně utrácet v dobrých dobách, možná až moc utrácet, i firmy, to se týká i třeba firemních investic, je tam prostě ten optimismus, tak by ta vláda měla z té ekonomiky část peněz ubírat pryč, protože pokud to neudělá, tak dřív nebo později z pravidla se stává, že se to přežene s tím utrácením a pak se najednou ukazuje, těch investic bylo moc, dluhů bylo moc, utrácení bylo moc a tak dále a vede to tu ekonomiku právě do toho mínusu. A naopak, pokud je ekonomika v mínusu, tak by vláda měla zůstat na scéně, neměla by utíkat, tak jako utíkají ty domácnosti a firmy. A měla by to být naopak vláda, která pomáhá udržet určitou poptávku na nějaké úrovni a vlastně tímhletím proti fungováním by měla vnášet, v státní rozpočet by měl vnášet do ekonomiky větší stabilitu, než kdyby tam nebyl.
21: Často zaznívá argument, když se bavíme o státním dluhu, který je podle mnohých velký. Aktuálně se to řeší poslední asi 4 roky, že máme příliš schodkový rozpočet. Často zaznívá argument, že dluh zaplatí až naše děti. Je to ekonomicky přesné tvrzení, nebo je to spíše politická zkratka, která vlastně nemá s tou realitou, tedy tím, kdo ten dluh zaplatí, nic společného?
0: Tak do jisté míry je to pravda, protože ten dluh pravděpodobně z pravidla se to nestává, že by to splatili hned nejbližší další daňoví poplatníci v nejbližších letech. Dokonce většinou je to spíš tak, že ty dluhy neustále narůstají, že většinou státní rozpočty končí většími či menšími deficity, což znamená, že prostě ten dluh roste místo, aby se splácel. Přebytků rozpočtových, což by znamenalo splácení dluhu, je obvykle málo a většinou je to spíš omylem nebo tak trošku nedopatřením, překvapením. Čili v tomhle smyslu většinou to splácení těch dluhů nebo aspoň úroků probíhá dlouhá léta a skutečně se to může týkat i dětí. Takže já myslím, že je to do jisté míry je to pravda.
21: My se musíme už posunout k České národní bance a k inflaci, aby jsme ji důkladně probrali, protože poslední roky slovo inflace patřilo jednomu nejfrekventovanějších v české ekonomice. Proč vlastně inflace je tak sledovaný ukazatel? V čem je ta jeho, dejme tomu, důležitost, ta zásadní role v ekonomice?

0: se všechny posouvali stejným tempem, tak ještě by to bylo dobré. Všichni bychom si na to zvykli, všichni bychom to zakotvili do všech našich smluv, pracovních a tak dále. Jenomže zpravidla, čím je inflace větší, tím je nevyrovnanější takzvaně. To znamená, něco zdraží, něco jiného to nestihne, zdraží to až za měsíc, pak už to první zase nezdražuje. A my nikdy přesně si nejsme jistí, když se pak díváme, přijdeme do obchodu nebo si procházíme inzeráty pracovní, tak my si nikdy nejsme jistí, jestli ta konkrétní cena, na kterou se díváme, je už po tom zdražení, před tím zdražení, jestli by měla zdražovat ještě daleko víc, nebo se to přehnalo, půjde to zpátky. Prostě vnáší to zmatek. Inflace, zejména vysoká inflace, vnáší zmatek do ekonomiky, komplikuje rozhodování, zhoršuje kvalitu toho rozhodování, no a tím pádem samozřejmě dlouhodobě zpomaluje prosperitu. Proto je dobré mít inflaci co nejmenší a nemáme ji nulovou jenom z určitých důvodů, které už jsme kdysi probírali v jiné jednohubce.
1: Ekonomických jednohubkách jsme probírali i podrobně roli České národní banky a co s tím může dělat, ale když budu hledat viníka té vysoké inflace, protože pokud si máme vyvarovat, tak bychom měli vědět, kdo za ní může. Může to být vláda nějakými kroky, může to být špatnou měnovou politikou právě centrální banka, nebo my, spotřebitelé, tím, že nezodpovědně utrácíme i naše rezervy, o kterých jsme mluvili hned v prvním díle těch letošních jednohubek.
0: Tak přísně vzato, striktně vzato, za inflaci může centrální banka. Protože právě jejím úkolem, základním úplně klíčovým úkolem centrální banky je hlídat inflaci, aby byla nad inflačním cíli. Není to nula, je to lehce nad nulou, ale prostě na nějakém hodně nízkém čísle. Takže to je princip, zejména v tom dlouhodobém smyslu, pokud dlouhá léta, rok za rokem je inflace vysoká, tak je to prostě vina centrální banky. Může to být dáno tím, že se děje něco speciálního, co ta centrální banka prostě nečekala. Může být za jistých okolností třeba globalizace, byl takový dlouhodobý šok protiinflační teda v tomhle případě. Ale tím chci říct, že ne vždycky za to ta centrální banka úplně může, ale prostě je to úkolem centrální banky. V krátko dobějších úsecích se ale může stát, že rychlé nárůsty cen, třeba ne všech, ale mnoha cen, za to můžou i jiní hráči než centrální banka. Ta na to pak musí reagovat a musí to jakoby hasit, ty problémy, které takhle vzniknou. A tady hned tím hráčem číslo dva, protože to je obrovský hráč, zdaleka největší vedle centrální banky v té ekonomice, to je právě ta vláda, která pokud si napůjčuje příliš mnoho peněz od, řekněme, ze zahraničí nebo z bank, tak v tu ránu jí to dává větší palebnou sílu a ta palebná síla je součástí celkové poptávky té ekonomice a jakmile poptávka v ekonomice je příliš vysoká, no tak to prostě vede k vyšší inflaci, to asi chápe každý, k vyšším cenám a tím pádem k vyšší inflaci, takže hned tím dalším viníkem, ale spíš řekl bych v tom, hlavně v tom krátkodobém smyslu, může být i vláda a je pak ve chvíli, jakmile je zjevné, že ta vláda chce jít tímhletím směrem, tak pak jsme ale zpátky u té centrální banky, aby to zařídila tak dobře, tak vláda sem vnáší hodně poptávky, zvýšíme úrokové sazby, tím trochu skrouhneme možná vervu té vlády, ale určitě skrouhneme utrácecí vervu firmám a domácnostem a jakoby uděláme větší prostor pro tu vládní poptávku tím, že stlumíme tu ostatní poptávku. To už je konec konců jedno, jak se to porovná mezi sebou ty jednoty, kdo na to zareaguje, jak kdo začne šetřit, ale prostě ve chvíli, kdy vláda tlačí na inflaci tímhletím způsobem, tak je na centrální bance, aby na to reagovala. Takže zkrátka dobře, hlavním hlídačem inflace je určitě centrální banka.
1: No a když se podíváme, protože my za sebou máme tu inflační epizodu, kterou jsme prožili na začátku 20. let tohoto století, tak když se podíváme na změnu v ekonomice, kterou mohou udělat politici a centrální bankéři, abychom podpořili tu prosperitu České republiky v příštích 10 letech. Která by to byla a proč? Máte takový krok v hlavě, co by opravdu pomohlo Česku?
0: No tak pokud se bavíme o nejbližších, řekněme, 10 letech, což je vlastně z hlediska hospodářské politiky relativně krátký horizont, to se toho zase tolik stihnout nedá, tak tam by asi bylo dobře dát pozor na to, nebo jak si zdál zefektivnit fungování trhu práce, protože ten v Česku evidentně tak trošku klempíruje, tam prostě něco dlouhodobě nehraje, proto je tak velice napjatý už dobře 10 let vlastně, máme nejnižší nezaměstnanost prakticky v celé Evropě, čili Česko tady nějakým způsobem vyčnívá z nějakých důvodů, tak

0: zabývat se určitě trhem práce a případně trhem bydlení, to znamená stavební řízení, protože ve chvíli, kdy je to velice drahé, tak to komplikuje situaci spoustě aktérů v ekonomice. Ale pokud bychom se bavili o delším horizontu, tak tam rozhodně je školství. Zase znova se vrátím ke svému oblíbenému tématu. Zlepšit kvalitu škol, aby lépe připravovali lidi na to, co se děje v ekonomice, ale i v politice, to jsme u té voličské gramotnosti, aby prostě volič zhruba tušil, co by politik měl říkat a neměl říkat, aby se dalo říct, že to je rozumný návrh. Čili v tom dlouhodobém horizontu si myslím, problém číslo jedna české ekonomiky je vzdělávání.
1: Tak doufujeme, že jsme dnes přispěli k tomu, aby naši posluchači byli vzdělanější jak v ekonomické, tak trochu i v politické oblasti a věděli, co mají od politiků a ekonomů očekávat. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak důležitá je finanční gramotnost pro náš život, což jsme vlastně dnes v závěru tak trochu načali. Bude u toho opět ekonom Michal Skořepa a já mu děkuji za to, že byl dnes se mnou ve studiu.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Interview Plus. Před téměř 60 lety 21. srpna 1968 vjeli na rozkaz Kremlu do tehdejšího Československa tanky. Trvalo přes 20 let, než okupační vojska odešla. Ruskou invazi na Ukrajinu sledujeme už pátý rok. Kdy skončí a jak se pak Ukrajinci budou na své ruské sousedy dívat? Zeptám se válečné zpravodajky z České televize Darie Stomatové.
3: Interview Plus Petra Dudka zítra po 11:30 na Plusu. Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senátoři vrátili návrh stavebního zákona poslanecké sněmovně. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o 7000 úmrtí navíc. Trojice českých fotbalových klubů bojuje o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Pátek přinese místy přeháňky, postupně na většině území déšť, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Podle Stanislava Balíka, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu za ODS, by novela způsobila kolaps stavebního řízení.
5: Toho stavebního řízení, které už dnes funguje špatně, které už dnes funguje nedostatečně, přestože tam je celá řada bodů, které jsou rozumné, usnadňují obnovu území po povodních, katastrofách a tak dál, ale bohužel je to doprovozeno právě těmi záměrnými změnami ve prospěch velkých hráčů, velkých developerů.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO za návrhem dál stojí a věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé, informovaly o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
6: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: V Německu letos kvůli vedrům zemřelo přinejmenším 14 tisíc lidí, uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo, většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 68 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Poslední vojáci sovětské armády ho opustili až v roce 1991.
7: Fotbalisté Plzně hrají v Bělehradě proti Červené zvězdě v play-off Evropské ligy. Přímo na stadionu je Vladislav Janouškovec.
8: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním vede domácí Červená zvezda nad Viktorií 1-0 brankou kapitána Ivaniče z Bělehradu, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Hradce Králové hrají v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec v Glasgow proti Rangers, oba o skupinovou fázi konferenční ligy. Utkání v Aténách sleduje Tomáš Borovec.
9: 35. minuta v tuto chvíli začala. Panathinaikos Atény, Hradec Králové 0-0. Teď tyčka, kterou trefil z velké dálky Van Buren, takže se na stavu nic nemění. A my se podíváme do Glasgow, kde sleduje utkání mezi Rangers a Jabloncem Karel Schamberger.
10: 20. minuta končí a Rangers hrají s Jabloncem 0-0. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál. A my můžeme...
11: Zavřená D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda na D1 za Bělotínem. A provoz na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dále blokují následky požáru před sjezdem do Benátek nad Jizerou. Na 27. kilometru hořel návěs kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dál se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na D1 z Prahy do Brna překáží nehoda v za Bělotínem. Na kilometru 319 havarovalo několik osobních vozidel.
12: Dálnice pro kamiony neprůjezdná, pro osobní auta velmi stěží, kolono narůstá.
11: Na místo dorazila policie, na kamerách teď vidíme, že už se protahují i některé kamiony, zdržení téměř půl hodiny. Ve stejném omezení na D1 jen ve směru na Brno hlásíte za odrami odstavený kamion. Na kilometru 318 brzdí provoz.
13: Odstavený porouchaný kamion a dá se to natěsno s kamionem projet, ale pomalý.
11: Tam je zdržení kratší, je to na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra se zpočátku čekají lokální přeháňky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
14: Co myslíte, co dělali po roce 1990 někteří z bývalých příslušníků komunistické státní bezpečnosti? Odpověď nabídne už za chvíli Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale ještě předtím dostane slovo Bronislava Janečková a repríza jednoho z dílů jejího seriálu Podsvětí devadesátek. Připomene proměnu policejního sboru na počátku 90. let a také nebývalý nárůst zločinnosti v Čechách.
15: V atmosféře, že vše je možné, byla 90. léta časem obrovských kontrastů. Od euforie a svobody až po tvrdou realitu kapitalistického boje a raketový růst zločinu. Byla to i doba, kdy došlo k proměně Sboru národní bezpečnosti v nezávislou policii České republiky. Co znamenal tento dramatický čas pro policisty? O tom bude čtvrtý díl série Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá Bronislava Janečková.
3: Podsvětí devadesátek.
15: Pro policisty jsou 90. léta dobou nesmírně těžkou, jak vzpomíná kriminalista Josef Lotes, někdejší šéf pražského oddělení vražd.
16: To vlastně bylo nastartované období minimálně 10 let, na který asi nikdy v životě nezapomenu. Protože hned po té amnestii nám tak úžasně narostla zločinnost v Praze. Vzpomínám na první případy, které byly úplně hrozná, teda Barborka na Bulovce, že jo. Případ 7měsíční holčičky zavražděný pedofilem, který vlastně tenkrát byl takový ten boom, musíme těm chudákům, co byli nevinně odsouzený, všem pomáhat. No tak tenkrát ten člověk, který se dopustil té vraždy, tak to byl pedofil, který byl předtím trestaný za to a na Bulovce ho zaměstnali na koneckém na dětském oddělení. On druhý nebo třetí den, co tam byl, tak v noci si unestali tu Barborku k sobě na ubytovnu, kde ji natvrdo znásilnil, no a zavraždil jí. Potom zhruba 3 dny nebo 2 dny na to, tak jsem vyjížděl na vraždu na Prahu 5 na taxikáře zavražděnýho. No z toho byly ty strašný vrazy kotkutílek, který během 26 hodin vlastně se dopustili 5 těch hrůzných činů, který spáchali 4 vraždy a jedna se jim nepovedla. Většina tady z těch, kteří se nedokázali aklimatizovat do toho nového prostředí, tak většina z nich skončila zpátky v kriminále, jo, protože neříkám jenom vraždy, ale loupeže, jakým způsobem strašně narostly. Kolega z loupeží, po krátké době, bylo to někdy v létě, mi říká, tak dneska jenom na Praze 1 je víc loupeží, než v loni bylo v celé Praze za celý rok.
15: V čase, kdy rostou počty trestných činů na nebývalé hodnoty, začíná transformace policie. 1. února 1990 vydal federální ministr vnitra Richard Sacher rozkaz o zrušení státní bezpečnosti.
17: Bylo by v hlubokém rozporu s morálkou a se samou podstatou naší revoluce takový aparát jenom převzít. Bývalí příslušníci musí odevzdat služební zbraně a průkazy a mají zákaz vstupu na služebny.
15: Skuteční policajti, kteří i před revolucí vyšetřovali běžné trestné činy, prověrkami a lustracemi bez problémů prošli. Radek Galaš policejní uniformu oblékl v roce 1990.
18: Pro policii každý takovýhle období je nesmírně těžký. Dochází k obrovským společenským ekonomickým změnám. Ty bezpečnostní sbory bývají až úplně na posledním místě, o který se někdo stará, že něco potřebujou. Ale všichni je chtějí, aby chránili pořádek a zdraví a životy. Přichází doba, kdy všichni, co měli něco společného se státní bezpečností, jsou postaveni mimo službu. Někteří se potom do té služby vracejí, ale nesmí vykonávat žádný řídící funkce. Celá řada policistů prostě odchází, protože už jim to nevyhovuje nebo nechtějí, a nebo fungují samozřejmě dál, ale za těch šílených polních podmínek, který ta policie najednou má. Ten zločin vždycky byl o krok napřed a vždycky bude, ale ta policie tenkrát ho musela dohánět strašným způsobem. Když si vezmete, tak se sem začaly dovážet auta z Německa. Byly to Golfy jedničkový, že jo? A my jsme tady jezdili ve 120. Když to vezmu z toho pohledu pořádkový policie, tak zkuste ze 120 pronásledovat Golfa. No to je prostě nesmysl. A takhle by se vlastně dalo pokračovat dál. Samozřejmě najednou se policie setkává úplně s novým typem trestné činnosti, který tady do té doby nebyl. Ať už je to právě organizovaný zločin, protože toho tady opravdu do roku 90 moc nebylo. Drogy, další problém. Pašování samozřejmě, včetně pašování lidí. A navíc do toho ten obrovský nárůst brutality a násilí ve vztahu k cizojazyčným organizovaným skupinám. A do toho všeho, aby toho ta policie neměla dost, tak vám vlastně v roce 90 jako úplně první rána přichází amnestie. A ta zanechala tak hluboký stopy, který do dneška v podstatě si málo kdo, kdo tu dobu neprožil, vůbec nedovede představit.
15: Přešli jsme z režimu, kde platilo, že co není výslovně dovoleno, je zakázáno, do obrácené situace. Co není zakázáno, je dovoleno. Vzpomíná historik a dokumentátor vězeňské služby Aleš Kýr.
19: Na počátku 90. let páchali trestnou činnost i dříve netrestaní občané, kteří tímto způsobem užívali nabité svobody. Není problém v autoritářském státě nebo totalitním státě se chovat podle toho, co od něho očekáváno, protože ten stát disponuje celou řadou kontrolních systémů. Jo. Lidi najednou zjistili, že už ta kontrola není taková a teď si někteří řekli, no tak zkusím udělat nějakou ránu, ono to něco vynese a to souvisí s těma divokýma devadesátkama, že ta kontrola státu byla nižší, ale i také z toho důvodu, že základní instituce, které zajišťují bezpečnost, se transformovaly. Víte si, že se transformoval Sbor národní bezpečnosti na policii České republiky. Sbor nápravné výchovy se transformoval na vězeňskou službu České republiky. Byla zrušena prokuratura a transformovala se na státní zastupitelství. Jo. To všechno se pouneslo legislativní, organizační a personální změny. Takže než tady tyto instituce mohly začít plnohodnotně pracovat, jo, tak to chvilku trvalo. A to byl prostě ten prostor, který využili i ti dříve netrestaní občané, kteří tímto způsobem užívali nabité svobody.
15: Jenom počet vražd narostl v divokých devadesátkách třikrát. Přibývají trestné činy spojené s drogami, organizovaný zločin, obchod s lidmi, prostituce a hospodářské podvody. Svoboda přinesla pro mnohé šokující nárůst násilí. Do 3 let se přibližně třetina amnestovaných ocitá znovu ve věznicích. Na devadesátky vzpomíná kriminalista Josef Lotes.
16: No, bylo to takový období, kdy vlastně začala ta divočárna, protože jak se otevřely hranice později, tak do toho se začaly promítat zahraniční zločinecké skupiny, které jsem vlastně začal jezdit hlavně z celé východní Evropy, z Asie, z jižní Evropy, tím myslím třeba tu takzvanou balkanskou mafii, která se sem inklemenovala. No, tady potom docházelo k takzvanému rozdělování republiky, že jo, kdo bude co obhospodařovat. Ta ukrajinsko-ruská mafie, kyjevská, moskevská, luhaňská, já nevím, jak oni se jmenovali, začali tady dělit republiku, kdy Karlovy Vary měly být jako taková jejich základna, jo, prostě kde v Karlových Vary by se neměl dít ten největší zločin a teďka kdo bude z nich tady vlastně řešit drogy, kdo bude řešit obchod s bělým masem, jo, a tak podobně prostě tady to dělení, do toho teda sem přichází, já nevím, z Číny mafie, Vietnamci se nám tady rozrůstají. Teď do toho naši samozřejmě podnikatelé se začali motat, začali s nima spolupracovat, no a začaly ty vraždy vlastně mezi nima, kdy to odnášeli i naši lidi. A do toho ty klasické vraždy, které byly, které samozřejmě nějak nezanikly, to znamená, že postupně z těch, já nevím, 18-20 vražd, které byly před rokem 89 v Praze v průměru, tak nám to tady narostlo 40, 50, 60, no a to už se nedalo stíhat.
18: Jsou tady okamžiky, kdy máte obrovský nárůst počtu mrtvých při vraždách a zpravidla jsou to lidi z rusky mluvících zemí nebo z Balkánu. Většinou jsou to neobjasněné věci, protože prostě a jednoduše to byly přestřelky na ulici za bílýho dne mezi konkurenčníma gengama nebo mafiema, nebo jak to budeme nazývat, organizovanýma skupinama. V roce 99-2000 tam dochází k určitýmu přelomu. No jo, ale celý těch 10 let ta policie se s tím musela potýkat bez ohledu na cokoliv. To už vím i z vlastní zkušenosti, protože já jsem nastupoval v březnu 90. Bejt na ulici v té době, to jste opravdu byli v první bojové linii, bez jakýkoliv skutečný ochrany, teď mluvím o nějakých neprůstřelných vestách a podobných věcech, z pistolí, která byla nepoužitelná, s naprosto minimálním respektem a s naprosto minimálním vědomím ochrany té společnosti. Vy jste zakračovali proti Drbanovi s prominutím a lidi, aniž by věděli, proč ho zatýkáte, on to byl třeba násilník nebo loupežník, který někoho přepad, tak vás na ulici normálně veřejně napadali slovně a mnohdy i fyzicky za to, že chytáte zločince a to je jak na té národní třídě, vy zase mydlíte tady nebohý lidi a to se vrací totalita a podobný nesmysly. Ty lidi v tu chvíli jakoby úplně přestali přemýšlet. Jakmile viděli policistů, tak to bylo jako červená deka na bejka, doslova a do písmene.
15: Prudký nárůst organizovaného zločinu vede k vysokému počtu vražd a násilných činů. Policisté řeší velké kauzy jako orlické vraždy a likvidaci mafiánů mezi sebou. Dochází k masovému tunelování podniků. Objasněnost trestných činů v 90. letech klesá. Policie nejenže nestíhá, ale ukazuje se, že organizovaný zločin občas prorůstá do jejich vlastních řad. Nejznámějším případem byl Berdychův gang, kdy několik vlivných lidí od policie řídí zločince páchající rozsáhlou kriminální činnost. To je další rána pro většinu poctivých policajtů.
16: Tý kriminálce pochopitelně se museli zvýšit počty pracovníků, hlavně na té operativě na kriminálce. Leta pražská modparta měla 10+1, to znamená 10 lidí na kriminálce a vedoucí. Takže postupně v těch 90. potom nám to narostlo až na 40 lidí na oddělení.
15: Co pro vás bylo nejhorší v těch 90. letech jako pro kriminalistu?
16: To množství případů. Množství případů a to, že nebyl čas na to rozpracování těch případů. Jsou případy, na kterých pracujete půl roku, rok, dva roky. Jo? A teď najednou jste měla 65 vražd a co dřív. A ono u té vraždy je to taková strašlivá piplačka, nimračka. Když máte, dejme tomu, loupež, tak tam je ta oběť, která vidí pachatele. Když to tady máte vraždu a nic, teď ty verze se postupně musí všechny prověřovat. Jo, až teda zůstanete u té jedné verze, která je pravděpodobně ta pravdivá. Jo, a po té teda musíte jít, takže ona skutečně je to práce a jak v těch detektivkách se píše, že ten jeden nebo dva lidi, že to prostě dělají, není to pravda. Vždycky je to práce celého týmu.
15: Policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš sleduje proměny policejního sboru v čase.
18: Ta organizační struktura se přizpůsobovala, samozřejmě se rozvíjely kriminalistické metody tím, jak se mohly pronikat i metody vlastně ze západu, což do té doby bylo téměř nemyslitelný, tak ta kriminalistika šla obrovským způsobem dopředu. Konec konců policisté jezdili dokonce na zkušenou do Spojených států, že, do Kvantika a podobně, takže i tam získávali zkušenosti. Když se bavíte s těmi policisty, kteří tam byli, tak tam mají zase docela hezký dojmy, protože je to trošku i obrácený. Oni na západě měli pocit, že jsme tady na stromech a jíme banány, jo? Že jsme tady tlupa s prominutím blbečků, který nic neumí. A teď oni přijeli do těch Spojených států, oni tam na ně koukali tak jako schovývavě na nějaký hlupáky a velmi rychle, ale i ti Američané zjistili, tak není, jako oni jsou fakt dobrý, oni umějí tamhle to, tuhle to, oni umějí spoustu věcí. Já jsem se s tím setkával ještě po roce 2000 a něco, když jsme jezdili takhle do Holandska, kdy holandská policie se snažila nám něco vysvětlovat a my jsme říkali, ale přátelé, tohle my už dávno děláme. A takže policie tady i v těch 90. a teď i co se týče kriminalistiky v 80., 60., 70. letech byla opravdu na vysoký úrovni. A u nás je to začátek 90. let, kdy se dělá první DNA expertíza na vraždu studentky v Brně, která opravdu vedla k odhalení nebo objasnění trestného činu vraždy. Už to přestává být takový to, že všichni musíme umět všechno, ale začínají se budovat specializované služby. Přichází útvary s celostátní působností, cizinecká policie a další a další a další. Z odboru zvláštního určení vzniká útvar Urna, vzniká speciální pořádková jednotka. Ta policie najednou má daleko víc možností a šance reagovat na společenské změny, zejména v té oblasti páchané trestné činnosti. A ten trend vzestupný, obrovský, ten neviděl vlastně do dneška. A ta policie zareagovala, samozřejmě nejdřív se musela vypořádat s tím začátkem, který byl velmi složitý, no ale potom teda si myslím, že to nabralo doslova takovej drive, že ta policie za tím zločinem vždycky bude zaostávat, ale už ta mezera není zdaleka tak obrovská teďko, Dneska jsou to milimetry, tenkrát to byly kilometry oproti zločinu.
3: Posloucháte Podsvětí devadesátek. Příběhy z doby, kdy se v Česku rozmohl zločin. Speciál Historie Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: V Praze jsme se dohodli, že uděláme takzvaný týmy, to znamená, vždycky byl jeden teda skutečně zkušený pracovník, který teda jako řídil tu skupinu, to znamená rozdělo se do těch skupin po těch 5, po 6 lidech. No a byly to takový malý rodiny, který dostával jednotlivý případy, tak jak to napadalo. Prostě v těch skupinách jsme řešili ty případy, byl tam problém samozřejmě tlumočníci, jo, protože sežeňte najednou spoustu tlumočníků v čínštině. Pak jsme zjistili, že vlastně máme Číňana tlumočníka a on si nám tlumočí jenom co chce a spolupracuje nám vlastně s těma pachatelama. Vynáší nám informace na další spolupachatele, o kterých jsme nevěděli. Takže nakonec teda jsme se dopracovali k takovým těm spolehlivým. Samozřejmě jsme všichni prošli prověrkama po 90. roce, to bylo samozřejmé.
15: Mezi českými kriminalisty bylo a je mnoho výrazných osobností. Někteří z nich jsou dokonce před obrazem hrdinů řady detektivek a televizních seriálů.
18: Vemte si, že to začínali takový lidi, jako byl Kalivoda, jako byl zrovna Jirka Markovič a další. Takových fenoménů najdete strašnou spoustu. Ale my jsme takhle fungovali už za první republiky. Když si vezmete našeho Havlíčka, který dal systém mechanoskopy, Radu Vaňáska, který zakládal mezinárodní policejní spolupráci a další fenomény, tak já myslím, že policie podevadesátková tak velmi úspěšně navázala na ty předchůdce a hrdě v tom pokračuje dál.
15: Jednou z kriminalistických legend je i Jiří Markovič, vyšetřovatel případů vražd od 80. let až do konce tisíciletí. Po roce 1989 se stal šéfem pražské mordparty. V té době se zvýšila objasněnost případů až na 100%. Na práci s ním vzpomíná jeho kolega Josef Lopez.
16: Jirka to byl veliký kamarád, prostě Moravák. To byl takovej český Moravák, opravdu. To jeho zlatý srdíčko, fantastický, víte, Jirky jsem si hrozně vážil. Jirka byl výborný vyšetřovatel, víte, on je rozdíl mezi operativou a vyšetřováním. To dělal Jirka Markovič a skutečně to uměl. A on dostává toho pachatele, který se kriminálce dozná a ten vlastně připravuje procesně spis, který potom jde k soudu. A to nesmí mít chybu. Já jsem poznal spoustu vyšetřovatelů, ale Jirka měl srdce přitom. A Jirka dokázal toho člověka rozmluvit, dokázal se s ním zblížit. Ne, že tady mám napsaný seznam otázek a jedu. Jirka prostě s tím člověkem mluvil na rovinu. Jako rovný s rovným. Prostě toho člověka si dokázal získat svým způsobem. Zažili jsme spolu nějaký služební cesty na Moravu. On, Moravák, vždycky zpíval v autě Breclavská kasárna, jo? To prostě to byl Jirka, no.
15: S Jiřím Markovičem jsem natáčela rozhovory o jeho velkých případech pro rozhlasový cyklus Historie českého zločinu. Že jednou půjde o unikátní záběry, které nám umožní nahlédnout do práce legendárního kriminalisty, jsem si tehdy neuvědomovala. Mezi jeho nejznámější případy patřily sériový vrazy jako Ladislav Hojer, Jiří Straka a dvojnásobný vrah Ladislav Vocásek. Nejméně rád Jiří Markovič vzpomínal na vraha Jana Tvrdíka.
17: Posilněn 20 pivy umlátil svou tchyni paličkou na maso a pak pobodal své dvě děti. Syn a dcera přežili jen díky tomu, že předstírali smrt.
20: To jeho přiznání tam bylo, ale bylo pro mě prostě takové jalové. Samozřejmě já potřebuji motiv a já potřebuji strašnou spoustu věcí k tomu, abych dokazoval vraždu a dvojnásobný pokus na dětech. Nějak se prostě dostat k tomu, abych pochopil vůbec, jak je možné, že táta zabíjí svoje děcka. On se dověděl, že manželka byla nevěrná, no a kvůli tomu se rozhodl, že teda vyvraždí tu rodinu, no protože věděl, že manželka má noční směnu, tak se rozhodl, že teda zavraždí v obě svoje děti a zavraždí teda tu tchýni, uřeže jim hlavy a postaví to na televizi, aby měla nějaký přehled o tom, co teda je schopný spáchat. On to nestihl časově,
17: Několikanásobný recidivista Jan Tvrdík měl problémy s psychikou, alkoholem a byl patologicky žárlivý. Po příchodu z noční manželka Tvrdíka přemluvila, aby odešel, protože byl údajně unavený po fyzickém výkonu, poslechl a opustil byt. Jeho obhajobou bylo, že když se mu před očima dělá bílá mlha, musí někoho zabít.
20: Ten výslech musel být ve věznici, kde teda v té době, kdy jsem ho vyslýchal, tak nebyl žádný bzučák, že jo, v té místnosti vyslýchací, kde bych si mohl přivolat nějakou pomoc od těch bachařů. Takže jsme spolu seděli v místnosti, kde byl psací stroj, byl tam stolek teda pod ten psací stroj. Já jsem se ho zeptal na motiv a on mě začal vysvětlovat, že teda se mu udělá bílá mlha před očima a že musí někoho zabít.
15: Jiří Markovič vzpomíná na dramatické chvíle výslechu vraha Jana Tvrdíka.
20: Tam nějaký respekt nebo strach z toho určitě máte. No a já jsem tam měl před sebou akorát ten psací stolek a na tím psací stroj jsem si říkal, kdyby ho zvedl a prostě praštěl s ním do hlavy, no tak prostě umřu. Tam jiná šance nebyla. Tak jsem vytáhl jeden šuplík, kde byly teda kopíráky a říkám, ale oni tady v té vězeňské nemocnici strašně špatně léčejí takový ty průstřely břicha. A samozřejmě jsem mu naznačil, že v tom šuplíku teda tu pistoli mám. Teď on trošku zpozorněl, to bylo na něm vidět. Pistoli jsme museli odevzdat samozřejmě na vrátnici, že jo? Takže já jsem tam zbraň žádnou neměl. A on trošku zpozorněl, no a v tom jsem měl obrovskou kliku, protože on tam přišel bachař, který se mě šel zeptat, jestli něco nepotřebuju.
15: S Jiřím Markovičem jsem o tomto případu natáčela v létě 2018. Tehdy mu zbývaly už jen necelé 4 roky života.
20: To, že se pokusí zavraždit svoje děti, to je prostě pro mě nepochopitelná záležitost, kterou já nejsem schopný akceptovat. To, že potom se pokusí zavraždit ještě manželku, no to je neuvěřitelné. Při tom výslechu on se choval naprosto vyrovnaně. On prostě hovořil tak, že se takhle rozhodl a konec. To, co zamýšlel udělat, to je prostě věc, která se nedá nějakým normálním způsobem ani hodnotit. To nejde. To je prostě něco tak zavrženíhodného. Já jsem proti trestu smrti. Ale tady v tomto případě vůbec jsem neváhal, že by ten člověk měl být nějakým způsobem utracený. Já pořád na ty děcka myslím, samozřejmě. Mně se zdálo, že jeho to, co udělal, skoro nezajímá.
17: Slova Jiřího Markoviče potvrdil i soud, který Jana Tvrdíka odsoudil k trestu smrti.
15: Kriminalisté desítky tak náročných případů vyšetřovali i v chaosu divokých 90. let. Navíc bylo to v průběhu složité transformace, kdy se policie měnila z represivního nástroje komunistického režimu v moderní bezpečnostní sbor demokratické společnosti.
0: A bylo to velmi, velmi složitý a náročný psychicky i fyzicky, ale začalo se to měnit tohle. Polovině 90. let. Ty lidi začali mít najednou i jiný starosti. A najednou i tu policii začali chápat trošku tak, že hele, ale teď my je vlastně potřebujeme. Větší změna potom přichází opravdu na konci těch 90. let a ta policie postupem, ale dávají to hroznou práci, získává respekt a důvěru. A dneska je ta důvěra úplně nesouměřitelná s důvěrou let 90. Jo. Ono taky je potřeba si uvědomit, že policie tady není od toho, to je můj názor, aby lidi milovali, to ani náhodou. Policie je tady od toho, aby měla jejich důvěru a jejich respekt. To je poslání policie, jak represivní, tak preventivní. No ale samozřejmě represivním postavením si nevydobíte lásku lidu. Ale jak říkám, v celých dějinách policejních sborů od roku 1785 ta policie nikdy neaspirovala na to, aby byla lidem milována. Ne, aby byla respektována a aby byla důvěryhodná, aby ty lidi věřili.
15: To byl závěrečný díl série Zločin v 90. letech. V dramaturgii Veroniky Kindlové jej připravila Bronislava Janečková.
3: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
14: Jak to bylo s transformací uniformované policie na počátku 90. let, to už tedy víme. Jaké ale byly ve stejné době osudy příslušníků komunistické tajné policie, tedy státní bezpečnosti? O tom bude řeč v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy, který v roce 2018 připravila Ivana Chmel-Denčevová.
1: Vnitřní protivník se připravuje na faktické převzetí moci.
21: To jsou ve všem tak sebevědomí.
1: No, každopádně jsou si dobře vědomi svých slabin. Dosud nezískali fakticky žádnou podporu v dělnickém prostředí.
21: Ale usilují o ní.
1: Předpokládám, že se do budoucna zaměří na vypracování vlastní ekonomické koncepce. Zaměří se na každodenní problémy občanů. Poučili se z polské reality, protože solidarita takovou koncepci dodnes nemá.
21: Děkuji vám. Další úkoly probereme ještě dnes na jednání operačního štábu.
1: Soudruh generále, můj odbor je v plné pohotovosti. Čekáme na vaše další pokyny.
4: Na další pokyny čekal Karel Vykypěl, který byl velitelem druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti a v pondělí 20. listopadu roku 1989 byl na poradě u tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra generála Aloise Lorence. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Státní bezpečnost přestala fungovat krátce po 17. listopadu 89. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Téhož dne generál Lorenc při jednání svého operačního štábu zúčastněným náčelníkům zdůraznil.
21: Soudruzi, nepřátelské síly vyvíjí frontální útok na politické poměry v naší společnosti. Bohužel nedávné události v NDR působí jako špatný vzor. Jejich nejbližším cílem je vyvolat masovou nespokojenost a vynutit si zásadní změny ve státě, především odstoupení vlády ČSSR a zahájení vyšetřování příslušníků SNB, kteří zakročovali proti účastníkům demonstrací. Situace vyžaduje od každého z vás maximální nasazení. Je třeba, abyste podrobně vyhodnocovali bezpečnostní situaci v Praze, v jednotlivých krajích a na středních i vysokých školách. Monitorovali situaci na závodech a postoje oficiálních struktur. Dále, ekonomická kontrarozvědka zintenzivní svou aktivitu v akci Kruh. Soustředíte se na sbírání informací o podnikových občanských fórech. Pokusíme se je ovlivnit, a to především v personální oblasti.
4: Pondělí 20. listopadu roku 1989 byl první pracovní den, který navazoval na páteční události 17. listopadu. Lze tedy předpokládat, že většina STBáků měla klasický víkend. Aktivizovat se začaly až v pondělí. Bylo tomu tak, otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka?
22: Úplně tomu tak nebylo. Státní bezpečnost a její příslušníci byli nasazeni zejména v Praze a vlastně sbírali informace o reakci veřejnosti i opozičních struktur na události 17. listopadu. Nicméně vedení státní bezpečnosti a politické vedení bylo mimo Prahu a to si myslím, že byl klíčový důvod, proč vlastně prohráli ten souboj o ten 17. listopad.
4: Jaká byla role operačního štábu?
22: Operační štáb byl po dobu mimořádného bezpečnostního opatření, kdy bylo možno soustředit mnohem větší síly příslušníků Sboru národní bezpečnosti proti veřejnosti, a byl to nejvyšší orgán, kde vlastně jeho šéf, to znamená generál Lorenc, vydával pokyny prostřednictvím těch náčelníků, kteří se zúčastnili.
2: Slyšeli jsme, že je třeba, aby ekonomická kontrarozvědka zintenzivnila svou aktivitu v akci Kruh.
22: Akce Kruh státní bezpečnosti měla v podstatě zabránit průniku opozičních struktur, jak tomu říkali, mezi dělníky na jednotlivé podniky do jednotlivých fabrik. Šlo o to, že zde státní bezpečnost zužitkovala určitou zkušenost polské státní bezpečnosti, kdy se snažila bránit pronikání solidarity do podniků. A musíme říct si neúspěšně.
2: To znamená, byla to ta cesta k dělníkům?
22: To Lorencovo opatření měla zabránit vlastně přelivu té opoziční vlny do krajů a na Slovensko, tak aby byla Praha izolovaná a mohli lépe vlastně studenty potlačit.
2: Což se nepodařilo, a pokud se podíváme, jaké bylo tehdejší komunistické Československo, tak odpovědí v obecnějším pojetí nám může být rezoluce parlamentního shromáždění Rady Evropy, která byla přijata v lednu roku 2006.
1: Totalitní komunistické režimy byly bez výjimky charakterizovány masivním porušováním lidských práv. Toto porušování se lišilo v závislosti na kultuře, zemi a historickém období a zahrnovalo vraždění jednotlivců i skupin a popravy. Smrt v koncentračních táborech, smrt hladem, deportace, mučení, nucené práce a další formy masového fyzického teroru, pronásledování z etnických nebo náboženských důvodů, porušování svobody svědomí, myšlení a výrazu, svobody tisku a také postrádalo politický pluralismus. Zločiny komunistických režimů byly ospravedlňovány ve jménu třídního boje a principu diktatury proletariátu. Výklad obou principů ospravedlňoval eliminaci lidí, kteří byli považováni za škůdce výstavby nové společnosti a jako takoví byli nepřáteli totalitních komunistických režimů.
22: Tato rezoluce shrnuje vlastně globálně zkušenosti s komunistickým totalitním režimem i v našich podmínkách. Pro státní bezpečnost jako jednu z hlavních opor komunistického režimu znamenaly pojmy třídní boj a diktatura proletariátu totéž, to, co pro komunistickou stranu v 50. letech, byť se již na konci 80. let nepopravovalo.
2: Jak vůbec vznikla státní bezpečnost? Jaká byla její role ve smyslu řízení?
22: Státní bezpečnost vznikla už v roce 1945 jako policie sovětského typu na kontrolu veřejnosti, na kontrolu společnosti a jako nástroj o kontroly té společnosti ze strany komunistické strany Československa.
2: A to byla praxe, která fungovala i v roce 1989. Kdo státní bezpečnost řídil? Jaký byl mechanismus zadávání úkolů?
22: Přestože státní bezpečnost už podle názvu byla státní policejní složkou, tak ji řídilo vedení komunistické strany, čili spíše byla stranickou politickou policií. Generální tajemník, případně někteří vybraní členové vydávali pokyny ministrovi vnitra, případně prvnímu náměstkovi, a ten je přenášel dále na náčelníky jednotlivých zpráv.
2: Ve čtvrtek 23. listopadu roku 1989 se opět sešli tehdejší první náměstek ministra vnitra, generál Alois Lorenc, a šéf druhé zprávy Sboru národní bezpečnosti, plukovník Vykypěl.
21: A teď k rozhlasu a televizi. Máte situaci stále pod kontrolou?
1: Máme uvnitř svoje lidi.
21: A občanská fóra?
1: Samozřejmě i tam. Roste však jejich tlak na vedení. Chtějí ovlivnit zpravodajství.
21: Vím, mluvil jsem s ministrem. Dnes odpoledne bude spuštěna akce Vlna.
1: Čekal jsem to. Veřejnost však na obsazení rozhlasu a televize bude určitě reagovat negativně.
21: To nepochybně, proto si akci rozfázujeme.
1: Jak?
21: Zatím stačí, když na Vinohradskou a Kavčí hory pošleme příslušníky SNB a milice.
1: Naši lidé mohou převzít celé vysílání prakticky okamžitě. Jak technicky, tak redakčně.
21: S tím ještě počkáme. Ale ať jsou v pohotovosti.
2: Jak operace státní bezpečnosti pod názvem Vlna dopadla?
22: Státní bezpečnost a dokonce ani odborníci z ministerstva obrany již nebyli schopni převzít řízení médií a vlastně události se valily tak rychle, že vedení politické již nebylo schopno reagovat.
2: Jaké byly důsledky?
22: Státní bezpečnost byla nejistá, nebyla jednotně řízená a přestože nabízela komunistickému vedení určité řešení, to znamená například spolupráci s exkomunisty v rámci opoziční skupiny Oboroda, kde měli význačné agenturní pozice, kde měli význačné agenty, tak na to vedení komunistické strany nebylo schopno přistoupit.
2: Už je založeno občanské fórum, zároveň generální tajemník Milouš Jakeš se schází s aktivem svazu Československo-sovětského přátelství, jako by se nechumelilo. Stal se tragikomickou figurou.
22: Tak ještě poté rozhodl o pozvání příslušníků lidových milicí do Prahy, aby potlačili vlastně studenty a další opozičníky. Nicméně ani to nestačilo. Jediný, kdo byl schopen z komunistického vedení zareagovat, byl Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník pražské komunistické organizace, který vyrazil mezi dělníky, nicméně ti ho také vypískali.
2: Známá situace z pražské ČKD. Výsledek 24. listopadu roku 1989 dávají funkce členové ústředního výboru komunistické strany Československa k dispozici. A na Letenskou pláň se přesunuly pražské demonstrace, které začínaly na Václavském náměstí. Tam také vystoupil se svým projevem k demonstrantům Václav Havel.
5: Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou, vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Žádáme zároveň, aby co nejlépe organizačně připravili stav permanentní stávkové pohotovosti, který by měl po stávce následovat. Studenti a umělci sami zváží, zda by neměli reagovat pokračováním své probíhající stávky. Generální stávka 27. listopadu by se měla stát skutečně všenárodním, neformálním referendem o vedoucí úloze jedné strany. Vytrvejme. Buďme obezřetní, stupňujme svůj tlak na vládnoucí kruhy. Je to jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se po otevřené dveře otevřely do kořán. Toto prohlášení jsme vydali dnes ráno. Mezitím k nám proniká stále víc naprosto ověřených zpráv, z nichž vyplývá, že mocenské nástroje strany zůstávají nebo přecházejí do rukou neostalinistů. Tito lidé jsou sice nebezpeční, ale jsou naštěstí zároveň neschopní, takže puče se nemusíme bát.
2: Měli, mohli, museli či nemuseli se opravdu lidé obávat puče, jak o něm mluvil Václav Havel?
22: Organizovaný puč bylo možné v té situaci vyloučit, politicky bylo de facto rozhodnuto. Na stranu druhou, čeho se bylo možno obávat a čeho se vedení opozice obávalo, byl nějaký ojedinělý střet, který by mohl vést nějakým krvavým následkům. A co také vedení občanského fóra neznalo, bylo, jak se zachová vedení střední skupiny sovětských okupačních vojsk.
2: Co armáda, co lidové milice v té době?
22: Lidové milice po 24. listopadu o pádu politbira vlastně se vrátili zpátky do plzeňského kraje, do dalších krajů z Prahy. Ty byly vyřazeny, vlastně prohráli tu svoji možnost potlačit události v Praze a v armádě byl určitý kvas a bohužel nejsou z té doby zachovány písemné materiály.

0: Jedním z vrcholů listopadového dění roku 1989 byla generální stávka. Pondělí 27. listopadu. Zasáhla tisíce podniků po celé zemi. Podle Ústavu pro výzkum veřejného mínění svou práci přerušila asi polovina obyvatel země. Další čtvrtina se ke stávce připojila manifestačně a desetině občanů byla účast na stávce znemožněna. Z vlastní vůle se do ní nezapojila pouze zhruba pětina obyvatel tehdejšího Československa. V budově Pražské vysoké školy politické probíhal mimořádný sjezd Komunistické strany Československa a ten týžden také zasedá operační štáb Federálního ministerstva vnitra, kde generál Alois Lorenz, první náměstek federálního ministra vnitra, ten, který řídil státní bezpečnost, mimo jiné řekl.
1: Soudruzi, jak víte, na dnešek je nahlášena generální stávka. Mám čerstvou informaci, že soudruh Jakeš požádal o uvolnění z funkce předsedy Rady obrany státu a soudruh Indra o uvolnění z funkce předsedy federálního shromáždění a člena jeho předsednictva. Státní bezpečnost musí rychle reagovat na společenský vývoj a pracovat dál za změněných podmínek. Nařizuji vytvořit koordinační skupinu, která bude soustřeďovat dokumentační materiál k činnosti nepřátelských struktur. Zajistit působení vlivové propagandy za využití operativní činnosti. Posoudit změny v technologii plnění operativních úkolů, které vyžadují nové podmínky naší činnosti. Soustřeďovat dokumentaci k negativnímu jednání příslušníků, které vyplývá ze změn politické situace, jednotlivé případy budou posouzeny dodatečně.
2: Bylo vidět, že ani 27. listopadu se státní bezpečnost ještě nevzdávala toho, že by mohla trestně právně postihnout, jako tomu bylo třeba po roce 1968 nebo po demonstracích konce 80. let, některé účastníky, kteří komunistickou moc iritovali.
0: To znamená, že 10 dnů od 17. listopadu jednotlivé opory komunistického státu padají, řekněme, jako dětské kostky a státní bezpečnost stále pokračuje ve svých intencích, zmiňuje také vlivovou propagandu.
2: Tiskly se v rámci vojenské kontrarozvědky, ale i další útvarů, například i známé letáky, kdy byli pomlouváni Václav Havel, ale také představitelé kultury, kteří se postavili na stranu opozice Občanského fora a některé další osoby. Prostě ta státní bezpečnost, ti příslušníci, kteří byli dlouhá léta masírováni stranicky a připravováni na boj s tím vnitřním nepřítelem, se nechtěli vzdát jen tak.
0: A tak následujícího dne po generální stávce, úterý 28. listopad 89, hlavní zpráva kontrarozvědky rozesílá svým podřízeným útvarům text.
3: Přísně tajné. Prioritní a rozhodující úkoly součinnosti Československé státní bezpečnosti. Za A. Oblast řídící, organizační a součinnostní. Uplatňovat účinné specifické formy, metody a způsoby práce státní bezpečnosti ve změněných podmínkách s cílem zabezpečení ochrany základů socialistického společenského systému. V součinnosti s 4. a 6. zprávou Sboru národní bezpečnosti systematicky dokumentovat všechny projevy protisocialistických aktivit a evidovat jejich nositele. Získávat procesně využitelnou dokumentaci o nepřátelské činnosti. Přes stávající agenturní pozice a oficiální styky na vyčleněných objektech udržovat podmínky k případnému odchodu pracovníků státní bezpečnosti do jejich struktur.
0: Kam to mělo být?
2: Vedení státní bezpečnosti bylo zřejmé, že neudrží celý ten aparát pohromadě a připravovalo přechod některých příslušníků do některých dalších vládních či nevládních institucí.
0: Reagovalo tím na změněné podmínky. To znamená, že se samozřejmě chtěli udržet v nějakém způsobu fungování.
2: Určitě chtěli nadále sloužit jaksi vedení, které spojovali stále s komunistickým premiérem. Především to však znamenalo, že měli přehodnotit agenturní síť, vyřadit se agenturní sítě ty agenty a spolupracovníky, kteří během 10 dnů zradili a nechtěli pracovat, a soustředit veškerou konspiraci a pozornost na ty klíčové, s kterými nadále spolupracovali.
0: Takže věrní měli zůstat a pokračovat dál, řekla bych, vstříc světlým zítřkům. Připouštěli si vůbec, že to může být jistým způsobem konečná?
2: Stále si to ještě nepřipouštěli a jejich úkolem, právě jako profesionální úkol, bylo převést podstatnou část toho státu bezpečnostního aparátu do budoucna, byť v pluralitních podmínkách. S tím například souvisela i skartace, takzvaná divoká skartace, zahájená pokynem vedení ministerstva vnitra 1. prosince 1989.
0: Záměrem bylo co?
2: Jednak tu obrovskou agendu, byť tajnou, likvidovat. V rámci té agendy zničit důkazy o protiprávní činnosti nejenom státní bezpečnosti, ale i těch nadřízených komunistických orgánů. A co je také podstatné, spolupráci se sovětskou státní bezpečností KGB.
0: 3. prosince 1989 ve federálním zhromáždění sami komunisté zrušili ústavní články o vedoucí úloze komunistické strany Československa. Nebylo jiného zbytí, jak víme. A ministrem vnitra v nové vládě byl jmenován František Pinc. Nominován byl komunistickou stranou Československa. 8. prosince navštívil svého prvního náměstka, nám známého generála Aloise Lorence.
1: Co vás přivádí, pane ministře?
4: Poslyšte, ta vaše sekretářka byla ze mne skoro v šoku. Je snad něco zvláštního na tom, když ministr vejde do pracovny náměstka?
1: Omluvte ji. Lidé na ministerstvu byli v posledních týdnech ve velikém stresu. Ale dovolte mi, abych vám představil plukovníka Věky Pěla.
4: Dobrý den. Pane plukovníku, váš odbor sídlí v Tákurově, že?
5: Ano, pane ministře.
4: Pane náměstku, předložte mi okamžitě dálnopis, kterým jste měl vydat pokyn k zastavení skartace spisu.
1: Zrovna ho mám tady na stole. Přesvědčte se sám.
4: Ano, to je v pořádku. Ale jak je tedy možné, že mi dnes volala nová ministryně spravedlnosti paní Burešová, že v Tákurově dochází ke skartaci materiálů státní bezpečnosti?
5: Pane ministře, jedná se o běžnou každoroční skartaci neaktuálního materiálu.
4: Ale jsou svědci, kteří viděli, jak bedny se spisy byly nakládány na auta na dvoře budovy a pak odváženy neznámo kam.
5: Jestli myslíte ty studenty, byl to jenom odvoz toho skartovaného materiálu k likvidaci. O nic nejde.
1: Je to humbuk, pane ministře.
4: Skutečně? Pane náměstku, všechny tyto akce budou neprodleně zastaveny.
1: Zajistím to, pane ministře.
4: Já každopádně doporučím, aby byly ustaveny nestranné hlídky nebo komise, které budou respektování toho příkazu kontrolovat. Buďte připraven, pane plukovníku.
1: Můžou ke mně přijít. My jsme hotovi, pane ministře.
0: Petr Placák, disident a autor knihy Fízl, k oné skartaci uvádí.
3: Jediné, co mě ve vztahu k STB dodnes mrzí, že nás po 17. listopadu nenapadlo to, co napadlo demonstranty v NDR, obsadit sídla STB a zabránit tak zničení policejního archivu. Spochybňovat materiály, které nám po sobě STB zanechala jenom kvůli tomu, že je vyprodukovala zločinecká organizace, jak to mnozí lidé činí, je lživý alibismus. STB, podobně jako gestapo či jiné nacistické organizace, byl státní úřad.

0: To říct si, že skoro podávala nejprofesionálnější výkon ve své historii, protože už neměla takovou podporu obyvatelstva či některých institucí a soustředila se na sledování občanského fora, ať už v Praze nebo v regionech, či opozice, a také na nejdůležitější akce proti takzvanému vnějšímu nepříteli, to znamená na diplomaty a zpravodajské důstojníky, například zastupitelského úřadu Spojených států amerických.
1: Takže pokračovali, jako kdyby se nic nedělo.
0: Tak to nelze říct. Oni velmi silně vnímali, že situace se mění. Na stranu druhou nebyli schopni pracovat nějak jinak a ani ty pokyny od Adamce či dokonce od jeho nástupců nezněly tak, že by měli nějak zásadně změnit svou činnost.
1: 13. ledna roku 1990 vystoupil ministr vnitra Richard Sacher na setkání náčelníků centrálních útvarů Federálního ministerstva vnitra, Sboru národní bezpečnosti a také náčelníků krajských a okresních správ SNB a řekl:
2: skončil monopol vlády jedné strany. Skončila politika režimu, který nedokázal naplňovat lidská práva. Skončil monopol moci, který zneužíval bezpečnostní aparát, zejména některé jeho složky, proti vlastním lidem. Bezpečnost byla zneužívána jako nástroj mocensko-politického donucení k řešení společenských problémů, které měly být řešeny jinými prostředky. Především otevřenou politikou a dialogem s veřejností. Tento stav byl možný mimo jiné proto, že dřívější politický systém zcela záměrně vyloučil ústavní a společenskou kontrolu práce bezpečnosti. O práci bezpečnostního aparátu, zejména složky STB, se veřejnost nedozvěděla vůbec nebo velmi málo. A to ještě velmi mlhavě a neurčitě. Tato atmosféra jakési tajemnosti a negativní, někdy velmi smutné osobní zkušenosti občanů ze styku s touto složkou a některými pracovníky STB nutně dospěly ke stavu, kdy důvěra k bezpečnosti jako celku je vážně otřesena. Do náčelnických funkcí, včetně vedení Federálního ministerstva vnitra, byli jmenováni lidé buď přímo ze stranického aparátu, nebo s ním byli úzce spjati. Jejich nekompetentní rozhodování, zásahy a ovlivňování práce bezpečnostního aparátu vedly k přímé podřízenosti bývalému politickému vedení. Deformované chápání funkcí bezpečnosti vyvrcholilo 17. listopadu 1989 na Národní třídě.
1: Jaká byla role ministra Sachra a opravdu ten monopol moci, jak jsme slyšeli, skončil?
0: Ministr Sachr byl vyslán prezidentem Václavem Havlem na ministerstvo vnitra, aby je depolitizoval, aby je dostal pod kontrolu, nicméně ne, aby zničil ty struktury státní bezpečnosti. Jemu se zdálo, že je dostatečné, jestliže budou odstraněni náčelníci, případně posléze část státní bezpečnosti, která byla proti opozici, a tím ty změny skončí. Podlehl i těm názorům zevnitř, čili zevnitř státní bezpečnosti nebo zevnitř aparátu ministerstva vnitra, že vlastně státní bezpečnost v nějaké podobě musí nadále existovat.
1: Takže samotné státní bezpečnosti jejím představitelům se líbilo nechat zakonzervovat stav takový, jaký byl?
0: Tak pochopitelně hájili své zájmy, nedovedli si představit, že by bezpečnostní složky mohly pracovat jiným způsobem. A dospělo se do situace, že v polovině února 1990 byla státní bezpečnost zrušena, útvary byly přejmenovány a nastal poměrně dlouhý proces vlastně prověrek těch jednotlivých příslušníků státní bezpečnosti a jejich propouštění do civilu.
1: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Přestala krátce po listopadu 1989 fungovat státní bezpečnost? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
0: Státní bezpečnost krátce po 17. listopadu 1989 nepřestala existovat, naopak podala, řekl bych, nejprofesionálnější výkon ve své historii. Nicméně před ní byly 3 měsíce existence a posléze byla pod tlakem veřejnosti zrušena.
1: Víme něco o tom, že jednotlivé estebácké struktury se dokázaly opravdu překlopit do jiných organizací, institucí a pokračují v nějakém způsobu práce až do současnosti?
0: Přestože to bylo plánováno, viz ten dokument 28. listopadu 89, tak se nepodařilo organizovaně přejít do jiných struktur. Ta situace politická se odvíjela jinak, než jak státní bezpečnost předpokládala. Nicméně do těch všech struktur zamířili její tajní spolupracovníci, agenti, jak do politických, tak do státních, do vlády a tak dále. A nastal velký politický souboj o očistu státního a nakonec politického života, který trval vlastně několik let.
1: Dohání nás i v této oblasti naše historie?
0: Domnívám se, že jsme doučnými prošli 90. leta, kdy byl největší hlad po těch informacích, jak státní bezpečnost fungovala, kdy měly být otevřeny veškeré materiály, veškeré archivy státní bezpečnosti a veřejnost nebyla v tomto smyslu nasycena a dneska si myslím, že nás do určité míry tato minulost dohání.

0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu. Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Nad Německem se přehnala dvě tornáda, poničila desítky domů. Tři české fotbalové kluby bojují o účast v hlavní fázi evropských pohárů. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
3: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortů školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
4: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
3: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
5: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
3: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo s odvoláním na německou meteorologickou službu, to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. V Česku momentálně silné bouřky zaměstnávají hasiče a energetiky nejvíc na jižní Moravě. Zítra dopoledne se počasí uklidní, ale meteorologové varují před další vlnou bouřek odpoledne. Výstraha začne platit v 16 hodin, pokračuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přicházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
2: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Radiožurnál připravuje speciální vysílání k připomenutí srpnových událostí přímo z festivalu.
7: Fotbalisté Plzně prohráli na stadionu Červené hvězdy Bělehrad zahajovací zápas play-off Evropské ligy 0-3. V evropských pohárech jsou v akci taky další dva české týmy. Hradec Králové hraje v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec v Glasgow proti Rangers, oba o skupinovou fázi konferenční ligy. Na stadionu v Aténách je Tomáš Borovec.
8: Odkop od branky. 72. minuta zápasu. Panathinaikos Atény vede nad Hradcem Králové díky dvěma gólům Teteje 2-0. Pojďme se podívat do Glasgow, kde hraje Jablonec s domácími Rangers a utkání sleduje Karel Schamberger.
9: Jablonečtí fotbalisté prohrávají na trávníku Rangers 0-1 v 62. minutě hry. Z Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Kolony na D10 za Tuřicemi a na D1 za Bělotínem. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je před sjezdem do Benátek nad Jizerou už průjezdná. Kolem následku požáru kamionu na 26. kilometru se projíždí levým pruhem. Kolona začíná za sjezdem na Tuřice na 21. kilometru a je to zatím na hodinu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se zdržíte za Bělotínem. V omezení na kilometru 319 stále překážejí havarovaná vozidla v obou pruzích. Kolona od kilometru 316 je na půl hodiny. A přes severní Čechy prošly bouřky, nebezpečnou situaci hlásíte u Ohrazenic. Ve sjezdu z dálnice D10 na silnici 35 do Liberce je na vozovce hodně vody.
11: Je tam poměrně velký bazén, takže v tu chvíli tam je aquaplaning a
0: nebo co si dát pozor.
10: A na silnici 26 z Domažlic do Plzně zpomalte za Horšovským Týnem. Za Zahradnictvím máme hlášenou nehodu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno a lokálně přehánky, od jeho západu postupně až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Tomáš Bím je maliar, grafik a ilustrátor, ktorý si svoju cestu k výtvarnému umeniu našiel bez akademického vzdelania. Vyučil sa knihtlačiarom, no postupne sa presadil ako autor, ktorého práce putovali na výstavy doma i do zahraničia. Študijné pobyty ho zaviedli do viacerých európskych krajín, Spojených štátov aj Ázie a jeho práce sa dostali do galerijných, múzejných i súkromných zbierok po celom svete. V novembri bude mať 80 rokov. Stále maľuje a tvorí litografie v dielni v ulici Říční na Malej Strane, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou. Říční totiž nebola obyčajná tlačiareň. V 70. a 80. rokoch to bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší českí grafici a výtvarníci z okruhu Holaru. Tomáš Bím patril medzi nich. Tomáš Bím žije v Dobřichoviciach pri Prahe a dnes už toto mestečko pre svoj zdravotný stav opúšťa len výnimočne. Tento raz som preto za hosťom hovorov prišla ja. Stretávame sa v jeho galérii v Dobřichoviciach. Ďakujem, že ste s nami a príjemné počúvanie praje Tatiana Čabáková.
1: Hovory.
11: Pán Bím, vy ste pôvodne vyučený knihtlačiar. Ako ste sa dostali od tohoto remesla k vlastnej tvorbe?
12: Od té tiskařiny jsem prošel docela dobrý kus cesty od malování na stadionech reklám přes výstavy a veletrhy, přes nějaký návrhy na hramodesky, přes bedňáka u kapely, tradicionální studio Pavla Smetáčka. No a postupně si kresl nebo tohle, až jsem potkal kamaráda, který řekl, že ta kresba je dobrá, kdybych jí prostě nějak rozmožil a že má známý v litografii. Tak jsem se známil s malířem Pavlem Ručkou a grafikem. Ten mě vzal do dílny, kde musím říct, jsem okamžitě, ne já zapad, ale oni mě okamžitě přijali. A byl tam skvělý kolektiv velkých malířů a pro mě jako pro mladěcha to byl úplný objev, protože tam byl Kamelota, Born, Liesler, Stajlík a podobně, takže to bylo něco pro mě neskutečné. Ovšem všichni se ke mně chovali fantasticky a přijeli mi. Takže jsem tisknul, byli tam dva tiskaři, Jirka Lípa a Tomáš Svoboda. Přidělili mě, jako pan Svoboda byl jakoby vedoucí ty dílny a řekl, že budu tiskat s Jirkou Lípou. A to jsem měl hroznou výhodu, protože Jirka Lípa byl krátce po vyučení, takže jsme se obrovsky shodli, protože nedělal žádnýho machra nic. Tak nějak nám to sedlo, že jsem zůstal jemu jako věrnej i ty dílně, až do té doby, kdy ho potkal zlá nemoc, jsme tiskli spolu snad, já bych řekl 40 let a udělal jsem svoje nejlepší litografie, jsem vytisk s ním.
11: Které litografie pokladáte za svoje nejlepší?
12: No, každý máme nějaký litografie, který máme rádi, že jo. Já nevím, kolik jsem toho vytisk, já nevím, přes 200 litografií, možná víc. Mám všechny rád, ale některý mám obzvlášť rád a váže se mi k tomu něco. A když se dělali, tak byla u toho určitá nějaká nálada, sranda a tohle, tak jsem to myslel takhle, jako, že no a to nemůže být všech 200, že mám z toho vybraný některý, na který jsem nejen pyšnej, ale No se mi po létech jako líbí.
11: Vy jste známý tým, že do svojho ateliéru takmer vůbec nikoho nepúšťate. Jste taky samotár?
12: No tak, já když maluju, tak musím být sám. V ateliéru v každém případě tam skoro nikoho nepouštím. Když tak jenom opravdu pár přátel, nebo mám hrozně rád samotu, jo, šíleně. A když jsem objevil tu dílnu, přišel do té dílny, tak je to takový pro mě relax. Protože vlastně já jsem dneska nejstarší, nebo jediný z té generace, která to kdysi tiskla, a myslím pan Slíva. A ono se to dneska těm mladým už to není ono, jo, těžko vypráví, protože tady byli bolševici a tohle všechno a ta dílna byla jakoby zašitá a scházela se tam určitá skupina výtvarníků, grafiků, který mezi sebe jen tak nikoho nepustili. A když někdo přišel, tak většinou máme obsazený, nebo není termín, nebo tohle. Takže tam to žilo takovou jako symbiózou, jo? Bylo to takový jako malej bezvadný klub, rodina, dalo by se říct rodina. A prožívali jsme spolu tisíce a tisíce věcí a příhod, večírku, mejdanu a já nevím, co všechno, co ta dílna prožila. A ono vůbec, když jste vyšla do té dílny, tak vás ovanula taková zvláštní, já nevím, jak by se to takový zvláštní duch, jako ty dílny, ty staré dílny, tam jsou původní prkna, že jo, na podlaze, všechno je původní. Nic se tam nepřidělávalo, jenom se tam postavili stroje a tisklo se tam od jak živa. Tak to bylo takový zvláštní. A dokonce i dneska, když už je to takový, stal se z toho, musím říct, trošku manufaktura, trošku se tam tak trošku jinak běží, už to není vlno, tak je jiná doba, že jo, za toho bolševika jsme se tam zavřeli a nějak to jako úplně jinak probíhalo, když to dneska každý, to stojí velký peníze, tak to chce mít rychle za sebou, že jo, hotový, protože opravdu to není levná záležitost. Takže ta dílna je trošku jiná, ale pokaždý, když tam vstoupím nebo vejdu na ten dvoreček slavný, tak se to ve mně všechno, se to do mě vrátí. Ta neskutečná doba, tenkrát tam na tom dvorku měnili autom volej, takže to se zavřeli vrata naproti ty dělníci dva, ty byly neskuteční. Takže to tam všechno bylo takhle propojené, takže na tom dvorečku se hrál tenis, ping-pong, pařilo se tam, dělali se tam různý večírky, divadlo se tam hrálo, bo tam se hraje ještě divadlo do dneš, pardon. Takže to za mě takhle působí, ale no se to nedá dneska moc nikomu vysvětlovat, protože ta doba byla opravdu hrozná a my si nepřipouštěli, my jsme žili v takové bublině a prostě nikam jsme nemohli, když to takovému. Takže jsme si to udělali všechno pro sebe a měli jsme s tou pedel, že jo, takhle, no.
11: Pan Bím, vy jste výborný pozorovatel. Vaše litografie mi připadají jako jedno filmové políčko. Člověk si vie představit, že vstupí do toho obrazu a bude na chvíli žít v jeho kulisách. Protože vaše litografie, vaše grafiky mají humor, nadsázku, vyžaruje z nich pohoda, láskavost. Kde čerpáte námety?
12: Já zaprvé jsem v to vzpomínky z mládí, nad čím člověk zestárne, tak najednou mu to připadá, jako by to bylo včera, vrací se k tomu, objevuje věci, které byly tenkrát samozřejmostí. Tenkrát se tomu nevěnoval, nemaloval jsem to, nebo tohle, dneska to rád, jako dělám. Takhle, vy jste říkala, že zniší pohoda a laskavost a to, ale zvláštní je, že jsem docela nevrlej, zlej člověk, který nemá rád lidi.
11: Tak to som rada, že tu môžeme dneska spolu sedieť a ste celkom vrlí, milí.
12: No, a tak to asi vymyká, ale... No, takže čím víc jsem nasranější, tím jsem vypozoroval a v rodině říkají, že vznikají, protože to málo kdo ví, že jo. Ty, dalo by se říct, takový ty nejlepší kousky, co jsem udělal, tak nějak si to vybiju v té práci, protože já abych byl upřímný, tak to je jediný, co mám, jo, jako.
11: Pre vás sú veľmi typické určité motívy, ktorým sa venujete celé roky, ktoré stvárňujete rôznymi spôsobmi. Tak aké motívy vy teraz kreslíte najradšej?
12: No je to príroda. Město, hlavně periférie, ty jsou tady furt. No a čím víc jako člověk se noří do té krajiny, si tak i vysnívám nebo kombinuju. A zavíc vznikly nový formy, jako je golf, tenis a tohle všechno, ty lidi tím žijou. A za to táče kousek od ateliéru jsem měl starou štvanici, ale opravdu tu starou. Dřevěnou boudu a tohle pěkně jsou tam špekáčky. V noci jsme se nahatý koupali ve Vltavě. No pak ty noční prany, že já jsem měl ateliér s kolegou, s kamarádem, Dádžitým Sodomou v Kolkovně 7, což je neskutečná ulice, protože když jdete dneska, je podnik vedle podniku a tisíce lidí. Tenkrát tam nebylo nic, byly stažený rolety a bylo to jenom řempo, řempo, řempo. Celá ulice byla řempo. A okolní ulice byly taky řempo.
11: Co je to řempo?
12: Řempo byly řemeslnické potřeby. Takže tam byly sklady hadrů, materiálu technického, no to, co potřebují řemeslníci. No a občas to někde prodávali, tam jako můžete si mohla koupit lopatu, šroubek, drát, madraci, kus látky, petrolej nebo nějaký líst. Takže to tam jako ta ulice tenkrát takhle vypadaly. No.
11: Pojďme se teraz zase vrátit k vašej tvorbe. Bola som sa pozrieť, ako to vyzerá v litografickej dielni v Říční na Malej Strane, kde vy tvoríte presne 50 rokov svoje litografie. A od tlačiarov viem, že každý umelec prichádza do dielne s inou prípravou. Ako to máte vy? S čím prichádzate do dielne? Máte len nápad alebo jasnú predstavu, ako má vyzerať konečná grafika?
12: Tohle som sa naučil, když jsem byl jakoby elev v litografii, když jsem furt na to koukal, když někdo přišel se cítit ke kamenu a vypálil ho tam za dopoledne, to měl nakreslený z hlavy. Chodil tam pan Born a hlavně pan Lichler a oni byli skvěle připraveni. Ale úplně jak když šli do školy, úkoly, vyndali desky a v těch deskách měl perfektně vyvedený návrh ve formátu 1:1 v barvách a měl to akvarelem udělaný. A tohle to se překreslovalo na ten kámen. Takže i ty tiskaři všichni viděli, jak to bude vypadat. Takže jsem si říkal, a tak takhle to je. Takže jsem chodil připravený jako oni. Malý Pabel nadšený, protože viděl, co už bude dělat a jak bude udělat, tak si to rozvrt, kterou barvu začne, kterou bude pokračovat a tak dále. No. Takže tak to probíhalo, což mě zůstalo. Akorát teď je ta výhoda, že teda pánové v dílně mi vyšli vstříc, že ty šutry mi přivezou domů.
11: Oni vám robí velkou výnimku, takovou velkou přátelskou službu.
12: Velkou. Ale já jsem jediný, který tam zůstal jako z té generace od roku 76, když to mám. Takže když si to člověk spoučítá, to je pěkná řádka, to je generace celá. No, takže opravdu musím říct, že mě vycházejí neskutečně vstříc. No, teď mě přivezli, tamhle jsou ty dvě veliké litografie, tak mi přivezli domů tamhle ty dva veliký šuty, takže si taky dali záhul to míst, že jo, tam je to položit. No takže mám tak, udělá mi to dobře. No.
11: Tyto dva kámene litografické, které tu máte připravené, tak jsou ten největší formát, který můžete tlačit. Robíte rád takéto velké grafiky?
12: Už si to víceméně dělám opravdu sobě pro radost, dělám strašně minimální náklad, protože ta velká litografie není tak dobře prodejná, nebo abych to řekl, nemá takový odběr, jako ty střední. Zaprvé je to velký, je to drahý, on taky stojí, že jo, úplně jiný peníze. A trošku se to vleče, to vlastně si vemte, že tam jsou 2,5 normální grafiky, co dělám, jo, takže kdybych to rozdělil, tak mám 2 střední šutry vedle sebe a ještě si můžu dělat prcka, jo.
11: V litografickej dielni sú dnes mladí tlačiari Matej Bouda a Štepán Keprta. Sú vám rovnakými parťákmi, ako bol váš dlhoročný spolupracovník Jiří Lípa? Dokážu vás inšpirovať, alebo po 50 rokoch v dielni je vám už všetko jasné?
12: Všechno jasné mi nikdy není a nikdy to nebude. To je blbost, když někdo řekne, že jsem hotovej. Nikdo není nikdy hotovej, protože už sám od sebe i přijde nové věci a jsou věci, které ho trápí a chtěl věděl, že by se to dalo udělat jinak. Ale v poslední době, jak člověk asi stárne a dětinští, tak pozoruju, že mají z toho hroznou radost, že je to dobrý, jo. Oni jsou víc nadšená než vy, že se mu to povedlo. Jo, on už zve u té mašiny, no to je ono, to je konečně ono, a vy to nevidíte, vy to, já tam sedím, že jo, no on to má v té mašině, on si udělal nátisk a jo, to je, no to je super, to je super. A já říkám, tak to přines, ne, to ještě musím, ještě, no, a pak ti vám přinese tisk, jako o kterém si myslí, že už je dokonalý. Takže se na něj podíváte a řeknete, jeď to. A nebo když budete takový ten šťoural, tak to, no, ale tady bys to trošičku vzal, tady bych přidal, no a tohle musí pryč. Takže proto říkám, no, tam je tam vynikající parta, no.
11: Hovorí hosť hovorov, výtvarník Tomáš Bím, s ktorým som sa stretla v jeho galerii v Dobřichoviciach pri Prahe.
1: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pán Bím, ale vy nie ste len grafik, hoci doteraz sme sa venovali vašej grafickej tvorbe. Teraz sedíme u vás v galerii, kde sú okolo nás vaše obrazy, ktoré maľujete akrylovými farbami. Ako to striedate? Kedy je to akryl a kedy sa venujete grafike?
12: Za prvé, dneska už je to tak, že se musíte z té dílně objednat. Jo. Musím zaklepat, že jsem takový divný a to zavolám, hele, abych potřeboval termín, tak příští týden nebo tohle nebo za měsíc. A ne, jsme plní. Já říkám, no nekecej, to si musíš na mě udělat čas nebo tohle. Samozřejmě, že ten termín najdou si pro mě. Ale to je tím, že malujete a teď je to úžasný relax, jo. Vy najednou to necháte a strávíte 14 dní v litografii, jo. Tak dřív jsem to dělal 4 dny, týden, dneska je to pro mě 14 dní. A tím se strašně odfouknete, úplně se vám vyčistí hlava a vrátíte se zase k těm svým obrazům. Namaluju obraz a já ho namaluju s určitým svým příběhem. Protože František Dvořák mi vždycky říkal, důležitý je, aby ten obraz měl příhodu, jako historii. Příběh, musí mít příběh, pakliže ten obraz nemá příběh, tak je to mrtvý.
11: Vaša tvorba je zastúpená v muzeách, galeriách, v súkromných zbierkach. Poznáte svojich zberateľov osobně? Chcú byť s vami v kontakte?
12: Budu neskromnej, není jich málo. Některý jsou fantastický, s kterýma se rád sejdu nebo to. Některý jsou otravný. Všem to se nedá vyprávět. To nechci někomu ublížit. Jak se to říká, jsou to takový fanoušci nebo to, že to, mi to prominou, jo, tohle to všechno. Že to vědí a se mě do toho sklouzne. A někdy to jako opravdu není příjemný, protože některý voj volají, ale zítra bych potřeboval tohle, nebo nemáš tam tohle, já se přijdu, potřebuji nutně rychle tohle a tohle. To jako, když člověk odmítne, tak víte, že nebo v tom tónu poznáte, že docela kanotera takových věcí a teď mi řekne, že ne. Takže.
11: A co to znamená?
12: No jde, brácha má narozeniny, jde na svatbu, potřebuje prezent k doktorovi.
11: Vy nemáte v zásobě litografie?
12: Ale máma, mě se sem nechce. Mě se sem nechce kvůli tomu. Říkám si, ale když jsi starý, Jako tě to nevytrhne, že to nepotřebuješ, jako, no.
0: Vám už nejde o to predať a zarobit peníze?
12: No ne, ne, každému jde o peníze, to je blbost. Ale nepotřebuje v tomhle okamžiku, nebo já nevím, jako berte to tak, že budete, když právě, když jsem byl mladý, tak ježišmarja, tak mě rodina taky nevěděla půl roku, takže teď třeba tu sobotu nebo neděli s ní strávíte, nebo oni přijdou a za dědou a tohle. No a vy řeknete, já musím do galerie, protože tam přijde někdo a bude si vybírat grafiku. Prostě nechce se mi, no.
0: Budete mať 80 rokov?
12: No.
0: V novembri?
12: No. Taky tady připravujeme knihu, která by měla teda vyjít. První díl dělal František Dvořák. Ta dvojka, která bude na to jako navazovat, dělal Pavel Kosatík. No. On mi napsal text a teď jsem ještě na něm chtěl požádal, jestli by mi napsal takový úvod, jako, že bych to nerad dával někomu jinému, ať je to celý Pavel Kosatík, Tomáš Bím. No.
0: Pavel Kosatík je úspěšný český spisovatel. Máte s ním nějaký osobný vztah? Je vaším sběratelem?
12: Je sběratelem, to je jedna věc, výborný vztah. Dokonce napsal knihu, kterou nevím proč, ale řekl jsem, že ji nechci vydat. No, takže je rukopis od Pavla Kosatíka.
0: O čem písal?
12: O mně. No, o rodině a no, celková taková ta.
0: A proč nechcete tu knihu vydat?
12: Protože si myslím, že je to takový, že to nemusí všichni vidět. Já jsem se tam v některých věcech moc otevřel a bylo mi to pak, když jsem čet, teda když mi to dal přečíst, což on byl nadšený a lidi kolem, ale mě to tak nějak jako nepřišlo. No. No tak jsem řekl, že ne, že ji nevydám, byl nešťastný, tomu věřím. No tak teď jsme to udělali, ona vznikla, on ji napsal asi před 15 lety, určitě. A teď vyjde dvojka, budou tam věci, které nevyšly v té jedničce a zase nevyšla k 60 nám, tak od roku 60 do současnosti tam budou tyhle věci jako. Tak jsme přemýšleli a říkal, tak použijeme něco z té knihy. Podívej se do ní, vyškrzej si, co tam nechceš, nebo to. No. Tak já jako řekl, že jo, že to uděláme, že se tomu víc nějaký opraví a tohle všechno, ale že chci, aby to bylo jako opravdu, že ten rozhovor, který jsme dělali pro tu knihu, byl před těma 20 lety, jo? Že ne současnej, už jsem zase někde jinde a tohle. Takže bych chtěl zachovat zase v tomhle případě ten ráz, který tenkrát byl. No.
0: Hovoríte, že jste někde jinde, čo je logické, protože uplynuli 2 desaťročia od vydania vašej prvej monografie. Ako vidíte Tomáša Býma 60-ročného a Tomáša Býma 80-ročného?
12: Strašně jednoduchý, jako nevrlej. Nemocnej stařík, když to vsetíva 20 řádil a to přišlo kolem tý, po tý 70 to rychle, pak se to najednou začalo vršit a všechno jsem si nic nepřipouštěl, že jo, co?
0: Tvoríte aj dnes rád?
12: Hrozně, no tak já ani takhle, zaprvé je to můj život, děláme to dobře, vůbec si nevedu představit, že bych něco dělal jinýho. Tak nějak mi to uklidňuje. No mám z toho radost, takhle. Rozumím, nevedu si představit, že bych to nedělal, nebo že bych nemohl to dělat takhle spíš. Jakože. Jsou v té době, jak se člověk dožívá určitého věku, tak musí přemýšlet nad tím, že se může cokoliv stát, upadnete, nebo já nevím co všechno, ale budete moc dělat, že jo. Zlomíte si ruku, blbě se roste, protože staré kosti nechtějí růst a tohle. Takže já si to vůbec nebudu představit, co bych dělal. Já si nebudu představit, že bych seděl na zahradě, když to mám taky hrozně rád. Pozor, čumět do zelená, do blba a na nic nemyslet. Jo? Jen tak sedět a toho dovedu, tak sedět celý odpoledne. Ale nedovedu si představit, že bych to dělal furt.
0: Pán Bím, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a za pozvání do vašej galerie v Dobřichoviciach. Hosťom v hovoroch bol výtvarník, tohtoročný jubilant Tomáš Bím. Za pozornosť ďakuje Tatiana Čobáková.
1: Český rozhlas Plus, správy v angličtine.
13: Czech Radio. News in English.
11: Czech agriculture is expected to lose around 20 billion Czech crowns in revenue this year, said Jan Doležal, president of the Czech Agrarian Chamber, at the opening of the Zemlje Živitelka Agricultural Trade Fair. In crop production, the decline will be caused mainly by this year's lower harvest, considered to be the worst in the past 15 years. The Czech Republic should spend slightly more than 2% of its GDP on defense next year. Otherwise, given the commitments made at the Hague summit, a shortfall in defense spending would emerge in subsequent years leading up to 2035. President Petr Pavel told journalists this today during a visit to companies in Nové Město na Moravě. The finance ministry today downgraded its forecast for the country's economic growth this year to 1.9% in its new economic outlook. In its previous forecast in April, it expected GDP to grow by 2.1% this year. The downgrade is due to the impact of the ongoing conflict in the Middle East. For next year, the ministry maintained its forecast of 2.4% economic growth.
13: Weather.
11: Tomorrow the weather is going to be cloudy with occasional rainfalls. The highest daytime temperatures will range from 22 degrees Celsius to 26 degrees Celsius. If Pigeons Turned to Gold has been selected as Czechia's submission for the Best International Film at 2027 Academy Awards. A raw and inventive documentary, it explores addiction in director Pepa Lubiatsky's own immediate family. But can such a film have a chance at the Oscars? Ian Willoughby will tell us more.
14: Addiction has destroyed my life. Addiction has destroyed my life.
15: A trailer for If Pigeons Turn to Gold, which has been selected by the Czech Film and TV Academy as the country's submission for the Oscars next year. The documentary was directed, written and co-edited by Pepa Lubajatsky, who also did a lot of the camera work, including on a mobile phone. The raw film is centered on the sometimes shocking impact that addiction has had on close members of the director's own family. I wanted to break the stigma surrounding addiction and life on the streets. It also involved some anger at the system because my cousin lost both his legs after he didn't receive prompt hospital care. I also experienced police violence against people on the streets, including my own brother. I wanted to get all of this out of me, but I never imagined that this would become a major film. Wojciech Rinda is a film critic. I asked him what made If Pigeons Turn to Gold special and what its actual Oscar chances might be.
16: I think that one of the main qualities is what Pepa Lubiatsky, the director, describes herself as a brutal honesty. It's the approach of really letting it all go and being as honest as possible about herself, about her family, about her relationships and about addiction. So that's one of the things. And the other one is, at least for me, the totally free-form structure or approach that she uses. She uses everything from handheld camera to AI to stylized pigeons talking. So that's what makes it totally fresh and almost intoxicating.
15: How do you view the fact that the Czech Academy has selected this film as the country's submission for the Oscar?
16: Myself, I think they finally realized that films about famous Czech personalities and World War II don't have as big an impact outside of Czech Republic as they thought. So this is the second year in a row that they chose a documentary after I'm Not Everything I Want to Be about the photographer Libuše Arcoviakova. And I think it's a wise move because these films are, for the lack of a better word, not as academic. They are very fresh, very personal. They have a universal appeal, in my opinion.
11: Thank you to Ian Willoughby for his story. My name is Romana Grejcerová. Thank you for listening.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Senátoři pravděpodobně odmítnou novelu stavebního zákona. Pokud poslanci jejich veto přehlasují, opoziční senátoři budou připraveni obrátit se na ústavní soud. Domnívají se totiž, že předloha obsahuje protiústavní prvky. Koaliční zákonodárci to odmítají. Trvají na tom, že novela je připravena tak, aby zrychlila stavební řízení. Zjednodušuje život všem, kteří chtějí stavět, nebo jen velkým developerům? Co bude centralizace stavebních úřadů znamenat pro samosprávy? A pamatuje novela dostatečně na ochranu životního prostředí?
17: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Bazala, který chce obhajovat svůj mandát v nadcházejících senátních volbách. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: A senátor hnutí ANO, primátor Opavy Tomáš Navrátil, který hodlá kandidovat v nadcházejících komunálních volbách. Dobrý den i vám.
20: Krásně dobrý den.
18: A začněme od vás. Nemáte vy obavu z toho, že by ta novela stavebního zákona mohla skončit až u ústavního soudu?
20: Samozřejmě se to stát může kdykoliv, pokud se kdokoliv rozhodne, třeba například skupina senátorů, že pošle tuto novelu k ústavnímu soudu, tak to tak samozřejmě dopadnout může. Já jsem ale přesvědčen, že to tak nakonec neskončí, že přesvědčíme kolegy, když rozebereme podrobně tuto novelu zákona, že je prospěšná a pomůže zrychlení staveb. Opravdu s tím dlouhé roky bojujeme, pořád se potom volalo, hlásalo, a já věřím, že tato novela pomůže jednoznačně urychlit výstavbu.
18: Pane Bazalo, necháte se ještě přesvědčit? Jste s tomu otevřený nebo se přidáte ke kolegům z ODS a TOP 09, kteří se chtějí obrátit na ústavní soud?
19: Tak já to vnímám tak, že ta novela jako taková je skutečně revoluce ve stavebním řízení jako takové, kdy vlastně centralizuje moc, a to právě může být jeden z těch prvků jakési podjatosti téhle centrální moci jako takové. My jsme zatím na klubu o tom, aby jsme se bavili, že podáme ústavní stížnost, nebavili, tak daleko ještě nejsme. Uvidíme, jak ten proces bude ještě probíhat, byť je převelký předpoklad, že Senát zamítne tuto novelu stavebního zákona. Pravděpodobně Poslanecká sněmovna má dostatečnou sílu na to, aby nás přehlasovala. A na druhé straně máme i právní analýzy, které říkají, že je tam prostor k tomu, aby jsme podali ústavní stížnost.
18: A v čem přesně?
19: No především té podjatosti a také částečně v tom, kdy ti velcí hráči, kteří mají dostatečně jaksi silné právníky oproti běžnému občanu, může jaksi dojít k tomu, že ta ústavní právo jsou porušena.
18: Měří ta novela stavebního zákona, pane Navrátile, všem stejným metrem? Není napsaná tak, že vyhovuje především velkým hráčům?
20: Novela stavebního zákona je udělána pro všechny. To, že u těch velkých developerů, teď se bavíme o těch stavbách nad 10 000 metrů čtverečních, jsou ty procesy nastaveny nově, je skutečně dobře, ale nevyřazuje to ten původní proces toho řízení. Vy jste účastníkem řízení, vstupují do toho samozřejmě další subjekty, které v tom území mají v rámci řízení svoje místo, řeší se tam pozemky a podobně v rámci obcí, je to územní plánování a tak dál.
18: Dobře, ale když se zastavíme u té konkrétní věci, kterou jste teď zmínil, že tedy stavby s podlahou plochou aspoň 10 000 metrů čtverečních, u kterých převažuje funkce bydlení, mají být ve veřejném zájmu a tedy budou s nás schvalovány. Mm-hmm. Není to něco, co vyhovuje jenom velkým developerům, protože do takových projektů se pouští jenom oni?
20: No tak samozřejmě, kdo jiný než velcí developeři mohou takovéto stavby zrealizovat. To prostě menší stavební firma nebo malý developer skutečně neudělá. A já jsem jednoznačně přesvědčený, že to potřebujeme. V rámci zkušeností my naopak tyto developery hledáme, protože nejsme schopni zafinancovat takto velké stavby, abychom
18: Čili
20: pomohli.
18: Ta novela jde na ruku velkým developerům?
20: Ne, to není o tom, že jim jde na ruku. Ona spravuje ty podmínky, které v minulosti blokovaly, a bylo to velmi složité. Opravdu ty řízení trvaly skutečně až skoro 10 let. Máme samostatnou zkušenost u nás, jsme obec s rozšířenou působností, 55 000 obyvatel. Je takový velký projekt, trvá skutečně 5, 8, 10 let. A pak, když máte něco postavit, tak tento čas nezvládnete ani ve volebním období a je to velký problém.
18: Nezlobte se, pořád mi není jasné, proč se to usnadňuje zvlášť velkým developerům. když říkáte, že ta novela stavebního zákona má usnadnit život pro všechny?
20: Já to nevnímám skutečně jako usnadnění pouze pro ty velké developery. Tam jsou pořád legislativní procesy, které musí splnit. To, že ten proces už jde pouze přes úru a vyhýbá se některým věcem konkrétním, které se připomínkovaly, tak přece neruší ostatní věci a kontrolní mechanismy, které dosud jsou nastaveny a platí. Takže tam se jako nic nezměnilo a oni musí stejně všechno splnit. Takže není to pro ně žádné zvýhodnění.
18: To byste uznal, pane Bazalo, že kontrolních mechanismů tam zůstává celá řada?
19: Určitě tam zůstává celá řada kontrolních mechanismů. Na druhé straně, tyto stavby jsou ve veřejném zájmu. To znamená, vlastně musí být povolený. Popřípadě se tam doplní plánovací smlouva, která by mohla v uvozovkách i třeba ekonomicky vyrovnat některé ty záležitosti. A to je právě ten moment, kdy vlastně můžou malí, drobní lidé, kteří bydlí v okolí, můžou být touto stavbou poškození. A nebo, včera jsme o tom se tak trošku bavili, někdo si tam postaví chlívek, který potom bude páchnout a bude dělat problémy celé tomu území.
18: Chlívek asi nebude mít 10 000 metrů čtverečních, když mluvíme o těch stavbách, u kterých převažuje funkce bydlení tohoto rozsahu. Nedává smysl, že právě tyto stavby, u nichž převažuje ta funkce bydlení, budou moc být prohlášeny za stavby ve veřejném zájmu, když chce vláda zlepšit situaci na trhu s bydlením?
19: Já si myslím, že to především ale musí být o té obci, o tom místě, kde ti lidé žijí a kde nějakým způsobem i územní plánem je vyčleněn ten prostor bydlení. A to si myslím, že je velmi důležité.
18: Takže nesouhlasíte s tím, aby velká bytová výstavba byla ve veřejném zájmu a tedy, aby její schvalování bylo snažší?
19: Ano, nesouhlasím.
18: Jasná odpověď. Dotkli jsme se toho už opakovaně v několika pořadech a je to téma, o kterém se v souvislosti s novelou stavebního zákona taky hovoří. A to je něco, co se označuje tou zkratkou zpětná nebo dodatečná legalizace černých staveb. Proč se s něčím takovým počítá, pane Navrátile?
20: A tak ono to už probíhá dneska. Netvařme se, že dneska neexistují černé stavby. Mohou být způsobené mnoha faktory. Chybějící dokumentace, koupíte nějakou budovu, neskontroloval jste si všechny potřebné podklady, které k tomu máte, historickými převody, tak jak se převáděly majetky ze státu na obce a podobně, například ze státních organizací, z kasárny, armáda podobně převáděla spoustu budov a pozemků a tak dále, tak vznikají skutečně stavby a jsou to i menší stavby na zahradách, pergoly, nějaké bazény, přístavby, zahradkářských osadách, chatky a podobně. A je to velmi, velmi složité někdy vůbec dohledat, jestli to stavební povolení má. Během těch let se strašně změnily jako legislativní rámce, legislativa a tehdy byly jiné možnosti a stavilo se za jiných podmínek než dnes. Při té praxi na to běžně narážíme, že jsou věci, které nejsou zavedeny, najednou zjistíte a jsou to třeba i jako věci v majetku města, což si myslíte, že byste měli mít všechno v pořádku, ale vy na to přijdete až při nějaké konkrétní věci, kterou tam realizujete.
18: Dobře, takže ale to, nepovede se to teď k tomu, že ti, kteří chtějí stavět, třeba i na černo, tak to udělají s vyhlídkou, že pak si třeba tu svoji černou stavbu uhájí, protože bude možné ji dodatečně legalizovat.
20: Takhle ten zákon není postaven, tam jsou zase jasné...
18: Já vám řeknu, jak je postaven. Podle novely se černá stavba nemá bourat, pokud by zbourání znamenalo, a teď cituju, nepoměrně větší újmu v porovnání s újmou vzniklou navrhovateli zamítnutím návrhu.
20: Ano. A celý tento proces se zase bude posuzovat. Není to o tom, že by to platilo automaticky, bude to mít zase jasnou metodiku toho, jak se tyto stavby budou posuzovat a zda nebyl úmysl postavit záměrně proto, aby nemusela se stát černou stavbou. Jako to jsou věci, které dneska už existují, na které máme kontrolní mechanismy, na které umíme zareagovat. A pokud je tam zjištěný fakt, že to bylo úmyslně a záměrně proto, aby se takhle mohla zlegalizovat stavba, tak na to máme právní úkon, jak to řešit.
18: Pane Bazalo, neuklidňuje vás to, že tam bude ta podmínka, že ta černá stavba musela vzniknout neúmyslně, že to tedy nebyl záměr toho stavebníka, aby si tam něco postavil?
19: Já mám z toho trošku obavu, protože vždycky, když už někdo něco někde investuje, tak samozřejmě počítá s tím, že to postaví. A vlastně když přijde úřad, který řekne odstranit, tak to taky někdo musí zaplatit. A většinou to bývalo o tom, že ta samospráva to musela zaplatit. Kdo bude hradit náklady na demolici té stavby? To je pro mě ta největší otázka jako taková. A samozřejmě rozumím tomu, co říká pan kolega, že tam bude k určitému posuzování, zda ta stavba nevznikla záměrně na černo. A to asi bude ten prostor k tomu, aby vlastně v tom veřejném projednávání se rozhodlo, zda se stavba odstraní nebo ne.
4: Tedy principiální problém s dodatečnou legalizací černých staveb nemáte. Rozumíte tomu, proč to v té novele stavebního zákona je napsané tak, jak jsem si
19: říkal? No, mě to tam velmi valí, protože černý stavel nebo lidi, kteří staví na černo, ať už pod jakýchkoliv z důvodů, tak to vlastně využívají tu možnost, že vlastně dodatečně tu stavbu povolí.
4: A stát by neměl být smířlivý ani k menším černým stavbám, kterých se dopustí někdo na černo?
19: Tak samozřejmě víme, že je spousta stavení i drobných rodinných domků, kdy se přistavovaly jednotlivé místnosti a tak dále, ale na druhé straně dneska dochází k legalizaci, kdy lidé mají možnost si tu stavbu obílit, protože se z nějakých důvodů ztratila dokumentace v rámci dědického řízení, nebo přišli po vojně, dokumentace se ztratila. To se dneska běžně děje, že vlastně mají lidé možnost si obílit ten svůj rodinný domek tak, jak je v současné době.
4: Pane Navrátile, hovořili jsme tady před chviličku o velkých hráčích, o velkých developerech. Nemáte obavu, že tady této nové klauzule o dodatečné legalizaci černých staveb budou využívat třeba i oni a že si postaví něco, co může být třeba kontroverzní, ale potom si úřad vyhodnotí, že to nebyl vyložený úmysl a že kdyby se to demolovalo, tak by vlastníku vznikla větší újma a nechá to být?
20: Tak pořád máte jakési nástroje a to máte úřady, které budou dozorovat a které ví, co se v jejich území děje. A přece jenom z logiky věci mi neříkejte, že si nevšimnete, že vám na vašem území něco takového začíná vznikat. Že nějaký developer má zájem a obchází si už nějaké úřady a má tam architekta a začal kopat, dělá nějaké přípravné práce, dělá si vrty. A vy víte, že v tom území nemáte nic takového schváleného. Takže opravdu jako obavy tohoto typu, že by tam najednou vznikla za týden obrovská hala a já už jsem si ji neudělal a pak se bude posuzovat, jaké byly náklady a že to odstranění je neuměrné. Je to prostě, je to nelogické. Vy v tom území přesně víte, co se děje. Ten developer se na to dlouho chystá, potřebuje řadu informací, než vůbec cokoliv začne stavět. On neví infrastrukturu, neví sítě, neví napojení, neví nic. A vy i v rámci životního prostředí a všech těch agent, které máte na to navázány, tyto informace máte. Navíc máte v rukách územní plánování a víte a jste účastníkem jakéhokoliv v řízení. Takže kdekoliv, když podá podnět, tak vy jste o tom informován a víte a můžete tomuto zablokovat.
4: Na to územní plánování bych se za chviličku zaměřil. Díky, že jste mi ho připomněl. Pane Bazalo, souhlasíte s tím, co zaznělo?
19: No já mám trochu obavu, kdy při centralizaci toho stavebního úřadu ti lidé budou v vozovkách částečně mimo to území, budou v určité jedné skořápce nebo obálce jako takové pod jedným svým vedoucím, který bude jim dávat jednotlivé příkazy. A zkrátka jasně, nejsem si úplně jistým, zda kdy ta černá stavba bude vznikat, samozřejmě záleží v kterém místě a tak dále, jak bude velká.
4: Pane Navrátile, ještě budou ti úředníci působící na nově vzniklém centrálním úřadu rozumět tomu, co se děje třeba u vás v Opavě?
20: Samozřejmě, že budou, protože budou přecházet úředníci od nás. Bude tam nějaké
4: to ještě není tak jisté, protože lec, kteří se tomu brání zatím.
20: Jasně, spousta asi primátorů, starostů, hejtmanů bude řešit, že kvalitní lidi si bude chtít nechat ponechat právě pro svoje třeba územní plánování a řešení problematiky u sebe i výstavbě, by měli fundované lidi. Ale už dnes jako samozřejmě s tím je problém a já věřím, že se toto podaří. Navíc jim budou vytvořeny podmínky i kariérního postupu, takže samozřejmě ti, kteří jsou velmi schopní, se budou snažit přejít a začínat něco z nového. Ale já jsem jenom, pardon, chtěl doplnit, jestli můžu.
4: Prosím, stručně.
20: Jenom stručně, bude 205 ORP územních dohledů, bude centrální úřad a budou také 14 krajských míst, takže to, že nemají pod kontrolou to své území, je jasně vyloučené. Oni pořád to svoje ORPčko budou mít přesně území, které musí monitorovat a které musí řešit a hlídat.
4: Pane Bazalo, uklidňuje vás to tedy i ta odpověď, že pod ten nový centrální úřad by měli přejít ti samí úředníci, kteří stavby posuzovali doposud?
19: No, o tom je samozřejmě velká pochybnost.
4: Já jsem to zmiňoval.
19: Kolik lidí skutečně přijde.
4: Na druhé straně má ještě vláda na implementaci té nové legislativy rok.
19: Tomu rozumím. Myslím si, že tam spousta nejasností a chci říci, že už dneska chybí na stavebních úřadech zhruba 30% pracovníků jako takových. Většinou jsou už i v jakési pokročilém věku, to znamená před důchodovém. Mnozí z nich určitě budou hledat zaměstnání v blízkosti té své samosprávy. A na druhé straně věřím, že ještě vzniknou i další detašované pracoviště, nejenom na ORP, ale vzniknou i na pověřených obecních úřadech, samozřejmě podle toho, jak bude naplněnost těch jednotlivých profesí jako takových. Přesto jsem přesvědčen o tom, že v rámci těch samospráv může vzniknout podmět na ten centrální úřad. Ano, tady nám něco vzniká, pojďte se na to podívat. To si myslím, že možná cesta je.
4: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda senátorského klubu Lidovců Josef Bazala a senátor hnutí ANO primátor Opavy Tomáš Navrátil.
17: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Podle kritiků novela stavebního zákona zasahuje do pravomocí obcí. Oba pánové máte bohatou zkušenost z komunální politiky, tak je dobře, že to řešíme právě s vámi. A konkrétně do pravomocí obcí má zasahovat tak, že v některých případech umožňuje, aby stavba byla povolena i odchylně od územního plánu. Neznervozňuje vás to jakožto primátora Opavy, pane Navrátile?
20: Ze zkušenosti ne, protože budete účastníkem řízení a můžete domlouvat podmínky a řešit problematiku té konkrétní stavby, kde vlastně ten účastník jste. A vy jako obec, zvlášť třeba obec rozšířenou působností, tu pravomoc máte velkou a přesně víte a domluvíte se tak, aby to bylo podle územního rozvoje toho města nebo té obce. Takže se toho opravdu nebojím.
4: Dobře, ale o té odchylce bude nově moct rozhodnout sama obecní rada, ne zastupitelstvo.
20: Rozumím tomu.
4: Tak tomu bylo doposavat, že ten územní plán byl, řekněme, svatý na území obce a že skutečně musel být posvěcený zastupitelstvem a to už by v případě těch odchylek být neměl.
20: Ale ta rada má stejnou odpovědnost. Ona nese odpovědnost za svá rozhodnutí a pokud nově má tuto pravomoc, tak ji to nezbavuje žádných povinností, které byly převedeny na zastupitelstvo. Prostě toto je pouze užší skupina lidí, která ale stejně musí tyto podmínky držet a vyhodnocovat a pokud k ním přistoupí, tak je musí obhájit z jakého důvodu. Ono se také může zjistit, že ten územní plán nemusel být úplně v pořádku a že ten nový návrh řešení je daleko vhodnější do toho území a vy jste si toho vlastně jako ani neuvědomili. A zjistíte to až při těch jednáních, kde máte předložené nějaké fakta, které vy potom vyhodnocujete a z toho máte nějaký výstup.
4: Pane Bazalo, po tom, co jste tady teď slyšel, není ta vaše obava, která

0: To je ani domyslet nad tím, s čím přijdou developeři nebo v případě investoři, co tam všechno chtějí postavit, a vlastně ani v té nejvyšší fantazii si ti zastupitelé dopředu neumí to, jak si představit, co by tam všechno mohlo stát. Takže já z tohoto obavu skutečně mám a rozhodně by bylo vhodnější, aby ty odchylky schvalovalo zastupitelstvo města.
1: Obecní rada se přece zodpovídá zastupitelstvu, tak není nepravděpodobné, že by obecní rada třeba u vás ve Starém Městě, kde jste roky starostoval, schválila takovou odchylku územního plánu města, která by byla naprosto v rozporu s tím, co chce zvolené zastupitelstvo?
0: Já jako ze zkušenosti starosty bych stejně to rozhodnutí dal na zastupitelstvo města, anebo bych minimálně svolal zastupitelstvu a projednal to rozhodnutí rady města s tím zastupitelstvem jako takovým, zda s tím souhlasí, nebo zda nepřekračujeme, dejme tomu, své pravomoce, nebo něco, na čem jsme se nedomluvili dopředu.
1: Posuňme se, pánové. Zajímalo by mě, pane Navrátile, bude mít veřejnost stejná práva připomínkovat případně kontroverzní projekty ve svém okolí, jako má doposud?
2: Ano, tady na tom se nic nemění. Ty připomínky pořád jsou účastníci řízení. Vy máte možnost, kdokoliv má možnost se do jakéhokoliv řízení připojit, dát tomu námitku, podat odvolání a podobně.
1: Nicméně ta možnost odvolání se nějakým způsobem omezuje a lhůty pro něj nebo vůbec pro napadení toho projektu se zkracují.
2: Ano.
1: Čili stejné podmínky to nebudou.
2: Ale řekněme, že tohle byly právě věci, které to jako blokovaly. Pakliže někdo má skutečně zájem, že něco chce řešit, že se to týká jeho území, tak ty lhuty jsou dostatečné. A právě tyto věci, právě z těch praktických zkušeností, neúměrně prodlužovaly ta jednotlivá územní nebo stavební řízení. A je to prostě, když řeknu jenom rychle na příkladu, jenom proto chcete postavit nové pozemky a blokují vám to stávající obyvatele, kteří tam žijí, protože prostě nechtějí, aby se vedle stavilo, aby se jim tam práčilo, aby tam byla hlučnost, a napadají všemi možnými způsoby tato řízení.
1: Což je legitimní zájem.
2: Je to legitimní zájem. Vy se můžete snažit, můžete vysvětlovat, připravíte klidně obslužné komunikace, dáte uzávěry pro stavební dopravu právě do jejich ulic a podobně, ale některé prostě nepřesvědčíte a dnes si skutečně každý umí najmout právníka, napadne to řízení a potom je to o těch letech, protože používají všechny možné instance.
1: Možná bych jenom řekl, že najmout si právníka není zadarmo, takže ne úplně každý si může najmout tolik právníků a na takovou dobu, jak by si třeba představoval, ale to asi byste nerozporoval. Pane Bazalo, nebyla tady na tomto místě určitá změna už zapotřebí a nedává smysl právě mírně zkrátit ty lhuty, omezit tu možnost odvolání z důvodu toho, aby nebyly velké průtahy a aby se rychleji stavilo v Česku?
0: Teď jde asi o dva momenty. Jestli je to v rámci dotčených orgánů životního prostředí, vodního hospodářství a tak dále, tam, kde ty lhuty jsou, přesto si myslím, že se zkrátili příliš, to jednoznačně. A na druhé straně, co se týká obyvatelstva jako takového, většinou ti obyvatelé reagují tehdy, až se začne stavit, kdy jim to začne nějakým způsobem vadit. A to, co tady vzpomínal kolega, ta určitá prašnost a hlučnost poslední dobou lidem, jak si vadí mnohem více.
1: Ale pan Navrátil taky říkal, že třeba ten, kdo stojí za projektem, tak třeba nabídne nejrůznější kompenzace, které skutečně řeší všechny ty obavy místních a místní třeba už jenom z principu dál jsou proti té výstavbě.
0: Není to tak jednoduché. Mám své zkušenosti, kdy také může stavět stát nebo jeho jednotlivé organizace a ty tam žádnou tuto podmínku nějakých kompenzací nemají. Takže ono nebudou stavět jenom developeři, po případě soukromé osoby nebo firmy, ale může také stavět stát, který tuto podmínku nějakého vyrovnání, kompenzací, tam v žádném případě nemá.
1: Toho se neobáváte, pane Navrátile, prosím ve stručnosti?
2: Já jsem nehovořil o kompenzacích finančních. Já jsem zmínil kompenzace usnadnění té stavby a zajištění jakéhosi komfortu při stavbách.
1: Tak jsem tomu rozuměl.
2: Což umí i státní sektor. Jo, přece připravit druhou obslužnou komunikaci tak, abych vymístil dopravu mimo zastavěné území, přece umí jakýkoliv stavebník, jedno jestli je soukromý nebo státní.
1: Takový je pohled senátora hnutí ANO primátora Opavy Tomáše Navrátila. Debatoval s místopředsedou lidoveckého senátorského klubu Josefem Bazalou. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkujeme za pozvání. Krásný
0: Děkuji den. Za pozvání. Krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha. Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a

0: 70. letech minulého století a našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadelka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: Co je to státní dluh?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo financí snížilo výhled růstu ekonomiky pro letošek. Prohloubí se taky schodek a růst bude i v příštím roce. Cílem ruského útoku se stalo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v předkole konferenční ligy na hřišti Athén 2-2 a zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle resortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. V tomto roce se taky podle ministerstva prohloubil schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste, neřekla ale o kolik.
4: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
3: V příštím roce má růst ekonomiky zrychlit, podle ministerstva na 2,4%, zvýší se ale i inflace, a to na 2,7%. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny kvůli nim bylo asi 4,5 tisíce domácností. Většinu dodávek už se podařilo obnovit. Zhruba 1400 míst je ale pořád bez proudu, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Výpadky nejvíce zasáhly Hodonínsko, Břeclavsko a Kyjovsko. Stromy a větve tam popadaly na elektrické vedení. Rusko zasáhlo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk je mrtvý a další dva jsou zranění. Informoval o tom na síti Telegram starosta metropole Vitalij Kličko. Na místě podle něj kvůli dopadu dronů vypukl požár a zasahují tam záchranné složky. Kličko zároveň informoval, že poprvé za několik měsíců se stal terčem úderu také objekt kritické infrastruktury. Obyvatel některých částí města se mohou týkat přerušení dodávek teplé vody. Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit dva radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost podle velitele městské policie Benešov Radka Stulíka zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
5: Tady to prostě vidíte. Na 90, 167. To je úplně strašidelný. Takže díky tomuhle tomu věříme pevně, že se nám podaří brzo tomu udělat přítrž.
3: Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad 0-3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. V evropských pohárech se nedařilo ani Jablonci. Na úvod čtvrtého předkola konferenční ligy Severočeši podlehli skotským Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Oba góly východočechů dal v úplném závěru utkání Abdulali Umar. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
6: Nehoda na D1 za Bělotínem a zdržení na D10 u Benátek nad Jizerou. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy jsou stále komplikace v omezení za Bělotínem. Na kilometru 319 havarovalo několik osobních aut. Průjezd je omezený, a taky na chvíli stál. Kolona od kilometru 316 je na půl hodiny. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se zdržíte před Benátkami nad Jizerou. Do 24. kilometru popojíždí kolona až na 26. kilometr, kde se kolem následků požáru kamionu projíždí levým pruhem, zdržení 20 minut. V Praze před chvílí uzavřeli Strahovský tunel ve směru na Břevnov, jde o noční údržbu. Směrem na Smíchov je tunel průjezdný. U Nového Města na Moravě překáží nehoda na silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem. Hned za výjezdem z města havarovalo osobní auto, projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. A u Valašského Meziříčí zpomalte na silnici 150 do Bystřice pod Hostýnem. Před brankami zasahují záchranáři u havarovaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo a na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Senát je aktivní. Trump přemýšlí, co dál s Íránem. Ukrajinský ex-ministr obrany chce nahradit Zelenského. Proč je Andrej Babiš tak úspěšný politik? Velká auta ve městech a sucho na zemi. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
7: Senát je součástí našeho ústavního pořádku už více než 30 let, i když ho mnozí voliči a dokonce i politické strany dlouho ignorovali. V současné době je Senát rukou opozice a zdá se, že je aktivnější než dříve. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, souhlasíš s tím, že Senát je teď aktivnější než dříve?
8: No, aktivnější může být na první pohled, a to z toho důvodu, že nyní vrací do sněmovny několik zákonů, které ovšem jsou výjimečné tím, že vzbuzují různé kontroverze. Týká se to například elektronické evidence tržeb, kde Senát k tomu přistoupil takovým způsobem, že ten zákon sice nezamítl, ale vrátil ho zpět do sněmovny s tím, že by mělo dojít k určitým úpravám, které navrhl. Jedna se týkala například toho, aby elektronická evidence tržeb se nevztahovala na bezhotovostní platby. Ostatně, když už v minulosti právě elektronická evidence tržeb fungovala, tak tento způsob evidence řešil ústavní soud a ten dospěl k tomu, že je to v rozporu s ústavním pořádkem této země a že to byla věc nadbytečná, a proto ta evidence těch bezhotovostních plateb fungovat neměla. Nyní se znovu vrátila. Předkladatelé, vládní většina, tvrdí, že je to nyní už v souladu s tím rozhodnutím ústavního soudu, tak uvidíme. Týká se to také toho, že sněmovna se zabývala například rozvolněním pravidel pro obměnu státních úředníků, kdy v minulosti jsme byli svědky takzvaného tsunami, když se vystřídala politická reprezentace reprezentace u moci, tak docházelo k výrazným obměnám v rámci státní správy, byla velmi spolitizovaná, takže se přijal i na popud Evropské unie zákon nový, který měl umožnit to, aby přece jenom státní zaměstnanci nebyli tak snadno vyměnitelní, a nyní tedy by k tomu mělo opět dojít, že ta možnost obměny by se zlepšila nebo rozvolnila se ta pravidla, což se Senátu nelíbilo a tento zákon rovnou zamítl a vrátil zpět do sněmovny. Když se podíváme na ty praktické důsledky, tak je pravděpodobné, že tedy vládní většina ta senátní veta nebo postoj Senátu přehlasuje a že ty zákony budou platit v té podobě, jak ji přijala vládní koalice ve sněmovně, a senátoři avizují, že v některých případech se patrně obrátí na ústavní soud, takže Senát využívá svého práva. Je to dáno také tím, že nyní máme rozdílné obsazení sněmovny a Senátu, to znamená v poslanecké sněmovně je vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů, kdež to současná opozice má zatím stále ještě většinu v horní parlamentní komoře, takže se to může projevovat v určitém nesouladu, v jiném pohledu právě na řešení různých věcí, a je to dáno také tím, že vláda se rozhodla některé zákony přijímat netradičním způsobem, to znamená formou poslaneckých návrhů, a to znamená, že nedochází k tradičnímu připomínkovému řízení a že ty zákony mohou vyvolávat obavy o tom, nakolik jsou kvalitní, nakolik jsou podrobeny expertize odborníků a tak dále.
7: Ty jsi už zmínil, že v současné době je Senát v rukou opozice. Změní to blížící se volby?
8: Bude to zajímavé, protože se obmění 1/3 Senátu, konkrétně 28 křesel, a hned 26 z nich bude obhajovat kandidát současné opozice a pouze jedno křeslo bude obhajovat hnutí ANO, takže je velmi pravděpodobné, že ten poměr sil v Senátu se změní, že opět posílí klub hnutí ANO. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke změně poměru sil v horní parlamentní komoře takovým způsobem, že by tam ANO mohlo začít dominovat, ale neznamená to a je velmi nepravděpodobné, že by nakonec získalo hnutí ANO většinu a že by tedy Senát začal hlasovat nebo postupovat daleko více v souladu se současnou vládní koalicí. Tak to by bylo velké překvapení a velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale bude zajímavé sledovat, že ANO, které bylo léta outsiderem v horní parlamentní komoře a tvrdili, že Senát neumí, tak se může stát čistě teoreticky nejsilnějším senátním klubem.
7: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
8: Naslyšenou.
7: Americkému námořnictvu se mimo větší pozornost daří zprovozňovat Hormuz pro tankery a další lodě, což pomáhá snižovat ceny pohonných hmot. Samotná válka s Íránem ale zatím zůstává nevyřešená, s čímž Donald Trump asi na začátku nepočítal. Situaci hodnotí náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
9: Americký prezident Donald Trump se kvůli nepromyšlenému americko-izraelskému útoku na Irán dostal do situace, v níž začíná vršit chybná, místy až absurdní prohlášení a rozhodnutí. Jen den poté, co vypršela 60-denní lhůta, během níž měly Spojené státy a Irán dospět na základě memoranda o vzájemném porozumění trvalému příměří, což se nepodařilo, Trump prohlásil na sociálních sítích, že oblast Hormuzského průlivu je nyní americkým územím. Skoro se zdá, že Trump, který neví, jak konflikt s Iránem ukončit, se uchýlil do jakési paralelní reality. Vnímají Spojené státy situaci v Perském zálivu prý plně pod kontrolou, takže už nemusí vojenské útoky na Irán dále stupňovat. Stačí prý ekonomická blokáda, která donutí Irán ke kapitulaci. Americká veřejnost by si podle Trumpa měla prý přestat stěžovat na vyšší ceny pohonných hmot a další negativní ekonomické dopady zamrzlého konfliktu s Iránem, protože prioritou je nedopustit, aby Irán získal jaderné zbraně. Mezitím se dál propadá Trumpova popularita a republikáni skoro jistě utrpí v listopadových volbách do kongresu velké ztráty. Pokud ovšem volby řádně proběhnou, jelikož Senát zatím nedokázal schválit zákon, který by změnil volební pravidla způsobem výhodným pro republikány, Trump nyní dokonce nevylučuje, že může vyhlásit mimořádný stav. Irán si je Trumpových domácích problémů dobře vědom, ví, že vojenskou intervenci v Perském zálivu neschvaluje většina americké veřejnosti a že Spojeným státům dochází některé druhy raket a další munice. I proto iránští představitelé nyní tvrdí, že Irán si může počkat na konec Trumpova prezidentství. Trumpův ministr financí Scott Bessent sice mluví o blokádě, jakou historie ještě neviděla, jenže Irán může ekonomický tlak dlouho vydržet. Totalitní režim má práh odolnosti nastaven jinak než demokratické státy. Trump nyní vyhrožuje bombardováním i dosavadnímu spojenci Ománu. Důvodem je, že se Omán pustil za zády Spojených států do jednání s Iránem, přičemž obě země se dohodly, že by Hormuzský průliv mohli kontrolovat společně a vybírat za průjezd lodí poplatky. Pokud by Trump ovšem skutečně reagoval útokem na Omán, hrozí, že Spojené státy ztratí v regionu jako spojence nejen Omán, ale i některé další země. Válečné dobrodružství má přitom už nyní nejen regionální, ale i globální dopady, a to nejen ekonomické. Trump tvrdě kritizuje některé evropské země a Severoatlantickou alianci kvůli neochotě se v konfliktu angažovat. Kvůli neschodám, jak v konfliktu s Iránem pokračovat, se zhoršily i vztahy Spojených států a Izraele. Nejnověji Trump hrozí i Jižní Koreji. Nařídil omezení společných vojenských cvičení, přičemž údajným důvodem je neochota Jižní Koreje Americe pomoci. Útoky na údajný nedostatek jihokorejské úcty a ochoty spolupracovat doprovodil skandální chválou severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ten se prý k němu chová úctivě, s Trumpem se prý navzájem chápou. To, že Trump bere takto okatně na milost severokorejský režim, má přitom dopady nejen na Jižní Koreju, ale i na válku Ruska proti Ukrajině. Severokorejci totiž dodávají Rusku rakety, jimiž teď Rusové útočí na Ukrajinu a Severní Korea má Rusku poslat desítky tisíc vojáků. Trump svými vyjádřeními v podstatě dává alianci Ruska a Severní Koreje, která je nebezpečím nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu, zelenou. Pro Ukrajinu má jeho vojenské dobrodružství v Iránu i další negativní dopady. To, že Spojeným státům docházejí rakety do systému protiraketové obrany Patriot, znamená, že je Spojené státy nemohou posílat na Ukrajinu, která by je byla ochotná kupovat za peníze poskytnuté Evropskou unií. Ukrajina je tak momentálně fakticky bezbraná proti útokům ruských balistických raket. Shrneme-li, Trumpova stále více chaotická a občas přímo absurdní rozhodnutí na mezinárodní scéně začínají vážně ohrožovat světovou stabilitu. Pokud by se americký prezident navíc ještě pokusil odvrátit porážku republikánů v nadcházejících volbách s pochybněním voleb, může se dalším významným zdrojem nestability stát i občanský konflikt v samotných Spojených státech.
7: Uzavírá Jiří Pehe. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země čelí krizi vládnutí, uvedl Fedorov, který také kritizoval korupci během nynější války. Slovo má Libor Dvořák.
10: 9minutový videozáznam, který Fedorov pustil do světa, vypadá jako zárodek politického programu a pokus o sebeprezentaci autora jakožto autonomní politické osobnosti. Mladý ex-ministr obrany v něm na nic konkrétního neaspiruje, ale je znát, že se nenechá jen tak odstrčit. Mimo jiné v něm hovoří o nutnosti dalšího boje se všudy přítomnou korupcí i o stále výraznější potřebě nových voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. I přesto, že je si jistě vědom toho, co o volbách v době války praví ukrajinský zákon, i toho, že organizačně by něco takového bylo jen těžko zvládnutelné. Nehledě na to, že volební místnosti by byly lákavým cílem pro ruské rakety a drony. Zajímavé jsou i výsledky prudce rostoucích Fedorových preferencí. Za pouhý týden po jeho odvolání z ministerského postu poskočili z 35 na celých 65%. Opravdu masivní podporu pro Fedorova dokládají i téměř každodenní demonstrace, z nichž ta poslední se odehrála včera přímo pod okny nejvyšší rady, tedy jednokomorového ukrajinského parlamentu, který ve středu hlasoval mimo jiné i o Fedorovově nástupci. Tím je bývalý šéf tajné služby Jevhen Chmara. Před poslanci jako své priority zdůraznil rychlé dovybavení armády moderními zbraněmi a posílení frontové linie, údery na ruské vojenské a strategické objekty, rozvoj obranného průmyslu a také zvýšení domácí výroby zbraní. Jeho akcenty jsou tedy v podstatě stejné jako Fedorovovi a stejně tak obliba mezi lidmi. O tom, že Zelenského volba, koho posadit do křesla ministra obrany, byla šťastná, svědčí i málo kdy vídaný počet 312 hlasů pro Chmaru z celkem 450 možných. Rytířem smutné postavy uprostřed toho, čemu Michailo Fedorov říká krize vládnutí, se tak postupně stává sám Volodymyr Zelenský. Tento nesporný a nespochybnitelný vůdce národa z počátečního období války jakoby postupně ztrácel dech. Za těch 4,5 roku se na něm samozřejmě podepsala přímo smrtelná únava a neustále výpětí, ale jsou tu i některé prezidentovi osobní vlastnosti, o nichž výmluvně vypovídá například nová kniha známého polského publicisty Zbigniewa Parafianowicze Potíž se Zelenským, která si všímá právě prezidentovi místy problematické osobnosti a určitě by si zasloužila český překlad.
7: Všímá si Libor Dvořák. Politici se nedělí jen na pravicové nebo levicové, ženy a muže, starší a mladší, ale také schopné a méně schopné. A Andrej Babiš projevuje pro některé pozorovatele nečekaný politický talent. Všímá si toho naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka Deníku.
11: Jak to ten Andrej Babiš dělá, že je tak dobrý? Kdysi se podobnými otázkami někteří novináři z mediální divize Agrofertu snažili panu majiteli vlísat do přízně. Jenomže v posledních týdnech se stejně, když ne nahlas, tak v myšlenkách, ptá nejeden komentátor a hlavně opozice. Pochopitelně se nepídí po tom, kde se vzal státník, který na co sáhne, to se mu daří. Lámou si hlavu tím, proč při všech nejrůznějších kotrmelcích, válce s prezidentem, rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti či autoritářských tendencích, jeho hnutí pořád suverénně vede žebříčky popularity a ostatní poráží nikoli oparník, nýbrž o letadlovou loď. Podle agentury Median by ANO v červenci získalo 34% hlasů, zatímco ODS 12%. Předběhli ji i starostové a nezávislí, které by aktuálně volilo 15% lidí. Mohli by se lídři těchto stran, ale také lidovců či pirátů, činit víc? Nepochybně. Nejsou vidět, nepředkládají žádnou vlastní agendu, škobrtají za ANO, aniž by tušili, co si s tím počít. Potíž je v tom, že to možná neví nikdo. Když Václav Klaus zakládal Občanskou demokratickou stranu, budoval ji na jasných ideologických základech. Byl pravicovým politikem, který nemluvil o vyrovnaném rozpočtu, ale měl ho. Nebájil o privatizaci, avšak privatizoval. V raných 90. letech minulého století většinu podnikatelů nenapadlo volit nikoho jiného, neboť ODS reálně zastupovala jejich zájmy. Totéž v opačném gardu platilo o ČSSD, kterou preferovali zaměstnanci a seniori. S nástupem Andreje Babiše se politický půdorys proměnil. Nejprve pozbíral mainstreamový pravicový a pak levicový elektorát. Dokázal přesvědčit obě kategorie těchto občanů, že bude jejich reprezentantem. Faktem je, že za jeho první koaliční vlády se snížily daně z příjmu fyzických osob a třeba učitelům citelně vzrostly platy. Pak přišla ODS a v rámci konsolidačního balíčku berně zvýšila. Rozpočtový deficit ovšem nijak výrazně nestlačila a s investicemi to také nepřeháněla. Nechovala se jako pravicový subjekt. To ji devastuje i v současnosti. Babiš je klasický populista, který umí číst nálady obyvatelstva. Je-li měsíc nesnesitelné vedro a půda je vyprahlá, nevykládá nesmysly o tom, že v létě je hold teplo a v noci tma, leč vyjmenuje úspěchy svého ex-ministra životního prostředí a obnoví koalici proti suchu, v níž bude dominantní figurou právě Richard Brabec. Lidé mají dojem, že premiér vybubnoval déšť. Stoupá-li cena pohonných hmot, vláda aspoň přechodně reguluje jejich ceny. A když průzkumy ukazují, že koncesionářské poplatky jsou neoblíbené, tak je šéf ANO zruší a jako bonus ještě vymaže motoristického ministra kultury Ottu Klempíře. Na jeho strategii opozice není schopna reagovat. Věci, které oprávněně kritizuje, totiž rozhodující část voličstva příliš nezajímají. Dokud si nenajde svůj píseček, na němž bude stavět originální bábovky, nemá šanci Andreje Babiše porazit.
7: Konstatuje Kateřina Perknerová.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Rostou nejen děti, stromy nebo ceny, ale i auta. Ale ulice jsou stále stejně velké a města řeší, co s tím. Fenoménem velkých osobních vozů se zaobírá Apolena Rychlíková, šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found.
12: Nehoda Filipa Turka na jedné z křižovatek v Praze svého času plnila stránky médií. Téměř symbolický střed hranatého Mercedesu třídy G, který Turek v té době používal patrně jako jeho evidovaný provozovatel a Škody Fabie, přivážející krevní destičky, může sloužit i jako odrazový můstek pro debatu o bezpečnosti ve městech i na silnicích. Turkem používaný automobil totiž Fabii odmrštil, ta se převrátila a její řidič skončil se zraněními v traumacentru. Takzvané Géčko zůstalo jen s pár škrábanci bez poznávací značky. Právě střed dvou tak odlišných aut velmi názorně připomněl problém, který nejen evropská města řeší stále častěji. Co dělat s auty, jejichž velikost a hmotnost chrání jejich posádku, ale zhoršují následky nehody pro všechny ostatní. Nejde přitom jen o jednotlivé nehody, ale i o proměnu vozového parku celých měst. Velká a těžká auta jsou ve veřejném prostoru stále běžnější. U velkých aut se soustředuje několik různých rizik. Pro bezpečnost jsou rozhodující především jejich hmotnost, rozměry a tvar přední části. Prvním problémem je nepoměr při střetu. Výzkumy amerického pojišťovacího institutu IIHS ukazují, že u už velmi těžkých aut přináší další zvyšování hmotnosti jejich posádce jen malý dodatečný bezpečnostní přínos, zatímco riziko pro lidi v druhém voze dále roste. Moderní konstrukce sice rozdíly mezi auty částečně zmírňují, fyzikální zákony ale změnit nedokážou. Ještě přesvědčivější jsou data o střetech s chodci a cyklisty. Systematická analýza více než 680 tisíc nehod zjistila, že při strážce s SUV nebo podobně velkým vozidlem je pravděpodobnost smrtelného zranění o 44% vyšší než při střetu s běžným osobním autem. U dětí byl rozdíl ještě výraznější. Rozhoduje také tvar vozu. Vysoká kolmá příď zasahuje člověka do trupu, pánve nebo hlavy a častěji ho odhodí před vozidlo, místo, aby jej nabrala na kapotu. Následky takového střetu proto bývají vážnější. Výzkum IIHS tak také ukázala, že SUV dodávky a další velká vozidla srážejí k chodce při odbočování častěji než běžná osobní auta. Jedním z pravděpodobných vysvětlení je horší výhled z vozidla. Evropská města už na růst velkých a těžkých aut reagují. Pozornost se soustředí hlavně na jejich hmotnost, rozměry a prostor, který zabírají. Nejznámějším příkladem je Paříž. Od října roku 2024 tam řidiči spalovacích a hybridních aut těžších než 1,6 tuny platí trojnásobné parkovné. Hodina stání v centru stojí 18 eur, 6 hodin 225 eur. Vyšší sazba se netýká rezidentů, lidí se zdravotním postižením ani některých profesí. Lyon zavedla několik cenových pásem podle hmotnosti a typu pohonu. Těžší auta platí víc, město ale zároveň počítá se slevami pro nízkopříjmové domácnosti a početnější rodiny. Německý Koblenz odvozuje cenu rezidentního parkování od délky a šířky vozu. Majitel tak platí podle toho, kolik místa jeho auto na ulici skutečně zabere. Společný směr je zřejmý. Některým městům už u aut nestačí sledovat pouze emise, ale řeší i nerovnoměrné dopady velkých a těžkých aut na okolí. V Praze takovou debatu nejspíš neuvidíme, i když by byla také na místě. Zdaleka ne kvůli Filipu Turkovi, zkrátka z podstaty problému samotného.
7: Říká Apolena Rychlíková. Jen málo které téma je více politické než sucho. A to zejména v těchto týdnech. Jedné stránky tohoto problému si všímá náš spolupracovník Ivan Štern.
13: V posledních třech letech letos potraviny celosvětově zdražily vůbec nejvíce. Před několika desítkami let nás sice liberálové a stoupenci neviditelné ruky trhu přesvědčovali, neurodí-li se nevadí, doveze se z oblasti, kde s úrodou takové problémy nebyly. Jenže potravinová drahota v důsledku všeobecného oteplování začíná být celosvětovým fenoménem a volná ruka trhu je náhle více než bezmocná. Vzrůstá neschopnost přírody zadržovat vodu. Příčinou je bez ohledu na roční období sucho. Nebezpečně klesá hladina spodních vod. Neplodná pole trpící nedostatkem vláhy rodí stále méně. Rozsáhlé požáry, zasahující oblasti bezmála rozsahu Čech, vyhánějí statisíce lidí z jejich domovů. Časté povodně nedostatek vody rozhodně nevyrovnávají. Naopak k suchu tvoří jeho komplement, jeho doplněk. To vše bez ohledu na to, kdo jaký má názor na oteplování klimatu. Myšlenka zachování jaderné energetiky nezanechává přece uhlíkovou stopu. Byla připuštěna jako jedna z bezpečných energetických alternativ. Nedostatek vody vede a dál povede k poklesu hladin vodních toků. Vody potřebné k chlazení jaderných reaktorů se už dnes začíná nedostávat. Energetika, doprava, dokonce i zemědělství, které čerpají z fosilních zdrojů, jsou zhruba z jedné čtvrtiny své spotřeby závislé na zdrojích nacházejících se v politicky nestabilních oblastech. Riziko z toho plynoucí umocňuje sebestředná a krátkozraká politika současné americké vlády. Opustila roli sklidňujícího globálního prvku, naopak zvyšuje mezinárodní napětí. Hrozba energetických krizí v daném politickém vývoji obsažená může vyvolat nebezpečí násobně vyšší, než byla ta, již známe u ropných krizí minulosti. Musíme udělat vše proto, aby příroda byla opět schopna účinně zadržovat vodu. Aby i průtrže mračen doplnili zásobárny spodních vod a nestékali po polích připomínajících parkoviště pro auta a ne životadárný zdroj potřebných potravin a pítce pro zvířata. Přestat se hádat o příčinách klimatické krize. Oteplování je jednoduše faktem. I v Evropě, byť Evropa k němu přispívá jednotkami procent, růst její průměrné teploty v posledních dekádách je vůbec nejrychlejší ze všech kontinentů. Od roku 2003 na vedra zemřelo zhruba na 70 tisíc Evropanů. Masivní investice do alternativních energetických zdrojů nejsou jen řešením čelícím změnám klimatu, ale i globální politické nestabilitě. Sotva bude postačovat placebo, nabízené českou vládou v podobě zádržných hrází.
7: Uzavírá Ivan Štern nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
1: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

deníku Nová svoboda, tiskového orgánu Krajského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě 8. února 1972. Je možné, že někde na západě naleznou zastání, že tam budou nad vcelku žádným dramatickým rozsudkem prolévat krokodýlí slzy. Bude to jen jeden z dalších důkazů, že nežijeme v izolovaném světě, ale že třídní boj nezná hranic. Že ti, kteří byli spravedlivě za své protisocialistické činy odsouzeni, nečinili tak v žádném svatém nadšení, ale v úzkém ideovém spojení s nejreakčnějšími silami v kapitalistickém a imperialistickém světě. To nic však už nezmění na skutečnosti, že v našem krajském městě, v našem kraji je čistší vzduch. Že bylo znemožněno, jak vždy v budoucnu bude komukoliv znemožněno, působení v protisocialistickém duchu, urážení našich spojenců, kteří jsou vždy připraveni hájit spolu s námi celistvost zemí socialistického společenství, obětovat pro ně to nejdražší, co člověk má – svůj život.

Rok 1975 nám začal na Černé Louce. Přivítali jsme ho slavnostně. Ivo Pavlík pozval osazenstvo našeho domu. Vyhrával tam k tanci i poslechu. Tentokrát bez nejskvělejší zpěvačky na světě. Věrka Špinarová se starala o čerstvého synáčka. Nad ránem vlekli jsme se domů na Husovo náměstí zasněženou Ostravou a bylo nám veselo. V té době jsem se nejvíc přátelil s brachy vězícími ve stejné kaši jako já. S inženýrem Janem Leštínským, reformním komunistou, kdysi odborovým funkcionářem na Nové Huti Klementa Gottwalda, a s docentem Jaroslavem Krejčím. U státnice mě zkoušel z marxistické filozofie. Někdy jsme se sešli s Janem Svobodou, kdysi historikem ve Vítkovických železárnách. S Jeanem Liberté, kterého ve vězení na Borech zavřeli za neslušný výrok o prezidentovi. Půjčovali jsme si časopisy vydávané v zahraničí. Tigridovo Svědectví z Paříže, Pelikánovi Listy z Říma, taky Informaty, které v Berlíně vydávali trockisté. Knížky z Toronta a nebo z Curišské konfrontace. O setkáváních s estébáky nemám v diáři záznamy, protože jsem se bál. Těch setkání bylo hodně a byla velice nepříjemná. Odehrávala se v budově krajské správy Sboru národní bezpečnosti v ulici 30. dubna, kousek od Nové radnice, kousek od našeho bytu na Husově náměstí. Říkali jsme tomu domu U letadla. Poblíž na oblém soklu byla nainstalována opravdická stíhačka z druhé světové války. Čumákem dolů, ocasem vzhůru k nebesům. Poprvé, to bylo jednou z rána, zastavil mě chlap s obočím nad nosem srostlým jak Brežněv. Ukázal mi legitimaci se svou podobenkou a poručil, ať ho následuji. Usadili mě na gauči. Tvářili se přátelsky, ale kafe nenabídli. Jeden na sebe prozradil, že se jmenuje Kovář, ale byla to lež. Jmenoval se Emmerich Fiža, což mi až v roce 2017 prozradil vrchní komisař Michal Hajda z Brna, když vyšetřoval estébáckou akci s krycím názvem Asanace. Druhý jen co si zamumlal. Zajímali se o mé přátele. Proč jezdím do Prahy a ke komu? Vyptávali se, jak probíhala petiční setkávání u Filipů. Duli do mne na střídačku. Citovali autentické výroky z protokolů lidí, kteří na setkáních museli také být. Mlčel jsem, protože kdo mlčí, nic neprozradí. Nevím, nepamatuju se, už je to dávno. Je to osvědčená zkušenost nás kriminálníků. Zatloukat, zatloukat a zatloukat. Jen žádné informace, byť by byly sebebanálnější. Ti dva už se pak netvářili ani trošku přátelsky. Koncem února 1975 skončil můj podmíněný trest a orgán veřejné bezpečnosti k nám přestal docházet, aby zkontroloval, jestli mám v občance razítko zaměstnavatele. V pátek 18. dubna 1975 jsem zašel do nakladatelství Profil zeptat se Lubomíra Petra, který redigoval moji knížku o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá, jestli by byla nějaká možnost další spolupráce, když mám trest odpykaný a musí být na mne pohlíženo jako na bezúhonnou osobu. Nemohl mi říct žádné oficiální stanovisko, protože zákaz publikovat u nás tenkrát neexistoval. Ale na základě analogie s jinými autory žádná další spolupráce nepřicházela v úvahu. Napsal jsem i dopis na odbor školství s dotazem, mohu-li jako vystudovaný učitel, který už je zcela bezúhonný, učit. Žádná odpověď. Ještě předtím, 16. dubna, měl soudruh Gustáv Husák projev, ve kterém řekl, nech si idú ti,
kterým se v normalizované zemi nelíbí. Přišlo mi to jako docela dobrý nápad. Konečně cosi konkrétního. Ale co pak může člověk věřit komunistovi, že své slovo míní doopravdy? V té době jsem psal Rekonstrukci, román o vězení. Dospěl jsem k názoru, že mou povinností je podat svědectví o tom, jaké sviňárny dokáže na svých občanech páchat režim spočívající na tancích okupační mocnosti. Napadlo mě, že bych za to mohl schytat kriminál, jenže puzení bylo silnější. Byl jsem přesvědčený o tom, že je důležité, abych to napsal a vydal. V Petlici nebo v jiném samizdatu. A pak světe zbož se. Napsané stránky jsem schovával ve spižírně srolované do sifonové láhve. Domovní prohlídka se nedala vyloučit a tam snad hledat nebudou. Jakmile se do sifonu víc nevešlo, svěřil jsem text spolehlivému příteli, u nějž domovní prohlídka nehrozila. Byl to jediný člověk, který věděl, že Rekonstrukci píšu. Jediný člověk, který s jejími texty přišel do styku. Estébáci mě pokoj nedali. Číhávali na mne v MBčku před elektrárnou. Pane Binár, pojďte, my vás vezeme domů. A nezůstalo jenom u mne. Jarku sice nechali na pokoji, ale když se naši sousedé Ivo Pavlík s Věrkou Špinarovou vrátili z hraní v západním Německu, vyzvedli si taky Věrku a zavlekli ji do budovy u letadla k výslechu. Vyptávali se jí na poměry v naší rodině. Když ji propustili, nemeškala a běžela k nám. Navzdory tomu, že jí přísně zakázali o setkání s kýmkoliv mluvit, to statečné děvče nám podalo podrobnou zprávu. Na tom jejich gauči měl jsem už vysezený důlek. Už to nebyli bodří fotříci, proměnili se v zavilé ohaře pro následující kořist. Nejdřív slibovali, že bych mohl vydávat knížky pro děti, kdybych s nimi aspoň trochu spolupracoval. Nakladatelství sice nemají, ale zařídit dokážou lecos, ne že ne. Ale když myslím, že ne, tak by mě mohli zase zavřít. Když mě zase jednou odvlekli k letadlu, když jsem seděl na tom jejich gauči, jeden ze lžikovářů, Imrich Fiža, rozevřel složku, vyndal z ní list papíru a začal z něj předčítat. Zneužil jsem svoji starou, řekl na vysvětlenou. Jak jsi ji zneužil? Zeptal jsem se. Nijak, řekl. Normálka jsme mrdali. Když nemá 15 a já jsem plnoletej, je to zneužití. Ale to je hovno, vole, 2 roky. Už mám v hrbě bůra. Za benzínku. Natáhl jsem pumpaře konví přes hlavu. Četl celkem plynule, ale tvářil se přitom, jako kdyby kousal do husího hovna. Tak tohle jste napsal vy, vzděláním učitel? Tak tohle bych svojí manželce číst nedovolil. Také vulgarity, tomu říkáte literatura. Neprozradím teď, komu jsem rukopis Rekonstrukce svěřil, aby byl v bezpečí. A od koho ty stránky estébáci získali? Jen mi bylo divné, že takto prostinkým způsobem estébáci prozradili svého spolupracovníka. Knížku se mi nakonec podařilo dopsat. Její první verzi vydal Václav Havel v edici Expedice.

Bylo to v únoru roku 1976 v důvěrně známé kanceláři u letadla, když mi sdělili, že už toho mého zatloukání mají plné zuby. Že mě zavřou a až se vrátím z vězení, budou mé děti dospělé. A já jsem jim uvěřil. Už jsem byl nalomený, už jsem ztrácel sílu vzdorovat. Už jsem byl na hraně. Stačil krůček a povezu se dolů do hlubin, ze kterých není návratu. Jenže Pán Bůh stál při mně a v poslední chvíli mi vložil do úst. Až mě zavřete, dejte to vědět mé ženě, aby neměla strach, že zas někde chlastám s elektrárenskými dělníky. V té době se v Ostravě objevily další braši, které měla Státní bezpečnost zařazené v kategorii zájmová osoba. Ludvík Kavín s manželkou Nikou Brečnajdrovou a čerstvým synkem Jakubem. Ludvík byl pilným žákem Jaroslava Šabaty z Brněnské univerzity a v letech 1968 až 69 zastával v Brně funkci jakéhosi stranického tajemníka pro studující mládež. Byl tedy reformním komunistou. A jeho žena Nika byla výjimečně pohybově nadaná herečka. Na počátku ostravského pobytu si párkrát zahrála v divadle Petra Bezruče a taky ve Státním divadle ve skvělé inscenaci hostujícího režiséra Jana Kačera Ve snu noci svatojánské. Jenže pak se přišlo na to, co to za ptáčky přilítlo do Ostravy a také oni se stali návštěvníky budovy u letadla. A našimi přáteli. Na počátku roku 1976 mě zase odvlekli k výslechu. Tentokrát to bylo za přítomnosti třetího estébáka, Břetislava Šubrta. Opět zmínili nabídku výhodné spolupráce, opět zařinčeli kriminálními řetězy, ale pak vytáhli z rukávu třetí možnost. A nebyl jsem sám ani první, komu to nabídli. Navrhli odchod ze země. Bylo mi bezmála 34 let. Náš David chodil do 4. třídy, Markétka byla ve školce a Jarka učila na zvláštní. Notný kus života jsme měli před sebou, ale nad hlavami nám plápolalo heslo se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Šance na změnu v nedohlednu. Byl jsem pod drobnohledem, věděli všechno o každém prdu. Že je náš byt odposloucháván, jsem mohl jenom tušit. Že tomu tak bylo a že to bylo 24 hodin denně, jsem se po listopadu 89 dozvěděl od Jana Frolíka, ředitele archívní a spisové služby ministerstva vnitra. Utajované policejní sledování se občas proměnilo ve sledování veřejné, aby mi nahnali strach. A strach mi naháněli. Po zralé úvaze, po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že na estébáckou třetí možnost přistoupíme. Bylo to svobodné rozhodnutí? Svým způsobem bylo. Nepřicházelo v úvahu, abych pro ně fízloval. No a komu by se chtělo do vězení? Pak tu ještě byly děti. I na jejich budoucnost jsme museli myslet. Jaké možnosti budou mít děti kriminálníka? U příštího výslechu jsem přikývl. Ano, odejdeme.

Začátek roku přinesl do Ostravy chartu 77 a Londýna. O chartě jsem se dozvěděl na noční šichtě z vysílání Svobodné Evropy. Přečetli ji celou a mně se zalíbila. Připadala mi tak samozřejmá. Vždyť závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsali v Helsinkách už roku 1975 taky představitelé Československé socialistické republiky. Respektování lidských práv a základních svobod, včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení, je součástí závěrečného aktu. Mezi prvními signatáři byl uveden z Ostravy jen inženýr Jan Leštínský. Můj a Krejčího podpis ještě na počátku ledna dopravil do Prahy Ludvík Kavín. Chartu pak v Ostravě podepsali ještě Krejčího děti, už plnoleté, Jaroslav a Taťána, taky Nika Brečnajdrová. Vůbec mě nenapadlo, že se tu odehrálo cosi mimořádného, že ve vládnoucích strukturách způsobí Charta 77 takový rozruch. Vždyť požadovala jenom dodržování toho, k čemu se reprezentace naší země zavázala. Uprostřed ledna mě po delší pauze opět sebrali. Jenže tentokrát to nebylo jako obyčejně k letadlu, nýbrž rovnou na krajzák, do nejvyššího patra vazební věznice a rovnou do místnosti, ve které mne před 6 lety vyšetřovali. To nevypadalo dobře, zvláště když mi sdělili, že vedle v místnosti vyslýchají moji ženu. Bylo to poprvé, co Jarku sebrali. Počítali jsme s tím, že k tomu dojít musí, ale stejně nás to zaskočilo. A zároveň utvrdilo o správnosti našeho rozhodnutí odejít. Bylo ke konci ledna, vracel jsem se z ranní šichty. V obývacím pokoji na gauči seděl urostlý mladý muž a držel přednášku. Rétor byl oblečen s nedbalou elegancí příslušníka undergroundu, na hrdě vztyčené hlavě mohutné, nepřehlédnutelné afro téměř jako Angela Davisová. Takový hippík se v Ostravě jen tak nepotká. Přednáška byla filozofická a přednášející Londýn v občanském průkazu vedený jako Zdeněk Vokatý. Chartista a disident vyhnaný z venkovské chalupy, kterou estébáci vyhodili do vzduchu. Jak to, že jste v Ostravě splašili tak málo podpisů? Co tady děláte? Spíte nebo co? Vy se tady ulejváte. Přijel jsem to napravit. Kázal. Londýn zvolil Ostravu proto, že jeho žena Dáša Vokatá z Ostravy pochází. Má tady maminku, čeká dítě a potřebuje v klidu porodit. Bylo prima mít Londýna mezi námi. Jeho ctižádost poschánět v Ostravě hromadu dalších podpisů pod chartu však zůstala nenaplněna. Estébáci nás vyhánějí, ale formality s tím spojené si musíme vyřídit sami. Potřebovali jsme víza. Do Ameriky, do Kanady, do Tramtárie, kam vlastně. A v tom se ozvala spásná polnice z Vídně. Spolkový kancléř Bruno Kreisky, socialista a demokrat, který přežil válku v exilu, nabídl občanům Československé socialistické republiky, kteří se dostali do nesnází s režimem, přístřeší v Rakousku. Ještě bylo zapotřebí vyřídit spoustu formalit, například sepsat seznam knížek a nechat si v krajské knihovně potvrdit, že je můžeme vyvést. V Domě umění mi orazítkovali kresby a obrázky, které jsme si chtěli vzít sebou. Taky jsme museli zaplatit notnou hotovost za vzdělání, oba s Jarkou stejně. A bylo zajímavé, že nám určili takovou sumu, jakou jsme měli na všech vkladních knížkách dohromady. Ani floka nám nenechali, akorát na dopravu. Když jsem v elektrárně podával výpověď, zeptala se mě úřednice na osobním oddělení.
A co tam pro boha budete v té Vídni dělat, jak se v té cizině uživíte se dvěma dětmi na krku? Už mám zajištěné místo učitele na české škole v 10. okrese. Zalhal jsem soudružce bez uzardění.

vlastnictví, na ty neměl patřičný chlívek. Samizdaty jenom ty, které byly uvedeny v seznamech knihovnou urazítkovaných. Havel a Kolář zůstali neurazítkováni. V pátek 27. května 1977 krátce po půlnoci jsme nasedli do vlaku, zamávali Zuzce Majvaldové a Borisi Duškovi, kteří nás žlutým autem přivezli do přívozu před ostravské hlavní nádraží a vlak se rozjel do tmy. Odjížděli jsme jinam, do neznáma. Opouštěli jsme svoji vlast a zdá se, že navždycky. Opouštěli jsme příbuzné, s nimiž jsme se vídali čas od času, ale nežili jsme s nimi a měli jsme každý svoje životy. Opouštěli jsme místa a přátele. Sebe jsme však neopouštěli, sebe jsme si brali sebou. Vnitřek svojí hlavy a celé svoje tělo, charakter a způsob myšlení, žebříček hodnot. Prožité roky, ženu a dvě děti. Vydali jsme se do ciziny a nevíme, co tam na nás vybafne. Ale vždyť ani doma, ve své známé, ve své vlastní vlasti nevíme, co nás zítra čeká, co nás může potkat za půl hodiny, co na nás vybafne za nejbližším rohem. Byla to poznaná nutnost, ale i lákavé dobrodružství. Vyháněli nás odtud a my jsme tu za každou cenu zůstat nechtěli. My jsme se vyhnat nechali. Třeba nám to bude ku prospěchu. Vlak zastavil až v Břeclavi, kousek od rakouské hranice. Byla tma a chladno v nevytopeném kupé, které jsme měli sami pro sebe. Děti spaly. Ještě kousek a prorazíme tu zeď. Tenhle vlak ji hravě zdolá, ani se nezapráší. Ještě kousek a překročíme pomyslnou čáru, která rozděluje svět na dva světy. Která rozděluje Evropu na dva rozdílné cizí kontinenty. Evropu, která měla ještě nedávno společné dějiny, společnou kulturu, snad i společný způsob myšlení, společného Boha. Vlak zhluboka dýchal, nabíral síly. Chystal se zdolat překážku, pro něj tak snadnou.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Americký státní dluh rychle roste. Poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Fotbalisté Plzně nestačili v předkole Evropské ligy na Červenou zvezdu. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů. Je pátek 21. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali, například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zatím nechce upřesnit, jaký plánuje na příští rok schodek státního rozpočtu. Zopakovala ale, že bude pod hranicí 400 miliard korun. Schillerová má za sebou jednání s vládními kolegy. S některými ve čtvrtek mluvila už podruhé o nedořešených položkách v jednotlivých resortech.
5: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortů školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
6: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
5: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
7: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. To si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
5: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Sebastian. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplácení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Sebastian.
8: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než předpokládali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
9: Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high.
10: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je Ciglerová, Radiožurnál.
1: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na Jižní Moravě jsou od večera bez proudu stovky domácností. Původně jejich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se už podařilo obnovit.
11: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
1: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na dnešní večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu a taky přilehlé oblasti Olomouckého a Jihomoravského kraje. Český hudební festival Hip-Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip-Hop Camp se měl konat po 6 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 tisíc lidí. V Počtátě na Přerovsku se v noci na čtvrtek zřítila větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kežlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce, která byla od začátku července mimo provoz, někoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
12: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
13: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
12: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
14: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
12: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Z Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Maďarská státní televize v pátek poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události z roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Do rozhlasového archivu se po letech vrátila taky unikátní nahrávka z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu a záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
15: To je 7 hodin 45 minut.
16: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
17: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
18: Slyšíte střelbu?
16: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
19: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
16: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim tak vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Pokud by za týden nezvládli dvojzápas se srbským favoritem otočit, přešli by do hlavní fáze nižší konferenční ligy. Právě v jejím posledním předkole prohráli fotbalisté Jablonce na hřišti skotských Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2. A to i přesto, že ještě v 88. minutě Východočeši prohrávali 0-2. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
18: Omezení na D11 před Jirny a nehoda u Lipčevsi na Lounsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. Na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se silničáři pohybují v levém pruhu. Je tam opatrně. Na nehodu pozor na silnici 15 z Mostu do Lovosic. Za Lipčevsí autobus srazil divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. U Loun se stala podobná nehoda na silnici 28 do Mostu. Mezi Drobroměřicemi a Ranou překážejí následky kolize osobního auta se zvěří. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Opačným směrem je tunel průjezdný a uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Dnes čekáme zpočátku oblačnou až polojasnou, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jak funguje Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí? Kolik prostředků jde a kolik půjde na adiktologické služby? Proč stále chybí ucelený zákon upravující tuto oblast? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Helena Gerasim, předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Zdravím vás do Brna. Dobrý den.
22: Dobrý den a děkuji za pozvání.
21: Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají, jak řekl, 415 milionů korun. Jak s nimi vystačíte?
22: No, vystačíme s nimi, protože musíme. Každopádně my jsme právě na tom včerejším jednání Rady vlády, které jste zmínil, zaregistrovali to, že pan premiér uznal, že těch 415 milionů korun nestačí a to je důležitý posun.
21: A víte, jak vysoké navýšení rozpočtu v příštím roce má být?
22: To zatím nevíme. Pan premiér odkázal na to, že záleží na výsledku jednání s ministerstvem financí. Nicméně my už v tuhletu chvíli máme nějaký přehled o tom, kolik by asi tak bylo potřeba.
21: A to jest?
22: No, když jsme se dívali na čísla za poslední 4 roky, tak my vidíme, že žádostí organizací rostou každý rok. V roce 2024 to bylo 470 milionů korun, letos to bylo už 588 korun a pro ten další rok předpokládáme, že to bude 623 milionů korun. To je částka, kterou ty stávající adiktologické služby hlásí, jakože je potřebná, aby byly schopny pokrýt tu péči, kterou práci s klienty, které vlastně mají navázané k sobě.
21: A věříte tomu, že se vám tedy podaří získat tyhle ty potřebné prostředky?
22: No, tam záleží na tom, jak dopadne to jednání pana premiéra s ministerstvem financí. My samozřejmě v tuhletu chvíli můžeme stavět pouze na tom, co nám bylo přislíbeno, a tedy na tom, že pan premiér uznává, že těch 415 milionů korun je málo a že by bylo zapotřebí nějak ten dotační titul navýšit.
21: Ano. No, jak tedy vůbec hodnotíte včerejší jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, první po zásadní reorganizaci?
22: Ono to bylo jednání, které z mého úhlu pohledu nebylo příliš o nějakých konkrétních výsledcích. Bylo spíš o nějakém potvrzení nebo ujištění toho směru, kterým se financování a adiktologické organizace, adiktologická péče má ubírat v tom dalším roce. Ale je jasné, že skutečnou váhu těchto nějakých závěrů nebo příslibů potom ukáže až to samotné dotační řízení společně s tím, jak se poté v praxi osvědčí i ten přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví.
21: No, to se právě stalo od července, kdy se protidrogová politika přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše právě pod ministerstvo zdravotnictví. Proč jste se tomu tak vehementně bránili?
22: My jsme historicky vlastně nebyli tady té situaci vystaveni poprvé. Ona tady byla už po několikáté, já za svou kariéru za těch 20 let, co se vlastně v adiktologických službách pohybuju, tak jsme tu situaci zažili už asi, já nevím, 4x nebo 5x. A vždycky ale se to podařilo zastavit právě s ohledem na to, že ta oblast závislostí je oblast, která má nesmírně široké zaměření. Tam vlastně kromě toho, že řešíte nelegální drogy, což je asi každému jasné, ale patří tam vlastně i ta problematika alkoholu, patří tam problematika tabáku, patří tam nové psychoaktivní látky, které neustále vznikají a je zapotřebí, protože patří tam tedy digitální závislosti, gaming, gambling a tak dále. Ta agenda je hodně široká. A aby ta opatření byla efektivní, tak je vlastně zapotřebí je řešit z různých úhlů pohledu. Nejenom teda z toho úhlu pohledu jako péče o ty lidi, kteří už mají nějaký problém, nebo z pohledu prevence, aby ten problém pokud možno nenastal. Ale je zapotřebí tam řešit třeba i cenotvorbu, nějaké daně. Je zapotřebí tam řešit, ale třeba i otázky, které se týkají černého trhu. To znamená, ten záběr vlastně té problematiky je poměrně hodně široký a my máme velké pochybnosti o tom, zda právě jenom jeden vybraný rezort je schopen tady tuhletu problematiku obsáhnout.
21: No, přesunutí agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví nevěděl tehdy, tedy v květnu, ani tehdejší národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle jeho předchůdce Jindřicha Voboře protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a prý hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Proč?
22: No právě z těch důvodů, které jsem teďka uvedla, že ta šíře, ten záběr vlastně těch opatření, které je zapotřebí řešit, je poměrně hodně široký a ministerstvo zdravotnictví přece jenom má v gesci nějakou jako ještě jinou se stejně důležitou agendu a nejsme si jistí, jestli jako i gestčně je vlastně schopno tady celou tu šíři pokrýt.
21: No, vy jste tvrdila, že ministerstvo zdravotnictví neumí administrovat váš dotační program a že může tady dojít k problémům při poskytování služeb. Ta vaše obava tady platí po včerejší schůzi, respektive zatím jí to jednání nerozptýlilo?
22: To je vlastně hrozně zajímavá otázka, protože tady to stanovisko, že ministerstvo zdravotnictví neumí financovat ten dotační titul protidrogové politiky, to je ten oficiální název, plynul z toho, že nás o tom ministerstvo zdravotnictví v průběhu těch uplynulých mnoha let opakovaně ujišťovalo, že vlastně oni to neumí, protože když jsme se pokoušeli jednat třeba o tom, jakým způsobem hradit sociální pracovníky v kontaktních centrech. Máte kontaktní centrum, zařízení, které je sociálně zdravotní, zdravotně sociální a máte tam nějaké sociální pracovníky, ale jako běží tam i nějaká zdravotnická agenda, která tedy spadá do toho rezortu ministerstva zdravotnictví. A my jsme říkali, tak je zapotřebí ale od někud hradit i ty sociální pracovníky. A ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že to nepatří do jejich gesce, že oni prostě tu sociální část vlastně hradit nemohou a na tom jsme stavěli. Takže nyní jsme byli ubezpečeni o tom, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nemá žádný problém s hrazením té sociální složky, že bude převzat ten dotační program, tak jak říkal pan ministr Vojtěch, jedna ku jedné beze změny. Takže uvidíme, jak to nakonec proběhne.
21: No, podle Vojtěcha tady ta politika závislostí jednak tedy neoslabuje a jak jste tady řekla, ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Nemá to logiku, že agenda spadá pod zdravotnictví?
22: Pro nás ne, protože ona to není jenom zdravotnická agenda. Ona je to agenda zdravotní, sociální, je tam nějaká část prevence, je tam nějaká část vzdělávání, má to přesahy třeba i do vězeňství. Ten záběr je skutečně velmi široký, ale mně skoro už v tuhletu chvíli, protože ten přesun je hotov, to už se stalo, tak mi přijde skoro zbytečné už nad tím nějak speciálně jako přemýšlet.
21: Rozumím tomu,
22: jako
21: co říkáte, ale
22: dopředu.
21: Zeptám se přece jenom, jak podle vás může být zachována ta meziresortní koordinace, což byl ten, jak tomu dobře, pokud tomu dobře rozumím, váš hlavní problém, nebo to, co jste vyčítali té reorganizaci.
22: Já si myslím, že to není úplně otázka na mě, to je spíš otázka na možná pana premiéra nebo na pana ministra zdravotnictví, jakým způsobem tady toto mají vymyšleno. My máme v tuhle chvíli vlastně jenom to ujištění, že všechno bude v pořádku.
21: Čekací lhůty na adiktologickou ambulanci jsou 3 měsíce. Prodlužují se teď?
22: Ano, jako dochází k prodlužování těch čekacích lhůt a právě proto my jsme jako v očekávání toho, jak vlastně bude vypadat ten dotační titul pro další rok, jestli se tam skutečně podaří navýšit. A to se vlastně ale v tuhle chvíli bavíme jenom o tom, jak bych to řekla, dostatečně saturovat tu stávající síť. Nebavíme se zatím o tom, jak ji rozvíjet, jak ji rozšiřovat o programy, které jsou potřeba, jak ji rozšířit o nějaké další intervence v návaznosti na to, jaké nové výzvy přicházejí, že jo, třeba s novými psychoaktivními látkami a tak dále a tak dále.
21: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme se zástupkyní Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helenou Gerasim. Vaše asociace už loni varovala před vážným ohrožením fungování systému prevence a léčby závislostí. Ministerstvo financí tehdy v rozpočtu na letošek nevyčlenilo zprvu na adiktologické služby žádné prostředky. Nejste na tom teď lépe?
22: Já nevím, jak to myslíte, jestli na tom nejsme lépe.
21: No, je to víc než nula, to, co máte přislíbil.
22: Víc než nula je vždycky samozřejmě dobře, ale s ohledem na nějakou stabilitu samozřejmě jakékoliv výkyvy prostě jsou hrozně špatně, protože adiktologické služby jsou odkázané prakticky výhradně na dotace. My máme dotace státní, máme dotace z krajů, z obcí, ale je to přece jenom dotační systém. A jakýkoliv výkyv v tom dotačním systému samozřejmě dopadne na tu, kterou danou službu jako s plnou váhou, nebo jak bych to řekla, protože tam vlastně není žádná jiná alternativa. My jsme na to skutečně odkázaní. A musíme si taky uvědomit, že velká část našich výdajů jsou mzdy pracovníků. Adiktologické služby potřebují peníze především na to, aby zaplatili profesionály, kteří umí a jsou vyškoleni pracovat s tou cílovou skupinou lidí s nějakým problémem se závislostí, a nebo s jejich rodinami a s jejich blízkými, protože ti často mají taky poměrně velké problémy, pokud jejich rodinný příslušník má nějaký problém se závislostí.
21: Máte přehled o tom, kolik peněz směřuje na prevenci a na léčbu závislostí napříč ministerství?
22: Tady to číslo v tuhletu chvíli si nejsem jistá a nechci říct nějakou nepřesnost.
21: Při nastavení dotačního programu pro rok 2027 vycházíme z toho, co se dlouhodobě osvědčuje, a prioritou je zachovat dostupnost služeb v celé jejich šíři. Zároveň chceme vytvořit prostor pro jejich další rozvoj, tam, kde data ukazují rostoucí potřebu. Jak rozumíte těmto slovům vrchní ředitelky sekce duševního zdraví a závislostí Ministerstva zdravotnictví Dity Protopopové?
22: Ono, já se domnívám, že ono to vychází vlastně z toho, jak jsou nastaveny priority dotačního řízení. To je ten materiál, který byl včera projednáván na Radě vlády a byl schválen. Ony ty priority jsou nesmírně důležitý materiál, protože vlastně určují, co se v tom následujícím roce bude smět financovat a za jakých podmínek. To znamená, jinak řečeno, jestli ta síť adiktologických služeb, kterou dneska máme, jestli ona jen zůstane v provozu a udrží se, nebo jestli se bude moci i rozvíjet. Jsou tam dva scénáře. Jeden ten scénář zajišťuje to udržení té stávající sítě a ten druhý scénář umožňuje rozšíření. A ono ve výsledku je to vždycky o tom, jaký bude k dispozici ten objem finančních prostředků. Jenom ty priority vlastně poskytují nějaký konkrétní návod, kam ty peníze v tom následujícím roce skutečně půjdou.
21: Jak se vám jeví Dita Protopopová jako nová národní koordinátorka pro duševní zdraví?
22: Já na tuto otázku zatím neznám odpověď, protože ta doba je nesmírně krátká. My zatím sledujeme spíše, jak se s tou změnou porovná ten odbor protidrogové politiky po přesunu, protože ačkoliv k tomu přesunu mělo dojít jako v tom poměru 1:1, tak my už teď víme, že tam došlo k nějakým změnám. Jo, někteří lidi nesouhlasili s tím přesunem, odešli sami, ale my víme, že tam došlo ke změně hlavně jako ve vedení toho odboru. Takže máme určitou obavu, že jestliže na té klíčové pozici, nebo ještě jinak to řeknu, my samozřejmě nechceme nějak polemizovat s právem Ministerstva zdravotnictví vybrat si na ty pozice, koho ono samo jako uzná za vhodné, to vůbec jako nechceme nějak komentovat tady ta personální rozhodnutí. My jenom říkáme, že jestliže na té klíčové pozici už není člověk, který tu agendu roky reálně řídil, a paní inženýrka Kyšová ten odbor protidrogové politiky vedla řadu let a odvedla za tu dobu velkou odbornou práci, byla nesmírně přísná, ale znala to financování, znala ten provoz, znala ty adiktologické služby, takže máme obavu, zda tady tato odborná kapacita tam prostě nebude chybět.
21: Jindřich Vobořil varoval, že jakmile se přesune agenda na zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor mimo jiné ztratí sílu vyjednávat s policií, celní správou, s tajnými službami, armádou nebo v rámci Evropské unie s Europolem a podobně. Je tedy předčasné teď se ptát na to, jestli se jeho obavy naplňují?
22: No, my zatím vůbec nevíme, kdo bude národní protidrogový koordinátor nebo národní koordinátor pro oblast závislostí, takže vlastně já si to neumím ještě ani představit.
21: No a záleží to na té osobě, osobnosti, která bude tu funkci plnit?
22: Určitě. Určitě, jako musí to být člověk, nebo měl by to být člověk, který rozumí tomu oboru, který se orientuje i v těch odborných tématech, který rozumí tomu mechanismu závislostí, ale současně má i nějaký přesah do těch oblastí ekonomických, politických, do oblasti organizovaného zločinu. Prostě je schopen se pohybovat v celé té šíři té problematiky. To je určitě nesmírně důležité.
21: Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak moc vám to komplikuje práci, že zatím neznáte tedy nového koordinátora, respektive kdo tedy obsadí tu funkci?
22: Tak v tom každodenním životě spíš jako jsme v očekávání toho, aby celková administrace toho dotačního titulu proběhla vlastně tak, jak jsme na to zvyklí, tak, jak to bývalo každý rok. A tu postavu toho budoucího národního protidrogové koordinátora spíš jako sledujeme, očekáváme, jako kdo to bude, jak to přijde. A spíš, jako když o tom mluvíme s kolegy, tak se hodně bavíme o tom, jak je vlastně důležité, aby ta kritéria, podle kterých ten člověk bude vybrán a vůbec ten proces toho výběru, aby to bylo transparentní, aby vlastně bylo jasné, aby byla jasná nějaká výběrová kritéria, podle čeho se ten člověk bude vybírat, jakým mechanismem se bude vybírat, jaký to bude postup, aby to prostě proběhlo transparentně.
21: Na tom včerejším setkání jednali jste o tom nějakým způsobem?
22: O národním koordinátorovi, respektive o té pozici, tam řeč prakticky vůbec nebyla. No.
21: A proslýchá se nějaké jméno?
22: Proslýchá se těch jmen jako mnoho, ale zatím to nevypadá na žádné jako relevantní.
21: A vy byste třeba za sebe měli nějaký typ?
22: My se o tom s kolegy samozřejmě intenzivně o tom diskutujeme, kdo by byl ta nejvhodnější postava, ale jsou to jako samozřejmě jako senzitivní záležitosti, takže bych nerada to v tuhletu chvíli komentovala nějak víc.
21: Stále platí, že adiktologické programy v Česku zajišťují téměř výhradně neziskové organizace?
22: Ano, to je stále pravda.
21: A co všechno to obnáší?
22: Je to vlastně celé spektrum péče. Na začátku někde je nějaká prevence, preventivní programy, kde lidé z neziskových organizací, pracovníci speciálně vyškolení, chodí do škol a hovoří tam s dětmi, realizují s nimi preventivní programy, certifikované preventivní programy, protože vlastně ti lidé, kteří přichází jakoby zvenku a nejsou součástí té školy, nejsou zaměstnanci té školy, tak ty děti k ním mají trošku jiný vztah. Mnohem snáze s nimi sdílí třeba nějaké svoje obtíže a celkově ta práce je potom mnohem efektivnější. To znamená, na začátku je někde prevence, potom pracujeme i s lidmi, kteří už v tom problému nějakým způsobem jsou. To znamená nějaká terapeutická pomoc, poradenství, pracujeme také s rodinami, s blízkými osobami, jak jsem zmiňovala na začátku, tak třeba v oblasti, já nevím, hazardu, jestliže je člověk, který má tady tento problém, tak často ta rodina je ve stejně velkých nebo možná ještě v horších problémech než ten člověk jako samotný. Potom jsou tam i nějaké dolečovací programy, terapeutické komunity, a spousta dalších programů. Pracujeme tedy i s klienty třeba, kteří se dostali do výkonu trestu a tak dále a tak dále. To spektrum je skutečně velice široké.
21: A je to běžný model v jiných státech, že se tedy stát spoléhá na neziskové organizace?
22: Je to, já si myslím, že to není jako vlastně v celé Evropě žádná výjimka, že většinou jsou to neziskovky. Ono je to totiž tím, že ten stát to neumí udělat tak levně jako neziskovky. A komerční sektor se do toho nějak nehrne, protože to jsou typy služeb, na kterých prostě nevyděláte.
21: Co by znamenalo omezování nebo výpadek vašich služeb v krajním případě?
22: No, jakékoliv omezení se nutně musí v zápětí projevit tím, že ještě více narostou ty čekací lhůty, což jako samo o sobě je prostě velký problém, protože když si představíte, že jste člověk, který se dostane do nějaké, já nevím, dám příklad, třeba žena zjistí, že aby prostě zvládla veškeré ty tlaky jakoby životní, tak v nějakou chvíli si uvědomí, že třeba trošku víc pije, než jako by bylo zdravé a že jí to začíná zasahovat prostě do života. Tak už jenom ten moment si přiznat, že mám nějaký problém, je docela jako těžký a je to jako velký krok. A v tu chvíli, kdy už ten člověk se rozhodne, OK, tak mám problém, půjdu někam, budu s tím něco dělat. A zavoláte do té služby, řekne, dobrý den, já jsem zjistila, že mám problém, abych ráda nastoupila nějaké poradenství nebo léčbu nebo něco. A oni řeknou, my se o vás rádi postaráme, ale máme první volný termín za 4 měsíce. Tak umíte si představit, co to s vámi udělá. Je to prostě špatně, protože za ty 4 měsíce se může stát strašná spousta věcí. Takže jakékoliv vlastně prodlužování těch čekacích lhůt je prostě špatně.
21: Když to vypadalo, že neziskové organizace zůstanou úplně bez dotací v tom loňském roce, jak jsme o tom mluvili, tak jste si stěžovali na dlouhodobě opakující se finanční nejistotu. Mění se ta situace teď?
22: Zatím je stejná. Ono, jako ta nejistota je navázaná na to, že jsme financovaní právě z toho dotačního systému a jak se vždycky říká a často to slyšíme, tak na dotace není právní nárok. Takže my vlastně děláme služby, kde máme navázanou klientelu, máme rozdělanou práci s těmi klienty a nemůžeme jim říct, víte co, 1. ledna nechoďte, přijďte, až budeme vědět, jestli dostaneme dotace. To se nedá prostě takhle dělat. Jo? Takže my na jednu stranu máme závazek se o ty lidi postarat, ale na druhou stranu nemáme tu garanci, že ty dotace skutečně budou. Což je mimo jiné ten důvod, proč jsme přišli s tou myšlenkou adiktologického zákona, který by jednak jako ošetřil, vyřešil tu oblast toho sociálně zdravotního pomezí, ale zároveň by i jasně ošetřil to, že stát chce řešit tady tu oblast závislostí a je ochoten na to alokovat tolik a tolik peněz. Tím pádem, aby to financování bylo předvídatelné, abychom právě takhle nelavírovali z roku na rok a přijde nová vláda, odchází stará vláda, tam se škrtne 100 milionů a tam se jednorázově přidá, ale bude to i v roce 2028. Jo, je to prostě nahoru dolů a to jako neprospívá nikomu.
21: A jak řešíte situaci, když třeba ty dotace sice přijdou, ale později?
22: No to je vlastně, kdyby to nebylo smutný, tak by to bylo hrozně vtipný, protože my jsme zvyklí na to, že prostě v průběhu toho jara některé ty dotace začínají přicházet. Třeba přijde vám dotace už z nějakého města a čekáte jako na centrální dotaci, tu státní, v tomto případě to bude teda z ministerstva zdravotnictví. A v tu chvíli třeba kolegové z jedné organizace, z takové menší, tak říkali předloni, já jsem musel prodat chatu, abych prostě zaplatil jako mzdy lidem, než ty dotace přijdou. Takže některé organizace mají to štěstí, že se jim podaří třeba vyjednat si půjčku nějakou, kterou ale potom jako musíme samozřejmě jako vrátit, ale úroky si už zase třeba do dotací vůbec nedáme. Prostě ten systém není dobrý. Jako adiktologický zákon by byl lepší.
21: No a vy věříte, že ten by zaručil předvídatelné financování?
22: No, měl by, tak jak ten návrh, na kterém jsme pracovali x let, on vznikl v rámci evropského projektu, který tenkrát administroval právě úřad vlády. To vzniklo na úřadu vlády. Tak tam vznikl návrh toho adiktologického zákona, kde se velmi pečlivě jako stanovuje, aby to financování bylo jako stabilní z roku na rok.
21: No a v jaké fázi je, nebo jaký osud má ten návrh adiktologického zákona?
22: Zatím leží v šuplíku a my se ho snažíme vytáhnout a uvést ho nějakým způsobem v život. A zatím nevíme, zda se nám to podaří.
21: A ve kterém šuplíku leží?
22: Já si myslím, že leží ve více šuplících, že leží i v šuplíku na úřadu vlády, jistě leží i v šuplíku na ministerstvu zdravotnictví, jistě leží už i v šuplíku pana premiéra, na těch šuplíků bude více. Záleží na tom, jestli bude nějaká vůle ho vlastně vytáhnout a uvést ho v život.
21: A co si ještě od tedy návrhu adiktologického zákona slibujete, kromě onoho předvídatelného financování?
22: Pamatuju si, že tam byla ještě nějaká část, kdy my jsme vlastně uvažovali, že pokud je v České republice nějaký jako legální biznis vlastně s těmi produkty, které potenciálně mohou způsobovat závislost, to je třeba alkohol, může to být tabák, jsou to taky hazardní hry a tak dále, tak by vlastně bylo logické i spravedlivé, aby část z nějakých výnosů z daní se vracela vlastně zpátky do prevence a do léčby těch lidí, kteří prostě nějaký problém jako se závislostí mají. To znamená, tady toto je taky nějakou součástí toho návrhu.
21: Helena Gerasim z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a z Asociace adiktologických služeb byla hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Děkuju za rozhovor a do Brna přeji klidný den. Mějte se hezky, nashledanou.
22: Děkuji, nashledanou.
21: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
23: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
24: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
25: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
26: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
27: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
28: Ahoj, moc díky za pozvání.
27: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
29: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
27: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
28: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
27: Takže, aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
28: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
27: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
28: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě více jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro ty Kače. Ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad, a to na jaře roku 2025. Od té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
5: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
28: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
5: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
28: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun, ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
5: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
28: Přesně, a chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří, protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce, a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
5: No, na tom papíru to není nutno říct a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
6: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
5: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
28: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačové skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
5: A tam byla podepsaná nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
28: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až Báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část. ale nikde tam není jakákoliv sankce. Kdyby tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát, prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí. Jo? Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
5: Mm-hmm. Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
28: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
7: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba miliarda korun.
28: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
7: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
28: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
8: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
28: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
8: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
28: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako, to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu. A potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
5: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl jsem.
28: Přesně, tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
5: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
28: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
5: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
28: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
5: A to změnili názor za ty dva roky?
28: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední dva roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou tykačově uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou půl miliardy korun, od kterých se odečte daň, ty pozemky a je to prostě těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placa to řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba. A od té doby tam začal ten spor.
9: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí...
10: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
9: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
28: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku, A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačové podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo a od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
5: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
28: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patá jede za tou minulou vládou.
5: No a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
28: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to je jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
5: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
28: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10%. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zase nechce dát tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
5: A ta druhá jsou ty elektrárny taky, ne?
28: Druhá linka jsou uhelné.
5: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
28: Přesně tak, protože tykačová skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té íránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
5: Tam původně, promiň, řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
28: Přesně, to nevíme a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde tykačová skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dostratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
5: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel, tykač, minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
28: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešil jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
1: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
28: Že se řešilo to, že Pavel Tykačem oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
1: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
28: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a Není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. Mm-hmm. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité a dlouhodobě vždycky bylo mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy, kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou Ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu

0: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stály, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
1: On tam kandidoval.
0: On tam kandidoval.
1: V Ústeckém kraji.
0: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám, a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spolu vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
1: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli dohodě. Prostě se dál hádají.
0: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
1: Takže tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
0: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lom ČSA, ale jako víc karet. A myslím si, že ale neví jako reakci toho Andreje Babiše, no. Který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat, no. Těžko říct. To fakt zajímavé sledovat.
1: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
0: Díky moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N, popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle Ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.
2: Čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v

0: čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na 6leté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích a veřejných budovách. Zásahy provádějí i v rodinných nebo v bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
1: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase play-off konferenční ligy na stadionu skotských Rangers 0-1. O 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla ale s početní převahou nenaložili ideálně.
2: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat, takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
0: Fotbalisté Hradce Králové ve stejné fázi soutěže remizovali na hřišti Panathinaikosu Athény 2-2. Viktoria Plzeň v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy podlehla Červené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nehoda u Loun. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. U Loun zpomalte na silnici 28 do mostu. Mezi Dobroměřicemi a Ranou osobní auto srazilo zvěř. Čekejte omezení. Na Lounsku podobná nehoda také na silnici 15 z mostu do Lovosic. Za Lipčevský autobus srazil divoké prase. I tam počítejte s omezeným provozem. A v Praze je stále uzavřený Strahovský tunel, tentokrát pouze ve směru na Břevnov. Na Smíchov se jezdí bez omezení. Skončit s údržbou mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Venkovní teploty sice mírně klesly a více prší, i přesto se přehrada Hracholusky na Plzeňsku dále vyprazňuje. Kvůli extrémně malému přítoku klesá hladina nádrže až o 7 cm denně. Více v naší další reportáži už za chvíli.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu více než 3x tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu, ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. A zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hracholusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říká mi vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství, 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži přetrvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: To je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholusek Lukáš Milota, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Třetím dnem dnes budou pokračovat jednání ministryně financí Aleny Schillerové se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se členy kabinetu se sešla paní Schillerová už včera a v úterý. Tak jak vůbec se sestavuje rozpočet vlády? Jak to hodnotíte, Jano?
1: Tak rozpočet vlády, kdybych to měl vzít obecně, se sestavuje tak, že se udělá nejdřív
0: nejprve... Státní rozpočet, pardon.
1: Jasně, státní rozpočet, že se udělá nejprve nějaký návrh a...
0: Dobrý den, vítejte u pravidelné půl hodiny, ve které naši hosté každý všední den komentují aktuální dění. V příštích minutách zazní názory Jany Klímové, hlavně ekonomické analytičky Českého rozhlasu a také autorky podcastů Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. Já vás vítám, Jano. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vyjednávání o rozpočtu na příští rok je pochopitelně naše hlavní téma. Kdo s jakou částkou přichází s Alenou Schillerovou a s jakou odchází, nebo přinejmenším náladou a příslibem, na to se zeptám a probereme i vyostřenou debatu ohledně financování silnic druhých a třetích tříd, jak samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
0: Třetím dnem dnes budou pokračovat jednání ministryně financí Aleny Schillerové se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se členy kabinetu se sešla paní Schillerová už včera a v úterý. Tak jak vůbec se sestavuje rozpočet vlády? Jak to hodnotíte, Jano?
1: Tak rozpočet vlády, kdybych to měl vzít obecně, se sestavuje tak, že se udělá nejdřív...
0: Státní rozpočet, pardon.
1: Jasně, státní rozpočet, že se udělá nejprve nějaký návrh a ten se rozešle jednotlivým rezortům, ty k tomu dají svoje připomínky a většinou chtějí všichni víc peněz, než kolik jim nabízí ten prvotní plán, který vzniká na půdě ministerstva financí, a o těch představách se potom chodí právě definitivně tedy dohadovat s Alenou Schillerovou. Takhle prostě vlády hnutí ANO to dělají. Takže teď vlastně jsme svědky toho, těch závěrečných jednání, kde si vyjasňují ty svoje pozice, kdo kolik požaduje a jaké jsou možnosti rozpočtu, a z toho se udělá nějaké celkové potom vyúčtování, když to tak řeknu, a podle zákona do 31. srpna, to znamená do přes příštího pondělí, musí být ten návrh schválen vládou a musí být poslán do poslanecké sněmovny. A tam se potom začne během září projednávat se všemi poslanci.
0: Hlavními prioritami rozpočtu by podle premiéra i ministryně financí měly být investice do dopravní infrastruktury, do dostupného zdravotnictví, energetické bezpečnosti, školství a bydlení. Rozpočet by měl rovněž podpořit hospodářský růst. Tak podívejme se na to, co z vašeho pohledu ukázalo to první kolo vyjednávání o rozpočtu na příští rok. S jakými požadavky ministři a ministryně přicházeli, s jakými částkami, příslibem odcházeli. Z těch krátkých tiskových briefingů se zdálo, že víceméně každý odcházel nějak spokojený.
1: Spokojený, je to tak. Alespoň se tak ministři tvářili, asi s výjimkou pana Juchelky, když ten se
0: netvářil,
1: že je nespokojený, ano. Ale tam bylo jasné, že to jednání ještě bude pokračovat, že jsou tam otevřené věci a ty se týkají podstatného tématu této vlády a obzvláště hnutí ANO, a to je výše důchodů, protože to byl jeden z velkých slibů, že na kterým stála předvolební kampaň hnutí ANO, že vrátí důchodcům to, o co je takzvaně okradla předchozí Fialova vláda, a samozřejmě, že vláda naráží prostě na realitu svého vládnutí a to jsou prostě nějaké omezené zdroje, takže teď se budou dohadovat, kolik vlastně důchodcům přidají, protože ta samotná valorizace zákona předpokládá, že by měli penzisté dostat přidáno zhruba asi 300 korun na ten průměrný důchod, který je necelých 22 tisíc měsíčně, a což by ovšem bylo jedno z nejmenších růstů paradoxně za poslední léta, takže proto pan ministr práce a sociálních věcí Juchelka přišel s nápadem, že by se to zdvojnásobilo ta částka, že to umožňuje nějaké prostě vládní nařízení, a což by ovšem bylo samozřejmě, že na důchody letos se vydá 720 miliard, příští rok je plánováno 740, tohle by byl ještě další výdaj, tedy navíc, tak o tom se právě teď ještě debatuje, jak velké to přidání vlastně bude, jestli i toto je priorita, nebo není vlastně, protože jak jste sama vyjmenovala na začátku, tak těch priorit je opravdu hodně. Vlastně.
0: Co rezort, to priorita.
1: A to znamená samozřejmě i růst výdajů, ale na to zase nerostou ty příjmy tak rychle.
0: No právě mezi požadavky patří i vyšší platy pro úředníky, policisty,
1: hasiče,
0: učitele.
1: Je to tak, a to je další věc, o které se bude ještě vyjednávat, vlastně jaký ten rozpočet na ty platy bude, protože zatím jsme se, pokud je tedy o veřejnou správu, teď se bavíme, protože zatím jsme se to nedozvěděli. Tam jenom pan ministr práce Juchelka po schůzce s Alenou Schillerovou jako ministryní financí, tak řekli, že mají nějakou dohodu, ale neřekli žádné číslo a zatím se ani nesešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejné sféry a státu, takže a ani oni tedy před tím jednáním nechtějí říct nějakou částku, kterou budou požadovat. Ale pan Juchelka sliboval, že to bude jeden z nejvyšších růstů za posledních x let. A já tedy připomenu, že od dubna ve veřejné sféře rostly tarifní složky platů lidí, kteří jsou placeni státem, zhruba o 9%. Čili pokud by to mělo předčít vlastně toto, jak naznačuje pan Juchelka, tak to budou další významné výdaje. Ale podotknu k tomu jenom jednu věc, že musíme vidět i tu, je to nárůst výdajů, ale na druhou stranu má to i tu stránku, že státní zaměstnanci opravdu v té době předchozích několika let, kdy byla obrovská inflační krize, tak jim ty platy téměř nerostly, nebo jenom velmi málo, čili ty jejich reálné platy nedoběhly prostě, nebo jsou pod úrovní, kde by asi měly být.
0: Z jakou důvodu podle vás, Jano, dnes za ministryní Alenou Schillerovou opět přijede ministr vnitra, pan Metnar, a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný? Pánové už se s Alenou Schillerovou setkali v úterý.
1: Já si myslím, že tam bude také hodně o ty výdaje právě na bezpečnostní složky, na, vlastně na platy a další záležitosti. Boris Šťastný avizuje, že potřebuje hodně navýšit peníze na sport, takže tam zřejmě půjde o nějaké, já nevím, technikálie ještě, jak ty výdaje mají vypadat. Jako žádné detaily k tomu nevím.
0: To se určitě dozvíme v těch příštích hodinách nebo dnech. Mimochodem v úterý Alena Schillerová jednala také se šéfem diplomacie Petrem Macinkou. Tam mě zaujala spíše, je to taková perlička, když se ho na krátkém briefingu poté ptal šéfa diplomacie jeden novinář, jak by na škále od 1 do 10 ohodnotil to setkání s ministryní financí, tak řekl, že s ní je to vždycky za 10. Hmm. A usmál se, protože pro rezort vyjednal, pokud se nepletu, zhruba něco přes 10 miliard plus minus.
1: Což je ale plus minus stejně, jako měl. A ještě se pochlubil tím, že je hvězda úspor, protože se škrtal skoro všechny dotace neziskovým organizacím, které dostávaly příspěvky, tedy zjevně z jeho rezortu, na to, aby jako plnili, protože když ta struktura, na co oni dostávali ty dotace, tak většinou to byly nějaké podpory v zemích, kde je to opravdu potřeba, takže humanitární projekty a tak dále, ale zase nedozvěděli jsme se žádný detail, jako bylo to takové to trošku macinkovské trolení s proměnutím, takže tam jako uvidíme, co to znamená, ale avizoval tam, že ti, kdo dostávali nejvíc, dokonce tam zmínil nějakou nátlakovou neziskovou organizaci, nevím, koho tím myslel, ani to nebudu nejmenoval. Prostě je to hrozná komunikace za mě, tento způsob. Takže já nevím, ze stovek milionů je to nula. Tak uvidíme, co z toho bude.
0: Také z toho jeho vyjádření bylo jasné, by to také nechtěl nějak specifikovat i s ohledem jaksi diplomatickým, že dojde k nějaké, nazvíme to, restrukturalizaci těch našich zastupitelských úřadů. Někde něco zanikne, otevře se nové, tak to bude také předmětem diskuse.
1: Určitě, a já jsem to pochopila tak, že to hodně spojoval i s nějakým změnem portfolia těch nemovitostí. On říkal, že vlastně se s Alenou Schillerovou bavili o tom, že by založili nějaký státní fond, do kterého by šly výnosy z prodejů nemovitostí, které má Česko v zahraničí a vlastně nejsou buď je nevyužívá, nebo podle jeho názoru nejsou potřeba. A ten výnosy z toho prodeje by šly do toho fondu a z něj by se potom financoval rozvoj těch ostatních nemovitostí a nebo možná nějakých přesunů třeba těch zastupitelských úřadů. To uvidíme, zatím jsme také neslyšeli žádný konkrétní detail. On nechtěl říct, ani některých zemí se to týká. Někde, myslím, že pak zmínil třeba někde v Africe, ale nevíme.
0: Říká ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: S vyšším rozpočtem by chtěl příští rok hospodařit také ministr kultury Otto Klempíř. Chce získat pro svůj rezort zhruba 20 miliard korun, které hodlá investovat do památek, na stabilizaci platů nebo do filmových pobídek. Jeho rezort by měl také kvůli vládou zamýšlenému rušení koncesionářských poplatků převzít financování veřejnoprávních médií. A tady mě zaujala informace, se kterou přišel portál Seznam zprávy. Podle něj šéfka státní kasy zvažuje možnost financování skrze kapitolu Všeobecná pokladní zpráva.
1: Já jsem to také pochopila tak, tu informaci, že rozhodně byť to takto bylo ze strany vlády avizováno nebo ze strany pana ministra, že by ty budoucí výdaje tedy na Českou televizi a Český rozhlas měly být v jeho kapitole, tak že to tak není, že tam se s tím nepočítá, s takovouhle částkou. A pak měla říct Alena Schillerová, že by to mělo být zřejmě v té kapitole Všeobecná pokladní zpráva. Co z toho soudit, to opravdu nevíme, protože ten zákon, který by měl změnit to financování veřejnoprávních médií, s kterými za rozhlas nesouhlasíme, připomenu, tak aby se to převádělo pod stát, tak jako zaměstnanci rozhlasu, tak ten zákon zatím není schválený, leží ve sněmovně, bude se projednávat někdy v září, opozice avizuje, že ho bude obstruovat, takže je otázka, jestli vlastně to stihne schválit od začátku roku, jestli ty rozpočty budou připravené prostě už na začátek roku, tak jak to vláda původně avizovala. Možná je to i jeden z důvodů, proč to takhle tedy o tom vyjednávají na ten příští rok.
0: Vláda dosud nezveřejnila tu celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku.
1: Jsou zatím jenom odhady.
0: Tak a tady premiér už v červenci řekl, že ten schodek pro příští rok by měl být významně pod 400 miliardami korun, což kritizovala opozice. Tak co si pod tím představit, můžeme opět jenom spekulovat?
1: Zatím ano, těžko říct, co to znamená významně. Já, když se budu držet toho, co už v červnu zveřejnila na základě svých propočtů a informací, které měla právě i z různých fiskálních výhledů, tedy rozpočtových výhledů vlády do budoucna, tedy do roku minimálně do konce mandátu té vlády, tedy do roku 29 nebo až 30, potom jsou ty fiskální plány, tak udělala ten propočet Národní rozpočtová rada, kde právě kalkuluje s tím schodkem, s prohloubením schodku veřejných financí na 2,8% HDP a odhaduje ho tedy na zhruba 350 miliard korun, ale mezi tím se objevily jako různé pokusy navýšit takové ty mimorozpočtové výdaje, které mají tu takzvanou únikovou doložku, že se vlastně nemusí započítávat do toho schodku. A já si myslím, že nikdo není schopen v tuto chvíli říct nějaké přesné číslo, jak se to vlastně, co v tom schodku tady se všechno projeví, jak bude vypadat před těch 2,8% HDP, samozřejmě se vztahuje tedy k velikosti HDP, takže všechno jsou to odhady z odhadů a každopádně Národní rozpočtová rada tehdy udělala ten odhad na těch 350 miliard, tak toho se asi tak všichni drží a i, nebo to, tak to odhadují a připomenu, že tady ten schodek v letošním roce má být 310 miliard, takže je to navýšení o desítky miliard a když se podíváme na to, s čím odchází z toho orloje na ministerstvo financí ti ministři od Aleny Schillerové, tak každý si odnáší nějaké miliardy navíc. Ministr obrany řekl, že dostal přislíbeno, nebo že se dohodli, že historicky poprvé vzrostou výdaje na obranu na ty 2% HDP, které máme plnit v rámci svých závazků NATO, a to je 191 miliard korun pro příští rok a znamená to navýšení o 36 miliard. Tak to je jenom rezort obrany, tam máte důchody, miliardy na školství, zdravotnictví.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona. Opozičním senátorům vadí například její nedostatečné projednání s odborníky. Podle nich taky ustupuje investorům na úkor občanů. Vládní koalice návrh hájí. Podle nich urychlí a usnadní povolování staveb. Koalice má ve sněmovně většinu. Dá se proto očekávat, že Senát přehlasuje. O novele by měli poslanci znovu hlasovat v září. Část domácností na Jižní Moravě zůstává po večerních bouřkách bez elektřiny. Původně jich společnost E.ON evidovala asi 4,5 tisíce. Zhruba 70% dodávek se podařilo obnovit. Nejvíce zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Pracovníci E.ONu na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit během dopoledne. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a Německo. Země firmám, které by se chtěly výstavby zúčastnit, vzkázali, aby si uvědomili rizika. Realizace projektu by ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A kvůli vedrům letos v Německu zemřelo nejméně 14 tisíc lidí. Uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc. Bývalý nejlepší hráč NBA James Harden se dohodl na tříleté smlouvě v Clevelandu. Díky ní si vydělá 97 milionů dolarů. S odkazem na agenta brzy 37-letého basketbalisty to uvedla sportovní stanice ESPN. V NBA hraje Harden od roku 2009 a na kontě má přes 1000 utkání základní části s průměrem 24 bodů na zápas.
4: Neprojezdná D10 u Benátek nad Jizerou a nadměrný náklad u Moravské Třebové. Provoz na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy blokuje úklid po požáru před Benátkami nad Jizerou. Na 27. kilometru včera hořel návěs kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k nájezdu u Benátek. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie. Projíždějte opatrně. A na silnici 35 z Mohelnice do Svitav hlásíte vozidla s nadměrným nákladem. Doprovod zastavuje provoz podle potřeby.
5: Oni mají 4 automáky, zastaví všechny do ostatního, projedou docela dost široký vany, asi 3 a za nima další doprovod.
4: A teď jsou u Moravské Třebové, počítejte se zdržením na kruhovém objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Demokracie je každodenní práce, nikdy není hotová. V demokratickém státě nemají vládnout lidé, ale instituce a pravidla. To znamená, že je potřeba se víc soustředit na to, jestli máme funkční pravidla a instituce, říká soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková, která je hostem Osobnosti Plus. Jak jsme na tom s demokracií v Česku? Ochranou lidských práv v Evropě a je možné skrze právo dosáhnout spravedlnosti? Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
6: Stojíme na prahu velké změny řádu či paradigmatu, jak tento řád vnímáme, a nezbývá než doufat, že náš stát i celá Evropa v této době zvládne svou roli. To jsou vaše slova z loňského rozhovoru pro Ústav mezinárodních vztahů. K jakému řádu podle vás míříme?
7: Myslím si, že si budeme muset mnohem víc zvyknout na změny. Budeme muset budovat na mnohem víc odolnost společností. Jenom v Česku tu odolnost chápeme trošku špatně, protože máme pocit, že se musíme otužovat a že odolný člověk projde kopřivami například. Nicméně odolná společnost je právě ta společnost, která myslí i na své nejslabší členy. Takže i když je společnost v nějaké globální krizi, ať už je to energetická krize, klimatická krize či nebezpečí války, ten stát funguje dobře pouze tehdy, pokud občané jsou k němu loajální a musí k němu být loajální i ti slabí, i ti, kteří mají nějaké problémy. Takže si myslím, že budeme muset si uvědomit, co to je skutečně odolná společnost.
6: Takže to zatím nevíme?
7: Myslím si, že jsou lidé, kteří to vědí a jsou lidé nebo právě i instituce, které se opravdu tváří spíše tak, že odpovědnost za blaho dětí mají jenom rodiče, ale pak zapomínáme na rodiny, kde ty rodiče tolik nefungují, že o staré rodiče se mají starat jejich děti, ale nevidíme, že to někdy nemohou zvládnout a podobně.
6: Dá se tedy říct, jestli náš stát a Evropa svou roli v téhle změně, kterou vy jste popsala, zvládá? Jestli jsme na tom lépe než některé ostatní státy v Evropě nebo hůř a máme co dohánět? Protože z toho, co vy říkáte, mám pocit, že na tom úplně dobře nejsme.
7: Tak už jste mě citovala. Ty státy, u kterých mám pocit, nebo já si totiž myslím, že jsou to spíše společnosti než státy, které to jako zvládají nebo nezvládají, tak to zvládají právě ty, které nemají pocit, že je všechno hotovo. že vlastně každý den musí pracovat to, jak jste citovala vlastně nějaké moje tedy poznámky k tomu, že právě demokracie není nikdy hotová, tak to samozřejmě říkal třeba Tomáš Garrigue Masaryk skoro v každém svém projevu nebo v každém svém textu.
8: A my máme pocit, že je hotová?
7: Někdy mám takový pocit, vždycky mě se vyléká, když někdo řekne, no u nás jsme na tom lépe než ostatní třeba středoevropské a východoevropské země, protože máme robustnější instituce. A protože přece jenom člověk v těch institucích nějakou dobu působil, tak si řekne, no oni zas tak robustní nejsou. Čili vlastně i se hodnotit ve vztahu k ostatním je složité právě proto, že každý má nějakou jinou roli a vlastně mnohem lepší je každý den vlastně přemýšlet o tom, jak přispět tomu, aby ta společnost byla koherentnější, abychom vlastně žili pospolitější život a aby vlastně lidé co nejméně trpěli.
8: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že v demokracii vládnou instituce a pravidla. Jak si u nás s funkčností pravidel a institucí vedeme? Jsme tam tak na tom, takže můžeme být v klidu, anebo už by nám někde měla blikat červená kontrolka?
7: Mm-hmm. Zase vzpomenu někoho, kdo o tom hodně psal, a to byl Jan Sokol. A on vlastně ukazoval na to, že v anglosaském světě se to trošku lépe prosazuje, protože třeba studenti mají kolektivní sporty ve škole. A vlastně, abyste si mohla dobře zahrát volejbal nebo fotbal, tak musíte dodržovat pravidla. Ale vlastně teď vidíme, že jeden z politiků, který ovlivňuje svět a pochází z toho světa, který byl založený třeba na hře podle pravidel, tak teď vyhrává, protože ta pravidla spochybňuje.
8: Myslíte Donalda Trumpa?
7: Ano, já myslím, že to můžu otevřeně říci, ale na druhou stranu hluboce jako respektuji to rozhodnutí, protože si myslím, že v té společnosti byla řada lidí, která měla pocit, že ta pravidla jim nepomáhají.
8: A jak je to v Česku? Máme dostatečně silné a odolné instituce, jasná pravidla, která dokážeme dodržovat a vymáhat jejich dodržování, protože to je asi dost důležité, umět vymoct to, na čem se domluvíme, že má fungovat.
7: No, já si dokonce ani nejsem socioložka nebo statistička, takže se to velmi těžko počítá, protože jsou třeba oblasti, ve kterých naše pravidla zatím nějakou dobu docela dobře fungovala a jsou oblasti, kde to funguje hůře. Takže já bych to jako nesrovnávala s tím zbytkem světa nebo s Evropou. Určitě bychom našli země, kde to je horší a určitě bychom našli země, kde to je lepší, ale právě se mně velmi líbilo, že třeba kolegové a kolegyně ze západní Evropy říkají, no ono se říkalo, že u nás to funguje lépe, ale teď najednou vidíme, že i u nás nebo vymahatelnost pravidel mohou být ohrožena. Takže skutečně bych spíš zaměřila naši pozornost na to, abychom to dělali lépe. A třeba to neznamená, že se nemáme v zahraničí inspirovat, ať už dobrými nebo špatnými příklady. A někdy mám takový dojem, že je také dobré si uvědomit, že vlastně někdy špatné věci vedou k dobrým koncům. Jo, teď jsem se nedávno s někým bavila, že vlastně evropská politika byla v pořádku z hlediska právě přemýšlení, že byli víc státníci než politici, pokud to byli lidé, kteří měli zkušenost z doby holokaustu a druhé světové války. Protože věděli, že tohle nedopustí. Evropský soud pro lidská práva, ve kterém působím, je vlastně zázrak, který se zrodil z černé můry, nebo z noční můry. Takže vlastně, když se stane něco špatného, určitě útok Ruska na Ukrajinu je špatná věc, ale na druhou stranu jako vidíme, že vlastně Ukrajina se stává silnější zemí. A možná Evropa si také nějaké věci díky tomu uvědomuje. Tak bych řekla, že vlastně máme na to české pravidlo, že všechno zlé je k něčemu dobré, ale vždycky se vracet k tomu, že ta změna neznamená změnu paradigmatu nebo změnu toho, že lepší společenská koordinace nebo život ve společnosti je lepší tam, kde se dodržují pravidla.
8: Vy jste emeritní soudkyní Ústavního soudu České republiky. Jak silná je to z vašeho vnějšího pohledu dnes instituce?
7: Určitě Český ústavní soud má i v zahraničí velmi dobrou pověst. A teď jakože je to takový soud, ostatně Česká republika nebo Československo byl stát, ve kterém ústavní soud vznikl jako první. Takže jako jsme si toho vědomí a myslím si, že nějaký étos, to znamená vlastně v ústavě v roce 1920, takže étos té instituce, znalosti i respekt vůči tomu soudu je poměrně vysoký, si myslím, ve společnosti.
8: Já se na to ptám proto, že teď je pod velkým tlakem a zajímá mě, jestli podle vás dokáže ten tlak ustát, protože třeba bývalý prezident Miloš Zeman na Facebooku píše o aktivismu ústavního soudu, který ho vede k závěru, cituju, že poslušně vyhovět všem jeho rozhodnutím bez výjimky by byla chyba. Poslanec Filip Turek zase v souvislosti s předběžným opatřením soudců ohledně delegace na summit v Ankaře prohlásil, že by ústavní soud vůbec neměl existovat. Je schopen ústavní soud tyhle vnější tlaky politiků ustát bez úhony?
7: První důležitá informace je, že velmi podobné útoky se děly i u toho takzvaného prvního, druhého nebo třetího ústavního soudu. Já ze své aktivity si pamatuji také, kdy prostě politici kritizovali soud, dokonce zvažovali, jestli máme dostat do rozpočtu všechny peníze a podobně. Ale existovala kauza, kdy vlastně rozhodnutím ústavního soudu bylo rozhodnuto, že nějaká ústavní změna je v rozporu s tím jádrem ústavního pořádku. Vždycky mě pobavilo, jak politici, kteří byli ve vládě, útočili na ústavní soud, aby poté, co se dostali do opozice, tak za námi chodili a třásli nám rukama, když nás potkali na nějaké oficiální příležitosti. Čili myslím si obecně, že kritika nebo že z hlediska dělby mocí vždycky vlastně ta exekutiva a legislativa chce dělat efektivní rozhodnutí a justice jí vlastně brzdí nějakým způsobem. To znamená, že
8: je to normální. Je to normální.
7: Je to normální.
8: A kde je hranice oprávněné kritiky a už nepřípustného tlaku na nezávislost justice? Je tam nějaká hranice, kdy byste si řekla, tak teď už je to moc?
7: My třeba máme u Evropského soudu pro lidská práva poměrně rozsáhlou judikaturu, kdy jsme poměrně přísní na vyjádření politiků třeba v běžícím trestním řízení. Není možné, pokud běží trestní řízení a platí v něm presumpce neviny, aby zejména třeba hlava státu nebo premiér nebo někdo, kdo skutečně ovlivňuje fungování toho systému, se vyjadřoval k otázkám viny a trestu ještě předtím, než rozhodne soud, protože ten soud se může ocitnout pod velmi silným tlakem.
8: Takže nějaká ingerence během probíhajícího řízení ano, je z vašeho pohledu
7: je opravdu nevhodná a Evropský soud pro lidská práva v některých případech shledává porušení na straně státu. Ono ostatně pro mě to vůbec nedává smysl, protože pokud se třeba jako hlava státu vyjádří k nějaké jako právní otázce, tak přece nečetl ten spis, neúčastnil se toho soudního jednání, ale právě pokud třeba ovlivňuje kariéry soudců nebo státních zástupců, tak potom to skutečně může narušit spravedlivý proces. Tak to je pro mě vlastně třeba taková zpráva, aby se to nedělo. Jiná věc je, že v politice se někdy říká, že platí presumpce viny, to znamená, že třeba politická strana se dohodne s politikem, proti kterému byla vznesena vážná obvinění a on odstoupí ze své funkce, aby vlastně neškodil té politické straně, za kterou působí. To je jiná věc. To je prostě vždycky ty pravidla té morálky a požadavků etických může být vyšší než právních. Ale skutečně zejména z pohledu Evropského soudu pro lidská práva ten problém je vyjadřovat se v běžících trestních anebo velkých civilních řízeních. Česká republika jednou vlastně prohrála, kdy se jednalo, ten případ se jmenoval Kinsky proti České republice, kdy právě vedoucí představitelé státu řekli, že tenhle člověk rozhodně nezíská vůbec žádný majetek v České republice a to bylo ještě dokonce v době správních řízení, ve kterých on si o to žádal. To znamená, že a to on asi žádný majetek ani pak nezískal, ale prostě do toho to by se ti politici neměli míchat.
8: A má ústavní soud řešit i spory, které na první pohled vypadají jako politické spory?
7: To je zas taková otázka, že ústavnímu soudu, i když jsem v něm působila, nebo takový jako některé důležité politické kroky udělali ten takzvaný druhý ústavní soud, že mu bylo vyčítáno, že vstupuje do politické kolbiště. A tam je problém, že když vám podají žalobu vy jako soudci nebo návrh, protože k ústavnímu soudu se podávají buď ústavní stížnosti nebo návrhy, tak vlastně ten soud nemůže říct, já do toho raději bych nevstupoval. On musí posoudit, jestli má pravomoc nebo ne. A to je třeba také věc, kterou my jako mezinárodní soud velmi často vážíme, kdy ještě máme jurisdikci vstupovat do toho případu a kdy už ne. Takže musíte být na sebe přísný, ale ten soud má pravidla, které věci může rozhodovat a které věci nemůže.
8: Není ta kritika někdy oprávněná, tedy že ústavní soud zasahuje do aktuálního politického dění? Když se podíváte na to zvenčí a vidíte, co se tady děje, tak neměla jste pocit někdy, že ústavní soud vybočil z té své role natolik, že třeba jste si řekla, a teď mají ti politici pravdu, proč nám vstupuje i do toho?
7: To je velmi těžké posuzovat. Zase říkám z pohledu jako mezinárodní soudkyně se k tomu, co se děje aktuálně, třeba vůbec nemohu vyjadřovat. A zase nejenom, že nemohu, protože to máme zakázáno etickými pravidly soudu, ale také bych si nikdy nedovolila si do toho zasovat, protože jsem neměla dost času si to promyslet. Nebyla jsem součástí těch debat, které probíhají a podobně. Takže mě vlastně nejvíc děsí ty rychlé soudy, když prostě vy na vyřešení nějakého případu pracujete několik měsíců, shromažďujete expertízy, zhromažďujete třeba komparace, to znamená srovnání s jinými státy a podobně. A přijde někdo, kdo to řešení má za 3 minuty. A ještě bych řekla, že někdy je to velmi těžké hodnotit, protože vy v nějakou chvíli máte pocit, že třeba ten soud to překročil, tu hranici, ale vlastně ten systém se s tím nějakým způsobem vypořádá a vlastně po 20 letech si řeknete, ale vlastně to bylo jako ve své době dobré rozhodnutí, protože zase ten soud třeba udělal jeden krok dopředu a tím pádem narovnal tu dělbu mocí, protože my vlastně ten zase v anglosaské právní vědě, ale my už jsme to všichni převzali. Ústavní systém je popisován jako systém brzd a vyvážení. Takže vždycky, když jeden udělá přešlap, tak to většinou vede k tomu, že i ten druhý musí jít kousek dál. Jo, to znamená, že vlastně je to takový mobilní jako zařízení, ve kterém když někdo praští do jednoho toho té věci, tak ta druhá věc vyletí trošku nahoru. Takže se to velmi těžko posuzuje a velmi těžko se stanoví úplně konkrétní hranice, kudy to má vést. A ještě to hrozně odpovídá právní a politické kultuře každé země.
8: A když se podíváte na právní a politickou kulturu Česka, tak jsme na tom dobře? Ptám se na to i s ohledem toho, co jsem citovala o Miloši Zemanovi, Filipu Turkovi, jak se vyjadřovali k ústavnímu soudu. Je to něco, co do vyspělé demokracie patří, znevěrohodňovat ústavní soud, spochybňovat to, jestli máme nebo nemáme rozhodnutí akceptovat, jestli by vůbec ten ústavní soud měl existovat?
7: Politici, dokonce i právníci a právničky to prostě běžně dělají na celém světě. Já si myslím, že obecně to není příliš rozumné, protože vlastně i ti politici jsou součástí jiných institucí a když vlastně znevěrohodňujete v tom systému jednu instituci, může tím být znevěrohodněn celý ten systém těch institucí a vy vlastně útočíte i sám proti sobě. Já jsem vždycky říkala advokátům, vy vlastně, když vyhrajete spor, tak řeknete, protože jsem byl skvělej, a když prohrajete, tak řeknete, protože soudce je hloupý nebo podplacený. A já říkám, takže vy tím klientovi říkáte, že působíte v systému, systému, ve kterém jsou hloupí a podplacení soudci, tak proč by si potom pořizovali inteligentní a drahé advokáty? Čili jenom si uvědomit, že útočím-li na jiné instituce, bych poradila, tak vlastně mohu zpochybnit i celý ten institucionální systém, jehož jsem součástí.
8: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jak chápete význam slova spravedlnost?
7: Také se snažím vždycky vysvětlit, že spravedlnost není úplně jenom právní pojem. Pro mě spravedlnost je mnohem širší hodnota a docela často se naplňuje mimo právo. A je to podobně silná hodnota jako pravda. A proč se to dobře vysvětluje, že velmi zřídka se nám podaří dosáhnout v našich sděleních pravdy, plné pravdy. A velmi zřídka ve fungování společnosti, ale i v konkrétním případě, se nám podaří dosáhnout opravdu spravedlnosti, protože je třeba spravedlivé, aby všechny děti měly milující rodiče, ale některé děti prostě milující rodiče nemají a právo musí řešit i tyto otázky. Takže jsou to nedosažitelné ideály, ke kterým ale se musíme každým dnem snažit přiblížit co nejblíže. Ale pokud jste novinář, víte, že nedosáhnete plné pravdy, ale nikdy nesmíte lhát. Pokud jste soudce, musíte si být vědom toho, že plnou spravedlnost v řadě situací nemůžete nastolit, ale nikdy nesmíte udělat nespravedlnost.
8: Vidíte v české společnosti nějakou evidentní nespravedlnost?
7: Já ji cítím, ale to jako cítíme všichni, si myslím. Já cítím tu sociální nespravedlnost, že je vlastně ta společnost rozdělená a když třeba vidíme české školství, tak já mám pocit, že je velmi elitářské, že vlastně je velmi kvalitní, pokud existují usilující se rodiče, kteří jako vědí, jak ty děti mají v tom školství směrovat, připravovat je a tak dále. Ale vlastně ty děti z těch neusilujících se rodin zůstávají bez

0: kde to ještě nedávno šlo právě o té sociální nerovnosti. Kde vám ta debata chybí nejvíc?
1: Ona jako nějaká debata probíhá, ale vypadá jako hádka. To znamená, mně nejvíc asi vadí respekt, empatie a porozumění pro tu druhou stranu. My všichni musíme, aby ta společnost byla odolná a byla to skutečná společnost, překračovat naše identitární skupiny.
0: A to se nám nedaří.
1: No, my se o to snažíme. Jo? Já nechci udělat to konečné hodnocení, protože život je změna a ta debata probíhá každý den a každý den v tom můžeme udělat buď dobrý krok nebo špatný. V každém člověku je dobro a zlo a vyhraje to, co živí.
0: Velké téma i v Česku je svoboda projevu, svoboda slova. Co se dá ještě pod svobodu slova a svobodu projevu schovat a co už není v demokratické společnosti přípustné? Protože to je taky velká hádka o tom, co ještě může a nemůže být ve veřejném prostoru bez následků.
1: Je třeba zajímavé, že zrovna v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva tam už vidím ta srovnání. Vidím, že jsou v Evropě země, které jsou přísnější v oblasti svobody projevu, že třeba i stereotypizace nějaké podreprezentované skupiny už je zakázaná, což třeba v Česku není. V Česku je zakázaný až nenávistný projev vůči takové skupině. Ale my vlastně z pohledu Štrasburku potřebujeme vysvětlení a oni třeba říkají, my to musíme zakazovat už tu stereotypizaci, protože ve společnosti je takové napětí, že my musíme snižovat to napětí a proto třeba to právo zasahuje dříve, než zasahuje v Česku. Je to samozřejmě i proto, že my máme tu zkušenost omezování svobody projevu a vlastně nám to, se to líbí, že si ten projev můžeme užívat. Jiné země zase mají zkušenost, jak byly vyvolány třeba pogromy nebo skutečné násilnosti na ulicích tím, že někdo zveřejnil nějakou fotografii nebo nějakou informaci. Čili já si myslím, že zrovna svoboda projevu je taková societální právo, že vlastně také se musí přizpůsobovat ta institucionální odpověď hodně té situaci, která v té společnosti je, protože co je důvod regulace svobody projevu, to je vlastně zachování nějakého společenského smíru. Takže pokud společnost bude vyžadovat, aby byla široká svoboda projevu, ale nebude přecházet od slov k činům, tak můžeme ponechat jako širší oblast, čili abych to zase dořekla, tak jak vlastně odpovídám skoro na každou vaši otázku, že to je nějaký proces, ve kterém musíme klást na stůl dobré argumenty a v každém jednotlivém případě dobře posuzovat, jaká má být právní regulace a jaká má být potom konkrétní reakce na tu situaci.
0: Já jsem četla, že u vašeho soudu teď přibývají stížnosti, které se týkají klimatické změny nebo umělé inteligence. Jak jste na taková témata připravení? Protože to jsou nové věci.
1: Musím říct, že k umělé inteligenci toho tolik není. My se na to hodně připravujeme. Nejenom kvůli sporům, ale i kvůli práci, kterou právníci a právničky na soudě dělají, čili my potřebujeme pomoc té umělé inteligence, ale ne tak, aby nás nějakým způsobem zneužila. A v oblasti klimatu je to jako zřejmé, že je to jeden z největších problémů světa. Není to jenom v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, ale i jiných mezinárodních i národních tribunálů. A my se na to připravujeme zejména tím, že zase spolupracujeme s institucemi a odborníky, kteří vlastně se zabývají podstatou toho problému.
0: A s čím se na vás lidi obracejí? Právě v tématu klimatické změny.
1: Tak třeba jsme měli norský případ, ve kterém si lidé stěžovali, že Norsko udělalo příliš mnoho povolení těžby a soud řekl, že to je vnitřní záležitost toho státu.
0: Říká Kateřina Šimáčková, soudkyně soudu Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji vám za to, že jste byla hostem Osobnosti Plus.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: O kolik se navýší finance do sportu, není jasné. Boris Šťastný se na finální